0: taky náchylný ke korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce, potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
1: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
0: V Praze policisti na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Christy Pajkové šéf vězenské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření.
2: Christa Pajková dostala trest smrti za trýznivou vraždu spolužačky Colleen Slemerové, kterou v roce 1995 s dalšími dvěma lidmi umučila. Pajkové bylo 18, Slemerové 19. Soudy opakovaně zamítly její odvolání a Pajková se měla stát první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. U popravy byla i matka zavražděné. Popsala, že Pajková i po injekci mluvila, smála se a zvedala hlavu. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je napojená na plic ventilaci. Už v květnu se v Tennessee nepodařila poprava jiného vězně. Tomu Kat nedokázal najít žílu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
3: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině soutěže tak čekají na první bod. Před utkáním v Ovědu podlehli v Praze, Chorvatsku a Anglii. Pokračuje záložník národního týmu Roman Macek.
4: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
0: V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. České hokejistky obsadily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti poslední místo. Po prohrách s domácím Finskem a Švédskem v základní hrací době podlehly Švýcarskám 2-3 po nájezdech.
5: Nehoda na Uhersko-Hradišťsku a uzavírka v Brně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav kilometru 54,5 odklidili následky nehody osobního auta. Na Uhersko-Hradišťsku dejte pozor na výjezdu z obce Březová na Slovensko. Osobní auto tam narazilo do stromu. Policie hlásí, že je místo nehody teď s opatrností průjezdné. V Brně připomínáme nově zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na exit 196 dálnice D1 do Ostravy. Dá se to objet přes město, případně Modřice a po Vídeňské ulici. Auta nad 12 tun mohou uzavírku objet sjezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselí nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě slabý déšť, teploty až 23 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Co udělá paranoidní Putin s dalším údajným volebním vítězstvím?
8: Rusko se chystá ohrožovat evropské Středomoří.
7: Kdo vyhraje volby v Brazílii?
8: Stažení amerických vojáků je pro Irák nebezpečné.
7: Jak se bude vyvíjet americko-íránský konflikt?
8: Taková jsou témata následujícího pořadu.
7: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
8: Od mikrofonu vás vítají
7: Lenka Buriánková
8: a Ladislav Dvořák.
6: Svět ve 20 minutách.
7: Vladimír Putin potřeboval v nedávných parlamentních volbách silný mandát, a tak mu ho Kreml vyrobil. Zdá se však, že ruský lídr si není jistý, co s ním má dělat. Podle konečných výsledků se voleb zúčastnilo 59,8% voličů. Putinova strana Jednotné Rusko získala přes 58% hlasů a 349 křesel ve 450členné státní důmě. Putin je tak mocnější než dřív, ale zároveň zranitelnější. Hospodářství stagnuje, Ukrajinci útočí v hloubi Ruska a je otázkou, zda režim současné břemeno zvládne. Co teď Putin udělá, ptá se britský expert na Rusko Mark Galeotti v článku pro britský deník The Times.
9: Jestli bylo hlasování referendem o Putinově válce, pak bylo nejspíš neúspěšné. Volby byly ještě více zmanipulované než dřív. Matematický model podrobných výsledků naznačuje, že skutečná volební účast se pohybovala kolem 40% a Jednotné Rusko získalo necelých 37%. Ruský lid sice proti Putinovi ještě nepovstal, ale válka ho čím dál víc unavuje.
7: Kreml původně sliboval, že do Dumy bude zvoleno nejméně 100 veteránů, ale i s volebními manipulacemi se jich tam dostalo jen 46. Mnozí ani nejsou bývalí vojáci, ale politici, kteří absolvovali krátkou a bezpečnou službu v Týlu, aby si vylepšili životopis.
9: Putinově vládě nedodávají legitimitu stále méně věrohodné volební výsledky, ale její role ochránce vlasti a stělesnění velkolepého národního poslání. Jak řekl staronový předseda Dumy Vjačeslav Volodin, bez Putina by dnes Rusko neexistovalo.
7: Když je však pod tlakem rozpočet federální vlády, mají skutečné potíže rozpočty regionů. Aby místní samosprávy splnily vládní cíle, nabízely brancům vysoké odměny, ale často je kvůli nízkému rozpočtu museli snížit. Politika císařových nových šatů funguje jen určitou dobu. Tvrzení o obrovské podpoře režimu je riskantní taktika.
9: Zatím má ale Putin volnou ruku. Za cíl války na Ukrajině si stanovil vítězství, ale nedefinoval, co to znamená. Mohl by se z toho vyvléknout tak, že by v zimě ničil ukrajinskou infrastrukturu, vyslal vojsko na poslední dvě bašty v Donbasu, Sloviansk a Kramatorsk a posílil hybridní válku v Evropě. Na jaře by pak mohl zahájit jednání v naději, že Kyjev a jeho evropští spojenci budou zoufale toužit po míru a jeho podmínky přijmou.
7: Putin by však také mohl konflikt vystupňovat a spojit obávanou hromadnou mobilizaci statisíců záložníků s ještě agresivnějšími sabotážemi a podvratnou činností v Evropě. Mohl by doufat, že se mu podaří rychle dobít poslední část Donbasu a vyhlásit příměří podle vlastních podmínek dříve, než začnou být hospodářské a politické důsledky citelné.
9: To je ale nebezpečné. Putin by vsadil na jedinou kartu svědomím, že si eskalaci nemůže dovolit, aniž by přinesla výsledky. Kdyby se mu nevydařila, mohl by podniknout ještě nebezpečnější kroky, jako je užití taktických jaderných zbraní nebo útoky na evropské továrny, které vyzbrojují Ukrajinu. Západní analytici už před rizikem přímého ruského útoku na země NATO varují, ale přiznávají, že je stále velmi nepravděpodobný.
7: Až jednou válka skončí, Západ Moskvě neodpustí a nezapomene, ale ani Rusko se nevrátí do situace před rokem 2022. Jeho režim se proměnil v typicky autoritářský s ještě větší záští vůči Západu. Většina ruské společnosti má možná už dost Putinových snů o velkém impériu, ale ani prezident, ani jeho okolí se jich nemohou vzdát. Stejně tak nemohou riskovat návrat k dřívějšímu systému, který umožňoval překvapivou míru pluralismu a občanskou společnost. Až válka na Ukrajině skončí, možná půjde obnovit nějaký modus vivendi s Evropou, ale dokud bude v Kremlu Putin, jeho režim se nedokáže zbavit svých zvyků, paranoje a tyranie, soudí Mark Galeotti v analýze pro londýnské Timesy.
9: Americká CIA údajně informovala evropské středomořské země o možné bezprostředně hrozící ruské operaci. Může prý jít o drony vypuštěné z ruských plavidel maskovaných jako obchodní lodě, které směřují do Španělska, Itálie a Francie. Má jít o dron typu Gerbera, který je menší a lehčí než drony Shahid nebo Geran, které Rusové používají na Ukrajině. Dronu Gerbera by let k italskému, španělskému nebo francouzskému pobřeží trval na nejvýš 2 hodiny, ale neunese větší množství munice, informuje francouzský server France 24.
7: Nečekaný útok by měl způsobit jen malé škody. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že o takových ruských plánech nic neví a že CIA francouzské úřady neinformovala.
9: Informace jsou však záměrně nejednoznačné. Podle experta na ruskou hybridní válku Marka Lacyho z Lancasterské univerzity možná Rusko schválně naznačilo plány rozšíření hybridní války do Středomoří, aniž by je chtělo realizovat. Cílem je vyvolat pochybnosti a paniku, což někdy může být účinnější než samotný útok.
7: Mario Baumann, specialista na ruskou hrozbu pro Evropu z Německé rady pro zahraniční vztahy, považuje teorii o potenciálním ruském hybridním útoku ve Středomoří za naprosto možnou. Drony, útoky na muniční továrny a další akce se dosud týkaly především zemí severní a střední Evropy, ale nevyhnou se jim ani Španělsko, Itálie a Francie. Pro Rusko je problémem evropská jednota, která přináší sankce, soudí expert.
9: Rusko bylo ve Španělsku už v roce 2017 obviněno z podpory katalánského hnutí za nezávislost s cílem rozdělit národ. Před 2 lety tam byli ruští agenti podezřelí z kyberútoků na internetové bankovnictví a další digitální infrastrukturu. Francie zase Rusku připisuje vandalismus památníku holokaustu v Paříži před 2 lety, za který odsoudila 4 Bulhary na 2 až 4 roky vězení.
7: Proti tomuto druhu útoků je těžké se bránit v zemích jako Polsko nebo Německo, přestože k ním dochází už delší dobu. Podle Baumana bude situace zřejmě ještě složitější pro státy, kde je vnímání nebezpečí slabší. Francii, Itálii i Španělsko čekají v roce 2027 důležité volby. Francouzi budou v dubnu volit prezidenta, ve Španělsku proběhnou v srpnu komunální volby a v Itálii brzy na to parlamentní.
9: Podle oslovených odborníků je zasahování do voleb zásadním tématem ruské hybridní války. Baumann zdůrazňuje, že cílem je vyvolat pocit strachu a úzkosti. Voliči by se pak mohli rozhodnout volit ty strany, které nepodporují Ukrajinu nebo jí chtějí omezit pomoc. Lacy zase připomíná, že Španělsko a Itálie zatím patří k zemím, které dopad ruských hrozeb pociťují nejméně. Jestli se na ně Moskva zaměří, mohla by do nadcházejících voleb dosáhnout svých cílů.
7: K úspěchu je však nezbytný přístup ke Středozemnímu moři. Rusové jsou už obviňováni z vypouštění dronů z lodí v Severním moři. Situace se však komplikuje a jejich flotila tam má menší svobodu pohybu. To ovšem není nepřekonatelná překážka.
9: Moskva by mohla některé úkoly někomu zadat, například skupinám organizovaného zločinu. V jižní Evropě by to nebylo poprvé. V roce 2023 byl ve Španělsku zavražděn ruský dezertér Maxim Kuzminov. Zřejmě ho zabila ruská mafie, která jednala na příkaz ruských tajných služeb. Výhoda případné dronové hrozby nad Středozemním mořem souvisí s ropou, mohla by přimět na to, aby se na tuto oblast více soustředilo. To by potenciálně usnadnilo situaci ruským lodím připravujícím ropu přes severní Evropu, soudí server France 24.
6: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V Brazílii se o víkendu konají důležité prezidentské volby. Nejvážnějším soupeřem hlavy státu Lula da Silva je syn jeho předchůdce Jaira Bolsonara, Flávio. Americký prezident Donald Trump se do brazilské domácí politiky opakovaně vměšoval právě v jeho prospěch. V červenci dokonce uvalil sankce na soudce, který odsoudil ex-prezidenta k 27 letům vězení za pokus o puč. Washington sankce stáhl až po jednání s Lulou, vysvětluje situaci server německé stanice Deutsche Welle.
9: Podle prognóz by Lula a Flávio Bolsonaro mohli získat přibližně stejný počet hlasů. Volby v páté největší zemi světa poutají velkou mezinárodní pozornost. Brazílie je zemědělskou velmocí a má bohaté přírodní zdroje, včetně vzácných zemin a zásob ropy.
7: Lula da Silva je posledním představitelem jeho americké levice, zatímco Flávio Bolsonaro zastupuje sílící krajní pravici. Argentina, Bolívie, Peru, Chile, Ekvádor a Kolumbie už mají vlády, které sympatizují s Trumpem. A Venezuela je od ledna jakýmsi americkým protektorátem.
9: Volby rozhodnou, zda se ke Spojeným státům obrátí i Brazílie. Washington usiluje o ekonomickou a vojenskou převahu v Jižní Americe a Trump vyvíjí ekonomický tlak i na Mexiko a Kubu a snaží se potlačit čínský vliv v regionu. Lula je zastáncem multilaterální diplomacie a chce, aby Brazílie jednala a obchodovala s každým. Jejím nejvýznamnějším obchodním partnerem je Čína.
7: Flávio Bolsonaro je zastáncem konzervativního spojenectví s Washingtonem a dalšími pravicovými zeměmi. Podle Leonarda Passe z brazilského institutu Fundação Getúlio Vargas by však Bolsonarovo vítězství nemuselo znamenat automatické zlepšení vztahů s Amerikou. Upozornil, že Lula navázal s Trumpem víceméně normální vztahy a oba prezidenti spolu dobře vycházeli, aniž by Lula podlehl Trumpovu nátlaku.
9: Kdyby Bolsonaro vyhrál, podle Passe by zřejmě Trumpovi vycházel vstříc. I jeho otec přijal vůči Spojeným státům dalekosáhlé ústupky. Brazílie za jeho vlády slíbila, že se vzdá statusu rozvojové země v jednání se Světovou obchodní organizací, když Washington podpoří její členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Trump zvažoval i udělení výsad Brazílii v rámci NATO, ale žádný ze svých slibů nesplnil.
7: Vítězství Bolsonara by zřejmě ohrozilo roli Brazílie v hospodářském uskupení BRICS. Jejímiž členy jsou Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a dalších pět zemí. Bolsonaro chce členství Brazílie přezkoumat, protože BRICS podle něj slouží pouze k provokování Ameriky. Někteří politologové soudí, že by ochladly i brazilské politické vztahy s Čínou, ale nikoli ekonomické, protože zejména brazilský zemědělský sektor je na Číně velmi závislý. Podle politologa Passe se Bolsonarova rodina těší největší podpoře na brazilském venkově, který na obchodu s Čínou vydělává slušné peníze.
9: Bývalý brazilský diplomat a ministr Rubens Recupero připomíná, že Lula da Silva hrál významnou roli v zahraniční politice, zejména v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Obává se, že Flávio Bolsonaro by opakoval chyby svého otce a proto tyto volby vyvolávají takovou pozornost celého světa. Brazílie se ocitla ve větší izolaci poté, co Jair Bolsonaro zrušil důležitá opatření v oblasti ochrany životního prostředí a obzvlášť utrpěly vztahy s Evropskou unií. Byla také pozastavena jednání o obchodní dohodě mezi Mercosurem a Bruselem. Smlouva byla podepsána až začátkem letošního roku, připomíná Deutsche Welle.
7: Amerika ve středu dokončila stahování z Iráku a uzavřela svou poslední tamnější vojenskou základnu. 23-letá vojenská přítomnost stála 1,75 bilionu dolarů. Jak řekl prezident Trump v červenci, jeho administrativa má za to, že Spojené státy už armádu v Iráku nepotřebují. Píše to americký deník Wall Street Journal.
9: Americká válka s Íránem však zatahuje do konfliktu o Irák, kde posilují dobře vyzbrojené milice. Ozbrojenci a iránské síly v prvních dvou měsících války zaútočili na americké diplomatické a vojenské cíle v Iráku více než 600krát. Americké velvyslanectví v Bagdádu dodnes varuje místní Američany před únosem.
7: Milice, které podporuje Irán, mají v Iráku už dlouho velký vliv a po zahájení americké války Teherán jejich podporu ještě posílil. V létě zvýšil dodávky zbraní, dronů a raket s krátkým doletem a milice v poslední době útočí na americké cíle i raketami s delším doletem. Nedávno napadli i Saúdskou Arábii, dočasně vyřadili z provozu její důležitý ropovod a poškodili americké diplomatické a logistické centrum na bagdádském letišti.
9: Iráckým premiérem se v květnu stal Ali al-Zaidi. Nikdy předtím žádnou veřejnou funkci nezastával. Vlastní banku, pojišťovnu a mediální a stavební firmy. Trumpova vláda na ní však spoléhá, že odzbrojí teroristy, jichž jsou v Iráku 10 000, včetně polovojenských skupin, které dostávají finanční prostředky a zbraně z Iránu.
7: Mluvčí teroristické organizace Kataib však prohlásil, že skupina, kterou rovněž financuje a vyzbrojuje Írán, se odzbrojit nenechá. Její členové a příslušníci dalších milicí navíc zastávají vysoké funkce na ministerstvech a zasedají i v iráckém parlamentu. Sehráli také významnou roli při volbě Zajdího. Ten teď zvažuje posunutí termínu složení zbraní až na příští rok.
9: Stažení amerických vojsk do roku 2026 vyjednala vláda Joea Bidena s bývalým iráckým premiérem. Washington teď Irák vyzval, aby si udržel suverenitu a bránil útokům ozbrojenců podporovaných Íránem ze svého území. Nejmenovaný představitel Pentagonu potvrdil, že Spojené státy sice ukončily oficiální vojenské působení, ale ponechaly v regionu své zpravodajské, sledovací a další schopnosti.
7: Členové milice napojené na teroristickou skupinu Kataib Hizballáh koncem března v Bagdádu unesli americkou novinářku Shelley Kittlesnovou. Byla propuštěna až poté, co skupina vyjednala s iráckou vládou osvobození vězněných ozbrojenců. Než tyto teroristické skupiny vznikly, Irán a Irák spolu skoro 8 let válčili. V roce 1988 válka skončila patem. 15 let na to vtrhli do Iráku Američané a svrhli diktátora Saddáma Husajna. Zahynulo přitom skoro 4,5 tisíce amerických vojáků a na 300 tisíc Iráčanů.
9: V roce 2011 Američané stáhli jednotky, ale o 3 roky později je tam vrátili, aby bojovali proti Islámskému státu. Tisíce amerických leteckých úderů pomohly iráckým a syrským silám teroristy porazit a americké jednotky pak v Iráku zůstaly. Tou dobou tam už však měly pevnou pozici milice podporované Íránem. Ty, které pomáhali v boji proti Islámskému státu, pak byly začleněny do iráckého politického systému, založili politické strany a získali vlivné pozice.
7: Kdyby se premiér Zajdí skutečně rozhodl teroristy odzbrojit, má mizivé šance na úspěch. Podfinancovaná irácká armáda se v bojích proti Islámskému státu v roce 2014 rozpadla a irácká protiteroristická jednotka, kterou vycvičili Američané, měla v roce 2024 jen asi 14 000 vojáků, tedy méně, než kolik je v zemi teroristů.
9: Podle Američanů však v Iráku zůstane část příslušníků námořní pěchoty, kteří budou chránit americké diplomatické mise a lidé, kteří budou provádět údržbu irácké flotily stíhacích letounů F-16 a tanků americké výroby. Armáda z Irbilu odstranila i baterii protizdušné obrany Patriot, uzavírá Wall Street Journal.
7: Minulý týden nevyšel další pokus o řešení situace mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán předložil nabídku a Donald Trump ji odmítl. Ani jedna strana nebyla ochotná přijmout kompromis. Poradci amerického prezidenta tvrdí, že Washington má v ruce všechny trumfy a sám Trump řekl serveru Axios, že by návrh Teheránu možná přijal před rokem, ale ne teď. Řekl také, že se Írán mýlí, jestli si myslí, že mu hrají do ruky listopadové doplňující volby do amerického kongresu, protože on na ně vůbec nebere ohled, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
9: Něco z toho však zjevně není pravda. Trump na volby ohled bere, jinak by pořád neopakoval, že až bude po nich, bude možná Írán znovu bombardovat. Jenom na těchto volbách asi nezáleží tolik, jak by si Íránci a možná i někteří republikánští kandidáti přáli. Rovněž je nepředstavitelné, že by přijal současný íránský návrh před rokem, tedy před začátkem války.
7: Poslední íránský návrh požadoval americké ústupky za to, že Teherán slíbí 2 věci. Do 7 dnů přestane usilovat o uzavření Hormuzského průlivu pro mezinárodní lodní dopravu a zahájí jednání o svém jaderném programu nebo alespoň o bodech jednání.
9: Před zahájením války, před zhruba 7 měsíci, byl Hormuzský průliv otevřený a americko-íránské jaderné rozhovory už probíhaly. Proč by měl tedy Trump souhlasit s uvolněním zablokovaných 12 miliard dolarů a s dalšími vstřícnými gesty jen proto, aby získal, co už měl?
7: Mnohem důležitější je ale podle autora to, že Írán válku úspěšně proměnil v souboj o kontrolu nad průlivem. Nějaký čas se zdálo, že Teherán má navrch, ale Trumpovi dnes dodává sebedůvěru skutečnost, že už Hormuz neovládá.
9: Ukázalo se, že americké námořnictvo dokáže velmi účinně průliv uzavřít pro íránskou ropu a zároveň splnit i mnohem náročnější úkol, tedy uvolnit ho pro neíránskou lodní dopravu. Islámské revoluční gardy se sice ze všech sil snaží na zahraniční plavidla útočit, ale díky obrannému štítu amerického námořnictva se jim to nedaří.
7: Američanům se podařilo uvalit totální blokádu na iránský námořní vývoz ropy a zároveň zpřísnit obcházení hospodářských sankcí. Částečně i proto, že se jich už striktně nedrží ani země v Perském zálivu, které to dříve dělali. Už tak dost špatná iránská ekonomika je tak ve stále zoufalejší situaci.
9: To je však jen jeden z aspektů. Americká vláda od prvního dne války nedokázala pochopit, do jaké míry Írán považuje konflikt za existenční boj, na který se připravoval už od revoluce v roce 1979. Od té doby se islámský režim většinou potýká s hospodářskými sankcemi a vždy počítal s tím, že nejvyšší duchovní vůdce a vysocí vojenští a političtí představitelé budou potenciálními terči útoku.
7: Je ovšem tragické, že íránským představitelům nezáleží na blahu obyvatel, na které bude dál dopadat většina útrap způsobených sankcemi. Jde jim jen o přežití sebe samých a Islámské republiky. Trump také zastáncům tvrdé linie předvedl, že se nemýlili v otázce americké nedůvěryhodnosti. Takže íránský režim už nemá ani špetku ochoty ke kompromisu, jaká umožnila uzavření jaderné dohody v roce 2015.
9: Generálové v Teheránu dnes považují rizika za stejně velká, jak riziko hněvu vlastního lidu, tak riziko pokračující války. Mají tak motivaci vytrvat v boji o rozsáhlejší zrušení sankcí, geopolitický vliv a odstrašující sílu, které jim přináší kontrola nad Hormuzským průlivem. V případě nutnosti jsou ochotni konflikt i vystupňovat.
7: Íránci přeceňují Trumpovi obavy z výsledků doplňujících voleb do kongresu. Washington zase špatně analyzuje strach Teheránu z ekonomického tlaku. Írán teď vyhrožuje rozšířením války a asymetrickými prostředky nejen v Perském zálivu, ale i jinde. Popřel však, že vyslal 5 mužů, kteří byli nedávno zatčeni za pokus o sabotáž základny amerického letectva v anglickém Fairfordu. A zatím neexistují žádné důkazy o jeho spojení s tímto činem. Právě něco takového by však Islámská republika mohla provést.
9: Současná situace nemůže vydržet, ale těžko říci, která strana ustoupí jako první. Dohoda by mohla vzejít z pokračující diplomacie Kataru a odmítnuté iránské nabídky, která byla zkrácenou verzí memoranda o porozumění z letošního června. Jedinou jistotou je, že ani jedna strana nemá v ruce všechny trumfy a nemůže si být jistá, co se stane, jestli diplomacie selže. Uzavírá Mark Champion svou analýzu pro agenturu Bloomberg.
6: Svět ve 20 minutách.
7: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
9: Ladislav Dvořák
7: a Lenka Buriánková.
10: Nejvyšší patra americké politiky.
11: This is only the dawn of the golden age of America.
10: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
12: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
13: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
14: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
10: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
15: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
13: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velveslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. 10 000 lidí ve Španělsku v sobotu znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policistů schromáždilo přes 70 tisíc. V Česku začala sezóna respiračních onemocnění, jako jsou rýma, kašel nebo nachlazení. Jedním z důvodů jsou vysoké rozdíly ranních a odpoledních teplot, které lidem stěžují vhodný výběr oblečení. Děti bývají také často nemocné hned po návratu z prázdnin. Někteří dospělí se pak nakazí od nich. Podle lékařů jde ale zatím většinou o lehčí virózy. Sezóna chřipky přijde nejspíš až za pár týdnů. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. V úterý se Češi na závěr této reprezentační přestávky utkají v Londýně s Anglií. Ta deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii. Nizozemská cyklistka Demi Folleringová obhájila na mistrovství Evropy titul v závodu s hromadným startem. V Lublani tak navázala na týden staré zlato ze světového šampionátu silničních cyklistů v Montrealu. Kristýna Burlová obsadila 72. místo.
5: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda na Uherskohradišťsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí osobní auto. 132. kilometr v odstavném pruhu, na místě je policie, vidět je to z dálky. Na Uherskohradišťsku na výjezdu z obce Březová na Slovensko osobní auto narazilo do stromu. Místo nehody je to na silnici nižší třídy, teď s opatrností průjezdné. A na dálnici D1 v Brně a v okolí jsou nová omezení, jedno na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště. Údržba zavřela pravý pruh mezi kilometry 187 až 185,5. Kolona se tam netvoří, omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojedinělé slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách bude kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ruské problémy na ukrajinské frontě. Premiér Babiš a obrana Česka, či jaký je smysl ústavy? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
6: Názory a argumenty.
16: Ukrajinská metropole Kyjev v posledních dnech trpí pod tvrdými ruskými údery ze vzduchu. Na frontě ale ukrajinská armáda zaznamenala v boji proti ruským agresorům významné úspěchy. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
17: Ukrajinská operace Vivaldi, tedy protiútok na Donbasu u města Krásný Liman, úspěšně pokračuje a ruské jednotky byly zatlačeny za řeku Žerebec. Ruský tlak na poslední ukrajinská města na Donbasu, jako je Sloviansk nebo Kramatorsk, výrazně oslábl. Rozsah problémů nemohou ignorovat ani ruští prováleční publicisté a dokonce ani některá kremelská média. Zlom přišel v okamžiku, kdy ukrajinská třetí armáda zveřejnila záběry ruských válečných zajatců, kteří si stěžovali, že jejich velitelé je hodili přes palubu, více než měsíc seděli bez zásobování, jídla a vody v lese a jediný rozkaz byl, aby zaujali kruhovou obranu a bojovali do posledního muže. Samozřejmě, slovům zajatých mužů se nedá stoprocentně věřit. Jenže sami ruští zastánci války potvrzují, že všechno je pravda. Třeba telegramový kanál Vajeny a svědomí těl ještě před třemi týdny psal o tom, že stovky ruských vojáků jsou v obklíčení, nemají náboje, jídlo, vodu a ze zoufalství pijí vlastní moč. Tedy přesně to, o čem nyní zajatci mluví na videu ukrajinské armády. Pro váleční Z blogeři většinou píší jen pro své publikum, které podporuje válku do vítězného konce. Což není úplně málo. Nejpopulárnější Z kanál Rybar čte přes 1 000 000 lidí. Ale dosud jejich informace zůstávaly mimo pozornost oficiálních médií. Průšvih u Limanu ovšem donutil o tom napsat i superloajální deník moskevský Komsomolec. Ten k tomu přistoupil tvůrčím způsobem. Ukrajinská armáda je podle něj úspěšná, protože poslechla radu ruského ministra obrany Andreje Bělousova. Ten při svém nástupu do funkce v loňském roce prohlásil, že je možné se mýlit, nelze lhát. Podle autora článku s tím má ruská armáda velké problémy. Z blogeři o tom píší už dlouhou dobu. Velitelé na frontě posílají svým nadřízeným zprávy o dobitých vesnicích, i když ve skutečnosti jsou tam ještě ukrajinští vojáci. Následně ovšem dobít musí, jenže nemohou využít dělostřelectvo nebo letecké bombardování, protože piloti mají vesnici označenou jako pod ruskou kontrolou a tudíž na ní nemohou útočit. Nyní se to dostalo i na stránky moskevského Komsomolce. Podle něj Ukrajinci uspěli také proto, že dlouho o svém postupu veřejně neinformovali. Nepřítel dokonale chápe, že pokud tyto úspěchy sám neoznámí, my je svému velení určitě nenahlásíme a tudíž nám nebude poskytnuta potřebná posila. Cituje článek jednoho ze Z-blogerů. Jinými slovy, autor otevřeně přiznává, že ruští velitelé lžou svým nadřízeným a rozhodně by nepřiznali, že někde mohli Ukrajinci postoupit. Může to znamenat, že Rusko přiznává chyby a změní způsob, jakým vede válku? Sami Z-blogeři jsou k tomu skeptičtí. Samozřejmě by to šlo. Stačí vyměnit náčelníka generálního štábu, vyhodit generály, kteří ženou své vojáky do nesmyslných krvavých útoků, no a na jejich místo dát ty, kteří se ve válce osvědčili. Myslíte, že se to doopravdy stane? Pokládá retorickou otázku jeden ze Zetníků.
18: U mikrofonu byl kolega Ondřej Soukup. Musíme si promluvit o obraně Česka, vybízí šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found a Poléna Rychlíková. Více už v jejím komentáři.
19: Zprávy o tom, že se Evropa musí připravit na další eskalaci konfliktu ze strany Ruska, se množí. Bezpečnostní instituce napříč Evropou přitvrzují ve varováních. Dánská kontrarozvědka začátkem září oznámila, že sleduje konkrétní přípravy ruských sabotáží, především proti obranému průmyslu a firmám zapojeným do pomoci Ukrajině. Na to upozorňuje na rostoucí počet ruských kybernetických útoků, sabotáží, žhářských útoků, narušení vzdušného prostoru a incidentů s drony. Český NÚKIB označuje Rusko za největší přímou a dlouhodobou hrozbu pro kybernetickou bezpečnost Evropy. A BIS letos popsala rozsáhlé ruské hybridní aktivity v Česku, včetně verbování lidí přes Telegram, kteří mohou být využiti k sabotážím. Riziko velkého vojenského konfliktu je podle strategických dokumentů nejvyšší od konce studené války. Rusko vyhrožuje a zkouší trpělivost států NATO. Česko nezůstává mimo Putinův radar. V zářijovém propagandistickém žebříčku nepřátelských vlád ruského provládního deníku Vzgliad jsme skončili na děleném 4. místě. Vláda Andreje Babiše však od svého nástupu oslabovala některé struktury, které mají stát proti podobným hrozbám chránit. Zrušila odbor strategické komunikace státu i funkci jeho koordinátora, aniž zrušení odboru projednala Bezpečnostní rada státu. Ministr vnitra Lubomír Metnar pak rozpustil krizový informační tým, který zajišťoval komunikaci při povodních, blackoutu nebo bombových výhruškách školám. Petr Macinka mezitím na ministerstvu zahraničí zrušil odbor strategické komunikace, rozdělil odbor, který měl na starosti sankce, kybernetický prostor a odolnost vůči hybridnímu působení a zrušil i oddělení globálních rizik a odolnosti. Ministerstvo sice koncem září zpřísnilo režim pro ruské diplomaty, kteří nově musí s jednodenním předstihem hlásit překročení českých hranic, i účel a trasu cesty. Nezavedlo ale přísnější systém předchozího schvalování vstupu ruských diplomatů přijíždějících z jiných zemí, který Babiš sliboval a který podle Seznam zpráv požadovaly české bezpečnostní složky kvůli riziku špionážních, hybridních a destabilizačních operací. A činila se také SPD. Ministr obrany Jaromír Zuna ještě v červnu tvrdil, že jeho straně 2% HDP na obranu stačí. O měsíc později počítal s tím, že se Česko bude do roku 2029 držet jen těsně nad touto hranicí,

0: Konferenci Babiš na summitu NATO slíbil, že příští rok Česko 2% splní. A nyní mluví ostřeji o ruské hrozbě a potřebě evropské obrany. Jde ale Babišův obrat brát vážně ve chvíli, kdy jeho vláda spolupracuje s politiky, kteří roky stavěli svůj volební úspěch na zlehčování bezpečnostních hrozeb, přebírání ruských narrativů a po vstupu do vlády začali rušit nebo oslabovat instituce, které mají stát proti těmto hrozbám chránit? Jestli chce premiér skutečně řešit, jak ochránit Česko v případném evropském nebo světovém konfliktu, začít by měl u svých koaličních kolegů. Je potřeba to pojmenovat jasně. Lidé, kteří se podílí na destabilizaci státu, do vlády nepatří. A jestli tam zůstanou, zůstane i míra bezpečnostního ohrožení, kterou v takto kritické době rozhodně nepotřebujeme.
1: Slyšeli jste komentář Apoliny Rychlíkové, šéfredaktorky mediální platformy Page Not Found. Co je smyslem ústavy? Nad tím se ve svém komentáři zamýšlí politický komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch.
2: Máme v České republice suveréna? Je v ní někdo suverén? Z hlediska mezinárodního práva je suverénem Česká republika samotná. Může uzavírat mezinárodní smlouvy. Může vstoupit do NATO či Evropské unie, případně z nich vystoupit, to ale nemůžou ani město Praha, ani Jihomoravský kraj. Nejsou subjektem mezinárodního práva, Česká republika je. Ale položme si otázku jinou. Je v České republice suverén? Je nějaká mocenská instituce suverénní? Odpovědí je nikoli, protože máme ústavu. Suverénem se myslí ten se svrchovanou mocí, který může a dokáže prosadit cokoliv, co jen chce. A ústava, ačkoliv státním institucím určité pravomoci dává, což je důležité, jiné jim zase upírá, což je ještě důležitější. Ústava znamená omezení moci každého a všech. Proto platí, když ústava, pak ne suverén. Když suverén, ne ústava. Vlastně jsou jen dva typy režimů, ústavní a neústavní. U nás máme tři složky moci, zákonodárnou, výkonnou a soudní. Každá z nich je rozdělena mezi dvě instituce. Zákonodárnou moc má parlament a ten je rozdělen na dvě komory, poslaneckou sněmovnu a senát. Výkonná moc je rozdělena mezi vládu a prezidenta. A vrcholem moci soudní jsou nejvyšší soud, nejvyšší soudní instance hodnotící, jestli došlo k porušení práva, a ústavní soud, který rozsuzuje spory práv z právy, tedy interpretuje ústavu samotnou. Mnozí nechápou, proč máme dvoukomorový parlament, sněmovnu i senát, i když ono institucionální zdvojení, jak jsme viděli, je i u složek výkonné a soudní. U moci zákonodárné je to důležité kvůli zamezení tyranie většiny. V naší parlamentní demokracii je většina v dolní komoře parlamentu propojená s vládou. Vládu vytváří. Ti, kdo vládnou, mají většinu v dolní komoře, ti, kdo mají většinu v dolní komoře, mají vládu. To je velice silná a potenciálně nebezpečná kombinace. Nejen schvalují rozpočet, nejen vládnou armádě a policii, ale kdyby byl parlament jednokomorový, mohli by si měnit zákony, jak chtějí, a ohýbat ve svůj prospěch. Proto je parlament dvoukomorový, aby momentální většina vzešla z jedních voleb, nemohla svévolně měnit ústavu. Sněmovna je volena poměrným systémem na 4 roky a je rozpustitelná. Senát je nerozpustitelný, volební období senátora je 6 let, ale každé 2 roky se volí třetina senátorů většinovým dvoukolovým systémem. Sněmovnu i senát volí lid, ale jinak, jindy a na jinou dobu. Sněmovna kontroluje vládu a schvaluje jí rozpočet. To senát nedělá, ale senát schvaluje nominace prezidenta na soudce nejvyššího a ústavního soudu, což zase nedělá sněmovna. Pro změnu ústavy jsou však nutné ústavní většiny v obou, jedna komora nemůže tu druhou přehlasovat. To je garance vlády zákona, vlády práva, toho, aby si momentální vládní většina neohýbala právo ve svůj prospěch, a tudíž je to prevencí tyranie většiny.

0: Ústavu má interpretovat ústavní soud a měnit může jen ústavní 3/5 většina v obou komorách parlamentu. Ale ani ta ji nemůže měnit svévolně či zrušit. Naše ústavní filozofie vychází z koncepce přirozených práv. Základní lidská práva jsou primární a státní moc je sekundární. Existuje pro zajištění základních práv. Článek 1 Listiny práv a svobod z roku 1991 konstatuje: Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. A článek 9 ústavy z roku 1992 stanovuje: Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tedy, kdyby ústavodárné většiny v obou komorách parlamentu přijali následující ústavní zákon, článek 1 zítra se ruší listina práv a svobod, článek 2 pozítří tito a tito lidé podstoupí povinnou eutanázii, ústavní soud by je měl zrušit a prohlásit za neústavní, ba přímo protiústavní. Jinými slovy, některé pasáže ústavy a listiny práv a svobod jsou navždy, již nikdy nejsou legálně a legitimně zrušitelné. V tomto smyslu ani lid samotný není suverén. Například nemá právo svévolně poslat na smrt nevinné. Máme-li ústavu, pak uvnitř země není suverénem nikdo. Leda snad ona ústava samotná.
1: Smysl ústavy vysvětloval politický komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch. Německý autoprůmysl se už několik let nachází ve stavu, který má daleko k ideálu. A dlouho to vypadalo, že na to není schopen adekvátně reagovat, jako by pověstná byrokracie a pořádku milovnost připravila tamní manažery o schopnost reagovat na to, co se na trhu děje. To se začíná měnit. Otázkou ale je, zda to není pozdě, varuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Kolektivní smlouva ve Volkswagenu, kterou podepisuje vždy na několik let dopředu odborářské sdružení s nejužším vedením automobilky, byla dlouho něco jako ústava. A hodně rigidní ústava. Poslední dohoda z roku 2024, kdy už byly problémy podniku zjevné, firmě fakticky zapověděla dělat rázné škrty. Jenže teď, když Volkswagenu začíná dramaticky téct do bot, se i jeho management odhodlal k výjimečnému kroku. Drtivou většinu bodů kolektivní smlouvy vypověděl ke konci letošního roku. A přestože to automaticky neznamená, že začne radikálně rozdávat výpovědi, jde o krok ne nepodobný tektonickému otřesu. V německých automobilkách je totiž například zvykem, že týdenní pracovní doba nemá 40, nýbrž 35 hodin. Takže se tam nepracuje 8, ale 7 hodin denně. Jen málo co dokumentuje nepružnost a nekonkurenceschopnost německého autolendu tak dobře, jako tento fakt. A právě s tím budou chtít šéfové z Wolfsburgu nepochybně pracovat. Ostatně podobné kroky už oznámili jejich kolegové z Mercedesu. A v BMW zase plánují zredukovat 1/5 bílých lívečků, tedy manažerských pozic, díky tomu, že na jejich práci nasadí umělou inteligenci a AI agenty. Odboráři už začali hrozit stávkami. Tvrdí, že zaměstnancům mají vzrůst platy, nikoli, že by se měli strachovat o to, zda na ně zbude místo. Jenže pokud se německý automobilový průmysl drasticky nepromění a nezrychlí, čeká ho nikoli pomalý, ale poměrně rychlý odchod do důchodu. Doráží na něj čínská, respektive v případě Tesly americká konkurence. Mimochodem Tesla, která dostala aktuálně povolení i od českého ministerstva dopravy na spuštění svého semiautonomního řízení známého jako FSD, ukazuje, jak opoždění její evropští rivalové jsou. Nikdo z nich, ani BMW, ani Audi, ani Mercedes, nemají po ruce něco podobného, co by mohli klientům nabídnout. Pro Volkswagen je paradoxní, že na něj doráží i jeho vlastní dcera, česká Škodovka. Ta je dnes premiantem celé skupiny. Je jejím nejzdravějším podnikem a v podstatě táhne ziskovost celého holdingu. Je nepochybně i pro českou ekonomiku dobře, že Němci si uvědomují, že mají problém a chtějí s ním něco dělat. Jenže lopotnost, se kterou tak činí a nejspíš činit budou, může zabránit tomu, aby jejich relevance přestala klesat. Doba je extrémně rychlá a to už platí i pro auta, na což právě v Německu nebyli zvyklí. Ovšem zákazníci po celé Evropě ukazují, že jim vozy najmě čínské provenience nijak zásadně nevadí. Jsou levné, dobře vypadají a zdají se být i solidně vyrobené. Nic víc běžné uživatele nezajímá.
1: O problémech německého autoprůmyslu hovořil zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Protože je sobota, jako obvykle připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Budou dva. Již za týden nás čekají volby, včetně těch komunálních, a právě jejich důležitost vyzdvihuje komentátor Petr Holub.
4: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pěti koalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze 100 největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru starosty Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu, a od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
1: Důležitost komunálních voleb připomněl Petr Holub. A ještě jeden z příspěvků tohoto týdne. Situaci u amerických republikánů měsíc před důležitými volbami komentoval Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
5: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massey, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůhví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány ve Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsnová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vancem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační rétoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na Středozápadě bude dalším.
1: To byl Matěj Schneider a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Schwarz.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje to ministerstvo dopravy v novele. Paříží prošel pochod hrdosti, zúčastnili se ho 100 000 lidí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí zápas, tentokrát ve Španělsku 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. Varovalo, že ruská armáda bude pokračovat v rozsáhlých útocích na ukrajinskou metropoli. Podle Moskvy ponesou odpovědnost za případné důsledky ti, kteří varování ignorovali. Zaměstnanci českého velvyslanectví zatím v Kyjevě zůstávají. V reakci na ruskou výzvu to uvedlo české ministerstvo zahraničí. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mühl.
7: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
6: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Pařížského pochodu za práva sexuálních menšin se zúčastnili 100 tisíce lidí. Organizátoři upozornili například na diskriminaci trans lidí nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
8: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ plus komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
9: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
6: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Ovědu 1-3.
10: Skóre otevřel z první střely na českou branku hvězdný Španěl Jamal. Trefil se z hranice pokutového území. Češi se po většinu prvního poločasu jen bránili. Ještě do poločasu inkasovali od vítěze zlatého míče Rodriho. Ve druhé půli Češi zabrali proti Španělsku, které polevilo. Na 1-2 snížil senzačně obránce Jiří Sláma, jenže tlak Čechů skončil vyloučením kapitána Krejčího a bylo rozhodnuto. Na konečných 3-1 zvýšil Merino. Čechy teď čeká přesun do Anglie, kde v úterý odehrají proti domácí reprezentaci poslední zápas v této reprezentační pauze. Věda Karol Schamberger, Radiožurnál.
6: Tenista Jiří Lehečka porazil ve třech setech Francouze Humbera a na turnaji v Tokiu je ve čtvrtfinále. Marie Bousková postoupila v Pekingu do třetího kola, kdy zvítězila nad Australankou Birelovou 2x6-4. V Číně naopak dohráli Kateřina Siňaková a Jakub Menčík.
11: Omezení na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda na Uherskohradišťsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady stojí osobní auto. Policie ohlásí v omezení u Šmejkalky mezi kilometry 25 až 24. Jsou tam dva zúžené pruhy a úsek je teď volně plynule průjezdný. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. Na Uherskohradišťsku čekejte omezení na silnici nižší třídy na výjezdu z obce Březová na Slovensko. Osobní auto tam narazilo do stromu. A na dálnici D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se nově jede jedním jízdním pruhem. Je to zhruba na kilometru a bude to tak do rána. Kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, maximální teploty 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dnešní debatou v pořadu Mezi námi začínáme cyklus o společensko-politické situaci v zemích, ze kterých pochází národnostní menšiny u nás v Česku. Bude nás zajímat, jak situaci v zemi původu vnímají z Česka představitelé těchto menšin. Dnes se podíváme do Řecka. Ve studiu vítám Alenu Lídlovou Georgiu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Zastupitelku řecké menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. A vítám i Konstantinose Civose. Dobrý den. Historika, publicistu a profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje novořecké historii. Příjemný poslech vám přeje Libor Kokal.
15: Mezi námi.
13: Jak můžeme krátce zhodnotit současnou politickou a ekonomickou situaci v Řecku, když to zkusíme být hodně struční? Ta krize, o které se tolik mluvilo, ta rozpočtová, dluhová, ta už je v minulosti, ta je zapomenuta? Pane Civosi.
16: Neřekl bych, že to je minulosti, protože ty dopady této desetileté krize rezonují až do dnes. Možná pořád přetrvávají nějaké stereotypy o těch přeplněných kavárnách a tak dále. Ale když se podíváte zblízka na každodennost Řeku, tak ta se netváří být příliš veselá. A můžete to vidět třeba, o kolik se zvyšila užívání antidepresiv a tak dále. Ale kdybychom měli mluvit z čísly, tak hrubý domácí produkt země během těch 10 let propadl o 25%, jednu čtvrtinu. Neznám žádnou jinou zemi, která v podmínkách míru by přišlo o tak výrazný procento hrubého domácího produktu.
13: Na druhou stranu já musím říct, že jsem četl, že ve zprávách Mezinárodního měnového fondu je Řecko vydáváno za premianta tím, jak velmi dobře zmenšuje ten svůj dluh, ale je pravda, že ono to tak často bývá, že ta optika měnového fondu je trošku jiná než optika těch lidí, kteří tam žijí. Vidíte to taky tak, paní Georgiu?
14: Určitě, abych jako to zhrnula, takže jsou vlastně dvě takové stránky. Jedna je ta ekonomická, nebo spíš možná makroekonomická. Tam je opravdu Řecko premiantem a myslím si, že jako překvapilo vlastně všechny, včetně Mezinárodního měnového fondu, jak dobře si jako vedlo, jak jako vlastně rychle a včas bylo schopno jako splácet své dluhy. A druhá stránka je ta společenská a možná i mikroekonomická, jako zaměřená na toho člověka, protože vlastně dnešní rodiny v Řecku často čelí stejným problémům jako tady. Vysoká inflace, vysoké ceny nájmu, takže zvlášť ve velkých městech prostě máte problém sehnat nájem a zaplatit ho. Já jsem v té generaci, která kdybych jako byla v té době v Řecku, tak bych vstupovala na pracovní trh jako v době po krizi. A to je vlastně úplně ztracená generace. Já to vidím i ve své širší rodině v Řecku, že to jsou lidé, kteří vlastně neměli ty příležitosti prostě získat nějakou jako kvalifikaci na tom pracovním trhu. Dostali se do věku, kdy mají prostě zakládat rodiny. A ty rodiny jako zakládají, ale je to o poznání těžší, než je to tady u nás. Takže já jako myslím si, že my z řecké menšiny, kdo máme to srovnání s Řeckem, jsme velmi rádi za to, co máme tady u nás doma v Česku.
13: A znamená to, že v řecké společnosti je cítit i určitý pesimismus, nebo to, že ty makroekonomické údaje se zlepšují, přinášejí přece jenom nějaký optimistický výhled do budoucna?
16: Jeden z bývalých řeckých premiérů říkal, že čísla skvětají a lidé stradají. A myslím si, že tohle je skutečnost, protože Řecko soutěží úplně ve dně makroekonomických ukazatelů s Bulharskem, ve dně makroekonomických ukazatelů Evropské unie. Jsem se podíval na statistiku Evropského statistického úřadu, jak se změnily příjmy, reální příjmy občanů Evropské unie během 15 let od roku 2010 do roku 2025. Tak Řecko vykazuje minus 22%. Všichni ostatní země jsou v plusu. Česká republika je 23% plusu. Řecko je v minusu. A tyhle ty velmi špatné vychlídky do budoucna tak nutí mladou generaci, tak jak říkala i Alena, aby se vyhledávali nějaké destinace mimo Řecko. A kromě té ekonomické krize, která dodnes dopadá velmi špatně, tak druhým největším problémem je demografická krize. Řecko během poslední desetiletí přišlo o 1 000 000 obyvatel. Měli jsme stejný počet obyvatel v roce 2010, teď Řecko má méně než 10 milionů. Jednak je to, kolik v Řecku se rodí děti, jak rychle stárne obyvatelstvo. Máme tam spoustu vesnic, kde se nenarodilo miminko během posledních desetiletí. A další věc je ten fenomen, který nazýváme brain drain, odliv mozku, a to je vidět i, kolik lidí přichází z Řecka sem do České republiky.
13: Takhle špatná situace se většinou projevuje i na vnitropolitické situaci tím, že lidé častěji volí, řekněme, extrémní strany nebo nějaká taková rychlá řešení. Je něco takového vidět i v Řecku?
14: To se v Řecku úplně jako neděje, protože tam pořád teda vlastně je ta jako pravicová vláda, premiéra Mitsotakise, takže tam k tomu nedochází, ale já to jako nejsem politolog, takže to neumím úplně dobře jako vysvětlit, ale přijde mi, že vlastně za to poslední období jako Řekové tolik netíhli prostě k těm extremistickým stranám. No,
13: no a nevyčítají lidé tu špatnou ekonomickou situaci vládě?
16: Lidi vyčítají vládě, zvlášť v dnešních podmínkách, ale vidím, že na řecké politické scéně panuje rozdrobenost, že už ty zavedené politické strany během 40 let od pádu diktatury Řecko mělo 3 politické strany. Středopravicovou Novou demokracii, která mimochodem dneska je taky ve vládě, středolevicovou socialistickou stranu PASOK a komunistickou stranu. A ty dvě hlavní, Nová demokracie a PASOK, se vystřídali v moci po dobu 40 let, volilo pro ně 90% lidí. Dneska průzkumy ukazuje, že pro tu Novou demokracii se přiklání asi jenom čtvrtina voličů, což je v řeckých podmínkách, tak jak byl stanoven politický systém, velmi nízko. A na druhou stranu ta rozdrobenost se projevuje jak na extrémní pravici, tak i na straně levice. Máme spoustu patriotů a superpatriotů a řekl bych, že v dnešním řeckém parlamentu jsou minimálně 3-4 strany, které můžeme zařadit do toho spektra krajně pravice. Navíc před 2 týdny byl propuštěn z vězení Ilias Kasidiaris. Ilias Kasidiaris je dvojka Zlatého svitu. To byla neonacistická strana, která, když se projevila poprvé v podmínkách krize, který se stala, dostali 7% a stala se 3. nejsilnější stranou řeckého parlamentu, tak způsobila tato strana šok v Evropě, protože oni používali symboliku třetí říše a tak dále. Ale bohužel dneska jejich retoriku vidíme, že používá spousta lídrů, jak v Evropě, tak i ve Severní Americe. To, co dříve říkali ty lidi z toho neonacistického Zlatého svitu a způsobovalo to šok, dneska to říká prezident Spojených států a řekl bych, že víceméně nešokuje nikoho.
13: A dá se říct, že se v Řecku ještě pořád platí to pravo-levé rozdělení politického spektra, protože ono v řadě zemí dneska můžeme pozorovat, že vlastně vládnou strany, u kterých je obtížné říct, jestli jsou pravicové nebo levicové, většinou se jim říká populistické, protože prostě poslouchají, orientují se vlastně ne podle nějaké ideologie nebo programu, ale spíš se orientují na aktuální výsledky průzkumu veřejného mínění. Tahle tendence je tak v Řecku taky?
16: A preference to jasné rozdělení, protože v minulosti, kdybychom mluvili spolu 3 minuty, tak bych dokázal vás zařadit, jestli patříte do pravého nebo do levého spektra. Dneska to jasné rozdělení už neplatí.
13: Mají Řekové, kteří žijí tady v České republice, zájem o účast v politickém životě země původu, to znamená Řecka? Chodí třeba k volbám a dá se vysledovat nějaká tendence, jaké strany si vybírají?
16: Nemluvil bych vůbec o nějakým velkým zájmu, protože mám tady před sebou účast Řeku ve volbách, které proběhly v roce 2023. Je zapsáno jenom 164 lidí a odvolilo asi 100, což znamená každý 30. A když se podívám pak na výsledky, tak ty víceméně odpovídají těm výsledkům, které byly v Řecku ostatně. I ten zájem o politiku a o část ve volbách není ani v tom samotném Řecku, protože velká část řecké společnosti je natolik frustrována z těch ekonomických výsledků a z té nemožnosti nějak změnit ten směr, že raději do voleb nechodí.
14: Tak já bych k tomu možná jenom dodala, že co řekl to politolog. Takže Řekové velmi rádi diskutují tu politiku, ať možná potom nejdou k těm volbám, tak se oni velmi rádi baví. A vnímám tady velký rozdíl, že zatímco jako v Česku se spousta lidí se svými přáteli nebo jako rodinou vyhýbá ty diskuzi o těch volbách, o té politice, tak v Řecku je to jako velmi oblíbené téma.
12: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
13: Už jste se tady zmínili o tom, že ekonomická situace v České republice je dneska lepší než v Řecku a tím jsme vlastně sami zadali takový mostek k jinému tématu a sice přicházejí dneska Řekové do České republiky třeba právě kvůli té ekonomické situaci, ta ekonomická migrace existuje, nakolik je výrazná?
14: Přicházejí od té krize. Jestli úplně dneska, já bych řekla, že většina lidí, která se z Řecka chtěla odstěhovat, se už vlastně odstěhovala v té době jako od krize a trvalo to nějakou jako delší dobu, takže vlastně teď můžu říct, že minimálně tady v Praze máme jako velmi početnou, i v Brně teda, i v Ostravě vlastně, velmi početnou jako menšinu tvořenou z těch nově příchozích Řeků. Jsou to často mladí lidé, kteří mají malé děti a tak, takže máme tady i velmi dobře fungující, prosperující řeckou školu teďka, která funguje vlastně po té běžné české škole, že naše děti chodí do řečtiny. Takže řekla bych, že to tak jako pomaličku asi se zpomaluje. Teď už rozhodně nepřichází tolik lidí, co přicházelo jako po té krizi.
13: A můžeme aspoň přibližně říct, o kolik se jednalo lidí, jak velká byla ta vlna?
16: Podle údajů ministerstva vnitra je tady 2000 nově přichozích Řeků, z čehož asi polovina žije v Praze. Takže podle posledního sčítání tady v České republice přes 4000 lidí se přihlásilo k řecké národnosti. Řekl bych, že jsme teď 50-50, že polovina jsou potomci těch bývalých politických emigrantů, zatímco druhá polovina jsou ty nově přichozí. A je to obdivuhodné v tom smyslu, že Česká republika a Řecko nemají společné tradice, nemají nějaký jazyk, který by byl lehký. Jsou to lidi, kteří pracují v různých mezinárodních firmách, lidi, kteří disponují vysokoškolskými diplomy a jazykovými znalostmi. Ale ten fenomén brain drain, odliv mozku, zasahuje velmi tvrdě na řeckou společnost tím, že přes 500 000 mladých Řeků odešlo posledních 10 let do různých destinací, do Německa, do Británie, do Norska, do Austrálie a tak dále.
13: V některých komunitách vidíme, že ty různé vlny emigrace nemají úplně nejlepší vztahy. Nejsou to vždycky harmonická jednota nějaká. Jak to vypadá v řecké komunitě? Taky jsou tady spory nějaké nebo různé pohledy, nebo myslíte si, že tady si lidé rozumějí a pomáhají?
14: Já bych řekla, že rozhodně je výzva vlastně to všechno zpracovat a rozhodně jsme se setkali vlastně s tím, že my jsme třeba řeknu v Brně měli nějaké jako tradiční řecké zábavy, které v podstatě po desítky let vypadaly skoro stejně a kde se prostě tančí tance jako z celého Řecka. Když přišli nějací další Řekové z Řecka, tak řekli, no jako co to tady tančíte, jako to u nás se tančí třeba nějak jinak a tak dále, takže měli zase nějaké jiné potřeby i třeba jako od těch jako obcí. To samozřejmě byla trošku výzva to zpracovat, ale myslím, že se to víceméně i jako podařilo a rozhodně tady třeba teďka v Praze, myslím, že spolupracujeme velmi pěkně.
16: Tady Praha je trošku zvláštní v tom, že je tady jednak víc těch nově přichozích. Já si myslím, že tyto dvě skupiny příliš spolu nekomunikují. Je to dáno i tím, že mají jiné životní zkušenosti. Ale tím, že stále spousta těch nově přichozích neuvažuje o návratu do Řecka, že vytváří tady rodiny, a vyvstanou pak otázky, kam moje děti budou chodit, kde se naučí řecky a tak dále, tak začínají komunikovat s tou generací politických emigrantů, začínají působit na hudební a taneční soubory. Takže vidím v tom, že je nějaká lepší perspektiva pro zdejší řeckou komunitu.
13: A není to možná tím, že ta, řekněme, první vlna emigrace je v uvozovkách až příliš asimilovaná, že vlastně mluví perfektně česky, mají třeba partnery Čechy a že už jsou vlastně víc Čechy, i když s řeckým příjmením?
16: Určitě, určitě. Těžko dneska rozeznat jiným způsobem než příjmením tu druhou a třetí generace zde žijících Řeků. Nepopírám vůbec jejich vlastenectví. Oni se hlásí k řecké národnosti, velmi často chodí do Řecka, chtějí, aby jejich děti převzali ty tradice, ty zvyky, aby se naučili ten jazyk, ale těžko je rozeznat.
14: To je zrovna asi můj příklad, protože já jsem tady prostě plně asimilovaná, mám manžela Čecha, takže vlastně naše jako potkávání, jako když to řeknu s nově příchozími Řeky, je víceméně právě prostřednictvím jako řecké školy.
13: A jaká je úroveň znalostí řečtiny u těch starších generací, přesně řečeno ne starší generací, ale u potomků té, řekněme, první vlny?
14: Velmi různorodá. Já bych řekla, že tohle hrozně záleží na tom, jak to bylo v té konkrétní rodině, od toho, že někde se prostě mluvilo doma běžně řecky, někdo třeba vůbec ne. A jsou to i lidé, kteří právě, jak říkáte, mají řecké příjmení, ale vlastně rovnou vám řeknou, že třeba vůbec nemluví řecky, protože jejich maminka, tatínek na ně prostě nikdy řecky nemluvili a do Řecka už vlastně jezdí čistě jenom na tu dovolenou, nemají nějaký vztah, nějaký kontakt s tou svojí rodinou v Řecku, s tou širší rodinou.
13: Mimochodem, vnímali jste změnu vztahu české společnosti k Řekům? Já vám vysvětlím, co mám na mysli. Já jako člověk, který sám pochází ze Severní Moravy, kde je koncentrace té řecké menšiny největší a pamatuju si období konce 80. začátku 90. let, kdy se Češi ptali Řeku, a proč se nevrátíte do Řecka, tam se přece žije lépe, to je vyspělá kapitalistická země a vlastně s touhle vzpomínkou je pro mě takové paradoxní mluvit dneska o tom, že Řekové znovu přijíždějí. Tak jste to nějak vnímali, tuhle změnu pohledu, změnu optiky, pohledu na Řecko, kdy skutečně byla doba, kdy rozhodně Řecko bylo vnímáno jako země, kde se určitě žije lépe?
16: Já jsem nikdy nezažil, že by Řecko bylo na tom, co se týká ekonomických ukazatelů, líp, než bylo Československo tehdejší nebo Česká republika teď. A v důsledku i krize, o které jsme mluvili, tak ta propast ještě se prohlubila. Myslím si, že spousta našich krajanů, kteří mají tu možnost porovnat, tak nám zavidí ty možnosti, které se tady vyskytují. Vím, že Alena má 3 děti a kdyby někdo, nějaká řekyně na jejím místě věděla, jaký má vymoženosti pro děti, jaká je mateřská. Kolik lidí ví tady, že mateřská dovolená v Řecku je od 6 do 9 měsíců, že tam nejsou školky, jesle, že tu roli hlídání děti musí převzít někdo z prarodičů, pokud je ochotný, pokud může a tak dále. To jsou věci, které ty lidi, kteří mají tuto zkušenost a ty noví přichozí tohle vnímají. Vnímají, jaká je tady infrastruktura, životní úroveň a tak dále, tak tohle z toho oceňují a proto taky zvážují a nejsou tak ochotní, aby jednou se vrátili zpátky do Řecka, přestože tam sluníčko svítí, přestože je tam moře a tak dále. Ta řecká každodennost je velmi, velmi těžká.
13: Jste optimisté ohledně situace v Řecku? Myslíte si, že se Řecko zase postaví na nohy? Životní úroveň bude stoupat?
14: Já jsem optimista, protože právě jak jsem mluvila o té makroekonomické úrovni, tak ono to vždycky jde se zpožděním. To znamená, že to, že Řecko jakoby teď dohnalo ty svoje jako velké resty, tak znamená, že se to určitě v průběhu let jako promítne do toho, že to bude lepší. Jsem jako optimista v tom, že čím dále bude Řecko té krize, tím lepší ta situace bude. Věřím, že se to propíše teda i do těch běžných denních životů.
13: Vidíte to taky tak?
16: Já nejsem na to tolik optimista, asi je to i tím, že jsem starší. Třeba když si vezmu, že když jsem odcházel z Měchom města, který se nachází uprostřed nejúrodnější oblasti Řecka, je to region Tesálie, tak to město mělo přes 6 000 obyvatel. Dneska má jenom 4 000 obyvatel. Školy v okolních vesnicích nefungují. A na druhou stranu vidím, že i ty změny, které probíhají v parlamentu, různý zákony, Kdo ví třeba dneska, že Řecko uzakonilo 13-hodinovou pracovní dobu. A to říkám taky, protože tady v době krize hodně lidí mluvili o lenoších a tak dále. Je to něco, které je pro mě nevídané. Bohužel ty podmínky jsou takové, které nutí stále mladí vystudovaní lidi, aby si vyhledali nějakou lepší budoucnost spíše v zahraničí. Z Řecka odchází třeba každý druhý absolvent lékařské fakulty a spoustu dalších lidí.
13: Cestovní ruch je nepochybně velmi důležitý pro Řecko a pro ekonomiku řeckou. Přináší to i regionální rozdíly, že potom ty oblasti, které můžou žít z cestovního ruchu, ostrovy a ty prostě části země, které jsou někde u moře, žijou lépe než to vnitrozemí?
16: Kreta a Kykladské ostrovy jsou jediné oblasti Řecka, které vykazují stabilní počet obyvatel a o dost lepší životní úroveň než zbytek regionu Řecka. Ale i tohle, ten overturism a tak dále, přináší spoustu dalších problémů, které se potýkají s věcmi, jako že to je sezónní záležitost. Jak žijou ty lidi na ostrově, který má, nevím, 1000 obyvatel od října do června. Musíte mít tam infrastrukturu, která neslouží jenom těch 1000 lidí, ale bude sloužit v létě těch 15 000 lidí, kteří přijde na tu sezonu, aby se užili ty krásné pobřeží a pobyt na tomto ostrově. A pak máme problémy, třeba si vzpomenu, že jedna paní mi volala teď v létě, co je na tom pravdy, že na ostrově Tasos, kde je 10-11 000 obyvatel, je pouze jedna sanitka. Když se něco stane, jestli přijede včas a tak dále. Nikdo to vám nemůže zaručit, ale ta paní nebere ohled na to, že ona tam bude 10-15 dní a tam žije dalších 10 000 obyvatel, který, když to budou potřebovat, tak budou někdy ve vzduchu.
13: Jste chtěla něco doplnit?
14: Ano, že já jsem jenom chtěla říct, že vlastně v Řecku se během jako několika generací vlastně otočila ta ekonomická logika, protože předtím, zatímco rodiny, když vlastnily nějaké úrodné pozemky, tak to byly ty, které udržovaly a prostě když měly nějaké ty zbytky u moře, někde zasolená půda, tak o to vlastně nebyl zájem, to se nechávalo tak nějak jako na okraji a vlastně od těch 90. let s tím extrémním stavebním boomem té turistické infrastruktury se to vlastně úplně otočilo a ti, kdo v těch rodinách najednou drželi ty neúrodné pozemky, na nich neuvěřitelným způsobem zbohatli, zatímco ti držitelé těch olivových plantáží na tom o moc lépe nejsou.
13: Když mluvíme o tom turistickém ruchu, ještě taková otázka, ovlivňuje to i tu velkou politiku. Jedna z takových možná méně známých věcí v České republice je, že Řecko stále uděluje třeba víza ruským občanům. Diktuje ta ekonomická logika i změny třeba zahraniční politiky ve srovnání se zbytkem Evropské unie?
16: Nejsem si jistý, že Řecko uděluje víza ruským občanům, ale tím, že Rusové přestali jezdit do Řecka, tak řecký cestovní ruch utrpěl jistý pokles, ale do Řecka během loňských roku přišlo 38 milionů turistů. Ten vliv cestovního ruchu ve vnitropolitické situaci se projevuje spíš tím, že tam jsou různý zájmy velkých hotelérů, který se snaží je prosadit.
13: Říká náš host, pan Konstantinos Civos. Dnes jsme v pořadu mezi námi debatovali o společenské politické situaci v Řecku a také o tom, jak to vnímají příslušníci řecké menšiny tady u nás. Děkuji taky paní Aleně Lidlové-Georgiu, která také byla naším hostem. Pořad připravili Tajana Mančalová a Libor Kukal, který se od mikrofonu loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
12: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prokuratura ve Spojených arabských emirátech vyšetřuje středeční útok v letadle společnosti Fly Dubai jako teroristický čin. Kopilot tam při letu z Dubaje do Tel Avivu zaútočil palubní nouzovou sekerou na pilota a pokusil se s Boeingem 737 zřítit. Motiv činu kopilota zatím není jasný. Podle deníku Wall Street Journal ale občan Ománu dostal ve své zemi zákaz létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil, ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými jsou takzvaní trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Ke konci roku skončí ve funkci ředitele útvaru rychlého nasazení Libor Lochman. V čele útvaru stojí už od roku 1996 a je díky tomu nejdéle sloužícím policejním velitelem v Česku. Skončit ve službě musí kvůli odchodu do důchodu. Ještě předtím by se měl dočkat povýšení do funkce generálmajora. Nominaci musí ještě schválit vláda a prezident. V pražské O2 aréně vystoupí večer americký rapper ASAP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dumb. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu. Za svou tvorbu byl třikrát nominovaný na Grammy. Kromě hudby se věnuje taky módě a působí jako kreativní ředitel některých módních značek. Hokejisté Vsetína vyhráli i 9. utkání prvoligové sezóny. Tentokrát zvítězili nad Frýdkem Místkem 5-2. Pardubické Bčko podlehlo domácí Třebíči 1-4. Tábor deklasoval Přerov 8-3. Kolín zdolal Slávii 3-2. Litoměřice podlehly Jihlavě 2-3. Sokolov prohrál s Chomutovem 3-4. A Havířov porazil poslední Zlín 4-2.
11: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Brně. Na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli úpravám zdrsnění povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se třemi pruhy obousměrně na Ruzini i k dálnici D1 plynule. V Brně je od včerejška zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Uzavírka by měla trvat do listopadu. Dá se objet přes město, případně Modřice po Vídeňské ulici a exit 194. Auta nad 12 tun pak s jezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselý nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 a na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se jich české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme v Kultuře Plus. Ve Veletržním paláci teď najdete několik intervencí, a to včetně slavné kresby Edith od Egona Schielleho nebo obraz od Magdalény Cubrové, který v roce 2006 hodila umělecká skupina Rafani do Orlické přehrady. I na tuto výstavu se podíváme. Také se zeptáme na program festivalu Fall v Centru současného umění DOX v Praze. V Kultuře Plus toho nabídneme ovšem mnohem více. Dobrý poslech vám přeje Michaela Vetešková.
12: Kultura Plus.
15: Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už podruhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacký, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5 000 lidí. Je to ale jenom jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival Hlavě. Další informace nabízí ve své reportáži kolega Martin Hrnčíř.
17: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic. Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
18: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
17: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
18: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout. A byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
17: Jihlavský festival dokumentárních filmů si letos připomene také 30 let své existence, a to filmem Andrej Slovákové s pracovním názvem Jihlava 30 – Myslet filmem.
19: Audiovizuální archiv Jihlavského festivalu obsahuje hruba 100 hodin materiálu. Jsem společně se stříhačkou Jankou Vlčkovou vyhledávala ta vyjádření filmařů a filmaře, které ukazují, jak oni sami myslí filmem, co to pro ně znamená, jaké jsou ty jejich režijní a tvůrčí metody.
20: If you don't want to change the world, you are a conformist.
17: Diváci si tak ve snímku můžou připomenout třeba návštěvu režiséra Belitara nebo Godfreyho Reggia. Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
21: Že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
17: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
22: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
23: No já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
17: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
24: Mám já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
25: Můžeš mlčet?
17: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň.
15: V těchto dnech se v pražském Doxu odehrává festival Fall, nabízí diskuze, čtení a workshopy a zaměřuje se také na otázku, co nás zatím odlišuje od umělé inteligence. Jedním z hostů letošního ročníku je také český básník se syrskými kořeny Sufjan Masalema. Ve svém vystoupení představí svůj pohled na výzvy současné maskulinity. Na podrobnosti se ho ptala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
26: Na festivalu Fall vystoupíte spolu s Adamem Borzičem a Vratislavem Maňákem v pásmu o výzvách současné maskulinity. Jak jste se k tomuto tématu dostal a jakým způsobem se ho chopíte ve svém vystoupení?
27: Dostal jsem se k tomu tím způsobem, že jsem byl pozvaný Vratislavem Maňákem, který ten náš program nějakým způsobem zaštiťuje. Bude probíhat v prostorách výstavy, kterou on spolukurátoroval, což je výstava Andros, která probíhá paralelně v Doxu během toho, co probíhá i literární festival. A to je výstava, která je tematicky zakořeněna v tom, jak chápeme maskulinitu a postavení mužů v 21. století. Takže od toho se odvíjí i téma toho čtení. Tam budeme vlastně 3, každý budeme v jiné místnosti té výstavy a diváci budou postupně procházet skrze tu naši performance, stejně jako skrze tu výstavu. To téma samotný mi přišlo zajímavý jednak i protože jsem tomu podle mě tak jako subverzivně věnuji ve své vlastní tvorbě, jakkoliv bych neřekl, že to je moje nějaký stěžení téma. Jsem též muž v 21. století, takže to, co řeší ta výstava, nějakým způsobem řeším nebo dotýká se i mě samotného. Třeba ve vztahu k migračním krizím v posledních 10 letech, to mužské tělo, které se vydávalo taky na ty migrační cesty, bylo z mé perspektivy zcela vlastně dehumanizováno. Tohle to je nějaké téma, které prostupuje mojí vlastní tvorbou. Kdyby ho mohla akcentovat během toho čtení, toto bych byl vděčný a tomu bych byl rád.
26: Mohl byste být být ale ještě více konkrétní stran tématu, které se týká výzev současné maskulinity. Zda jsou i nějaké motivy, možná stylotvorné prvky, které zarezonují tím vaším vystoupením.
27: Myslím si, že maskulinita v literatuře a nebo v poezii se v posledních letech dotýká často témat spojených s LGBT komunitou, jakkoliv já jsem heterosexuál, ale ty témata mi přijdou podnětné, co se týče literární a básnické tvorby, jak ve vztahu k milostné rovině toho prožívání, tak i k nějaké tělesnosti. Myslím si, že se s tím ale pojí i nějaká fragmentárnost, nejen tematicky, co se týče textu, ale samotné vlastně slov na tom papíře, s tím, jak se možná rozpadá konzervativní role muže v 21. století, tak jak jsme ji znali od 19. v kontextu nějakých viktoriánské morálky. Čemu já bych se vlastně chtěl při té performance věnovat je to, že jakkoliv může v našem západním evropském kontextu v posledních tisíce letech byli ti, kteří vlastně rozhodovali nebo měli to zásadní slovo na běhu těch společenských událostí, tak pořád tady je nějaká služka toho obyvatelstva, jakkoliv jsou to vlastně muži, kteří tohleto slovo neměli. A teď se můžeme bavit o tom, že do nějaké míry to byly příslušníci LGBT komunity.
26: Já jsem vás teď zastihla na rezidenci v Maďarsku. Tento rozhovor natáčíme v online prostoru. Ty básně, které uslyšíme 4.10. v Doxu, jsou to básně,

0: vyvrcholování toho, jak o tom píše. Tedy takže většina básnických tvorby, která se jmenuje Smrti, začíná tak, že někdo blízký vlastně zemře a po zbytek toho textu se ten básník vyrovnává se smrtí toho blízkého s tou ztrátou a končí to většinou nějakým smířením. A u toho mučednictví ten koncept je zcela obrácený, zejména v tom, že titul toho mučednictví člověk získá, až vlastně, když už tady není. Část mé rodiny žije v Palestině a v Sýrii a spoustu z nich během uplynulých vojenských konfliktů zemřelo. Když člověk zemře v takovém vážném konfliktu, tak v islámském kultuře je často označovaný za mučedníka. Myslím si, že se to trochu liší od toho, jak je to interpretováno v Evropě, v tom smyslu, že ten mučedník je někdo, kdo zemře aktivně v tom boji, ale v Palestině nebo v Sýrii to jsou často osoby, kteří zemřou už jen protože v tom konfliktu vlastně se nachází, ať už jsou to děti, ženy, muži nebo důchodci.
1: Básník Sufjan Masalema vystoupí na festivalu Fall v pražském Doxu v neděli 4. října. A v neděli také budeme vědět, kdo z divadelních kůů si odnesl z Pražského národního divadla tradiční oborové ceny, ceny Itálie.
2: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
3: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
4: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
3: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: A také víme z našeho vysílání, že se lidé mohou vydat na některou z prohlídek několikadenní akce Den architektury. Ta začala ve čtvrtek.
5: Dneska poběžíme tady bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na Velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a starý Bohnice a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
6: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Připravují se k běhu. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
5: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města.
6: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: 22 představení, 7 míst, 8 dní. Od 4. do 11. října můžete v Brně poprvé navštívit Festival brněnských nezávislých divadel. Profesionální nezávislá divadelní scéna města se představí najednou v inscenacích, které jinde běžné nejsou k vidění, v prostorách, které možná divadelní publikum ještě ani nezná. Teď se ovšem vydáme na další výstavy do Olomouce, také do Ostravy a i do Národní galerie, a to v rámci pořadu Kultura Plus. Ikonická kresba Egona Schiele, sedící žena s pokrčenými koleny, nebo bublina od architekta Jana Kaplického. Národní galerie v Praha si letos připomíná 230 let od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, jedné z předchůdkyně dnešní galerie. Ve Veletržním paláci při této příležitosti vystavila několik děl mimo běžný výstavní plán a na místě natáčela kolegyně Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková. Provázeli kurátoři Petra Kolářová a Rado Ištok.
7: Ty prvé dvě intervence a možná nějakým způsobem nejvýraznější vlastně vidíme už tuto z priestoru Malé dvorany. Jednak je to teda obraz Vojtěcha Kovaříka, Zlatý trojuholník. Vojtěch Kovařík je nejmladší z autorů, který jsme zahrnuli vlastně do těch intervencí. Je narozený v roku 1993. Vojtěch Kovařík je jeden z nejvíc vystavovaných českých maliarů v zahraničí.
8: Veletržním palácem nás po intervencích ve stálých sbírkách vede kurátor Rado Ištok. Nad hlavami se nám v Malé dvoraně vznáší bublina od Jana Kaplického.
7: Jan Kaplický je český architekt, který prežil největší část svého profesního života ve Velké Británii a potom po roku 1989 teda znova navazoval kontakty s českým prostředím a v roku 1998 mal vlastně svou první českou retrospektivu. Pro tu retrospektivu pravděpodobně vznikl i tento

0: Objekt kolegyně ze sbírky architektury Helena Hubert-Doudová vlastně dohledala koláž, na který vlastně vidíme, jako ten objekt mal vlastně takto být zavesený v té malé dvoraně. A je to teda, ten materiál je padákovina, je to vlastně takmer pop-artový objekt.
1: Z malé dvorany pokračujeme do druhého patra, kde v Respíriu uvidíte na panelech nikdy nerealizované stálé expozice pro Veletržní palác v 80. letech. Jsou tu také fotografie z nelegálních aktivit umělců Margity Titlové a Jiřího Sozanského, kteří tu vystavovali v 80. letech ve vyhořelých prostorách po požáru. Ten se stal v roce 1974.
0: Vlastně od 80. rokov proběhly různé architektonické studie na úpravu Veletržního paláce pro potřeby Národní galerie, která tu teda otvorila v roku 95. V té polovici 80. rokov tu ale už proběhla jedna výstava, teda v tom staveništi, alebo jako ještě vlastně v tom vyhorenom skeletě. Jednodenná výstava Margity Titlovej, kterou vlastně můžete vidět dokumentaci z té výstavy na těchto fotografiách i s autorkou. Samozřejmě podobně jako dělo Jiřího Sozanského z rovnakého obdobia, vlastně iba ta výstava proběhla v roku 85. Ten rok Orwella 84, který vznikl už v roku 83, 84 od Jiřího Sozanského a vlastně Jiřího Sozanského těž fascinovala ta vyhorená architektura.
1: Vysvětluje Rado Ištok a vede nás k nikdy nevystavenému dílu Magdalény Cubrové s názvem Na okraji jámy z roku 1979. Ten se proslavil hlavně díky provokativní akci skupiny Rafani, kteří obraz ve speciálním obalu hodili v roce 2006 do Orlické přehrady.
0: Ten důvod vlastně, proč se ten obraz vybrali, albo to vlastně, jaký obraz oni chceli, bylo dané tím, že chceli vlastně obraz do sbírky Národní galerie, který nikdy v minulosti nebyl vystavený. Samozřejmě jako každé muzeum i Národní galerie vystavuje iba zlomok svých sbírok. To, že jsme sbírkotvorná instituce, neznamená, že vlastně všechno představujeme veřejnosti, ale samozřejmě to, že ty děla jsou uchované v té sbírce, tak přichází s nějakým potenciálem, že někdo prostě za 100 rokov, za 200 rokov ty děla může objevit a může jich nějakým způsobem zprítomnit. A v případě toho děla té Magdalény Cubrové, tak vlastně se tomu do té doby, do toho roku 2006 vlastně tak nestalo. A je to obraz z konce 70. rokov a zaujímaly mě vlastně jako různé sociální motivy a tento obraz na kraji jámy pochází z prostředí severních Čech a vlastně povrchové těžby uhlia. Je to součást vlastně větší série děl, které ona v té době vytvořila.
1: Mimořádně máte možnost vidět ve čtvrtém patře teď necelé dva týdny vzácnou kresbu od Egona Schielleho, sedící žena s pokrčenými koleny. Je na ní zobrazena snad už notoricky známá žena se zrzavými vlasy v zeleném tílku, tedy manželka Egona Schielleho.
2: Je zajímavé připomenout jeho vztah k Čechám. Egon Schielle si vzal Edith Harmsovou 17. června 1915 a hned poté vyrazili na svatební cestu do Prahy. O této cestě víme z deníku, který si psala Edith. Ona zde tedy líčí, jak se procházeli Prahou, jak spali v hotelu Paříž a jak také navštívili moderní galerii, kde obdivovali obrazy Gustava Klimta.
1: Dodává kurátorka Petra Kolářová, která ještě upozorňuje na nově otevřený grafický kabinet Zbyňka Sekala, nazvaný Modrý květ.
2: Kabinet je tedy koncipován chronologicky, představuje průřez kresebnou tvorbou Zbyňka Sekala od jeho figurálního projevu až vlastně k takovému figurativně abstraktnímu. Důležité je říci, že tyto kresby se dostaly do Národní galerie nedávno. Jedná se o dar vdovy po umělci Christin Sekal, která v roce 2024 věnovala obrovský soubor kreseb, jich přes 1000, a také velký soubor grafik a obrazy věnovala Národní galerii. Tyto kresby, některé z nich, může návštěvník vidět poprvé.
1: Výstavu Zbyňka Sekala můžete ve Veletržním paláci navštívit do konce ledna, stejně jako většinu intervencí ve stálých sbírkách. Výjimkou je ovšem vzácná kresba Edith od Egona Schielleho, která bude kvůli citlivosti kresby na světlo vystavená jen do 11. října. To Galerie výtvarného umění Ostrava zahájila poslední z trojice výstav věnovaných stému výročí otevření Ostravského domu umění. Výstava s názvem Na zlomu milénií mapuje dobu, kdy končila cenzura a přicházely nové formy a autoři se mohli poprvé svobodně potkat se zahraničním uměním.
3: Když jsem jel stopem po první cesta do Paříže za uměním, tak to bylo strašný. Řekl jsem si, příště už jedu jedině, když vydělám nějaké peníze. Což jako chudák 5 markama v kapse, to bylo strašně.
4: Vzpomíná Jiří Surůvka na porevoluční léta. Před jistějším výdělkem z podnikání v grafickém designu zvítězila svobodná tvorba a dluhy za nájem a elektřinu.
3: Trvalo to teda asi 10 let, když jsem jezdil do Prahy s obrazy v chodbičce a než jsem se jakoby prosadil nejdřív v Praze, v Ostravě jsem byl pořád za chuligána, nebo celá ta naše generace a skupina Přirození. A...
4: Na výstavě za Jiřího Surůvku mluví jeho koláž Výkřik, variace na slavný obraz Edvarda Munka, kombinovaný s animovanými postavičkami z filmu Toy Story. Obraz vyrobený na tiskárně na billboardy.
3: Na dluh samozřejmě.
4: Porevoluční doba přinesla i nová média a formy. Jedním z příkladů je Pešanek Michala Cimaly z roku 2006. Skulptura v podobě podivného hmyzu, který má místo očí reproduktory. Své místo na scéně mají taky intervence ve veřejném prostoru. Cyklus fotografií zachycuje performance Františka Kovolovského v Pekingu v roce 2009, kdy chodil po ulicích s kartonovými transparenty ovlivněnými taoismem.
5: V Číně už tehdy dost jako radikálně byly přehodnocovány vlastně ty vztahy mezi umělcem a tou společností, respektive lépe řečeno tou politickou mocí komunistickou strany Číny. Šel jsem i do nějakého chodu a nebo stal jsem před bankou a to ochranka mě vyváděla nebo prostě měli s tím problém, takže ne vždycky samozřejmě se to setkalo s nějakým pochopením.
4: Na výstavě jsou k vidění díla zhruba 50 autorů, která z ostravských sbírek vybíral taky kurátor Jaroslav Michna.
6: Ale původní penzum, ze kterého se vybíralo, bylo přes 100, asi 102 jmen. Je to výhradně rekrutováno ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, stejně jako vlastně předchozí dvě výstavy, Metelice do očí a Stopa. Takže to je vlastně jakoby ten celoroční koncept, kdy chceme takzvaně větrat sbírky nebo ukázat veřejnosti jako kvalitu a i kvantitu vlastně toho sbírkového fondu.
4: Celá výstava je rozdělena do dvou sálů.
6: Ten pomyslný zlom je vlastně přechod diváka z toho spodního sálu do toho horního. Tady v tom spodním je období od 90. let, respektive nejstarší věc z roku 1989 do roku 2000. A od roku 2000 do současnosti je ten horní sál.
4: Výstava na zlomu milénií potrvá do 3. ledna. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: 3D modely unikátních ametistových umělých jeskyní z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti poznání v nové expozici. V reportáži Blanky Mazalové z vernisáže se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z olomoucké filozofické fakulty.
7: Tam je bazén.
8: Je to skutečná voda?
7: Jo, voda. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou ty ametisty. Jedny a pak ještě druhé světlo.
8: A teď
7: se začnou čtytit.
9: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Brusa to byla výzva.
10: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavně asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání. To vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
9: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
11: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak bude na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
9: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
10: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
9: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
10: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci. Takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
9: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
12: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
9: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
12: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
1: Expozice 3D modelů je pro návštěvníky v olomoucké pevnosti Poznání bezplatná. Doplní komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění a také geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezony se modely přesunou do sal terén arcibiskupského zámku v Kroměříži. Kultura Plus je ve finále. V příštím týdnu se budeme věnovat hlavně knihám, protože budeme sledovat dění na knižním veletrhu ve Frankfurtu a Česko tam má, jak jistě víte, své výrazné zastoupení. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám už teď přeje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
13: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Koalice postupuje vůči Rusku podle ministra Šťastného jednotně. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů strana současného premiéra. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i 3. utkání. Mistrům světa Španělům podlehli v Ovědu 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť a teploty až 23 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Česko zmírňuje protiruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
15: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. My vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
14: Slova ruské velvyslankyně odmítl taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pólů získala podporu od 1/3 voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
16: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
17: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
16: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
14: Divadelní ceny Thálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
18: Zdena Herfortová!
19: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
20: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
21: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
20: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
14: Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Ovědu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Za seniorský národní tým poprvé chytal gólman Antonín Kinský.
22: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
14: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti Anglii, která vyhrála v Chorvatsku 7-0. Nizozemský pilot Red Bullu Verstappen odstartuje z prvního místa do hlavního závodu Formule 1 v Malajzii, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Kvalifikaci ovládl před Britem Hamiltonem z Ferrari. Začátek je v 9 hodin českého času.
23: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a také v Brně. Dálnice teď volné, bez kolon. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov je kvůli opravám mostu zavřený levý pruh. Kilometry 43 až 44. Na D1 v Brně a v okolí města je nových omezení hned několik. Skončit by měli ráno na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště. Údržba zavřená. Pravý pruh kilometry 187 až 185,5 vybočuje se vlevo. Na dálnici D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se jede jedním pruhem zhruba na kilometru. Obě omezení, jak už zaznělo, by měly skončit dnes ráno a kolony se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, teploty až 23 stupňů. Tolik zprávy.
24: Cestujete rádi po světě? Pak jistě počítáte s možností, že ne vždycky všechno vyjde podle našich představ. Občas ani termín návratu. Hrdinové čtyřdílné série Unesení, uvěznění, zajatí, příběhy Čechů zadržených v zahraničí by o tom mohly vyprávět. A také vyprávějí. Prošli si zkušeností, kterou by nikdo z nás nechtěl zažít. Oni ji zažili a někteří z nich jsou ochotni předat ji dál. Třeba se nám jejich poznatky budou jednou hodit, i když si přejeme, aby se tak nikdy nestalo. U poslechu prvního dílu série Unesení, uvěznění, zajatí o největším únosu Čechoslováků v Angole vás vítá Naďa Revláková.
13: Slavné únosy.
0: Ministerstvo zahraničních věcí Československé socialistické republiky bylo splnomocněno informovat, že v neděli 13. března byly v oblasti města Altukatumbela v Angolské lidové republice protivládními skupinami UNITA zadrženi českoslovenští občané, kteří
24: v roce 1983 došlo v jihoafrické Angole k únosu, který v našich dějinách nemá obdoby. Oběťmi se stali zahraniční pracovníci místní továrny na výrobu celulózy a papíru.
0: Spolu s nimi byli zadrženi i jejich rodinní příslušníci, včetně dětí. Federální ministerstvo zahraničních věcí činí opatření k okamžitému propuštění zadržených československých
24: Ministerstvo
0: občanů.
24: Zahraničních věcí v té době mnoho informací nemělo. Ve skutečnosti k únosu nedošlo 13., ale už 12. března. A ve chvíli, kdy o něm o 3 dny později informoval československý rozhlas, bylo 660 Čechů a Slováků od místa svého zadržení vzdáleno desítky kilometrů. Čekala je dlouhá a náročná cesta ke svobodě. Ne všichni dosáhli jejího konce.
2: A hrozně jsem si těšil jako dítě.
24: Jedním z unesených byl i Petr Kocián.
2: Mně bylo 9 let a když jsem se to někdy na podzim září 82 dozvěděl, tak to bylo velký nadšení, že tátovi potvrdili prodloužení kontraktu a jeli jsme tam s tím, že tam budeme 5 let.
24: Bylo tam něco, už nějaký signál, že by to třeba nemuselo být jenom ideální? Byla tam nějaká příprava?
2: Ne, předtím, než jsme odjeli z Čech, tak já jako dítě jsem nic nevnímal, protože vlastně táta tam měl na doporučení svého kamaráda, který se vrátil krátce předtím a vlastně ta situace byla popisovaná prakticky v růžových barvách. Jo. Všechno tam bylo zásadně lepší a zajímavější než ten život tady v Čechách.
24: Petr odjel s maminkou a bratrem za otcem do Angoly na sklonku roku 1982. Pobyt v Africe byl pro jeho rodinu, stejně jako pro mnohé další, první možností, jak poznat svět mimo železnou oponu. Přistáli na letišti v angolském hlavním městě Luandě a odtud se měli letecky přesunout do další části země. Jenže plány se změnily.
2: Ten náš přesun se zdržel a to byly jako ty první signály už na angolský půdě, protože ta letadla nelétala tak, jak měla létat, protože zabavila nebo využila angolská armáda a přesouvala vojáky. A my jsme nemohli letět. A co mě zarazilo jako dítě jako první věc, ale zase, protože prostě ty dospělí to vnímali relativně v klidu, jelo se v koloně s ozbrojeným doprovodem, no a ta silnice vede souběžně s železnicí a ptal jsem se táty, prostě vlak jel divně, před lokomotivou jeli 2 vagóny, ještě říkám, jako proč tam je, a říkal, to je naložený kamením a proti minám. Jo, tak to už byly takové věci jako... Ale prej, že to jsou banditi a že my budeme v pořádku.
24: Politická a bezpečnostní situace v Angole ale vůbec v pořádku nebyla. O tom se však začalo i u nás mluvit až poté, co to Čechoslováci pocítili na vlastní kůži. Rozhlasové noviny 18. března 1983.
3: Angolský minister energetiky Pedro de Castro dos Santos van Dunem uvedl, že cílem akcí protivládních angolských seskupení je ničit důležité hospodářské objekty a vyvolávat nejistotu a neklid v zemi.
24: Nejistota a neklid v zemi trvaly už řadu let. V roce 1975 získala Angola nezávislost na Portugalsku, ale i poté probíhaly boje o moc, zejména mezi vládním hnutím NPLA a partizánským UNITA, vedeným Jonášem Savimbim. Pokračuje historik Jan Klíma.
5: NPLA, Lidové hnutí za osvobození Angoly, tedy pro sovětská organizace, vyhlašuje nezávislost, ale přitom ze severu útočí vojska podporovaná Zairem, z jihu útočí UNITA podporované Jihoafrickou republikou a v této naprosto zmatené občanské válce teda vlastně obhájí ta NPLA tu pozici, že jako dobře vytvořili nový nezávislý stát. A protože ta MPLA vytvořila stát, který jako se přihlašoval tehdy k té Moskvě, tak začíná ta historie té československé spolupráce, že? Protože my jim musíme pomáhat, protože to jsou země, jak se tehdy říkalo, takzvané socialistické orientace a my jsme měli tu představu naprosto nesmyslnou, že oni vnesou teda ten socialismus do Afriky, že oni budou naši spolupracovníci, že ty jejich kapacity budou prostě sloužit tomu našemu východnímu socialismu a tak dále. A začíná tahle ta historie těch československo-angolských, jak bych řekl, vřelých vztahů. A je to taková jednosměrka, že my dodáváme automobily, zbraně, my dodáváme tomu angolskému státu všechno, co on potřebuje. A oni nám jako nemají vlastně co dodat, protože oni ani nekontrolují ten svůj stát.
24: Jedním z center československé pomoci byla i Alto Katumbela, kam s ozbrojeným doprovodem mířila v prosinci 1982 rodina Petra Kociána.
5: Od roku 77 se obnovovala ta fabrika v Alto Katumbele, závod na celou lozu a papír, jediný vlastně takovýhle závod v Angole, takže to bylo i pro ně strategicky důležité. Přicházeli tam českoslovenští experti, no ale teďka je pořád ta občanská válka, že jo? A někteří i ti naši upozorňují, že takováhle koncentrace těch našich expertů v jednom místě, navíc se ženami, s dětmi a tak dále, že to je velmi nebezpečná situace, protože během té občanské války se dělá různá zvěrstva a zcela běžné byly únosy všelijakých těch cizinců, kteří byli využíváni k různým cílům.
24: Z toho však Češi a Slováci, kteří v Alto Katumbela pobývali, obavy neměli. Ne snad, že by byli tak naivní nebo slepí a napjatou situaci v zemi neviděli. Uklidňovalo je ujištění, že jsou pod spolehlivou vládní ochranou. To potvrzuje i Lubomír Sazeček, který tady v době příjezdu Petra Kociána pracoval už téměř 2 roky.
4: Tam bylo perfektní prostředí, byli jsme v nádherné krajině, v okolí hory, příjemný klima. Celý rok vám tam sluníčko vycházelo v 6, zapadalo v 6 a svítilo každý den, což je nepředstavitelné. To byla jedna věc. Druhá věc, jenom jednou v životě jsem měl pocit seberealizace a to bylo tam. Nikdy v životě už jsem neměl takový pocit, ačkoliv jsem dělal práce, které mě bavily, tak ten pocit realizace jste měla jako bezpečně. Si nás tam většina z těch lidí vážila, dávali to najevo. V neposlední řadě faktor peněz, protože jsme byli velmi dobře placeni a to nebezpečí, přestože náznaky byly, tak jsme si nepřijímali jako vážně, protože doma, když odjíždíte, vás instruujou. Do ničeho se nepleťte, jsou tam problémy, ty jdou mimo vás a dokonce jsme podepsali prohlášení, že se nebudeme plést do místních nějakých záležitostí politických, náboženských, občanských. Byla jsem vážně, předpokládal jsem, že ta druhá strana, ta, co nás hostí, to bere taky vážně, no a tak to dopadlo.
24: Jak to nakonec dopadne, si neuměl představit ani Petr Kocián, protože i pro děti se zdál být místní život hotovým rájem.
2: My jsme si to užívali hrozně moc, chodili jsme na vejlety, bylo tam dohromady 21 dětí, byť od 2 let do 16. Měli jsme tam bazén, mohli jsme se chodit koupat a přes den jsme se učili, protože tam nebyla škola, takže probíhala domácí výuka. Když jsme se třeba šli projít do té části, kde žili místní, tak tam nebyl vůbec žádný problém. Ty lidi byli milí, příjemní, bezpečně se tam šlo pohybovat.
24: Přesto existovaly už řadu týdnů před samotným únosem signály, že tohle místo ve skutečnosti bezpečné není. Partizáni z hnutí UNITA v lednu zlikvidovali elektrárnu, která byla pro továrnu klíčovým zdrojem energie. Pobyt československých pracovníků tak najednou postrádal smysl.
4: Ta angolská strana trvala na tom, že je nutné, aby se tam zůstali kvůli té náladě obyvatelstva, aby je to psychicky nakonec dostávalo, že viděli, že když my odejdeme, oni už odešli kubánský učitelé.
2: Ty chodili ozbrojení v uniformách a jenom tam učili v té místní škole. No a jednoho dne evakuovali nejdřív ženy a pak asi 14 dní na to evakuovali i ty muže. A týden před tím samotným únosem tam přijela zástupkyně Politechny, protože byly nějaké zprávy o tom, že se něco chystá, že je ohrožení. No ale ta se tam nechala přesvědčit vedením té fabriky, údajně tam bylo 500 vojáků na ochranu toho areálu a nás. A v podstatě týden potom, co odjela, tak v sobotu ráno v 12. března v někdy po 6. se začala ozývat střelba.
24: I když bychom zpětně mohli najít řadu varovných momentů, které napovídaly, že by pobyt v Alto Katumbele nemusel být bezpečný, útok, který přišel 12. března ráno, zaskočil naše krajany zcela nepřipravené.
2: nás to vzbudilo, šli jsme se zeptat s bráchou našich, jako co je, tak nejdřív táta říkal, že to asi je prostě někdo opilej a buď slaví, se mu narodilo dítě, nebo někdo umřel. No jenom, že ta střelba nepřestávala a byla intenzivnější a začala se přibližovat a pak nám před oknama začaly běhat davy žen s různou bagáží na hlavě, pak se tam začali objevovat vojáci, který byli jiní, než ty, na který jsme byli zvyklí. Tak táta šel zjistit, co se děje a mezi tím se tam objevilo ještě víc vojáků, ty nám začali střílet do baráku, pak do toho domu vtrhli, řekli, že máme jít s nima, tak jsme se nějak základně obuli a vyrazili jsme a oni nás odváděli pryč z toho našeho domu. Přidávali se k nám další rodiny z dalších domů a po chvíli jsme se setkali i s tátou, který ho už chytli předtím, když šel zjistit, co se stalo.
4: Kdy začal ten útok, ono nic nebylo vidět. Bylo vidět, jak domorci utíkají jedním směrem přes naše sídliště. V první okamžik jsem si ještě lehl na postel. Dával jsem si dohromady a pak bouchl ten granát nebo mina, nebo co to bylo, u vedlejšího domu. Tak to mě právě zvedlo a šel jsem se podívat zase ze záchoda oknem. Ty byly hezky do ulice a tam jsem právě viděl, jak vedou rodinu ředitele s dětma a ty byly vyplašený a teď už jsem viděl konečně ty vojáky, kteří nás přepadli, protože oni měli takový ty antenkový, takový ty dredový účesy, což bylo v oficiální armádě zakázaný a měli i všichni stejný čepice. Takže to už bylo jasný, no a to už jsem se převlík a ještě jsem si udělal snídani, dal jsem si pivko, no a když mi začali bouchat na dveře ty vojáci a venku rozbíjeli okno a potom už by se ke mně dostali, tak jsem právě chtěl využít ty situace, než se tam dostanu, abych fukl tady a tam si mě odchytil voják, protože oni nebyli úplně blbí, tak lezli do baráku předem a vzadu si tam poslali jednoho, který to hlídal, který to jistil. No. Zavolal na mě nejdřív kamaráda Vyňáka, jako soudruhu pocem, my si říkali taky soudruhu, ty partizáni. Tak jsem tam šel a on hlásí tomu veliteli, poručíku, mám tady jednoho Bulhara. A mu říkám, já nejsem Bulhar, ty tele. A on, tak to co seš? A mu říkám, Čech, tak dal opravu, že má Čecha. Už to bylo, už to jelo, jo. Ti mě vyzvali, abych otevřel barák, kladli mi docela logické otázky, s kým tam jsem, kolik nás tam bydlí.
24: Stát se obětí únosu je pro většinu z nás těžko představitelné a pravděpodobnost, že k tomu dojde, je nejspíš podstatně nižší než srážka s divočákem. Jenže současně nemůžeme vyloučit, že se nám to nikdy nemůže stát. Jaká reakce je v té chvíli ta správná a dá se na takovou situaci vůbec připravit? O komentář jsem požádala někoho, kdo má s únosy a přepadeními bohaté zkušenosti. Eva Tomanová je policejní vyjednavačka útvaru rychlého nasazení a národní koordinátorka policejních vyjednavačů v České republice.
6: Ta naše prvotní reakce je hodně podvědomá. Jo, že my si myslíme, jak budeme reagovat, jak budeme přemýšlet, protože v tom běžném životě jsme třeba klidní nebo vyrovnaní. Ale ta prvotní reakce, než vlastně má ten mozek nějaký čas a prostor zpracovat, ty informace vyhodnotit, co se děje, ano, slyšel jsem ránu, byl to ohňostroj, nebo někdo střílel, aha, a proč by tady někdo střílel, to vám všechno běží na pozadí, ale to tělo už nějak reaguje. A dost těžko se tyto reakce nějakým způsobem ovládají, protože tam dochází k velkým nárůstům, já nevím, hormonálních změn, vyplavují se ty hormony, vyplavuje se adrenalin, noradrenalin, kortizol. A jo, víte sama, že když se vám stane něco jako takhle náhlýho nebo krizového, jak vám buší srdce třeba, jo, nebo se zrychlí dýchání. A to všechno běží na té nevědomé úrovni. Až potom vlastně má člověk možnost zapojit ten mozek i po té stránce vyhodnocovací a začne přemýšlet, co dál. Mnohdy to bývá až ve chvíli, kdy už ty první vteřiny, minuty uběhnou a vy už vlastně vyhodnocujete něco, co už dávno jako běží.
24: Takže říct, že dáme návod, co udělat, když se vám něco takového stane, ono to moc nejde, protože každý zareaguje nějak jinak.
6: Tak nejlepší by bylo říct, zachovejte klid, což je něco, co právě kvůli tomu, jaký běží proces na pozadí, moc nejde. Ale zachovat klid, snažit se jako nepanikařit, je asi nejdůležitější.
24: Zachovat klid je v takové situaci to hlavní, i když naše hlava i tělo dělají pravý opak. Ale na druhou stranu i klid může být jedna ze stresových reakcí.
6: ty základní stresové reakce, jako boju uteč, ještě hodně lidí reaguje způsobem zmrzni. Já jsem se s tím setkala i když jsme vlastně řešili ten útok na fakultě, že tam byli vlastně studenti, kteří nebyli schopni fyzicky ani běžet, ani se schovat a vlastně zůstali stát jakoby, nebo sedět třeba stuhlí na jednom místě. Nereagovali na slova, nereagovali na ty svoje kamarády. To je třetí možná reakce, taky přirozená. To není nic, co si jako vyberete vědomě. Ale v poslední době se ještě mluví o čtvrté stresové možné reakci, která právě odpovídá tomu, co jste vy popsala u toho pana Sazečka. Že vlastně jakoby ten člověk úplně automaticky běží v režimu, jako by se nic nestalo. Je takový jako klidný, domluví se jasně, snaží se vyhovět, snaží se komunikovat třeba s těma únoscema, jako by vlastně o nic nešlo. Takže možná to odpovídá tomu, co tam uváděl ten pan Sazeček.
24: Samotným únosem drama rukojmích většinou nekončí, ale začíná. A to, co se v zápětí dozvěděli hrdinové angolské anabáze, pro ně bylo ještě větším šokem než únos samotný.
2: Nás shromáždili a sdělili nám, že jsou UNITA, což je v překladu svaza o úplný osvobození Angoly a že nás tam nemůžou nechat, protože by nás komunisti zastřelili a svedli by to pak na ně a že musíme jít s nima 600 kilometrů. Takže to bylo něco nepředstavitelného.
24: A měli byste možnost třeba vaše rodina zrovna se pro něco vrátit? Aspoň?
2: Ne.
24: Takže
2: ne.
24: To, co jste měli na, co jste měli na sobě?
2: Já mám svý obligátní cvičky, kterých jsem pak ušla zhruba nějakých 700 kilometrů, kde jsem poměrně rychle prošlapal, takže mi máma tam našívala ze spoda kus kabátu, který jsem vyfasoval, abych měl něco na sebe, protože jinak jsem měl slipy, takový ty tenký modrý tepláky s gumou, ta guma taky odešla za chvíli a bílý tričko. A to bylo všechno, co jsem měl, takže pak jsme nafasovali nějaký starý oblečení, který velmi brzo začalo být plný vší v šatních, protože prostě ta hygiena tam nebyla.
24: Náročnost pochodu si ten, kdo ho nezažil, nejspíš nedokáže představit. Skupina 660 Čechoslováků, mezi nimi 20 dětí, z nichž nejmladšímu byly 2 roky. Většina v oblečení a obutí, které na sebe ve chvíli únosu zběžně oblékly. Měla ujít 600 kilometrů, alespoň podle informací, které na začátku dostali. Ve skutečnosti během necelých 3 měsíců ušly za doprovodu několika tisícové armády únosců více jak dvojnásobek.
2: Začínalo období dešťů, takže se velmi často stávalo, že prostě se strhnul prudkej liák a dokonce se nám jednou stalo, že v noci nám zamrzla voda v lavoru. Přes den bylo třeba vedro a v noci ty teploty klesaly. Hlavně v té první části jsme absolvovali hodně noční pochody z bezpečnostních důvodů, tak ta zima tam byla někdy hnusná a spíš hrozný bylo to třeba noční brodění, protože je tam množství řek, teď jsou to jako horské řeky, takže prudce tečou, to překonávání těch řek bylo náročné.
24: Kromě těžkého terénu, nepřízně počasí a minimálního vybavení, komplikoval postup i nedostatek jídla a nemoci, jako malárie, zápal plic či úporné průjmy.
2: Nakonec se ukázalo, že jediný způsob přesunu je tak, že ty malí děti, 2, 3, 4 lety možná, nosili nosičky místní, takže černošky měly uvázané na zádech. Všechny starší děti šly po svých. No ale s postupem času začalo přibývat nemocných, takže začalo přibývat těch lidí, kteří se nesli na nosítkách. Ty nosítka byly tvořený provizorně z tenkých kmenů, stromků a zlíka svázaný a nosili je nosiči na hlavách. Občas docházelo i k nějakým pádům z těch nosítek a pravděpodobně přesně tenhle pád a úder do hlavy o kámen byl příčinou úmrtí toho jediného z nás, který tam byl a který se bohužel ještě tak jako jmenoval Jaroslav Navrátil, ale ten jediný se bohužel nenavrátil.
24: A to vlastně byl i další moment, kdy jste začali mít obavu, jak to pak bude s váma dál pokračovat?
2: Určitě to byl strašně silný emotivní moment. Prostě viděli jsme, že někdo z nás zemřel, bylo to velmi náhlý, se odehrálo řekněme v desítkách minut nebo během 2 hodin. Bylo to takový jako zoufalství a pocit toho, jako kdo bude příště na jeho místě, že jo, co se stane, protože lidi měli různý problémy zdravotní, ale i předtím bylo jako x momentů, protože jsme se dostali třeba do nějaký přestřelky, člověk měl strach z toho, co se stane. No.
24: Fyzické, ale i psychické strádání při takové cestě muselo být náročné. Pro rodiče o to těší, že všechny útrapy podstoupily i jejich děti.
6: Já myslím, že někdy máme tendence dělat z dětí jako malý dospělý a někoho, kdo, protože je malej, tak to nemůže zvládnout. Ale já myslím, že děti zvládnou daleko víc, než to třeba vypadá. Ale na druhou stranu zase nemají vytvořený nějaký mechanismy na to zvládání a je potřeba jim pomoct. U dětí, a vlastně vnímám to i při té krizové intervenci v souvislosti s jinými případy než s únosy, je zajímavá a dost podstatná jedna věc. A to je to, že děti, protože právě nemají ty zkušenosti, jo, nemají nějaký copingový strategie ještě vytvořený, tak podvědomě reagují jako jejich rodiče, nebo reagují tak, jak vidí, že reaguje nějaká osoba, ke které se vztahují. Jo, když jsou tam s rodičema, může to být rodič, že tam učitelka, bude to učitelka. Tím chci říct, že oni si nedokážou v tu chvíli vysvětlit určitým věku, hele, tak teď nás tady přepadli a to je konec, protože a to, co vidí ten dospělý, ty rizika, to, že teď budou vyjednávat, nebudou vyjednávat, co když tady zemřeme, to nemůžeme přejít, je to moc daleko, ale to dítě to takhle nevnímá. To dítě se snaží načítat ty emoce, jak reagují ty dospělí a podle toho vidí, jestli to je problém nebo to není problém. Čím si myslím, že vlastně můžete významně pomoci těm dětem, je zase zůstat klidnej a být tam pořád pro to dítě. Je to těžký, ale jsme tady spolu. Já tě tady neopustím. Držet ho za ruku, mít pořád přítomen. Takže určitě v tomhletom být si vědom toho, že pokud panikařím já, tak bude panikařit i moje dítě.
24: Tehdy desetiletý Petr Kocián slova Evy Tomanové dnes potvrzuje.
2: To mý postavení vlastně bylo jako jedno z nejsnažších. Prostě dítě, který není ani moc malý, ani moc velký, věří rodičům, neumí si prostě všechny věci představit, tak to spíš bylo nějaký jako fyzický útrapě. Samozřejmě, že tam byl strach, jo. Ale neměl jsem noční můry, ale lidi to prožívali jinak, jo. Dospělí měli pak dlouhou dobu různý potíže.
24: Jedním z ulehčujících faktorů ale jistě bylo, že v tom rukojmí nebyli sami, že jich bylo víc.
6: Ten fenomen toho únosu jako v skupiny a držení v zajetí jednotlivce je obrovský rozdíl, má to svoje výhody i nevýhody. A ta skupina může fungovat jako taková soudržná odolnost. Jo? Tam, když už nemůže jeden, ztrácí ten svůj smysl, ztrácí ty síly, tak je tam jiný, který pomůže. Pak nemůže ten druhý, pomůže zase někdo jiný. A myslím si, že tam je obrovská jako síla právě v té skupině, že někdo jiný vidí, že to někdo zvládá, nebo že mu dopomůže, nebo že se rozdělí o nějaký jídlo. A tyhle ty malé věci mají obrovský význam. Na druhou stranu samozřejmě pak, když se stanou v té skupině nějaké jako negativní věci, že jo, došlo tam třeba k tomu úmrtí, tak to musí být obrovská rána pro ty lidi, jo, protože vy vlastně jdete s tím, že dojdete všichni a najednou jste vystavený tomu, že ono to tak jako nemusí být. Ono to nemusí skončit dobře. A jste konfrontovaný s tou realitou, že ji jinak než jste předpokládali. Říkat si, kdo bude další. Ale pak s postupem času i v takové skupině, která má stejný cíl a všichni chtějí dojít, se můžou vytvářet různé skupinky, které spolu třeba soupeří o jídlo nebo cokoliv, který mají jiný názor, co by měli a neměli dělat.
24: Skupina se během cesty rozdělila, aby rychlejší část dorazila do cíle co nejdříve, což máme dokonce zachycené i v rozhlasovém archívu.
7: Agentura AFP dnes oznámila, že skupina 8 ze 66 československých občanů, unesených příslušníky angolské protivládní organizace UNITA, dorazila 30. dubna na ústřední základnu této organizace v Jižní Angole.
24: Informoval rozhlas 3. května a o 3 dny později dokonce přinesl následující svědectví.
8: Dnes měli českoslovenští novináři možnost setkat se se svým francouzským kolegou Yvem Lasso, který několik týdnů na základnách Unity v jihovýchodní Angole byl a který přivezl do Prahy i některé dokumenty, hovořící o strastiplné cestě našich lidí nehostinnými oblastmi provincie Kwando-Kubango. Výpovědi 8 Čechoslováků, kteří první došli na základnu Urivunga, svědčí o nemalých fyzických i psychických obtížích, o strádání, které museli navíc než tisícikilometrové cestě překonávat. 53-letý technik Alexandr Ivan o osudech zajatých Čechoslováků mimo jiné řekl.
9: Dostali jsme se na to, co oni nazývají svojou vojenskou základňou, na prvou vojenskou základňu, kde jsme zatiaľ teda s veľmi nedostatočným oblečením a s nedostatkom diek spali v noci pri teplotách okolo 12 stupňov prakticky vyzlečení, mnohí v trenierkách alebo 5 osôb na deku.
24: V dalších minutách Alexandr Ivan popisuje úskalí cesty i rychlé putování jejich osmičlené skupiny. Záznam končí slovy.
9: Jako prvá rychlá skupina jsme teraz dorazili do této hlavné základně, jako oni hovorí, do jejich politické centrály. A pochodovali jsme teda ještě dalších 650 kilometrů na tento účel, čiže od začátku jsme nachodili 1150 kilometrů a zase necelých 7 týdnů a posledné 3 dny.
8: Zde záznam končí, neboť francouzskému novináři podle jeho vlastních slov došel magnetofonový pásek.
24: Zatímco francouzský novinář musel kvůli chybějícímu pásku ukončit natáčení, skupina s Petrem Kociánem byla tou dobou stále na cestě africkou divočinou. Před sebou měla ještě měsíc pěšího pochodu, dohromady ujdou 1326 kilometrů a dalších 1800 kilometrů pojedou na korbě rozhrkaných nákladňáků po téměř neexistujících silnicích. Jak je vůbec možné tak náročnou cestu zvládnout a přežít?
6: Pro normálního člověka jenom ta představa je náročná na tož to provedení, ale tam vlastně to tělo jede v nouzovém režimu. Úplně jinak funguje. Dokáže právě sebrat a mobilizovat ty síly. Na některé věci si šetří tu energii, na některé ji spotřebovává. V tomhle směru mě přijde hodně jako zajímavý a já se k tomu hodně vracím. To je Viktor Frankl, to rakouský psychiatr, který prožil a přežil koncentrační tábor. A on o tom hodně píše. A ve svých knihách uvádí, že pokud má člověk smysl, pokud si najde smysl, tak dokáže přežít všechno. A říká tam i, že vlastně člověku lze vzít všechno. Jediný, co mu nemůžete vzít, je svoboda vybrat si postoj k té situaci, kterou prožíváte. A to vás vlastně jako odlišuje, to vám nikdy nikdo nevezme. Takže já jsem četla tu jeho knihu, mnohdy si na něj vzpomenu a říkám si, že vlastně je to asi i něco, co pomáhá těm lidem v tom zajetí třeba přežít takovouhle dobu, protože nemáte moc jako kde brát. A dokud ten smysl, dokud ho máte, dokud u něj nepřijdete a máte jako pro co žít, a to může být cokoliv, jo, to může být, já jsem se prostě rozhodl, že přežiju, že jim tady nezůstanu. Může to být, já jsem se rozhodl, že přežiju, protože mám doma rodinu, ale nějaký smysl můžete mít, tak máte šanci, že to tělo nevzdá.
13: Posloucháte sérii Tématu Plus o únosech a věznění Čechů a Čechoslováků v zahraničí. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
24: Posloucháte první díl série Unesení, uvěznění, zajatí. Příběhy Čechů zadržených v zahraničí mohou sloužit jako varování i návod, čemu se vyhnout a co dělat, když se do podobné situace dostane kdokoliv z nás. Češi a Slováci unesení v Angole v roce 1983 mají za sebou více jak dvouměsíční cestu africkou divočinou. Do cíle dorazí na začátku června. V té době už o nich mluví celý svět. Pokračuje historik Jan Klíma.
5: UNITA vede poměrně úspěšně tu občanskou válku, ale celá léta je to taková jako venkovská organizace banditů a ona chce ve světě získat nějaké diplomatické oficiální uznání s tím, že teda když bude unášet lidi, jako třeba tuhle tu československou partu, tak donutí i ty státy, které tehdy jasně podporovali tu vládu v Luandě a jasně, jak si nechtěli mít s UNITou nic společného, donutí tyto státy, aby prostě přímo jednali s tou UNITA, což se jim jako nechtělo. A byla tady snaha, jestliže zlomíme Československo, že jo, tak, že budeme muset jednat s tou organizací UNITA a uznat tuto organizaci UNITA jako určitou teda politickou entitu, no tak vlastně ten východní blok bude muset změnit tu politiku k těm centrálním vládám a prostě pochopit, že to nejsou země jedné strany, ale více stran a bude muset nějak zareagovat na tu jinou politickou situaci. Je to velmi zajímavý příběh o tom, jak najednou po tom únosu začíná skutečně celosvětová kampaň za osvobození těch našich unesených.
3: Předseda federální vlády Lubomír Štrougal se prostřednictvím československého velvyslance v Indii obrátil na ministerskou předsedkyni Indiru Gandhiovou a požádal ji o použití veškerého vlivu a prostředků, kterými jako předsedkyně hnutí nezúčastněných zemí disponuje k urychlenému propuštění zadržovaných československých občanů.
5: Do toho se zapojuje OSN, Červený kříž, Světové humanitární organizace. Skutečně docílila ta UNITA tím únosem toho, co chtěla, že najednou je z toho veliká kampaň, všichni se snaží o to jako osvobození, tudíž mluví se o tomto případu a mluví se o tom, že UNITA je tak mocná, že s ní ta vláda v Luandě prostě nic nedokáže dělat a že ta UNITA tím velkým únosem vlastně dokázala tu svou kompetenci de facto ovládat jich, celého toho velikého státu. No a pak přijde teda ten moment, že už bude ta kampaň tak veliká ve světě, že UNITA souhlasí s propuštěním té velké většiny těch lidí, zejména žen, dětí a několika mužů, vytipovaných, myslím, Červeným křížem.
1: Lidé a svět.
7: 28. června v časných ranních hodinách odstartovalo z ruzyňského letiště v Praze zvláštní letadlo vyslané československou vládou pro první skupinu našich spoluobčanů, které od letošního 12. března zadržovala protivládní organizace UNITA v Angole.
2: Jeden den se tam objevili novináři a ty nám vlastně sdělili, že se chystá naše propuštění. Pak přijeli zástupci Červeného kříže a řekli nám, že budou propuštěny ženy a děti. Takže jsme se v jednoho dne rozloučili s tátou a s ostatníma těma mužema a odvezli nás na tu základnu Jamba. A během toho pobytu, co jsme tam byli, tak nám dali pokyn, aby jsme se umyli a oblíkli slavnostně a odvedli nás na stadion, který byl taky postavený z trávy a z kmenu, kde byly tribuny a tam nás jsme nastoupili doprostřed toho stadionu a kde měl Savimbi nějaký projev. Pak přišel za náma, každému podal ruku a říkal, že se těší, že se setkáme zase znova ve svobodné Angole. Kolem něj šel takový jako odér vůně, protože byl navoněný, takže mě pak ještě několik hodin voněla ruka, jak se s náma rozloučila. Potom nás zase odvezli zpátky do těch našich obydlí, kde jsme byli. No a někdy v tu dobu jsme se dozvěděli, že se nevracíme jenom ženy a děti, ale že se vrací i 7 mužů ze zdravotních důvodů, který tam byly vytipovaný a že mezi nima jeden z nich je táta náš.
10: Letiště Bože už je teď zrušený. Novináři se začínají.
11: Letadlo stojí, teď vystupují piloti a představitelé Mezinárodního Červeného kříže. Konečně naši lidé, děti, první dospělí.
10: Dobrý večer, prosím vás, promiňte, že vás obtěžuji. Jaký máte teď pocit, když jste se dostala z toho ven?
12: Tak už teraz dobrý.
10: A těšíte se domů?
12: Velmi se těším domů.
10: Děkuji vám moc krát.
24: To bylo první setkání československých novinářů s navrátilci na letišti v Zajru v noci z 30. června na 1. července. A tady ještě krátký úryvek z další reportáže, kde mikrofon zachytil i rozespalou rodinu Petra Kociána.
15: Nepřijeli o půlnoci, rozespali mluví. Nemůžeme si vzpomenout na čas a na dobu, protože jsme tak zmatení za ty 4 měsíce, že jsme to měli teda až...
10: Ještě jsem se vás zapomněl zeptat, jak se jmenujete.
15: Kociánová.
10: Takže vy jste vlastně Kociánovi. Děkuji.
2: Přistáli jsme 1. července 83 v Praze. Narozili nás, to je taky jako silný zážitek, do městských autobusů, ale s policejním doprovodem jsme projížděli z té Ruzyně. Na Bulovku jsme jeli a snad na každý křižovatce stál policajt. A prostě jeli jsme jako na zelenou vlnu tím poloprázdným městem a přivezli nás na Bulovku a tam jsme se po pár dnech už mohli setkat s příbuznýma, který teda museli být za sklem, ale aspoň se na nás mohli přijít podívat.
24: Rukojmí se konečně po strastiplné cestě dostali domů do Československa. Jejich radost z návratu ale přece jen kazilo, že se z Angoly nevrátili všichni. A nešlo jen o Jaroslava Navrátila, který cestu nepřežil. V zemi stále zůstávala 20 mužů. Z 15 rodin se 1. července 1983 v plném počtu vrátili jen 3. V Africe pořád byl i Lubomír Sazeček.
25: Jak byl těžký pochod psychicky a fyzicky, tak ten internační tábor byl na hlavu pro minimálně polovinu kolegů, jo, kteří z toho měli i i zjevné zdravotní problémy. My jsme byli rozděleni po dvojicích a byli jsme vlastně izolováni v těch dvojicích, nesměli jsme se stýkat přes půl roku. Tam byla dvojice, která v lágru, v tom internačním táboře, která v podstatě celý rok podle jejich slov nespali v noci, spali přes den, v noci se báli, čůrat chodili do plechovky od konzervy a ty by prostě z té chýše nevylezli během tmy, protože tam bylo, dá se říct, všechno možné. Viděli jsme jak dravce, to znamená lvy, hyeny, víc než polovina chýší měla hadí návštěvu. Byly tam plivající kobry, to jsou ty mosambický škorpioni, to jsme nebrali jako za nebezpečí vůbec, protože pak už se člověk i trošku otrká a uvědomí si, že on opravdu to není smrtelný. Když vás ten škorpion píchne, to je smrtelný možná pro ně, ale pro nás ne. Ale bolí to, jo.
16: Jak vypadal třeba váš běžný den? Čím se tam člověk může zabavit, aby něco takového přečkal a opravdu se z toho úplně nezbláznil?
25: Dostali jsme karty a šachy od Mezinárodního červeného kříže. Ale tady na tom denním programu nejhorší bylo to, že oni nám nedovolovali prakticky žádnou činnost.

0: takhle, kolik to udělám, tolik a tolik metrů. Prostě si to v hlavě celý vystavěl, pak to několikrát předělal, pak postavil jiný dům. Nevím, jestli potom, když ho propustili, jestli to tak postavil, ale ono to vlastně o to nejde. Jde o to, abyste nějak zaměstnali tu hlavu, abyste nemysleli jenom na to, ale tady asi fakt zemřu a trvá to dlouho, protože i ten čas tam plyne nějak jinak, než jsme řekli, že jo, nemáte hodiny, orientujete se podle světla, pokud vůbec nějaký máte. Jo. Takže najít si nějaký vlastní řád, program na ten den, nějaký rituál třeba.
1: Rok strávený v zajetí, v izolaci i nečinnosti, nad to bez informací, co se děje venku, byl pro rukojmí nekonečný. Mezitím však probíhala usilovná jednání o propuštění.
2: Přijíždí dokonce do Prahy delegace UNITA, což je nevídaný úspěch té organizace. Ten Wilson dos Santos, který tady vyjednával za tu UNITA, to byl jako vysoký činitel těch uniťáků, tak všechno končí teda tím, že potom toho 20. června 84 v Žambě udělá Savimbi tu parádu, že nechá tam nastoupit ty jednotky a rozloučí se s těmi našimi muži a víceméně se jim omluví za to utrpení, protože docílil svého, prostě přímo s ním už jednají různé kapacity a různé státy a tenhle ten celý příběh končí.
3: Oni nás tam posadili u takového stolu, tam byli novináři, takový účko. My jsme seděli tady s nějakýma důstojníkama, uprostřed byl mikrofon a vedle mě seděl právě důstojník a říká mi, já jsem byl vyjednávat vaše propuštění v Praze.
1: Návrat zbytku skupiny pak opět zachytil i rozhlasový mikrofon.
4: Dnes se vrátila do vlasti skupina československých občanů, kteří byli od 12. března loňského roku v zajetí organizace UNITA. První okamžiky na domácí půdě vám přiblíží Ilja Jenča.
5: Z letadla vystupuje 20 československých občanů, o osudy kterých se intenzivně zajímá celá naše veřejnost.
6: Chtěl bych jménem celého kolektivu poděkovat za milé přijetí na domovské československé půdě.
7: Vím, že za skupinu našich občanů poděkoval inženýr Ladislav Janeček, který řekl, že věřili ve svůj návrat a nepochybovali o něm ani na okamžik. Ještě jsem jednomu z nich položil otázku, jak dokázali své útrapy vydržet.
8: Kdo chce přečkat, ten musí vydržet. A my jsme všichni teda přečkat chtěli. A proto i přes různá ta úskalí, kterými jsme prošli, jsme se nakonec vrátili domů.
1: Tak bezprostředně po návratu hovořil Antonín Kubík. A jak na otázku, jak dokázali své útrapy vydržet, odpovídá po 43 letech Lubomír Sazeček?
3: Nejste první, kdo se na to ptá a já na to odpovídám jednoduše, nepodělat se. Prostě věřit si, protože nemůžete si myslet, že můžete udělat všechno, ale zase na druhou stranu si musíte věřit, že lecos udělat můžete. Říkám, nepodělat se, protože to jsem viděl, zoufalý reakce těch kolegů tady právě v tom případě, že byli vyřízený jenom z toho, že se nedokázali s tou situací vyrovnat nějakým způsobem. Vykomunikovat si něco, co jde. Vždycky jde něco vykomunikovat. A musím i toho, kdo je na mě zlej, brát jako partnera v komunikaci. Vždycky každá situace může a musí mít nějaké řešení. A záleží na tom, jak se k tomu řešení staví ten, koho se to týká.
1: A jakou radu nabízí Eva Tomanová, policejní vyjednavačka?
0: V podstatě všechno, co tady řekneme, bude jako takové kliše. Jo? Dětem podpora, láska, podělat se takzvaně. Ale ono to tak je. Protože na tom přežití, v tom zajetí, nevítězí a nepřežívá ten, kdo je nejsilnější, nebo nejvíc odvážnej, nebo nejvíc prostě namakaný fyzicky. Ale člověk, který umí a zvládne přijmout realitu taková, jaká v tu chvíli je. Ano, to je těžký, protože samozřejmě ty otázky, a proč zrovna já, a proč se to stalo mně, a proč jsem nejel jinudy, jo, se nabízí. Ale čím člověk věnuje víc energie na to, aby se zabýval tu minulostí, kterou ale nemůže změnit, tak tím méně jí má na to, aby to tam tu situaci vydržel. Takže tohleto já třeba vnímám i z rozhovorů s jinými rukojmími, že tam vlastně se k tomu hodně lidí jako vztahuje. Ne, že by se jim ulevilo, až když zjistili, že to prostě nezmění, ale začali žít s tím, co tam je. Je toho málo, ale začít to tak brát. Ono, když si to vezmete, tak je to tak i v životě. Jo? Věci, které nemůžete změnit, jakmile se v tom začnete moc tím zabývat a trvá to moc dlouho, tak je to ku škodě. Takže z toho, co jsem já měla možnost slyšet, ta doporučení, tak přijmout tu realitu, ať je jakákoliv, nestratit ten smysl. A dost často slýchávám i věci jako nedělat si plané naděje. To není totéž jako ten smysl, jo? Nedělat si plané naděje, ale

0: jsou Vánoce, to mě určitě pustí. Nedávat si vlastní ultimáta. Jo, určitě do konce roku budu doma. Protože pak přijde ten neúspěch, pak přijde ten nezdar v podobě toho, že třeba toho člověka nepropustí a propadáte se strašně hluboko. Jo? A když to nevíde po druhý, znova se propadáte a ztrácíte potom ten smysl. Takže spíš vlastně ti lidé hovoří o tom, že jim pomáhalo dávat si malé cíle, malé kroky. Dneska to tady zvládnu. Jo, dneska vydržím. Aby se ráno probudil s tím, že ten člověk, hele, zvládnu, jsem to, jsem dobrý.
1: Jak vnímá dnes únos Petr Kocián, kterému bylo tehdy 10 let? Dá se z takové zkušenosti poučit?
2: Já mám takový vnitřní heslo, že co tě nezabije, to tě posílí. A ne, že bych si ten zážitek chtěl zopakovat, když jako, kdyby člověk věděl, že jak to proběhlo, jak to dopadlo, tak by to možná šlo zvládnout, ale já svým způsobem jsem rád, že jsem to zažil, protože určitě je to zkušenost silná, byť značně vykoupená jako těžkýma situacema, nepříjemnýma. A trošku jako možná vnímám věci jinak než lidi. Nespolíhám se na to, že když dneska se mám dobře, tak zítra bude všechno v pořádku. Asi si třeba víc myslím na zadní vrátka a držím si nějaký rezervy. A konec konců jako i ta situace třeba v 90. letech se týkala Jugoslávie, že jo, kde to vlastně bylo ze dne na den, se země vlastně v pohodě proměnila ve válečnou zónu. Před 4 rokama jsme to zažili na Ukrajině. Ty věci se můžou jako dramaticky změnit a konec konců to nemusí být jenom válka, ale i nějaká povodeň nebo přírodní katastrofa a lidi by měli být na to připravený a měli by uvažovat v té dimenzi, že je třeba být připravený i na složitější život než ten velmi luxusní, který žijeme dneska.
1: Příběh unesených Čechoslováků jejich návratem ale tak úplně neskončil. A tím nemyslím, že trvá ve vzpomínkách, které si nesou v sobě. O více jak 20 let později měl ještě jednu zvláštní dohru. Po skončení občanské války v roce 2002 se v Angole po letech obnovila česká ambasáda a s ní i diplomatické vztahy. V roce 2005 sem zamířil novinář Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, tenkrát reportér České televize. A podařilo se mu natočit rozhovor s únosci.
3: Mario Vašku Vatuva a Lukam Bagato. Tihle uhlazení pánové mají na svědomí nejznámější a největší únos v československých dějinách. Někdejší partizáni hnutí UNITA patří dnes k nejmocnějším mužům v Angole. Mezi desítkami politických jednání si poprvé našli čas na vyprávění o jedné z temných stránek jejich života.
4: Dneska jsem přesvědčený o tom, že bychom byli odsouzeni jako teroristé v tehdejším kontextu, ale ne. Byla to legitimní součást boje.
1: Slyšeli jste úryvek z reportáže odvysílané v pořadu Reportéři v České televizi 19. prosince 2005. Ta přinesla i jednu překvapivou informaci. A tak jsem požádala Josefa Pazderku o komentář.
5: Pro mě to skutečně byl, znáte to, když novinář se přichomítne do nějaké události, tak najednou jako opravdu cítíte, že se dotýkáte něčeho mimořádného, toho tepu doby, protože to byl první okamžik, kdy se rozhodli na kameru ti únosci promluvit.
6: Když bylo 6:30 ráno, na mostě jsem potkal naše vojáky, jak vedou první skupinu zajatých bělochů. Ptám se vojáků, kolik jich tam je, těchhle bílých? 8? Oni na to, ne, těch je tam mnohem víc. Dostali jsme strach, protože s takovým množstvím bělochů jsme vůbec nepočítali.
5: Pro ně to byla jedna z mnoha událostí toho dlouhého souboje Unity s marxistickou vládou, ale najednou byli konfrontováni s pohledem z té druhé strany, s pohledem československých občanů, kteří se ocitli v situaci, kterou naprosto nečekali. No a teď ti únosci jako se rozpovídali a oni říkají, my jsme v té době bojovali, my jsme byli skutečně uprostřed občanské války a snažili jsme se všemi prostředky dosáhnout toho, aby ta protistrana byla oslabena, abychom vyřadili z provozu její strategické objekty. To říká vlastně ten velitel té přepadové jednotky, který měl na starosti stovky lidí, kteří útočili na tu klíčovou strategickou papírnu v Alto Catumbele. Mario Vasco Vatuva, tak se jmenoval, tak říká, my jsme neměli povědomí o tom, že jsou tam cizinci, vůbec jsme nešli nikoho unášet. Měli jsme nějaké potom informace od rozvědky, že tam je snad 8 pár cizinců. Přepadli jsme to místo a teprve na místě jsme vlastně zjišťovali, že je tam velký počet cizinců, kteří pracovali v té celulose, ale s rodinami a s dětmi. A v ten moment oni řeší vlastně jako velmi důležité dilema, co s nimi. Nečekali to, nešli je unést. Aspoň tak to tvrdí velitel té přepadové skupiny.
6: V první chvíli jsme si říkali, že bude určitě nejjednodušší je zabít.
5: V jednu chvíli dokonce zvažovali, že by je popravili, ale poté se asi po konzultacích také s vedením Unity rozhodli naopak je zajmout a odvést na tu svoji základnu v Jambec a využít potom, to Unita vlastně dokázala vcelku mistrně, využít je také při získávání vlastní reputace a vlastního mezinárodního uznání.
1: Informace o prvotní úvaze rukojmí popravit, která zazněla v pořadu Reportéři z úst jednoho z hlavních velitelů únosců, byla nečekaná. A tím více pro rukojmí.
0: Dokážu si představit, že pokud oni by jim na začátku řekli, že je chtějí zabít, že by to pro ně bylo daleko složitější ta cesta. Protože takhle sice únosci pro ně byl někdo, kdo je unes a někam je vede, ale pořád je vnímali jako někoho, kdo je vede s tím, že tam mají přežít a že to jako za, nevím, 600 kilometrů skončí, byť to pak bylo delší. Ale ta výchozí situace je úplně jiná, než když vám někdo řekne, hele, jestli se něco nastane, tak já vás zabiju. To je jako velký rozdíl.
2: Já si myslím, že tam nenastal jediný okamžik, kdyby jsme cítili jako přímý ohrožení, že by nám někdo chtěl ublížit. Jo? Ať už jenom fyzické násilí, že by nás chtěl mlátit nebo něco s náma dělat, na to zastřelit. Jo? Tam fakt opravdu jediná informace byla o tom, že by nás zastřelili komunisti, protože aby to mohli svíst na ně, aby mohli ukázat, jak jsou špatný. A my jako zajatci jsme pro ně byli prostě strašně silný nástroj. Ten hlavní jejich záměr byl to využít politicky.
1: Dodává k tématu možné popravy rukojmích Petr Kocián a Lubomír Sazeček se dokonce rozhodl, že si s únosci promluví osobně. 2 roky po Josefu Pazderkovi se do Angoly vypravil s televizním režisérem Jánem Mančuškou.
7: Samozřejmě jsem se chtěl s nima setkat, jenže než jsme se k tomu dostali, tak bohužel ten Vatua, který ho zpovídal pan Pazderka, zemřel. Ten druhý velitel Šendovava, ten údajně zahynul už v 86. roce při autonehodě, takže ti únosci nebyli, ale byl generál Gatu, který vyjednával to naše propuštění. A on nevěděl, že jsem tenkrát byl zajatý. Jo? A pak, když jsme už končili rozhovor, tak já mu říkám, a ještě mám pro vás jednu informaci. Já jsem tehdy byl na Žambě a vedle mě seděl jeden důstojník a vykládal mi, že byl vyjednávat naše propuštění v Praze. A on říká, to jsem byl já. A on říkal, jo, to jste byl vy. A on říkal, a vy jste? Teprve tam se dozvěděl, že jsem vlastně byl mezi těmi zajatými, to jsem si jako ho podržel až do poslední chvíle. Bylo to zajímavý, docela hezký. Nakonec, pak jsme si psali, tak mě oslovoval milí příteli, jo, to jako dopadlo dobře a já jsem ho tak jako přijal svým způsobem, jako že už to máme za sebou a že není třeba se na sebe zlobit, protože věc se stala a dobře pro nás dopadla, jo, jako relativně, kromě toho Jary Navrátila, to bylo v pohodě.
1: Jsou rukojmí, kteří o únosu hovořit nechtějí a představuje pro ně trauma. K těm Lubomír Sazeček i Petr Kocián zjevně nepatří. Naopak k tématu se stále vrací, nedělá jim problém o něm hovořit, psát, poskytují rozhovory a z těch je cítit i určitá hrdost, že tak náročnou situaci dokázali zvládnout. Může to ale posloužit jako návod pro ostatní? Ptám se odbornice na únosy policejní vyjednavačky útvaru rychlého nasazení Evy Tomanové.
0: Je dobře, pokud, a to je ta správná cesta, pokud se v životě setkáte s něčím, co je pro vás obrovská zátěž nebo s nějakým traumatem a zažijete nějaké takovéhle trauma, tak právě to, že si na tom najdete něco pozitivního nebo to, že si řeknete a to se mi povedlo, navzdory všemu, tak je právě to, co vás posiluje dál. To je to budování vlastně té malé odolnosti k tomu, už se to stalo, bylo to strašný, ale já si z toho prostě něco beru dál. Protože to je opravdu jako silná traumatická zkušenost. a s tou se pojí i určité riziko vzniku posttraumatické stresové poruchy, která ale může s tím být spojená, říká se, že to může být kolem 60%, ale nikde není napsaný, ale prožiješ takovýhle trauma, musíš mít posttraumatickou stresovou poruchu. O čem se ale hovoří daleko méně, je něco, čemu říkáme posttraumatický růst. A to je právě to, co vy jste zmiňovala, že navzdory tomu, že vlastně člověk prožije nějaké těžké období nebo nějakou těžkou ztrátu nebo těžkou situaci, tak ale tím, že se s ní naučí tam žít, naučí se žít tom zajetí, s tím, že z ní vyvázne, tím, že dokáže to zvládnout, tak si vlastně do další jako životní etapy sebou přináší i nějaké výhody, nějaká pozitiva. Dost často tyhle ty v uvozovkách výhody jsou v podobě jak změny nějakých postojů a hodnot v životě. Jo? Že vlastně člověk vnímá, že jsou i důležitější věci v životě, než třeba jenom práce, peníze, že se změní ten hodnotový systém, že se umí radovat z maličkostí, že umí hledat a prožívat štěstí z malých drobných věcí, z nějakých každodenních radostí, což nám chybí, tato vlastnost. Tak si myslím, že jako je fajn si ty věci, které jste tam jakoby prožili, tak nějak jakoby přetransformovat do nějakého říct, hele, tyjo, jako dobrý, no. Jako vydržela jsem a to jako není málo. Pochválit se za to.
1: Unesení, uvěznění, zajatí. Do všech těchto situací se mohou dostat Češi v zahraničí a také se dostávají. V příštím dílu série se ohlédneme za dalším slavným případem. Tentokrát českých občanů uvězněných státní mocí. V roce 2001 byli na Kubě zadrženi Ivan Pilip a Jan Bubeník. Jak se za touto zkušeností ohlíží dnes oni sami, ale třeba i Petr Pithart, který tehdy jednal o jejich propuštění přímo s kubánským diktátorem Fidelem Castrem. Uslyšíte v druhém dílu série Tématu plus. Ten první pro vás připravili dramaturgyně Lucie Korcová, zvukový mistr Jan Schreier, rešerše vypracovala Ajko Šotola, archivní zvuky vybíral Ondřej Franta a od mikrofonu se loučí autorka pořadu Naďa Reviláková.
8: 5 hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
9: Ukrajina zesílí útoky na ruské rafinérie. Státní dluhopisy je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinerie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluh nabízí, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
11: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
9: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy bude možné koupit ve 3. vánočním upisovacím období, zřejmě od listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nezveřejnilo. Doručovatelé roznášejí poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat asi 38 tisíc. Do schránek je vhazují zapisovatelé okreskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
12: Roznos lístků děláme už 6 let. Takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
13: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
14: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
13: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
9: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Reprezentační trenér Santi Denia byl i přes porážku s výkonem týmu spokojený.
15: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
9: Aktuální reprezentační program zakončí Češi úterním zápasem v Anglii, která zvítězila v Chorvatsku 7-0. A hokejisté Třince můžou vytvořit nový rekord Tipsport Extraligy, pokud v základní hrací době vyhrají i osmý zápas úvodu sezóny. Nastoupí v Olomouci. Pardubice budou hrát v osmém kole se Spartou, Karlovy Vary s Plzní, Mladá Boleslav se utká s Libercem, Hradec Králové s Vítkovicemi a Litvínov s Kladnem.
16: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Pražský okruh ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Lochkov stojí. Uzavírka je u tunelu na kilometru 13,5. Není jasné, proč Pražský okruh nejede. Je tam omezení, v tunelech se o víkendu jezdí jen v tubusech se třemi pruhy. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce byla hlášená zvěř v pruzích a teď i nehoda, kilometry 32 až 31 a je to srážka osobního auta se zvěří. Počítejte s omezeným průjezdem, možné jsou i překážky. A v Brně je od včerejška zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Uzavírka má trvat do listopadu. Osobním autem nebo vozidlem do 12 tun se dá objet přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude jasno nebo polojasno, ráno výjimečně mlhy, od západu se bude zatahovat a teploty 17 až 20 stupňů, jinak až 23. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Nic osobního.
18: Prostě biznis.
17: Jana Klímová.
18: Petr Šimůnek.
17: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
18: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
17: Headline číslo 1. V českém biznisu se v minulých dnech zrodil nový jednorožec, tedy firma s hodnotou víc než miliarda dolarů. Stala se jim internetová společnost CDN77 nenápadného českého miliardáře Zdeňka Cendry. Za minoritní podíl v této firmě zaplatil Světový fond CVC podle odhadů přes 10 miliard korun a celá firma tak získala ocenění zřejmě kolem 40 miliard korun. Probereme, kdo je Zdeněk Cendra a jak významná tahle transakce vlastně je.
18: Téma číslo 2. Miliardář Daniel Křetínský chce získat největší energetickou a plynárenskou firmu v Německu a jednu z největších v Evropě, Uniper. Napsal to německý Handelsblatt a agentura Reuters, o jak velký obchod jde.
17: Evropská unie se dohodla, že ze sankčního seznamu odstraní dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Krok vyvolal velké pobouření na Ukrajině a v Pobaltí. Jaké má miliardář Friedman vazby na Česko?
18: Máme tu téma číslo jedna a to je nový jednorožec firma CDN77. Za mě teda dost šílený název, ale zjevně dobrý podnik, Petře. Co za transakci se teda vlastně odehrálo? Jak je významná?
17: Významná je ohromně. Já myslím, že se bavíme o hlavním biznesovém dílu roku 2026. Je to jedna z největších transakcí, která se uskutečnila v našem regionu, nejenom v Česku, ale v celém regionu. Zdeněk Cendra poprvé do CDN77, a k tomu názvu se můžeme potom vrátit,
18: no,
17: pustil externího investora. Globální private equity skupina CVC kupuje menšinový podíl, který podle různých odhadů bude 30% a celá firma je oceněna na skoro 2 miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun 100%. Ty ceny nebyly zveřejněné, ale odhaduje se, že to je tohleto.
18: Prosím mě, pojď vysvětlit, co to znamená CDN 77. On nám to hodně, já už jsem si to pročítala samozřejmě, takže on nám to hodně napoví, o co vlastně jde.
17: A já se tě přiznám k jedné věci. Do té doby, než byl tenhle ten deal hotový, já myslím, že CDN 77 je nějaká zkratka toho jména Cendra.
18: No jo, a taky 77 je rok narození.
17: Přesně tak, ale ani jedno z toho nesedí. CDN znamená Content Delivery Network, ta zkratka CDN, a 77 nemám tušení. V každém taky případě ne. Zdeněk Cendra je ročník 86, takže tudy cesta nevede.
18: No a co ta firma dělá teda?
17: To je vlastně strašně zajímavá věc, protože ty ji nevidíš. Ty vůbec nevíš, že existuje, protože je zapojená do systému internetu. Představ si to jako takovou, on to sám Zdeněk Cendra popisoval jako zásilkovna pro internet. Tahle firma má na 230 různých místech po planetě přes 30 tisíc serverů, na kterých je uložen obsah, především videa různých velkých společností, jako je Rakuten, TikTok dokonce a podobné firmy. O těchto firmách se mluví. A tak, aby ty jako uživatel, jestli sedíš v Praze nebo v Los Angeles nebo v Tokiu, aby si dostala ten obsah co nejdřív, v zásadě v milisekundách.
18: Já jsem o tom četla, jeden takový hrozně hezký post někde na LinkedInu, myslím, že Vít Horký to tam psal z Czech Founders, který se zná se Zdeňkem Cendrou, a popisoval, že on tomu, co dělá ta firma, rozumí tak, že když někde mastíš hry na počítači nebo brouzdáš po e-shopech a tak, tak ona zajišťuje to, aby když na to klik než tak, aby to rychle běhalo.
17: Přesně asi. Tak, a to samé je to s videama. Jako Rakuten je japonská firma.
18: Tak já rozumím internetům, míš?
17: Jo, ty internety jsou právě propojený přes Cendru.
18: Že to tam prostě běhá. Jo, ale ještě si řekněme pár čísel o CDN 77. Jednak, jak je ta firma vlastně velká, jak dlouho to trvalo se tam dostat a jestli to dobře chápu, tak ona samozřejmě dávno překročila české hranice.
17: Je to tak, začneme u těch hranic. Sítě rozprostřená, jak jsem říkal, po celé planetě, 135 zemí, patří mezi 5 největších hráčů svého druhu na světě a ty další hráči jsou třeba Amazon nebo Google, tak si to jenom představ, jak velká tahle firma je. Ta firma je plus minus 15 let stará, vznikla 2011-2012, takže jako pořád docela nová. V roce 2025 měla tržby 218 milionů dolarů, letos má mířit na 270 milionů dolarů, ale co je zajímavé, marže, zisk z těchto tržeb je skoro 50%. A když se člověk podívá na tu cenu, na to ocenění přes 40 miliard korun, tak je to 20násobek zisku a 10násobek tržeb. To jsou docela vysoká čísla, ale 20násobek EBITDA v tomhletom biznesu asi není zas tak výjimečný a je to v každém případě super cena a super rychle rostoucí firma.
18: Ještě možná se vrátíme k té ceně, kterou dostane za těch 30%. K čemu peníze asi tak budou sloužit?
17: Mluví se o tom, že za těch 30% dostane Zdeněk Cendra mezi 11 až 13 miliardami korun, to jsou všechno odhady, znova říkám, že ta oficiální čísla nebyla zveřejněna, ale o tomhle se mluví. Ani není jasné, kam ty peníze půjdou, jestli je to cash pro Zdeňka Cendru, aby měl něco na hraní, anebo jestli to bude zpátky do rozvoje té firmy, tak jak ho znám, tak to bude obojí.
18: Mimochodem je to vůbec první investice zvnějšku do rozvoje té firmy.
17: On 15 let, tam se říká bootstrapping, jakože vlastně si utrhuješ od pusy a pořád investuješ jenom za svoje, ne jako v klasickém startupu, že něco vymyslíš, vykešuješ spoustu investorů a pak za 2 roky zanikneš. Zdeněk Cendra začal úplně obráceně, funguje 15 let a teď je za to první velká odměna.
18: No, Přišel čas podívat se na to, kdo vlastně Zdeněk Cendra je. Aha. To je něco pro tebe, viď? To je miliardář prostě.
2: Je to miliard. Já myslím, že Česko by si mělo svých miliardářů a Janoty zejména víc vážit. Ne. Buď na ně hodná.
18: Já jako počkej, já jsem objektivní jako.
2: Nejsi objektivní.
18: Tvrdá, ale férová.
2: Ne, ty seš jenom tvrdá. Ty seš na miliardáře jenom tvrdá.
18: Nejdřív řekni ty.
2: Chudáci miliardáři, furt řekni. To dostávají. Tak poslouchej, Zdeněk Cendra, je mu 40 letos, jo. Jak jsem říkal, 15 let tvrdě maká a teďka dostal peníze a ty se tomu směješ. A není to úplně typický český miliardář, je to technologický miliardář, patří do 20 nejbohatších lidí v Česku. A on začal podnikat už v 16 jako teenager. Těch firm založil několik. CDN 77 je z toho ta největší a nejzajímavější, ale další firmy jsou Superhosting, Peering a tak dále. Taky si kvůli tomu udělal spoustu nepřátel na českém internetovém nebi, protože byl prostě rychlejší a dravější než oni.
18: Ale nejenom na internetovém nebi asi, ne?
2: K tomu se možná dostaneme. Prostě, když chceš vydělat tolik peněz, tak asi všechny nehladíš po vlasech a
18: hlavně,
2: tak.
18: Když se, jako když seš ajťák, tak většinou máš vysoký IQ, ale trochu se to odráží třeba v nižším EQ. Víš, co to je?
2: Já nejsem ajťák, takže to vím, ale to bych ho nepodezíral. Jako, já myslím, že to je normální, fajn chlápek. Mm. Co je na něm zajímavého mimo jiné je, že má, víš, kolik má dovolené za rok? 100 dní. To je 4 roku. 100 dní, protože potřebuje přemýšlet, protože nechce být zahlcený operativou a chce přemýšlet.
18: Taky, no.
2: No to bys potřebovala. Ale tady ti to asi nedají. Ale v každém případě tohle je docela zajímavý přístup. Další zajímavé přístupy, on má polovinu lidí na to, co dělá, než konkurenční firmy, to znamená, že snaží se být hodně efektivní v tom, co dělá. Ve firmě třeba nejsou meetingy dopoledne, aby lidi měli čas na práci a na to přemýšlení. Neždíme je, tak jak se to dělá v IT firmách. Hmm. Říká, že v 17-15 už můžou být doma a chodit si kolem potůčku nebo dělat si, co chtějí. A že to vidíš, jak je hodnej miliardář. No,
18: jo, ale počkej, no. A pojďme k tomu, k čemu se chceme dostat. On investuje taky do nemovitostí, ano, svoje peníze.
2: Ano, do historických nemovitostí, zámky, činžovní domy a podobné věci. Tady kousek od nás na Vinohradech je několik nemovitostí, dokonce sídlo jeho firmy je tady v historických vilách 500 metrů tady od nás. Hmm. A jsou tady taky investice do činžovních domů třeba v Londýnské nebo v Mánesově ulici.
18: A já jsem právě o tom si dělala nějaké rešerše a třeba Seznam zprávy loni přinesli zprávu o jeho poměrně dosti jako drsných hádkách, právě o nějaké podíly v nemovitostech. Odkazovali taky na nějaký televizní pořad, to byly Černé ovce, o nějakém nehezkém zacházení jako s nájemníky.
2: Oni mu tam bydlí.
18: Poté, co to právě koupila jeho firma, takže jasně, asi to bude vrstevnatá osobnost a jak jsme říkali.
2: Já bych zase... Já si tady nechci být jako obhájce miliardářů, ale proboha,
18: to tě nikdo nepodezírá.
2: Zdeněk Cendra nemá vůbec ponětí, že se někdo hádá s nájemníky v těchto těch domech.
18: A já myslím, že v některých případech asi jo, ale pravda je, že to nějak vždycky dořešil a tak dále. Poslední věc ještě k tomuhle tématu. Mm-hmm. Pojďme zařadit tohle jednorožce nového mezi ostatní úspěšné české firmy, protože samozřejmě není sám. A jak je to z toho pohledu důležitý, zamíchá to nějak pořadím českých miliardových firm?
2: Dílů. Já myslím, že v tuhle chvíli je touhle investicí, je to největší startupový deal v historii Česka, těch 500-600 milionů dolarů od CVC. Firma je oceněná na nějakých těch 43 miliard korun, řekněme. A to není největší ocenění, protože zase další super zajímavá česká firma Muse, která ale už sedí dlouhou dobu v New Yorku, byla oceněna na 52 miliard korun. Takže je to víc, ale mezi další české jednorožce patří Product Board a Rohlík a samozřejmě Avast, když ho tam budeme počítat jako úplně z prehistorie, ale myslím, že Avast byl ten první pionýr a tady vidíme další české firmy, které mezi ty jednorožce patří. Mimochodem, když se podíváš zase kolem nás, tak těch jednorožců Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a tak dále, není tolik jako v Česku. Hmm. Samozřejmě ještě nejsme Estonsko nebo...
18: Pobaltí vůbec.
2: Tak, nebo Izrael, no to vůbec, ale myslím, že se tady tvoří nová páteř
17: českého biznisu a české ekonomiky a měli bychom si ji víc všímat. Takže když za chvilku budeme mluvit o energetice a o uhlí a o plynu a tak, to je samozřejmě velká věc pořád, ale ty internety, Jano, sleduj to víc.
18: Pojď k energetice, protože to je prostě zajímavé, jo. A to vůbec není zpráva ze starého světa, protože tam se děje spousta nových věcí, to je obnovitelné zdroje.
17: Tak to jako, mi řekni.
18: Jo, to je prostě nová věc.
17: Ty jsi říkala, že Daniel Křetínský chce koupit Uniper.
18: Daniel Křetínský chce koupit německý Uniper.
19: Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper.
20: Je možné, že těch zájemců o převzetí té společnosti je víc. Podle Handelsblatu se má ta nabídka ze strany Křetínského EPH vyznačovat tím, že je podaná na koncern jako na celek, zatímco...
18: A to je docela velké sousto.
17: Co to je Uniper?
18: No, je to důležitá německá firma, vlastní elektrárny, hlavně plynové, ale i nějaké končící uhelné samozřejmě, ale to nic neznamená, protože samozřejmě investuje nejvíc do obnovitelných zdrojů a vodíku a tak dále. Ale každopádně, jo, plus má třeba obrovské podzemní zásobníky na zemní plyn, mimochodem s větší kapacitou, než doposud vlastní celé EPH Daniela Křetínského, všude možně po Evropě, na Slovensku třeba například. Uniper má větší kapacitu výroby, než má teď EPH Daniela Křetínského, má 18 gigawatt, zatímco Daniel Křetínský asi necelých 17, ale je to celkem vyrovnané. Každopádně prostě je to obrovský obchodník s komoditami, dovozce zkapalněného zemního plynu, klíčového teď pro evropský trh, zaměstnává 7000 lidí, zásobuje plynem asi 500 velkých firm v Německu a 500 podniků místních samospráv, má aktivity tedy i ve Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku. Co je určitě zajímavé, že je to firma, která měla trošku podobnou minulost za energetické krize, jako měly české plynovody Net for Gas, které neúspěšně se pokoušel o ten deal, tedy nebo je koupit prostě Daniel Křetínský.
17: S dovolením se vrátím do toho Německa, abych pochopil, co to je za transakci. Komu to dneska patří?
18: Patří to německému státu. Aha. A to právě navazuje na to, co jsem teď říkala, že Uniper se dostal v roce 22 do obrovských existenčních potíží.
17: Tak jako podobné firmy?
18: No, tak Uniper byl zajímavý v tom, že on prostě byl opravdu velmi provázaný s ruským plynem. On měl i podíl vlastně na stavbě plynovodu Nord Stream 2 a využíval plynovod Nord Stream 1, který, jak víme, v roce 22 vyletl do povětří, což Nord Stream 2 vlastně nakonec se rozhodlo, že se vůbec nezačne používat. A Německo vlastně spoléhalo tady na ty plynovody, bylo to přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Němci si mysleli, že budou těžit v jejich ekonomice z levného ruského plynu, ale tomu tedy dělala přítrž vlastně agrese Ruska na Ukrajině a doba se změnila. Uniper to odnesl teda, protože Rusové, jak víme, uzavřeli kohouty a Uniper málem zkrachoval. Podobné problémy má právě český Net for Gas, který transitoval ten ruský plyn a také jeho předchozí akcionáři investovali právě do toho propojení. Aha, s Nord Streamem
17: a tak
18: dále.
17: Takže tam je logická propojka mezi Net for Gas a Uniper?
18: Trochu je, trošku podobná historie. Takže tady možná by Daniel Křetínský si trošku napravil tu svoji pachuť z toho, že se mu nepodařilo tady získat třeba české plynovody nebo předtím české, české zásobníky,
17: jako vkládáš, jako
18: které taky
17: pachu.
18: Chtěl původně koupit dokonce od Němců, ale to tady také nevyšlo.
17: Napravil pachuť.
18: Takže uvidíme, jak to dopadne, protože jednak tedy nevíme zatím, jak to bude velká transakce, ale já bych připomněla, že německý stát stála ta záchrana Uniperu, aby neskrachoval, 13,5 miliardy eur, asi 330 miliard korun, který tam vláda nalila. Takže uvidíme, za kolik známý dobrý. To musím říct, dealmaker Daniel Křetínský, jestli to dopadne, tak jaké částky se objeví a jestli to dopadne, protože oni se tam začínají bouřit odboráři.
2: Korporátům se dostaneme, ale jenom mi řekni, když tak mě oprav. Daniel Křetínský má taky nově, ale vítr v zádech díky spojenectví s Total Energy, francouzským koncernem energetickým. A tahle část by asi šla vlastně do toho společného podniku, který mají s Total Energy, spočítám.
18: Ne, přihlásil se tam jako EPH.
2: V každém případě jako tohle spojenectví v tom může něco udělat. A co se nelíbí odborářům?
18: Odboráři mají strach z toho, že pokud tam přijde soukromý investor, tak oni tvrdí, že to bude vlastně nepřátelské převzetí, poukazují na energetickou bezpečnost a preferují prodej přes burzu, protože mají pocit, že tak nehrozí, že by to nějaký investor rozkouskoval nebo použil k nějakým svým třeba jiným záměrům. Nějakým rejdům, které nemusí být ve třeba prospěch německé energetické bezpečnosti, nebo já nevím, o co jim jde.
2: Ale určitě to budeme, nebyly. Určitě to budeme sledovat dál, protože to je super zajímavý deal na evropské úrovni a zase další velký deal, který by Daniel Křetínský chtěl
18: uzavřít.
2: Ale pojďme na téma číslo 3. Evropská unie neprodloužila sankce na dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova.
3: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy.
21: Ališer Usmanov je jeden z nejbohatších Rusů. Časopis Forbes odhadoval v roce 2023 jeho mění na 11,4 miliardy dolarů.
22: Slovensko, které žádá kromě Usmanova také o vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu.
21: Samozřejmě také není nějaký beránek. On ale patří vlastně k té první vlně ruských oligarchů.
18: Já bych zůstala u miliardáře Friedmana, protože to je ten člověk, který nás zajímá.
2: A proč nás zajímá?
18: A zajímá nás proto, protože on má mimochodem vazby na Česko.
2: Aha, česká stopa.
18: Česká stopa, má jich docela dost. On měl v Česku několik firm už v 90. letech, ale ta jeho hlavní skupina, na které zbohatl v Rusku, mimochodem, víš, kde se narodil Michal Friedman?
2: Podle jména bych tipnul, že v Tel Avivu.
18: No, tak nějaké kořeny tam jsou, ale je to rodák z ukrajinského Lvova.
2: Aha, no vidíš.
18: Ale žil potom v Moskvě a tam i podnikal, právě založil skupinu Alfa Group, která vlastní největší soukromou ruskou banku Alfa Bank. Mimochodem jedno z jeho velkých bohatství vzniklo právě při ruské privatizaci, kdy ta skupina Alfa koupila 90% ropné společnosti TNK a v roce 2003 pak Michal Friedman prodal polovinu z té firmy britské BP za 6,75 miliardy dolarů.
2: A dostal se do žebříčku miliardářů.
18: A dostal nejbohatších lidí světa. A zpátky do Česka, jedna třeba z firm, která tady měla nějaké aktivity, Alfa Invest, kdy si investovala do výstavby komplexu luxusních bytů v Praze 5. Pak je to samozřejmě Alfa Banka, protože tam měla
2: v čele. To jsem chtěl říct, to je Petr Šmída, svého času nejvýše postavený český finančník na světě.
18: Je to tak, tak to byl šéf Alfa Banky a on tam nebyl sám, bylo tam dalších několik Čechů a potom ještě jedna zajímavost, ta skupina Alfa stála za londýnským fondem Pamplona Capital Management, která kdysi uvedla na akciový trh v Praze moravskou společnost Pegas Nonwovens, výrobce
2: netkaných
18: textilí, která ale už před 5 lety odešla z burzy. Petr Šmída je zajímavá postava, ty ho znáš?
2: Já ho znám docela dobře, protože jsme spolu dlouhá léta byli v porotě Podnikatel roku a Petr Šmída, jak jsem říkal, byl jako šéf Alfa Banky nejvýše postaveným českým finančníkem v historii České republiky a předtím byl také viceprezidentem společnosti General Electric. Zkušený bankéř, dnes má Enern, společnost, která investuje do nejrůznějších českých firm, ale nejznámější je investicemi do podniků Tomáše Čupra, Rohlík, Levomat, Dáme jídlo a podobně.
18: Je to tak a právě ten fond Enern souvisí ještě tady s naším tématem a to jsou protiruské sankce, kdy Friedman tedy má být vyřazen, tak jak rozhodla Evropská unie z toho sankčního seznamu. A jak to souvisí? Součástí Enernu je i takový menší fond s názvem Enern Sprout 2, do kterého investovala kyperská společnost ABH Holding a tu právě spoluvlastní Friedman ještě s dalšími sankcemi sankcionovanými Rusy a finance této společnosti, toho NN Sprout 2, byly v roce 22, když se Friedman dostal na ten sankční seznam, byly zmraženy českým finančním analytickým úřadem VAU. A jak mi řekl a potvrdil tedy mluvčí NNu Jan Husták, tak to zůstalo doposud.
4: Petr Šmída nemá a neměl s Michalem Friedmanem jiné investiční aktivity a ani je neplánuje. Původním investorem do NN Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení fondu převzala právě ABH Holding. Tudíž ani tehdejším záměrem nebylo investovat společně s Michalem Friedmanem.
5: Tenhle ten Sprout 2 byl docela malý fond v rámci toho NRNu, asi 2% aktiv a nemá žádné prokazatelné investice v českých firmách.
18: Je to tak, zatím nevíme, co s tím vlastně bude dál, každopádně pokud to bude rozmrazeno, tak jak jsem se ptala, tak Petr Šmída s Friedmanem jako investorem neplánuje nijak dál spolupracovat, podle Jana Hustáka neměl s Friedmanem Petr Šmída jiné investiční aktivity, také upozornil na to, že původním investorem do toho NN Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení toho fondu převzala právě ta EBH Holding. Nicméně ta lucemburská stopa je vlastně také zajímavá, protože bylo to právě Lucembursko, které usilovalo podle diplomatických zdrojů o to, aby byl vyloučen Friedman z toho sankčního seznamu a důvodem je, že Lucembursko s ním vede nějakou velkou arbitráž nebo takže, spor o 16 miliard dolarů.
5: Takže ne proto, že by ho chtělo vysvobodit,
18: ne, ale
5: naopak.
18: Ne, chtělo hájit svoje zájmy nějakým
5: přesně
18: způsobem.
5: Jano, já myslím, že po tomhle to máme čas ještě na zvířátko nakonec, tak se to jmenuje naše rubrika.
18: Tak. Vypůjčili jsme si trošku novou, ale zajímavost nakonec, to je, že ex-ministr vnitra Martin Pecina, o něm se taky, jak asi víš, spekulovalo jako možné ministru obrany třeba za SPD. Teď spolupracuje s SPD, Martin Pecina prošel řadou jiných stran. Ano. Tak Martin Pecina má nově společnou firmu s bývalou ministryní práce, šéfkou sociální demokracie, myslím, že byla také spolu lídrině ve spolku Stačilo v posledních volbách Janou Maláčovou. Je to firma Mivra a Pecina v ní má 60% od září, Jana Maláčová má 40%.
5: Tak tohle je opravdu bizarní závěr, protože jestli si pamatuju správně, tak Jana Maláčová je někdo, kdo téměř vzývá Marxe, a tak by mě zajímalo, kam bude odevzdávat nadhodnotu.
18: No to nevím teda. Asi ji bude bránit, protože cílem té firmy Mivra je vzdělávání lidí v oblasti umělé inteligence a příprava na změny na trhu práce a tak. Což je, ale musíme říct, že to je jako legitimní. A
5: Martin Pecina a Jana Maláčová něco vědí, tak určitě
18: je,
5: ano.
18: Je to ale pochvályhodná činnost. Údajně je to také taková trochu podaná ruka ze strany Martina Peciny Janě Maláčové, která potom fiasku v posledních volbách asi hledá nějaké uplatnění.
5: To je krásná solidarita, tím bychom to mohli uzavřít. Doufejme, že přitom nebude nikdo vykořisťován při tomhle podnikání a musíme říct, že dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
18: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou těchto pořadů jsou v podcastových aplikacích také.
5: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
18: a Jana Klímová.
6: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
23: Jak fungují emisní povolenky?
6: Český rozhlas Plus,
0: encyklopedie.
1: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Vybrané průmyslové sektory, které tímto způsobem znečišťují ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouch-Grabovská z organizace Fakta o klimatu.
7: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
1: Upřesňuje Kateřina Kolouch-Grabovská tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
7: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu nebo například i letecká doprava.
1: Vypočítává Kateřina Kolouch-Grabovská. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouch-Grabovské z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
7: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
1: Upřesňuje Kateřina Kolouch-Grabovská. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. Evropská unie se dohodla také na spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaného ETS2. Ten se týká silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. O detailech a časovém harmonogramu se nadále jedná. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouch-Grabovská, určitě to neznamená, že si teď musí domácnosti nakupovat emisní povolenky.
7: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
1: Vysvětluje Kateřina Kolouch-Grabovská z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z něž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
23: Tisíc lidí v Česku má podle letošního výzkumu agentury NMS Market Research, který vznikl ve spolupráci s organizací Consent, osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. To představuje 1,5% populace. Dalších 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo. Co tato čísla znamenají? Jak na podobné případy reagují školy a další instituce? Kdo má zasáhnout, když se učitel nevhodně chová k žákyni nebo žákovi? A kam se mohou děti obrátit, pokud škola jejich zkušenost neřeší? Otázky pro následující pořad. Dobrý poslech přeje Eva Lamelová.
24: Zaostřeno.
23: Na konci prosince loňského roku dostala Česká školní inspekce stížnost na střední zemědělskou školu v Humpolci. Podle policie se jedno z podezření týkalo nevhodné elektronické komunikace se sexuálním podtextem ze strany učitele směrem k žákyni. Druhé, pak nevhodného chování se sexuálním podtextem ze strany některých učitelů vůči vybraným žákyním. Inspekce na stížnost reagovala rychle, říká hlavní školní inspektor Tomáš Zatloukal.
0: Protože se jednalo o právě charakter těchto, bych řekl, závažných podnětů, tak jsme na to reagovali relativně rychle. Hned na začátku prosince jsme zahájili šetření ve škole, a to způsobem komunikace jednak s žáky, s učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště, ale samozřejmě také s vedením školy, tak abychom získali komplexní přehled o tom, zdali to, co je v tom podnětu uvedeno, zdali je to důvodné nebo nedůvodné. Aktuální stav je takový, že my jsme uzavřeli na konci ledna to naše šetření, tam jsme konstatovali důvodnost těch podnětů, řešení s zřizovatelem školy, což znamená krajským úřadem kraj Vysočina. Předali jsme ten podnět Policii České republiky a bylo důležité rozhodnout, kdo je autorem té elektronické komunikace a zdali ten konkrétní člověk nespáchal nějaký trestný čin nebo přestupek.
10: Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení obecné kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Velřimov.
23: Vysvětluje vedoucí oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie kraje Vysočina major Dana Čírtková.
10: Kteří prováděli vlastní rozsáhlé šetření k jednotlivým bodům, kterými se zabývala školní inspekce. Kriminalisté se také věnovali dalším okolnostem, které by mohly mít se situací ve škole a s případným nevhodným chováním pedagogů nějakou souvislost. V rámci podání vysvětlení jsme vyslechli téměř 40 osob. Vyhodnocovali jsme obsah různé elektronické komunikace, zabývali jsme se také obsahem příspěvku na sociálních sítích na mnoha profilech, které se případů mohly nějak dotýkat.
23: Policie ale došla k závěru, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek, a věc předala městskému úřadu v Humpolci. Při dotazu na příslušný správní orgán nám ale bylo sděleno, že případ už nebude nijak dál řešen, protože došlo k jeho promlčení. Promlčecí doba u přestupku je jeden rok od jeho spáchání. A jak na situaci reagovala sama škola? V době, kdy problémy vznikaly a narůstaly, současný ředitel Zdeněk Smištík školu ještě nevedl. Nastoupil až začátkem školního roku 2024. V písemném vyjádření pro Český rozhlas, ze kterého nyní citujeme, ale uvádí, že v momentě, kdy se o problémech dozvěděl, učinil mnohá opatření.
11: V jednom případě byly škole doloženy nevhodné zprávy zasílané žákyním prostřednictvím aplikace Messenger. Jejich obsah jsem považoval za nepřijatelný a neslučitelný s profesionální komunikací pedagoga s žákyní. Škola proto na toto jednání reagovala a pedagog už ve škole nepůsobí. U dalších pedagogů byly zjištěné nedostatky v komunikaci a chování řešeny v pracovně právní rovině, včetně písemných upozornění na porušení pracovních povinností. Jejich další působení současně sledujeme.
23: Ředitel Smištík připouští, že některé informace o nevhodném chování se k němu jako k řediteli nedostaly. Proto se podle něj škola zaměřila i na jasnější předávání závažných podnětů uvnitř školy.
11: Zvýšili jsme informovanost žáků i rodičů. Posílili jsme školní poradenské pracoviště a upravili vnitřní komunikační mechanismy tak, aby se závažné podněty dostávaly k vedení školy co nejrychleji. Systematicky získáváme zpětnou vazbu od žáků a důsledně ji kontrolujeme dodržování školního řádu a etického kodexu. Došlo také k personálním změnám ve školním poradenském pracovišti i ve vedení školy. Zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny a připomínáme možnost elektronického podání podnětu. Škola v té době neměla a ani v současnosti nemá vlastního školního psychologa. To však neznamená, že by žákyně neměly možnost podpory. K dispozici jim bylo školní poradenské pracoviště a v případě potřeby bylo možné zprostředkovat také pomoc externích odborných pracovišť. Zpětně ale vnímám, že jsme mohli být v nabídce následné podpory aktivnější a systematičtější. Se studentkami jsme v kontaktu byli, ale právě průběžnou komunikaci jsme mohli zvládnout lépe. V této oblasti dnes postupujeme důsledněji.
23: Vysvětluje v e-mailu ředitel střední zemědělské školy v Humpolci Zdeněk Smištík.
12: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Během jara mě oslovila dívka, jejíž totožnost redakce zná, ale z důvodu jejího bezpečí jí budeme v pořadu říkat Anna. Právě letošní mediální kauza jí přiměla veřejně promluvit o vlastní zkušenosti z této školy, kterou zažila před 4 lety.
13: Šlo o autoškoláka z té školy, který byl v důchodovém věku a poprvé jsme se potkali v prvním ročníku na dně otevřených dveří. Šla jsem na záchod a potkala jsem právě pana tak mi jako zahradil cestu a říkal, že jsem hezká, že jako odkaď jsem, z jaký třídy. A když jsem vlastně chtěla konverzaci ukončit, tak mi vlastně chytil a nadzvednul mi sukni a kouknul se mi na zadek a pak mi řekl, že odteď už se mě bude pamatovat. No, cítila jsem se hrozně, nebylo mi to vůbec příjemný. Zároveň jsem z toho byla taková zmatená, nechtěla jsem si to ani moc jako připustit, že se to stalo. Kamarádila jsem se v Humpolci ze studenty z jiných škol a vlastně i jako oni to věděli. A o to vlastně bylo jako těžší to vůbec s tím být ven a někomu to říct, protože člověk měl vlastně pocit, že to všichni vědí a nikoho to stejně nezajímá.
23: Anna vzpomíná, že podobné zkušenosti měly i další dívky z této školy, které s učitelem absolvovaly autoškolu. Některé z nich prý odcházely z jíst nešťastné nebo plakaly. Učitel se jich při řízení dotýkal na stehnech a říkal jim oplzlé poznámky.
13: Šla jsem takhle jeden den se svými dvěmi kamarádkami a potkali jsme právě pana na lekci autoškoly. Stoupnul se nám do cesty a říkal, že ho moc mrzí, že mě

0: Byla to mnohem let starší autorita a já jsem se vždycky jenom bála nebo se tak jako styděla, zamrzla jsem. Nechtěla jsem to říkat rodičům. Jsem měla i jako pocit, že by to jako všechno zkazilo v ten moment, protože byl můj maturitní ples, naši byli pyšní, jakože tam jsou. Nezdálo se mi to vlastně jako vhodný.
1: Anna se učitele bála a snažila se mu vyhýbat, což ale ve škole téměř nebylo možné. Nakonec našla odvahu o své zkušenosti promluvit a svěřila se své tehdejší třídní učitelce.
0: Bylo mi řečeno, že pokud se to bude chtít řešit, takže neodmaturuju a že jestli se mi to nelíbí, takže si mám říct přeci tomu učiteli, ať mě nechá být. Že se to prostě ví, že je takovej přítulnější, takže předpokládám, že se o tom prostě vědělo ve škole. A vlastně po pár dnech tak jsme měli návštěvu vedení u nás ve třídě. Bylo nám jakoby řečeno, že máme být velmi opatrní, co říkáme o škole, že by se nám to mohlo vymstít, že by se mohli postarat o to, aby jsme neměli maturitu. A vlastně pak odešli a paní třídní nám vyprávěla historku, kde nějaký kluci hanili dobré jméno školy před zájemci na dně otevřených dveří, ale dostalo se to zpátky k vedení a byli vlastně kvůli tomu vyhozeni ze školy. Nenechali ani odmaturovat. No. Přemýšlela jsem, že s tím půjdu na policii, ale bála jsem se. Věděla jsem, že je to slovo proti slovu a je to moje slovo versus slovo asi celý jako školy. Potom, co nám promluvilo do duše to vedení školy, tak jsem vlastně měla pocit, že je tam v sázce mé vzdělání. Já se teďka uvědomuji, jakoby, že si myslím, že si to fakt strašně moc jako nepamatuju. Prostě tak moc jsem jakoby nechtěla, aby se to dělo, že jsem prostě spoustu věcí úplně opustila. Jsem ráda, že to můžu říct a je ve mně nějaká malá naděje, že už by to třeba nemuseli zažít další studentky.
1: To, co Anna popisuje, se stalo před 4 lety. Jak ale sama říká, následky tohoto traumatu si nese dodnes. Podobná zkušenost přitom vede řadu obětí k tomu, že o tom, co se jim stalo nebo děje, raději nikomu neřeknou. I proto je podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO důležité výpovědi oběti nezlehčovat.
2: Je potřeba prostě zajistit to, aby byla vyslechnuta pouze jednou, a to znamená někým, kdo je proškolený, aby bylo zajištěno, že se nebude muset potkávat s tím možným pachatelem, aby bylo zajištěno, že se to nedozvědí ostatní. Pokud ta instituce a ti, kteří v ní pracují, nějakým způsobem bagatelizují tu výpověď toho studenta nebo studentky, tak se prostě dopouští ještě sekundární viktimizace a to může mít na ty děti a nebo dospívající skutečně jako devastující dopad, stejně jako to násilí, které na nich bylo pácháno.
1: A jak by podle Malé měly školy v takovém případě ideálně reagovat?
2: Samozřejmě, škola musí neprodleně informovat orgány, kterých se to týká. A zákoník práce jim dává jako možnost postavit toho zaměstnance nebo tu zaměstnankyni mimo výkon, například pro překážky na straně zaměstnavatele a tak dále. Ale v praxi vlastně se často ti ředitelé bojí pracovně právních sporů, když nemají v ruce pravomocný rozsudek nebo jasné důkazy, tak tady určitě je prostor nějakým způsobem posílit tu právní jistotu vedení škol tak, aby ten zájem dítěte a ta bezpečnost měla absolutní prioritu před ochranou toho zaměstnavatele. To si myslím, že určitě je místo, kde ještě máme prostor pro zlepšení.
1: Dodává zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Se stížností na nevhodné chování je možné se obrátit i na Českou školní inspekci. Obecně množství stížností dramaticky narůstá ve všech regionech, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Těch, které se týkají sexuálního obtěžování, je ale stále málo.
3: Není to ale proto, že by jich bylo asi tak málo, ale může to být způsobeno právě tím, že řada škol ty problémy umí řešit už na své úrovni, a nebo jsou to skryté záležitosti, které než vlastně se projeví, tak to nějakou dobu trvá. I když zas na druhou stranu, zrovna v této oblasti, jsou to věci, o kterých se v té škole relativně rychle ví, minimálně mezi žáky. Možná to ví někteří učitelé, ale protože tam není nastavena ta vnitřní

0: kultura v té škole, té komunikace, tak se to vlastně vedení školy může dozvědět až relativně pozdě. A je důležité si uvědomit to, že ve škole k různým situacím dochází, podstatné je a zásadní, jak ta škola má nastavené mechanismy rozpoznat ty rizikové jevy, jak na ně reagovat účinně, aby se do budoucna ta situace neeskalovala, aby se ty jevy eliminovaly. Ale klíčové je, že se ti žáci a vlastně všichni aktéři v té škole mají cítit jako bezpečně. A že dobrá škola není ta, která říká, že u nás se nic takového neděje. V té škole to nemusí být proto, že ona to neumí poznat, anebo to naopak poznat umí, ale dělá všechno proto, aby se to nevědělo navenek. Oba dva ty přístupy jsou mimořádně nebezpečné, protože téměř vždycky vyeskalují a způsobí velké škody na těch obětech, ale i vlastně na té reputaci té školy. Pokud žáci vnímají, že by ty jejich problémy vlastně se dál neřešili nebo je nikdo neřešil, naopak by se to možná měli pocit obrátilo proti ním, tak určitě ty své pocity a ty své názory sdílet nebudou s nikým a to je další problém.
1: Že jde o téma, o kterém je potřeba více mluvit, si myslí i dětský ombudsman Martin Beneš.
2: Měli bychom si to přiznat, protože ono je to takové trochu jako tabuizované téma, které tak nějak se tváříme, že se to neděje a to si myslím, že je chyba. Tak tím bychom asi měli začít. Měli bychom se o tom začít otevřeně bavit.
1: Poukazuje na to i aktuální výzkum organizace Consent, podle kterého má 120 000 lidí v Česku osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. Další 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo.
2: Ten projekt, kterému se věnuje ta organizace Consent, se jmenuje podle mě poměrně přiléhavě, jmenuje se Škola není seznamka pro vyučující. A tak to prostě je, že to teda není trestné podle stávající právní úpravy, je jedna věc, ale každopádně zůstává to, že je to krajně neetické a že je to v rozporu, když ne tedy s trestním zákonem, tak třeba se školským zákonem.
1: V české legislativě tedy není konkrétně zakotveno, jaké povinnosti má škola vůči žákům v této oblasti.
2: Není to legislativně zakotvené, skutečně se v tom legislativním rámci vlastně ty povinnosti jsou pouze obecně nastavené, opravdu nejpřesněji se toho týká, tuším, že paragraf 29 školského zákona, který říká, že škola by měla být právě tím bezpečným prostředím. Může se toho týkat i antidiskriminační zákon, pokud se bavíme o nějakém sexualizovaném chování, ale takto detailně ty povinnosti škol v tuto chvíli nastavené nejsou, což je asi chyba.
1: Jak by tedy škola měla na podobné situace reagovat?
2: Je důležité, aby ta škola byla vlastně na tyhle ty situace připravená. A to připravená jak z hlediska preventivního, to znamená, aby měla třeba nějaké etické kodexy. To může výrazně pomoct právě i tomu vlastně té vůli oznamovat nějaké takové chování, protože prostě když si řekneme, co je v pořádku a co v pořádku není, tak to prostě víme. A to si myslím, že je důležité. A pak nemusíme právě pochybovat o tom, kde jsou nějaké hranice a co se smí a co se nesmí, co je a co není dovoleno, co by se mělo a co by se nemělo dít. A zároveň by měla mít ta škola plány k tomu, jak to řešit. To znamená, jak tu krizovou intervenci, jak ten postup konkrétně vést, aby prostě nemusel nikdo improvizovat v situaci, kdy ta situace nastane.
1: Jaké dopady může mít sexuální násilí ze strany pedagogů na žáky a žákyně?
2: To, že samozřejmě takové chování má své následky u těch dětí, tak to je zřejmé. Ono tohle vyplývá třeba z nějakých zahraničních studií. Výrazně se zhoršuje školní prospěch dětí, které něco takového zažívají. Častěji dříve opouštějí vlastně vzdělávací systém, to znamená nedosáhnout takového vzdělání, kterého by jinak mohli dosáhnout. A samozřejmě zhoršuje to jejich nějaký prostě duševní stav, duševní well-being obecně. To znamená, je tam skutečně jako spousta rizik, které z toho pro ty děti plynou.
1: A jaká by teda podle vás měla být role té České školní inspekce při řešení případů sexuálního násilí ve školách?
2: Skutečně ta Česká školní inspekce je ten, kdo má zajišťovat nějakou kvalitu, ale kvalitu i právě ve smyslu toho bezpečí v tom vzdělávacím systému, takže ta tam pochopitelně hraje důležitou roli. A samozřejmě nějakou dělčí roli v tom můžeme hrát i my jako dětský ombudsman, protože v případě, že třeba ani přístup České školní inspekce by neodpověděl tomu, co by to dítě nebo třeba rodič nebo kdokoliv další považoval za správné, tak se může obrátit i na nás a my se tomu můžeme věnovat ještě dál. Takže možná by bylo dobré to na té systémové úrovni a i já se o to pokusím v rámci svých jednání s ministerstvem školství to otevřít a zkusit to vést nějakým směrem k nějaké lepší prevenci.
1: Uzavírá dětský ombudsman Martin Beneš. Podle vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, ale určitý návrh řešení existuje už dnes v metodických postupech a doporučeních.
3: Dejme tomu v oblasti prevence primárního chování, kde jsou různé karty na různá témata a mimochodem je tam i karta, která míří k problematice sexuálních vztahů a podobně. Zároveň jsme vydali určitou metodiku, která charakterizuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, a to včetně případu sexuálního násilí nebo obtěžování. Ministerstvo školství je garantem třeba zákona o pedagogických pracovnicích nebo nese předpis pracovní řád pracovníků školství nebo se podílelo na takzvaném etickém kodexu učitele, což není teda úplně pracovně právně závazný předpis. Nicméně tam jsou vlastně, řekněme, zakotveny takové ty základní principy toho vztahu, to postavení toho učitele vůči těm žákům, vůči té škole, že jsou to vlastně osoby, které naopak mají zajišťovat bezpečnost, chránit zdraví a tak dále, mají zdůrazňovat prostě tu lidskou důstojnost, jo, a podobně.
1: Podle Taťány Malé, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je na metodice, kterou vytvořilo MŠMT a která popisuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, včetně případů sexuálního násilí, ještě potřeba pracovat a věnovat jí větší pozornost. Důležitou roli podle ní hrají také preventivní programy ve školách.
4: Tyto preventivní programy musí absolvovat také pedagogové a měli by být edukováni i v tom smyslu, co je akceptovatelné a přijatelné v chování ke studentům a studentkám a také to, jak poznat a jakým způsobem se chovat, když se třeba student nebo studentka svěří s takovým jednáním od jiného pedagoga. Ale rozhodně v tom máme rezervy.
3: Teď musím říct, žádné specifické školení tady k tomu není, jo, nastaveno. Nicméně budu vycházet z těch obecných dikcí přípravy budoucích učitelů, kde například i v tom kompetenčním rámci budoucích učitelů je zakomponovány určitý pohled i na tuhletu problematiku, o které se tady bavíme.
1: Připouští Jan Mareš z MŠMT. Na školách také nejsou školní psychologové a speciální pedagogové povinně všude. Jejich přítomnost je podle Mareše v současnosti doporučená, nikoli povinná. Mimo jiné i proto, že těchto odborníků není na trhu práce dostatek.
3: Ministerstvo školství teď vytváří, řekněme, nějakými nástroji legislativními to, aby relativně v každé škole byl třeba školní psycholog, který může sehrávat velmi významnou roli právě v takových situacích.
5: Je nějaká šance, že by ministerstvo školství iniciovalo výzkumy, sběr dat právě v této oblasti, protože kromě koncentu se tomu nikdo nevěnoval a ty data ze strany státní správy nejsou.
3: Nevím tedy o tom, že bychom to měli v plánu, spíš teď, jak to říkáte, je to určitý námět. Já si nemyslím, že je ministerstvo školství, ale Česká školní inspekce, že jo? Tuhle záležitost můžeme určitým způsobem zmapovat, takže bezprostředně nevím, že bychom se pouštěli do takového šetření, nicméně dáváte mi spíš tady podnět, že bychom mohli přes Českou školní inspekci minimálně zjistit některé věci.
1: A co je tedy možné udělat, pokud se dítě nebo student ocitne v situaci, jakou popsala v pořadu Anna? Tisková mluvčí krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková doporučuje v případě jakéhokoliv podezření na nevhodné chování pedagoga nebo na protiprávní jednání kontaktovat policii. Ta podle ní musí každé takové oznámení přijmout a prověřit, zvláště pokud se týká podezření na sexuální násilí.
6: Policie má každý oznamovatel zaručenou anonymitu. Ono, takovéto případy se velice obtížně dokazují, pokud ti lidé tu komunikaci třeba okamžitě mažou ze svých mobilů nebo z počítače. Ale hned při tom prvotním oznámení to u sebe mít člověk nemusí, ale poté je vždycky dobré třeba si to nějak zálohovat, pokud takové jednání nastává, ale hlavně důležité je včas to řešit. Rozhodně to neodkládat, protože potom by ti lidé lidé mohli zbytečně procházet depresemi nebo nějakými problematickými stavy tím, že by to jednání ze strany pachatele, ať už známého nebo neznámého, by mohlo prostě gradovat. Jsme povinni informovat o jakémkoliv incidentu intervenční centra, takže máme k dispozici kontakty na psychologické poradny a různé další neziskové organizace, které jsou k tomu předurčeny.
7: Nejvíce podle mého názoru potřebujeme zajistit, aby děti měly důvěru v ten systém a jistotu, že když se svěří, tak budou vyslyšeny a chráněny. To je konec konců prostě častý jako příběh. Ale musíme na tom pracovat dál, propojovat ty školy, sociální služby, zdravotnictví i bezpečnostní složky prostě tak, aby ta pomoc, kterou tyhle ty oběti potřebují, byla fakt rychlá, dostupná a především koordinovaná.
1: Dodává na závěr zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá. A tím končí Zaostřeno, ve kterém jsme se věnovali problematice sexuálního násilí na dětech a mladistvých ve školách. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Lamelová.
8: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
9: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
10: Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku. Koalice to odmítá. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů strana současného premiéra. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
11: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Rusko si podle velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
12: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
13: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
12: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomariovové vizitkou současného kabinetu.
14: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
12: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumu ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle exit polu získala podporu od třetiny voličů. Sčítání hlasů začalo s několikahodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
15: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
16: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
15: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
17: Zdena Herfortová! Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
18: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
19: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
18: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka Pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
20: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. V domácí po gólech Jamala s Rodrym po poločase vedli 2-0, pak svým prvním reprezentačním gólem ve třetím zápase snížil jablonecký obránce Jiří Sláma.
21: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu, a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jakože bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hradost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
20: Další zápas v Lize národů čeká český tým v úterý v Anglii, která deklasovala v Rijece domácí Chorvatsko 7-0, a hokejista Martin Nečas zazářil v nočním utkání NHL. Dvěma góly a jednou asistencí pomohl Colorádu porazit St. Louis 6-1.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D1 na Benešovsku a překážka na dálnici D10 u sjezdu na Svijanský újezd. A nejprve dálnice D10 z Turnova do Prahy. Dejte pozor, za sjezdem na Svijanský újezd na 64. kilometru je v levém pruhu sražená zvěs. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov havarovala dvě nákladní auta. Kilometr 38,5 podle kamer je už na krajnici jen silničářské značení a vypadá to, že ho právě odklízí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany stojí porouchané vozidlo. Kilometry 40 až 41 je to opravovaný úsek, kolona se v místě netvoří.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Barevné gumičky a rychlá auta jsou pro čápy větším nebezpečím než třeba větrné elektrárny. Ukazují to statistiky záchranné stanice v německém Lobburgu. Je to mangové, sladké a pořádně lepivé. Na thajský desert z Chelsea Marketu stojí newyorčané fronty. Očista těla i duše. Arabské lázně z 13. století v andaluské Rundě patří k nejzachovalejším v Evropě. A právě tam zamíříme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
22: Reportáže zahraničních zpravodajů.
24: Tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Některým se ale přihodila nehoda a musí dlouhou cestu oželet nejméně do té doby, než se dají znovu dokupy. Úskalí, která číhají na tyto elegantní ptáky, jsou četná a poradit si s nimi umí v německé obci Lobburg. Tamní stanici pro čápy, nebo čapí nemocnici, chcete-li, navštívil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
25: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
26: Já, ty štěže. Machen sonst keine Geräusche, außer dass sie klappern.
27: Někdy klapou zobáky, to se jakoby chrání území, nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
26: Wenn es so leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer. Als wenn wir jetzt Sonnenschein haben.
25: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Lobburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevili. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
0: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
25: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Loburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život, anebo je prostě něco srazilo.
26: Windräder muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern.
27: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože čáp už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když čáp vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. Čáp není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
26: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
25: Stavy čápa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. Čáp bílý je takový všežeravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším čápem černým je to ale horší.
26: Den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
27: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
26: Und das ist für den Schwarzstorch schon kritisch geworden.
25: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Loburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Loburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
12: Koncept, který známe i z českých měst. Časopis prodávaný lidmi bez domova funguje i v jihoamerické Argentině. Podobně dlouho jako nový prostor v Česku vychází v tamním hlavním městě měsíčník Hecho en Buenos Aires, v překladu vyrobeno v Buenos Aires. V zázemí časopisu před časem natáčel náš reportér Dominik Tesar a zjistil, že lidí přežívajících v ulicích argentinské metropole prudce přibývá.
1: Oprýskané stěny, chodby neudržovaného činžáku v Buenos Aires překrývají moderní nástěnné malby. Na schodišti barevné namalované postavy rozdávají časopis. U vchodu se píše krasopisně Hecho en Buenos Aires Empresa Social, sociální firma. Muž s šedými, kudrnatými vlasy a mohutným knírem dokončil rozhovor s člověkem bez domova. Je to umělec a šéf časopisu Ameriko.
2: Časopis vznikl v roce 2000 v jednom z nejhorších období Argentiny. Je to velmi podobné tomu, co se tu na ekonomické a sociální úrovni děje teď. Prodejcům zůstává 70% ceny výtisku.
1: Stojí 3,5 tisíce pesos, necelou 50 korunu, prodejci zůstanou 2,5 tisíce. Claudia, která do časopisu přispívá, ukazuje vydání.
3: Vždycky mají dvě obálky z obou stran. Nejdřív prodejci ukazují tuhle, ta jak ozdraví trans lidí. A tahle připomíná minulost. 24. března je den obětí vojenské diktatury. Nejsou tu stálí novináři, často je to dobrovolnická práce. Většina peněz jde na výrobu a prodej časopisu.
2: Všichni máme i jiná zaměstnání.
1: Dodává Ameriko a Claudia pokračuje.
3: V Argentině má většina lidí více zaměstnání. Po letech rozpočtových škrtů nejsou peníze na zdravotnictví, vzdělávání. Vláda škrtla peníze i na vědu, propustila státní zaměstnance. Inflace je pořád 30-40% a platy nerostou.
1: Stěžuje si Claudia na vládu prezidenta Javiera Milleje.
2: V Buenos Aires žije na ulici 20 000 lidí. Za 5 let se to strojnásobilo.
1: Říká Ameriko o 3milionovém městě s tím, že pak je hodně lidí na hraně bezdomovectví. Ptám se, co by problém mohlo zmírnit. Podle Amerika a Klaudie třeba návrat politiky léků zdarma pro důchodce a postižené nebo obnovení financování jídelen, které krmí hladové.
2: Teď máme asi 50 prodejců, všichni se vzájemně podporujeme. Máme sprchu, knihovnu, odpočinkovou místnost, skvělou uměleckou dílnu, komplexní podporu každodenního života. Nabízíme poradenství, zařizujeme hospitalizace v závažných případech závislosti nebo psychologických problémů. Máme i terapeuta.
1: Vykládá Ameriko a ukazuje mi zázemí. Tady je na zdi namalováno: ulice není místem k žití ani umírání. Nad nápisem je výdejní okno.
2: Prodejci si tu kupují výtisky k prodeji, taky si dají čaj, dojdou na záchod, vezmou si oblečení, pokud potřebují, popovídají si.
1: Vedlejší místnost je plná stolů, obrazů a výtvarných potřeb.
2: Tohle je naše umělecká dílna. Tady se dějí ty emoce, tady pracujeme se srdcem na dlani. Mnozí našli leckterá řešení právě pod tuškou.
1: Rozjímá Ameriko.
4: Se mnou ve studiu už je autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Dominik Tesár. Ti přeji hezký den.
5: Dobrý den.
4: Dominiku, jak tě napadlo natáčet v tom časopise Hecho en Buenos Aires?
5: Tak já jsem četl už déle o tom, jak velký problém bezdomovectví v Buenos Aires je a celkově ta sociální situace řady obyvatel města. No a rozeslal jsem opravdu desítky e-mailů a zpráv různým lidem a organizacím Buenos Aires, které třeba pomáhají chudým, provozují jídelny pro bezdomovce nebo lidi, kteří mají na bydlení, ale už třeba nemají na jídlo a podobně. Psal jsem lidem, kteří by mě mohli provést po těch chudinských čtvrtích v Buenos Aires, tam se jim říká Vias Miserias, městečka bídy. Zaujala mě třeba organizace, která v těchto oblastech instaluje solární panely a pomáhá tak místním. No ale na ty desítky zpráv mi prostě neodpověděl nikdo, mě to pak potvrzoval třeba i náš někdejší zpravodaj v Jižní Americe David Koubek, že ti lidi tam žijí přítomností, neřeší, když jim píšu, jestli se mnou nepromluví za měsíc. Musí se to prostě domlouvat na místě, no a tenhle postup mi kromě nedostatku času komplikovalo to, že kdykoliv jsem našel místo, kam bych se zašel poptat, jestli tam něco nevyzjistím, tak lidi, co Buenos Aires znají, mi řekli, ani náhodou tam nechoď, zvlášť ty se svým evropským vzezřením, v Latinské Americe jsem prostě gringo, tam by tě v lepším případě někdo okradl, v horším zabil, no takže do některých čtvrtí se Buenos Aires prostě nechodí, a to tedy ani když jste místní. No a na Hecho en Buenos Aires jsem měl tip od tamního rodáka Juana Pabla Bertasi z naší skvělé španělské redakce z Radio Prague International. Časopis sídlí v místě, které mi tam tedy nikdo nezakázal, i když bylo to tam zvláštní, ten dům je opravdu zanedbaný, je tam třeba výtahová šachta, kde jsou místo výtahu odpadky, současně to tam rozsvěcí ty nástěnné malby. No a když jsem tam přišel po tom, co mi tedy nikdo neodpovídal na zprávy, a tak tam zrovna nikdo nebyl, ale domluvil jsem se už s ochotnou sousedkou toho časopisu a ta už mě dokázala spojit s Amerikem.
4: A když se podíváme do Buenos Aires, do těch ulic, tak jaká je tam situace lidí, kteří tam přežívají, a je ta ekonomická situace opravdu tak špatná?
5: No, statistiky jsou v tomhle neúprosné. Bezdomovců v hlavním městě Argentiny opravdu raketově přibylo. Já jsem tam samozřejmě nějaké viděl, ale těžko to posoudím sám. Argentinské domácnosti se ale prý zadlužují i při pokrývání svých základních potřeb a inflace je stále nad 30%. Navíc ceny nejvíc stoupají právě u bydlení. A co jsem sám tedy stihl postřehnout, tak mi ceny přišly zhruba stejné jako v Česku. Jenže zatímco tady je mediánová mzda 44 tisíc korun, v Argentině lidi vydělávají v přepočtu kolem 20 tisíc korun, a to mluví o těch s oficiálním zaměstnáním, ono mnozí si vydělávají neformálně v šedé zóně a to třeba jen za 10-15 tisíc korun měsíčně. V Hecho en Buenos Aires byli opravdu naštvaní na politiku škrtů prezidenta Javiera Milleje. On mimo jiné tedy prostě zrušil podporu organizacím pomáhajícím chudým a bezdomovcům, zrušil dotace na léky, takže v realitě si teď prý mnozí vybírají, jestli zaplatí nájem, jestli zaplatí jídlo nebo léky. Pokud jde o zdraví, situaci údajně komplikuje taky to, že většina nemocnic v hlavním městě ošetřuje pouze lidi s oficiálním bydlištěm v Buenos Aires.
4: No, při té situaci přibývá lidí, kteří by chtěli prodávat ten časopis.
5: Těch prodejců časopis nemá tolik jako dřív. Aktuálně jich má kolem 50, tedy těch lidí bezdomova, kteří ten časopis prodávají. A před pandemí covidu to prý bylo vždy přes 120. A vysvětlovali mi, že vlastně COVID-19 rozbil síť podpory bezdomovců, takže mnozí jsou bez pomoci a izolovaní na různých místech a ta síť se neobnovuje, protože jak má teď hlad zkrátka víc lidí, tak ta energie dobrovolníků a organizací, kteří chtějí lidem v těchto situacích pomáhat, tak ta energie jde všechna na jídelny pro chudé, kterých tedy přibylo. A třeba při tom rozhovoru s Amerikem se zvenku z ulice ozývaly rány. Amerika na to upozornil a vysvětloval, že to je častý jev člověka, který rozbíjí kov, co najde, a živí se jeho prodejem k recyklaci. A na tom vlastně vysvětloval, že takový člověk má závazky jen vůči sám sobě, vůči své rodině případně. A když je někdo prodejce v Echo en Buenos Aires, tak je to náročnější v tom, že tam mají všichni závazky vůči těm ostatním, vůči té komunitě, takže to není pro každého a další prodejci se jim prostě v této době neschání tak dobře.
4: Říká Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
5: Naslyšenou.
22: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Restaurace Ajáda si rychle vysloužila pověst místa se skutečně autentickou thajskou kuchyní, kterou ocenil i New York Times nebo průvodce Michelin. Podnik vznikl v roce 2008 v newyorské čtvrti s největší thajskou komunitou. Před 10 lety otevřela šéfkuchařka Kitty druhou pobočku přímo v Chelsea Marketu. A právě tam se stalo hitem Mango Sticky Rice. Lepivá rýže s kokosovým mlékem a mangem. Co dělá tenhle na první pohled jednoduchý recept tak výjimečným, to zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
6: Od kamarádky New Yorkčanky jsem se dozvěděla, že New Yorkčani se nemůžou nabažit speciálního desertu, který se jmenuje Mango Sticky Rice. Prodává se tady na Chelsea Marketu na trhu a tak jsem se rozhodla, že ho musím zkusit. Tady v Chelsea Marketu je spousta malých obchůdků, ale já hledám restauraci, která se jmenuje Ajáda, protože tam má být to nejlepší mango sticky rice v celém New Yorku. A to znamená možná i na světě, s výjimkou Thajska. Ajáda je thajská restaurace, oceňovaná Michelinem. A už ji tady vidím. How many you sell a day?
7: Like, depend on weekend or weekdays.
6: Okay.
7: 1,000
6: a day? Pán, který je prodává, říká, že jich prodávají tak 1,000 kusů denně. Je to nakrájené mango, které se připravuje s podušenou rýží, ta se namáčí přes noc a teprve poté se podusí. A na to si polijete z takového kelímku malého přiloženého kokosovým mlékem celý ten pokrm. A tahle chuť dohromady vytváří slavnou kombinaci mango lepivá rýže, ale tady má dokonce michelinské hodnocení. Ten zvuk toho krájení, paní má takový sekáček a tím sekáčkem krájí ta manga. Tato odrůda manga je speciální, jmenuje se medové mango a je opravdu extrémně sladká. Musím říct, že se to ani nedá přestat jíst, tak je to strašně dobrý. Je strašně sladký. A jako z Miami znám dobrý manga, ale tohle teda je úplně jiná kategorie. Opravdu chutná skoro jako med.
8: It's been delicious. The lines would going back and forth.
6: Tak mango sticky rice je tady velmi slavné, protože i tady paní, která vlastně tady stojí jako taková security, tak mi říká, jak tady stojí dlouhé fronty lidi na to a jak ona samozřejmě taky měla nějakou.
8: It's been a big, big, big sell. Yeah? Yes, in here, yes. It's been very good, yes.
6: Vidím tady mladou dámu, která to jí vedle mě u stolu, tak se jí zeptám, jak jí to chutná.
8: So I'm actually from LA and I eat a lot of mango sticky rice back in LA.
6: Mladá dáma se jmenuje Lea a je z Los Angeles. Manga dobře zná z Los Angeles, ale přijela do New Yorku a chtěla ochutnat tohle vyhlášené, protože říká, mango sticky rice není známé jako michelinské jídlo, proto a že jí to překvapilo.
9: You don't really hear about Michelin-rated maple stickers at all.
6: Já jsem si koupila jednu porci, ale už teď mi je jasné, že musím ještě přikoupit pro ostatní členy rodiny. O tenhle michelinský zážitek je prostě nemůžu připravit. So I need three more. Chelsea Marketu v New Yorku, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
24: Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen pár minut od centra, najdete obrovský park. Dnes by tam mohla vyrůst celá nová luxusní čtvrť, jenže na tenhle prostor si obyvatelé Švédska nedají sáhnout. Sídlí tam totiž Skansen, obrovské muzeum pod širým nebem, kam se na prohlídku vydal i náš reportér Jakub Lucký.
10: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
11: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
10: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
11: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
10: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
11: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
10: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
11: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
10: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
11: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
10: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
11: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
10: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze Skansenu Jakub Lucký, Český rozhlas.
24: Očistit nejen tělo, ale i duši. To byl účel středověkých lázní v arabském světě. Jejich zbytky se zachovaly i v Evropě, třeba na Araby kdysi ovládaném Pyrenejském poloostrově. Byla to důmyslně postavená zařízení, ve kterých se nespěchalo. Čas ale nebyl k těmto stavbám příliš milosrdný a nejen jeho působením, ale i lidským přičiněním po znovudobytí Španělska křesťany většina arabských lázní zmizela. Reportér Pavel Novák navštívil téměř dokonale zachované arabské lázně z 13. století. Najdete je ve městě Ronda v Andaluzii.
13: Arabské lázně v Rondě jsou alespoň podle průvodců vůbec ty nejzachovalejší na Pyrenejském poloostrově a vlastně v celé Evropě. Opravdu těch stěn tady stojí hodně. Byly to lázně, takže tady bylo hodně teplo, teď je ovšem hodně teplo, přes 30 stupňů venku, a když se vejde dovnitř do těch krytých prostor, tak tady je naopak krásný, krásný chládek.
14: La sala templada, la de mayor tamaño del edificio, era calentada parcialmente por el hipocausto,
13: Celé lázně byly vytápěné horkým vzduchem, který jsem byl vháněný pod podlahou, ale vytápěné byly jenom některé místnosti, a to první a druhá. Ta první byla vlastně taková parní lázeň, protože tam na zemi byl bazének, mělký bazének, do kterého stále přitékala voda, kolem také byly kanálky s vodou a ta horká podlaha vytvářela hustou páru. Tam se člověk napařil, pak si šel odpočinout do největší místnosti, která byla také vytápěná. Tam si mohl lehnout na podlahu nebo si sednout na dřevěné lavice. Tam se také masírovalo vonnými oleji, tam se uvolňovaly svaly. Tam si člověk mohl sednout do teplé lázně. Jak to ve správných saunách bývá, tak potom ohřátí se, potom napaření se, se musí člověk zase schladit, takže poslední místnost byla už nevytápěná, protože mezi tou chladnou a tou ještě teplou místností už byly ve zdi komíny, kudy to teplo a kouř utíkali ven, a tedy už byly bazénky s chladnou vodou, kde tedy člověk musel zase ty uvolněné svaly trošku přivést k životu. Výklad o fungování lázní a jejich významu pro město dostane návštěvník ve stínu klenutých stropů s otvory ve tvaru hvězd jak ve španělštině, tak v angličtině. Animovaný film ukazuje, jak to asi tehdy před rekonkistou v 15. století v lázních chodívalo.
14: Arabské lázně v Rondě jsou za městskými hradbami, nebo tedy za obrannými zdmi. Bylo to proto, aby cestující, ještě než vstoupí do města, se mohli očistit a mohli navštívit blízkou mešitu. A dalším důvodem bylo, že tu byl zdroj vody. Stékaly se tu dvě říčky a byla tu vlastně taková čerpací věž. Na její horní platformě kolem dokola obcházel oslík, který točil rumpálem, a tak se čerpala voda z řeky do akvaduktu, kterým tekla do lázní. Arabské lázně před městskými branami Rondy byly závislé na vodě ze dvou říček, které se tady přímo u čerpací věže stékaly. Jak byly vodnaté tehdy, to nevím, ale dneska by ty lázně fungovat nemohly, protože koryta obou dvou říček jsou beznadějně vyschlá. Z Rondy Pavel Novák, Český rozhlas.
24: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.

0: 6 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. 10 000 lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 španělských městech. Den potom, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policie shromáždilo přes 70 tisíc. 90 let od narození Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. V 17 hodin tam začne beseda s hudebníkem Michaelem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem. Pak soubor My Theater uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. V roce 2008 ji na festivalu v Trutnově viděl taky Václav Havel. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. V Sepangu začne za 2,5 hodiny závod mistrovství světa vozů Formule 1, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. V Malajzii se pojede po 9 letech. Z prvního místa odstartuje vítěz sobotní kvalifikace, Nizozemec Verstappen z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 v Brně a taky na Pražském okruhu. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se jezdí jen jedním pruhem zhruba na kilometru. Teď plynule. Omezení, před kterým se včera tvořila dlouhá kolona, by mělo skončit v 8 hodin ráno. Na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli zdrsnění povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se 3 pruhy obousměrně na Ruzini i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A jak je na tom počasí aktuálně teď v České republice? Většinou zůstává skoro jasno nebo jasno, jenom na severozápadě Čech je té oblačnosti trošku víc a taky na Karlovarsku se dnes po ránu tvoří mlhy. Ostrava má právě teď jasné nebe, teplota ve městě je pouze na 4 stupních Celsia. Je to stejné jako v Ústí nad Orlicí. Centrum Prahy má teplotu kolem 8 stupňů, České Budějovice aktuálně 6, Telč na Vysočině kolem 7 stupňů Celsia a Cheb hlásí 11. A očekáváme jasno nebo polojasno.
5: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až...
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Ruské problémy na ukrajinské frontě, premiér Babiš a obrana Česka, či jaký je smysl ústavy. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
6: Ukrajinská metropole Kyjev v posledních dnech trpí pod tvrdými ruskými údery ze vzduchu. Na frontě ale ukrajinská armáda zaznamenala v boji proti ruským agresorům významné úspěchy. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Ukrajinská operace Vivaldi, tedy protiútok na Donbasu u města Krásný Liman, úspěšně pokračuje a ruské jednotky byly zatlačené za řeku Žerebec. Ruský tlak na poslední ukrajinská města na Donbasu, jako je Sloviansk nebo Kramatorsk, výrazně oslábl. Rozsah problémů nemohou ignorovat ani ruští prováleční publicisté a dokonce ani některá kremelská média. Zlom přišel v okamžiku, kdy ukrajinská třetí armáda zveřejnila záběry ruských válečných zajatců, kteří si stěžovali, že jejich velitelé je holdili přes palubu, více než měsíc seděli bez zásobování, jídla a vody v lese a jediný rozkaz byl, aby zaujali kruhovou obranu a bojovali do posledního muže. Samozřejmě, slovům zajatých mužů se nedá stoprocentně věřit. Jenže sami ruští zastánci války potvrzují, že všechno je pravda. Třeba telegramový kanál Vajeny a svědomí těl ještě před 3 týdny psal o tom, že stovky ruských vojáků jsou v obklíčení, nemají náboje, jídlo, vodu a ze zoufalství pijí vlastní moč. Tedy přesně to, o čem nyní zajatci mluví na videu ukrajinské armády. Prováleční Z blogeři většinou píší jen pro své publikum, které podporuje válku do vítězného konce. Což není úplně málo. Nejpopulárnější Z kanál Rybar čte přes 1 000 000 lidí. Ale dosud jejich informace zůstávaly mimo pozornost oficiálních médií. Průšvih u Limanu ovšem donutil o tom napsat i superloajální deník moskevský Komsomolec. Ten k tomu přistoupil tvůrčím způsobem. Ukrajinská armáda je podle něj úspěšná, protože poslechla radu ruského ministra obrany Andreje Bělousova. Ten při svém nástupu do funkce v loňském roce prohlásil, že je možné se mýlit, nelze lhát. Podle autora článku s tím má ruská armáda velké problémy. Z-blogeři o tom píší už dlouhou dobu. Velitelé na frontě posílají svým nadřízeným zprávy o dobitých vesnicích, i když ve skutečnosti jsou tam ještě ukrajinští vojáci. Následně ovšem dobít musí, jenže nemohou využít dělostřelectvo nebo letecké bombardování. Protože piloti mají vesnici označenou jako pod ruskou kontrolou a tudíž na ní nemohou útočit. Nyní se to dostalo i na stránky moskevského Komsomolce. Podle něj Ukrajinci uspěli také proto, že dlouho o svém postupu veřejně neinformovali. Nepřítel dokonale chápe, že pokud tyto úspěchy sám neoznámí, my je svému velení určitě nenahlásíme a tudíž nám nebude poskytnuta potřebná posila. Cituje článek jednoho ze Z-blogerů. Jinými slovy, autor otevřeně přiznává, že ruští velitelé lžou svým nadřízeným a rozhodně by nepřiznali, že někde mohli Ukrajinci postoupit. Může to znamenat, že Rusko přiznává chyby a změní způsob, jakým vede válku? Sami Z-blogeři jsou k tomu skeptičtí. Samozřejmě by to šlo. Stačí vyměnit náčelníka generálního štábu, vyhodit generály, kteří ženou své vojáky do nesmyslných krvavých útoků, no a na jejich místo dát ty, kteří se ve válce osvědčili. Myslíte, že se to doopravdy stane? Pokládá retorickou otázku jeden ze zetníků.
8: U mikrofonu byl kolega Ondřej Soukup. Musíme si promluvit o obraně Česka, vybízí šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found a Polena Rychlíková. Více už v jejím komentáři.
9: Zprávy o tom, že se Evropa musí připravit na další eskalaci konfliktu ze strany Ruska, se množí. Bezpečnostní instituce napříč Evropou přitvrzují ve varováních. Dánská kontrarozvědka začátkem září oznámila, že sleduje konkrétní přípravy ruských sabotáží, především proti obranému průmyslu a firmám zapojeným do pomoci Ukrajině. Na to upozorňuje na rostoucí počet ruských kybernetických útoků, sabotáží, žhářských útoků, narušení vzdušného prostoru a incidentů s drony. Český NÚKIB označuje Rusko za největší přímou a dlouhodobou hrozbu pro kybernetickou bezpečnost Evropy. A BIS letos popsala rozsáhlé ruské hybridní aktivity v Česku, včetně verbování lidí přes Telegram, kteří mohou být využiti k sabotážím. Riziko velkého vojenského konfliktu je podle strategických dokumentů nejvyšší od konce studené války. Rusko vyhrožuje a zkouší trpělivost států NATO. Česko nezůstává mimo Putinův radar. V zářijovém propagandistickém žebříčku nepřátelských vlád ruského provládního deníku Vzgliad jsme skončili na děleném 4. místě. Vláda Andreje Babiše však od svého nástupu oslabovala některé struktury, které mají stát proti podobným hrozbám chránit. Zrušila odbor strategické komunikace státu i funkci jeho koordinátora, aniž zrušení odboru projednala Bezpečnostní rada státu. Ministr vnitra Lubomír Metnar pak rozpustil krizový informační tým, který zajišťoval komunikaci při povodních, blackoutu nebo bombových výhruškách školám. Petr Macinka mezitím na ministerstvu zahraničí zrušil odbor strategické komunikace, rozdělil odbor, který měl na starosti sankce, kybernetický prostor a odolnost vůči hybridnímu působení, a zrušil i oddělení globálních rizik a odolnosti. Ministerstvo sice koncem září zpřísnilo režim pro ruské diplomaty, kteří nově musí s jednodenním předstihem hlásit překročení českých hranic, i účel a trasu cesty. Nezavedlo ale přísnější systém předchozího schvalování vstupu ruských diplomatů přijíždějících z jiných zemí, který Babiš sliboval a který podle Seznam zpráv požadovaly české bezpečnostní složky kvůli riziku špionážních, hybridních a destabilizačních operací. A činila se také SPD. Ministr obrany Jaromír Zuna ještě v červnu tvrdil, že jeho straně 2% HDP na obranu stačí. O měsíc později počítal s tím, že se Česko bude do roku 2029 držet jen těsně nad touto hranicí, přestože alianční závazek předpokládá růst obranných výdajů na 3,5% HDP do roku 2035. Část vládních politiků SPD a jejich spojenců navíc klidně dál poskytuje rozhovory serveru NeČT24, který BIS označila za jednoznačně a prokazatelně pokračovatele Sputniku a dlouhodobý nástroj ruské propagandy. V posledních týdnech se ale zdá, že vyhrocenou situaci začal brát vážně premiér Andrej Babiš a částečně mění slovník. Ještě na jaře relativizoval potřebu vyšších výdajů na obranu. A jeho vláda letos podle NATO nedosáhne ani 2% HDP. V červenci Babiš na summitu NATO slíbil, že příští rok Česko 2% splní. A nyní mluví ostřeji o ruské hrozbě a potřebě evropské obrany. Jde ale Babišův obrat brát vážně ve chvíli, kdy jeho vláda spolupracuje s politiky, kteří roky stavěli svůj volební úspěch na zlehčování bezpečnostních hrozeb, přebírání ruských narrativů a po vstupu do vlády začali rušit nebo oslabovat instituce, které mají stát proti těmto hrozbám chránit. Jestli chce premiér skutečně řešit, jak ochránit Česko v případném evropském nebo světovém konfliktu, začít by měl u svých koaličních kolegů. Je potřeba to pojmenovat jasně. Lidé, kteří se podílí na destabilizaci státu, do vlády nepatří. A jestli tam zůstanou, zůstane i míra bezpečnostního ohrožení, kterou v takto kritické době rozhodně nepotřebujeme.
8: Slyšeli jste komentář Apoliny Rychlíkové, šéfredaktorky mediální platformy Page Not Found. Co je smyslem ústavy? Nad tím se ve svém komentáři zamýšlí politický komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch.
10: Máme v České republice suveréna? Je v ní někdo suverén? Z hlediska mezinárodního práva je suverénem Česká republika samotná. Může uzavírat mezinárodní smlouvy. Může vstoupit do NATO či Evropské unie, případně z nich vystoupit. To ale nemůžou ani město Praha, ani Jihomoravský kraj. Nejsou subjektem mezinárodního práva, Česká republika je.

0: suverén, když suverén neústava. Vlastně jsou jen dva typy režimů, ústavní a neústavní. U nás máme tři složky moci, zákonodárnou, výkonnou a soudní. Každá z nich je rozdělena mezi dvě instituce. Zákonodárnou moc má parlament a ten je rozdělen na dvě komory, poslaneckou sněmovnu a senát. Výkonná moc je rozdělena mezi vládu a prezidenta. A vrcholem moci soudní jsou nejvyšší soud, nejvyšší soudní instance hodnotící, jestli došlo k porušení práva, a ústavní soud, který rozsuzuje spory práv s právy, tedy interpretuje ústavu samotnou. Mnozí nechápou, proč máme dvoukomorový parlament, sněmovnu i senát, i když ono institucionální zdvojení, jak jsme viděli, je i u složek výkonné a soudní. U moci zákonodárné je to důležité kvůli zamezení tyranie většiny. V naší parlamentní demokracii je většina v dolní komoře parlamentu propojená s vládou. Vládu vytváří. Ti, kdo vládnou, mají většinu v dolní komoře, ti, kdo mají většinu v dolní komoře, mají vládu. To je velice silná a potenciálně nebezpečná kombinace. Nejen schvalují rozpočet, nejen vládnou armádě a policii, ale kdyby byl parlament jednokomorový, mohli by si měnit zákony, jak chtějí, a ohýbat ve svůj prospěch. Proto je parlament dvoukomorový, aby momentální většina vzešla z jedních voleb nemohla svévolně měnit ústavu. Sněmovna je volena poměrným systémem na 4 roky a je rozpustitelná. Senát je nerozpustitelný, volební období senátora je 6 let, ale každé 2 roky se volí třetina senátorů většinovým dvoukolovým systémem. Sněmovnu i senát volí lid, ale jinak, jindy a na jinou dobu. Sněmovna kontroluje vládu a schvaluje jí rozpočet. To senát nedělá, ale senát schvaluje nominace prezidenta na soudce nejvyššího a ústavního soudu, což zase nedělá sněmovna. Pro změnu ústavy jsou však nutné ústavní většiny v obou, jedna komora nemůže tu druhou přehlasovat. To je garance vlády zákona, vlády práva, toho, aby si momentální vládní většina neohýbala právo ve svůj prospěch, a tudíž je to prevencí tyranie většiny. Ústavu má interpretovat ústavní soud a měnit může jen ústavní 3/5 většina v obou komorách parlamentu. Ale ani ta ji nemůže měnit svévolně či zrušit. Naše ústavní filozofie vychází z koncepce přirozených práv. Základní lidská práva jsou primární a státní moc je sekundární. Existuje pro zajištění základních práv. Článek 1 Listiny práv a svobod z roku 1991 konstatuje: základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. A článek 9 ústavy z roku 1992 stanovuje: změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tedy, kdyby ústavodárné většiny v obou komorách parlamentu přijali následující ústavní zákon, článek 1, zítra se ruší listina práv a svobod, článek 2, pozítří tito a tito lidé podstoupí povinnou eutanázii, ústavní soud by je měl zrušit a prohlásit za neústavní, ba přímo protiústavní. Jinými slovy, některé pasáže ústavy a listiny práv a svobod jsou navždy, již nikdy nejsou legálně a legitimně zrušitelné. V tomto smyslu ani lid samotný není suverén. Například nemá právo svévolně poslat na smrt nevinné. Máme-li ústavu, pak uvnitř země není suverénem nikdo. Leda snad ona ústava samotná.
1: Smysl ústavy vysvětloval politický komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch. Německý autoprůmysl se už několik let nachází ve stavu, který má daleko k ideálu. A dlouho to vypadalo, že na to není schopen adekvátně reagovat, jako by pověstná byrokracie a pořádku milovnost připravila tamní manažery o schopnost reagovat na to, co se na trhu děje. To se začíná měnit. Otázkou ale je, zda to není pozdě, varuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Kolektivní smlouva ve Volkswagenu, kterou podepisuje vždy

0: Několik let dopředu odborářské sdružení s nejužším vedením automobilky byla dlouho něco jako ústava. A hodně rigidní ústava. Poslední dohoda z roku 2024, kdy už byly problémy podniku zjevné, firmě fakticky zapověděla dělat rázné škrty. Jenže teď, když Volkswagenu začíná dramaticky téct do bot, se i jeho management odhodlal k výjimečnému kroku. Drtivou většinu bodů kolektivní smlouvy vypověděl ke konci letošního roku. A přestože to automaticky neznamená, že začne radikálně rozdávat výpovědi, jde o krok ne nepodobný tektonickému otřesu. V německých automobilkách je totiž například zvykem, že týdenní pracovní doba nemá 40, nýbrž 35 hodin. Takže se tam nepracuje 8, ale 7 hodin denně. Jen málo co dokumentuje nepružnost a nekonkurenceschopnost německého Autolandu tak dobře, jako tento fakt. A právě s tím budou chtít šéfové z Wolfsburgu nepochybně pracovat. Ostatně podobné kroky už oznámili jejich kolegové z Mercedesu. A v BMW zase plánují zredukovat pětinu bílých lívečků, tedy manažerských pozic, díky tomu, že na jejich práci nasadí umělou inteligenci a AI agenty. Odboráři už začali hrozit stávkami. Tvrdí, že zaměstnancům mají vzrůst platy, nikoli, že by se měli strachovat o to, zda na ně zbude místo. Jenže pokud se německý automobilový průmysl drasticky nepromění a nezrychlí, čeká ho nikoli pomalý, ale poměrně rychlý odchod do důchodu. Doráží na něj čínská, respektive v případě Tesly americká konkurence. Mimochodem Tesla, která dostala aktuálně povolení i od českého ministerstva dopravy na spuštění svého semiautonomního řízení známého jako FSD, ukazuje, jak opoždění její evropští rivalové jsou. Nikdo z nich, ani BMW, ani Audi, ani Mercedes, nemají po ruce něco podobného, co by mohli klientům nabídnout. Pro Volkswagen je paradoxní, že na něj doráží i jeho vlastní dcera, česká Škodovka. Ta je dnes premiantem celé skupiny. Je jejím nejzdravějším podnikem a v podstatě táhne ziskovost celého holdingu. Je nepochybně i pro českou ekonomiku dobře, že Němci si uvědomují, že mají problém a chtějí s ním něco dělat. Jenže lopotnost, se kterou tak činí a nejspíš činit budou, může zabránit tomu, aby jejich relevance přestala klesat. Doba je extrémně rychlá a to už platí i pro auta, na což právě v Německu nebyli zvyklí. Ovšem zákazníci po celé Evropě ukazují, že jim vozy najmě čínské provenience nijak zásadně nevadí. Jsou levné, dobře vypadají a zdají se být i solidně vyrobené. Nic víc běžné uživatele nezajímá.
1: O problémech německého autoprůmyslu hovořil zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Protože je sobota, jako obvykle připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne, budou dva. Již za týden nás čekají volby, včetně těch komunálních, a právě jejich důležitost vyzdvihuje komentátor Petr Holub.
3: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích, a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udělala své, ale místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů, a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů, Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pěti koalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze sta největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy Starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice, a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí Starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru Starosty, Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu, a od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
1: Důležitost komunálních voleb připomněl Petr Holub. A ještě jeden z příspěvků tohoto týdne. Situaci u amerických republikánů měsíc před důležitými volbami komentoval Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
4: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massey, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůhví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány ve Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsonová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vancem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační retoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na středozápadě bude dalším.
1: To byl Matěj Schneider a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. Měsíc před volbami dostanou američtí seniori od státu jednorázově asi 2000 korun na zaplacení zdravotního pojištění. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současného kabinetu.
8: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90. To je v přepočtu asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. Někteří je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
9: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: V Neratovicích pokračuje stavba kostela Nejsvětější Trojice. Kromě podlaží a základové konstrukce už dělníci dokončili i část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
10: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
11: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině této soutěže tak stále čekají na první bod, dřív podlehli Chorvatsku a Anglii. Situaci komentuje záložník národního týmu Roman Macek.
12: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
11: Reprezentační sraz zakončí Češi v úterý utkáním v Londýně s domácí Anglií. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Japonska třídy Moto2 na třetím místě a po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů. Závod v MotoGP vyhrál Španěl Guevara, druhý dojel Ital Arbolino. Salač dál zůstává v průběžném pořadí světového šampionátu sedmý. A tenistka Nikola Bartuňková vyřadila ve třetím kole turnaje v Pekingu světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Nedávnou jedničku žebříčku porazila 6-4, 6-3.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Místy mlha a nehoda na Zlínsku. Dálnice teď bez kolon, místy se špatnou dohledností. Na D6 na výjezdu z Karlových Varů do Chebu a taky dálnici D5 z Plzně do Rozvadova je místy mlha. Nezapomeňte na správné svícení. Na silnici 490 ze Zlína do Biskupic a Luhačovic je sražená lesní zvěř. Větší překážku na vozovce čekejte v úseku Doubravy Hřivnův újezd. A připomínáme úplnou uzavírku v Brně. Od včerejška je zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Omezení má trvat do listopadu. Osobním autem se to dá objet přes město, případně Modřice, po Vídeňské ulici pak exit 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, ráno výjimečně mlhy. Od západu pak postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23. Na horách 15, na Šumavě 19 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Nové léky, řešení dosud neřešitelných matematických rébusů a podstatné zrychlení výzkumu, ale také obvinění z plagiátorství, záplava rychlokvašených studií plných halucinací či nesrozumitelnost AI řešení pro lidi. Jak umělá inteligence ovlivňuje vědecký výzkum? Téma pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
7: Online Plus.
14: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
15: Ahoj Davide.
14: A dnes máme tady opravdu jedno jediné téma, kterému se budeme věnovat z více stran. Věda a umělá inteligence. Začátkem září americká firma OpenAI oznámila, že 10 000 jejich AI agentů vyřešilo takzvaný Navier-Stokesův problém, matematický rebus, se kterým si matematici dosud nevěděli rady. Jenomže úžas nad objevem záhy zastínilo obvinění matematika Tristana Buckmastera, že OpenAI vycházela z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Kolem celé té kauzy se pak vyrojila ještě celá řada dalších vyjádření a souvislostí. Myslím, že je to vlastně hodně zajímavá věc. Petře, máme teď asi měsíc od toho oznámení OpenAI. Jak se ta kauza tedy dále vyvíjela? Vyřešilo se to nějakým způsobem, ten spor Tristana Buckmastera s OpenAI, nebo to nějak, jak se vyšlo, dovytracená? Co se dál stalo?
15: Něco se vyřešilo, něco se nevyřešilo. To, co se vyřešilo, je, že Clayův institut, který vypisoval ty problémy tisíciletí, mezi které Navier-Stokesova rovnice patří, uznal, že jde o řešení. To znamená, přiznal, že tento problém je vyřešený, že by někdo měl dostat cenu $1 000 000, která je na vyřešení vypsaná, ale kdo, to se neví a to je ta nevyřešená část. Protože ten spor mezi OpenAI a dvojicí matematiků z New Yorkské univerzity uzavřen nebyl. Neřekl bych, že skončil do ztracena, to se určitě nestane. Bude se hledat nějaká odpověď, ale bude se hledat složitě. Profesor Buckmaster totiž sám při řešení úlohy masivně používal umělou inteligenci od OpenAI i od Anthropicu a tím taky vzniklo vlastně to podezření, že OpenAI okopírovala část jeho práce tím, že k tomu mohla mít přístup. Hmm. Ale protože to řešení je v každém případě částečně strojové, tak se opravdu obtížně rozlišuje, kdo co udělal a neudělal. Řekl bych, jak ty s oblibou říkáš, to teprve uvidíme, tak řekl bych, že tady to přesně sedí, tohle se povleče ještě dlouho.
14: Ale tohle může být obecný problém teď, když se právě třeba při vývoji nebo v nějakém vědeckém výzkumu používají nějaké AI nástroje, rozhodnout tedy, čí byla ta zásluha, jestli to byla zásluha nějakého toho AI modelu anebo toho lidského vědce. Nebude tohleto ve vědecké komunitě teď nějak čím dál tím víc řešené téma?
15: Do značné míry je to otázka důvěry. Až do toho problému s navěry s tou Ksavou rovnicí vlastně nevznikla otázka nebo nevznikl spor o to, jestli provozovatel jazykového modelu nějakým způsobem se nedívá pracujícím vědcům pod prsty a nesnaží se jim něco odcizit. Tohle je první obvinění tohoto typu. A samozřejmě tou důvěrou to otřásá. Vědci hodně používají umělou inteligenci a spoléhají na to, že je to diskrétní, že to nezasahuje nijak do jejich priorit, že od nich nikdo opisovat nemůže. Pokud se ukáže, že se na tohle spolehnout nemohou a není to dokázáno, pořád je to podezření, tak to dost asi otřese způsobem, jakým se umělá inteligence ve vědě používá.
14: No to je jedna věc, vlastně tady to možné podezření, jestli tam neunikly nějaké informace právě do toho modelu a ten pak to nepoužil třeba někam dál. Ale druhá věc je, když nějaký vědec použije nějaký právě tenhle systém, ať už jsou to ti veřejně dostupní chatboti nebo nějaké specializované nástroje a podobně, nebude pak problém s tím tedy určovat autorství nějakého případného objevu, jestli to tedy víc vyzkoumal ten lidský vědec nebo jestli větší podíl třeba na tom objevu nemá ta umělá inteligence?
15: Ano, to je otázka, která se otevírá čím dál tím víc. A nakonec konců by některé ty matematické objevy mohla provést a už provádí umělá inteligence úplně sama, nebo skoro úplně sama. Dostane zadání, vyřeš tuhle úlohu a ona ji vyřeší. Vyřeší ji ovšem po svém. To znamená často způsobem, který je pro člověka velice obtížné sledovat, rozumět mu. Ve vědách, které jsou orientovány praktičtěji, třeba v biologii, o které budeme dneska zřejmě taky mluvit, najít nějaký nový lék, tam se moc neřeší, jakým způsobem se k tomu došlo a jestli je to reprodukovatelné bez umělé inteligence. V matematice se to řeší velmi, je teoretická. Matematické důkazy mají hodnotu především tím, že jsou srozumitelné pro ostatní matematiky. Nicméně tohle není bezprecedentní situace. První důkaz matematický, dodnes se o něm vedou diskuze pomocí počítače, způsobem nedostupným člověku, byl podán v roce 1976, takzvaný problém čtyř barev. Zajímavá otázka, jestli na jakoukoliv mapu, na které budou rozmístěny státy, stačí na obarvení čtyři barvy, aby se nedotýkaly nikde dva státy obarvené stejnou barvou. Ano nebo ne? Tohle byla otázka dlouho otevřená. A nakonec to dvojice amerických matematiků v tom 76. roce dávno před umělou inteligencí vyřešila tím, že nechala počítač vygenerovat všechny myslitelné kombinace rozmístění těch tvarů států na mapě, včetně smyšlených samozřejmě, a vyzkoušeli, jestli ty čtyři barvy stačí a zjistili, že stačí. Čili problém čtyř barev byl vyřešen a podán důkaz, ale hodně matematiků bylo a je stále rozpačitých z toho, jak ten důkaz vypadá, protože to vlastně vyřešil počítač hrubou silou, nikoli člověk, elegantní úvahou, tak jak na to byli matematici po staletí a vlastně po tisíciletí zvyklí. Umělá inteligence tohle posouvá dál, je schopná řešit problémy účinně, efektivně, ale způsobem, jakým by to nedělal člověk. Ona vlastně trochu to matematické uvažování kazí matematikům a ti jsou s tím mnohdy velmi nespokojeni, ale moc nevědí, co s tím.
14: No vlastně i Tristan Buckmaster, on vydal takové poměrně obsáhlé veřejné stanovisko nebo prohlášení vlastně k celé téhle kauze a mimo jiné tam vlastně píše, že OpenAI k vyřešení toho Navier-Stokesova problému vydala nějakou 166 stránkovou studii a tam se právě mělo nějak vysvětlovat, jak k tomu ta AI došla nebo těch 10 000 agentů, jak k tomu došlo. Ale i pan Buckmaster a další vědci a matematici říkají, že vlastně ta studie není pro člověka příliš srozumitelná, že vlastně není tam z toho jasné, jaké metody tedy ta AI použila, jak postupovala, co bylo hlavní, co bylo jenom třeba nějakým způsobem pomocné. Jak to, že vlastně tedy to nedokáže ta AI popsat tak, aby tomu rozuměli lidé? Já jsem si myslel původně, naivně možná laicky, že matematika opravdu je vlastně takový univerzální jazyk, že všechno se dá tam zapsat, vyčíslit, pochopit v nějakých vzorcích a podobných věcech, takže takhle to nefunguje.
15: Mělo by to takhle fungovat, ale dá se k tomu přistupovat různě. Já bych se vrátil zase k tomu starému problému čtyř barev, protože na tom se to ilustruje mnohem lépe, než na řešení parciální diferenciální rovnice, jako je ten Navier-Stokes. Existuje jisté množství kombinací tvarů na mapě. Ukázalo se, že těch tvarů je 1936. Nechali je všechny vygenerovat počítač. Člověk by ani si nebyl jist, jestli všechny má, jestli nějaký nepřehlédl, počítačový program to zvládne spolehlivě. A nechali všechny tyhle kombinace obarvit těmi čtyřmi barvami a přesvědčit se, že to funguje, že se nikde nedotýkají dvě plochy stejné barvy. Fajn, problém vyřešen. Člověk by tímhle způsobem ten problém neřešil, protože by to ani nedovedl. Tohle je typické počítačové řešení hrubou silou. Takhle postupuje umělá inteligence při těch důkazech. Nejde pak o to, že by ty výsledky byly spochybnitelné, oni jsou v pořádku. Jde o to, že tohle je cesta, kterou by člověk jít ani nemohl, protože jeho mysl k tomu není uspůsobená. Myslím si, že zpětně se to s velkým úsilím potom pochopit dá. Nakonec i u toho problému čtyř barev tam dlouho trvalo, než matematici ověřili, že opravdu ten důkaz platí, ale ověřili to. Ale spíš jde o to, že člověk je odsouzen do takové druhotné role. Umělá inteligence něco vymyslí a on jenom velmi pracně a na hranici svých možností se snaží pochopit, co to udělala a jestli je to pravda.
14: Už tomu asi rozumím o něco lépe. Ano, samozřejmě to řešení silové vlastně tím výpočetním výkonem je asi odlišné, než když člověk musí to nějakým způsobem vymyslet a logicky vlastně dojít nějakou cestou k tomu výsledku, protože tu výpočetní sílu vlastně nemá. Jak si říkal sám, tak matematici vlastně opravdu tohle docela kritizují. Našel jsem vlastně prohlášení skupiny matematiků, kteří říkají, že schopnost AI modelů najít to řešení matematických problémů ve výsledku nemusí být k ničemu, protože právě AI nedokáže z toho řešení vyvodit nějaké nové metody, poznatky, nápady nebo ideje, prostě jenom co nejrychleji dospěje k tomu výsledku. Takže to asi vlastně podtrhuje to, co si teďka říkal.
16: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Mezinárodní matematická unie také vydala takzvanou Leidenskou deklaraci, ve které varuje před riziky používání AI. Kritizuje velké AI firmy mimo jiné kvůli tomu, že výsledky používají jako reklamu a PR a publikují je co nejdříve ve formě různých tiskových zpráv a blogů, aniž by prošly nějakým tradičním recenzním řízením, oponenturou nebo nějakým ověřením. Zeptám se trošku možná provokativně, není tohleto lpění na nějakém zastaralém systému, který už v době AI nebude fungovat?
15: Slovo věda může znamenat ledacos. V tom základním významu, aspoň podle mě, je to systém organizace poznatků, který je nastavený tak, že sice nevíme spoustu věcí, zůstávají neznámé, ale u toho, co víme, tak celkem jistě víme, že to víme. A ta jistota je generovaná právě způsobem práce s informacemi, že se postupuje pomalu, že nová sdělení se ověřují, že články vydávané v odborných časopisech procházejí peer review, to znamená odborníci se na ně podívají, hledají v nich chyby a teprve, když je nenajdou, tak se to může publikovat. Tohle v řadě věd, hlavně zase v těch praktičtěji zaměřených disciplínách, v těch, co mají na začátku bio, téměř ve všech, a v umělé inteligenci a v počítačových vědách, už tak docela neplatí, protože se tam hodně používají takzvané preprintové servery. Hmm. Na těch má ten článek potom vnější podobu článku v recenzovaném časopise, jenom s tím rozdílem, že recenzovaný nebyl. Že tam vlastně může kdokoliv dát cokoliv. Komunita vědců sleduje tyhle servery a když se tam objeví nějaké křiklavě špatné tvrzení, mylné, tak se na to většinou přijde, ale trošku se rozvolňuje už ta přísnost toho systému vědeckého publikování. A to pořád mluvíme o věcech, které napsali lidé. Jakmile do toho vstupuje masivně AI a píše ty články, což se děje, tak je to další krok, další stupeň. Já souhlasím s tím, že to mění povahu vědy a že jí to zavádí na velice tenký led, protože se vytrácí ten moment, velice důležitý moment, že to, co víme, víme téměř jistě. To už se dneska tvrdit nedá.
14: Ano, to jsem se také vlastně setkal s kritikou, že vědecké časopisy různé jsou zavaleny velkým množstvím studií a stále vlastně rostoucím množstvím studií, ve kterých se ukazuje, že v nich výzkumníci právě využili nějakým způsobem umělou inteligenci a velmi často se v nich prý objevují falešné citace, které si ta umělá inteligence vyhalucinovala takzvaně. Je tohleto ve vědecké komunitě tedy velký problém?
15: Je. Vědecké publikování je v krizi už delší dobu, dávno před nástupem umělé inteligence, což všechno souvisí s tím, že vědci jsou motivováni, existenčně motivováni, aby publikovali hodně. Takže vedle těch seriózních publikací vzniklo celé průmyslové odvětví výroby špatných článků, predátorské časopisy. Čas od času se na to někde upozorní a některé ty časopisy se vyškrtnou z uznávaných indexů, přibydou další, je to takový boj s větrnými mlýny. A zase, dokud to všechno dělali lidé ručně, tak to mělo nějakou omezenou kapacitu. Teď máme umělou inteligenci, která těch nesmyslných, ale zdánlivě na oko pěkných článků dokáže vyrábět hodně najednou. A ta krize se prohlubuje. Navíc s tím, že vědy se dělá víc než kdykoliv v minulosti, tak drhne i ten systém peer review, protože recenzenti to prostě nestíhají. Takže zase přesouváme se spíš ke slepé důvěře, k preprintovým serverům a ke spoustě šmejdů a odpadu, kterým je to vědecké publikování čím dál tím víc zašpiněno.
14: Nakonec budou vědci potřebovat umělou inteligenci, aby z toho množství informací vybírala informace a články a studie, které stojí za to a kontrolovala, jestli v nich ten AI odpad, ten takzvaný AI slop vlastně není.
15: To už se samozřejmě děje.
14: Rozumím, no, jak to jinak zvládat, to asi není v lidských silách. Petře, ty už to zmínil sám, AI se ve světě používá vlastně v biomedicíně nebo v medicíně k vývoji léků, což je taky jeden velký obor, který byl zasažen vlastně vývojem umělé inteligence. Zatím, pokud vím, nikde nebyl schválen do skutečného použití lék, který by vznikl plně právě prací nějaké umělé inteligence, ale v rámci výzkumu už se umělá inteligence používá. Já jsem četl například to o tom, že by nové metody výzkumu léků mohly najít lék třeba na Parkinsonovu nemoc nebo nějaká třeba léčba zpomalující stárnutí a další věci, které zní na první pohled dost bombasticky. Může opravdu AI pomoci k výrobě nebo vlastně vývoji podobných léků?
15: Může to zrychlit. Vývoj léku je hodně komplikovaná záležitost, mnohastupňová, a tím prvním stupněm je vždycky hledání nějaké vhodné látky, vhodné chemické sloučeniny, která bude mít ten požadovaný účinek na příslušný patogen. Už dlouho se používá vedle klasického chemického a biochemického testování také takzvaná metoda in silico, kde se při počítačové simulaci zkoumá, jestli by ta látka, která nás zajímá, mohla mít požadované biochemické vlastnosti. Umělá inteligence tohle může ohromně zrychlit. Ona nevymyslí ten lék, nenajde ho, ale rychle dokáže zúžit ten počet potenciálních kandidátů. V praxi je potom obrovský rozdíl, jestli skutečně v laboratoři zkoušíš 250 sloučenin nebo 5. Když je těch 5 předvybraných, víš, že mají velikou šanci na to být účinné, tak tím ušetříš měsíce, možná roky.
14: Takže jde zase vlastně o využití té velké výpočetní síly umělé inteligence k tomu, aby prostě jak si zkoumala nějaké varianty a pak z toho něco třeba předvybrala pro ten opravdu klinický výzkum.
15: Výpočetní síly a obrovského objemu tréninkových dat. K tomuhle se nepoužívají obecné jazykové modely, ale specializované, ale jsou v zásadě podobné těm, se kterými všichni běžně pracujeme, protože biochemie a genetický kód je vlastně taky druh jazyka a dá se s tím pracovat z toho matematického hlediska velmi podobným způsobem. Ale jsou specializované na to, aby pracovali s biochemickými účinky, mají k dispozici obrovské databáze údajů o tom, jak se kdy která látka osvědčila, a z toho dovedou dobře odvozovat, jak by se mohla osvědčit a proti čemu ta další budoucí.
14: Četl jsem, že AI by mohla pomoci hlavně při výzkumu léků na velmi vzácná onemocnění, do kterých farmaceutické firmy obvykle neinvestují tolik peněz a úsilí, protože by se jim to nemuselo vyplatit ve výsledku. Je tohle to pravda?
15: Je to pravda, protože jak jsem se pokoušel naznačit, pomocí AI se dá ten vývoj zrychlit a tím pádem zlevnit. A tím ty léky, které by byly neúnosně drahé na vývoj, tak se mohou, nemusí, není to žádná záruka, ale mohou se dostat do přijatelného nákladového rámce.
17: Online Plus Davida Slíška.
14: Četl jsem také, že vlastně ty velké AI firmy se snaží vyvíjet a nabízet vědcům různé AI systémy, které jim mají právě pomoci a doplňovat je v jejich práci. Časopis Nature nedávno psal o dvou, co-scientist od Google DeepMind a Robin od firmy Future House. Nature také citoval studie, podle kterých ti AI agenti nedokáží vést výzkum sami, ale jako asistenti lidských vědců mohou pomáhat velmi dobře. Je to podle tebe cesta, jak tady AI do toho výzkumu zapojit, jako toho asistenta lidem?
15: Bez pochyby ano, zejména zase v těch vědách, kde se experimentuje a hledá nějaký konkrétní výsledek, čili v nějakém třeba základním fyzikálním výzkumu, tam se to moc nehodí, ale v chemii, v biochemii, v farmacii, tam je to velice užitečná pomůcka, protože zrychluje práci, omezuje počet variant, které je potřeba doopravdy zkoušet v laboratoři, a ano, člověk a stroj se tam může velice dobře doplňovat. Těch systémů, které tohle dovedou, je hodně, kromě těch, který jsi jmenoval. Mnohé jsou úzce specializované na nějakou dílčí oblast, zejména té biochemie, molekulární biologie, a přináší to už v tuhle chvíli velmi pěkné výsledky.
14: My jsme doteď vlastně mluvili hlavně o dvou oborech, o té matematice a pak o medicíně nebo biochemii. Jsou nějaké další vědecké obory, kde teď už AI nějakým způsobem pomáhá a přináší nějaké nové výsledky?
15: V různé míře. V dalších přírodních vědách může pomáhat se statistickým vyhodnocením výsledků, jejich sumarizací, hledání argumentace a psaním vědeckých článků, což je činnost problematická a na hraně, ale používá se to. V nějakém základním výzkumu, jak jsem říkal, třeba ve fyzice, Tam je to podstatně složitější, protože ten se provádí hodně tradičními metodami, třeba částicová fyzika na urychlovačích. Tam se toho tolik vymyslet nedá, jak umělou inteligenci zapojit, ale pochopitelně všichni vědí, že je to mocný nástroj a hledají způsob, jak pro ní to místo najít, protože v tom tuší možnost zrychlení a to je ve vědě rozhodující, to je všechno. Přijít s objevem včas.
14: A ideálně jako první, no. Tak z toho pak vycházejí samozřejmě i ty různé spory, jako ten, o kterém jsme mluvili tady na začátku, tedy mezi matematiky a OpenAI. Jsem zvědavý, jak tohle to dopadne a pokud z toho bude nějaká zajímavá zpráva, tak se k ní zase v našem pořadu určitě vrátíme. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za zajímavé povídání o tom, jak AI a věda se spolu snaží nějakým způsobem proplést, spolupracovat a neškodit si navzájem. A budu se s tebou těšit zase za týden naslyšenou.
15: Naschledanou.
14: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
18: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
19: Lídři nejvyšších AI firem varují před riziky umělé inteligence. Volají taky po zpomalení jejího vývoje a regulaci. Je to ale v situaci, kdy o prvenství v AI závodí Spojené státy a Čína vůbec možné? A co by mohl překotný vývoj umělé inteligence znamenat pro dosavadní podobu demokracie? Speciálním hostem je vědec Jan Kulvajt z Centra teoretických studií.
20: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Žárovky.
21: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
20: Poslouchejte dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Století generála Fajtla.
1: Byl 21. červen 2012. Zahrada slavné Pelleovy vily v 6. pražském obvodu byla plná lidí. Přišli vzdát hold muži, který se už za svého života zapsal do galerie výjimečných. Toho dne se tu křtila mimořádná kniha. Její název Generál František Fajtl. Podtitul Očima historika, rodiny a objektivem fotografů. Mimořádně obsáhlá a výpravná kniha, která mapuje život stíhacího pilota, spisovatele, generálporučíka, nositele těch nejvyšších vyznamenání, včetně britského DFC a především bytostného vlastence, který se vždy považoval za Čecha, za Čechoslováka. V roce 2012 by mu bylo rovných 100 let. Nápad na vydání knihy o Františku Fajtlovi se zrodila v hlavě historika z Vojenského historického ústavu doktora Jiřího Rajlicha, který je autorem historické části publikace. Právě on poprosil manželku a dceru Františka Fajtla, aby knihu doplnili o vlastní vzpomínky. Zmíněná dcera Františka Fajtla, inženýrka Jitka Režná, při této příležitosti řekla.
2: Zhruba v průběhu 2 let vznikaly nezávislé na sobě vzpomínky, já jsem to nazvala takové korálky, takové střípky, které jsme měli ať už z dětství nebo z různého jiného období, já, maminka i sestra, a tak vznikly vlastně naše obrázkové korálky, vzpomínky na tátu, které doplnily vlastně to dokumentární a historické líčení.
1: Tehdy toho horkého červnového dne se mi vybavila spousta věcí. Vybavoval jsem si zážitky, které jsem v blízkosti Františka Fajtla mohl osobně prožít. Setkání na besedách, na přednáškách či u něho doma. A vybavil jsem se také chvíle, kdy mi opět, nebylo to poprvé, vyprávěl o svém největším válečném dobrodružství. Milovníci knih Františka Fajtla mají už jistě jasno. Jde o příběh jeho strhujícího útěku před smrtí. Jde o příběh, který popsal v jedné z mnoha svých knih. Její název Sestřelen.
0: Můj návrat k bojové jednotce byl diktátem povinnosti vojáka, kterou jsem plnil podle svého nejlepšího vědomí i přesvědčení.
1: Slova, která jsme odcitovali z předmluvy k prvnímu vydání knihy Sestřelen, mimochodem František Fajtl psal ještě v Anglii v roce 1943, hovoří sama za sebe. To, co František Fajtl v době druhé světové války vykonal, nepovažoval za hrdinství, ale za povinnost vojáka. Prostě konal v duchu toho, jak přísahal. Přísahal stejně jako další stovky československých letců, kteří se nesmířili s nacistickou okupací a rozhodli se za svobodu své země nasadit to nejcennější, co měli, své životy. Jeho neuvěřitelný příběh se začal odehrávat 5. května 1942. V tento den vedl 29-letý major František Fajtl, mimochodem první cizinec, který lel britské stíhací peruti, své letouny do boje nad severní Francií. V jednom okamžiku ho napadli nepřátelští stíhači. Začal boj. Podařilo se mu sestřelit německý letoun. V zápětí druhý. Nepřátel však bylo hodně. Sevřeli ho v obklíčení. Z motoru jeho stíhačky vyšlehly plameny. O mnoho let později, bylo to v roce 2004 na letecké výstavě v Praze k Belích, kde jsme se s panem generálem, doprovázela ho jeho žena, paní Hana, opět potkali, mi o tom vyprávěl.
3: Ze spodu hořelo, jo, no. Tak jsem měl strach, že to bouchne. Protože jakmile se aeroplán podoří na zem, tak to je strašný náraz, tak to bouchne. Naštěstí sám jsem přistál ze Spitfirem do nějakého uraniště, mokrýho, ten spodek se ponořil do té hříny a to udusilo, víte, ten oheň.
1: Vyskočil z letounu a dal se na útěk. Před osamělým domkem uviděl starou ženu a chlapce. V knize Sestřelen o tom napsal.
0: Byl jsem uřícen, protože celou cestu od letadla k ním jsem sprintoval, ještě k tomu v leteckých vatovaných holínkách, které nás chránily před omrznutím ve velkých výškách. Babička něco zamumlala a chlapec udělal posunek, jako by ukazoval, že ho chce někdo oběsit. Zesmutnil jsem, když pěknou francouzštinou dodal: Němci jsou tamhle v tom zámku, pane, ukázal směrem k místu mého nouzového přistání. Nemůžeme nic dělat, pověsili by nás. Obrátil jsem se a překvapením strnul. Zámek jako hora hned za humny. Sedl jsem si Němcům přímo do klína a není pochyby, že viděli z oken i anglické výsostné znaky na trupu a křídlech mého letadla. Myslím, že jsem neřekl ani merci a pelášil jsem do polí.
1: O více než 60 let později objevila někdejšího chlapce, který tehdy stihl sestřelenému československému letci ukázat další cestu, jedna ze dvou dcer Františka Fajtla, i zmíněná inženýrka Jitka Režná. Do Francie se vydala ještě za generálova života, společně se svým mužem Radimem a synem Davidem, který cestu vlastně inicioval. Putování po stopách dnes již legendárního útěku bylo pro všechny tři nejenom zajímavé, ale hlavně obohacující. Svého času mi manželé Režní promítali záběry, které tehdy natočili. Na těch záběrech vidím také usmívavého starého muže. Není to nikdo jiný, než onen vzpomínaný chlapec. Jmenuje se Mark van den Abel. Zajímalo mě, jak třeba zrovna na tyto záběry reagoval samotný generál František Fajtl.
2: Byl nesmírně šťastný, že jsme tam byli my. Že jsme to viděli a že jsme vlastně, no když jsme mu přinesli, tohle je hlína z toho pole, kde táta byl sestřelený. 64 let, no to je, s maminkou je máme doma, je to důležitý. Tento Marek nám tam přesně popisoval, jak to bylo. Bylo to neuvěřitelně, samozřejmě emotivně silný.
4: Ma parli à peu près 4 minutes.
5: Tak asi tak 4 minuty mluvili.
4: Et après on il a envie.
1: Jitka Režná pak pokračovala.
2: Až se mi tajil dech, protože jsem si říkala, teď já jsem vlastně vůbec nemusela být. Já jsem teď tady proto, že tento Marek tehdy tátovi pomohl. Opravdu se to odvíjelo úplně všechno. Myslela jsem na maminku, myslela jsem na sestru, jako na to, co jsme všecko s tátou prožili, bylo to hodně, hodně silný.
1: František Fajtl byl sestřelen 5. května 1942. Bylo to v 15 hodin 40 minut. Stalo se tak zhruba 1,5 kilometru od zámku, kde sídlo gestapo. Však se také Němci okamžitě vydali po jeho stopě. I o tom Jitka Režná s Markem van den Abelem hovořila, když společně s členy své rodiny a s kamerou rekonstruovala otcův útěk.
5: Tady bylo dobrý, že byli trošku keře, takže vlastně ty Němci, který vlastně tam na kopci věděli, že tady spadlo to letadlo a hlídali, tak ho nemohli vidět, takže on se vlastně tudy mohl nepozorovaně dostat a oni mu poradili. Takže vlastně tudy odešel. Oni mu řekli právě směr, že má odejít tudy, protože tady je chrát.
1: Běžel směrem, který mu chlapec ukázal. V jednom místě odhodil kožené letecké rukavice, aby zmátl stopy. V knize Sestřelen vzpomínal.
0: Musel jsem najít nějakou skrýš, ale předtím zmást Němce. Mozek pracoval rychleji než nohy. Běžel jsem podél strouhy vroubené vrbami. Tudy Němci jistě půjdou a budou hledat. Jistě budou slídit ve vsi. Musím je přesvědčit, že jsem tam šel hledat úkryt. Tam a nikam jinam. Proto jsem v polovině cesty podél strouhy odhodil kožené rukavice. Pak jsem se prokličkoval několika strouhami a zalezl do jedné nejméně nápadné. Byla úzká na hranici dvou polí, z nichž jedno bylo položeno výš. Jeden její břeh byl tedy také vyšší a když jste se na něj dívali spole, vypadal jako mez. Ležel jsem pod ním ve vodě asi 5 minut, když tu najednou, kde se vzal, tu se vzal, stojí nade mnou starý člověk. Bylo mu asi 70. Díval se na mne docela klidně a bručel něco, čemu jsem nerozuměl. Nevěděl jsem, jestli ho mám praštit nebo k němu promluvit laskavě. Rozhodl jsem se pro to druhé.
1: Generál František Fajtl mi o tom všem vyprávěl.
3: To my jsme měli takový různý školení v Anglii, že za první nedat se chytit samozřejmě u týce. A taky mezi tím bylo taky nějaký takový fíl, A to mě tenkrát napadlo, tak jsem to odhodil do té stouvy a ježel jsem dál a oni na to skočili.
1: Útěku Františka Fajtla v roce 1942 se pochopitelně obsále věnuje i vzpomínaná biografie generál František Fajtl očima historika, rodiny a objektivem fotografů. Doktor Jiří Rejlich tu mimo jiné cituje instrukce pro případ nouzového přistání nebo seskoku ve Francii. Mimo jiné tu stojí.
0: Dostat se co nejdříve od svého letounu a zahodit součástky letecké výstroje. Jít ve dne, v noci se hlídkuje. Na obsazeném území se vyhýbat lidským obydlím, skupinám lidí. Jednotlivce oslovovat jen v případě, jsem-li si jist, že nikdo není na blízku.
1: Dcera Františka Fajtla, Jitka Režná, mi vyprávěla.
2: Prostě ležel v té strouze plný vody, měl stéblo, jenom tak malinko, aby mohl dýchat a vlastně čekal, jestli se to povede nebo ne, jestli v podstatě se může začít znovu, nebo jestli už žádný začátek nebude.
1: Byl v té studené vodě dobré 3 hodiny, až do setmění. Ve své knize o tom později napsal.
0: Po odchodu dobrého dědy jsem zaslechl hřmění a troubení aut. Věděl jsem ze zpravodajských hlášení v Anglii, že Francouzi skoro vůbec auty nejezdí a uvědomil jsem si, že Němci po mně začali slídit. Vyhlédl jsem opatrně ze strouhy a spatřil aspoň část rozvíjející se hry honba fricků za Číškem. Viděl jsem k domečku, kde jsem žádal o pomoc a také na cestu k vesnici. Němci nejdříve přijeli s malým vojenským autem a poté se 3 osobními vozy civilními. Asi za hodinu nebo později přijel černě natřený autobus, zřejmě patřil SS. Němci vyspovídali všechny Francouze, kteří pracovali v okolí. Ti jim pravděpodobně řekli, že mě viděli běžet k vesnici, protože slídiči šli po stopě. Za vesnicí jim nikdo z obyvatel o mě říci nemohl. Němci správně uvažovali, zatáhli kolem mého krytu léč a začali prohledávat vesnici. Obrátili ji zřejmě celou na ruby, hledali mě až do noci, poznal jsem to podle štěkotu psů. A přece by stačilo, aby se některý prošel, strouhou nebo podél ní, když už se nechtěli namočit. Kruh pátračů se uzavíral a za chvíli jsem slyšel i hlasy. Opatrnost poradila, abych ze strouhy ani nevykoukl, ale člověk je zvědavý tvor i v největší mizérii. Zajímalo mne, jestli Němci skočili na špek, totiž na moje rukavice. Vystrčil jsem opatrně hlavu a k radosti jsem zjistil, že se chytili.

0: Podařilo se mu projít obklíčením. Vyhráno však zdaleka ještě neměl.
1: V momentě, kdy přestal toto, kdy se dostal z toho obklíčení, tak zase nastoupila ta houževnatost, jako tak na branku, on si věřil a to už zase bylo na něm. Jenom v podstatě na něm, s troškou štěstí samozřejmě, že to zvládne.
0: V instrukcích pro případy nouzového přistání nebo seskoku ve Francii bylo rovněž uvedeno.
2: Dostat se co nejdříve do neobsazené Francie. V noci se může jezdit vlaky, neboť tyto jezdí v blackoutu, tedy v zatemnění. Opatřit si dostatek jídla. Z neobsazené Francie se co nejrychleji dostat za pomoci anglického konzulátu do Španělska nebo Portugalska. Dostane-li se někdo do Švýcarska, nesmí o sobě prohlásit, že je vojenská osoba, nýbrž politický uprchlík. Je-li někdo zajat, řekne pouze své číslo, hodnost a jméno. Víc nesmí mluvit.
0: František Fajtl ale dobře věděl, co mu v případě dopadení hrozí. Českoslovenští letci neměli status válečných zajaců. V případě chycení jim hrozil trest smrti. František Fajtl směřoval k Paříži. Cesta mu měla trvat rovných 8 dní. Paříž byla jeho spásou. Měl tu totiž své přátele, manželé Formánkovi, kteří v Paříži dlouhodobě žili. Úkryt našel právě u nich. Zeď Františka Fajtla a manžel jeho dcery Jitky, inženýr Radim Režný, k tomu dodal.
3: To muselo být nesmírně důležité, že aspoň Tchán měl nějaký styčný bod, protože tam teda v té oblasti neznal vůbec nikoho. Byl naprosto mimo, ale věděl aspoň kterým směrem a do té Paříže, když se podíváte na mapu, je to daleko, není to daleko, ale je to nejbližší velké město, kde se dalo schovat.
0: Na manželé Formánkovi generál František Fajtl vzpomínal velmi často. Potvrdil mi to i v mnoha našich rozhovorech. Poskytli mu tehdy spolehlivý úkryt a zázemí. Po celou tu dobu tu však sestřeleného letce svíraly obavy. Nebyly to však obavy o něho samého.
4: Paní Formánková, moje kvotřenka, měla obchod smíšený s božím, tak tam jsem u ní byl, tam mě skrývali 16 dní a tam jsem měl velikánský, bych řekl, stres, abych už byl pryč. 16 dní já jsem tam trpěl ten stres, že když tam někdo přišel, tak ve Francii bylo jako u nás. Okamžitě celá rodina by byla zavražděna. Tak jsem si odejde, když už jsem potom šel pryč.
0: V knize generál František Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů se uvádí.
2: Pak 28. května vyrazil z Paříže na další etapu útěku. Vlakem se dostal do Bourges a odtud malým nákladňákem do blízkosti demarkační linie mezi okupovanou a svobodnou Francií, spravovanou Peténovskou vládou ve Vichy. Tajně ji překročil v noci z 30. května na 1. června. A brzy ke svému překvapení zjistil, že ve svobodné zóně je ochota obyvatelstva pomoci prchajícímu letci znatelně nižší než v okupací sužované severní Francii. Mnozí nepomohli ani za peníze, odmítl ho i kněz. Opět musel pokračovat pěšky a sám. Na své poslední francouzské zastávce v malém jihofrancouzském městečku Argelès-sur-Mer ještě 3. června stačil odeslat dopis americkému velvyslanci ve Vichy, že se zítra pokusí o přechod Pyreneí do neutrálního Španělska. Avizoval tak svůj příchod a požádal jej, aby o tom uvědomil britského konzula v Barceloně. Jeho excelenci velvyslanci Spojených států severoamerických Vichy. Jsem britský letec, který utekl z německého zajetí. Moje hodnost je squadron leader. Jmenuji se Frank Fajtl, číslo 82544. Doufám, že se mi podaří překročit francouzsko-španělské hranice. Předpokládám, že budu zadržen španělskou pohraniční stráží. Prosím, uvědomte o mém příchodu britského generálního konzula v Barceloně. Hranice přejdu v blízkosti španělské vesnice Espoli. Prosím, požádejte britského konzula, aby podnikl brzké kroky pro moje uvolnění.
0: Putoval dále, směrem k Pyrenejím a pak do Španělska. Radim Režný mi nyní kreslí na mapě trasu útěku.
3: Šel do Lyonu, částečně jel, potom dál do Montpellier, to už je teda pobřeží, Béziers. A tady je někde už hranice, takže se dostal do Pyreneí, tady mu pomohl ten uhlíř a přešel hranici.
0: Měl štěstí na dobré lidi, kteří mu pomohli. Škoda, že většině z nich už nemohl nikdy poděkovat. Po válce přišly jiné starosti. Po 48. roce ho totiž čekalo, jako většinu našich válečných letců, vězení. V knize generál František Fajtl popisuje jeho manželka paní Hana okamžiky,

0: z počátku ledna roku 1950. Její muž, v té době už otec malé dcerky Jany, tehdy zmizel. O tom, že byl zatčen, se jeho manželka dozvěděla až po několika dnech. Vzpomínala.
1: Hlásila jsem ho jako nezvěstného na policii. Hledala jsem snad ve všech pražských věznicích. Scháněla informace u přátel a známých, ale vše marné. Na přímluvu slušných lidí jsem se konečně dozvěděla od důstojníka STB, který bydlel vedle v domě, že manžel byl zajištěn orgány státní bezpečnosti po dohodě s vojenskými úřady. Kde ale je, to jsem se nedozvěděla. Po manželovi jakoby se zem slehla. Konečně koncem měsíce přišel dopis. Drahá Haničko a Janičko, jsem v táboře nucených prací na Mírově. Můžeš mi psát jednou měsíčně a poslat jeden balík. Dále následovaly pokyny, co se smí a nesmí. Výhoda byla, že i František jednou za měsíc posílal balík se špinavým prádlem, neboť v táboře nucených prací měli své oblečení. Výměr pobytu, souzen nikdy nebyl, měl na 6 měsíců. Nakonec tam uvízl až do likvidace tábora v červnu 1951. Nerada na tu dobu vzpomínám. Vím, mnozí byli vězněni mnohem déle a za těžších podmínek, než byli na Mírově, ale v každém případě to byl krutý zásah do mladého šťastného manželství. Žili jsme od dopisu k dopisu, od balíku k balíku, později od návštěvy k návštěvě.
0: Za Mřížemi strávil 17 měsíců. Další roky, až do poloviny 60. let, ho čekalo společenské zatracení. Bude muset pracovat především v dělnických profesích. Mladší dcer Františka Fajtla, Jitka Režná, vyprávila.
2: Já si jenom pamatuju, kdykoliv letělo letadlo. A to už bylo i v době, kdy dělal zedník a pak účetního ve stavebním podniku po té, co se vrátil, když byl zavřený. Kdykoliv letělo letadlo, my jsme bydali u trati, vyběh a koukal. A měl tak zvláštní výraz a já jsem teprve až po letech pochopila, o čem to všechno je, a znovu musím říct klobouk dolů, protože, ale to je nejen táta, to je právě i ta máma, která to s ním celou dobu všechno nesla.
0: Tehdy ve 42. roce, kdy bojoval o holý život, neměl o tom, co později mělo potkat, pochopitelně ani tušení. Tehdy měl před sebou jeden jediný cíl, přežít a dostat se zpátky do Velké Británie, aby mohl znovu bojovat. Věděl, že předtím ale se musí dostat do neutrálního Španělska. V biografii generál František Fajtl Jiří Rajlich napsal.
3: Dobrodružný, ale oproti původnímu očekávání poměrně hladký přechod východních Pyrenejí se mu zdařil 4. června 1942. Byť za cenu vlastního zranění, spadl tehdy ze skály a dost bolestivě si pohmoždil levé koleno. Bolesti v něm jej pak už nikdy neopustí. Pak mu nezbylo, nežli zvednout ruce před namířenými zbraněmi 2 frankistických vojáků od Guardia Civil. Zatkli ho a uvěznili. Následovaly dlouhé a bezútěšné dny, týdny a měsíce ve věznicích a internačních táborech chudého a ubohého Španělska. Na zásah britského konzula v Madridu byl však major Frank Fatl, za kterého se vydával, osvobozen. Odjel 13. srpna do Madridu a odtud přes La Lineu do britského Gibraltaru. Teprve tam, kde vyčkával věci příští, si mohl svobodně vydechnout.
0: A pak už konečně zpátky do Velké Británie. Bylo 21. srpna 1942, den po jeho 30. narozeninách, a necelé 4 měsíce po jeho osudovém sestřelení nad severní Francií. Jeho eskapáda končí. Válka však nikoliv. Českého pilota čekají pak další boje. Na západní, později na východní frontě. Vraťme se ale zpět k cestě dcery Františka Fajtla, Jitky Režné a její rodiny po stopách otcova útěku. Na záběrech, na něž se nyní dívám, vidím i následující scénu. Vnuk Františka Fajtla David pokládá uprostřed pole, v místě, kde se sestřelený letec skrýval před pronásledovateli, kamennou kostku. Je na ní jméno jeho dědečka a datum sestřelu 5.5.1942. Kromě kamenné kostky vidím i 2 vydání knihy Sestřelen, které vedle té kostky položila Jitka Režná.
4: Já jsem pak ještě vlastně vezla z domova ty dvě knížky a trošku jsme tam pro tátu natočili pár chvilek.
0: Do kamery pak dcera Františka Fajtla ještě řekla.
5: Mě napadlo už v Praze, že vlastně tady si se po druhý narodil, celý ten příběh si napsal a ty knížky vzala jsem teď sebou, chtěla bych je položit aspoň symbolicky k tomu kamenu, protože to první je jedno z prvních vydání, který si věnoval svým rodičům, svým dětem. Poslední vydání je věnovaný taky mámě a tak tam ta celá rodina je.
0: Jitka Režná mi pak ještě vyprávěla o tom, jak její otec, když všechny ty záběry natočené ve Francii viděl, reagoval.
2: Já si pamatuju, když jsme mu to přivezli a pustili mu to video, tak byl opravdu šťastný a dojatý. A já jsem přesvědčená, že i tohle je prostě teď. Je to složitý o tom mluvit, ale třeba je šťastný i teď, protože já si myslím, že tohle by asi chtěl.
0: Určitě bych chtěl, aby se lidé dozvěděli jeho příběh. V té době, když se členové jeho rodiny vydali po jeho stopách, mu bylo již přes 90 let. Tušil, že mu moc času nezbývá. Smrti se však nebál. Jako každý, kdo se jí někdy díval do očí. A on ji viděl mnohokrát. Proto mi také nedlouho, před svým odchodem, když jsem ho na vzpomínané výstavě v Leteckém muzeu v Praze Kbelích potkal i s paní Hanou, naprosto vyrovnaně řekl.
6: Ne, já říkám, že věřím, jak to říkám, babičko?
5: To já nevím.
6: Nesmrtelnost duše. Přece ta duše, to tělo, schníje, že ho pochovají ho a tak dále, že ta duše, to je taky něco. Tak kam, tam musí někam vodlít, tak asi vodlíte těch dobrých do nebe. A že se sejdeme.
0: Generál poručík František Fajtl, DFC, nositel nejvyšších vojenských a státních vyznamenání, včetně řádu Bílého lva, úspěšný spisovatel, autor mnoha knih, odešel z tohoto světa 13. října 2006. Nikdy nežil pro svůj pomník. Místo toho stavěl, co by spisovatel, pomníčky padlým i živým kamarádům. Přesto si ale troufnu tvrdit, že biografie generál František Fajtl svým způsobem pomníkem je. Je opravdu důstojným završením jeho pozemského života. Života muže, který mě, ale nejenom mě, nepřestane nikdy fascinovat svým vlastenectvím, odvahou, životní pokorou. Mám pocit, že lidé jako on u nás čím dál více chybějí. Zoufale moc chybějí.
7: Smlčí-li spisovatel pravdu, lže. Prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Havel se ptá Peroutky.
8: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
9: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
8: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
11: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Dnešní volby v Brazílii ovlivní i budoucnost Amazonie. Čeští fotbalisti prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. Na dálnici D1 je po nehodě omezený provoz na 26. kilometru, jak na Prahu, tak na Brno. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
12: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Řidičské průkazy by mohly platit 15 let místo současných 10. Je to v novele zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
13: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
14: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
15: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
14: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
11: Brazilci dnes budou volit prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení dopadá na změny klimatu a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit.
16: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
11: Na nelegální tuningový sraz u Brna dohlížela policie, nemusela ale řešit větší problémy. Desítky aut přijeli na parkoviště u obchodního domu v Modřicích z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně vozidel, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman. Už v Praze policie na nelegálním tuningovém srazu zaznamenala na 180 přestupků. Jednoho řidiče zadržela. Letošní úrada žaludů a bukvic na jihu Čech je kvůli suchu podprůměrná. V těchto dnech brigádníci sbírají plody ve vybraných porostech, vysvětluje lesník Jan Staněk z Hluboké nad Vltavou.
17: Ty žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
11: Na sázení nových lesních porostů ale mají Lesy České republiky dostatečné zásoby žaludů a bukvic z minulé sklizně.
18: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i 3. utkání v elitní skupině Ligy národů. V Oviedu na půdě aktuálních mistrů světa podlehli Španělsku 1-3. Ve 2. poločase poprvé za českou reprezentaci nastoupil Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se ale rozhodl hrát za Česko a v týdnu se připojil k týmu Santiho Denii. O svém debutu Nadery říká.
19: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám si to.
18: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. A tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj v Pekingu do 8. finále. Světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou porazila 2-0 na sety.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 komplikace v Posázaví, a to v obou směrech. Dálnice D1 na trase Brno-Praha 26. kilometr ve směru na Prahu za sjezdem na Chodce Rady stále zastavený provoz, a to kvůli nehodě dodávky a nákladního vozidla. Na místo před okamžikem přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona aktuálně za mostem přes Sázavu z 27. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 29 Chodce Rady. Potíže na stejném místě, tedy na 26. kilometru, čekejte i ve směru na Brno. Následky zmíněné nehody totiž zasahují i do středového pásu a na Brno se tak dá projet pouze pravým pruhem. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou, tam se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude slunečno, ráno ještě výjimečně mlhy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Ostrá kritika asistovaného umírání přímo vedle francouzského prezidenta. Nečekaný apel na šéfa NVIDIA ohledně umělé inteligence, ale taky citlivá setkání s oběťmi zneužívání v Lourdech. Jaká byla francouzská cesta papeže Lva 14. a co o něm řekla? I tohle rozebereme. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zve na zítřejší kající pouť z Hostivice do Hájku u Prahy. I o tom bude řeč. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
12: Vertikála.
21: Přes milion lidí v ulicích Paříže, mše pro 800 tisíc věřících na Place de la Concorde a setkání s oběťmi zneužívání v Lourdech. Papež Lev 14. minulý týden navštívil Francii. Byla to první apoštolská cesta papeže do téhle země po 18 letech. Mluvil o ochraně života, o umělé inteligenci i o budoucnosti Evropy. Co z té cesty zůstane? Na to už se ptám našeho spolupracovníka Františka Kalendy, který ve Francii žije. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Františku, kdybyste měl celou cestu shrnout do jediného momentu nebo obrazu, který by to byl a proč?
22: Pro mě byl asi nejzajímavější nebo nejvíc fascinující moment, kdy na Champs-Élysées, tedy té velké pařížské třídě, stáli vlastně lidé nebo klečeli po celém jejím obvodu před kněžími a zpovídali se takhle vlastně na veřejném prostranství. Byly to minimálně stovky lidí, možná tisíce lidí, které tímhle způsobem netradičním přistoupili ke zpovědi. A to je něco, co ve Francii asi nikdo nikdy neviděl ani nečekal. Přeci jenom je to země, která je laická, nebo je ze své ústavy laická, svou historií je laická. Je to země, která se proti náboženství ve veřejném prostoru velmi silně vymezovala i násilným způsobem od dob francouzské revoluce. Takže tohle byl moment, který pro mě tvořil takový velký symbolický předěl.
21: V Elizejském paláci kritizoval papež zákon o asistovaném umírání přímo po boku prezidenta, který jej prosadil. Francouzská senátorka to označila za velmi diplomatickou kritiku. Šlo o tvrdou slovní střelbu, anebo šlo naopak o opatrnou diplomacii?
22: Asi spíš opatrnou diplomacii, ale tak je to jedno z těch témat, kde od papeže, myslím, nikdo nečeká nic jiného a bylo by asi zvláštní, kdyby se k tomu vůbec nevyjádřil při téhle příležitosti. Je to jedno z těch témat spolu s potraty, které myslím, že každý víceméně ví, jaký papež na to bude mít názor a je asi potřeba, aby se k tomu vyjádřil.
21: Ve Francii o Velikonocích přijalo křest na 13 tisíc dospělých a dokonce stadion Stade de France zaplnilo na 80 tisíc mladých. Svědčí to o duchovním obrození, anebo je to jenom hlasitější a viditelnější menšina?
22: Těžko říct, je určitě ta menšina je určitě viditelnější, ale je to do jisté míry taková mlha svým způsobem, protože když se podíváme na křty dětí, tak ty se od někdy od roku 2000 vlastně prudce propadly zhruba na polovinu mezi tímhle obdobím a tam žádný velký nárůst nevidíme. Stejně tak, když se zeptají mladých lidí v průzkumech, kolik z nich je věřících, tak tam se ke křesťanství hlásí nějaký zhruba 20% lidí, k islámu 10-12% lidí a zbytek jsou z velké části lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, takže je tu určitě ten trend masivního množství lidí, kteří se nechávají pokřtít v mládí nebo v dospělosti, ale zároveň to neznačí, že by došlo k opravdu demografickému zlomu v tom vývoji populace, alespoň ne dosud. Tedy.
21: Zpátky ještě k té návštěvě. V Lourdech se papež 2 hodiny soukromně věnoval obětem zneužívání a zdůraznil, že církev musí mít odvahu začít u sebe. Mimochodem ve Francii jde o mimořádně citlivé téma, mluví se až o 330 000 obětech. Jak tahle setkání hodnotí samotné oběti?
22: Asociace, vlastně, které sdružují ty oběti a jejich právní i jiné nároky, se na to dívali poměrně skepticky, zejména jim vadil ten formát, kdy se papež setkal jenom se 7 lidmi, kteří byli velmi přesně dopředu vybráni, aby reprezentovali různé kategorie těch obětí, ale přišlo jim, kritizovali na tom, že odmítli jakékoliv hromadné setkání s velkým množstvím obětí a že tedy spousta lidí nedostala příležitost, aby ten jejich příběh byl slyšet. Bylo to velmi vybrané malé množství lidí.
21: Velmi rezonovalo i téma umělé inteligence. Papež kritizoval šéfa společnosti Nvidia. Má Vatikán v globální debatě o AI reálnou váhu, anebo je to spíš morální apel bez nějakého faktického dopadu?
22: No, asi je to jedna z těch mála velkých osobností, které k tomu můžou nějak promluvit bez toho, aby byly podezřívané z toho, že mají nějakou politickou motivaci. Přeci jenom, když něco říká, já nevím, americký prezident jako obrovský fanoušek umělé inteligence nebo nějaký jiný politik, tak to nemá takovou stejnou váhu mezi širší společností a mezi vlastně 100 miliony až miliardami křesťanů, jako když promluví papež. A zajímavé je, že on se vlastně v tomhle tématu taky už nějakou dobu spojuje s anglickým králem, který je zároveň hlavou anglikánské církve, ale zároveň je takovou morální autoritou pro státní autoritou pro celý Commonwealth, takže si myslím, že to je určitě cesta kupředu. Jsou to lidé, kteří jsou nadstraničtí, nepolitičtí a kterým lidé skutečně naslouchají.
21: Lev 14. navštívil i Centrum pro migranty a vyzval Evropu k otevírání legálních cest i k přijímání příchozích jako členů vlastní rodiny. Františku, mířil tím na francouzskou pravici, která se tak ráda odvolává na křesťanské kořeny?
22: Ano, a určitě a francouzská pravice, zvláště krajní pravice, která pak má ke katolicismu takový zvláštní vztah, až někdy skoro se spíše hlásí k takové té tradici toho autoritářského, velmi uzavřeného katolicismu, tak ta velmi intenzivně neposlouchala to, co papež v tomhle ohledu říká. Když se podíváte třeba na zpravodajství konzervativní pravicové stanice CNews, tak tam měla sice o papeži velký speciál, ale věnovala se mnohem víc právě tomu nárůstu křtů, katolické tradici, to, co to pro Francii znamená, a příliš se nechtěla zabývat tím, co říká papež o imigraci.
21: Cestu potom završil proevropský projev v centru Roberta Schumana s výzvou k dialogu místo zbrojení a k ústupkům ve prospěch míru. Jak těmto slovům rozumět správně?
22: Je to dlouhodobý postoj katolické církve, která samozřejmě se snaží o to zprostředkovávat dialog na různých místech po celém světě. Bývá za to různí představitelé, za to bývají různě kritizováni, především papež František v tomhle ohledu si znepřátel spoustu lidí, kteří jsou silně na straně Ukrajiny a projevoval takovou možná až nevědomost nebo určitý distanc, neschopnost správně pochopit ten konflikt vzhledem k tomu, že pocházel z Argentiny, z Latinské Ameriky, díval se na to hodně studenoválečnou optikou. Lev je, myslím, v tomhle diplomatičtější, umírněnější, ale pořád reprezentuje církev, která je globální a mezi již hlavní poslání patří to, aby se zasazovala o to, že ve světě se nebude vést takové množství násilných konfliktů.
21: Ve Francii při návštěvě se sešlo minimum evropských lídrů. Má tedy dnes papež ještě v Evropě nějaký reálný politický vliv?
22: Nepříliš velký, myslím. Možná v Itálii do nějaké míry. Ve Francii ten vliv bude spíš spirituální než politický, když uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže dneska vlastně katolická církev je mnohem víc, jak říkám, globálních, Latinská Amerika, stále víc Afrika, takže tam si myslím, že je ten skutečný vliv mnohem víc než v Evropě.
21: Za cestou papeže Lva 14. po Francii jsme se ohlédli společně s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Františku, mějte se hezky, zdravíme do Francie.
22: Děkuji moc, zdravím z Marseille.
21: Pražská arcidiecéze se v posledních měsících potýká s kauzami, které otřásly důvěrou v církev. Asi nejzávažnější je trestní stíhání bývalého výkonného ředitele arcibiskupství Antonína Jurigy. Arcibiskup Stanislav Přibyl proto pozval věřící na zítřejší kající pouť z Hostivice do Hájku u Prahy. Co znamená kátce a čeho chce církev poutí dosáhnout, na to už se zeptám generálního vikáře pražské arcidiecéze Josefa Ptáčka. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
1: Dobrý den, děkuji vám za milé pozvání.
21: Pan arcibiskup svolal kající pouť kvůli hříchům spáchaným na církevní půdě. Proč se arcidiecéze rozhodla reagovat právě tímto způsobem?
1: Arcibiskupství reaguje několika způsoby. Otec arcibiskup na začátku po svém příchodu do funkce tak vyměnil některé osoby v určitých funkcích, které měly a mají podíl na této instituce a s nimi spojených dalších organizací. Potom jsme zadali prověrku několika právním kancelářím, aby prověřili konání v minulosti. No a jelikož se nacházíme v křesťanském prostředí, v duchovním prostředí, tak chceme vnímat i ty změny nejenom v té lidské rovině, ale také v duchovní rovině. To znamená, zveme na kající pouť, abychom vlastně dali Pánu Bohu prostor do toho všeho promluvit, otevřít mu svá srdce a nějak do toho všeho, čím žijeme a co celou diecézi čeká pozvat.
21: Odkud potom tradice kajících poutí pochází? Čím se liší od běžné pouti?
1: No, v řadě bodů se vlastně neliší, jde se z místa jednoho do místa druhého, ale důležitý je úmysl, to bych řekl, že je zásadní, se kterým člověk se vydává na takovou pouť. Je to také putování, které znamená trošičku vybočit třeba z nějakého běžného schématu dne, něco si odepřít, někam udělat určitý krok stranou od toho, na co je člověk zvyklý. A potom také dát tomu nejenom úmysl, ale i zvolit vhodné modlitby, vhodné prostředky k tomu, abychom vyjádřili věci, kterých nám je líto a které nějak způsobily bolest společenství a nebo našemu okolí. Takže třeba v tomto konkrétním případě během té cesty z Hostivice do Hájku bude možnost také přijmout svátost smíření, vyspovídat se a prožít několik zastavení s modlitbami na různá témata za naší arcidiecézi a život v ní.
21: Kátce může jenom ten, kdo hřešil. Proč by tady měli jít věřící, kteří s kauzami na arcibiskupství nemají nic společného?
1: Tohle je velice zajímavá, řekněme i častá otázka. A to celé vychází z křesťanského konceptu, že vlastně k sobě všichni nějak tak patříme. Hříšníci i lidé svatí na nebi, na zemi a patříme nejenom k sobě, ale nějak i sdílíme. Sdílíme to dobré, naše přímluvné modlitby jeden za druhého, ale svým způsobem také na nás dopadají i hříchy jedních na druhé. A potom si dovolím takovou poznámku, že myslím, že v životě každého z nás je něco, co můžeme před Bohem vyznat a co mu chceme svěřit jako naše selhání. Nemusí to být přímo třeba spojené s arcibiskupstvím.
21: Zastavme se ještě krátce u termínu pokání. Pokání v křesťanském smyslu. Je to lítost, je to omluva nebo něco jiného?
1: Je to lítost, je to i omluva, ale je to i vytvoření prostoru pro Pána Ježíše, aby nějak se mohl více dotknout našeho srdce a neřešíme jenom minulost, když tu je důležité nějak Pánu Bohu svěřit a odevzdat a vyjádřit nad tím lítost a i bolest, někdy i slzy, ale i otevřít se věcem, které Pán Bůh pro nás připravuje. A to si myslím, že je také součástí a cílem tohoto našeho malého putování.
21: Oběti žádají nezávislou komisi, žádají otevření archivů. Jak jim vysvětlit, že pouť není jenom gesto?
1: Možná by bylo dobré se zeptat těch účastníků, protože vlastně, aby to nebylo gestem, tato pouť, tak to bude záležet na každém z těch účastníků, jak k tomu přistoupíme a jak nějak ten čas, který se nám nabízí v pondělí, tak jak využijeme, jak naplníme, abychom to nějak vzali trošičku za své. Co se týká obětí lidí, kteří byli zraněni v církvi nebo v církevním prostředí, tak je to opravdu velice bolavé téma. Já se s těmito lidmi poměrně setkávám velice, velice často, zvláště v poslední době, a vnímám, že ono se úplně nedá říct jednoznačně nějaké jedním slovem vyjádřené stanovisko nebo jejich pohled, co by si přáli, protože vlastně každý ten případ, každá ta jednotlivá kauza je velice specifická a my se snažíme ke každému z těch lidí přistupovat osobně a nějak vnímat, co pro ten jejich život by bylo nejlepší a co vlastně i oni od církve očekávají, tak v tom jí vyjít maximálně vstříc.
2: Pouť tedy má obnovit důvěru. Podle čeho poznáte potom, že měla smysl?
1: No, já bych to rád mohl nějak změřit, protože jsem původem technik, takže můj oblíbený přístroj je multimetr, který měří různé elektrické hodnoty, ale v tomto případě to úplně tak nejde, ale to, co my můžeme, tak mít jistotu, že z té naší strany, z té lidské strany jsme udělali maximum, že jsme nějak to své srdce Pánu Bohu otevřeli, že jsme mu svěřili to, co nás tíží, co nás zranilo, co zranilo druhé, a prosit o posilu a naději, sílu, abychom všichni tu změnu nějak prožili, zakusili, a když Pán dá a přinese to požehnání, a je to zase takový střípek v mozaice na té další cestě životem, nejenom osobním, ale celé diecéze a celého tohoto krásného společenství, které zahrnuje nejenom arcibiskupství jako takové, ale nakonec i všechny ty další naše součásti, ať už to jsou charity, farnosti, školy a další naše činnosti, kterým se věnujeme.
2: Hájek, poutní místo s loretou ze 17. století, kam už od 18. století vedla poutní cesta z Prahy, bude zítra místem kající pobožnosti, kterou povede arcibiskup Stanislav Přibyl. Naším hostem byl generální vikář pražské arcidiecéze Josef Ptáček. Děkuji za váš čas.
1: Děkuji vám velice za pozvání a všechny srdečně zvu na toto putování.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vzdal se bohatství, objímal malomocné a kázal ptákům. Svatý František zemřel 3. října 1226, tedy před 800 lety. Papež Lev XIV. Kvůli tomuto výročí vyhlásil celý jubilejní rok. Co nám dnes může říct muž, který si vzal za nevěstu chudobu? A proč za ním i po 800 letích jdou lidé? I na to se zeptám kněze a františkána Filipa Jana Radhouského, administrátora farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze. Dobrý den.
4: Já vás zdravím, přeji taky pěkný den i vám, vážení posluchači, a jak my františkáni říkáme, pax et bonum, taky pokoj a dobro.
2: Včera tedy uplynulo přesně 800 let od smrti svatého Františka. Proč je pořád tak živý?
4: No, 800 let je docela značná řádka let a myslím si, že František stále v nás odráží jakousi nenaplněnou touhu, kterou hledáme po nefalšované lásce. Já sám věřím tomu, že nikdo z nás nebyl stvořen jen tak náhodou, ale že jsme byli stvořeni Bohem a že jsme se setkali s láskou a tak vlastně toužíme po té prvotní lásce a František nám to ukazuje jednoznačným způsobem, protože přes všechno bohatství, které měl a mohl mít, přes všechny možnosti, tak nic z toho, co mohl, ho nenaplňovalo tak, jako když byl v blízkosti Boží.
2: A co myslíte, že se v něm, Filipe, tehdy zlomilo, když se vzdal všeho, dokonce i šatů před biskupem?
4: Já si myslím, že je to pořád o tom, že hledal tu podstatu svého života a to štěstí, tu radost. A ty přirozené věci, které byly kolem, všechna ta příroda, všechny ty krásné oblečení a rytířská zbroj a všechny ty sny ho nikdy nenaplňovaly prostě tolik, jako když poznal Boha v ústraní, najednou cítil tu jeho blízkost, najednou mohl vnímat daleko víc blízkost i v malomocných, kterých se dřív úplně štítil. A dá se říct, že o těch malomocných se také mnohému jaksi naučil a o to víc se přiblížil Kristu Pánu.
21: František nechtěl zakládat řád a přesto za ním šly stovky lidí. Čím je přitahoval?
4: No, já věřím tomu, že okolí Františka dobře prověřilo a pročechralo, že zkoumalo to jeho bláznovství a že se jim ten jeho styl nelíbil, protože se vymykal, úplně naprosto se vymykal tomu tehdejšímu zvyku. Tak si myslím, že ta prověrka a pomluvy a všechno, co ho provázely, taky byly dostatečným měřítkem pro mnohé, kteří ho pozorovali. Ale je vidět, že ta doba byla tak nějak napnutá a že mnoho těch lidských srdcí toužilo změnit ten svůj způsob života, furt tu formu, tu masku, kterou museli nasazovat. A myslím si, že František, který protrhl tuto přehradu, tak právě tou svojí upřímností, opravdovostí přes všechny ty svoje těžkosti a kříže, tak zapálil, nebo Bůh skrze něho zapálil srdce těch mnohých bratří, kteří se k němu přidali. A jestli jde o řád jako takový, tak opravdu František nechtěl zakládat žádný řád. Pro něj pravidla to bylo evangelium a myslím, že tomu úplně stačilo. Když byl přinucen potom, aby napsal nějakou tu řeholi, tak se mu do toho moc nechtělo.
21: Čím
4: ale je pravda, že kde je hodně chlapů, tak nějaký pravidla jsou dobrý.
21: A čím si František, Filipe, přitáhl vás? Jak jste se k františkánům dostal vy? Proč právě k ním?
4: Já jsem taky hledal naplnění svého života. Myslím, že ho hledám stále. Když mohu tak jako posoudit, tak jsem si nikdy nepřipadal nějakým způsobem význačný a vždycky jsem ke kněžím zhlížel s velikou jako úctou, protože mají možnost tedy dělat věci, které jsou opravdu jako velké skrze tu boží milost a skrze ty služby, které mají. A když mi po totalitě vlastně jeden bratr říkal, že nemusím být zákonitě kněz, že mohu zasvětit Bohu svůj život, tak mě to zasáhlo do hloubi, že vlastně jsem po něčem takovým toužil přiblížit se k Pánu Bohu, sloužit mu, sloužit lidem a přibližovat Pána Boha lidem. A to, kde jsem teď, tak to vůbec nechápu.
21: Vy už jste taky knězem přes 20 let, sloužíte u Panny Marie Sněžné v centru Prahy. Dá se žít františkánská prostota téměř na Václaváku?
4: No, snažíme se žít tady na Václaváku, jak nám to nejlíp jde. Teď akorát máme nejmenší komunitu, ale jako mám jeden takový zážitek na začátku, když jsem dostal tedy na starost panu Marii Sněžnou v roce 2017, tedy jako Václavák, muzeum a tak dále, prostě celkem malou farnost, ale docela význačnou, tak jsem spěchal jednou po Václaváku a představoval jsem si, jak budu před tváří boží. A teď první, co pán Bůh na mě vychrlil, tak se mě zeptal, tak co Václavák, jak se ti tam daří, co jsi pro něj udělal? A já jsem si uvědomil, že je to vlastně strašně velikánský závazek a výzva, kterou jsem od Pána Boha dostal. Takže když přijíždím do farnosti Panny Marie Sněžné, tedy kolem muzea, který mi ještě nějakým způsobem patří, tak potichoučku a s úsměvem říkám, taťka je doma. Snažíme se přinášet prostě tu službu. My tady máme zpovědní pohotovost, prostě máme tu dvě mše svaté během všedního dne, v neděli 4. Snažíme se prostě maximálně vydat ze sebe, co jde. Já občas by si to chtělo i odpočinout.
21: Tak ať se vám to daří. Mimochodem jenom velmi stručně už poprosím. Teď máme nedělní dopoledne. Jaké oslavy vás třeba odpoledne čekají?
4: Já myslím, že základní oslavy jsou za námi, protože velmi krásný je vždycky takzvaný transitus, takže je to předvečer slavnosti svatého Františka, kdy oslavujeme tedy ten přechod z tohoto světa do nebe v potemnělém kostele při svíčkách, kdy uprostřed na zemi leží vlastně náš hnědej hábit, protože František měl stigmata, to jsou rány tedy Kristovi, tak tam máme 5 červených svícní na těch místech a ta atmosféra je vždycky taková úžasná, takže jako myslím, že to je vždycky takový top. No a dnes, kdy jsme měli tady otce biskupa Zdenka a bylo tady setkání té františkánské rodiny, tak je to něco, nad čím člověk žasne a co ho opravdu převyšuje a říká si, tohle nemůže být v lidských rukách.
21: Ať ve vás slavnostní naladění ještě dlouho zůstane. Děkuji za to, že jste přijal moje pozvání do Vertikály. Františkán Filip Jan Rathouský, administrátor farnosti u Panny Marie Sněžné, vzpomněl na 800 let od smrti svatého Františka. Mějte se hezky.
4: Mějte se taky, s Bohem.
21: A z uplynulých 30 minut už je to všechno. Ze studia zdraví a dobrý den přeje Nadežda Hávová.
0: Osm hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítám s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od toho slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění na 700 tisíc průkazů. Jemenští Husijové tvrdí, že drony a raketami zaútočili na závod ropné společnosti v Saúdské Arábii. Podle povstalců podporovaných Íránem je to reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sanaa. Napsala to agentura Reuters. Riad zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saúdskou Arábií začaly znovu letos v červenci. V Neratovicích pokračuje stavba kostela Nejsvětější Trojice. Kromě podlaží a základové konstrukce už dělníci dokončili část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028.
6: Sport.
5: Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. V úterý se Češi utkají v Londýně s Anglií. Ta deklasovala Chorvatsko 7-0. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil třetí ve velké ceně Japonska třídy Moto 2. V průběžném pořadí šampionátu je sedmý. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Marquez.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: A my stále sledujeme situaci na uzavřené D1 za Choce Rady. Z Brna do Prahy na 26. kilometru u těžké nehody nákladního vozidla a dodávky zasahují záchranáři, včetně vrtulníku. Stále se nedá projet. Odklon dopravy tak pokračuje na exitu 29 Choce Rady. Před ním kolona z 30. a 5. a připomínáme, že objízdná trasa je vhodná pouze pro osobní dopravu. Kamiony sjíždět nemohou. Na D1 na 26. kilometru v místě zmíněné nehody zůstává omezený provoz i ve směru na Brno. Teď o něco výrazněji. V levém pruhu stojí hasiči, v pravém se chvílemi pohybují silničáři. Velmi opatrně se tak jede pouze odstavným, následně stoupacím pruhem. Tam je to ale bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: V noci bylo největší chladno na Šumavě, jako obvykle na stanici Kvelda Perla, kde klesla teplota téměř k minus 4 stupňům Celsia. Přes den ale na Šumavě bude podstatně tepleji. Očekáváme jasno nebo polojasno.
23: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer.
21: Říká meteorolog Marian Sandev. Na západě a severozápadě republiky taky dnes čekáme trošku chladněji. Budou se teploty držet mezi 17 a 20 stupni Celsia. Jinde bude teplota stoupat až ke 23 stupňům. Na horách to bude 15, na Šumavě až 19 stupňů. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr nebo od severozápadu. Zítra bude většinou slunečno, i když ještě po ránu a dopoledne může zůstat obloha oblačná, potom se má ale vyjasňovat a v pondělí odpoledne opět čekáme teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: V tyto dny je Václava Havla všude plno. Je to logické, neboť náš první polistopadový prezident by se dožil právě v těchto dnech 90, a to už něco znamená. Budeme o něm mluvit i v této debatě Vertikály. Lidi, kteří měli možnost jej blíže poznat, se zeptáme na jeho způsob víry. Zda si uchoval pokoru, zda se proměnil s pobytem na výsluní jeho systém hodnot, či zda zůstal svůj jako za času disentu. Budeme se ptát, jaký byl člověk, jak prožíval slávu i její odvrácenou stránku, i jak prožíval své odcházení. Jak Václava Havla vnímají evangelický farář a katolická řeholnice? Zamyslíme se nad tím, zda éru Václava Havla odvál čas, anebo jí čas, zase časem, přivede zpět mezi nás. V debatě Vertikály právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
8: Vertikála.
7: A naši dnešní hosté, Angelika Ivana Pintířová, řeholní sestra z Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, pedagožka a také naše rozhlasová kolegyně, působí rovněž jako vychovatelka ve Výchovném ústavu pro mládež v Křešíně, je diecézní ředitelkou pro papežská misijní díla a dobrovolnicky pracuje pro Mezinárodní vězeňské společenství. Vystudovala zdravotní školu, pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a také divadelní fakultu DAMU. Není divu, že se jí také přezdívá Česká sestra v akci. Sestra Angelika pečovala o Václava Havla v posledních měsících jeho života v chalupě na Hrádečku. A já vás moc vítám, díky, že jste si udělala čas pro nás.
9: Dobré ráno všem.
7: Miloš Rejchrt, náš druhý host, známý český evangelický farář, za totality disident a mluvčí Charty 77, nositel státního vyznamenání medaile za zásluhy. Působil ve folkové skupině Beraně a složil velké množství křesťanských písní. Aktivně překládá z francouzštiny. Jeho vztah k Václavu Havlovi byl dlouholetý a hluboký. Pane Rejchrte, vítejte, děkuji i za váš čas.
10: Děkuji za pozvání.
7: Takže na začátku logicky otázka o vztahu k Václavu Havlovi. Znal jste ji od nějakých 60. let. Přiblížíte nám okolnosti vašeho seznámení?
10: Vím to naprosto přesně, kdy to bylo, i když nevím datum, ale rok to byl 66. Totiž byli jsme s kolegou, také studentem bohosloví, Jardou Vítkem, v divadle Na zábradlí, kdo si nám doporučil tam jít na hru Vyrozumění. No a pro nás to bylo zjevení, to bylo něco tak úžasného. Zjistili jsme konečně, jak máme pojmenovat marxismus, leninismus, který se i na teologické fakultě učil, bifloval a zkoušel. A my jsme najednou zjistili, dyť je to ptidepe.
7: Prostě skutečně nás... tento termín vymyslel Havel?
10: Říká se, že bratr Ivan.
7: Aha.
10: Nevím, ale určitě to prostě byla trefa, jo? Prostě bylo to ptidepe, od té doby občas ptidepe slýchám zase od politiků, ale tehdy to bylo prostě pro nás mladý kluky 20-letý něco úžasného a tak jsme vymysleli, že bychom mohli založit klub přátel divadla Na zábradlí. A obrátili jsme se na pana ředitele Vodičku, ten vřele souhlasil, sjednal nám schůzku, my jsme tam v počtu dvou kousků, ale už jsme měli za sebou nějaký lidi, který se ten nápad taky pozdál.
7: A kde tam máme Václava Havla?
10: Pozor, ten seděl na židli v koutě. Tam byl všude. Pan ředitel Vodička nás přijal a říká, jo, ale je to výborný nápad, ale víte co, s váma mladýma, ať to tady vede Vašek Havel. A já vidím najednou ten muž, co tam seděl takhle v koutě, kouřil, to teda jo, ale neustále očima tak jako pochytával, sledoval. No a odešel pan ředitel, my jsme tam zůstali s Havlem, okamžitě jsme si potykali, z jeho iniciativy a my jsme se setkali s člověkem, který byl tak vstřícný, který mu dělalo radost, že může být s druhými a hned nás poctil důvěrou, že nám svěřil i nějaký svoje nápady. No a my jsme potom v rámci tohohle klubu přátel pořádali všelijaký besedy v divadle na Zábradlí.
7: A ještě nám připomeňte, jako on měl konkrétně roli tady v tom divadle?
10: On byl dramaturg, takzvaný dramaturg. Ano. Nevím, co to všecko mělo znamenat, ale my jsme ho znali jako autora.
7: A určitě jste byli více méně spíše vrstevníci, ne?
10: O 10 let.
7: O 10 let.
10: Přesně o 10.
7: Mm-hmm. A paní Angeliko, vy jste jméno Václav Havel zaregistrovala kdy?
8: V Rudém právu, když byste se podívali, a ještě pak bylo to vtipné po revoluci, protože jsme tím zatápěli, že bylo úplně jedno, který noviny berete, takže ještě předešlo, že jsem byla v tajném klášteře, ale tam jste mohla najít prostě články o tom, jak ti prostě nám tady rozvracejí republiku a to jméno Václav Havel tam bylo pořád a vlastně ve chvíli, kdy se objevilo, že by mohl být Václav Havel prezidentem, tak mě tam vyskočilo, no samozřejmě, já prostě tady celý léta vidím, že to je někdo, kdo je ochoten protestovat proti režimu a jít za tím.
7: Kde byste se bývala nadála, že jednou budete hrát tak zásadní roli v jeho životě?
8: Ano, pak jsem ho naživo poprvé viděla, když se přejmenovávalo Palachovo náměstí, protože já jsem tu pedagogiku studovala na Filozofické fakultě, takže jsme tam byli. Aha. A pak jsme běželi na Václavské náměstí a to auto nám málem jako přejelo nohy, protože jsme se odmítali uhnout. A pak jsem ho vlastně potkala až v závěru života na Hrádečku. Ale musím říct, že jak tady Miloš Rejchet vyprávěl o tom jeho sezení v koutku a o tom nadšení, tak mě se úplně vybavil moment, kdy jsme byli z Hrádečku v Trutnově v kině s jeho přáteli a potom po kině se šlo do toho pivovaru, kde on kdysi koulety sudy. Jednak bylo moc hezké, že před tím kinem, to byl film Cikán a přišlo tam řada místních Romů, nás bylo v tom kině asi 25. A oni ho okamžitě obklopili. On jako prostě přitahoval ty lidi bez nějakých zábran. A byli, je dobrý den, pane prezidente, vyjdete k nám do kina. On tam tak jako stál, povídal si s nima. A pak jsme šli do toho pivovaru s těma jeho přáteli a on přesně seděl uprostřed, pozoroval, občas něco řekl. On vlastně byl ve skutečnosti málo mluvný.
7: Je to pravda. To jsem si všimla i potom při práci na různém zpravodajství kolem Havla a tak dále, že on kolikrát svolal k nějakému tématu určitou skupinu lidí a jenom dával pozor, co kdo říká a potom ve finiši jakoby udělal takový výtah, schrnul to a tak. Vy chcete něco říct, pane Rejchrte?
10: Přesně tak. On raději naslouchal a vstřebával, než by mluvil a vydával. Ale když pak ze sebe něco pustil, nějakou myšlenku, tak to stálo za to.
8: A ještě bych poznamenala důležitou věc, že za ty 3,5 měsíce, co jsem tam kolem byla a na setkáních, kde jsem byla, tak on nějakým způsobem spojoval lidi, kteří bez něj už nejsou schopni potkat. Mm-hmm. Že se kolem něj opravdu potkávali lidi nejrůznějších názorů a pohledů a u něho se byli schopni potkat. Dneska už ne.
10: Přesně tenhle dojem jsem z něj měl. My jsme se pak dlouho neviděli, protože byly jiné aktivity v 68. Já jsem pak taky vycestoval na rok na studia a nějak jsem Havla znal už jenom z novinových článků a z jeho literatury a pak jsme se potkali teprve zase v Chartě. No a mohu potvrdit tady jeho úžasnou, takovou moderátorskou v nejhlubším slova smyslu, moderátorskou schopnost, že lidé se v Chartě neustále přeli a hádali a prozradím sladké tajemství, že ta Charta se od samého začátku rozpadala.
7: Ale přesto se udržela.
10: Ale stalo se, že když na nějaký takovýhle schůzi byl Vašek Havel, tak opět poslouchal, vstřebával a nakonec vymyslel nějakou formuli nebo dokonce nějaký text přímo, kde všichni žasli, ale tohle to jsme chtěli my taky. Mm-hmm. Jo? On dokázal prostě najít takové ty průniky názorové a průniky lidských přesvědčení. Prostě byl takový.
7: Když si představíme Václava Havla, co by mladého, velmi nadějného dramatika a potom ten skok do sedmdesátek, disident, charta a tak. Je to překvapivý vývoj nebo logický?
10: Já nevím, já jsem to jenom registroval, jako že to tak je. Ohromný dojem na mě udělal jeho dopis Husákovi z roku 1975. No to byla prorocká kniha a proroci tady vždycky byli proto, aby nám, ne aby nějak moc předpovídali budoucnost, ale aby nám odhalili, v čem to vlastně žijeme. A co s tím máme dělat, jo. A tenhle ten dopis Husákovi, to bylo opravdu zjevení pro mnoho lidí.
8: Mně právě přišlo u něj v té pozici a i na stáří, když rozhodoval o něčem, co, tak často říkal, jak se to má udělat. A pak, co jsem si taky uvědomila, když jsme dělali různé služby a on, jestli bychom mohli udělat to a byli bychom tak laskaví a tak dál, tak jsem si taky uvědomila, že on velice nerad

0: vnitřní nutnosti to udělám. Prostě já nebudu mlčet k tomu, že něco není v pořádku.
1: Nebudu ztrácet čas otázkou složitou. Pane Reicherte, vidím, že jste pln toho, abyste něco doplnil.
2: No já s tím mohu toliko souhlasit. Takový prostě on byl. Zdálo se mi, že ani svou náturou on není nějaký vůdcovský typ. Ale vždycky přišla chvíle, že někdo to dělat musí. A zbylo to na něj.
1: To jsem se právě vás chtěla zeptat, protože jsem se dočetla, že vy jste ho měl opravdu jako rád, ale zároveň, že jste si vůči němu byl schopen zachovat určitý jako kritický odstup, případně asi třeba za něco kritizovat, nebo že to nebylo takové to nábožné adorování. Tudíž se vás chci zeptat, je to pravda mimochodem toto?
2: Je to v podstatě pravda, ale neadorovat Václava bylo snadné, protože on to nesnášel. Takový jaksi kolegiální úcta a třeba i mladšího vůči staršímu tam byla, ale fakt je, že jsem se vším, co Havel stělesňoval, jako stotožnit nemohl. Já jsem takový evangelický puritán a já jsem nikdy jaksi nepřekousl ten jeho vztah k ženám. Aha. On sice tu Olgu miloval, ano. A on, to byla jeho
1: těžko
2: opora.
1: Těžko by bez ní mohl
2: životní,
1: žít, že?
2: Ano. Těžko by bez ní mohl žít, ale to se nevylučovalo s tím, že ještě žil s jinými ženami najednou. A to jsem nedokázal nějak vstřebat, ale zároveň jsem si říkal, asi to tak je ve světě, že i když je někdo skoro svatý, no tak není, protože vždycky má někde nějaký ty svoje 13. komnaty a to Václav měl taky.
1: No, takže evangelický puritán, jeho názor známe, co na to řekne katolická řeholní sestra?
0: No, já právě musím říct, že on si na toho pana dokonalého nehrál. Přesně, jak se tady říkal, on jako úplně nesnášel nějaký takový jako adorování. Jsem si uvědomila, že při jeho kvalitách, znalostech a tak dál, když jsme spolu o něčem hovořili, tak já jsem neměla strach jako přemýšlet, jak to řeknu a že by mi prostě řekl, tomu vůbec nerozumíte, nebo tak. Když něčím nesouhlasil, tak říkal, já bych si dovolil poznamenat, že věci se mohou mít ještě tak, nebo dovolím si s vámi nesouhlasit.
1: Úplně slyším,
0: jo, tady tímhle způsobem, ale neměla jsem nikdy pocit, že jsem nějaká hloupoučka jako někdo. A na druhou stranu on si uvědomoval, i o tom mluvil a i třeba v té knížce Prosím stručně o tom píše. A nejenom paní Olga, ale i v tom případě zase paní Dagmar pro něho prostě byla žena číslo jedna, ale on si uvědomoval, že s tím má problém. I to byl schopen říct. Občas někdy někoho potkáme, že on ty chyby smetá vlastně a tak dál. A on jako, ano, to je můj problém, ale na druhou stranu, že tak jako žena v přítomnosti mužů se člověk může různě cítit a zažila jsem i některé takový, který si myslí, jako že všichni před ním musí padnout na kolena, to je, ale v jeho přítomnosti myslím, že každá žena se cítila jako královna.
1: Věřím tomu.
0: Nevím, čím to bylo, protože vlastně tak, jak já jsem ho zažila, tak to byl stařec nad hrobem, když to tak řeknu, ale co si v jeho přítomnosti působilo, že každá se tam cítila jako královna.
1: Pane Reicherte, prosím vás, hodně se prolíná naší novodobou historií otázka, jestli ten Havel chtěl být tím prezidentem opravdu moc, anebo jestli to vážně vzal spíš tak trpně jako nutnou službu v té chvíli národu. Váš názor?
2: Myslím, že je to to druhé. Že on nikdy nepotřeboval k svému životu slávu, takové to pochlebování, na to si dával hodně pozor, dokonce i sám sobě nepochleboval a někdy tvrdě spražil sám sebe, že třeba svoje nějaký vzletný řeči, který někde napsal, pak uplatnil ve své divadelní hře jako keci, který má svádí sekretářku Markétu.
1: Jo. Mimochodem to odcházení, které jako moc kritika nepřijala s jásotem, vy to vnímáte jak?
2: Já to vnímám jako moc pěkné nafilmované divadlo. Ty kritici, myslím, se pletli, oni měli dojem, že je to film a podle mě to je jenom záznam divadelní hry.
0: A myslím, že tam přesně je i jakýsi zrcadlo toho, co se v člověku opravdu děje. On si fakt jako nehrál na to, že nemá nikde problémy, nebo že je dokonalý, nebo jo. To, co se tam jako děje, to, že člověk třeba něco nemůže opustit nebo nechce, že to je určitý jako vnitřní obraz i s takovým nadhledem.

0: Angelika Pintířová a Miloš Rejchrc jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když budeme mluvit o víře Václava Havla, jsou tady některé věci. On se třeba hodně zasloužil o rozvoj ekumenismu u nás, paradoxně. Člověk, který nepatřil do žádné denominace nic. Vezměte si jenom na fóru 2000, co všechno zorganizoval, kolik se tam setkávalo různých lidí ze všech kontinentů a tak dále. Nicméně v té intimní rovině. Prosím, pane Rejchrte, jak to vidíte vy? Jaký byl ten jeho způsob víry?
2: Řekl bych, že on určitě vynikal těmi třemi kardinálními ctnostmi, tedy měl víru, naději i lásku.
0: Ano.
2: Ale nepotřeboval k tomu pojem Bůh.
0: Ale přitom věřil, že je něco nad námi, jakýsi
2: no,
0: vyšší
2: ano,
0: smysl.
2: Ano, ale řekl to natvrdo, podle mě on nebyl křesťan.
0: Neříkejte,
2: on byl člověk hluboce věřící, milující a plný naděje, no ale jako ta postava Ježíšova, toho rabína Jehošuji z Nazaretu a jeho učení a jeho život a recepce toho všeho tou první generací křesťanskou, tomu se moc nevěnoval.
0: Mm-hmm.
2: On měl rád, tedy takový ten náboženský pohled na svět, komplikovaný, který ví, že věci jsou nějak i jinak, než se jeví. A že ta skutečnost je nějaká silnější, než vypadá, a neustále se vracel k tomu, jak je to možné, že vznikl vesmír, že se totiž musel nejdříve roztáhnout, aby pak mohl vzniknout. A takovými věci on se zabýval ve svých esejích i divadelních hrách. Je tam obrovská pokora k veškerenstvu jako takovému, k jeho tajemství. Je tam i jasné rozeznání, že to všecko je tady proto, abychom my, každý z nás, s tím něco udělali. Abychom si to nějak přisvojili, reagovali na to a spojili se třeba s druhými v tomhletom, ale nebyl praktikující křesťan. A dám jednu příhodu. Když měl 50-leté výročí kněžství Josef Zvěřina, politický vězeň 12 let v kriminále, tak se sešla taková společnost u Paloušů na Kampě, bylo nás tam asi 50 a Josef Zvěřina na závěr toho milého posezení uspořádal eucharistii, čili tam se pak lidi tak hezky houfovali, stáli frontu na chléb a víno, bylo to jak u evangelíků. To bylo tak silný moment, který naplnil celou tu místnost. To byla jako radost a výzva a chuť být spolu a stotožnit se s ním, že tam všichni stáli frontu, včetně mne, já jsem poprvé v životě takhle zradil své evangelictví a jediný člověk, který tam v koutku na židli, to bylo jeho oblíbené místo, seděl a držel se židle, aby ho to náhodou nevzalo sebou, byl Václav Havel. Protože on nemohl se účastnit něčeho, k čemu se vnitřně nedopracoval.
0: To bylo od něj velmi poctivé. Sestřičko Angeliko, vy jste s ním strávila ty poslední měsíce jeho života. To já úzce souvisí většinou s hledáním Boha nebo vyššího smyslu.
3: Já vlastně nevím, jestli pak už tam ta osoba v tom nebyla, protože velmi často, když jsme někam odcházeli, tak věta byla tak Pán Bůh s námi a byla to i poslední věta, s kterou jsme pak zavřeli rakev. A vlastně tady k té eucharistii pak po jeho smrti jsem se potkávala na různých besedách a kdysi tam byl taky páter Hložánka, který s ním byl zavřený, ale bylo zajímavé, že on říkal, že Václav Havel ve vězení maskovali mši pod hraním šachů v neděli.
0: Mm-hmm.
3: Že on to vymyslel, budeme jako hrát šachy a že on mu právě taky nabízel eucharistii a on mu říkal, víš, já mám pocit, že ještě nejsem dost připraven. Že on byl jako vnitřně velmi poctivý a jako nechtěl překračovat něco jenom zvnějšku, ale je otázka, jestli má víc víry a spirituality ten, kdo teda pravidelně nábožensky žije, anebo vlastně žije to, co to křesťanství je. Já bych neřekla, že nebyl křesťan, možná to neřekl, ale vnitřně to, co žil, bylo vlastně křesťanské. A když jsme byli pak u jeho rakve, tak mě napadla ta píseň, možná ji znáte, Rájem jednou chtěl bych jít. A vlastně tam se zpívá, že když nebudu lásku mít, nedokážu žít, snést krásu a ten žár, jimž je Bůh. A to mě přišlo pro mě, tak jako si myslím, že Jan Pavel II., který ho pozval, a já jsem mu děkovala za to, že ho pozval, a on sám řekl, tady ta revoluční atmosféra byla potřeba nějak jako zvednout duchovně, aby jsme neseděli v tom hmotném, takže proto pozval Jana Pavla a Dalaj Lámu. A pak ještě jsem si říkala, Matka Tereza, možná jako ho přijdou uvítat a vezmou ho za ruce, protože je sem pozval a dal jim dům. To jsou takový
0: ano.
3: moje ano. momenty. A když člověk stojí nad zemřelým v noci a nemá chuť odejít, tak nevěřím tomu, že ta duše je někde špatně.
0: Prosím vás, ten jeho vztah s Dalajlámou, to je jejich setkání vlastně těsně před smrtí Václava Havla, to je jeden z nejdojemnějších jako obrazů, jaké si v sobě, myslím, neseme. Jak si to vysvětlujete?
3: Já bych k tomu ještě poznamenala, ano. že ještě měl pak jedno setkání. On samozřejmě, ten Dalaj Lama sem pravidelně jezdil, ale on pak ještě odpoledne dostával cenu Jána Langoše. Tehdy vlastně říkal, no, Dalaj Lama ještě, toho by přivezli vrtulníkem, ale ty Slováci mi chtějí udělit cenu, už ji přeložili do Prahy a já se rozhodnu, že jsem nemocen. To prosím řekl 8 dní před smrtí.
0: To bylo opravdu takže, před smrtí.
3: Ano, to bylo 8 dní před smrtí, takže ano. jsme přejeli do Prahy a on tam měl ještě krásné setkání s přáteli. Mm. A byl tam přesně ten uprostřed těch svých přátel jako z Dizentu. Takže vlastně obě dvě ty setkání, nejenom to duchovní s Dalajlámou, ale i to, co on vlastně zažíval celý život. A tam byl tak šťastný. A to se trošku zapomnělo, že ještě získával odpoledne tu cenu Jana Langoše.
0: Pane Reicherte, uděláte tečku, ano?
2: Mně se zdá, že ten Václav pro nás, pro křesťany, je pořád postavou netoliko inspirující, ale možná až zahanbující. A on nám taky předved, že láska skutečně nejsou jen písmena a že to je ochota obětovat sebe sama pro druhé. A vzpomenu na úžasnou událost v roce 1979, když už byli pochytáni ti lidé z Voncu a čekali na soud a on byl ve vazbě spolu s nimi, tak dostal nabídku, prý mu přinesli přímo cestovní pas, že může odjet do Ameriky a tam už ho čeká místo v nějakém divadle jako dramaturga. A on to odmítl a řekl, no já bych to vzal za podmínky, že budou moci jet všichni, co jsou tady se mnou souzeni taky.
0: A já dodám k té tečce ještě jednu větu, kterou jsem si vypsala. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Slova Václava Havla. Za dnešní vzpomínku chci poděkovat sestřičce Boromejce Angelice Pintířové. Děkuji, že jste tady byla, někdy zase nashledanou.
3: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji i evangelickému faráři Miloši Reichertovi za jeho vzpomínky na Václava Havla. Díky. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
1: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva. Státní dluhopisy je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona kvůli nehodě z 31. kilometru a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovázejí i zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně tisícovky systémů na sestřelování dronů. Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
7: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
5: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy bude možné koupit ve třetím vánočním upisovacím období, zřejmě od listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nezveřejnilo. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmitha a Basila Polidorise připomene dnes večer koncert v pražském Rudolfinu. Zazní například hudba z filmu Vetřelec nebo Základní instinkt. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky dvě světové koncertní premiéry.
8: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
9: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
8: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
10: Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Národní tým zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v novém ročníku NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. Jeho tým za úvodní dva duely zámořské soutěže nasázel 14 branek a Nečas po zápase popsal, co za vysokými výhrami Colorado stojí.
11: Vychází to z naší dobré defenzivy a toho, že netrávíme moc času v našem obraném pásmu. Pak můžeme v útoku tvořit šance, ale je to zásluha obrany. Tam to celé začíná.
10: V noci dali gól i další čeští útočníci Ondřej Palát a Jiří Kulich. Palát pomohl New Yorku Islanders k výhře nad New Jersey 6-0. Kulich přispěl k vítězství Buffalo 4-3 nad Chicagem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Obnovený provoz na D1 za Chocerady a nehoda na silnici 14 u Mladých Buků. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru po více než hodině obnovili provoz. Následky těžké nehody už jsou pouze v levém pruhu, jede se tak pravým i stoupacím a kolona se dává vcelku rychle do pohybu. Národní dopravní informační centrum nám potvrdilo, že ukončený je i odklon na exitu 29. Z dálnice už nesjíždějte. Na silnici 14 na trase Trutnová do Vrchlabí zpozorněte na výjezdu z Mladých Buků. U budovy základní školy řeší drobnější střed dvou osobních aut. Okolo se jede plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Vláda ustála ve sněmovně hlasování o nedůvěře. Mimořádná schůze trvala 3 dny. Začaly znovu platit regulace maximální možné ceny benzínu a nafty. A pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai, měl doma v Ománu zákaz létat. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Týden plus.
14: Koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ustál ve čtvrtek hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pokračuje reportérka Adéla Burešová.
15: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
16: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
15: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
17: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
15: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru.
14: Měla opozice relevantní důvody pro to, aby se pokusila vyslovit vládě nedůvěru? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se zeptala politologa z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Cabady.
18: Tak já myslím, že opozice si myslí, že jsou relevantní a vláda bude říkat, že nejsou. Za sebe bych řekl, že minimálně ta otázka střetu zájmu je poměrně důležitá. Máme tady náznaky z Evropské komise a dalších evropských institucí, že nepovažují tu situaci, v níž je premiér Andrej Babiš, za plně vyřešený střet zájmu. Druhá věc samozřejmě je zákon o státním rozpočtu, který přišel z vlády a který navrhuje velmi výrazný schodek, který jde nad rámec jak vládního prohlášení, tak i příslibu směrem zase k Evropské unii a některým dalším institucím. Čili v tomhle ohledu si myslím, že ty důvody lze vnímat jako relevantní.
19: Ze všech těch 19 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě byl úspěšný jediný, a teď mluvím od roku 1989, a to byl ještě tehdy, jak si pamatuju, Jiří Paroubek z ČSSD, velmi překvapený, že se mu to povedlo, že k odvolání vlády Mirka Topolánka došlo. Tak jaký je vůbec význam té mimořádné schůze?
18: Tak v zásadě je potřeba připomenout, že je daleko snazší vládu ustavit, protože proto stačí většina přítomných poslankyň a poslanců, než ji odvolat. Proto potřebujete nadpoloviční většinu ze všech poslankyň a poslanců. Taky bych zdůraznil, že ústava říká, že poslanecká sněmovna má kontrolovat vládu. Samozřejmě se to dělá poměrně komplikovaně v situaci, kdy většina členů vlády jsou současně poslankyněmi a poslanci. A v zásadě vždycky ta vláda u nás snad až na drobounké výjimky, přechodné výjimky, byla vládou většinovou. Čili disponuje tím, co Aleš Juchelka popsal jako jasnou a kompaktní většinu. Čili opozice logicky je tím aktérem, který se snaží prosazovat tu kontrolní roli poslanecké sněmovny, byť samozřejmě zpravidla tahá za kratší konec a byť zpravidla ten její pokus neuspěje.
19: No a když byl ten institut vyvolání hlasování o nedůvěře vládě zakotvený v ústavě, tak pro jaké situace tam byl daný? Byl tam ten předpoklad, že bude využívaný takhle?
18: Tak zaprvé je potřeba říci, že statisticky výrazná část vlád v evropských demokraciích jsou vlády menšinové. My jsme tady zvyklí na trošku jiný model, všichni se snaží najít tu 101 většinu po volbách. Nicméně pokud jsou ty vlády menšinové, pak samozřejmě dochází poměrně často k tomu, že se buď nějakým způsobem rekonstruují, anebo jsou vyvolávány třeba předčasné volby, typicky třeba ve skandinávských zemích. A druhá věc, kterou je potřeba zmínit, logicky zejména v nějakých krizových situacích, v situaci, kdyby třeba skutečně došlo k nějaké dramatické aféře, která by se týkala předsedy vlády nebo nějakého výrazného člena vlády, tak se předpokládá, že existuje nějaká poslanecká zodpovědnost a že navzdory stranické lojalitě nakonec tu vládu položí, by tím to v tuto chvíli nenahrává stranicky, ale vnímají, že to je pro ochranu demokracie.
5: Říká profesor Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Česká vláda ve čtvrtek vrátila do hry balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně zastropovává marže obchodníků. Opatření budou platit nejméně měsíc a mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Jak může tento krok pomoct autodopravcům a dalším odvětvím? Na to v našem vysílání odpovídal prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
20: Já bych v tuhletu chvíli nechtěl říkat, jestli jim pomůže nepomůže. Jak vnímáte, tak všechny státy v Evropě začínají více či méně tedy ceny regulovat anebo subvencovat, poskytovat dotace právě vybraným skupinám. Je to stát od státu jiné a to je největší bolest v tuto chvíli celé Evropské unii. Už se to stalo na jaře, když došlo k první takové krizi a zastropování cen nebo zastropování marží, že byla způsobena jakási naftová turistika. To znamená, v okamžiku, kdy autodopravci zejména měli možnost tankovat někde jinde, tak jezdili za hranice a tankovali tam, což nakonec vedlo v Polsku, kde se to stalo téměř k vyčerpání zásob. Takže jakýkoliv zásah státu regulací do volného trhu znamená jaksi disbalance, které se potom velmi složitě odstraňují.
21: No ale tímto způsobem se dejme tomu pro ty české autodopravce, jakž tak srovnají ty podmínky na tom trhu. Jak ano. Je to s těmi ostatními odvětvími, dejme tomu zemědělci nebo potravináři nebo obchodníky, na ty také ty vysoké ceny dopadaly víc třeba než na jiné?
20: No tak řekněme si na rovinu, každá cena vstupu a v tomto případě pohonné hmoty, ať už je to v zemědělství, potravinářství, anebo i v běžném podnikání, vám vstupuje do nákladů. A samozřejmě pak musíte promítnout dříve nebo později tu cenu toho vstupu do ceny svého výrobku. V okamžiku, kdy budete dlouhodobě podnikat vaše náklady budou vyšší než příjmy a vůbec nebudete schopen vytvářet zisk, no tak nemáte možnost podnikat, pokud prostě ty náklady jsou vyšší. A to si mimo jiné mohou dovolit jenom ty velké společnosti, které třeba jsou široce rozkročeny napříč Evropou a jsou schopni v tomto případě třeba čerpací stanice možná balancovat ty rozdíly cenové na jednotlivých evropských trzích. Horší je to právě u těch menších pumpařů, kteří samozřejmě podnikají třeba s jednou nebo mají dvě pumpy a tam takovouhle možnost tedy diverzifikovat to riziko v rámci evropského trhu nemají. Prostě jsou závislí na tom, co nakoupí a zároveň co vytočí, tedy prodají a kdo jim za to zaplatí. A to v některých případech může samozřejmě ohrozit zase jejich konkurenceschopnost.
21: Tak já jsem tady chtěl mluvit hlavně o těch podnikatelích, kteří právě nepodnikají, co se týče těch benzinových pump a tak dále. A to třeba, jak jsem říkal, o potravinářských firmách, obchodnicích, anebo třeba podnikatelích ve stavebnictví. Může jim trochu pomoct právě ta vládní regulace, aby nepromítali ty zvýšené ceny tolik do koncové ceny pro zákazníky?
20: Tak určitě jim to může jak si pomoci, ale na druhou stranu je otázka, jak dlouho se taková regulace dá udržet a potom jak se dá bezpečně odbrzdit. Ano, může to dočasně pomoci, byť samozřejmě podívejme se na to, jsou to možná 2 koruny na litru, které v tuhle tu chvíli díky těm opatřením, tedy regulací marží a snížení spotřební daně, by se mohly na tom koncovém litru projevit. Tak ano, je to nějaká pomoc, ale není to tak, že se bude jezdit nebo že budou jezdit za polovičku. Je to nějaká korekce. Určitě tady hraje svoji roli jaksi pomyslná bariéra 50 korun za litr nafty, která byla překročena. A v tomto směru bych řekl, že to opatření, které vláda přijala, byť právě dopadá zase selektivně na některé, pokaždé jinak, to znamená, že celý ten konstrukt dýchá s vývojem trhu, mezinárodního trhu, protože se to dělá jako vážený průměr cenotvorby jednotlivých rafinérií nebo případně dovozců pohonných hmot do České republiky, tak skutečně dýchá s tím trhem. To znamená, není to fixní cena, proto také ty změny každý den stanovování ceny, popřípadě tedy v delším horizontu přes víkend.
14: Doplňuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který byl hostem moderátora Tomáše Pavlíčka. A skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Jak říká naše zpravodajka v USA Jana Ciglerová, právě Spojené státy jsou pro Evropu největším dodavatelem.
2: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv.
14: Slovenský prezident Peter Pellegrini ve středu podle očekávání odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Už úterý mu vyslovil parlament nedůvěru. Opozici při hlasování podpořila vládní strana SNS, která o Tarabovo odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Hrozí teď na Slovensku předčasné volby a kdy naposledy tamní sněmovna odvolala ministra? Nejen o tom mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová s politologem Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Pavlem Babošem.
3: Takýmto spôsobom to znamená, že bez toho, aby to ten samotný minister alebo hlavná vládna strana chcela, sa to stalo iba raz a to bolo na začiatku 90. rokov.
22: A proč tedy strana SNS požadovala, aby Fico odvolal jejich vlastního ministra a když to neudělal, podpořila jeho odvolání spolu s opozicí ve sněmovně?
3: A o tom skutočnom dôvode sa dá iba špekulovať, ale ich vzťahy boli napäté dlhodobo. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko požadoval stiahnutie alebo odvolanie tohto ministra už niekoľko mesiacov a podľa koaličnej zmluvy tvrdil a argumentoval, že tento post patrí Slovenskej národnej strane a oni by tam chceli vidieť niekoho iného. Na pozadí sa hovorilo o jednak osobných animozitách, o zlých vzťahoch medzi predsedom Slovenskej národnej strany a týmto ministrom, ale aj o mnohých iných rozhodnutiach, s ktorými Slovenská národná strana nesúhlasila v zmysle verejných politik, ale aj pre rozdeľovaní a rozhodovaní o peniazoch, napríklad v plánu obnovy.
22: Z Tomáše Taraby sa tedy teď stane poslanec. Co to znamená pro ten pomier sil ve Slovenskej snemovne?
3: Jedným slovom znamená to zmetok alebo chaos a pomerne ťažko sa to vysvetľuje v jednej vete, ale...
22: Môžete i ve dvou, vládna... i ve třech.
3: Dobre, skúsim. Táto vládna koalícia nie je 100% disciplinovaná a tým pádom nemá v Národnej rade, a teda v parlamente, stabilnú väčšinu, o ktorú by sa mohla oprieť pri každom hlasovaní. Pretože sú tam poslanci, ktorí z rôznych dôvodov v priebehu posledných 3 rokov prestali podporovať koalíciu, respektíve ju podporujú v štýle ad hoc, to znamená od hlasovania k hlasovaniu, ale necítia sa byť viazaní. A to súvisí s nejakou stranickou príslušnosťou, spôsobom, akým sa dostali do parlamentu a tak ďalej. No a práve SNS je tou stranou, ktorá do parlamentu priniesla najviac takýchto poslancov. A kedysi na začiatku fungovania sa dohodli s Robertom Ficom, ktorý sa stal premiérom, že z mnohých z týchto poslancov urobia členov vlády a tým pádom za nich do parlamentu nastúpia náhradníci, ktorí už sú členmi strany, pretože na rozdiel od Českej republiky v našom systéme, ak sa stane poslanec členom vlády, teda ministrom, štátnym tajomníkom, tak za neho do parlamentu prichádza náhradník. Čiže takýmto spôsobom vyriešili tú stabilitu. Teraz, keď sa Tomáš Taraba, prípadne iný, pretože sa hovorí ešte o štátnom tajomníkovi Šalitrošovi, ak sa vrátia do parlamentu, tak to budú tí poslanci, ktorí budú laicky povedané rebelovať a nemusia podporovať vládnu koalíciu.
14: odhaduje politolog Pavel Baboš. A Slovensko tento týden ještě zasáhl útok na základní škole ve Staškově. 13-letý žák tam v úterý nožem zaútočil na dvě učitelky a spolužačku. Jedna učitelka zemřela v den útoku, spolužačka o dva dny později v nemocnici. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu, motiv zatím nezveřejnila. Případ sleduje naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
0: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
4: Nikdo z nás jako rodiče si nevíme ani len představit žal, který musí i rodiče prežívat.
0: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové.
1: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu ve středu napadl kapitána a pokusil se havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili cestující tragické havárii. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii a podrobnosti má redaktor Jiří Kordík.
6: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává napadený indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat.
14: A jak středeční incident rezonuje v Izraeli a jak pokračuje vyšetřování, o tom mluvil moderátor publicistiky Vladimír Kroc s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irenou Kalhousovou.
23: Pochopitelně opravdu je to téma, které rezonuje a má velké politické dopady, protože v Izraeli jaksi měsíc před volbami je spolitizované prakticky všechno.
24: Z čeho izraelští vládní politici vycházejí, když to označují za teroristický útok a tvrdí, že kopilot se pokoušel s letadlem narazit do země a například ministr Ben-Gvir žádá vydání toho útočníka do Izraele?
23: Tak je potřeba říct, že vlastně ze začátku to byl především ministr obrany Katz, který tvrdil, že se jedná o džihadistický útok. Benjamin Netanyahu byl opatrnější, ale vlastně i on teď tvrdí, že se jedná o útok džihadisty. Asi zřejmě vychází z toho, že na svých sociálních sítích měl tento občan Ománu jaksi otevřeně tvrdit, že chce zabít židy. Někteří jeho kolegové piloti říkali nebo měli říkat, že se velmi často modlil a odmítal například podávat ruku ženám, ale zatím bych řekla, že to je všechno na úrovni spekulací a to zatím rozhodně není potvrzeno a určitě to bude předmětem vyšetřování, jestli ten člověk byl třeba napojen na Irán nebo případně na jaké jiné organizace mohl být napojen, nebo jestli se opravdu jedná o čin jednotlivce bez napojení na nějaké mezinárodní teroristické organizace nebo případně i Irán samotný.
24: Incident teď vyšetřují ve Spojených arabských emirátech, protože to letadlo létá pod jejich vlajkou, ale ten stroj je fyzicky v saudsko-arabském Tabuku, kde tedy nouzově přistál. Jak tohle může to vyšetřování zkomplikovat?
23: Tak to je samozřejmě zajímavá situace, protože Saudská Arábie a Izrael spolu sice nemají diplomatické vztahy, ale víme, že spolu poměrně intenzivně kooperují v různých bezpečnostních otázkách a myslím si, že jaksi ta spolupráce se možná tímto ještě prohloubí. Víme, že už představitelé izraelských tajných služeb jsou právě v Saudské Arábii a mají být součástí vyslýchání toho ománského pilota. Takže to je právě ta realita na Blízkém východě, že něco jsou oficiální diplomatické vztahy, ale potom jaksi v zákulisí se toho děje o něco víc. Ale pochopitelně v něčem to tu situaci komplikuje, protože jednoduše ty vztahy jsou poměrně citlivé a samozřejmě velkou roli v tom budou hrát samotní Emiráťané, protože to letadlo je jejich a vlastně ten zločin, pokud tedy se potvrdí, že to opravdu byl teroristický útok, tak se stal na vlastně na jejich půdě, protože to bylo jejich letadlo, jakkoliv se nenacházelo fyzicky na území Emirátu.
24: Server New Arab napsal, že podle izraelské opozice premiér Netanyahu v rámci předvolebního boje šíří paniku, protože opakovaně varuje před rostoucími bezpečnostními hrozbami. Zároveň je teď venku kniha novinářů Zdeňku Hárec, podle které Netanyahu před 3 lety, tedy před 7. říjnem 23, ignoroval varování Spojených arabských emirátů, že hrozí velký útok z pásma Gazy. Jak mu tohle všechno může uškodit nebo možná pomoct v těch nadcházejících volbách?
23: No, to je ta velká otázka. On se opravdu umí v těchto momentech zachovat tak, jak Izraelci od svého premiéra očekávají. To znamená tím svým velmi jaksi dramatickým hlasem k ním promlouvá. Samozřejmě ty obrázky, jak se schází s těmi lidmi, kteří měli zabránit tomu teroristickému útoku přímo na palubě, to je něco, co mu také samozřejmě pomůže v kampani. Takže uvidíme, jestli mu to zvedne preference nebo ne.
14: Odhaduje ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Výjimečná osobnost, která zásadně přispěla k tomu, že se v Česku začalo otevřeně mluvit o násilí na dětech. Tak vzpomínají pracovníci centra Locika na Petru Vinšovou. Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace zemřela tento týden ve věku 52 let. Připomene jí redaktor David Šalek.
7: Centrum Locika je první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou a ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinčová organizaci založila v roce 2015 a po celou svou kariéru se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu na charitativním programu Dobrý den radiožurnálu.
8: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno, takže ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
7: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Petra Vinčová se ale jako terapeutka tématu týrání a zneužívání dětí věnovala 25 let, říká Magdaléna Černá z centra Locika.
9: Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou.
7: A právě proto se snažila prosazovat systémové změny. Byla dlouholetou členkou vládních rad a výborů. Tam se podílela třeba i na novele občanského zákoníku účinné od letošního ledna, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Spolupracovala přitom i s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
10: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
7: Na členství ve výboru pro práva dítěte Petra Vinčová ale spolu s dalšími odborníky rezignovala letos v červnu. Nesouhlasila totiž s přesunem agent z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva.
14: Petru Vinšovou, zakladatelku centra Locika, připomněla redaktor David Šalek, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
1: 4 únosy, 4 příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, 6letý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
11: Devět hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
12: Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo současných 80-100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Desetitisíce lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 španělských městech den potom, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policie shromáždilo přes 70 tisíc. Evropský šampionát v lovu kaprů pořádají ode dneška na Dolní Novomlýnské nádrži na Břeclavsku. Závody trvají týden až do příští soboty. Letos se zapojí stovka týmů, které mají dva nebo tři členy. Vítěz získá 30 tisíc eur. Bodují se tři nejtěžší úlovky týmu. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Španělska 1-3 a po třech zápasech jsou v soutěži bez bodu. V úterý uzavřou reprezentační sraz duelem v Anglii. Start velké ceny Malajzie Formule 1 zpozdil hustý déšť. V Sepangu se má jet po 9 letech. Závod nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Z prvního místa do něj vyrazí vítěz kvalifikace Max Verstappen z Red Bullu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy plynule průjezdná, provoz je slabší, odnikud nemáme hlášené potíže. Klid už panuje i v místě dřívější těžké nehody za chodce rady na 26. kilometru.
16: Kolona před Šmejkalkou je už celá pryč, už tady vůbec nic není.
13: Ale plní se trojka od Benešova směr D1, vrací se tudy množství aut, která se vyhýbala dříve uzavřené dálnici. Kratší fronta popojíždí nejprve před omezením u Senohrab, následně se brzdí před Mirošovicemi. Odtud k nájezdu na D1 pojedete přibližně 10 minut. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti dle potřeby regulují provoz v Cholupickém tunelu. Kratší frontu čekejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Příčinou je víkendové omezení v obou tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude slunečno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Komunistický režim plánoval vybudovat novou, lepší společnost. Nový člověk, řídící se socialistickou morálkou, nebude bažit po majetku a své zájmy podřídí celku. Centrálně řízená ekonomika zaručí sociální spravedlnost, uspokojí potřeby všech, zruší chudáky i boháče. Ovšem výsledkem bylo mimo jiné zaostávání, nedostatek a mizerně zásobený trh. Zároveň dala specifická povaha socialistického hospodářství vzniknout černému trhu, který umožnil řadě lidí na socialistické poměry nevídaně zbohatnout. Více si o tom povíme v dalších minutách. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Historie Plus.
17: Definice říká, že černý trh je nelegální prostředí, kde se nejčastěji obchoduje se zbožím, které není možné volně směňovat. V komunistickém Československu mezi takové zboží patřily západní měny a peněžní poukázky zvané bony. Právě trh s nimi byl středobodem černého trhu za minulého režimu. Proč nebylo možné volně obchodovat s valutami? Protože jich mnoho neměl ani stát.
5: Problém byl v tom, že československá měna, československá koruna nebyla vlastně směnitelná na těch světových finančních trzích, takže jako nebyla konvertibilní. To přišlo až po roce 89, až v 90. letech.
17: Vysvětluje Adam Havlík z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se tématem nelegálního obchodu s penězi za minulého režimu podrobně zabývá. Měny socialistických zemí bylo možné směnit za zahraniční peníze pouze přes rubl. Žádné směnárny jako dnes, kde by si člověk dle libosti mohl nakoupit cizí měnu, neexistovaly. Jedině pokud režim někoho pustil do některé z nesocialistických zemí, přidělil mu na cestu velmi mizivou částku valut.
5: Československý stát ty zahraniční měny potřeboval k tomu, aby například nakupoval nejnovější technologie ze západu, nebo licence, nebo i různé komodity, které prostě nebyly k dostání v Československu ani v tom východním bloku. Takže ty cizí měny byly velmi jakoby pro ně důležitou komoditou.
17: V zemi proto platil takzvaný devizový monopol.
5: Stát si nárokoval vlastně vlastnit veškeré cizí měny, které byly v rukou obyvatelstva. Existovala tam něco jako nabídková povinnost. Člověk, když teda se mu dostal do ruky cizí měny, tak musel je nabídnout do určité lhůty, myslím, že to bylo do 15 dnů, jakoby československé bance k odkupu.
17: Pokud tak neučinil, porušoval devizový zákon. Tím se pro některé mladší posluchače možná vysvětlili filmy a seriály z doby komunistického režimu, jako jsou třeba Pumpaři od Zlaté podkovy, Případ pro zvláštní skupinu, Pitaval, anebo nejtypičtější Bony a klid. Ve všech těchto snímcích mají zločinci problém se zákonem proto, že vlastní dolary, marky a podobné. Z dnešní perspektivy těžko pochopitelná věc.

0: Součástí devizového hospodářství byly obchody Tuzex, které primárně sloužily k tomu, aby své valuty měli kde utratit cizinci pobývající v Československu, například členové diplomatických sborů, obchodníci, umělci, lázeňští hosté a turisté. Do jisté míry byl Tuzex také určitým odškodným pro Čechoslováky, kteří byli nuceni odevzdat svou cizí měnu, pokračuje historik Adam Havlík.
1: Tuzex byl podnik zahraničního obchodu, který vzniknul v roce 1957, navazoval vlastně na svého předchůdce, který se nazýval Darex. A principem toho Tuzexu byl vlastně prodej spotřebního zboží buď za cizí měny, a nebo za takzvané bony, což byly jako speciální odběrové poukázky. V Tuzexu bylo dostání především tedy zahraniční zboží, které postupem času utvořilo asi 2/3 toho sortimentu celkového, a ta paleta toho zboží byla velmi pestrá, šlo o například oblečení, o elektroniku, i o potraviny, kosmetiku, hračky, sportovní potřeby, ale v Tuzexu se daly sehnat i osobní automobily, což byly asi jako nejdražší položky, které tam figurovaly.
0: Pro mladší posluchače jenom podtrhnu, že šlo o zboží, které se na běžném socialistickém trhu prakticky nedalo sehnat a zároveň bylo mnohem hezčí, kvalitnější, barevnější, módnější než věci v obyčejných československých obchodech. Pojďme se ještě krátce zastavit u předchůdce Tuzexu, obchodu Dárkový export, čili Darex, který Adam Havlík krátce zmínil. Provoz Darexu, založeného už v roce 1949, popsal ve své studii pro časopis Securitas Imperii.
2: Fungoval v první řadě jako dárková služba, skrze níž bylo možné za cizí měny zasílat balíčky ze zahraničí do Československa a naopak. Princip byl následující. Cizozemec, většinou československý emigrant, zaslal československému občanovi v hotovosti částku určenou k nákupu v Darexu nebo převedl na účet Darexu příslušný obnos, za který obdarovaný obdržel v prodejně dárkový balíček, případně jiné zboží v dané hodnotě. Podnik tedy cílil jak na zahraniční klientelu, tak i na méně početnou skupinu místního obyvatelstva s přístupem k valutám.
0: Darex zanikl po měnové reformě v roce 1953. Státu patrně tato forma odčerpávání valut scházela, proto, jak už bylo řečeno, vznikl v roce 1957 Tuzex. Kromě cizinců zde postupem času nakupovali především obyvatelé Československa. Kde k Tuzexovému platidlu, tedy bonům, přišli? Kde vzali západní měnu nutnou k jejich nákupu?
1: Určitá část obyvatelstva vlastně bony získával oficiálně. Tam šlo například o experty, kteří pracovali v zahraničí, nebo umělci, kteří jezdili na dojednaná vystoupení v zahraničí. Ale byli to i lidé, kterým chodili například různé penze anebo peněžní dávky ze zahraničí. Ta vlna vlastně emigrační po roce 68 na tohle to měla silný vliv. Těm lidem, kteří mohli participovat na tom Tuzexu, k něm patřili i lidé, kteří jinak byli jako třeba perzekováni, že například politicky nepohodlní lidé, kterým chodili ze zahraničí nějaké platby, tak ty je mohli vlastně používat na to, aby si nakoupili tu sexu a jinak třeba je stát jiným způsobem jako šikanoval. Mohli si vlastně lidé vybrat, jestli chtějí za ty cizí měny československé koruny nebo bony. Samozřejmě většina chtěla spíš bony, protože to byla jako exkluzivnější měna. Ale i co se týče těch československých korun, tak tam bylo vypláceno s určitými příplatky. A potom tady byla velká spousta lidí, která si musela vlastně ty tuzexové poukázky opatřovat na černém trhu.
0: Těmi pronásledovanými lidmi, kteří směli nakupovat v Tuzexu, mohli být třeba u nás zakazovaní literáti, výtvarníci a další, kterým chodili honoráře nebo tantiemy za uvádění jejich děl v zahraničí. Také mohlo jít o disidenty, kterým finančně vypomáhali zahraniční humanitární nadace. Ale zpátky ke zmíněnému černému trhu s tuzexovými poukázkami. Ten se vytvořil proto, že běžní obyvatelé socialistického Československa bez přístupu k západní měně velice toužili po zboží z Tuzexu. Bony na jeho nákup si na černém trhu kupovali od osob zvaných vexláci, z německého slova wechseln, měnit, směňovat. A kde vytoužené bony vexláci získávali?
1: Ti lidé, kteří se zabývali tím černým obchodem, chcete vexláci, tak ti vlastně odkupovali od těch zahraničních turistů ty cizí měny za kurz, který byl výhodnější než bance. a poté vlastně ty získané cizí měny směňovali sami za tuzexové poukázky, které prodávali potom se v kurzu, který jim doloval určitý profit. Ten kurz byl většinou kolem 4-5 korun československý za jeden teda bon.
3: To se jich nikdo neptal, kde to vzali?
1: V Československu fungoval vlastně systém, který se nazýval anonymní směna, takže kdokoliv, kdo vlastně nějaké cizí měny, tak mohl je vlastně směnit přes tu státní banku.
0: Říká historik Adam Havlík a vysvětluje, že i pro cizince bylo výhodné vyměnit si svoje peníze za koruny u vexláků a nikoliv oficiálně v bance.
1: Ta československá měna byla uměle nadhodnocená na základě měnové reformy v 50. letech, takže ten kurz neodpovídal vlastně tomu, co se dělo na světových trzích. Takže když třeba turista přijel ze zahraničí a chtěl si směnit peníze, tak ten kurz, který mu nabídla státní banka, byl krajně nevýhodný. Nicméně ti vexláci dokázali nabídnout kurz, který byl výhodný pro oba, a poté ty cizí měny stejně šly do státní kasy, akorát tam byl problém tom, že se na tom vlastně obohacovali ti lidé, kteří provozovali ten černý obchod.
0: A obohacovali se skutečně masivně. Valuty od cizinců kupovali možná s určitou ztrátou, tu ale snadno vymazali následným prodejem bonů. Oficiálně se totiž jeden tuzexový bon rovnal 1 koruně, ale vexláci ho klientům prodávali za 4 až 5 korun. O odbyt se bát opravdu nemuseli. Lidé byli lační po tuzexovém zboží, po západní kosmetice a oblečení, moderních domácích spotřebičích, kvalitní elektronice, jako byla videa, barevné televize, walkmany. Samostatnou kapitolou byla auta, o kterých už byla výše řeč. V tuzexu se prodávala jak zahraniční, tak domácí vozidla.
2: Velkou výhodou nákupu vozu prostřednictvím tuzexu byla absence pořadníků. Zatímco na vnitřním trhu, kde prodej osobních automobilů spadal pod národní podnik Mototechna, čekali žadatelé na auto i několik let, v tuzexu stačilo složit částku ve výši prodejní ceny a nový majitel mohl získat vůz prakticky přes noc. Ovšem vzhledem k vysokým cenám si koupy osobního automobilu, obzvláště pokud šlo o západní modely, mohl dovolit omezený počet zákazníků. Jestliže zmíněná Škoda 105 v provedení L, tedy Deluxe, na jaře 1988 stála 11 785 tuzexových korun, Renault 21 s metalickým lakem již potenciální kupce vyšel na 56 000 tuzexových korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Československu ve stejném roce byla přitom 3095 korun československých.
0: Píše Adam Havlík ve své studii Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované. Vysoké ceny ovšem zákazníky neodrazovaly. Na běžném trhu totiž stejně nebylo za co utrácet. Když jsem si dělala takový malý průzkum ve své rodině a mezi svými kamarády a známými, kteří zažili minulý režim, nenarazila jsem na jediného člověka, který by si nikdy nic v tuzexu nekoupil.
1: Neexistují k tomu úplně přesné statistiky, protože samozřejmě se jednalo o nějakou oblast, která nebyla postihována nebo nešlo ji tak důkladně kontrolovat, ale existují dobové odhady z konce 80. let, které se snaží nějakým způsobem vyčíslit objem toho černého trhu, a tam se mluví o 100 milionech dolarů ročně, které vlastně prochází tím černým trhem, který byl navázán na turistický ruch. Část potom se samozřejmě vracela zpátky československému státu přes ty různé černé obchody a část byla tezaurována v domácnostech.
0: Ještě bychom měli zmínit, že kromě bonů si lidé od překupníků občas kupovali také valuty. To se týkalo těch, kteří dostali výjezdní povolení do kapitalistické ciziny nebo do Jugoslávie a chtěli si sebou vzít víc než těch pár peněz, co jim přidělil stát. I na těchto směnách vexláci pochopitelně velmi pěkně vydělávali.

0: byla docela rozsáhlá. Z těch samotných tuzexových prodejen bylo několik desítek v 80. letech. Proniknout do toho prostředí nebylo úplně jednoduché pro někoho, kdo chtěl začít v úzovkách s vexlem. Tam existovaly různé libové sféry a rozdělené teritorium, které už ovládaly jako zaběhnuté skupiny, takže ten začátek pro někoho dalšího už asi nebyl úplně jednoduchý. A co se týče jako počtu vexláků, tak tam se taky můžeme opřít jenom o různé odhady. Já jsem narazil na policejní materiály, které mluví o, pokud si správně pamatuju, tak to bylo na území hlavního města cirka 800 osob, které jako evidovaly Sbor národní bezpečnosti. Ale to je otázka, nakolik je ta statistika přesná. Tam asi šlo o lidi, kteří se opravdu tím černým obchodem zabývali ve velké míře.
1: Vysvětluje Adam Havlík. Vexláci většinou nepracovali samostatně, ale ve skupinách. Jak byla strukturována jejich hierarchie, se můžeme dočíst už ve zmíněné studii v magazínu Securitas Imperii.
2: V organizovaných skupinách stály v pomyslné pyramidě nejníže obyčejní pouliční překupníci, ve vexláckém žargonu nohy, protože museli šlapat chodník, nebo také komáři, díky jejich dotěrnosti. Ti nabízeli tuzexové poukázky, případně cizí měny kolem jdoucím, přímo před pobočkami tuzexu. Naopak špičky vexláckého světa, takzvané skupky, se na ulici většinou nepohybovaly a dohlíželi na své obchody z tepla hotelových lobby, snackbarů a restaurací. Pouliční černý trh s bony nebo valutami pak zásobovali přes své prostředníky.
1: Jenom na okraj, docela pěkně je toto kastování zachycené v pozapomenutém kriminálním seriálu z roku 1989 Případ pro zvláštní skupinu, a sice v dílu Král se zlobí. Jak říká Adam Havlík, na těch nižších pozicích bývali leckdy hodně mladí muži.
0: Co jsem třeba našel já případy, tak ty jejich kriminální kariéry začínaly poměrně brzo, už třeba kolem toho 18. 19. roku věku.
3: Jak k tomu přišlo? Jste říkal, že to nebylo úplně snadné se dostat do těch struktur.
0: Spíš se měl na mysli to, že tam byly určité jako rodinné vazby, že třeba otec toho překupníka se už zabýval něčím podobným a asi pro tu další generaci nebylo tak obtížné vlastně se do tohohle prostředí dostat. No. Že to byla několika generační záležitost v některých případech.
1: Rodinné tradice zkrátka mohou mít různou podobu. Ovšem vexláci nebyli jen dědicové tradičního rodinného řemesla.
0: Můžeme říct, že se rekrutovali často z povolání, která měla vlastně blízko k nějaké jako pokoutné směně. Můžeme jmenovat třeba taxikáře, kteří často převáželi zahraniční hosty třeba na cestu do hotelů, nebo číšníci v restauračních zařízeních, hlavně v těch, kde se teda stravovali cizinci. A často bylo pro ty vexláky jako výhodné, pokud se tomu chtěli věnovat, dejme tomu v úvozovkách jakoby na plný úvazek, tak si vlastně zajišťovali razítko v občanském průkazu o zaměstnání, které poté třeba ani nevykonávali, ale měli tím zajištěné nějaké krytí a mohli se věnovat vlastně té černé směně na 100%.
1: Tady je asi opět potřeba mladším posluchačům vysvětlit, že za minulého režimu existovala pracovní povinnost. Kdo neměl v občanském průkazu razítko zaměstnavatele, ten byl označen za příživníka a hrozil mu trest. Překupníci, ale také třeba prostitutky si proto scháněli jednoduchá zaměstnání typu hlídač nebo uklízečka a pak si platili nějakého člověka, nejčastěji studenta nebo důchodce, který chodil pracovní povinnosti plnit místo nich.
0: A asi úplně nejvyšší metou byl statut invalidního důchodce, který také zaručoval to, že se mohli svým obchodům věnovat naplno. Tam samozřejmě taky přicházela na řadu korupce při vyjednávání toho statusu invalidního důchodce, protože musel dostat razítko od lékaře nebo musel si nechat potvrdit ten stav od lékaře, někdy teda na základě tučných úplatků.
1: Pod tím tučným úplatkem si rozhodně nepředstavujte láhev kvalitního alkoholu nebo něco podobného. Elitní překupníci za průkaz invalidy zaplatili příslušnému lékaři třeba autem. Tady si jistě znalci vzpomenou na scénu z filmu Víta Olmera Bony a klid, kde diskjockey vítá na parketu nočního klubu partičku vexláků slovy: vítáme mezi námi nejbohatší invalidní důchodce v Praze a možná i na celém světě.
0: To obchodování s těmi cizími měnami a s těmi tuzexovými poukázkami nebyl jediný obor, kterým se ti vexláci zaobírali. Spousta z nich obchodovalo i s pašovaným zbožím, s různými artikly, které tady byly jako nedostatkové před rokem 89, takže i z toho jim plynul velký profit. Když se zaměříme třeba na ta 80. léta, tak velmi vysoká poptávka panovala po elektronice a potom i po výpočetní technice. Zároveň třeba i po určitých produktech populární kultury, že třeba zahraniční interpret.

0: i na LP deskách, na gramofonových deskách, tak po nich byla taky velká poptávka, tak desky se taky pašovaly často.
1: A oni to pašovali tak, že díky tomu vexlování měli jako kontakty na západě a ti západní turisti jim to třeba přiváželi a oni to od nich kupovali.
0: Těch cest, kterými se dostávalo to pašované zboží, těch byla celá řada. Já si pamatuju na velmi efektivní cestu, to byli vlastně zaměstnanci západu německého velvyslanectví, kteří měli vlastně, ta diplomatická imunita umožňovala vlastně volný přejezd státních hranic a v rámci třeba jejich nějaké logistiky nebo zásobování, tak měli i různé nákladní automobily, které přijížděly státní hranice, tak ty občas se používaly i k tomu, aby převážely prostě pašované zboží.
2: Pašované zboží se pak přeprodávalo dál, jak se tehdy říkalo, šmelilo se s ním. Podrobněji se tomu Adam Havlík věnoval ve studii Od pouliční šmeliny ke strýčkům ze západu.
3: Nesmírně výnosným artiklem se staly digitální hodinky a kalkulačky. Zatímco digitální hodinky byly během 70. let žádány hlavně jako módní doplněk, dovážené kalkulačky měly o poznání praktičtější využití a byly velmi důležitou pomůckou, v podstatě nutností pro studenty exaktních oborů a zaměstnance v technicky založených povoláních. Na extrémně vysokou poptávku po tomto druhu zboží v Československu vzpomíná jeden z tehdejších vexláků. Tady, když chtěl vysokoškolák kalkulačku, tak kde ji měl koupit? Tak jsme mu ji přinesli. Kdybyste měl před Vánocema 1000 kalkulaček, tak za den byste je prodal. To si brali všichni. Mohl jsem obejít hospody a každý hospodský si ji vzal po 5000. Mně stála kolem 1000 korun. To byly šílený žně.
2: Zatímco ze západu k nám vexláci a šmelináři pašovali věci moderní a současné, na západ od nás se tajně převážely starožitnosti, šperky a další cennosti. Tento druh pašeráctví byl velmi výnosný a organizovala ho především vexlácká elita. Bylo spojené také s další trestnou činností, a sice krádežemi a vykrádáním památek. Mezi další aktivity překupnického polosvěta částečně patřilo i organizování prostituce.
0: Do určité míry to byl propojený systém, třeba v rámci těch velkých hotelů v centru hlavního města, tak tam se vyskytovaly společnice, které oslovovaly vlastně ty zahraniční přijíždějící hosty těch hotelů. Ty byly napojené vlastně na různé překupníky, kteří potom se jich mohli zeptat, jestli by bokem ještě si nesměnili nějaké peníze a podobně.
2: Pravděpodobně cítíte, že už je nejvyšší čas položit otázku, co na to stát? Co na to komunistický režim, který cenzuroval, zakazoval, hlídal vyvěšování vlaječek na 1. máje a výzdobu na nástěnkách, strkal nos do soukromí svých občanů? Nevšiml si, že v zemi, která je údajně beztřídní a kde se nevykořisťuje, vyrostla třída rozmařilých boháčů, kteří bezostyčně vysávají systém? Profitují z toho, že občané Československa, místo aby nadšeně budovali a byli pyšní na výdobytky socialismu, baží po zboží z kapitalistického světa?
0: Ten praktický postih té černé směny byl poměrně komplikovanou věcí pro tehdejší bezpečnostní složky. Jednak tam samozřejmě hrála velkou roli korupce, protože řada těch vexláků si dokázala uplatit tehdejší příslušníky Sboru národní bezpečnosti k tomu, aby měli v úvozovkách klid na práci. Ti policisté vlastně tvořili někdy součást těch překupnických sítí, jo, že nebylo to jenom tak, že tu činnost tolerovali, ale aktivně se podíleli i na těch obchodech v některých případech. Další věc byla, že prokázat vlastně některé druhy této trestné činnosti taky nebylo jednoduché. Samotná držba těch sexových poukázek vlastně nebyla kriminalizována a bylo těžké dokázat, že šlo o spekulační úmysl v těch jednotlivých případech. Jinak to bylo u té cizí měny, protože tam, jak jsem už o tom mluvil, tam platila ta nabídková povinnost a kdo vlastně obchodoval s těmi cizími měnami ve vlastní režii, tak se dopouštěl trestného činu ohrožení devizového hospodářství. Ale jak říkám, ta vymahatelnost ta byla někdy obtížná. Ti vexláci používali celou řadu jako strategií, jak se vlastně tomu postihu vyhnout. A pokud se teda podíváme na obecnější rovinu, tak ten postih asi byl mírnější i proto, že ten černý obchod s cizími měnami tak přinášel tomu československému státu i určité výhody.
2: Když jsme u státní moci, nabízí se ještě jedna otázka. Co překupníci a státní bezpečnost? Vexláci přece byli v pravidelném kontaktu s lidmi z kapitalistické ciziny.
0: Cizinci samotní byli pro státní bezpečnost velmi prioritní jakoby, otázkou a tam potom mohli ti vexláci fungovat i jako tajní spolupracovníci té státní bezpečnosti s tím, že jí dodávali informace o těch jednotlivých cizincích a na druhou stranu jim mohlo být poskytováno krytí jejich obchodu.
2: Doklady o této spolupráci černých směnárníků se státní bezpečností se dochovaly v archivech. Co konkrétně vexláci pro tajnou policii zjišťovali?
0: Oni se třeba mohli napojit na obchodníky ze západních zemí a mohli třeba zjišťovat informace o to, o co se zajímá ta druhá strana. Jestli třeba o stav československého hospodářství nebo o politickou situaci. A tyto informace potom mohli předávat tím svým řídícím orgánům, které je pak dále úkolovaly.
2: Šmelení, okrádání a morální parazitování na druhých, korupce. To zdaleka nebylo jen věcí světa nelegálních překupníků. Tyto jevy prostupovaly celou socialistickou společnost a někdy nabývaly dost absurdních forem. Ve společnosti, kde nic nemá konkrétního vlastníka a všechno patří všem, se takovéhle šmé, co se svědomí týče, dělalo asi docela snadno. Šikovní vedoucí prodejenci tak mohli přijít na velice slušné peníze, které pak nezřídka vyměnili na černém trhu za bony a ty utratili v Tuzexu. Za své tento systém vzal po sametové revoluci, kdy spolu s komunistickým režimem na smetiště dějin pomalu, ale jistě zamířil i Tuzex, říká historik Adam Havlík.
0: Ten zánik byl postupný, ještě v roce 1992 například přestali platit ty Tuzexové poukázky. Celý ten podnik asi nedokázal se přizpůsobit těm novým podmínkám na trhu a koncem 90. let, tuším v roce 1998, podnik zahraničního obchodu Tuzex zbankrotoval definitivně.
2: Také vexláci ještě nějakou dobu po revoluci fungovali. V podstatě do doby, než začala být československá koruna během 90. let volně směnitelná. Svědectví o tom podala i reportáž o šmelinářích na Václavském náměstí v Praze, odvysílaná v pořadu Radioforum 26. července roku 1990. Natočil ji Milan Bouška.
4: Český? Koruny?
5: Abzur český?
4: Koruna. Koruna dolar.
5: Have you dollar?
4: Ne, koruna.
5: Koruna?
4: Já, koruna.
5: Dolar?
4: $1, 34 korun. 34 koruny.
6: Čič?
4: Koruny?
5: Ty koruny?
4: Já bych chtěl koupit marky.
5: My marky, ano.
4: A já koruny. 21.
2: Já jenom doplním, že jedním z nejznámějších někdejších vexláků byl boss podsvětí František Mrázek, kterého v roce 2006 zprovodil ze světa neznámý střelec. Režii měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Lukáš Vorel a Petr Janečka a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
7: Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
8: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Stále více učitelů využívá ve výuce umělou inteligenci. Měsíc před volbami dostanou američtí seniori od státu jednorázově asi 2000 korun. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Mistrům světa Španělům podlehli 1-3. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy na 26. kilometru je po nehodě uzavřený levý pruh. A bude skoro jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou do 23 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Stále více učitelů využívá aplikace s umělou inteligencí. Některé jsou speciálně pro školy. Učitelé v nich taky můžou vidět, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo umělou inteligenci 640% českých učitelů. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
9: Speciální aplikace pro školy vyvinuli například nezisková organizace AI dětem a nebo třeba společnost Scio. Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90. To je v přepočtu asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoci zaplatit zdravotní pojištění. Někteří je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
6: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Doručovatelé roznášejí poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat asi 38 tisíc. Do schránek je vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
12: Roznos lístků děláme už 6 let, takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
13: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
14: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají 100letou maminku, která se už na volby těší.
13: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.
15: Sport. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. V Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. Duel hodnotí brankář národního týmu Antonín Kinský.
16: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
15: A na závěr reprezentační přestávky nastoupí Češi v úterý v Londýně proti domácí Anglii. Tenistka Nikola Bartuňková prošla na turnaji v Pekingu do osmifinále. V světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou porazila 2-0 na sety. V osmifinále je i Linda Nosková, která stejným výsledkem vyhrála nad Švýcarkou Golubičovou.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 omezení za chodce radia uzavřená 13. ve Stráži. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru je po dřívější nehodě stále uzavřený levý pruh. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou, plynule se jede pravým a stoupacím pruhem. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů čekejte velké potíže ve Stráži nad Ohří. Na průtahu obcí na úrovni vlakového nádraží hasiči likvidují požár nákladního vozidla. Provoz zastavili v obou směrech. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní dopravu je vedená přes Okounov a Kamenec. A na Pražském okruhu ještě dnes dopoledne pokračuje omezení v obou tunelech, a to z důvodu jejich pravidelné údržby. Ve směru z D1 k letišti podle potřeby regulují provoz v Cholupickém tunelu. Chvílemi se tak zastavuje už kousek za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude polojasno, od západu postupně oblačno je zataženo a na severozápadě čekáme ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
10: Leonardo Plus.
18: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
19: Dobrý den, Čárko, děkuju zase za pozvání.
18: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom, má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
19: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále. Ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím nám tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
18: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce odcituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
19: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
18: To
19: ale
18: jsem říkala, že si je vlastně nevybírám.
19: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
18: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy? Není to už na úrovni nějaké menší třídy?
19: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší, víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem nedal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, který mu nejsem naroveň, nikdy nebudu, on už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
18: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
19: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá, to je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
18: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
19: určitě,
18: a půl.
19: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou státu hrát fotbal, no, tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a to zajímavý.
18: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
19: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
18: ano, dudlíky už se nepřevařují,
19: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku ho necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
18: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
19: Jo.
18: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
19: Jo, jo.
18: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
19: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují svý rodičovský povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavovat nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo. Že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině, jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdílu mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, kde umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost, protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
18: No a co jedináčci?
19: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozní sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
18: Kde to vzniklo?
19: Já myslím, že je nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit, jo, a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
18: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
10: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
19: No přinášíme si ty vzorce, my si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví a vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, při oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria, pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžu nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
18: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
19: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec o to nepovídám. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě, těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
18: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
19: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla. Ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o džendrech, protože starší ségra přece jenom jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies. Věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
18: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
19: Ne.
18: Myslela jsem si to trochu.
19: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala, ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit, budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění, já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najdete si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
18: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
19: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Žárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady keju u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
20: Nemáš kam utéct.
19: Já nemám kam utéct. A já tě hlavně potřebuju, jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak znenu vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
20: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
19: to je
20: citové vydírání.
19: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
20: A ta třetí strategie?
19: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád? A jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme tím obvinováním. Když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
20: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
19: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
20: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
21: Žárovky.
22: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
21: Poslouchejte dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
9: Radiožurnál je 10:30. Právě s Kateřinou Sousidisovou. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merce doprovázejí i zástupci německých zbrojařských společností. Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Většina řeckého ostrova Kréta je dál kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Katimeriny ve vnitrozemí, hlavně pak ve východní části země. Silný déšť místy způsobil sesuvy půdy. V soutěsce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle úřadů jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. 90 let od narození Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. V 17 hodin tam začne beseda s hudebníkem Michálem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem. Pak soubor uvede Havlovu hru audience. Sport. Čeští fotbalisté podlehli v Ovědu domácím Španělům 1-3 a v elitní skupině Ligy národů tak prohráli i třetí zápas. Ten další odehrají v úterý v Londýně proti Anglii. Ta v sobotu zvítězila v Rijece nad domácím Chorvatskem 7-0. A dnes večer se v elitní Lize národů střetnou Nizozemsko se Srbskem, Portugalsko s Norskem, Řecko s Německem a Wales s Dánskem. Duely začnou ve 20 hodin 45 minut.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na D1 za Chocerady, zavřená 13 ve Stráži a v Praze, nehoda Věčné. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy stále opatrněji za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru po těžké nehodě z dnešního rána zůstává zabraný levý pruh. Okolo se jede pravým a stoupacím, zdržení nenaberete. Místo je označené šipkou silničářů. D1 ještě jednou, teď opačný směr z Prahy do Brna. Za Šmejkalkou mezi kilometry 26,5 a 28 je kvůli opravám mostu uzavřený také levý pruh. I tam se jede plynule bez zdržení. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří stále v obou směrech neprůjezdná. U požáru nákladního vozidla tam zasahují hasiči. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní vozidla vede přes Okounov a Kamenec. A ještě v rychlosti do Prahy Věčné směrem od Karlova náměstí kousek před křížením s magistrálou bouralo osobní auto s motorkářem. Průjezd omezený, fronta zatím od Štěpánské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou do 23 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
1: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. V Olomoucké pevnosti Poznání vytvořila interaktivní 3D model lidského srdce. Nino, vítej v pořadu Žárovky.
3: Ahoj všetkým a děkujem, že tu můžem být.
21: Žárovky.
1: Já prozradím, že před tím 3D modelem lidského srdce stojíme, tak nám ho prosím popiš. Na co to koukáme, co je cílem, co všechno umí?
3: Vidíme pred sebou model srdca, ktorý je založený na reálnom modeli pre stredné školy a vysoké školy a vlastne ja som sa rozhodla, že ten maličký model, ktorý si môžeme zobrať do ruky, zväčšíme a zväčšíme ho až 16 krát násobne viac. Takže pred nami je model, ktorý má zhruba 2 metre a reálne ľudské srdce má zhruba 12 cm na výšku.
1: Potvrdzujú, že to je obrovský model, ktorý zabírá pořádny kus prostoru. Co všechno umí?
3: Máme v ňom integrovaný systém, ktorý vám dokáže merať tep. Celé srdce sa potom rozbucha. Môžeme si
1: už
3: to vyskúšať?
1: Ráda. Takže ja tady přiložím prst na senzor. Jak to funguje?
3: Funguje to vlastne na veľmi podobnom princípe ako napríklad vo vašich chytrých hodinkách, ktoré vám takisto môžu merať tep. Ja jenom skúsim...
1: Tak už sa to rozsvítilo.
3: Práve teraz vlastne meriame tep. Môžem ti povedať, že máš tep 50 tepov za minútu, čo je úplne v poriadku.
1: Co dalšího to ešte umí?
3: Tento model takisto približuje anatómiu a fyziológiu ľudského srdca. Máme k němu pripojenú interaktívnu prezentáciu, na ktorej je aj malá hra k priraďovaním častí toho srdca a takisto sa tam môžeme niečo dozvedieť aj o zdraví.
2: Mňa zaujalo, že tady môžeme pustiť, co s naším srdečným tepem udelá vypití energiťáku.
3: Áno, správne. Po vypití jednej plechovky energeťáku zhruba 500 ml, už po 10 minútach náš tep bude okolo 85 tepov za minútu. A skoro po hodině se vyšplhá na 140 tepov za minutu.
2: No tak to je teda pořádná změna. Málo kdo by to takhle řekl. Ty jsi budoucí lékařka, co jsou ty tipy pro zdravé srdce? Co máme dělat?
3: Ty tipy jsou velmi všeobecné. Stále se odporúča zdravá strava, dostatok pohybu, prestať kouřit hlavně. A takisto si dávať pozor aj na výšku cholesterolu, dbať o to, aby sme mali aspoň denne tých 10 000 krokov zhruba.
2: Co sú ty první varovné signály, kdy mám spozornieť?
3: Napríklad, keď sa človek zadýchava do schodov. Koľko poschodí dokážeme vyjsť bez toho, aby sme začali lapať po dýchu?
2: Je nejaké minimum, kdy mám teraz spozornieť, že když mi vyfúním 10 pater, tak fúním ja.
3: Určite 10 pater je už moc, ale napríklad po prvních dvoch patrách a začínam sa zadýchať, tak mohla by som spozornieť a ak nedokážem vysť ani to jedno patro, tak naozaj to už je varovný signál.
2: Takže navštíviť lékaře.
3: Určite.
2: Tady teda vidíme veľký model lidského srdce. Prozraď nám nejaké zajímavosti ešte o srdci.
3: Tak napríklad naše srdce sa udáva, že má zhruba veľkosť našej peste. Keď dáme ako ruku do peste, tak to by zhruba malo byť naše srdce. Keď sa narodí dieťa, tak jeho srdce je vo veľkosti vlašského orechu. Že môžete si porovnať zhruba ten rozdiel, takisto detské srdce bije niekoľkonásobne viacej než potom srdce dospelého človeka, približne okolo 140 tepov za minútu, pričom ako u dospelého je to 70 tepov za minútu, takže dvojnásobne toľko. Počas života naše srdce bije neustále a ak by sme si to prepočítali, tak za deň udrie až 100 000 krát a za náš celý život je to skoro 3 miliardy krát.
2: To sú pořádná čísla. Co třeba nejaké porovnání se zvířaty?
3: Keby sme hľadali v ríši zvierat najväčšie srdce, tak určite by sme ho našli u vraskavca obrovského, pričom jeho srdce váži skoro 200 kg, čo je ako také jedno auto.
2: Tak ja pro nás Čechy preložím, že to bude nejspíš plejtvák obrovský. Co tá druhá strana, kto má nejmenší srdce?
3: Máme srdce hmyzu. Presnejšie špeciálne mušky z rodu Myrmadé, ale to srdce je tak maličké, že ho môžeme pozorovať jedine pod mikroskopom.
2: Napadá tiež nejaká další zajímavosť, ktorá súvisí se srdcem?
3: Keď som si študovala základné fakty o srdci, tak ma napríklad prekvapilo, že srdce kolibríka dokáže byť až 1200 krát za minútu, čo je extrémne moc. Ale ono je to vlastne previazané s tým, že veľkosť srdca má dopad na to, koľkokrát ono musí vlastne vypumpovať krv. A čím menšie srdce, tým rýchlejšie musí pumpovať, aby vlastne dosiahlo nejakého tepového objemu.
21: Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mení svet.
2: S Ninou Karášovou dneska natáčíme Pevnosti poznání, které je vlastně vědeckým muzeem pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. A ty to tady velmi dobře znáš, protože jsi byla tady lektorkou. Tak nás prosím proveď. Už jsme si představili tvůj model, který jsi vytvořila, model srdce. Co dalšího je tady k vidění?
3: My sa teraz nachádzame v expozícii, ktorá má názov Rozum hrsti a je to prepojenie matematiky, ale zároveň aj anatómie a hneď za srdcom máme obrovský model ľudského mozku, ktorý je prepojený cievou, do ktorej môžete vliesť a vlastne prejsť si do mozku. Hneď pri tej cieve vidíme aj stolečky s takými rôznymi predmetmi. Sú tu napríklad červené krvinky, na ktoré si dieťa môže naskladať kyslík, oxid uhličitý a vlastne vyskúšať si, ako sa to tam skladá. Máme tu aj popis krvných skupín, ale je to skôr iba ako názorná ukážka, ako vlastne naše krvné skupiny fungujú.
2: Takže my sundávame boty a lezeme cévou do mozku, je to tak?
3: Áno, lezeme.
2: Takže teďka si mám predstaviť, že sem krev a vstupujú do mozku?
3: Správne. Budeme sa hrať na červené krvinky a teďka vstupujeme do mozku. Tady v mozku máme dvě sekcie, a to vlastně sekciu popisující neurony. Prebehují nám tu určité světelné signály, které dětmi vždycky popisujeme jako běhající myšlenky v hlavě, ale každopádně, keď jsou více zvídavé, tak si můžeme popísať přesně, jako ten neuron v mozku vyzerá a ako prebieha ten signál. Na druhé straně máme dva velké obrazy lidského mozku, a to v priereze a takisto aj potom na povrchu, a jsou tu vyznačené jednotlivé časti centra, které si můžeme potom zobrazit skrz interaktivní obrazovku. Na té obrazovce máme různé činnosti.
4: Tak já mačkám na sluch, takže se nám aktuálně zobrazila sluchová oblast. A vlastně se tady můžeme dočíst spoustu zajímavostí. Jaké jsou reakce návštěvníků? Kdo je vlastně nejčastější návštěvník?
3: Pevnost poznání je skvělé místo právě pro rodiny s dětmi a hlavně pro zvídavé děti, alebo děti, které se chcou učit, protože tu máme velmi veľa exponátov, které popisují možno veľakrát zložité věci jednoduchým způsobem, a zároveň je tu veľa interaktivních věcí a vizuálních věcí, čo na nešťastie nemôžeme až tak moc ukázať. Práve pre tie deti je to skvelý nástroj učenia, aby vlastne pochopili tú látku, ktorá sa veľakrát preberá v škole, viacej nie dopodrobná, ale skôr interaktívne naučne.
4: My tu natáčíme v rámci festivalu AFO, což je festival vědeckých filmů. A já teda musím potvrdit, že tady je narváno dneska, že to možná je i slyšet, je to tady plné dětí. A mám teda pocit, že si to možná ještě víc užívají ty rodiče, že to rozhodně není jenom pro děti.
3: Určitě. Velakrát se mi stalo, že přišla rodina s dětmi a nejvíc se zabavil tatínek, který vlastně to dokázal vyberat ježka z klece až 3 hodiny.
4: Pojďme se podívat na další exponáty. Odcházíme z mozku. Kam nás vezmeš dál?
3: Zoberiem vás na najobľúbenejší exponát, ktorý tu máme, a to je kuličková dráha. Rada by som podotkla, že všetky exponáty, ktoré tu sú, sú z výrobne pevnosti poznání. Veľakrát k ním prispeli práve študenti, ktorí tu pracujú ako lektori. Kuličková dráha je nainštalovaná na platforme, ktorá tu bola aj pôvodne, keďže pevnosť poznání je bývalý historický objekt, patril pod armádu a vlastne bol vybudovaný za čas Márie Terezie. A keďže sa vlastne bral ako sklad pušného prachu, tak aby sa tie barely mohli nejako premiesňovať, tak všade boli takéto rampy. My sme tie rampy využili na rôzne účely a tunak napríklad vidíme kuličkovú dráhu, ktorá je na ňom nainštalovaná. Táto kuličková dráha je tak obľúbená, že je vyťažená od otvorenia do zatvorenia každý jeden deň.
4: A stojí do ní fronta dokonce. Pevnost poznání funguje pod Přírodovědeckou fakultou. Zmínila si právě zapojení studentů, tak jak to probíhá?
3: Väčšina lektorov a edutainerov, ako ich tu vlastne voláme, sú študenti buď prírodovedeckej, alebo filozofickej, alebo aj lekárskej fakulty, ako to je v mojom prípade. Je to najlepšia forma brigády, ktorú nám univerzita poskytuje, a je to skvelé miesto, kde môžete uplatniť svoje nápady. Ja som teda ako sa zapojila už v prvom roku mojho pôsobenia, čo je zhruba rok 2023, kedy vlastne vznikol celý nápad srdca. Pôvodne to mal byť visiací model zo stropu, to mi bolo ale zakázané, preto teraz máme stoličku.
4: No, za mě je to úplně nádherná názorná ukázka, a vlastně tady spoustu těch věcí, co se třeba učíte ve škole, tak to tady najednou člověk vidí v praxi, může se to ošahat a vlastně za mě velmi interaktivně se dozvědět spoustu zajímavostí. Máš tu nějaký nejoblíbenější exponát?
3: Moje úplně nejoblíbenější exponát asi najdeme hore na expozici Světlo a tma, která je propojená skôr fyzika, optika až astronomia, kde máme laserovou harfu, na které se nádherně hrá. A keď máte naozaj ticho v celej pevnosti a začnete na tom hrať, tak to má neskutočnú atmosféru.
4: Dá sa tam i podívať?
3: Určite.
4: Tak my práve vstupujeme do další části expozice, opatro výš.
3: Takže tady máme expozíciu Svetlo a tma. Sú tu rôzne exponáty skôr zamerané na optiku. A teda ak nájdeme tú harfu tady.
4: To zní jako harfa, ale je to jenom laserem vlastně ve vzduchoprázdnu. Jak to funguje?
3: V podstatě máme tu dané laserové paprsky na jednotlivé tóny, které vlastně my takto volným okom nevidíme, ale keď vlastně prerušíme signál, který vede do jednotlivých bodov, tak se nám ozve zvuk, pod kterým je to kľúčované.
4: Tak to je fascinující. Hraješ na nějaké hudební nástroje?
3: Ne, na neštěstí ne.
4: Pojďme probrat to, jak ty jsi se dostala k tomu, že jsi medičkou a zároveň děláš doktorát ve fyzikální chemii.
5: Můj příběh je trochu komplikovaný, keďže já jsem chcela být doktorkou asi od druhé triedy střední školy, keď mě vlastně přestala bavit historie, literatura a nějak jsem přešla k přírodním vedám. Počas toho, ako jsem se snažila dostat na medicínu, jsem vyštudovala biofyziku a následně už po prijatí na medicínu som takisto absolvovala aj magisterské štúdium molekulárnej biofyziky, ktoré ma potom viedlo na doktorát k pánovi profesorovi Berkovi, čo bola v podstate zhoda náhod, keďže začal COVID a my sme moc nemohli chodiť do laboratórií, takže som hľadala vedeckú činnosť, ktorú môžem robiť aj doma. A keďže pán profesor sa zaoberá rôznymi aplikáciami AI nástrojov v štrukturálnej biológii, ako je napríklad AlphaFold, alebo takisto aj vývojom rôznych nástrojov pre štúdium proteínov a proteínových tunelov do hĺbky, tak som nastúpila neskôr na doktorát k nemu. A to je vlastne aj vec, ktorej sa ja venujem doteraz, a to je štúdium proteínov.
4: A když se řekne, že děláš teoretickou biologii, tak jak si to představit?
5: V čom to spočíva? Väčšinou je to v štúdiu alebo v zobrazení nejakého určitého proteínu, o ktorom sa chceme dozvedieť niečo viac. Práve tu, teraz pred nami ti ukazujem názorne, ako vyzerá taký proteín v prostredí nástroja PyMol. Je to proteínová štruktúra, ktorá sa skladá z viacerých helixov, čo sú také šroubovice. Každý proteín ich má niekoľko a vlastne, keď už vidíme niekoľko šroubovic zapojených do jedného vzorce, tak je to terciálna štruktúra proteínu.
4: Tak ja doplním pro naše posluchače, že to vlastne vypadá, kdyby na obrazu

0: lidstva.
1: Mým dnešním hostem je medička a fyzikální chemička Nina Karášová. Už jsme probrali to, jak pro pevnost poznání vytvořila model srdce a taky jsme probrali, co jsou její nejoblíbenější exponáty. Ale my jsme se úplně poprvé potkali před několika měsíci na docela za mě unikátním kurzu Leadership Matters na Univerzitě Palackého v Olomouci.
2: Ano, tento program je pro lidi, kteří chcou v sebe objavit alebo budovat leadership schopnosti. Proč je to důležité? Velakrát se stretáváme v prostředí nielen vědeckého kolektivu, ale i pracovného kolektivu s problémami, které naozaj vyžadují silné schopnosti rozhodování, vedení, ale zároveň i manažování určitého týmu. A práve mladí ľudia, ktorí v budúcnosti snívajú o tom, že by chceli mať niekedy svoju výskumnú skupinu, svoj vlastný projekt, alebo aj napríklad už nejaký projekt rozbehli a chcú ho naozaj vybudovať úspešne, tak hľadajú možnosti, ako práve pracovať s ľuďmi tak, aby ten projekt fungoval.
1: Co si z toho kurzu odnášíš ako takové to nejdôležitejšie?
2: V rámci kurzu sme sa zameriavali aj na naše slabé stránky. Mojou slabou stránkou je, že sa rada vrhám do nových projektov a som taká, povedzme, že yes man, yes woman, ako to nazvať. Rada hovorím áno, aj keď viem, že to není v mojich silách, aby som ten daný projekt dokončila a úspešne ho zmanažovala, napriek tomu, ako sa do neho púšťam. Takže v rámci tohto kurzu som sa snažila budovať v sebe takéto nie, alebo takú tú bariéru, aby som vlastne dokázala zhodnotiť, či mám na to nielen teda kapacitu, ale aj vlastne možnosti a zdroje, aby som ten projekt vedela zrealizovať tak, ako ja chcem, v najlepšom slova zmysle.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Jedna zajímavosť o lidském těle, která tě při studiu nejvíce překvapila.
2: Ľudia nevedia tak často, ale náš moč vlastne vzniká z krvi. A keď si ako tak na to zamyslíte, tak v podstate je to filtrovanie v rámci našich ledvín. A to je náš moč. A je to strašne ako taký zaujímavý fakt, ktorý som si tak moc neuvedomovala až potom, keď som došla na medicínu a uvedomila som si, áno, ten filtračný proces je skrz ledviny. Tie vlastne filtrujú krv, tak áno, náš moč vlastne vzniká z krvi.
1: Čím si chtela byť ako úplne malá?
2: Archeologičkou. Strašne dlho.
1: Co je pro tebe největší odměnou?
2: Dobrý dortík.
1: Nejoblíbenější knížka?
2: Kniha o životě a smrti v slovenskom preklade od Axela Munteho.
1: Co o tobě kolegové nejspíše neví?
2: Vedia, že například hrám karty, alebo hrala jsem karty Magic the Gathering.
1: A jak nejraději odpočíváš?
2: Při dobrom filme, alebo cestovaním.
1: A tvoje vysněná destinace?
2: Island.
1: S Ninou Karášovou už jsme probrali její výzkumy i kurz Leadership Matters a mě by ještě zajímalo, co nejraději děláš v volném čase.
2: Velmi rada si čítám, pozorám seriály, filmy, ale takisto rada cestujem, o čem je většina mojich sociálních sítí.
1: Souvisí s tím cestováním i to, že máš doma jednu specifickou sbírku?
2: Ano, velmi rada sbírám pohlednice. Moja prvá pohľadnica je asi z mojej 6. triedy základnej školy. Doteraz ich mám naozaj veľa, celé krabice.
1: Jak si sa dostala k tej první pohľadnici? Jaký je ten príbeh?
2: Prvá pohľadnica bola ako poďakovanie od mojho kamaráta z Afriky, ktorý prišiel v rámci výmenného pobytu a mal problémy so slovenským jazykom a ja som mu na začiatku trochu pomáhala. A úplne na záver mi práve daroval pohľadnicu so slonami.
1: Co pro tebe znamenají příběhy a možná konkrétně básně?
2: Já mám velmi rada lidské příběhy. Naozaj mě fascinují různé bibliografické, alebo teda životopisné filmy, životopisné knihy. A právě proto například moja oblíbená kniha je kniha v slovenskom preklade o životě a smrti od Axela Munteho, který byl lékařem v 19. storočí. Sama rada píšem. Kedysi som písala básne, už som práve tento koníček opustila z časových dôvodov a rôznych ďalších tomu pridružených. Každopádne ako príbehy ma strašne bavia a niekedy sa považujem za zberateľku príbehov.
1: Tak to bola krásna tečka, ja moc ďakujem. To bola Nina Karášová, medička a fyzikální chemička a natáčeli sme během festivalu Akademia Film Olomouc a v pevnosti poznání.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Téma Plus.
4: V roce 1983 došlo k největšímu únosu Čechoslováků.
5: Pak se tam začali objevovat vojáci, ty nám začali střílet do baráku, pak do toho domu vtrhli, řekli, že máme jít s nima.
4: Jak byste se v takové situaci zachovali vy?
6: Nemůžete si myslet, že můžete udělat všechno, ale zase na druhou stranu si musíte věřit, že lecos udělat můžete.
4: Unesení, uvěznění, zajatí. Příběhy Čechů zadržených v zahraničí. Díl první, Angola.
3: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 2:30 odpoledne na Plusu. Smlčí-li spisovatel pravdu, lže. Prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8. hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Radiožurnál je 11 hodin. A zprávy má Kateřina Coucidisová.
8: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Rusko znovu útočilo na Kyjev, do ukrajinské metropole dnes dorazil německý kancléř. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska třídy Moto2. Na silnici z Chomutova do Varů ve Stráži nad Ohří už se po požáru auta jede Kyvadlově jedním pruhem. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle i slabý déšť a teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
9: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
8: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v nabídce nejsou, budou znovu před koncem roku. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo 80 až 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo většinu zneškodnit, informuje o tom server Ukrajinská pravda. Údery mířily mimo jiné na hlavní město Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko řekl, že trosky bezpilotního letounu dopadly na střechu obytného domu a taky na otevřenou plochu blízko silnice. Do Kyjeva dnes na neohlášenou návštěvu přicestoval německý kancléř Friedrich Merz, a to den poté, co Moskva vyzvala diplomaty a cizince k opuštění metropole. Důvodem mají být další masivní útoky. Archeologové a strojaři ze Západu České univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého objektu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč si vybrali zrovna tuto lokalitu, to vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
10: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není, a právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
8: Čtyřletý projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Jan Amos Komenský. Trvat bude ještě 2 roky.
11: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel 3. ve velké ceně Japonska a po 5. v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Salač závod hodnotil v rozhovoru s pořadateli.
12: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
11: Salač je v celkovém hodnocení světového šampionátu 7. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Marquez. A hokejisté Třince budou hrát v 8. kole Tipsport Extraligy o udržení neporazitelnosti. Na led Olomouce nastoupí v 17 hodin a pokud znovu zvítězí, vytvoří nový rekord soutěže. V 18.30 začne střetnutí Pardubic se Spartou. Celkem nabídne Extraliga 6 duelů. Radiožurnál Sporty odvysílá v pořadu s mikrofonem za hokejem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 omezení za chodce rady, další pak na silnici 13 ve Stráži. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru zůstává po ranní těžké nehodě stále uzavřený levý pruh. V něm silničáři a havarovaná dodávka. Vše je zřetelně označené světelnou šipkou i kužely. Plynule se projíždí pravým a stoupacím pruhem. Na silnici 13 směrem z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří už se hasičům podařilo uhasit požár nákladního vozidla. Komunikace byla neprůjezdná, teď už se jede alespoň kyvadlově jedním pruhem. Z obou stran čekejte kratší zdržení. V Praze Věčné kousek před křížením s magistrálou u IP Pavlova došetřují střet osobního auta s motorkářem. 5minutová kolona se sune od Štěpánské. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Chvílemi se brzdí už za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Je to kvůli víkendovému vcelku výraznému omezení v obou tunelech. Podle předpokladu by mělo skončit krátce popoledni. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Většinou je skoro jasno až polojasno, od západu čekáme postupně oblačno, je zataženo a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Cestujete rádi po světě? Pak jistě počítáte s možností, že ne vždycky všechno vyjde podle našich představ. Občas ani termín návratu. Hrdinové čtyřdílné série Unesení, uvěznění, zajatí, příběhy Čechů zadržených v zahraničí by o tom mohly vyprávět. A také vyprávějí. Prošli si zkušeností, kterou by nikdo z nás nechtěl zažít. Oni ji zažili a někteří z nich jsou ochotni předat ji dál. Třeba se nám jejich poznatky budou jednou hodit, i když si přejeme, aby se tak nikdy nestalo. U poslechu prvního dílu série Unesení, uvěznění, zajatí o největším únosu Čechoslováků v Angole vás vítá Naďa Reváková.
3: Slavné únosy.
16: Ministerstvo zahraničních věcí Československé socialistické republiky bylo splnomocněno informovat, že v neděli 13. března byly v oblasti města Altucatumbela v Angolské lidové republice protivládními skupinami UNITA zadrženi českoslovenští občané, kteří
15: v rámci... V roce 1983 došlo v jihoafrické Angole k únosu, který v našich dějinách nemá obdoby. Oběťmi se stali zahraniční pracovníci místní továrny na výrobu celulózy a papíru.
16: Spolu s nimi byli zadrženi i jejich rodinní příslušníci, včetně dětí. Federální ministerstvo zahraničních věcí činí opatření k okamžitému propuštění zadržených československých
15: Ministerstvo
16: občanů.
15: Zahraničních věcí v té době mnoho informací nemělo. Ve skutečnosti k únosu nedošlo 13., ale už 12. března. A ve chvíli, kdy o něm o 3 dny později informoval Československý rozhlas, bylo 660 Čechů a Slováků od místa svého zadržení vzdáleno desítky kilometrů. Čekala je dlouhá a náročná cesta ke svobodě. Ne všichni dosáhli jejího konce.
17: A hrozně jsem se těšil jako dítě.
15: Jedním z unesených byl i Petr Kocián.
17: Mně bylo 9 let a když jsem se to někde na podzim září 82 dozvěděl, tak to bylo velký nadšení, že tátovi potvrdili prodloužení kontraktu a jeli jsme tam s tím, že tam budeme 5 let.
15: Bylo tam něco, už nějaký signál, že by to třeba nemuselo být jenom ideální? Byla tam nějaká příprava?
17: Ne, předtím, než jsme odjeli z Čech, tak já jako dítě jsem nic nevnímal. Protože vlastně táta tam měl na doporučení svého kamaráda, který se vrátil krátce předtím a vlastně ta situace byla popisovaná prakticky v růžových barvách. Jo. Všechno tam bylo zásadně lepší a zajímavější než ten život tady v Čechách.
15: Petr odjel s maminkou a bratrem za otcem do Angoly na sklonku roku 1982. Pobyt v Africe byl pro jeho rodinu, stejně jako pro mnohé další, první možností, jak poznat svět mimo železnou oponu. Přistáli na letišti v angolském hlavním městě Luandě a odtud se měli letecky přesunout do další části země. Jenže plány se změnily.
17: Ten náš přesun se zdržel a to byly jako ty první signály už na angolský půdě, protože ta letadla nelétala tak, jak měla létat, protože zabavila nebo využila angolská armáda a přesouvala vojáky a my jsme nemohli letět. A co mě zarazilo jako dítě jako první věc, ale zase protože prostě ty dospělí to vnímali relativně v klidu, jelo se v koloně s ozbrojeným doprovodem, no a ta silnice vede souběžně s železnicí a ptal jsem se táty, prostě vlak jel divně, před lokomotivou jeli dva vagóny, ještě říkám, jako proč tam je, a říkal, to je naložený kamením a proti minám. Jo, tak to už byly takové věci, jako, ale prej, že to jsou banditi a že my budeme v pořádku.
15: Politická a bezpečnostní situace v Angole ale vůbec v pořádku nebyla. O tom se však začalo i u nás mluvit až poté, co to Čechoslováci pocítili na vlastní kůži. Rozhlasové noviny 18. března 1983.
18: Angolský minister energetiky Pedro de Castro dos Santos van Dunem uvedl, že cílem akcí protivládních angolských seskupení je ničit důležité hospodářské objekty a vyvolávat nejistotu a neklid v zemi.
15: Nejistota a neklid v zemi trvaly už řadu let. V roce 1975 získala Angola nezávislost na Portugalsku, ale i poté probíhaly boje o moc zejména mezi vládním hnutím NPLA a partizánským UNITA, vedeným Jonášem Savimbim. Pokračuje historik Jan Klíma.
19: NPLA, Lidové hnutí za osvobození Angoly, tedy pro sovětská organizace, vyhlašuje nezávislost, ale přitom ze severu útočí vojska podporovaná Zairem, z jihu útočí UNITA podporované Jihoafrickou republikou a v této naprosto zmatené občanské válce teda vlastně obhájí ta MPLA tu pozici, že jako dobře vytvořili nový nezávislý stát. A protože ta MPLA vytvořila stát, který jako se přihlašoval tehdy k té Moskvě, tak začíná ta historie té československé spolupráce, že? Protože my jim musíme pomáhat, protože to jsou země, jak se tehdy říkalo, takzvané socialistické orientace a my jsme měli tu představu naprosto nesmyslnou, že oni vnesou teda ten socialismus do Afriky, že oni budou naši spolupracovníci, že ty jejich kapacity budou prostě sloužit tomu našemu východnímu socialismu a tak dál. A začíná tahle ta historie těch československo-angolských, jak bych řekl, vřelých vztahů. A je to taková jednosměrka, že my dodáváme automobily, zbraně, my dodáváme tomu angolskému státu všechno, co on potřebuje. A oni nám jako nemají vlastně co dodat, protože oni ani nekontrolují ten svůj stát.
15: Jedním z center československé pomoci byla i Alto Katumbela, kam s ozbrojeným doprovodem mířila v prosinci 1982 rodina Petra Kociána.
19: Od roku 77 se obnovovala ta fabrika v Alto Katumbele, závod na celulózu a papír, jediný vlastně takovýhle závod v Angole, takže to bylo i pro ně strategicky důležité. Přicházeli tam českoslovenští experti, no ale teďka je pořád ta občanská válka, že jo? A někteří i ti naši upozorňují, že takováhle koncentrace těch našich expertů v jednom místě, navíc se ženami, s dětmi a tak dále, že to je velmi nebezpečná situace, protože během té občanské války se dělá různá zvěrstva a zcela běžné byly únosy všelijakých těch cizinců, kteří byli využíváni k různým cílům.
15: Z toho však Češi a Slováci, kteří v Alto Katumbela pobývali, obavy neměli. Ne snad, že by byli tak naivní nebo slepí a napjatou situaci v zemi neviděli. Uklidňovalo je ujištění, že jsou pod spolehlivou vládní ochranou. To potvrzuje i Lubomír Sazeček, který tady v době příjezdu Petra Kociána pracoval už téměř 2 roky.
20: Tam bylo perfektní prostředí, byli jsme v nádherné krajině, v okolí hory, příjemný klima. Celý rok vám tam sluníčko vycházelo v 6, zapadalo v 6 a svítilo každý den, což je nepředstavitelné. To byla jedna věc. Druhá věc, jenom jednou v životě jsem měl pocit seberealizace a to bylo tam. Nikdy v životě už jsem neměl takový pocit, ačkoliv jsem dělal práce, které mě bavily, tak ten pocit realizace jste měla jako bezpečně. Si nás tam většina z těch lidí vážila, dávali to najevo. V neposlední řadě faktor peněz, protože jsme byli velmi dobře placeni a to nebezpečí, přestože náznaky byly, tak jsme si nepřijímali jako vážně, protože doma, když odjíždíte, vás instruujou. Do ničeho se nepleťte, jsou tam problémy, ty jdou mimo vás a dokonce jsme podepsali prohlášení, že se nebudeme plést do místních nějakých záležitostí politických, náboženských, občanských. Vlastně vážně, předpokládal jsem, že ta druhá strana, ta, co nás hostí, to bude taky vážně, no a tak to dopadlo.
15: Jak to nakonec dopadne, si neuměl představit ani Petr Kocián, protože i pro děti se zdál být místní život hotovým rájem.
17: My jsme si to užívali hrozně moc, chodili jsme na vejlety, bylo tam dohromady 21 dětí, byť od 2 let do 16, měli jsme tam bazén, mohli jsme se chodit koupat a přes den jsme se učili, protože tam nebyla škola, takže probíhala domácí výuka. Když jsme se třeba šli projít do té části, kde žili místní, tak tam nebyl vůbec žádný problém, ty lidi byli milí, příjemní, bezpečně se tam šlo pohybovat.
15: Přesto existovaly už řadu týdnů před samotným únosem signály, že tohle místo ve skutečnosti bezpečné není. Partizáni z hnutí UNITA v lednu zlikvidovali elektrárnu, která byla pro továrnu klíčovým zdrojem energie. Pobyt československých pracovníků tak najednou postrádal smysl.
20: Ta angolská strana trvala na tom, že je nutné, aby se tam zůstali kvůli té náladě obyvatelstva, aby je to psychicky nakonec dostávalo, že by viděli, že když my odejdeme, oni už odešli kubánský učitelé.
17: Ty chodili ozbrojení v uniformách a jenom tam učili v té místní škole. No a jednoho dne evakuovali nejdřív ženy a pak asi 14 dní na to evakuovali i ty muže. A týden před tím samotným únosem tam přijela zástupkyně Politechny, protože byly nějaké zprávy o tom, že se něco chystá, že je ohrožení. No ale ta se tam nechala přesvědčit vedením té fabriky, údajně tam bylo 500 vojáků na ochranu toho areálu a nás. A v podstatě týden potom, co odjela, tak v sobotu ráno 12. března někdy po 6. se začala ozývat střelba.
15: I když bychom zpětně mohli najít řadu varovných momentů, které napovídaly, že by pobyt v Alto Katumbele nemusel být bezpečný, útok, který přišel 12. března ráno, zaskočil naše krajany zcela nepřipravené.
17: nás to vzbudilo, šli jsme se zeptat s bráchou našich, jako co je, tak nejdřív táta říkal, že to asi je prostě někdo opilej a buď slaví, se mu narodilo dítě nebo někdo umřel. No jenom, že ta střelba nepřestávala a byla intenzivnější a začala se přibližovat a pak nám před oknama začaly běhat davy žen s různou bagáží na hlavě, pak se tam začaly objevovat vojáci, který byli jiní, než ty, na který jsme byli zvyklí. Tak táta šel zjistit, co se děje a mezi tím se tam objevilo ještě víc vojáků, ty nám začaly střílet do baráku, pak do toho domu vtrhli, řekli, že máme jít s nima, tak jsme se nějak základně obuli a vyrazili jsme a oni nás odváděli pryč z toho našeho domu, přidávali se k nám další rodiny z dalších domů a po chvíli jsme se setkali i s tátou, který ho už chytli předtím, když šel zjistit, co se stalo.
20: Když začal ten útok, ono nic nebylo vidět. Bylo vidět, jak domorci utíkají jedním směrem přes naše sídliště. V první okamžik jsem si ještě lehl na postel. Dával jsem si dohromady a pak bouchl granát nebo mina, nebo co to bylo, u vedlejšího domu. Tak to mě právě zvedlo a šel jsem se podíval zase ze záchoda oknem. Ty byly hezky do ulice a tam jsem právě viděl, jak vedou rodinu ředitele s dětma a ty byly vyplašený a teď už jsem viděl konečně ty vojáky, kteří nás přepadli, protože oni měli takový ty antenkový, takový ty dreadový účesy, což bylo v oficiální armádě zakázaný a měli i všichni stejný čepice. Takže to už bylo jasný, no a to už jsem se převlík a ještě jsem si udělal snídani, dal jsem si pivko, no a když mi začali bouchat na dveře ti vojáci a venku rozbíjeli okno a potom už by se ke mně dostali, tak jsem právě chtěl využít ty situace, než se tam dostanu, abych fukl tadem a tam si mě odchytil voják, protože oni nebyli úplně blbí, tak lezli do baráku předem a vzadu si tam poslali jednoho, který to hlídal, který to jistil. No. Zavolal na mě nejdřív kamaráda Vyňáka, jako soudruhu pocem, oni si říkali taky soudruhu, ty partizáni. Tak jsem tam šel a on hlásí tomu veliteli, poručíku, mám tady jednoho Bulhara, a mu říkám, já nejsem Bulhar, ty tele, a on, tak to co seš, a mu říkám Čech, tak dal opravu, že má Čecha, už to bylo, už to jelo, jo. Ti mě vyzvali, abych odevřel barák, kladli mi docela logické otázky, s kým tam jsem, kolik nás tam bydlí.
15: Stát se obětí únosu je pro většinu z nás těžko představitelné a pravděpodobnost, že k tomu dojde, je nejspíš podstatně nižší než srážka s divočákem. Jenže současně nemůžeme vyloučit, že se nám to nikdy nemůže stát. Jaká reakce je v té chvíli ta správná a dá se na takovou situaci vůbec připravit? O komentář jsem požádala někoho, kdo má s únosy a přepadeními bohaté zkušenosti. Eva Tomanová je policejní vyjednavačka útvaru rychlého nasazení a národní koordinátorka policejních vyjednavačů v České republice.
1: Ta naše prvotní reakce je hodně podvědomá. Jo, že my si myslíme, jak budeme reagovat, jak budeme přemýšlet, protože v tom běžném životě jsme třeba klidní nebo vyrovnaní. Ale ta prvotní reakce, než vlastně má ten mozek nějaký čas a prostor zpracovat, ty informace vyhodnotit, co se děje, ano, slyšel jsem ránu, byl to ohňostroj, nebo někdo střílel, aha, a proč by tady někdo střílel, to vám všechno běží na pozadí, ale to tělo už nějak reaguje. A dost těžko se tyto reakce nějakým způsobem ovládají, protože tam dochází k velkým nárůstům, já nevím, hormonálních změn, vyplavují se ty hormony, vyplavuje se adrenalin, noradrenalin, kortizol. A jo, víte sama, že když se vám stane něco jako takhle náhlýho nebo krizového, jak vám buší srdce třeba, jo, nebo se zrychlí dýchání. A to všechno běží na té nevědomé úrovni. Až potom vlastně má člověk možnost zapojit ten mozek i po té stránce vyhodnocovací a začne přemýšlet, co dál. Mnohdy to bývá až ve chvíli, kdy už ty první vteřiny, minuty uběhnou a vy už vlastně vyhodnocujete něco, co už dávno jako běží.
15: Takže říct, že dáme návod, co udělat, když se vám něco takového stane, ono to moc nejde, protože každý zareaguje nějak jinak.
1: Tak nejlepší by bylo říct, zachovejte klid, což je něco, co právě kvůli tomu, jaký běží proces na pozadí, moc nejde. Ale zachovat klid, snažit se jako nepanikařit, je asi nejdůležitější.
15: Zachovat klid je v takové situaci to hlavní, i když naše hlava i tělo dělají pravý opak. Ale na druhou stranu i klid může být jedna ze stresových reakcí.
1: ty základní stresové reakce, jako boj uteč, ještě hodně lidí reaguje způsobem zmrzni. Já jsem se s tím setkala i když jsme vlastně řešili ten útok na fakultě, že tam byli vlastně studenti, kteří nebyli schopni fyzicky ani běžet, ani se schovat a vlastně zůstali stát jakoby, nebo sedět třeba stuhlí na jednom místě. Nereagovali na slova, nereagovali na ty svoje kamarády. To je třetí možná reakce, taky přirozená. To není nic, co si jako vyberete vědomě. Ale v poslední době se ještě mluví o čtvrté stresové možné reakci, která právě odpovídá tomu, co jste vy popsala u toho pana Sazečka. Že vlastně jakoby ten člověk úplně automaticky běží v režimu, jako by se nic nestalo. Je takový jako klidný, domluví se jasně, snaží se vyhovět, snaží se komunikovat třeba s těma únoscema, jako by vlastně o nic nešlo. Takže možná to odpovídá tomu, co tam uváděl ten pan Sazeček.
15: Samotným únosem drama rukojmích většinou nekončí, ale začíná. A to, co se v zápětí dozvěděli hrdinové angolské anabáze, pro ně bylo ještě větším šokem než únos samotný.
17: Nás shromáždili a sdělili nám, že jsou UNITA, což je v překladu svaza o úplný osvobození Angoly, a že nás tam nemůžou nechat, protože by nás komunisti zastřelili a svedli by to pak na ně a že musíme jít s nima 600 kilometrů. Takže to bylo něco nepředstavitelného.
15: A měli byste možnost třeba vaše rodina zrovna se pro něco vrátit? Aspoň?
17: Ne.
15: Takže
17: ne.
15: To, co jste měli na, co jste měli na sobě?
17: Já mám svý obligátní cvičky, kterých jsem pak ušel zhruba nějakých 700 kilometrů, kde jsem poměrně rychle prošlapal, takže mi máma tam našívala ze spoda kus kabátu, který jsem vyfasoval, abych měl něco na sebe, protože jinak jsem měl slipy, takový ty tenký modrý tepláky s gumou, ta guma taky odešla za chvíli a bílý tričko. A to bylo všechno, co jsem měl, takže pak jsme nafasovali nějaký starý oblečení, který velmi brzo začalo být plný vší že v šatních, protože prostě ta hygiena tam nebyla.
15: Náročnost pochodu si ten, kdo ho nezažil, nejspíš nedokáže představit. Skupina 660 Čechoslováků, mezi nimi 20 dětí, z nichž nejmladšímu byly 2 roky. Většina v oblečení a obutí, které na sebe ve chvíli únosu zběžně oblékly. Měla ujít 600 kilometrů, alespoň podle informací, které na začátku dostali. Ve skutečnosti během necelých 3 měsíců ušly za doprovodu několika tisícové armády únosců více jak dvojnásobek.
17: Začínalo období dešťů, takže se velmi často stávalo, že prostě se strhnul prudkej liják a dokonce se nám jednou stalo, že v noci nám zamrzla voda v lavoru. Přes den bylo třeba vedro a v noci ty teploty klesaly. Hlavně v té první části jsme absolvovali hodně noční pochody z bezpečnostních důvodů, tak ta zima tam byla někdy hnusná a spíš hrozný bylo to třeba noční brodění, protože je tam množství řek, teď jsou to jako horský řeky, takže prudce tečou, to překonávání těch řek bylo náročné.
15: Kromě těžkého terénu, nepřízně počasí a minimálního vybavení, komplikoval postup i nedostatek jídla a nemoci, jako malárie, zápal plic či úporné průjmy.
17: Nakonec se ukázalo, že jediný způsob přesunu je tak, že ty malí děti, 2, 3, 4 lety možná, nosili nosičky místní, takže černošky měly uvázaný na zádech. Všechny starší děti šly po svých. No, ale s postupem času začalo přibývat nemocných, takže začalo přibývat těch lidí, kteří se nesli na nosítkách. Ty nosítka byly tvořený provizorně z tenkých kmenů, stromků a zlíka svázaný a nosili je nosiči na hlavách. Občas docházelo i k nějakým pádům z těch nosítek a pravděpodobně přesně tenhle pád a úder do hlavy o kámen byl příčinou úmrtí toho jediného z nás, který tam byl a který se bohužel ještě tak jako jmenoval Jaroslav Navrátil, ale ten jediný se bohužel nenavrátil.
15: A to vlastně byl i další moment, kdy jste začali mít obavu, jak to pak bude s váma dál pokračovat?
17: Určitě to byl strašně silný emotivní moment. Prostě viděli jsme, že někdo z nás zemřel, bylo to velmi náhlý, se odehrálo řekněme v desítkách minut nebo během 2 hodin. Bylo to takový jako zoufalství a pocit toho, jako kdo bude příště na jeho místě, že jo, co se stane, protože lidi měli různý problémy zdravotní, ale i předtím bylo jako x momentů, protože jsme se dostali třeba do nějaký přestřelky, člověk měl strach z toho, co se stane. No.
15: Nejen fyzické, ale i psychické strádání při takové cestě muselo být náročné. Pro rodiče o to těší, že všechny útrapy podstoupily i jejich děti.
1: Já myslím, že někdy máme tendence dělat z dětí jako malý dospělý a někoho, kdo, protože je malej, tak to nemůže zvládnout. Ale já myslím, že děti zvládnou daleko víc, než to třeba vypadá, ale na druhou stranu zase nemají vytvořený nějaký mechanismy na to zvládání a je potřeba jim pomoct. U dětí, a vlastně vnímám to i při té krizové intervenci v souvislosti s jinými případy než s únosy, je zajímavá a dost podstatná jedna věc, a to je to, že děti, protože právě nemají ty zkušenosti, jo, nemají nějaký copingový strategie ještě vytvořený, tak podvědomě reagují jako jejich rodiče, nebo reagují tak, jak vidí, že reaguje nějaká osoba, ke které se vztahují. Jo, když jsou tam s rodičema, může to být rodič, že tam učitelka, bude to učitelka. Tím chci říct, že oni si nedokážou v tu chvíli vysvětlit určitým věku, hele, tak teď nás tady přepadli a to je konec, protože a to, co vidí ten dospělý, ty rizika, to, že teď budou vyjednávat, nebudou vyjednávat, co když tady zemřeme, to nemůžeme přejít, je to moc daleko, ale to dítě to takhle nevnímá. To dítě se snaží načítat ty emoce, jak reagují ty dospělí a podle toho vidí, jestli to je problém nebo to není problém. Čím si myslím, že vlastně můžete významně pomoci těm dětem, je zase zůstat klidnej a být tam pořád pro to dítě. Je to těžký, ale jsme tady spolu. Já tě tady neopustím. Držet ho za ruku, mít pořád přítomen. Takže určitě v tomhle tom být si vědom toho, že pokud panikařím já, tak bude panikařit i moje dítě.
15: Tehdy 10letý Petr Kocián slova Evy Tomanové dnes potvrzuje.
17: To mý postavení vlastně bylo jako jedno z nejsnažších. Prostě dítě, který není ani moc malý, ani moc velký, věří rodičům, neumí si prostě všechny věci představit, tak to spíš bylo nějaký jako fyzický útrapě. Samozřejmě, že tam byl strach, jo. Ale neměl jsem noční můry, ale lidi to prožívali jinak, jo. Dospělí měli pak dlouhou dobu různý potíže.
15: Jedním z ulehčujících faktorů ale jistě bylo, že v tom rukojmí nebyli sami, že jich bylo víc.
1: Ten fenomen toho únosu jako v skupiny a držení v zajetí jednotlivce je obrovský rozdíl, má to svoje výhody i nevýhody. A ta skupina může fungovat jako taková soudržná odolnost. Jo? Tam, když už nemůže jeden, ztrácí ten svůj smysl, ztrácí ty síly, tak je tam jiný, který pomůže. Pak nemůže ten druhý, pomůže zase někdo jiný. A myslím si, že tam je obrovská jako síla právě v té skupině, že někdo jiný vidí, že to někdo zvládá, nebo že mu dopomůže, nebo že se rozdělí o nějaký jídlo. A tyhle ty malé věci mají obrovský význam. Na druhou stranu samozřejmě pak, když se stanou v té skupině nějaké jako negativní věci, že jo, došlo tam třeba k tomu úmrtí, tak to musí být obrovská rána pro ty lidi. Jo? Protože vy vlastně jdete s tím, že dojdete všichni a najednou jste vystavený tomu, že ono to tak jako nemusí být. Ono to nemusí skončit dobře. A jste konfrontovaný s tou realitou, že ji jinak než jste předpokládali. Říkat si, kdo bude další. Ale pak s postupem času i v takové skupině, která má stejný cíl a všichni chtějí dojít, se můžou vytvářet různé skupinky, které spolu třeba soupeří o jídlo nebo cokoliv, který mají jiný názor, co by měli a neměli dělat.
15: Skupina se během cesty rozdělila, aby rychlejší část dorazila do cíle co nejdříve, což máme dokonce zachycené i v rozhlasovém archívu.
2: Agentura AFP dnes oznámila, že skupina 8 ze 66 československých občanů, unesených příslušníky angolské protivládní organizace UNITA, dorazila 30. dubna na ústřední základnu této organizace v Jižní Angole.
15: Informoval rozhlas 3. května a o 3 dny později dokonce přinesl následující svědectví.
21: Dnes měli českoslovenští novináři možnost setkat se svým francouzským kolegou Yvem Lasso, který několik týdnů na základnách Unity v jihovýchodní Angole byl a který přivezl do Prahy i některé dokumenty, hovořící o strastiplné cestě našich lidí nehostinnými oblastmi provincie Kwando-Kubango. Výpovědi 8 Čechoslováků, kteří první došli na základnu Urivunga, svědčí o nemalých fyzických i psychických obtížích, o strádání, které museli navíc než tisícikilometrové cestě překonávat. 53letý technik Alexandr Ivan o osudech zajatých Čechoslováků mimo jiné řekl.
22: Dostali jsme se na to, co oni nazývají svojou vojenskou základňou, na prvou vojenskou základňu, kde jsme zatiaľ teda s veľmi nedostatočným oblečením a s nedostatkom diek spali v noci pri teplotách okolo 12 stupňov prakticky. Vyzlečení mnohí v trenierkách alebo 5 osôb na deku.
15: V dalších minutách Alexandr Ivan popisuje úskalí cesty i rychlé putování jejich osmičlené skupiny. Záznam končí slovy.
22: Jako prvá rychlá skupina jsme teraz dorazili do této hlavné základně, jako oni hovorí, do jejich politické centrály. A pochodovali jsme teda ještě dalších 650 kilometrů na tento účel, čiže od začátku jsme nachodili 1150 kilometrů a zase necelých 7 týdnů a posledné 3 dny.
21: Zde záznam končí, neboť francouzskému novináři podle jeho vlastních slov došel magnetofonový pásek.
15: Zatímco francouzský novinář musel kvůli chybějícímu pásku ukončit natáčení, skupina s Petrem Kociánem byla tou dobou stále na cestě africkou divočinou. Před sebou měla ještě měsíc pěšího pochodu, dohromady ujdou 1326 kilometrů a dalších 1800 kilometrů pojedou na korbě rozhrkaných nákladáků po téměř neexistujících silnicích. Jak je vůbec možné tak náročnou cestu zvládnout a přežít?
1: Pro normálního člověka jenom ta představa je náročná, natož to provedení, ale tam vlastně to tělo jede v nouzovém režimu, úplně jinak funguje. Dokáže právě sebrat a mobilizovat ty síly, na některé věci si šetří tu energii, na některé ji spotřebovává. V tomhle směru mě přijde hodně jako zajímavý a já se k tomu hodně vracím. To je Viktor Frankl, to rakouský psychiatr, který prožil a přežil koncentrační tábor. A on o tom hodně píše. A ve svých knihách uvádí, že pokud má člověk smysl, pokud si najde smysl, tak dokáže přežít všechno. A říká tam i, že vlastně člověku lze vzít všechno. Jediný, co mu nemůžete vzít, je svoboda vybrat si postoj k té situaci, kterou prožíváte. A to vás vlastně jako odlišuje, to vám nikdy nikdo nevezme. Takže já jsem četla tu jeho knihu, mnohdy si na něj vzpomenu a říkám si, že vlastně je to asi i něco, co pomáhá těm lidem v tom zajetí třeba přežít takovouhle dobu, protože nemáte moc jako kde brát. A dokud ten smysl, dokud ho máte, dokud mě nepřijdete a máte jako pro co žít, a to může být cokoliv, jo, to může být, já jsem se prostě rozhodl, že přežiju, že jim tady nezůstanu. Může to být, já jsem se rozhodl, že přežiju, protože mám doma rodinu, ale nějaký smysl můžete mít, tak máte šanci, že to tělo nevzdá.
13: Posloucháte sérii Tématu Plus o únosech a věznění Čechů a Čechoslováků v zahraničí. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Posloucháte první díl série Unesení uvěznění zajatí. Příběhy Čechů zadržených v zahraničí mohou sloužit jako varování i návod, čemu se vyhnout a co dělat, když se do podobné situace dostane kdokoliv z nás. Češi a Slováci unesení v Angole v roce 1983 mají za sebou více jak dvouměsíční cestu africkou divočinou. Do cíle dorazí na začátku června. V té době už o nich mluví celý svět. Pokračuje historik Jan Klíma.
19: UNITA vede poměrně úspěšně tu občanskou válku, ale celá léta je to taková jako venkovská organizace banditů a ona chce ve světě získat nějaké diplomatické oficiální uznání s tím, že teda když bude unášet lidi, jako třeba tuhle tu československou partu, tak donutí i ty státy, které tehdy jasně podporovali tu vládu v Luandě a jasně, jak si nechtěli mít s UNITou nic společného, donutí tyto státy, aby prostě přímo jednali s tou UNITA, což se jim jako nechtělo. A byla tady snaha, jestliže zlomíme Československo, že jo, tak, že budeme muset jednat s tou organizací UNITA a uznat tuto organizaci UNITA jako určitou teda politickou entitu, no tak vlastně ten východní blok bude muset změnit tu politiku k těm centrálním vládám a prostě pochopit, že to nejsou země jedné strany, ale více stran a bude muset nějak zareagovat na tu jinou politickou situaci. Je to velmi zajímavý příběh o tom, jak najednou po tom únosu začíná skutečně celosvětová kampaň za osvobození těch našich unesených.
18: Předseda federální vlády Lubomír Štrougal se prostřednictvím československého velvyslance v Indii obrátil na ministerskou předsedkyni Indiru Gandhiovou a požádali o použití veškerého vlivu a prostředků, kterými jako předsedkyně hnutí nezúčastněných zemí disponuje, k urychlenému propuštění zadržovaných československých občanů.
19: Do toho se zapojuje OSN, Červený kříž, Světové humanitární organizace. Skutečně docílila ta UNITA tím únosem toho, co chtěla, že najednou je z toho veliká kampaň, všichni se snaží o to jako osvobození, tudíž mluví se o tomto případu a mluví se o tom, že UNITA je tak mocná, že s ní ta vláda v Luandě prostě nic nedokáže dělat a že ta UNITA tím velkým únosem vlastně dokázala tu svou kompetenci de facto ovládat jich celého toho velikého státu. No a pak přijde teda ten moment, že už bude ta kampaň tak veliká ve světě, že UNITA souhlasí s propuštěním té velké většiny těch lidí, zejména žen, dětí a několika mužů, vytipovaných, myslím, Červeným křížem.
18: Lidé a svět.
2: 28. června v časných ranních hodinách odstartovalo z ruzyňského letiště v Praze zvláštní letadlo vyslané československou vládou pro první skupinu našich spoluobčanů, které od letošního 12. března zadržovala protivládní organizace UNITA v Angole.
17: Jeden den se tam objevili novináři a ty nám vlastně sdělili, že se chystá naše propuštění. Pak přijeli zástupci Červeného kříže a řekli nám, že budou propuštěny ženy a děti. Takže jsme se v jednoho dne rozloučili s tátou a s ostatníma těma mužema a odvezli nás na tu základnu Jamba. A během toho pobytu, co jsme tam byli, tak nám dali pokyn, aby jsme se umyli a oblíkli slavnostně a odvedli nás na stadion, který byl taky postavený z trávy a z kmenu, kde byly tribuny a tam nás jsme nastoupili doprostřed toho stadionu a kde měl Savimbi nějaký projev. Pak přišel za náma, každému podal ruku a říkal, že se těší, že se setkáme zase znova ve svobodné Angole. Kolem něj šel takový jako odér vůně, protože byl navoněný, takže mě pak ještě několik hodin voněla ruka, jak se s náma rozloučila. Potom nás zase odvezli zpátky do těch našich obydlí, kde jsme byli. No a někdy v tu dobu jsme se dozvěděli, že se nevracíme jenom ženy a děti, ale že se vrací i 7 mužů ze zdravotních důvodů, který tam byli vytipovaní a že mezi nima jeden z nich je táta náš.
4: Letiční ploše už je teď zrušený. Novináři se začínají.
5: Letadlo stojí. Teď vystupují piloti a představitelé Mezinárodního Červeného kříže. Konečně naši lidé, děti, první dospělí.
4: Dobrý večer, prosím vás, promiňte, že vás obtěžuji. Jaký máte teď pocit, když jste se dostala z toho ven?
6: Tak už teraz dobrý.
4: A těšíte se domů?
6: Velmi se těším domů.
4: Děkuji vám mockrát.
15: To bylo první setkání československých novinářů s navrátilci na letišti v Zajru v noci z 30. června na 1. července. A tady ještě krátký úryvek z další reportáže, kde mikrofon zachytil i rozespalou rodinu Petra Kociána.
23: Nepříjemný o půlnoci rozespalý mluvit.
24: To je jedna hodina.
23: Nemůžeme si vzpomenout na čas a na dobu, protože jsme tak zmatení za ty 4 měsíce, že jsme to měli teda až...
24: Tak. Ještě jsem se vás zapomněl zeptat, jak se jmenujete.
23: Kociánová.
24: Takže vy jste vlastně Kociánovi. Děkuji.
17: Přistáli jsme 1. července 83 v Praze. Na Ruzyni narozili nás, to je taky jako silný zážitek, do městských autobusů, ale s policejním doprovodem jsme projížděli z té Ruzyně. Na Bulovku jsme jeli a snad na každý křižovatce stál policajt. A prostě jeli jsme jako na zelenou vlnu tím poloprázdným městem a přivezli nás na Bulovku a tam jsme se po pár dnech už mohli setkat s příbuznýma, který teda museli být za sklem, ale aspoň se na nás mohli přijít podívat.
15: Rukojmí se konečně po strastiplné cestě dostali domů do Československa. Jejich radost z návratu ale přece jen kazilo, že se z Angoly nevrátili všichni. A nešlo jen o Jaroslava Navrátila, který cestu nepřežil. V zemi stále zůstávala 20 mužů. Z 15 rodin se 1. července 1983 v plném počtu vrátili jen 3. V Africe pořád byl i Lubomír Sazeček.
20: Jak byl těžký pochod psychicky a fyzicky, tak ten internační tábor byl na hlavu pro minimálně polovinu kolegů, jo, kteří z toho měli i zjevný zdravotní problémy. My jsme byli rozděleni po dvojicích a byli jsme vlastně izolováni v těch dvojicích, nesměli jsme se stýkat přes půl roku. Tam byla dvojice, která v lágru, v tom internačním táboře, která v podstatě celý rok podle jejich slov nespali v noci, spali přes den, v noci se báli, čůrat chodili do plechovky od konzervy a ty by prostě z té chýše nevylezli během tmy, protože tam bylo, dá se říct, všechno možné. Viděli jsme jak dravce, to znamená lvy, hyeny, víc než polovina chýší měla hadí návštěvu. Byly tam plivající kobry, to jsou ty mosambický škorpioni, to jsme nebrali jako za nebezpečí vůbec, protože pak už se člověk i trošku otrká a uvědomí si, že ono opravdu to není smrtelný. Když vás ten škorpion píchne, to je smrtelný možná pro ně, ale pro nás ne. Ale bolí to, jo.
15: Jak vypadal třeba váš běžný den? Čím se tam člověk může zabavit, aby něco takového přečkal a opravdu se z toho úplně nezbláznil?
20: Dostali jsme karty a šachy od Mezinárodního červeného kříže. Ale tady na tom denním programu nejhorší bylo to, že oni nám nedovolovali prakticky žádnou činnost.
1: Tady v těch situacích se třeba doporučuje mít každý den nějaký vlastní režim, mít nějaký řád, vlastní řád, který vy si sami jakoby vybudujete ráno stanu, než se najím, tak se prostě protáhnu doleva doprava. Fakt jako drobnosti a to, že vy si vlastně plníte nějaký vlastní cíle, plníte si nějaký plán, tak vám vlastně pomáhá přežít. Slyšela jsem i třeba z vyprávění, že jeden člověk, jak byl, ale ten byl teda úplně na samotce, ty se nemohli ani povídat, tak, že měl prostě v programu dne, on byl architekt, že bude stavět barák. On říká, já jsem si postavil několik domů přízemí a budou takhle stěny, takhle ne, budou stěny takhle, kolik to udělám, tolik a tolik metrů. Prostě si to v hlavě celý vystavěl, pak to několikrát předělal, pak postavil jiný dům. Nevím, jestli potom, když ho propustili, jestli to tak postavil, ale ono to vlastně o to nejde. Jde o to, abyste nějak zaměstnali tu hlavu, abyste nemysleli jenom na to, ale tady asi fakt zemřu a trvá to dlouho, protože i ten čas tam plyne nějak jinak, než jsme řekli, že jo, nemáte hodiny, orientujete se podle světla, pokud vůbec nějaký máte. Jo. Takže najít si nějaký vlastní řád, program na ten den, nějaký rituál třeba.
15: Rok strávený v zajetí, v izolaci i nečinnosti, nadto bez informací, co se děje venku, byl pro rukojmí nekonečný. Mezitím však probíhala usilovná jednání o propuštění.
19: Přijíždí dokonce do Prahy delegace UNITA, což je nevídaný úspěch té organizace. Ten Wilson dos Santos, který tady vyjednával za tu UNITA, to byl jako vysoký činitel těch uniťáků, tak všechno končí teda tím, že potom toho 20. června 84 v Žambě udělá Savimbi tu parádu, že ho nechá tam nastoupit ty jednotky a rozloučí se s těmi našimi muži a víceméně se jim omluví za to utrpení, protože docílil svého, prostě přímo s ním už jednají různé kapacity a různé státy a tenhle ten celý příběh končí.
20: Oni nás tam posadili u takového stolu, tam byli novináři, takový účko. My jsme seděli tady s nějakýma důstojníkama, uprostřed byl mikrofon a vedle mě seděl právě důstojník a říká mi, já jsem byl vyjednávat vaše propuštění v Praze.
15: Návrat zbytku skupiny pak opět zachytil i rozhlasový mikrofon.
0: Dnes se vrátila do vlasti skupina československých občanů, kteří byli od 12. března loňského roku v zajetí organizace UNITA. První okamžiky na domácí půdě vám přiblíží Ilja Jenča.
7: Z letadla vystupuje 20 československých občanů, o osudy kterých se intenzivně zajímá celá naše veřejnost.
9: Chtěl bych jménem celého kolektivu poděkovat za milé přijetí na domovské československé půdě.
0: Za skupinu našich občanů poděkoval inženýr Ladislav Janeček, který řekl, že věřili ve svůj návrat a nepochybovali o něm ani na okamžik. Ještě jsem jednomu z nich položil otázku, jak dokázali své útrapy vydržet.
10: Kdo chce přečkat, ten musí vydržet. A my jsme všichni teda přečkat chtěli. A proto i přes různá ta úskalí, kterými jsme prošli, jsme se nakonec vrátili domů.
15: Tak bezprostředně po návratu hovořil Antonín Kubík. A jak na otázku, jak dokázali své útrapy vydržet, odpovídá po 43 letech Lubomír Sazeček?
20: Nejste první, kdo se na to ptá a já na to odpovídám jednoduše, nepodělat se. prostě věřit si, protože nemůžete si myslet, že můžete udělat všechno, ale zase na druhou stranu si musíte věřit, že lecos udělat můžete. Říkám, nepodělat se, protože to jsem viděl, zoufalý reakce těch kolegů tady právě v tom případě, že byli vyřízený jenom z toho, že se nedokázali s tou situací vyrovnat nějakým způsobem. Vykomunikovat si něco, co jde. Vždycky jde něco vykomunikovat. A musím i toho, kdo je na mě zlej, brát jako partnera v komunikaci. Vždycky každá situace může a musí mít nějaké řešení. A záleží na tom, jak se k tomu řešení staví ten, koho se to týká.
15: A jakou radu nabízí Eva Tomanová, policejní vyjednavačka?
1: V podstatě všechno, co tady řekneme, bude jako takové kliše. Jo? Dětem podpora, láska, podělat se takzvaně. Ale ono to tak je. Protože na tom přežití, v tom zajetí, nevítězí a nepřežívá ten, kdo je nejsilnější, nebo nejvíc odvážný, nebo nejvíc prostě namakaný fyzicky. Ale člověk, který umí a zvládne přijmout realitu taková, jaká v tu chvíli je. Ano, to je těžký, protože samozřejmě ty otázky, a proč zrovna já, a proč se to stalo mně, a proč se mne jeli nudy, jo, se nabízí. Ale čím člověk věnuje víc energie na to, aby se zabýval tu minulostí, kterou ale nemůže změnit, tak tím méně jí má na to, aby

0: Nedělat si plané naděje. To není to též jako ten smysl, jo? Nedělat si plané naděje, ale jsou Vánoce, to mě určitě pustí. Nedávat si vlastní ultimáta. Jo, určitě do konce roku budu doma. Protože pak přijde ten neúspěch, pak přijde ten nezdar v podobě toho, že třeba toho člověka nepropustí a propadáte se strašně hluboko. Jo? A když to nevyjde po druhý, znova se propadáte a ztrácíte potom ten smysl. Takže spíš vlastně ti lidé hovoří o tom, že jim pomáhalo dávat si malé cíle, malé kroky. Dneska to tady zvládnu. Jo, dneska vydržím. Aby se ráno probudil s tím, že ten člověk, hele, zvládnu, jsem to, jsem dobrý.
1: Jak vnímá dnes únos Petr Kocián, kterému bylo tehdy 10 let? Dá se z takové zkušenosti poučit?
2: Já mám takový vnitřní heslo, že co tě nezabije, to tě posílí. A ne, že bych si ten zážitek chtěl zopakovat, když jako, kdyby člověk věděl, že jak to proběhlo, jak to dopadlo, tak by to možná šlo zvládnout, ale já svým způsobem jsem rád, že jsem to zažil, protože určitě je to zkušenost silná, byť značně vykoupená jako těžkýma situacema, nepříjemnýma. A trošku jako možná vnímám věci jinak než lidi. Nespolíhám se na to, že když dneska se mám dobře, tak zítra bude všechno v pořádku. Asi si třeba víc myslím na zadní vrátka a držím si nějaký rezervy. A konec konců jako i ta situace třeba v 90. letech se týkala Jugoslávie, že kde to vlastně bylo ze dne na den, se země vlastně v pohodě proměnila ve válečnou zónu. Před 4 rokama jsme to zažili na Ukrajině. Ty věci se můžou jako dramaticky změnit a konec konců to nemusí být jenom válka, ale i nějaká povodeň nebo přírodní katastrofa a lidi by měli být na to připravení a měli by uvažovat v té dimenzi, že je třeba být připravený i na složitější život než ten velmi luxusní, který žijeme dneska.
1: Příběh unesených Čechoslováků jejich návratem ale tak úplně neskončil. A tím nemyslím, že trvá ve vzpomínkách, které si nesou v sobě. O více jak 20 let později měli ještě jednu zvláštní dohru. Po skončení občanské války v roce 2002 se v Angole po letech obnovila česká ambasáda a s ní i diplomatické vztahy. V roce 2005 sem zamířil novinář Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, tenkrát reportér České televize. A podařilo se mu natočit rozhovor s únosci.
3: Mario Vaškovatuva a Lukam Bagato. Tihle uhlazení pánové mají na svědomí nejznámější a největší únos v československých dějinách. Někdejší partizáni hnutí Unita patří dnes k nejmocnějším mužům v Angole. Mezi desítkami politických jednání si poprvé našli čas na vyprávění o jedné z temných stránek jejich života.
4: Dneska jsem přesvědčený o tom, že bychom byli odsouzeni jako teroristé v tehdejším kontextu, ale ne. Byla to legitimní součást boje.
1: Slyšeli jste úryvek z reportáže odvysílané v pořadu Reportéři v České televizi 19. prosince 2005. Ta přinesla i jednu překvapivou informaci a tak jsem požádala Josefa Pazderku o komentář.
5: Pro mě to skutečně byl, znáte to, když novinář se přichomítne do nějaké události, tak najednou jako opravdu cítíte, že se dotýkáte něčeho mimořádného, toho tepu doby, protože to byl první okamžik, kdy se rozhodli na kameru ti únosci promluvit.
6: Když bylo 6:30 ráno, na mostě jsem potkal naše vojáky, jak vedou první skupinu zjatých bělochů. Ptám se vojáků, kolik jich tam je, těchhle bílých? 8? Oni na to, ne, těch je tam mnohem víc. Dostali jsme strach, protože s takovým množstvím bělochů jsme vůbec nepočítali.
5: Pro ně to byla jedna z mnoha událostí toho dlouhého souboje Unity s marxistickou vládou, ale najednou byli konfrontováni s pohledem z té druhé strany, s pohledem československých občanů, kteří se ocitli v situaci, kterou naprosto nečekali. No a teď ti únosci jako se rozpovídali a oni říkají, my jsme v té době bojovali, my jsme byli skutečně uprostřed občanské války a snažili jsme se všemi prostředky dosáhnout toho, aby ta protistrana byla oslabena, abychom vyřadili z provozu její strategické objekty. To říká vlastně ten velitel té přepadové jednotky, který měl na starosti stovky lidí, kteří útočili na tu klíčovou strategickou papírnu v Altocatumbele. Mario Vaškovatuva, tak se jmenoval, tak říká, my jsme neměli povědomí o tom, že jsou tam cizinci.

0: vůbec jsme nešli nikoho unášet. Měli jsme nějaké potom informace od rozvědky, že tam je snad 8 pár cizinců. Přepadli jsme to místo a teprve na místě jsme vlastně zjišťovali, že je tam velký počet cizinců, kteří pracovali v té celulóze, ale s rodinami a s dětmi. A v ten moment oni řeší vlastně jako velmi důležité dilema, co s nimi. Nečekali to, nešli je unést. Aspoň tak to tvrdí velitel té přepadové skupiny.
1: V první chvíli jsme si říkali, že bude určitě nejjednodušší je zabít.
0: V jednu chvíli dokonce zvažovali, že by je popravili, ale poté se asi po konzultacích také s vedením Unity rozhodli naopak je zajmout a odvést na tu svoji základnu v Jambec a využít potom, to Unita vlastně dokázala vcelku mistrně, využít je také při získávání vlastní reputace a vlastního mezinárodního uznání.
2: Informace o prvotní úvaze rukojmí popravit, která zazněla v pořadu Reportéři z úst jednoho z hlavních velitelů únosců, byla nečekaná a tím více pro rukojmí.
3: Dokážu si představit, že pokud oni by jim na začátku řekli, že je chtějí zabít, že by to pro ně bylo daleko složitější ta cesta, protože takhle sice únosci pro ně byl někdo, kdo je unes a někam je vede, ale pořád je vnímali jako někoho, kdo je vede s tím, že tam mají přežít a že to jako za, nevím, 600 kilometrů skončí, byť to pak bylo delší. Ale ta výchozí situace je úplně jiná, než když vám někdo řekne, hele, jestli se něco nastane, tak já vás zabiju. To je jako velký rozdíl.
4: Já si myslím, že tam nenastal jediný okamžik, kdyby jsme cítili jako přímý ohrožení, že by nám někdo chtěl ublížit. Jo? Ať už jenom fyzické násilí, že by nás chtěl mlátit nebo něco s náma dělat, na to zastřelit. Jo? Tam fakt opravdu jediná informace byla o tom, že by nás zastřelili komunisti, protože aby to mohli svíst na ně, aby mohli ukázat, jak jsou špatný. A my jako zajatci jsme pro ně byli prostě strašně silný nástroj. Ten hlavní jejich záměr byl to využít politicky.
2: Dodává k tématu možné popravy rukojmích Petr Kocián a Lubomír Sazeček se dokonce rozhodl, že si s únosci promluví osobně. 2 roky po Josefu Pazderkovi se do Angoly vypravil s televizním režisérem Jánem Mančuškou.
5: Samozřejmě jsem se chtěl s nima setkat, jenže než jsme se k tomu dostali, tak bohužel ten Vatua, který ho zpovídal pan Pazderka, zemřel. Ten druhý velitel Šendovava, ten údajně zahynul už v 86. roce při autonehodě, takže ti únosci nebyli, ale byl generál Gatu, který vyjednával to naše propuštění. A on nevěděl, že jsem tenkrát byl zajatý. Jo. A pak, když jsme už končili rozhovor, tak já mu říkám, a ještě mám pro vás jednu informaci. Já jsem tehdy byl na Žambě a vedle mě seděl jeden důstojník a vykládal mi, že byl vyjednávat naše propuštění v Praze. A on říká, to jsem byl já. A on říkal, jo, to jste byl vy. A on říkal, a vy jste? Teprve tam se dozvěděl, že jsem vlastně byl mezi těmi zajatými, to jsem si jako podržel až do poslední chvíle. Bylo to zajímavý, docela hezký. Nakonec, pak jsme si psali, tak mě oslovoval milý příteli, jo, to jako dopadlo dobře a já jsem ho tak jako přijal svým způsobem, jako že už to máme za sebou a že není třeba se na sebe zlobit, protože věc se stala a dobře pro nás dopadla, jo, jako relativně, kromě toho Jary Navrátila, to bylo v pohodě.
2: Jsou rukojmí, kteří o únosu hovořit nechtějí a představuje pro ně trauma. K těm Lubomír Sazeček i Petr Kocián zjevně nepatří. Naopak k tématu se stále vrací, nedělá jim problém o něm hovořit, psát, poskytují rozhovory a z těch je cítit i určitá hrdost, že tak náročnou situaci dokázali zvládnout. Může to ale posloužit jako návod pro ostatní? Ptám se odbornice na únosy policejní vyjednavačky útvaru rychlého nasazení Evy Tomanové.
3: Je dobře, pokud, a to je ta správná cesta, pokud se v životě setkáte s něčím, co je pro vás obrovská zátěž nebo s nějakým traumatem a zažijete nějaké takovéhle trauma, tak právě to, že si na tom najdete něco pozitivního nebo to, že si řeknete a to se mi povedlo, navzdory všemu, tak je právě to, co vás posiluje dál. To je to budování vlastně té malé odolnosti k tomu, už se to stalo, bylo to strašný, ale já si z toho prostě něco beru dál. Protože to je opravdu jako silná traumatická zkušenost. A s tou se pojí i určité riziko vzniku posttraumatické stresové poruchy, která ale může s tím být spojená, říká se, že to může být kolem 60%, ale nikde není napsaný, ale protože takovýhle trauma musíš mít posttraumatickou stresovou poruchu. O čem se ale hovoří daleko méně, je něco, čemu říkáme posttraumatický růst. A to je právě to, co vy jste zmiňovala, že navzdory tomu, že vlastně člověk prožije nějaké těžké období nebo nějakou těžkou ztrátu nebo těžkou situaci, tak ale tím, že se s ní naučí tam žít, naučí se žít tam zajetí, s tím, že z ní vyvázne, tím, že dokáže to zvládnout, tak si vlastně do další jako životní etapy sebou přináší i nějaké výhody, nějaká pozitiva. Dost často tyhle ty v uvozovkách výhody jsou v podobě změny nějakých postojů a hodnot v životě. Jo? Že vlastně člověk vnímá, že jsou i důležitější věci v životě, než třeba jenom práce, peníze, že se změní ten hodnotový systém, že se umí radovat z maličkostí, že umí hledat a prožívat štěstí z malých drobných věcí, z nějakých každodenních radostí, což nám chybí, tato vlastnost. Tak si myslím, že jako je fajn si ty věci, které jste tam jakoby prožili, tak nějak jakoby přetransformovat do nějakého říce, ale tyjo, jako dobrý, no. Jako vydržel jsem a to jako není málo. Pochválit se za to.
2: Unesení, uvěznění, zajatí. Do všech těchto situací se mohou dostat Češi v zahraničí a také se dostávají. V příštím dílu série se ohlédneme za dalším slavným případem. Tentokrát českých občanů uvězněných státní mocí. V roce 2001 byli na Kubě zadrženi Ivan Pilip a Jan Bubeník. Jak se za touto zkušeností ohlíží dnes oni sami, ale třeba i Petr Pithart, který tehdy jednal o jejich propuštění přímo s kubánským diktátorem Fidelem Castrem. Uslyšíte v druhém dílu série Tématu plus. Ten první pro vás připravili dramaturgyně Lucie Korcová, zvukový mistr Jan Schreier, rešerše vypracovala Ajko Šotola, archivní zvuky vybíral Ondřej Franta a od mikrofonu se loučí autorka pořadu Naďa Reviláková.
6: Aktuální dění v Rusku a na Ukrajině, politická situace v postsovětských zemích nebo svéráz východní kultury. To vše přinášejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Na východ. V novém čase ve středu po 11. hodině dopoledne. V plné verzi ho najdete také na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
7: Rusko i dnes útočilo na Kyjev, do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř Merz. Radiožurnál připomíná 90. výročí narození Václava Havla speciálním vydáním Hovorů z Lán. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku, v Lize národů zatím nebodovali. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kolona od Motřic. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů. Je neděle 4. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
8: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbergse. Ve stočleném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická na Spojené státy orientovaná strana Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude nejspíš v izolaci.
9: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
10: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
9: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří proevropské a nacionalistické strany, které chtějí zachovat současné výdaje na obranu na úrovni 5% HDP. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Václav Havel by zítra oslavil 90. narozeniny. Radiožurnál výročí dnes připomíná celodenním vysíláním ze zámku v Lánech. A přímo na místě to poslouchá i Jana Gulda.
11: Jedním z hostů byla i bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová, která mimo jiné řekla, že jsme se málo poučili z minulosti.
12: Nepodarilo se nám tu našu zkušenost s těmi dvoma totalitními režimy preniesť prostě na ten západ.
11: Odpoledne se pak tady u mikrofonu vystřídají například Anna Frajmanová, editorka Havlova díla a jeho kamarádka a sousedka na Hrádečku, nebo bývalý mluvčí Václava Havla Michal Žantovský. Do rozhovoru s hosty pouštíme i archivní nahrávky a vzpomínky zahraničních osobností. Uslyšíte tak například, jak na ex-prezidenta vzpomíná Dalaj Lama. Vysílat odsud budeme až do 17:30. V Lánském zámku už taky dnes začíná festival Havel Alive, který na Pražském hradě potrvá až do ledna. Zlán, Jana Gulda, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
13: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
14: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
15: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
14: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
16: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
7: Učitelé se zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s výukou. Ministerstvo školství to nezakazuje, varuje ale před riziky.
17: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
18: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
19: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či zhrnutí tématu.
18: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
20: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
18: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidory se dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky 2 světové koncertní premiéry.
1: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
21: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu, a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
1: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
22: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Domácí po gólech Jamala s Rodrym po poločase vedli 2-0. Po změně stran pak svým premiérovým reprezentačním gólem ve třetím startu snížil jablonecký obránce Jiří Sláma.
23: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu, a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem to ani nedoufal, jakože bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
22: Další zápas v Lize národů čeká český tým v úterý v Anglii. A motocyklový závodník Filip Salač vybojoval ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 třetí místo. Po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů a v pořadí šampionátu zůstává sedmý. V Motegi vyhrál Španěl Guevara.
24: Kratší zdržení na D2 před Brnem a omezení na Pražském okruhu. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější, chvílemi už od Modřic výrazně se zpomaluje na úrovni Avionu. Nově se nedá sjíždět na D1, sjezd je až do konce listopadu uzavřený. Pokračujte dál městem a na D1 se napojte exitem 203 Svitavy, případně můžete z D2 na třetím kilometru sjet na Modřice a pokračovat k D1 Vídeňskou 52. Na hlavní části Pražského okruhu skončila pravidelná údržba v obou tunelech. Silničáři pracují na odklízení kuželů. Ještě nějakou chvíli to potrvá, jedná se o vcelku dlouhý úsek. Stále tak čekejte zdržení ve směru z D1 k letišti, a to od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
26: Zatím je většinou skoro jasno až polojasno, od západu čekáme postupně oblačno, je zataženo a na severozápadě ojediněle taky slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak naměříme většinou 19 až 23. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, taky dnes s Vladimírem Krocem.
27: Proč se ve Španělsku dramaticky stupňují demonstrace za větší dostupnost bydlení? Co doporučují lékaři s nástupem nové sezony respiračních onemocnění? A krátce se ohledneme i za sobotním slavnostním předáváním divadelních cen Thálie. Do ulic španělských měst vyšly v sobotu desítky tisíc demonstrantů na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Poté, co parlament v pátek zamítl dva vládní návrhy na posílení ochrany nájemníků. Podle organizátorů se včerejších demonstrací zúčastnilo na 500 000 lidí. Podle policie jich bylo zhruba 70 tisíc. Dál se také vystupňovaly protesty, které vypukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, v němž žila 70 let a jehož majitel výrazně zvýšil nájemné. Víc už s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
28: Dobré odpoledne.
27: Demonstrace pokračují navzdory tomu, že žena se později mohla do bytu v centru Madridu vrátit. Můžeme ten případ krátce připomenout?
28: Ano, tak Mari Carmen Abascalová a její případ byl jednak rozbuškou protestů, které teď probíhají nejen v Madridu, ale po celém Španělsku, a vlastně se stal také symbolem těchto protestů a částečně i důvodem, proč se vláda snažila bytovou krizi vyřešit dvěmi dekrety, což se nakonec nepodařilo. Jak už jste se zmínil, jedná se o 87letou důchodkyni, která je tělesně postižená a 23. září září byla soudně vystěhována z bytu, z místa, kde bydlela skoro celý svůj život. A to proto, že nový nájem byl 5x vyšší zhruba, tedy než nájem původní, který platila dlouhou dobu a v žádném případě si nemohla dovolit tak vysokou částku platit. Jenom pro srovnání, její nový nájem měl být něco přes 2600 eur, zatímco důchod byl téměř polovinu, takže další setrvání z finančních důvodů bylo nemožné. Její násilné vystěhování pak vyvolalo protesty po celém Španělsku, kde probíhá denně několik takovýchto soudních vystěhování, ale právě proto, že se jednalo o zranitelnou seniorku, tělesně postiženou, tak zřejmě z tohoto důvodu to byla vlastně poslední kapka, která vyvolala takovéto silné protesty.
27: Vraťme se k tomu, že v pátek neprošly parlamentem dvě legislativní předlohy. První návrh měl pozastavit vystěhovávání zdanitelných nájemníků do roku 2030 a zavést vyšší zdanění turistických bytů a omezit nákupy nemovitostí takzvanými suplými fondy. A ten druhý počítal s automatickým prodlužováním nájemních smluv o 2 roky. Proč konzervativní zákonodárci návrhy zablokovali?
28: Čekalo se vlastně to, že proti návrhu budou hlasovat dvě pravicové strany, a to sice opoziční Lidovci i krajní pravice Vox, ale vlastně hlavní úlohu sehráli katalánští separatisté ze strany Junts, kteří byli dříve spojencem Pedra Sancheze, a vlastně díky jejich hlasům se Pedro Sanchez stal také španělským premiérem, tedy zhrnutí, proč hlasovali proti. Podle nich by dekrety bytovou krizi nevyřešily, dokonce by mohly mít i opačné důsledky, a sice proto, že v důsledku té přílišné ochrany nájemníků by se mohli někteří majitelé bytu rozhodnout nepronajímat byty, chybělo by tedy ještě více bytů a prohloubilo by to krizi. Líder opozičních Lidovců také prohlásil, že za 3 dny se nevyřeší problém, který vláda nevyřešila za 8 let. Tady narážel i na další věc, a sice na to, že se nestavěly nové byty a momentálně jich ve Španělsku chybí asi 800 tisíc.
27: Průměrné ceny nájemného ve Španělsku vzrostly za posledních 10 let skoro dvojnásobně. Byty zdražily zhruba o 90%. Proč se tady země dostala do bytové krize?
28: Právě z těchto důvodů, o kterých jste se zmínil, zdražení bytu o 100%, v Madridu a Barceloně ještě více, nájemného o 90%, ale mzdy nerostly odpovídajícím způsobem. Otevřely se vlastně jakési nůžky. Mzdy rostly o asi 25-26%, ale reálné mzdy kvůli inflaci rostly ještě méně a nestavilo se také dost nových bytů, takže všechny tyto důvody měly za následek současnou bytovou krizi.
27: Premiér Pedro Sanchez by podle médií mohl po zamítnutí zmíněných legislativních předloh vyhlásit už na listopad předčasné volby i kvůli mohutným sobotním protestům?
28: Také, ale spíš hlavním důvodem, pokud by to tedy premiér Sanchez udělal, by bylo to, že nemá v parlamentu většinu, tak to je vlastně už od začátku tohoto období, a nebyly schváleny dekrety, které byly pro vládu velice důležité, byly vlastně symbolem jejich sociální politiky a velice usilovali o to, aby ty dekrety prošly a aby se staly zákonem. Tomu tedy tak nebylo. Předčasné volby požaduje delší dobu jednak opozice a také i část španělské společnosti, jednak z důvodu korupce v Sanchezově socialistické straně, v poslední době i nezvládnutí krize v Ceutě, a tedy bytová krize toto volání po předčasných volbách ještě prohloubila. Ale jestli se budou konat nebo ne, to ví pouze premiér Sanchez, který si podle nejmenovaných zdrojů dává právě tento víkend na rozmyšlenou, a pokud by se tedy rozhodl tyto volby vyhlásit, tak by to měl pravděpodobně ohlásit zítra, takže zítra budeme vědět více. Pokud by oznámil toto vyhlášení voleb zítra, hned pozítří v úterý by došlo k rozpuštění parlamentu a volby by se tedy v prvním termínu mohly konat 29. listopadu. Ale to jsou zatím spekulace, více budeme vědět zítra.
27: No a pokud na včerejších demonstracích zněly i výzvy ke generální stávce, je na obzoru?
28: Zatím to nevíme. Každopádně demonstranti zdůraznili, že budou, ať se děje, co se děje, tedy bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou vyhlášeny předčasné volby, že budou protestovat i dále, v protestech pokračovat a že budou usilovat o generální stávku po celém Španělsku. Takže i na tuto odpověď si budeme muset zatím počkat.
27: Spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková. Děkuju vám. Naschledanou.
28: Naschledanou.
27: Zatím u nás ještě panuje příjemné babí léto, ale zároveň se už rozbíhá období respiračních onemocnění. Praktičtí lékaři vědují spíš lehčí virózy, které se u dospělých projevují jako mírnější infekce, ale na pozoru by se měli mít zvlášť rodiče menších dětí, u nich může mít nákaza vážnější průběh. Zdravím teď doktorku Helenu Jiřincovou z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké poledne posluchačům.
27: Hlavní příčinou viru jsou ty teplotní výkyvy, chladnější rána, potom výraznější oteplení?
0: Já si myslím, že hlavní příčinou jsou spíše docházka do škol a do mateřských školek po prázdninovém přestávce, protože většina těch virů, které nám v současné době cirkuluje po celé letní období, jsou to především rinoviry, případně enteroviry a nyní začíná se trošičku projevovat i virus SARS-CoV-2, čili COVID-19.
27: A mění se s postupem let doba, kdy nadchází virová sezona, nebo je to spíš stejné?
0: Nemůžeme se zcela spoléhat, že viry nám budou kopírovat ty předepsané trajektorie, které jim vypracujeme. Obecně se nám chřipková sezóna posouvala z předvánočního období do povánočních, ale v období po covidové pandemii toto nesá platí, takže neumíme přesně predikovat nikdy začátek a nikdy se nemůžeme spolehnout na to, kdy obecně začíná respirační sezóna, nicméně my sledujeme nyní viry celoročně, ale chřipková sezóna začíná oficiálně podle 40. kalendářního týdne. A to ochlazení souvisí spíše s naší imunitní odpovědí a s tím, jak se viry dokážou lépe adaptovat na tu chladnější teplotu nebo vlhčí teplotu, že se lépe vlastně jsou déle živé a jsou lépe transmisibilní, čili lépe se přenáší z člověka na člověka.
27: A jaká tedy doporučení máte pro dospělé, když je postihnou ty zdravotní potíže, dají se tak říkajíc přechodit, anebo není radno je podceňovat zvlášť u starších věkových skupin?
0: Rozhodně bych doporučila vynechat jakýkoliv sport po době toho akutního projevu i u těch mladších osob a pro všechny platí nějaký klidový režim, čili i když chodí do práce a přicházejí a rozhodně ohleduplnost, to znamená nosit respirátor správně, nikoli pod nosem, tak aby neohrožovali ty ostatní, kteří mohou být třeba rizikovější.
27: A platí to, co bylo řečeno v úvodu, že ve střehu by měly být rodiče menších dětí?
0: Určitě menší děti jsou vnímavější k té nákaze. Malé děti a seniori u seniorů, protože jim postupně stárne imunitní systém, čili nejsou už tak zoceleni vůči těm nákazám, které dříve prodělali. A děti mnoho těch virů ještě nepotkali ve svém životě, takže procházejí primoinfekcí, čili samozřejmě malé děti jsou vnímavější část populace.
27: Kde je nejvhodnější doba nechat se očkovat proti chřipce?
0: Proti chřipce je nejvhodnější načasovat to období tak, kdy my vydáváme zprávu, že začíná třeba chřipková sezóna v některých jiných zemích, ale obecně nejlepší je čas listopad, konec října, listopad, prosinec. Můžeme se očkovat vlastně i v začátku, i v průběhu epidemie, pokud se nějak rozmyslíme. Jedině, co je potřeba dbát na to, že prvních 10 až 14 nás ta vakcína nechrání.
27: Dodávky vakcín do Česka se vzhledem ke komplikacím ve výrobě zpozdily. Státní zdravotní ústav ale ujistil, že už dorazilo na 500 tisíc dávek vakcíny. Další mají přijít ještě v říjnu a potom počátkem listopadu, takže by měla být dostupná bez větších problémů.
0: Distributor udává, že bude v listopadu vakcína k dispozici. Já si myslím, že na ty data od distributora bychom se mohli spoléhat. A současně je třeba podotknout, že tady máme vakcíny pro seniory, která se jmenuje Eflorda, která je zde k dispozici. Tedy seniori se mohou očkovat, i když já bych opět spíše doporučovala to očkování odložit třeba na konec října, ale není problém, aby se seniori očkovali a ostatní populace určitě dostane ty vakcíny jak pro děti, kdy máme k dispozici intranazální vakcínu, čili sprej do nosu bez injekce. Je to vakcína, která aktivuje slizniční imunitní odpověď a je určená pro děti od 2 let do 18 let, tak určitě rodiče, pokud by na ní mohli dosáhnout, čili že ten jejich úvodní lékař, praktický lékař tu vakcínu má, tak aby si zajistili tuto vakcínu.
27: Taky letos se mají podle epidemiologů vyskytovat i v Česku nové chřipkové kmeny. Jak tomu odpovídá ta letošní vakcína?
0: No tak ty údaje o kmenech poskytujeme my, virologové, a ta vakcína vypadá, že je velmi dobrá, protože ty kmeny, které se objevily v loni nové a unikaly té loňské odpovědi navozené vakcínou, tak jsou letos ve vakcíně a tyto stejné kmeny doporučuje nyní odborná komise pro očkování na jižní polokouli pro příští letní sezónu na jižní polokouli. Čili já si myslím, že ten výběr je velmi dobrý.
27: Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Děkuji, naslyšenou.
27: Po 33. se včera v Národním divadle slavnostně předávaly ceny Thálie udělované hereckou asociací. Ocenění za nejlepší mužský výkon v činohře získal Stanislav Majer za 10 různých rolí v inscenaci Pražského divadla X10, která pod titulem Amadoka pojednává o Ukrajině od doby před 100 lety po dnešek.
2: Pociťujeme, že to, co děláme, má nějaký smysl, protože to, že je ta věc neustále vyprodaná a že nám dovoluje zaujímat nějaký postoj konkrétně k té šílený krvavý válce na Ukrajině, tak to nám dává nějaký pocit, že to snad celý má smysl. Děkuju, hezký večer a sláva Ukrajině.
3: Stanislav Majer.
27: Thálii za činoherní ženskou roli si odnesla Lucie Žáčková, která byla oceněna Thálii už podruhé, tentokrát za roli Anny v inscenaci Komuna Pražského činoherního klubu.
4: Postava, kterou pořád hledám, zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci.
27: Svěřila se Lucie Žáčková v rozhovoru s naší reportérkou. Za celoživotní umělecké mistrovství v činohře byly oceněni brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a Petr Nárožný, dlouholetý herec Pražského činoherního klubu. Za angažmá na této scéně poděkoval jejímu zakladateli Ladislavu Smočkovi a rozloučil se slovy.
5: Já už 3 roky nehraju, jak vidíte, jsem tak trošku zmordován úrazy a dělám besedy pro lidi. Dělám to strašně rád a díky těm besedám mám stále takový pocit, že tou jednou nohou ještě na tom jevišti, který znamená svět, tak trochu stojím. Já vám děkuju.
27: Dodejme, že na slavnostním večeru v Národním divadle několikrát zazněly otázky kolem budoucnosti české kultury, včetně divadla, finanční podpory státu. Náměstek ministra kultury, tanečník, baletní mistr a choreograf Jiří Bubinček ujistil, že je připraven setkávat se a diskutovat i se zástupci divadelní obce. Víc teď s divadelní publicistkou, teatroložkou a překladatelkou Marcelou Magdovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
27: Jak hodnotíte výběr oceněných v činohře? Lucie Žáčková i Stanislav Majer si i podle vás stáli zasloužili?
3: Oba výkony jsou jednoznačně ocenění hodné. Ostatně dokládá tomu i dlouholetá dráha obou interpretů. Ať už Lucie Žáčkové, jejíž počátky byly spojeny se dvěma ostravskými scénami, divadlem Petra Bezruče a komorní scénou Arénou a pak jejím dlouholetým působením v Pražském národním divadle. Ostatně role Anny v inscenaci Komuna také dokládá i dlouhodobou tradici a navazování na této tradici činoherního klubu pražského. A to v repertoáru udržovat taková díla, která nesou velkou hereckou příležitost. A to je vlastně i dokladem aktuálního ocenění Lucie Žáčkové za stvárnění role Anny. Co se týče Stanislava Majera, tak jeho cesta divadlem šla také přes několik scén. Takovou nejzásadnější byla jeho spolupráce s režisérem Dušanem Davidem Pařížským v divadle Komedie, na kterou právě navazuje i aktuální inscenace Amadoka, za níž byl Stanislav Majer oceněn. V souvislosti s tímto dílem, které považuji za asi nejvýraznější v oblasti činohry za poslední sezonu, mi napadá jiná otázka, a to, že ceny Thálie zohledňují pouze izolované výkony, nikoli však cenu, která by mířila za kolektivem. Myslím, že v tom, jak vypadá současné divadlo, už nelze pouze oceňovat jenom jednotlivce, protože řada inscenací opravdu spočívá v kolektivní souhře a není možné vlastně vyčlenit z toho týmu pouze jednotlivce. Je to podle mého názoru i právě inscenace Amadoka, kde podle mého názoru si zaslouží ocenění všech pět herců přítomných na scéně a ne pouze Stanislav Majer.
27: Co o stavu zdejší divadelní scény podle vás vypověděl sezona, k níž se vztahují letošní Thálie?
3: Divadlo je kolektivní organismus, to znamená, že opravdu na něm nespolupracují pouze herci, když ty jsou samozřejmě nejzřetelnější, jsou pro diváky i ostatní vidět na scéně. Takže ono, ceny divadelní Thálie jsou pochopitelně prestižním oceněním, jsou jistou zprávou, ale určitě ne zprávou, která by zohledňovala stav českého divadla, protože tudíž by se v cenách museli objevovat další umělci, ať už jsou to režiséři, režisérky, výtvarníci a zkrátka další osoby, které se na inscenacích podílejí. Je to opravdu spíš nějaké prestižní pohled, který vlastně nějak referuje o tom, že jisté výkony v té sezóně byly a jsou ocenění hodné, avšak určitě to tedy není mapa, která by nějak podávala komplexnější zprávu o stavu českého divadla.
27: Máme už bohužel poslední minutu, ale přesto se zeptám, sdílíte obavy, které zazněly včera z jeviště Národního divadla, pokud jde o státní podporu pro divadelní kulturu?
3: Ty obavy jsou jednoznačně na místě. Kultura je dlouhodobě podfinancovaným sektorem a pochopitelně spolu s událostmi, ke kterým dochází, a to nejenom na Ministerstvu kultury v posledních měsících, ty obavy jen sílí. To znamená, že i právě platforma udílení cen Thálie může být prostorem k, nechci říct politické agitaci, ale určitě k nějakému upozornění na to, že tady ten problém je.
27: Divadelní publicistka, teatroložka Marcela Magdová. Moc děkuju a mějte se hezky, nashledanou.
3: Naslyšenou.
27: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
6: Dobré odpoledne, půl jedné.
25: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Řidičské průkazy pro osobní auta v Česku by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají anebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Rusko v noci východně od Oděsy zasáhlo nákladní loď převážející ukrajinskou vojenskou techniku. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Moskva zaútočila taky na logistické centrum pošty v Černomorsku a na datové centrum v Oděse. Drony letěly i na Kyjev, kde podle starosty Vitalie Klička znovu zasáhly severní most přes řeku Dněpr. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbrekse. Ve stočleném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování strana Lotyšsko na prvním místě. Proruská strana Pro suverenitu, která chtěla vyhlásit národní neutralitu, se do parlamentu nedostala.
10: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbrekse oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
11: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
10: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří pro evropské a nacionalistické strany, které zastávají pro obranou politiku i podporu Ukrajiny. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
9: Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé. Jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady a zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Ceny Thálie za herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Je jasno až polojasno, na západě a severozápadě ještě místy mlhy, na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku čekáme od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na severozápadě a severu bude o něco chladněji, tam naměří až 17 až 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 15 stupňů. Na Šumavě teplej, tam až 19. Slabý, proměnlivý anebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, na východě přechodně mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Plus a teď názory a argumenty.
12: Blížící se volby a ohlášená prezidentova neúčast, spor v Evropské unii o podobu 7letého rozpočtu a postoj české vlády, či návštěva papeže Lva 14. ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
25: Názory a argumenty.
12: Už za několik dní, v pátek a v sobotu, nás v Česku čekají volby komunální a do třetiny senátu. Tento týden ale vzbudilo pozornost oznámení odboru komunikace kanceláře hlavy státu, že prezident republiky Petr Pavel tentokrát kvůli své účasti na privátní akci hlasovat nepůjde, ač ho to kvůli chybě v plánování mrzí. Týkaly by se ho volby do zastupitelstva domovské obce Černoušek, vzhledem k tomu, že v příslušném senátním obvodu, kde by hlasoval, letos volby nebudou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
13: V den voleb si každý může dělat, co chce.
7: Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on se chová většina Čechů. Posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54% voličů. Ze všech ostatních pohledů ovšem už na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoliv, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost. U politiků bychom pak postoj "nejdu volit" označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy o veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají, popřípadě zda si nedělají z občanů tak trochu legraci. U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu a měl by tedy svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit. Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoce, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Konec konců, pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství. Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovu zvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nyní nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno. Co jste to za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby? Nebo proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám? A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit. Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám poněkud zanedbává, může být sympatie rychle tatam. Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil. V pátek sedl v Marrakeši nebo v Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černoušek. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
13: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jsou dotace zemědělcům důležitější než konkurenceschopnost? Otázka, kterou si položil publicista Jan Vávra.
14: Jak praví klasik, o peníze jde vždycky až v první řadě. Pokud se optikou tohoto okřídleného rčení podíváme na porcování evropského medvěda, ke kterému se teď chystají státy Evropské unie, pochopíme, jaké jsou skutečné priority jednotlivých států. Schyluje se totiž k bitvě o rozdělení peněz pro nové rozpočtové období 2028 až 34. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši zhruba 2 bilionů eur, tedy asi 49 bilionů korun. Nyní ovšem 6 bohatých zemí, Německo, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Finsko, požaduje v rozpočtu škrty ve výši stovek miliard eur, tedy několik bilionů korun. Ušetřit se má hlavně na zemědělské politice a také na pomoci chudším regionům. Novými výdajovými prioritami Evropské unie má podle těchto států být především obrana a konkurenceschopnost Evropy v soupeření s Čínou a Spojenými státy. Připomeňme, že rozpočet Evropské unie je financován hlavně příspěvky členských států. 6 těchto států dohromady zajišťuje asi 40% příjmu rozpočtu. Konkurenceschopnost a obrana jsou jednoznačně i v zájmu České republiky. V Vždyť naši politici při každé příležitosti kritizují Evropskou unii za to, že ztratila schopnost konkurovat nejvyspělejším ekonomikám, že v rozvoji moderních technologií zaostává a že je technologicky závislá na Číně a Spojených státech. Podobně kritizují Evropu, že zanedbala svoji obranu, že je zcela odkázána na pomoc Spojených států a velebí Donalda Trumpa za pověstný budíček. Proto poněkud překvapuje, že se Česká republika ocitla ve skupině 17 států, které se postavily proti škrtům a novým navrhovaným prioritám. Tyto státy naopak požadují, aby přibylo peněz na zemědělství a regionální rozvoj a aby celkový rozpočet překročil navrhované 2 biliony eur. Premiér Babiš na konci srpna po jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Praze prohlásil, že škrty v zemědělských fondech a tzv. Kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu nepřijatelné. Není to tak dávno, co se premiér Babiš holedbal dopisem, který zaslal ostatním lídrům Evropské unie a ve kterém vyzývá k posílení konkurenceschopnosti 27. Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se Evropské unii nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, naléhal Babiš. Ale když teď přijde na věc a mohl by pomoci nasměrovat Evropskou unii k technologickému rozvoji a posílení obranné schopnosti, začne volat po starých časech a požaduje další pumpování peněz do zemědělství. Přitom Česká republika už vzhledem k svému ekonomickému růstu přestává patřit mezi ty nejchudší regiony. Nelze se bohužel ubránit domněnce, že za postojem České republiky k novým prioritám Evropské unie je především obava našeho premiéra, že by tím mohl přijít o velkou část dotačního balíku pro Agrofert. Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Česká republika neměla podporovat snahu posílit jak obranu Evropy, tak i její schopnost konkurovat nejvyspělejším státům, která panu premiérovi tak leží na srdci. Postoj Německa, Nizozemska, Švédska, Dánska, Rakouska a Finska odhaluje skutečně hluboký rozpor mezi evropskými politiky v otázce, co je nejdůležitější pro budoucnost evropských států. Buď bude Evropa investovat do svého ekonomického a technologického rozvoje a samostatnosti v obraně, nebo bude dál posílat peníze zdejším agrokombinátům, které již dnes kontrolují domácí trh s potravinami a mají díky svému dominantnímu postavení obrovské zisky.
27: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Tento týden jednal v Praze s předsedou české vlády Andrejem Babišem italská premiérka Giorgia Meloniová. Předsedkyně vlády země s třetí největší ekonomikou v Evropské unii a podle HDP 8. největší ekonomikou na světě. Jedním z klíčových bodů jejich jednání byly body, které chce Česko a Itálie společně prosazovat v Bruselu, jako otázka budoucího 7letého rozpočtu Unie a dotace, kterým se věnoval Jan Vávra v předchozím příspěvku, či reforma systému emisních povolenek. Střední Evropa má v Itálii přirozeného spojence. Praha se totiž dotáhla na Řím, říká ke společným zájmům obou zemí evropský editor deníku Luboš Palata.
1: Byl jsem před několika dny na prodlouženém víkendu v Římě, který byl v kombinaci s Vatikánem v pozdním létě opět okouzlující, ale po návratu jsem si v té naší Praze připadal jako v bohatším, klidnějším, uklizenějším a lépe fungujícím městě. Není to nějaká namyšlenost, jen konstatování statisticky podloženého faktu, že se Česko na Itálii v mnoha ohledech ekonomicky dotáhlo a nebýt uměle podseknutých českých platů, tak by ten pocit mohl člověk prožívat v Itálii i jako turista, což se pravda zatím tak úplně neděje. Oproti Itálii, jejíž dluh přesahuje 110% hrubého domácího produktu, máme navíc ještě několik desítek let šanci Itálii dohánět i tím, že si budeme žít, tak říkajíc na dluh. A pokud to neprojíme, ale skutečně investujeme, můžeme Itali skutečně ještě v tomto desetiletí dohnat a v tom příštím i předehnat. Nedávná návštěva italské premiérky Giorgie Meloniové v Praze byla proto projevem přirozeného zájmu o střední Evropu, kde především Česko a Polsko podávají hospodářsky obdivuhodné výkony, byť ty české jsou těmi polskými trochu překrývány, mnohdy neprávem. Z podobné hospodářské úrovně vyplývají i podobné evropské zájmy. Především pokud jde o evropský rozpočet, z něhož by jak Česko, tak Itálie v příštích letech chtěli dál financovat svůj hospodářský vzestup. Další spolupráce je nepochybně možná i v omezování nelegální migrace, kde Itálie pod vedením Meloniové průkopníkem umisťování odmítnutých žadatelů o azyl v třetích zemích. A také ukázkou, že tento slibně se tvářící nápad má spoustu problematických momentů. Třetí oblastí, kde nachází nejen Česko, ale i Polsko s Itálií společnou řeč, je pomalejší prosazování Green Dealu. Itálie totiž ve své energetice zaspala a podobně jako v Česku a Polsku je také na Apeninském poloostrově využívání čistých zdrojů energie v plenkách. Zároveň ale platí, že ani celý Visegrád společně s Itálií na změnu rychlosti Green Dealu nestačí a bude potřebovat další spojence. Každopádně zájem Itálie o střední Evropu je jen dobře a pomáhá snížit přílišnou závislost regionu na Německu i pocit osamění Visegrádu v pohledu na některé evropské problémy. Z českého pohledu má tento zájem i nostalgickou vzpomínku z doby založení Československa, kdy Itálie a Italové byly vedle Francie a Spojených států pro vznik novodobého českého státu zásadní. Což je dobrý základ k tomu na tuto spolupráci o 100 let později navázat.
27: Jaké společné zájmy mají Česko a Itálie, komentoval evropský editor deníku Luboš Palata.
25: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
27: Papež Lev XIV. Tento týden ukončil svou čtyřdenní návštěvu Francie, do které přijel jako první hlava

0: osobní záležitostí a nevnáší se do veřejného života. Je tam nemyslitelné, aby třeba nový prezident šel po svém zvolení na mši do katedrály, jak se to zavedlo u nás, nebo že by biskup žehnal otevření dálnice. Proto se také úřady staví proti zahalování tváře na veřejnosti a ve škole jakožto viditelným symbolům islámu. Francie kdysi bývala katolickou zemí par excellence. Říkalo se jí nejstarší dcera církve, hned po Itálii má nejvíc vědců, odtud byla vyhlášena první křížová výprava a tak dále. Když před pár lety hořel pařížský chrám Notre Dame, to drama sledovala se zatajeným dechem na obrazovkách pomalu celá planeta. Dnes je tam katolická víra na výrazném ústupu. Že jsou katolíky, o sobě tvrdí asi 45% dospělých Francouzů, hlavně starších, což je stále o trochu víc než deklarovaných nevěřících. Jednou za měsíc jde na mši ale jen 5% dospělých. V nedávné době je vidět nový fenomén, kdy rok od roku nepatrně narůstá počet mladých lidí, kteří se nechávají pokřtít. Nejde ovšem o velká čísla, letos jich bylo asi 20 tisíc. Zájem těchto mladých je možná i reakcí na stále viditelnější islám a projevem jakéhosi přimknutí k tradici Francie. Pro srovnání, k islámu se hlásí asi 7% dospělých Francouzů. V tomto kontextu přijel na svoji první návštěvu do Francie nový papež Lev XIV. Jeho předchůdce František tam sice zavítal třikrát, ale vždy jen na skok a do jednoho města, jako by ho ta země nezajímala. Současný papež teď naopak podnikl po Francii dlouhou a nabitou, výrazně medializovanou cestu. Její hlavní osou bylo porozumění a otevřenost a podle očekávání odmítl čerstvě uzákoněné napomáhání k ukončení života. Za 4 dny stačil absolvovat gigantickou mši na náměstí Svornosti, jednou z největších náměstí Evropy. Přišlo tam snad 800 tisíc lidí a stáli po celé délce elizejských polí až k vítěznému oblouku. V prezidentském paláci měl projev k politikům, sloužil mši v Notre Dame, zavítal do UNESCO a na Národním stadionu celebroval večerní mši pro 80 tisíc mladých. Velmi sledovanou byla jeho cesta do poutního místa Lourdes, věnovaná mimo jiném obětem sexuálního násilí v církvi, které ve Francii velmi otřáslo její pozicí. Setkal se tam mimo jiné se 7 takovými oběťmi, ale nijak zvlášť jim vstříc nevyšel. Řekl jim sice, že to násilí mělo systémovou, nikoli jen individuální povahu, ale později svůj výrok popřel. Svoji cestu uzavřel v Metách, kde vzdal hold Robertu Schumannovi, jednomu z poválečných otců sjednocené Evropy. A řekl tam, že křesťanství učí o rovnosti všech a že Evropa se musí připravit na příchod lidí utíkajících před válkou a pronásledováním i hledajících lepší život bez bídy. Odmítl tak implicitně teze krajní pravice, která je ve Francii na vzestupu. Ani jednou ale nezmínil ruskou agresi, mluvil obecně o dodržování mezinárodního práva a o nutnosti trpělivého dialogu. Pozornost ale vzbudila jeho formulace, že při vyjednávání je třeba být připraven, cituji, obětovat určité pozice pro vyšší dobro.
1: Návštěvě papeže Lva 14. ve Francii se ve svém komentáři věnoval publicista a bývalý diplomat Petr Janeška. Chyťte extremistu. Tak nazval svůj následující komentář publicista Jefim Fištejn. Tady je jeho názor.
2: Není tomu tak dávno, co jsem s překvapením pozoroval, jak moji pokrokovější kolegové slzí při poslechu projevu Angely Merkelové na nový rok 2016. Zdalo se jim, že jsou svědky konečného vítězství politického liberalismu, bezbřehého humanismu, multikulturalismu a ostatních izmů, co jich je. Přitom německá kancléřka zrovna páchala největší zločin na vlastním národě, na Evropě a možná na celém lidstvu. Protože nikoli pravicoví populisté, nýbrž nadmíru aktivní liberálové jsou pravými extremisty naší doby. Poslední věta není z mé hlavy, ale citát z velmi diskutovaného článku britského novináře Matthew Asayeda, otištěného nedávno v deníku The Times. Mohutná mediálně ozvěna článku ukázala, jak rychle se veřejný diskurs posouvá doprava a dává za pravdu těm z nás, kteří podobný názor vyslovují již mnoho let. Celou tu dobu, tvrdí Matthew Sayed, jsme brečeli na špatném hrobě a hledali extremisty tam, kde nejsou. Pravými extremisty, podle Sayeda, nejsou obyčejní muži a ženy, kteří chtějí mít chráněné

0: Hranice, řízené přistěhovalectví, rozumnou energetickou politiku a vládu, pro níž zájmy vlastních občanů jsou na prvním místě. Ba ne, říká žurnalista londýnských Timesu. Pravými extremisty jsou zaťatí liberálové, kteří za poslední čtvrt století nejenže tyto hodnoty odbourali, ale sami se zradikalizovali natolik, že naprosto ztratili kontakt s většinou svých spoluobčanů. Matthew Syed jako zhmotnění tohoto nešvaru přímo uvádí Angelu Merkelovou, její katastrofické rozhodnutí vpustit do země v roce 2015 přes 2,5 milionu utečenců z Blízkého východu vytvořilo neúměrný demografický a kulturní tlak a destabilizovalo politiku v mnoha zemích Evropy. Její kroky a obdobná rozhodnutí Tonyho Blaira, Emmanuela Macrona, švédského premiéra Stevena Levena a nyní španělského předsedy vlády Pedra Sánchez jsou pravými zdroji prudkého růstu podpory různých populistů v Evropě. A nejde jenom o neřízené přistěhovalectví. Jak poznamenává Matthew Syed, takový bezhlaví liberálové prováděli stejně protismyslnou energetickou politiku již po ruském obsazení Krymu. Podporovali stavbu plynovodu Nord Stream 2, pravidelně snižovali výdaje na vlastní obranu a pak upadali do hysterických záchvatů, když jim Američané vytýkali neplnění svých závazků vůči NATO. Prosazovali pomatenou politiku net zero, jejím cílem byla sotva dosažitelná nulová bilance emisí skleníkových plynů a tak dále. Ve výsledku se politického a mediálního establishmentu Západu zmocnila kulturní levice. Státní instituce a média se stala semeništěm radikálně levičáckých názorů. Extremisté, kteří reprezentují maximálně 10 až 15% obyvatelstva, začali tvrdit, že vyjadřují zájmy většiny. Zatímco těm, kteří se snažili vzdorovat kulturnímu převratu, posměšně nadávali do extremistů. Těmito argumenty Matthew Syed z londýnského deníku The Times vysvětluje, proč stále více voličů v Evropě podporuje populisty. Dochází k osudovému zlomu, píše uznávaný novinář. Cituji, Overtonovo okno, neboli sada názorů přípustných ve společenském diskurzu, se opět dalo do pohybu. Jenže tentokrát se sune opačným směrem.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A ani dnes nebude chybět závěrečná glosa. O tom, jak je všechno rychlejší a rychlejší, hovoří herec, režisér a fotograf, předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
2: Přemysl Oráč to měl jednoduché. Podědil pluh po svém otci, ten po svém otci a ten také po svém otci. Byly doby, kdy slavná cesta do Říma trvala mnoho týdnů, vývoj kultury a uměleckých směrů se počítal na desetiletí. Vliv italské renesance se v některých zemích projevoval až o desítky, možná i stovky let později. Kultura, prostředí a styl života vnuků se příliš nezměnily od kultury jejich otců a dědů. Poslední století přináší však zásadní změnu. Říká se, a je to tak trochu fráze, že všechno je rychlejší a rychlejší. Můj táta, velký technik a obdivovatel nových přístrojů, používal jako učitel pro přehrávání zvuku kotoučový magnetofon s magnetickým páskem. Měl dvě rychlosti, podle toho se měnila kvalita. Za mnoho let se objevila kazeta s jednou rychlostí, s podobným magnetickým páskem. Z jedné bedinky byly dvě a otec si nadšeně vychutnával stereozvuk. Za celý jeho život to byl kompletní vývoj přístrojů nahrávajících zvuk. Když jsme poprvé poslouchali společně digitální záznam zvuku z CDčka, byl u vytržení. Moje současné domácí nahrávadlo má obrovské menu a asi 150 nastavitelných funkcí. Ještě jsem ho tátovi stačil ukázat. Když jsem byl malý kluk, počítala se generace zhruba jako období 20 let. Dnes si myslím, že už je velký rozdíl pouhých 5 let. A z toho logicky vyplývá, že si rychleji přestáváme rozumět. Není to ale jen o tom, že používáme jiné nástroje. To všechno nás totiž ovlivňuje a rychlejším tempem se především mění naše uvažování. Starý magnetofon jste se naučili ovládat do nejmenších podrobností. Bylo to jednoduché. Dnešní přístroje nestačíte pochopit, vstřebat a to vede k povrchnosti. Jsme přehlceni, jsme povrchní a na nic nemáme čas. A tak se mění priority. Kvantita je důležitější parametr než kvalita. Ale nezbývá, než toto všechno akceptovat a smířit se s tím. A najít si v tom chaosu, zmatku a zběsilém tempu svůj životní prostor. Otázkou totiž je, jestli se to tempo někdy zastaví. Zatím to tak nevypadá. A tak možná i naši vnuci se budou na naši generaci dívat jako na generaci Přemysla Oráče. Zvládneme to tempo ale vůbec přežít?
1: Glosou Ondřeje Kepky končí Nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Tady je Plus ve 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
5: Ve Francii zadrželi v souvislosti se středoškolskými protesty dvě osoby podezřelé z pokusu o vraždu policisty. Rusko i dnes útočilo na Kyjev, do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté pokutovali desítky řidičů, dva přišli o auto. V neděli 4. října posloucháte zprávy Plusu, zdraví vás Ondřej Látal. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
6: Policista se snažil zadržet 17-letého studenta, který s dalšími lidmi protestoval před gymnáziem. Podle agentury AFP mladík házel předměty a zapaloval ohně. Policista ho po útěku zadržel na poli u gymnázia, kde 59-letý muž spadl na zem. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak dav policistu napadl a surově ho zbyl. Podle státního zastupitelství mezi podezřelými student není a policie ho po krátkém zadržení propustila. Protesty se rozhořely po celé Francii v reakci na časté rušení hodin, nedostatek učitelů nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
7: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a Desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Radiožurnál připravil speciální vysílání z Lán při příležitosti 90. narozenin Václava Havla. Ty by oslavil zítra. Na prvního prezidenta České republiky celý den vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci. Dopoledne byli hosty třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček anebo tajemník Martin Vidlák, který na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
8: netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
5: Do speciálního vydání Hovoru Zlán dál přijala pozvání například editorka v bývalé knihovně Václava Havla Anna Frejmenová nebo bývalý mluvčí a poradce Michal Žantovský. Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna asi tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpátky. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
9: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
10: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či zhrnutí tématu.
10: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
12: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
10: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Neděle je jasná až polojasná na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách čekáme oblačno a je zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Teploty dnes přes den 19 až 23 stupně, na severozápadě a severu Čech 17 až 20. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy, teď už pro vás máme Archiv Plus.
13: Byla to tehdy pro socialistické Československo rána. Jeden z nejpopulárnějších zpěváků, Valdemar Matuška, zůstal na přelomu srpna a září 86 ve Spojených státech. Jak se tehdy o této události hovořilo, to vám dnes připomene a od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
3: Archiv Plus.

0: Vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Helena Wernerová a Jaroslav Hausdor. Úvodem přehled hlavních zpráv. Soudruzi Gustáv Husák a Lubomír Štrougal zaslali nejvyšším představitelům Vietnamu Chong Tiňovi a Pham Van Dongovi blahopřejný telegram ke státnímu svátku jejich země. Soudruh Lubomír Štrougal odletěl na oficiální návštěvu Kanady. V Harare začala 8. vrcholná konference hnutí nezúčastněných zemí na nejvyšší úrovni. Své odhodlání přispět k zachování míru vyslovili pracující na mnoha místech naší vlasti. Na našich školách začal nový školní rok.
1: Bylo to 1. září jako každé jiné. Mluvilo se o tom, že je nutné šetřit palivy a že nepříznivé počasí komplikuje dokončení žní. A jedinou novinkou bylo, že v září 86 byl na školách zaveden nový vyučovací předmět – informatika. Jenže do toho klidu přišla už 2. září překvapivá zpráva. I když zachytili ji pouze pravidelní posluchači Svobodné Evropy, redaktor Sláva Volný v legendárním pořadu Události a názory odvysílal po 18. hodině, asi jako vůbec první, informaci, že Valdemar Matuška s manželkou Olgou se nevrátili z dovolené na Floridě a požádali o azyl ve Spojených státech. A pak to šlo rychle. Ještě večer ve 21 hodin odvysílal rozhovor s Matuškou Hlas Ameriky.
2: A nyní vysíláme telefonický rozhovor Pavla Skály se zaslouženým umělcem Valdemarem Matuškou.
3: Pane Matuško, naši posluchači už vědí, že jste se svou rodinou, manželkou Olgou Blechovou, také známou zpěvačkou, a 9letým synem Valdemarem požádali o politický azyl ve Spojených státech. Proč jste to udělali?
4: Tak já jsem poprvé uvažoval nad odchodem z republiky asi tak 2 lety, kdy mě pozvali na vnitro a řekli, abych se zodpovídal toho, co jsem řekl na jevišti. Měli teda konkrétní dotazy a dověděl jsem se, že nějaký soudruh z Českých Budějovic si na mě stěžoval rozsáhlým dopisem. Nejenom teda na vnitru, ale i na Pragu koncertu a na ministerstvu kultury. No, já vím, co to je, když jsem nesměl zpívat, já už jsem to zažil a není to nic příjemného. Lidi se totiž chtějí bavit a já se s lidma hrozně rád bavím. A někdy mám takový pocit, jako měl pan Vlasta Burian, když říkal, mně se chce něco říct a já to asi řekl. A tak se stalo, že jsem na konci sezony řekl, letos houby nezbírat.
3: Já si myslím, že tomuhle asi rozumějí lidé v Československu líp, než my tady ve Spojených státech.
4: No jistě, no tak to jsou takové prostě věci konkrétní, které rozumějí u nás, že se stal ten Černobyl, tak se zdálo, že jako se nebudou jíst ani borůvky a tak dále. Lidi teda chvíli koukali a pak se začali hrozně chechtat. Vidíte se, já vím, že se vám to třeba zdá být jako maličko, ale tam, kde má cenzura ještě svoji cenzuru, je to úplně jiné. Tak já jsem se rozhodl, že vemu rodinu a odjedem.

0: Slovensko bude vždycky naše rodná země, jak jsem to vždycky velice často zpívala. Tak si myslíme, že s Holinkou, a teda doufám, že naši posluchači nás budou mít možnost slyšet na stanici Praha 3.
1: Čili vlastně ten pán z Českých Budějovic svým dopisem tak trochu přispěl k tomu vašemu rozhodnutí, že přece jen zůstanete ve Spojených státech.
0: No, ono to nebylo jenom tohle, víte, ono to jsou ještě různý jiný věci. Pojďte se, když každou chvíli na vás někdo vybatne s něčím, já nejsem ten typ, který by stál na jevišti a přemýšlel o tom, co můžu říct a co nemůžu říct. Tam je fůra lidí, kteří třeba to berou úplně jinak. Já třeba řeknu něco, co si myslím, že vůbec není proti ničemu a lidi se začnou chechtat a teprve mi dochází, co jsem vlastně řekl. Ono to opravdu je složitý a když člověk dává jenom pozor, tak potom to představení nestojí za nic.
1: Pane Matuško, co chcete ve Spojených státech dělat?
0: No já nic jiného neumím než zpívat, tak bych chtěl pokračovat dál.
1: Ovšem, začínat ve 54 letech ve Spojených státech není nejjednodušší, i když předpokládám, že vy už Spojené státy trochu znáte z nějakých předchozích návštěv.
0: No jistě, ale ono taky jako končit ve 54, to taky není žádná legrace.
1: Co teď dělá váš 9letý syn Valdemar? Právě začal...
0: Můj 9letý syn nastoupil do školy 25. a strašně se mu tam líbí. Jsou tam moc prý fajnový děti, který se s ním baví. On má teda výhodu proti mně, a teda Olinka umí anglicky, že ano, ale proti mně, že on teda bude umět anglicky daleko a dřív a daleko líp.
2: Valdemar Matuška pro Hlas Ameriky v rozhovoru s Pavlem Skálou, což byl pseudonym Pavla Pecháčka. To bylo úterý 2. září 86 a o den později zřadil rozhovor s Valdemarem Matuškou také české vysílání BBC z Londýna. Po telefonu Valdemar Matuška, u mikrofonu nezapomenutelný Karel Kincl.
3: Pokud vím, měl jste na tenhle týden naplánované koncerty v Československu. Co prosím vás děláte na Floridě?
0: Na Floridě se opalují. A čekám, až dostanu zelenou kartu.
3: Co to znamená?
0: Co to znamená, že budu moct třeba pracovat.
3: To znamená, že jste se rozhodl emigrovat do Spojených států.
0: No, dá se to tak říct, rozhodl jsem se zůstat tady.
3: Mohl byste prosím pěkně vysvětlit důvody, které vás k tomu vedly?
0: Když člověk nemůže na jevišti říkat to, co chce, neustále ho někdo za to honí a musí právě říkat důvody, proč to říkal, když má zpívat písničky, které už téměř nic neříkají, protože každý text je 3x, 4x obrácený a každý slovo, který prostě se někomu nelíbí, musí člověk vysvětlovat. Pak vás ta práce nebaví a nemá cenu v ní pokračovat.
3: Vy jste se o politiku, pokud vím, nikdy zvlášť nezajímala, nestaral.
0: Politika vůbec nezajímala a myslel jsem si, že teda jako lidi, kteří politiku dělají, nebude zajímat, co se dělám já, jenže jsem se strašně mýlil. Já jsem neodešel z republiky proto, protože se mi vždycky ještě podařilo nějakým vhodným způsobem jako něco lidem říct. Ale když před 2 lety si už začali stěžovat jako přímo na vnitru, že jsem řekl to a to a mě potom honili a ptali se mě, co jsem tím myslel. Já jsem říkal, já jsem tím nemyslel vlastně prakticky nic. A ono to mi neříkejte, to přece jenom něco jste myslel. Já říkám, no tak myslet musím. A tak jako jsem začal zjišťovat, že už to nejde. A jak se říká, i půl litr, když jenom do něj kape po kapkách, tak prostě přeteče.
2: Tady malá odbočka. Prošel jsem v Ústavu pro studium totalitních režimů celou složku věnovanou Valdemaru Matuškovi a žádný udavačský dopis z první poloviny 80. let jsem nenašel. Materiály státní bezpečnosti obsahují mnoho písemností ze 60. let, kdy na Matušku pilně donášela řada jeho kolegů z divadel a od filmu, ale z let 80. nic. Tím neříkám, že si Matuška vymýšlí, ale jen to, že onen slavný dopis z Českých Budějovic na své objevení teprve čeká. Ale dejme znovu slovo Valdemaru Matuškovi a Karlu Kinclovi.
3: Jak si teď představujete budoucnost svou a své rodiny?
0: Chtěl bych zpívat. To znamená, že budu muset zpívat i druhé polovině posluchačů, který mě zase dlouho neslyšeli.
3: Jaroslav Hudka zpívá v jedné své písničce, že emigrace sice znamená, že člověk se znova narodí, ale bez nároku na dětství, na období takových těch bezstarostných životních příprav. Narodit se znova bez nároku na dětství ve věku 54 let, to je dost opožděně, nemyslíte? Já to říkám z vlastní zkušenosti, aby bylo jasné.
0: Jistě, všichni máte tímhletím zkušenosti, který já teprve získávám. Vám už se i zdálo, že vás odtáhli zpátky do Československa. Moje heslo zní znova a lepší.
3: Počítáte tedy s tím, že zvlášť zpočátku to bude pro vás, pro všechny, moc a moc náročné?
0: Podívejte se, já nevím, jestli znáte moje začátky v Praze. Ty byly velice těžký a velice náročný. Já jsem prožil i to, že jsem už byl velice známý člověk a pak jsem rok nesměl dělat. Kvůli blbině, kterou si někdo vymyslel, ale soudruzi tomu věřili. Zakázali mi pracovat. A když někomu zakážete práci, to je vlastně jako když mu zakážete dýchat. Teda myslím tím práci, kterou opravdu má rád a kterou dělá s láskou a chutí a odpovědí.
2: Pro dohasínající Husákův režim byla emigrace jednoho z nejpopulárnějších zpěváků mírně řečeno trapnou záležitostí. Soudruzi zareagovali podle osvědčené šablony. Nejprve emigranta totálně zostudit a v zápětí se tvářit, že nikdy nebyl. Už 2. září 86 stáhla stanice Praha z vysílání pořad Písně a šanzony. Mělo jít o písničky Valdemara Matušky a místo něj zpívala skupina Plavci. A 4. září vyšel v Rudém právu slavný komentář Václava Doležala. Dodnes nevím, zda jde o skutečné jméno nebo o pseudonym některého osvědčeného prorežimního komentátora. Ten komentář měl název Morální pád jednoho zpěváka a autor v něm přiznával, že o emigraci Valdemara Matušky se dozvěděl z Hlasu Ameriky. Prorokoval mu velké zklamání a divil se, co tak oblíbeného zpěváka k emigraci vedlo. A to bylo všechno. Následovalo absolutní mlčení, stažení Matuškových desek z prodejen, likvidace připravené desky s názvem Jsem svým pánem, zákaz hraní skladeb v televizi a rozhlasu, vymazání písniček z filmů a televizních pořadů a odebrání titulu Zasloužilý umělec, který byl Matuškovi udělen v roce 1980.

0: Emigrace Valdemara Matušky byla zajímavá tím, že odešel člověk ve zralém věku, možná už za vrcholem popularity a bez pochyby sociálně zcela zajištěný. To, že se z Československa v 80. letech vytratili tenisté Ivan Lendl nebo Martina Navrátilová, zpěvačka Jana Kratochvílová nebo herec Pavel Kříž, to se vědělo, ale většinou šlo o mladé lidi, na které ve světě mohla čekat lepší kariéra. Ostatně ve stejný den, kdy vešlo ve známost, že Matuška zůstal na Floridě, se z mistrovství Evropy v plavání v Madridu nevrátil do republiky držitel několika medailí Josef Hladký. Valdemar Matuška to asi nejlépe vystihl oním přirovnáním k půl litru, do kterého jen kape, ale on jednou prostě přeteče. V jeho případě to bylo v létě 86. A vůbec nešlo o to, že v Československu takzvaně měl všechno, což mu vytýkali lidé, kteří jeho emigraci nerozuměli. Americký zpravodaj Svobodné Evropy Karel Jezdinský se na to Matušky a jeho manželky zeptal na podzim 87, kdy zpěvák hodnotil první rok po emigraci. Tenhle rozhovor je u nás málo známý, jen prosím omluvte místy zhoršenou technickou kvalitu.
1: Nadhodil jste ve svém dotazu, že se zdálo někomu, že jsme měli všechno.
2: Měli?
1: Jistě, že ano, ale není nic malého a velkého, leč při srovnání.
3: Odpovězte teď jedné dámě nebo soudružce z Rudého práva, která před časem napsala, že co se tedy dá dělat, jak jste se špatně odměnil socialistickému státu, který se o vás tak dobře staral.
1: Někomu se zdá, že když má chatu, auto, že to je všechno. Může se někomu i v Sovětském svazu zdát, že když má dvakrát týdně maso, že to je vlastně to nejlepší, co může být. Proto říkám, že není nic velkého a malého, leč při srovnání. My jsme skutečně měli všechno, co by si jako někdo myslel, že jako co už víc chcete. Přitom jsme neměli chatu, my jsme o ní nestáli. Ale neměli jsme to zásadní, co pro nás bylo snad nejdůležitější. Já jsem člověk, který když přijde na plac, myslím tím jeviště, chci se bavit s lidma, chci jim říkat to, co já cítím. Chci jim říct i to, co oni někdy cítí.
2: A lidi na to čekali.
1: A najde se tam vždycky někdo, kdo je něčím poznamenaný a vždycky vás udá.
0: A ještě jeden důvod k Matuškově emigraci. Dnes už se na to skoro zapomnělo, ale ono to opravdu nebylo jen tak být v socialistickém Československu zpěvákem, hovoří Olga Blechová.
2: Lidi možná už si to v Československu málo uvědomujou. A pro nás teda tady, i když nemáme tolik, co jsme měli tam, tak je to nade všechno, protože nemáme strach jít na jeviště, kdy někdo bude Valdemarovi říkat, to jsi tam dneska neměl říkat. Prosím tě, tohle už tam neříkej. Prostě měli jsme pořád strach. A on si nikdy nedal říct. Vždycky tam něco řekl, co nebylo napsaný. Protože málo kdo z posluchačů třeba ví, jak to tam chodí. Když se řekne, uděláme novej program, tak se napíše program. Ten jde na schválení. Schválej program a vyškrtaj z toho věci, které se tam nesmějí říkat. Pak se pronajme divadlo a bez obecenstva jenom před porotou se udělá ten program. Těch 5 nebo 10
3: jako
2: lidí...
3: Na sucho.
2: Těch 5 nebo 10 lidí poslouchá, jak teda konkrétně, že Valdemar jednotlivý ty věci říká. V tom najdou ještě další podtext, na co nepřišli z psanýho textu. Tak to najdou v tom, když on to řekne a na něco dá důraz, něco potlačí, tak vyškrtají další várku. A pak je premiéra a tam se jdou zase podívat a vyškrtají ještě zbytek na to, co reagovali lidi. A to je ten konec, s čím se potom může koncertovat.
0: Posluchače v Československu ale tehdy především zajímalo, jak se Matuškovi aktuálně daří. A tak přišla řeč i na to.
1: Když jsme sem přijeli, teda do Spojených států tím myslím, tak jsme hned natočili první dlouhohrající desku lidových a národních písniček. To byla velice zajímavá práce s americkýma muzikantama dělat moravský a slovenský a český národní a lidový písničky, ale muzikanti jsou vlastně na světě všichni stejný. Problém byl, jak jsem říkal už jednou, akorát s názvama. Jak říkali čerešničkám?
2: Čerešnikrs.
1: To je hezký název. Rožnovský hodiny neřekl vůbec nikdy nikdo. Raineráček, to se jim líbilo, to bylo hezký. No, ta deska vyšla vlastně kdy?
2: Začátkem tohohle roku.
3: To znamená 1987, mm-hmm. Protože člověk nikdy neví, kdy tento rozhovor bude vysílán.
2: No, no.
3: Jsme to upřesnili.
1: To je dobře.
2: Takže v tomhle roku jsme vlastně natočili dvě desky, protože teďka vyšla ještě před měsícem naše vánoční deska.
1: Kde už zpívá Valdík. Náš Valdík jako solista.
2: My jsme vydali první desku ve spolupráci. Museli jsme najít někoho, kdo to bude financovat, protože jsme na to neměli. Ale dopadlo to všechno výborně. Desky se výborně prodávají. A pak jsme udělali turné velice úspěšný přes Kanadu a Spojené státy. 22 představení. Myslím, že hodně lidí se o tom dozvědělo z Hlasu Ameriky. A dneska máme po koncertě v New Yorku, který byl podle teda Hlasu lidí velice úspěšný, takže máme z toho velikou radost. A díky teda tomu, že Valdemar má tolik příznivců tady, tak nám není nijak těžko a všechny ty dopisy a ta skutečnost, že teda se všem líbí naše představení, tak nám to vynahradilo.
0: Valdemar Matuška nepředstíral, že odešel do Spojených států proto, aby se stal slavným zpěvákem. Měl své publikum, složené z českých a slovenských exulantů. Někteří ho znali, jiní si k němu cestu našli. Od září 86 do března 1990 vydal celkem 3 desky a měl 3 dlouhá koncertní turné, dohromady asi 75 představení.
1: Abyste mohl dělat skutečně umění, musíte mít za sebou určitou základnu. To, co děláme my, to je lidová zábava vlastně. A jestliže děláme koncerty, a udělali jsme jich 22, najeli jsme 24 tisíc kilometrů, byli jsme v Houstonu, byli jsme v Dallasu, byli jsme v Denveru, byli jsme v San Diego, v Los Angeles, v San Francisco.
3: Šupy, Arizona, Texas.
1: Ano, Vancouver, Edmonton, Calgary, Albertě to byla Regina. Že?
2: Ne, to je Saskatchewan.
1: Saskatchewan, no.
2: A to je nahoře, jedno.
1: Prostě celý ten kontinent se takhle objeli a všude jsme našli výborný lidi, výborný posluchače. Tím jsme se dostali teda do takové situace, že jsme si mohli zařídit dům, že jsme prostě si tady udělali nový domov. A tím pádem můžeme potom vložit do studia a do té práce určitý peníze, aby jsme mohli udělat třeba to, že jsme udělali tuhle ten zájezd veliký, nám umožnilo, že jsme mohli vydat už velice slušnou nahrávku LP desku Vánočních koled, protože tam už je v daleko větší orchestr a už to je prostě, i tam sbory jsou. A,
2: musíme pronajímat studio na všechno, co budeme točit.
1: A to je nesmírně drahý.
2: A v angličtině si musíme natočit pilotní snímky, který nemůžeme počítat, že Čechoslováci, nemyslíme si, ty mají zájem o Valdovi.
1: Písničky,
2: které znají. Čili my musíme mít peníze a nějaký kapitál na to, abychom mohli začít v angličtině si pronajímat studio a začít to někomu nabízet. Takže teďka si myslíme, že pomaloučku jsme se k tomu dopracovali, že budeme se moct do toho dát.
0: Matuškovi určitě přemýšleli, zda by bylo možné prorazit na americké country scéně. Svědčí o tom málo známá nahrávka z jednoho z jejich koncertů.
4: A tak jsme si říkali, dobře, my to zkusíme zaspívat anglicky, ale zase jsme si říkali, nemůžeme na Američany rovnou vypálit, jako, že to oni třeba ze zdvořilosti by zapláceli a my bychom se nedověděli, jestli to je dobrý nebo ne. Tak jsme říkali, musíme to zkusit na kamarádech. No a tak, když vás máme takhle pěkně pohromadě, víte, tak jsme si říkali, kdo jsou vaši kamarádi, vy, tak to na vás zkusíme. No, a vy nám potom řeknete, jak to vypadá.

0: Valdemar Matuška později v 90. letech přiznal, že uspět ve světě amerického showbiznisu prostě nebylo možné a druhé housle hrát nechtěl. Po roce 1990 ale pravidelně přijížděl domů na koncertní turné i jednotlivé koncerty. Některé jeho pobyty byly docela dlouhé. Například v roce 2004 byl v České republice 170 dní. Ale ten první návrat 26. února 1990, ten byl slavný.
1: Po 4 letech působení ve Spojených státech dnes přiletěl do Prahy Valdemar Matuška s manželkou a synem. Populární zpěvák vystoupí 6. března na koncertě v pražské Lucerně a pak se vrátí do Ameriky. Hned po příletu Valdemar Matuška hovořil o revolučních událostech v Československu a o tom, že Amerika už o naší zemi opět ví. Prezident Václav Havel tam podle jeho slov vyhrál na celé čáře.
0: Mimochodem, lístky na ten první koncert Valdemara Matušky po 4 letech v Praze byly vyprodány během 2 hodin. Naposledy před publikem vystoupil v Praze v červenci 2007, zemřel v červnu 2009 a na pohřeb mu přišlo 15 000 lidí. Jeho ostatky byly uloženy v Praze na Vyšehradě. Vzpomínku na emigraci Valdemara Matušky pro vás připravil a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje od mikrofonu David Hertl.
2: Je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Praze 6 na sídlišti na Dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl 2 místnosti a rozšířil se i do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu ze 4. V Brazílii začaly parlamentní a prezidentské volby. O úřad hlavy státu se uchází více než 10 kandidátů. Podle průzkumu mají šanci jen 2 z nich. Luiz Inácio Lula da Silva a Flávio Bolsonaro. Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
4: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru e-Katimeriny ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Těžší obytné vozy by od příštího roku v Česku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Doteď můžou jet na nejvýš 80 km v hodině. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona. Podle rezortu by tak obytná auta lépe držela tempo s ostatními vozidly. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky 2 světové koncertní premiéry. Je jasno až polojasno na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a taky večer. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupně, na severozápadě Čech a severu 17 až 20, v 1000 metrech na horách dnes kolem 15, na Šumavě je tepleji, tam je až 19 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, na východě přechodně mírný, jižní až jihozápadní. Dnešní noc bude většinou oblačná až zatažená, místy i polojasná, k ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti bude kolem 4, na horách naměří kolem 5 stupňů Celsia. A zítra pak čekáme zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy a na Plusu pokračujeme pořadem Za obzorem.
5: V září uplynulo 25 let od útoků na americký New York a Washington. Letadla, která útočníci z organizace Al-Káida navedli do věží Světového obchodního centra, přímo na místě zabila téměř 3000 lidí. Asi 10 000 obětí měly další následky neštěstí. 11. září 2001 změnilo globální bezpečnostní situaci a stalo se začátkem toho, co tehdejší americký prezident George Bush v projevu k otřeseným Američanům označil za válku proti teroru. V dnešním dílu pořadu Za obzorem se podíváme na to, co čtvrtstoletí globálního boje proti terorismu přineslo. Jak západu, tak obyvatelům zemí, které se záhy ocitly v centru stále rostoucí spirály násilí. Od Afghánistánu přes Irák až do Mali a dalších zemí subsaharské Afriky. U poslechu vás vítá Matěj Kolář.
3: Za obzorem.
5: V útoku na dvojčata se pozornost Spojených států záhy obrátila za hranice, na strůjce celé tragédie, původně saúdského podnikatele Usámu Bin Ládina a jím vedenou organizaci, jejíž jméno se rychle stalo synonymem islámského terorismu. To jméno je Al-Káida. Bin Ládin od konce 80. let organizoval islámský odboj proti sovětským okupantům v Afghánistánu. A byla to právě hornatá středoasijská země a její islamističtí vládci z hnutí Talibán, kteří Bin Ládinovi poskytli útočiště i při plánování útoků na Spojené státy a potažmo celý Západ. Osobní zkušenosti s tím má i novinář a tehdejší producent americké televize CNN Tomáš Etzler.
6: Ta válka měla obrovskou podporu se začátku, jako ze strany Američanů. Já si pamatuju, to byla neděle 7. října 2001, když Američané začali bombardovat Afghánistán. A já si to pamatuju, že to byla neděle proto, že se hrál americký fotbal ve všech jako velkých amerických městech a oni to během těch fotbalových her oznamovali, že Američané právě začali bombardovat Afghánistán a ty stadiony, kde chodí 80, 70, 80 tisíc lidí, propukli v obrovské nadšení, obrovský řev, jo. Oni věděli, kdo stál za 11. zářím, takže ta válka měla za začátku v Americe obrovitou podporu. My tam pošleme naše kluky, aby tam udělali pořádek, jo, aby dopadli teroristu Osama bin Ladina. America strikes back. Afghanistan is pounded
5: with bombs and missiles from the air and sea. Letecké údery na 31 cílů po celé zemi rychle vyřadily talibánskou protileteckou obranu a stíhačky ze sovětské éry. Radarové i velitelské základny padly během první noci útoků. O necelý měsíc později pak Talibán ztratil kontrolu taky nad afgánskou metropolí Kábulem. Kabul has a new buzz in the air. A weary people. Se začátkem prosince padl i Kandahár. Talibánská bašta, se kterou bylo načas poražené i samotné islamistické hnutí. V podobné době do Afghánistánu poprvé přijel i novinář CNN Etzler.
6: Strávil jsem tam 3 měsíce od ledna do dubna a celou tu dobu nebo většinu té doby jsem strávil v Kandaháru na americké vojenské základně a několikrát jsem se dostal jako i do Kandaháru, do města, přímo jsem tam přespal a ta nálada mezi Afgánci v tu dobu byla jako taková jako slavnostní. Oni skutečně měli rádi byli velice rádi, že prostě se zbavili Talibánu, který tu zemi jako opravdu jako zotročoval, který jako zakázal všechny možné věci. Jako poprvé říkali, že po mnoha letech tam prostě na ulicích hrála hudba, hudbu jako jakoukoliv reprodukci hudby. Například Taliban zakázal. V ulicích bylo řečeno, že je v ulicích daleko více žen než běžně. V tom Kandaháru, který je nesmírně konzervativním paštunským městem a kde Taliban vůbec vznikl, tak tam samozřejmě všechny ty ženy byly pokryty burkou, ale byly v těch ulicích, takže ta nálada byla dobrá v Kandaháru a jako věřím, že lidi byli jako spokojení a šťastní, že se zbavili toho Talibánu. Ještě lepší ta nálada byla ale v Kábulu, když jsem se tam dostal, až někdy prostě v půlce března jsem se dostal do Kábulu a tam ta situace byla tam ještě radostnější, jo? Tam jsem viděl prostě, jak lidi mávají na konvoje americké nebo britské armády, tak oni mávali a řvali thank you Mr. Blair, thank you Mr. Bush, byli jako strašně šťastní, že to tam padlo.
7: U vojenského tažení ale nezůstalo. Principy a vládu Talibánu měla vystřídat zcela nová státní struktura. Zdánlivě nesourodá koalice zemí od Íránu po Spojené státy se na ustanovení nové afgánské vlády, ale vlastně i společnosti, shodla v prosinci 2001 na konferenci v německém Bonnu. Pozornost Spojených států se ale brzy začala přesouvat jinam.
8: Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that US warships and planes launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom.
7: Spojené státy spustily invazi do Iráku na konci března 2003. Administrativa George Bushe novou válku odůvodňovala domnělými vazbami iráckého diktátora Saddáma Husajna na Al-Káidu a taky zbraněmi hromadného ničení, kterými měl pověstný řezník z Bagdádu disponovat. Nic z toho se nepotvrdilo.
9: Then the moment of history. Saddam's regime could finally be said to be at an end.
7: Režim Saddáma Husajna sice padl podobně rychle jako vláda Talibánu, správa okupovaného území ale v Iráku vypadala podstatně jinak a vliv to mělo i na situaci v Afghánistánu.
6: Prostě v březnu 2003 Američané napadli Irák a velice záhy zjistili, že Irák nebude tak jednoduchý jako Talibán a začali do Iráku z Afghánistánu přesouvat obrovské zdroje, jak teda vojenské zdroje, vojáky přesouvali prostě tisíce vojáků a vojenské techniky a samozřejmě všechny peníze jako šly do Iráku. A prostě ti Američané prakticky úplně ztratili o Afghánistán zájem a já to řeknu, vykašlali se na Afghánistán. A tam začal podle mě ten zvrat v tom, že Afgánci prostě viděli, že oni sice se zbavili toho Talibánu, ale pak, že je nechali úplně na holičkách. Ten Afghánistán potřeboval pomoc. To byla jedna z, a do dneška to je jedna z nejchudších zemí na světě. V Afghánistánu neexistoval prostě obrovitá nezaměstnanost, neexistoval tam žádný průmysl. Já si pamatuju, když jsem prostě v tom počátkem roku 2002 do Afghánistánu přijel, tak jediná funkční továrna v zemi byla francouzská továrna na protézy. Tam nic jiného nefungovalo. A oni, ti Afgánci, měli obrovskou naději, že když prostě je zbavili toho Talibánu, že jim ta Amerika pomůže. Že jim pomůže možná vybudovat trochu infrastrukturu, že jim pomůže vybudovat školy, ale Američané se na ně úplně vykašlali a nechali je na holičkách. A jako to ty Afgánce, co jak jsem to chápal, jako totálně rozladilo, zklamalo, a začali se obracet trochu proti Američanům. Samozřejmě této situace, že tam prostě oni odtamtud odvedli spoustu jako obrovské množství vojáků a zbraní, využil Talibán a začal opět vystrkovat růžky. Čili ta situace prostě se tam začala z bezpečnostní zhoršovat velice rychle, prostě v letech 24, 25, 26, prostě začali opět jako boje, které tam v roce 2002, já jsem tam byl potom ještě na podzim dvakrát, nebo v létě a na podzim, a já jsem normálně jezdil, jako, já jsem měl překladatele, jehož strýček měl taxík a jezdili jsme po celém jižním Afghánistánu. My jsme prostě byli v Helmandu, dojeli jsme až do Heratu a bylo tam bezpečně. Bylo tam bezpečně, jako v těchto jako velice, jako jinak velice jako místech, ale o 2-3 roky později už bych tam nesměl, už, jako já bych byl unesen nebo prostě rovnou zavražděn. Jo? Takže ta situace bezpečnostní se začala strašně rychle zhoršovat, protože Američané veškerou tu pozornost a veškeré zdroje vrhli do Iráku.
7: Spojeneckým vojskům se tak částečně na čas podařilo omezit hrozbu, kterou Tálibán a jeho spojenectví s Al-Káidou představovali pro Západ. Postupná liberalizace na chvíli zlepšila například život žen nebo etnických menšin ve velkých centrech. Dlouhodobá stabilita a bezpečí ale v Afghánistánu nenastaly. Během 20leté americké války Afghánistán dominoval v žebříčcích zemí nejvíce zasažených terorismem. Počet útoků podle Global Terrorism Database prakticky konstantně rostl až do roku 2021, kdy se ze země stáhli poslední američtí vojáci. Uvolnili tak cestu druhému nástupu hnutí Tálibán. Vojska Západem podporované oficiální vlády kladla jen symbolický odpor a Kábul padl 15. srpna 2021. Tato část války proti teroru tak skončila návratem Tálibánu k moci a přinesla mimo jiné až 200 tisíc obětí. Přes 71 tisíc lidí zemřelo při teroristických útocích, další v bojích s Američany a jejich spojenci. Spolu s Tálibánem se pak do země vrátila taky perzekuce žen a omezování dalších lidských práv. Dotklo se to tak i životů členek afgánské ženské indie kapely Burka Band, která vznikla v roce 2002 a doprovází i tuto část pořadu. Nikam nezmizela ani Al-Káida. Podle OSN v Afghánistánu dál provozuje výcviková centra. Její ideologie a myšlenky se naopak rozšířily dál po světě. Taky americká invaze do Iráku měla rozporuplné výsledky a přinesla celému regionu nestabilitu a nárůst násilí. Vliv na to mělo i to, že Spojené státy rozpustily struktury režimu diktátora Saddáma Husajna, upozorňuje novinář Tomáš Etzler.
6: V tom Iráku oni rozpustili iráckou armádu, čímž jako hodně těch důstojníků, a nejenom důstojníků, ale i těch vojáků běžných, poštvali proti sobě. Rozpustili Muchabarat, což byla nesmírně obávaná tajná irácká policie, která ale měla tu zemi prošpikovanou, a oni jako tyhle dvě skupiny, ti jako bývali jako iráští vojáci a ten Muchabarat, byli schopni zorganizovat jako nesmírně účinný a nebezpečný a silný odboj proti Američanům.
7: Svržení Saddáma Husajna a režimu strany Bás, který se ve většinově šíitském Iráku opíral hlavně o sunnickou menšinu, po sobě zanechalo výrazné bezpečnostní i mocenské vákuum. Už tak destabilizovaná země byla navíc zaplavená zbraněmi z předchozích desetiletí konfliktů. Vzniklo tak ideální prostředí pro kriminální gengy, ale taky pro novou generaci islámského terorismu. Té hrálo do karet taky sektářské napětí mezi většinovými šíity a minoritními sunity. Islámského odboje proti okupačním silám i centrální vládě se tak zhostili mimo jiné suničtí bojovníci se zkušenostmi a výcvikem z Afghánistánu. Jedním z nich byl i Abu Musab az-Zarkáwí, lídr irácké Al-Káidy. Právě on a jemu podobní stáli u postupného zrodu ještě radikálnějšího a drsnějšího hnutí s globálními džihadistickými ambicemi. Uprostřed války proti teroru se tak v Iráku zrodil nový hlavní nepřítel, Daesh neboli Islámský stát.
6: Američané v Iráku, útokem na Irák a těmi kroky, co tam udělali v Iráku, založili zárodky Islámského státu. A Islámský stát, ti bojovníci, to byli různí zase, to byli muslimové jako z různých částí světa, jako i z Evropy, i z Velké Británie, z Francie, prostě z jiných zemí. A byli to většinou prostě kolikrát kriminální živly, jo. Prostě byli to lidi, kteří nic neuměli, ale někdo jim strašně schopně velel. Někdo prostě tam měl, a to byli právě bývalí důstojníci irácké armády, kteří potom, jako potom, co je Američané prostě jako vyhodili, nenašli uplatnění. To byli samozřejmě bývalí důstojníci Muchabaratu, který třeba, když Islámský stát dobil Mosul, ten Muchabarat se postaral o to, že tam napřed zlikvidovali, pozabíjeli tam prostě lidi, o kterých si mysleli, že by mohli být jako spojenci Američanů, o kterých si mysleli, že by mohli jako zorganizovat nějaké povstání vůči Islámskému státu, a až byli tihle lidé jako zlikvidováni, tak potom tam vtrhl Islámský stát pod velením prostě bývalých důstojníků irácké armády. Takže a to jsou, na to jsou různé studie, existují o tom i knihy, že opravdu jako ten Islámský stát jako má zárodky právě v tom chaotickém rozpadu iráckého státu po pádu Sadáma Husajna.
7: Modernější, flexibilnější, ale taky krutější následovník Al-Káidy v Iráku zůstal delší dobu než Američané. Ti se ze země na čas stáhli v roce 2011. Džihadistům se naopak podařilo expandovat, například do sousední válkou zmítané Sýrie. V roce 2014 tak na

0: milníků celé války proti teroru. V roce 2019 Američany vedená koalice definitivně porazila Islámský stát i na posledních místech jím ovládaného území v syrském městě Baghouz na hranici s Irákem. Spojené státy a jejich partneři v regionu zůstali až do podzimu 2026. Ani to ale nepřineslo konec nebezpečí, které Islámský stát dál představuje, a i v Iráku zůstávají výsledky 25 let války proti teroru hodně rozporuplné. Příklad Islámského státu s jeho na odiv stavěnou brutalitou naopak vytvořil nový druh hrozby. O tom budeme mluvit v další části dnešního pořadu.
1: Posloucháte pořad Za obzorem.
0: Islámskému státu se podle politického geografa Bohumila Doboše z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy po porážce podařilo do velké míry decentralizovat a se svým jménem pracovat jako se značkou nebo francízou. Odnože Islámského státu a dalších islamistických hnutí tak začaly vznikat třeba v destabilizované subsaharské Africe.
2: Je taky otázka, jestli to, že Islámský stát se dokázal takhle globalizovat, nějakým způsobem vedlo k vypuknutí konfliktů, častěji spíš Islámský stát a ty jeho odnože využívaly už existujících konfliktů a tam třeba část těch skupin se přidala. Často je taky otázkou, nakolik ty skupiny, které se zapojily do té struktury Islámského státu, skutečně mají s tím Islámským státem nějaký bližší vazby, o tom se spekuluje. Právě ve střední Africe, kdy tam ta místní provincie Islámského státu v podstatě často autory není zařazováno do té sítě, jelikož je úplně jako jiná. Mluví se o tom v Mozambiku, mluvilo se o tom v případě Filipín třeba, kdy zase to propojení bylo velmi utilitární. Islámský stát chtěl mít svoji odnož někde ve východní Asii a oni z toho dostali nějaký prostředky, tudíž bych úplně neřekl, že to, že Islámský stát byl poražen v té své baště, vedlo k tomu, že bylo, že nějaký konflikty v těch méně tradičních konfliktních oblastech by vypukly. Spíš se podařilo použít ten brand k tomu, aby ty jednotlivé lokální odnože dokázaly spojit ty nejradikálnější bojovníky v těch regionech. Takže když máte za sebou vlajku Islámského státu a to jméno, tak máte velmi dobrou šanci, že se k vám připojí právě ty nejradikálnější z těch bojovníků.
0: V západoafrických státech, jako jsou Nigérie, Mali, Niger nebo Burkina Faso, se džihadistickým skupinám daří hlavně v posledních 15 letech. Jmenovitě jde třeba o hnutí Boko Haram nebo na Al-Káidu napojenou skupinu Jamaat Nusrat al-Islamu al-Muslimin, zkráceně JNIM, která v Mali úspěšně spolupracuje třeba se separatistickými skupinami tamních Tuarégů. Sám jí ostatně vede Tuareg a někdejší osvobozenecký bojovník Aggali, který svou kariéru začínal jako hudebník v tuarežské skupině Tinariven. Proti ozbrojencům v tomto regionu dlouho působila hlavně francouzská vojska. Ta ale od roku 2022 svou aktivitu v oblasti spíš utlumují, zejména proto, že bývalá koloniální mocnost ztrácí podporu afrických vlád. Země jako Burkina Faso, Niger, Čad nebo Mali vypověděly s Francií uzavřené obranné dohody a například ze Středoafrické republiky, Pobřeží slonoviny nebo Senegalu se Francie stáhla sama. Region po ústupu západních armád zůstal destabilizovaný, náchylný na převraty a ohrožený islámským terorismem. Západní vojenské mise, kterých se třeba v Mali účastnila i česká armáda, tam navíc často vystřídali ruské jednotky Afrika Korps, někdejší Wagnerovy skupiny, jak dodává politický geograf Bohumil Doboš.
2: V případě Mali je to taky podobné, že když tam vstupovala francouzská vojska, ten cíl bylo, aby jednotky napojené na Al-Kaidu nepřevzaly moc v zemi. Po tom odchodu v podstatě ty jednotky jenom sílí i díky tomu, že ta ruská přítomnost to nedokáže řešit.
0: V Africe se tak v mnohém opakuje scénář s nefunkčními státy, zahlcenými zbraněmi a vycvičenými bojovníky, ze kterých se stáhla západní vojska. Na špičce žebříčku zemí nejvíce postižených terorismem, tak v posledních letech figurují hlavně státy afrického Sahelu. Podle Global Terrorism Index mezi pěti nejzasaženějšími zeměmi v roce 2025 figurovaly hned čtyři subsaharské státy – Burkina Faso, Mali, Nigérie a Niger. Hůř na tom byl už jen Pákistán. Síla islamistických skupin v subsaharské Africe často pramení mimo jiné z paradoxní situace. Džihadisté jsou pro místní

0: Místní obyvatelé často lepšími a spolehlivějšími vládci než centrální vlády, často vojenské chunty spolupracující s Ruskem. Například v Burkině Faso nebo Mali podle Human Rights Watch mezi lety 2023 a 2025 zabili ozbrojenci tamních armád více než dvakrát tolik civilistů než islamističtí bojovníci.
1: Ty skupiny, které nejsou napojeny na Islámský stát, tak dokážou často to území a ty obyvatele spravovat efektivněji a potom záleží na postupu vlády. Tudíž v Mali už se poslední dobu poukazuje na to, že právě ta koalice Jainim, která je tou hlavní povstaleckou skupinou, tak dokáže mnoho těch území spravovat efektivněji než vláda. Uvědomuje si, že to násilí vůči civilistům je pro ní nevýhodné, takže ani tolik třeba neútočí na civilní obyvatelstvo, což třeba ta vláda pod patronáží Ruska dělá dost často, protože to je zase odraz té ruské strategie. Pak máme státy, kde ty vlády v podstatě nefungují vůbec, jako třeba v Somálsku, takže Al-Shabaab nabízí mnohem lepší služby ve mnoha oblastech jižního Somálska vůči vládě, která tam třeba vůbec není přítomná, poukazuje se na to. Je třeba soudní systém Al-Shabaabu je mnohem méně zkorumpovaný a mnohem efektivnější než ty oficiální soudy, takže spoustu lidí, i když třeba žije na oblastech, které jsou dominovány státem, tak třeba chodí ty své problémy řešit právě k Al-Shabaabu a tak. Na to se poukazovali třeba v případu Talibánu a podobně. Takže opravdu se to liší případ od případu, ale právě ty úspěšné skupiny si uvědomují, že proto, aby mohli převzít vládu v té moci, tak musí těm místním něco nabídnout a to často je právě nějaká stabilita, ochrana a potlačení z toho cílení na civilní obyvatelstvo, tak aby ta lokální populace mohla normálně v podstatě nějakým způsobem žít.
0: Říká Bohumil Doboš z Karlovy univerzity. Islamistická hnutí se tak často stávají mocí, která disponuje větší legitimitou než centrální vlády a i díky tomu jsou zajímavými partnery také pro Západ. Zvlášť, když v rámci boje o moc potlačují ještě radikálnější islamisty nebo vyslovené džihadisty s globálními ambicemi. Aktuálně z toho těží například Talibán, který bojuje proti chorásánské větvi Islámského státu a s Evropou zároveň jedná o návratu afgánských uprchlíků. Na vztazích se Západem pracuje taky syrský prezident Ahmad Chara, někdejší člen syrské pobočky Al-Káidy, který se stal partnerem Západu v boji proti diktátorovi Basháru Asadovi i proti Islámskému státu a díky tomu jedná o normalizaci vztahů s Evropou. I to je paradoxně jeden z výsledků války proti teroru.
1: Tam je klíčový, aby ty jednotliví vládci dali jasně najevo, že nechtějí podporovat skupiny, které hrozí útoky právě třeba do Evropy nebo Spojených států. To je v podstatě takový ten základní prvek. Druhý je, aby dokázali nějakým způsobem naplnit západní bezpečnostní priority, takže třeba v případě Sýrie to je spolupráce v oblasti migrace a právě potlačování terorismu a podobně. Jelikož západní státy už si uvědomují, že nějaká reforma těch států k západnímu liberálnímu modelu je strašně složitá, že to nejde prosadit silou, což jsme se naučili v Afghánistánu, v Iráku i jinde. A tak se k těmhletěm spolupracím přistupuje mnohem více pragmaticky, tak aby pro Evropu nevznikaly v těchto regionech nějaký významný bezpečnostní rizika, ale zároveň aby tam nemusela intervenovat. A to otvírá právě možnost těmhletěm bývalým vůdcům, jako je Al-Shara, k tomu, aby mohli převzít tu moc a nebyly právě cílem západní nějaký intervence, což teoreticky třeba se může stát i právě v tom Mali do budoucna.
0: Jedním z výsledků války proti teroru a s tím spojené destabilizace se tak nejspíš stalo i to, že se islamistické skupiny naučily komunikovat s někdejšími nepřáteli ze Západu. A je to právě vývoj z uplynulých let, který může dát islamistům jakousi příručku na to, jak postupovat, aby se nedostali do pro ně riskantních konfliktů se Západem. Podle politického geografa Doboše může mít navazování vztahů s islamisty v zájmu boje proti radikálnímu džihadismu, ale taky rizika.
1: Je to nevypočítatelné a je to vždycky na uvážení v konkrétním případě a nikdy si samozřejmě nebudeme jistit, že se to nemůže změnit, nebo že například po nějakém umírnějším vládci se tam dostane kdo radikálnější. což si může být třeba obava v případě Sýrie, že třeba i když budeme věřit Al-Sharovi, že skutečně se reformoval a že chce tu zemi spravovat nějakým více pragmatickým způsobem, tak to neznamená, že po něm nemůže přijít někdo zase radikální. Avšak tohle není spojený jenom s těmi islamistickými povstaleckými skupinami, to je spojený v podstatě s jakoukoliv politickou situací, že vidíme, že tyhle ty přechody moci můžou být problematické a můžou vést k tomu, že se do čela státu dostane někdo, kdo pak povede politiky, které jsou minimálně značně problematický.
0: Shrnuje Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Tohle byl pořad Za obzorem, ve kterém se pravidelně vydáváme za horizonty každodenních zpráv. Dnes o tom, co přineslo 25 let války proti teroru. Za pozornost vám děkuje Matěj Kolář.
2: Kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé? Potom pátrá cyklus portrétů a tématu Plus s názvem Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, v sekci Projekty a také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Ukrajina zesílí útoky na ruské rafinérie. Z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů, navrhuje to ministerstvo dopravy. Nedělní Plus a zprávy, dobré odpoledne vám přeje Ondřej Látal. Šestatřicetiletý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky asi 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Rusko v reakci na prohlášení Zelenského hrozí vystupňováním útoku na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Lidé v Bosně a Hercegovině hlasují ve všeobecných volbách. Vybírají nové poslance i členy vedení země. Balkánský stát se v současnosti potýká s ekonomickými problémy i odchodem lidí do zahraničí. Společnost navíc i více než 30 let po válce dále rozdělují národnostní spory.
5: Bosna a Hercegovina je už 4 roky kandidátskou zemí Evropské unie, ale pokrok v přístupových jednáních i další důležitá rozhodnutí dlouhodobě blokují právě etnické neshody a někteří představitelé většinově srbské části země opakovaně hrozí odtržením.
6: Bosna a Hercegovina je mrtva.
5: Předseda nejsilnější bosensko-srbské strany Milorad Dodik v pátek prohlásil, že Bosna a Hercegovina je mrtvá a nedává smysl. Zároveň před volbami zamířil do Moskvy za ruským prezidentem Vladimirem Putinem, přestože sám Dodik letos kvůli rozhodnutí soudu kandidovat nemůže. Balkánská země je kvůli Daytonské mírové dohodě z 90. let rozdělená na 2 entity a má slabou centrální vládu i složitý volební systém. Ve volbách se vybírá například složení celkem 14 parlamentů na různých úrovních nebo 3členné předsednictvo složené ze zástupců Bosňáků, Srbů a Chorvatů. Václav Hojný, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Platnost řidičských průkazů v Česku by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
7: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
8: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
9: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
8: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec anebo bývalá diplomatka Magda Vešáryová. Ta vzpomínala třeba na společné zahraniční cesty.
10: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože. Já jsem měla na starosti 3 děti.
3: V noci bude většinou oblačno až zataženo a místy i polojasno. K ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 při zmenšené oblačnosti na 4 stupně. Zítra pak čekáme zpočátku většinou oblačno. Ráno místy mlhy, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy a na Plusu teď vysíláme portréty.
11: Skoro 50 let, tak dlouho se vznášejí otazníky nad případem únosu 6letého školáka Ethana Petze z New Yorku. V souvislosti s tímto případem byli postupně odsouzeni 2 muži. A nejde jen o tragédii uneseného chlapce, ale také o to, jak právě tenhle případ doslova přepsal svět. O tom si dnes ve speciálu portrétu věnovaných významným únosům budu povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
12: Dobrý den.
11: A zdraví vás také David Hertl.
2: Slavné únosy.
13: We are trying to locate a lost child by the name of Ethan Pate. He is only 6 years old.
11: Tak tohle je asi noční můra všech rodičů, to prostě nechcete zažít. Představa, že se obracíte na policii s tím, že vaše dítě nepřišlo ze školy, z vycházky s kamarády, že se ztratilo nebo že se zmizelo, to je něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. A nejde jenom o Spojené státy. V tom květnu 1979, kdy se tenhle případ odehrál, se narodil Tomáš Reisigl, který je dneska jednou z nejdéle hledaných osob v České republice. Honzo, je to tak?
12: Ano, ten jeho případ se odehrál také v květnu v roce 1986 a tehdy 7letý Tomáš vlastně měl jít z jednoho místa domu, který byl vzdálený asi 500 metrů, se měl vrátit a na téhle cestě vlastně se někde ztratil nebo nevíme, co se s ním stalo. Pak, když bylo přijato oznámení o jeho pohřešování, tak vlastně tehdy veřejná bezpečnost a všechny složky vlastně ho začaly hledat, ale dodnes vlastně nevíme, co se s ním stalo a skutečně patří mezi nejdéle hledané osoby v České republice. A těchto případů je i více. I po roce 1989 asi nejznámější případ byl třeba Jan Nejedlý, který zmizel v roce 1998, nebo Michaela Patricie Muzikářová v roce 2017.
11: Navzdory jakému si takovému pocitu, že těch případů jsou stovky, možná tisíce, uslyšíme dneska ještě v tom pořadu, že realita až tak tragická zase není. Vrátíme se do Spojených států. Jeden z těch nejtemnějších a možná i nejtajemnějších případů americké kriminalistiky se začal odvíjet v pátek 25. května 1979 ráno. My si o tom přečteme z knížky, kterou napsal Paul Renfro. Ta knížka se jmenuje Nebezpečí zvaní cizinci, rodinné hodnoty dětství a americký systém vězeňství. Já ještě jenom řeknu takové osoby a obsazení. Rodiče Stan a Julie Petzovi, 6letý školák Ethan, o tom už jsme si říkali, no a místo činu New York, Manhattan, Soho.
14: Ethan nikdy předtím 2 bloky k zastávce školního autobusu nešel sám, bez dohledu rodičů nebo dospělých. Ale toho pátečního rána se Ethan vydal právě na tuto cestu. Navzdory svým výhradám to Julie Pecová synovi povolila poté, co Ethan neustále prosil o větší samostatnost. Oblékl si modré kalhoty, bundu, tenisky a čepici. S malou modrou taškou s potiskem červených a bílých slonů vyrazil 5 minut před 8. Z požárního schodiště rodinného loftu ve 3. patře v Soho sledovala Julie Pecová syna, jak kráčí k autobusové zastávce. Sám. Poprvé a naposledy. Viděla ho projít ulicí vedle autobusové zastávky. Tam měl Ethan v plánu zastavit se ve večerce a koupit si k obědu limonádu. Další matka, která hlídala autobusovou zastávku, čekala na Ethana až do 8:20, ještě 20 minut poté, co školní autobus odjel. Ethan se nikdy nedostavil.
11: Honzo, je to neuvěřitelná schoda takových nepříjemných náhod. Nejprve paní, která má na něj čekat, tak zkrátka vezme na vědomí, že asi nepřišel, je doma. Dočetl jsem se, že ani škola nenahlásila, že nepřišel, neoznámila to rodičům, takže rodiče se to dozvěděli vzhledem k okolnostem toho případu poměrně pozdě.
12: No, tady je potřeba vzít v potaz to, že tehdejší vlastně systém komunikace rodiče, škola a děti vycházel z toho, jaké byly komunikační prostředky. Dneska vlastně v éře mobilů a i těch trackovacích zařízení vlastně mohou rodiče takřka online sledovat své dítě a kontrolovat ho, případně nechat si od něj poslat zprávu, že je tam a tam. Ale tady bych to zase úplně jako nedával za vinu, ať už té učitelce nebo někomu jinému, že vlastně i hned neinformovali. Ta učitelka vycházela z předpokladu, že byl prostě buď nemocný, a vzhledem k tomu, že bylo, jak si to ověřit, tak se to předpokládalo, že to tak prostě je. Každopádně to zmizení bylo nahlášeno až odpoledne a to byla zřejmě jako důležitá, možná pro případ až fatální, jako časová mezera, která uplynula od tím zmizením, které mohlo nastat pravděpodobně někdy v těch 8:15, mezi 8 a 8:45 a tím odpolednem. No a okamžitě se rozjelo pátrání. V uvozovkách určitou výhodou bylo, že Ethanův otec byl fotograf a měl okamžitě k dispozici kvalitní fotky, které se i hned začaly distribuovat a i hned vlastně šly do oběhu a rozjela se obrovská masivní kampaň. Stovky policistů vlastně pročesávali to okolí a hledali, ale stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla a bylo stále těžší a těžší najít nějakou skutečnou stopu nebo něco, co by vlastně přivedlo vyšetřovatele k tu Ethanovi, ať už byl živý nebo mrtvý. No a dalším problémem bylo, že se najednou okamžitě začaly hromadit svědectví, falešná, možná s nějakým zrnkem pravdy. A to je vždycky tak, jak přibývá ten čas k tomu případu, tak se v rámci té masové mediální společnosti, protože ten případ samozřejmě se stal jednou z důležitých zpráv ve vysílání, tak vlastně se do toho vtahovali stále více lidí a bohužel se ten případ začal i zamotávat, komplikovat a vyšetřovatelé začínali být zahlceni stovkami falešných stop, informací, které museli prověřovat a tak dále. A to byl vlastně ten problém, který pak ten případ na dlouhé období vlastně zmrazil nebo vedl do slepé uličky.
11: Je to tak, denně až 500 telefonátů přijala newyorská policie od lidí, kteří se domnívali, že mají nějakou informaci k tomu případu. Mimochodem, taková malá odbočka. Ono se také spekulovalo, zda za tím Ethanovým zmizením není nějaký kriminální čin s náboženským motivem, protože oba dva rodiče byli tedy Židé, takže zvláštní tým hledal Ethana dokonce i v Izraeli. První jméno, které v souvislosti se zmizením malého Ethana musíme probrat, je José Antonio Ramos, člověk s pedofilními sklony, který byl potom za znásilnění dvou chlapců řadu let vězněn. On byl přítelem ženy, kterou Pecovi rodiče najali jako hochu v doprovod do školy během doby, kdy v New Yorku stávkovali řidiči autobusu, čili relativně měl k tomu chlapci blízko. Ramos po letech policii tak jako neurčitě vypověděl, že chlapce podobného Ethanovi kdysi nalákal z autobusové zastávky domů, kde ho znásilnil, ale pak ho prý dovedl na metro a poslal ho pryč. A po zbytek života se hájil, že chlapce nezabil. Tenhle případ a to, co tedy následovalo, je zajímavým způsobem popsán na Wikipedii, kde je celé to heslo věnováno právě té kauze Ethana Pece.
14: Stan a Julie Pecovi podali u soudu státu New York žalobu proti Ramosovi za neoprávněné usmrcení. Ramos však odmítl odpovídat na otázky pod přísahou. V roce 2004 soud vynesl rozsudek ve prospěch manželů Pecových a přiznal jim odškodné $2 miliony, které se jim ale nikdy nepodařilo získat. Za vraždu Ethana nebyl Ramos nikdy stíhán. Každý rok v den Ethanových narozenin a v den výročí jeho zmizení posílal Stan Petz Ramosovi plakát s vyobrazením svého syna. Na zadní stranu vždy napsal: co jsi udělal mému malému chlapci? Ramos popíral, že by Ethana zabil. Odpykal si 20-letý trest odnětí svobody za sexuální zneužívání dětí a byl propuštěn 7. listopadu 2012. Zemřel v březnu 2026 ve věku 82 let v nemocnici na Manhattanu.
11: Honzo, tady asi největším problémem toho případu, ostatně narazíme na to za chvíli v případě i toho dalšího podezřelého a nakonec odsouzeného, tady jde o to, že nikdy nebylo nalezeno tělo toho chlapce.
12: Ano, to byl základní problém, takže se nedalo potvrdit ani vyloučit, jestli Ethan žije, nebo jestli se stal skutečně obětí nějakého brutálního zločinu. A v takovém případě vlastně nebylo možné ten případ nějak uzavřít a chyběly vlastně konkrétní důkazy, které pak vedly vlastně i k tomu, že skončil i ten druhý proces. Tady jenom ještě jenom připomenu, že ten proces se hrozně dlouho táhl. A v roce 2001 Ethanův otec Stan požádal vlastně soud o prohlášení Ethana za mrtvého, což vlastně umožnilo pak tu civilní žalobu proti Ramosu. Bez té to vlastně nešlo. Ale jak zaznělo v té ukázce, tak Ramos nebyl nikdy souzen za tenhle konkrétní případ. To byla jako ta zvláštnost toho systému, že vlastně u toho občanskoprávního sporu nebylo potřeba tolik důkazů. No, kdežto prostě u toho trestně právního tam je potřeba, aby ta porota se vyjádřila jednoznačně a tam to vždycky skončilo. No a v roce 2010 ten případ znovu otevřel manhattanský státní zástupce Cyrus Vance a začalo se znovu vyšetřovat. A tam pak došlo k tomu, že oni začali v rámci toho vyšetřování znovu prověřovat ta jednotlivá místa a v dubnu 2012 začali na jednom z konkrétním místě, kde možná mohlo vlastně k nějakému únosu nebo spíše k té vraždě dojít, tak začali vlastně dělat vykopávky, začali tam prohlížet to místo. No a v návaznosti na to přišlo jedno důležité vlastně jako svědectví, které ukázalo na dalšího podezřelého, Pedra Hernandeze.
11: A o tom si povíme za chvíli, já ještě teď řeknu, že ta situace rodičů samozřejmě byla hrozná. Ono ten dnešní pořad asi nemůžeme věnovat jenom jim, ale každopádně ví se o tom, že opravdu dlouhá léta pravidelně vyvěšovali fotografie svého syna po celém New Yorku, nepřestěhovali se řadu let z bytu na Manhattanu, nechali si stejné telefonní číslo, věřili, že syn se jednou ozve a nakonec se až v roce 2019 odstěhovali na Havaj.
2: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
11: V dnešním speciálu portrétů se věnujeme únosu Ethana Petze z roku 1979. Honza Adamec už tady řekl to jméno člověka, který nakonec zvláštním způsobem opět se propojil s tímhle případem, Pedro Hernandez, člověk, který nakonec byl i v této kauze souzen. Co se vlastně stalo, to si přečteme z knížky novinářky Lizy Cohenové, která se případu Ethana Petze dlouhá léta velmi systematicky věnovala. Já jenom řeknu, že Pedro Hernandez byl člověk v té době, kdy o tom mluvíme, rok 2012, asi 60-letý. A říkalo se o něm, že kdysi prý v kostele v New Yorku někomu řekl, že zabil dítě. No a teď už knížka Lizy Cohenové.
14: Den před výročím 25. května mi zazvonil telefon. Zadrželi chlapa, který tvrdí, že zabil Ethana, řekl John Myler a vytrhl mě ze spánku. Kdo sakra je ten Pedro Hernandez? Ráda bych pomohla, ale nevím o něm nic. Omluvila jsem se. A tak šel John Myler do vysílání se zprávou, která případ Pecových obrátila vzhůru nohama. Pedro Hernandez, muž z New Jersey, strávil předchozí noc v policejní vazbě a během emotivního několikahodinového výslechu přesvědčil detektivy, že zavraždil Ethana pár minut poté, co se chlapec vydal na zastávku autobusu. Hernandez řekl policistům, že toho rána, kdy Ethana nalákal do sklepa, pracoval jako 18-letý skladník v obchodě vedle zastávky. Uvedl, že chlapce uškrtil a tělo ukryl. Poté žil, aniž by si ho někdo všiml. Všechno znělo tak neuvěřitelně a náhodně. Mohla to být pravda?
11: Honzo, mě zaujala v citaci z té knížky ta věta, že Pedro Hernández během několika hodinového výslechu přesvědčil detektivy, co až tak zní skoro, že je musel o tom přesvědčovat. On to byl zvláštní člověk.
12: No, tam jenom ještě k té genezi. Ono vlastně to začalo tím, že jak se dělali ty vykopávky v tom dubnu 2012, tak bylo to široce medializováno, tak vlastně jistý José López si vzpomněl, že jeho švagr, právě Pedro Hernández, kdysi vyprávěl na jednom náboženském komunitním setkání v rámci náboženské skupiny, že tedy údajně měl zabít nějakého malého chlapce. A že to bylo údajně jako temné rodinné tajemství, ale na druhou stranu vzhledem k těm jeho psychickým dispozicím, myslím to Pedra Hernándeze, velmi nízký intelekt a evidentní vlastně psychické jaké zatížení a poruchy, tak to vlastně jako nikdo nebral vážně. A pak došlo k té údajně přesvědčivé výpovědi, které vlastně jako ty detaily, jako člověk může argumentovat, že to byly všechno detaily, které vlastně ten člověk mohl vědět z té široké medializace, která vlastně proběhla. A pak vlastně na tom Hernándezova obhajoba byla založena, že je to jednak vlastně člověk psychicky postižený, má nedostatečný intelekt a že vlastně tohle všechno, co on vypovídá, je spíše takový mix toho, co viděl a nějakých reálných zážitků, ale ve skutečnosti to s tou vraždou nebo s nějakým únosem nebo s tím spáchaným násilím na Aitanovi Pacovi nemá nic společného. Každopádně Hernández byl souzen a ten jeho případ se také dost táhl a dost prodlužoval si až do letošního roku.
11: Tady je důležité tedy říci, že soudy to vzali vážně, to jeho přiznání, byť ty si mluvil o nízkém intelektu, nezmínili jsme bipolární poruchu, schizofrenie, halucinace, vjemové i sluchové, zkrátka velmi složitý člověk. Přijali tuhle verzi i rodiče Pecovi?
12: Nakonec ano, přestože vlastně ten proces s tím Hernándezem byl poměrně komplikovaný, nebo ta cesta k údajné spravedlnosti. První proces v roce 2015, ten vlastně skončil tím, že byl prohlášen za zmatečný, protože z 12 porotců jeden byl proti rozsudku s tím, že tedy bez těch fyzických důkazů a s tak závažnou psychiatrickou anamnézou nelze vlastně bez rozumných pochybností jeho vinu prokázat. Pak se ale konal v roce 2017 další proces, v němž byl tedy Hernández odsouzen a vlastně předtím Pecovi stáhli tu žalobu na Romose a vlastně začali vidět v Hernándezovi toho skutečného pachatele a byli přesvědčeni, že tedy spravedlnosti bylo učiněno za dost. Pak ale ještě v roce 2025 do toho zasáhl nadřízený federální soud z toho druhého okruhu, takzvaného ten Second Circuit, a ten rozsudek zrušil, i když to bylo z důvodu procesního, že údajně tam byl někdo z poroty špatně poučen, takže vlastně to byl ten důvod toho zrušení. A vlastně finální tečku za tím případem z toho právního hlediska učinil až letos nejvyšší soud, který zase zrušil to zrušení toho nadřízeného federálního soudu. Takže de facto Hernández byl prohlášen za vinného a ten rozsudek z roku 2017 platil. Ale stále tam přetrvávaly ty základní pochybnosti, protože k tomu rozsudku došlo bez fyzických důkazů a bez toho, že bychom cokoliv věděli více o Aitanově osudu. A z hlediska třeba té profilace toho pachatele, tomu skutečně odpovídal více ten první obviněný, ten Ramos. U toho Hernándeze zase argumentovali žalobci tím, že znal některé detaily, které tedy opravdu odpovídají tomu případu, ale i v tom roce 2026 je nad údajnými pachateli a pokud tedy skutečně se ten zločin stal, panují velké pochybnosti.
11: Ještě taková temná stránka celého případu. Vžijte se do role nebo do pocitu rodičů, protože v průběhu těch mnoha let, co se případ vleče, tak se u Pecových objevilo několik etanů, kteří se takzvaně vrátili domů, zazvonili a tvrdili, že jsou jejich dítě. Údajně tedy Stan a Julie Pecovi se s touhle situací postupem let nějak smířili a už to brali jako kus reality. No, my ještě musíme probrat některé důležité věci, protože říkal jsem, že tenhle případ tak trochu přepsal dějiny v tom, jak budou vnímány únosy dětí nebo zmizení dětí. Nebudeme mluvit o únosu, nevíme, co se tam stalo. To první, Ethan Pec byl jedním z těch, kteří se objevili, jeho fotka se objevila na krabici od mléka. To je fenomén, který dokonce probleskl i seriálem o Simpsonových, čili je to asi něco, o čem bychom měli mluvit. Do té doby tenhle způsob pátrání po dětech nebyl asi běžný.
12: No, ten případ Ethana Pece je v určitém smyslu jako milníkem a proměnil se vlastně ve specifický společensko-kulturní fenomén A ta kampaň na krabicích od mléka byla míněna asi dobře na začátku, protože měla zvýšit povědomí o těch pohřešovaných a v době, kdy ještě tedy neexistovaly jako sociální sítě nebo internet. Nezačalo to úplně s Etienem Petzem. Vlastně prvními těmi dětmi na těch kartonech byly v září roku 1984 dva teenageři z Iowy. Jejich fotky vlastně nechala místní mlékárna natisknout na ty krabice od mléka, ale postupem času se z toho stal jako velmi důležitý fenomén, takřka vlastně každodenní realita všech snídajících dětí, což na druhou stranu se kritizovali psychologové, protože údajně, že vlastně to mělo negativní vedlejší efekt na psychiku celé generace amerických dětí, protože tím vlastně získali jakýsi permanentní pocit ohrožení s tím, že vlastně každé ráno snídali s obličejem nějakého dítěte, které mohlo už být mrtvé nebo zavražděné nebo prostě zmizelé. A z tohohle pohledu to vlastně psychologové považovali trošku za kontraproduktivní a zároveň se tím definoval i specifický ten fenomén toho stranger danger. To znamená, že najednou získáte pocit díky té obrovské mediálnímu pokrytí toho případu a nejenom tohohle případu, že vlastně každé dítě, které kdy vyjde na ulici, tak prostě okamžitě na něj číhá celá řada nebezpečí, což je pocit, kterému se žádný rodič nemůže ubránit, samozřejmě. Ale z hlediska třeba statistiky a z hlediska prostě toho, jak četné jsou takovéhle opravdu činy, že prostě dítě zmizí bez důvodu a vůbec nemůžeme se dobrat toho, proč a jaké jsou důvody, tak je poměrně malý. Protože do toho obecného fenoménu zmizelých dětí se třeba v Americe v určitou dobu započítávaly, nebo aspoň v tom mediálním diskurzu se započítávaly i počty dětí, které z nějakého důvodu uprchly. No a vědělo se, že uprchly, ale prostě nemohli se najít. No, to znamená děti třeba, které uprchly od dysfunkčních rodin, nebo děti, které utekly z nějakého detenčního zařízení, do kterého bylo předtím umístěni. A pak se tam započítávaly i případy dětí, které zmizely nebo nějakým způsobem u nich nějaký čas nebylo vidět, kde jsou, a které byly obětí těch partnerských sporů, těch rozvedených rodičů, kteří se hádali o děti a děti zneužívali jako nástroj k potrestání toho druhého rodiče. Každopádně ta kauza Etana Petze odstartovala opravdu jako velkou mediální kampaň, vlastně, která měla zvýšit bezpečnost dětí, měla vlastně zvýšit povědomí o tom, že se něco takového děje. Na začátku 80. let v květnu roku 1983 prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen za den pohřešovaných dětí a skutečně se jako vytvořila i celá řada jako institucionálních struktur, nezávislých organizací. V roce 1984 vzniklo Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. Takže zvýšilo se vlastně jako povědomí o tomhle problému a v tom pozitivním i v tom negativním a kauza Etana Petze v tomhle je skutečně zásadním milníkem.
11: Já doplním ta čísla, ty jsi to malinko naznačil. Kritici upozornili, že bojovníci za bezpečnost dětí v 80. letech tvrdili, že každoročně se až 50 tisíc amerických dětí stává oběťmi únosů. Ten skutečný počet se prý pohyboval a stále pohybuje někde mezi čísly 100 až 300 za rok. Takže není to až taková epidemie, jak by se na první pohled zdálo.

0: Květen roku 1993 americká rocková kapela Soul Asylum zveřejnila na MTV videoklip téhle písničky Runaway Train, kterou si určitě mnozí z vás budete dobře pamatovat. I když text té písničky je o depresi, která už se tak trochu vymyká kontrole, tak ten klip byl zajímavý tím, že se v něm objevily tváře pohřešovaných dětí. To byla taky novinka.
1: Ano, tam se jako propojilo několik fenoménů, i to, že vlastně tehdy vrcholil fenomén MTV a té videoklipizace hudby, kdy často, když si vzpomenete na ty videoklipy, tak oni byli sami o sobě jakýmisi v úzovkách uměleckými díly. Měli nějakou vypovídací hodnotu, která často nesouvisela nebo která trošku šla jinam než ta písnička nebo její text. A ačkoliv zpěvák a autor té písně Dave Pirner, podle něj to měla být vlastně původně osobní výpověď a metafora pro jeho depresi, takže jakýsi osobní problém. Tak vlastně pak ten koncept k videoklipu pod vedením režiséra Tonyho Kaye byl trošku jiný a on do něj záměrně včlenil ty reálné fotografie pohřešovaných dětí. A zajímavé bylo, že třeba různá verze klipu se vysílala ve Spojených státech, různá ve Velké Británii, či v Austrálii a vznikl tak vlastně jako specifický fenomén, kdy ta obrovská sledovanost MTV posloužila jako specifické médium pro pátrání po zmizelých dětech. Dokonce se údajně podařilo vypátrat 21 dětí z těch 36 obrázků nebo fotografií, které se tam promítaly. A některé z těch pohřešovaných už byly nalezeny, že jsou mrtvé, nebo že prostě se dospělo k tomu, že asi nežijí.
0: A ještě dodám takové zajímavé číslo, ty jsi to vlastně říkal, v tom klipu čtyřminutovém bylo 36 obrázků, 21 dětí se podařilo najít. Během mnoha let, kdy bylo obrázky pohřešovaných dětí potištěno asi 5 milionů kartonů mléka, tak se podařilo z těch fotek najít jenom 2 děti. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetla Bára Lukešová, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Tomáš Pernický. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
4: Půl třetí.
2: Český rozhlas Plus.
4: Rusko hrozí vystupňováním útoku na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tak na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina s intenzivní údery na ruské ropné rafinérie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Řidičské průkazy pro osobní auta v Česku by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají anebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní Jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbergse. Ve 100členném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování strana Lotyšsko na prvním místě. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli 2 lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady. Zároveň vydali červený stupeň varování. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Cen Itálie za herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. A v pražské O2 aréně vystoupí večer americký rapper A$AP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dumb. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu. Za svou tvorbu byl 3x nominovaný na cenu Grammy. Zítra má být zpočátku většinou oblačno, ráno se místy přidají mlhy, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia a vát má slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
5: A příští minuty vysílání Českého rozhlasu Plus nabídnou premiéru dokumentu Dalaj Lama Tvář soucitu. Portrét tibetského duchovního vůdce připravil Adam Šindelář.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
6: Tedy ve dvou letech nalezen a rozpoznán 14. Dalaj Lama.
7: On výrazně změnil ten protokol Dalaj Lamovský.
8: Byl bych šťasten, kdyby navštívil naši zemi tibetský Dalaj Lama.
9: V Lánech Dalaj Lama zvolil takovou tu úplně nejstandardnější buddhistickou meditaci, to znamená...
10: Asi je těžké si najít přítele, jestliže jste takhle významná nábožensky, v tomto případě i politická figura.
11: Je to vlastně obrat, kterým se tak formálně stáváš buddhistou, jo? Ty přijímáš útočiště v Budavě, v Darmě a v Sangze?
12: Tisíce kilometrů, které takto putovali snad tím nejvíce nehostinným prostředím.
11: A že vlastně to ten exil prospěl, že ho naučil vnímat normální život.
12: V podstatě stělesněné božství, nic menšího než tady tohle.

0: Česko patří k zemím, kde má myšlenka nezávislého Tibetu mimořádně silnou podporu. Svědčí o tom už třeba 30 let trvající kampaň Vlajka pro Tibet. Čím nás tibetský Dalajláma tak přitahuje? Proč si byl blízký s Václavem Havlem? A co může východní spiritualita nabídnout jiného než tradice západního křesťanství? Tohle je audiodokument Dalajláma, tvář soucitu. Moje první kroky vedou za Adamem Borzičem. Básník, publicista a terapeut už roky medituje a jeho duchovní cesta ho přivedla k buddhismu. Zajímalo mě, jak moc přímočará byla.
1: Tamhle mám buddhistický oltář, takový jako opravdu přímo zaměřený, kde mám prostě, tam mám Lama Sutry Malione, svoji učitelku, nebo ženu, kterou vnímám jako svoji učitelku, je tam soška zelený Táry. A tady mám ta pohlednice Buddhy. Obrázku Buddhy je pro mě velmi vzácná, protože to je připomínka mýho přijetí útočiště, který jsem přijímal před tibetským učitelem Yongim Mingu Rinpochem v roce 22. Já jsem vyrůstal v katolické rodině, ale otec byl takový hodně bigotní, maminka taková dost liberální, bych řekl, nebo taková nějak moc neprožívala. Ale můžu můj dědeček český a babička byli katolíci, kteří byli velmi takový laskavý a mírný, takový milý lidi. Ale někdy, když jsem byl ten teenager, tak jsem se začal zajímat o jiné náboženství a tehdy jsem četl poprvé Kerouakovi Darmový tulák a tam jsem se poprvé s buddhismem setkal a to bylo strašně krásný a to byla taková moje první prekonverze k buddhismu, kdy jsem asi 2 měsíce jsem se snažil být vegetarián, buzeroval jsem své kamarády, aby nepili alkohol a byl jsem trošičku nesnesitelný. A tehdy jsem prostě jakoby pod vlivem Dalmovy tuláku se poprvé s buddhismem seznamoval. Potom nastalo několik let odmlky a já jsem měl pak takový velký návrat k těm křesťanským kořenům, začal jsem studovat teologii, ale mě vlastně od začátku té teologie křesťanské zajímala vlastně takový téma, jako je mezináboženský dialog a spiritualita právě, která se setkává s těma jinýma náboženskýma tradicema. Takže já jsem vždycky vlastně i v tom silným křesťanským období měl vlastně sympatie a buddhismus vždycky z těch všech ostatních náboženství nějak vyčníval.
0: Abych nasál atmosféru Tibetu, vydal jsem se na oslavu svátku Losar do Tibet Open House v Praze. Měl jsem štěstí. Potkal jsem se tam se Sašou Neumannem. Do češtiny přeložil tibetskou knihu mrtvých a buddhismus ho začal zajímat už za komunismu.
2: V té době my jsme byli jako zapálení zen buddhisti. On totiž v 80. letech tady vlastně existoval takový jakoby duchovně buddhisticko-spirituální underground, by se dalo říct. Jsme vydávali sami zdaty knížky, které jsme sehnali. A STB to nevadilo, protože necítili žádný přímý ohrožení jako z téhle strany.
0: Saša se po listopadu 1989 stal spojkou mezi bytem manželů Havlových a Laternou Magikou, kde svůj hlavní štáb mělo občanské fórum. Následně byl Havlovým tajemníkem. Podílel se tak na přípravě první návštěvy jeho svatosti 14. Dalajlámy v Praze.
2: Přišli za mnou ty kluci, co měli na starosti ten vchod a říkali, je tady nějaký pán z Indie a má od Dalajlámy dopis pro Václava Havla. V tom občanském fóru jakoby to zapůsobilo neuvěřitelně pozitivně a to zase zaujalo Václava Havla a tam někde se prostě zrodila ta myšlenka, že ho pozve v tom novoročním projevu do Prahy.
3: Rád bych, aby si nás jiné státy vážily za to, že prokážeme porozumění, toleranci a lásku k míru. Byl bych šťasten, kdyby ještě před volbami navštívil naši zemi, byť na jeden jediný den, papež Jan Pavel II. A tibetský Dalajláma. Byl bych šťasten.

0: biskupským palácem, až je z balkónu pozdraví vzácná návštěva. Osobní, tedy nikoli státní host pana prezidenta Havla, jehož původní jméno, tedy toho hosta samozřejmě, zní Tenzin Gyamtso. Mám pochopitelně na mysli jeho svatost 14. tibetského dalajlámu.
1: Is it peace? No. So I consider peace doesn't mean simply the absence of war.
2: Pan Havel říkal, že teda chce meditovat s dalajlámou. A tak jsme šli za těma tibetanama a říkali jsme tak, jako že by byla tam meditace. A oni říkali, no, ale mistr nemůže nabízet meditaci, prostě žák musí přijít a požádat. No, oni sice jako k sobě měli hned hrozně blízko, ale zároveň tam byl takovej nesmírně milej ostych mezi nimi dvěma. A u pana Havla ten ostych teda znamenal, že on není schopný si o to říct. Takže jsme požádali teda my, dalajlámu, o tu meditaci s tím, že pan Havel tam přijde. Takže jsme tam seděli v knihovně v Lánech a dalajláma zvolil takovou tu úplně nejstandardnější buddhistickou meditaci. To znamená, že si má člověk představovat, že myšlenky jsou jako mraky na nebi, které plujou, a že se člověk nemá vázat na ty myšlenky, má nechat ty mraky plout, dokud se neobjeví jenom ta čistá obloha, protože to je jakoby účel té meditace, že už tam ty myšlenky nejsou a člověk spočívá jenom v tom klidu. A po té půl hodině to jako skončilo a dalajláma se otočil na pana Havla a říkal, co ty mraky? A pan Havel říkal, jaký mraky?
3: Dalším z těch, kdo první dalajlámově návštěvě v Praze přihlíželi, byl režisér William Poltykovič. Ve svých dokumentech, jako třeba Dalajláma v budhových stopách, zkoumá spiritualitu Asie.
4: Nějak tak víc jsem začal vnímat právě ve spojitosti s tou první návštěvou v Praze v roce 90, v únoru 90. Takže jsem s nimi navázal kontakt prostřednictvím tajemníka a tak. I jsem to fotil tenkrát, protože tenkrát jsem ještě kameru neměl svoji, jenom fotáček. Ten tibetský buddhismus je prostoupen absolutním soucítěním. Jo? Tam je ta pomoc těm trpícím bytostem je na prvním místě. Proto taky hlavním božstvem Tibetu je Avalokiteshvara, nebo tibetský Chenrezig, dalajláma jeho živoucím vtělením.
5: Poprvé jsem dalajlámu viděl i v Praze, když mi bylo nějakých, já nevím, 23, třeba 24. Je strašně si pamatuju, jak mě strhla ta jeho hrozná lidskost kombinovaná s tou neuvěřitelnou temperamentností, jak on se furt vošije sebou a furt se drbe a chechtá.
6: Oh, I always say favor, the informal.
7: Vždy mám raději neformálnost. Konec konců setkání je druh komunikace a příliš mnoho formality jí může být na překážku. Jako dítě v Tibetu jsem musel prožívat dlouhé ceremoniály a tak jsem získal k formalitě nechuť. Dnes ovšem jako uprchlík nemusím tolik dbát na formálnost a tomu jsem rád.
4: On výrazně změnil ten protokol dalajlamovský, jo? Že ty předchozí dalajlamové k němu se běžný smrtelník nedostal, že jo. Ani se nesměl dotknout, ani nesměl překročit stín. Jo, tam se dávalo požehnání přes nějaký strapeček, nebo jo, že to bylo velice komplikované. A on tohle to všechno zrušil. On co sám říká, že ať potká kohokoliv, hned ho bere jako svého bratra nebo sestru.
3: Jaká je vlastně tradice dalajlámy coby tibetského duchovního vůdce? Co přesně znamená pro samotné Tibeťany? S těmito otázkami jsem se obrátil na Davida Gardáše, sinologa a tibetologa z projektu Synopsis.
8: Co je unikátní pro ten tibetský buddhismus, je takzvaná instituce Čulku, což jsou v podstatě převtělenci lamů, nějakých vysoce postavených mnichů, kteří se takto vlastně cíleně vrací za tím účelem, aby napomáhali cítícím bytostem. A právě ta nejznámější osoba a symbol této instituce je právě dalajlama. Ten má své kořeny, řekněme, v nějakém 14. století, nicméně v polovině 17. století velký pátý dalajlama se stal prvním, který takto sjednotil světskou a náboženskou moc na celé tibetské náhorní plošině. V případě tedy toho 14. po smrti 13. měly být vypozorovány některé indicie, řekněme, jeho blíže postavenými lámy a právě pobočníky, mimo jiné vize v mracích, které směřovaly na severovýchod od Lhasy, hlavního města v centrálním Tibetu. Dále i snad tělo 13. Dalaj Lamy se mělo po několika dnech, kdy zůstalo vlastně v nehybnosti na trůnu, pohnout tímto směrem. A spolu s tím tam měly být i některé vize, sny a meditační techniky u posvátného jezera Lamo Laco, které takto pospolu dali najevo, že by bylo záhodno hledat toho nástupce v regionu Amdo, které v současnosti je tedy zasazeno do čínské provincie Čínchaj. A tam byl právě následně, tedy ve dvou letech, nalezen, rozpoznán 14. Dalaj Lama, Lamo Denjub, který následně tedy získal to dalajlamovské jméno s přídomkem Tenzin Gyamco, 14. Dalaj Lama.
6: Basically very ordinary farmer.
7: Můj otec byl vlastně obyčejný rolník, ale protože můj starší bratr ve svém dřívějším převtělení byl také ve stejné rodině, byla naše ekonomická situace trochu lepší, ale obvykle můj otec prodával domácí zvířectvo a moje matka pracovala v zemědělství.
6: Then my mother she carrying some farm works.
4: A on právě už jako malinký, jako říkal, tak začal mluvit, říkal, že prostě balil si svoje věci, říkal, jedu do Lhasy, vázu mu sebou. A potom v těch dvou letech tam přišla ta vyhledávací komise v přestrojení, že on hned přiběhl k jednomu z nich, poznal v něm představeného lamu kláštera Sera, který je vlastně kousek od Lhasy, dnes je to součást města. Hned říká Lama Sera, Lama Sera. A vlastně sáhl mu pod rouchu a vytáhl růženec, který patřil 13. Dalajlamu a řekl, to je moje.
3: V paláci Potala ve Lhase, skoro 2000 kilometrů od rodné vesnice, se malý Dalajlama začal pod vedením zkušených mnichů vzdělávat a připravovat na přijetí duchovní i světské moci. Vraťme se teď ale spolu za Adamem Borzičem. Jak pokračovalo jeho duchovní putování?
5: Už jsem byl dávno za hranicema toho denominačního křesťanství, to už jsem dlouhou dobu prožíval jako problematický pro sebe, pro svoji vlastní spiritualitu a myšlení. Ale nějak jsem vlastně zažil takový moment, kdy mi začalo být těsno jakoby vlastně v tom základním jakoby klimatu těch západních náboženství, a to je vlastně v tom, čemu se říká teismus, to znamená v té víře, že to je nějaký stvořitel, který je oddělený od toho stvoření a který nějakým způsobem je vlastně nějaký dualitě vůči tomu. Pak začala takový tajemný událost. Jedna byla, že s mým přítelem Kolijou jsme si jeden večer z ničeho nic začali číst Upanishády a tak se ten východ začal lákat. A pak se objevil filozof a estetik Martin Vrba, náš kamarád, a doporučil mi knihu Lamy Ješe Tuptena, Úvod do tantry. A to byla knížka, která úplně způsobila takový velký převrat. A ještě to bylo takový, takhle ty věci někdo doprovázejí synchronicity, že my jsme zrovna jeli do Paříže na dovolenou a ubytovali jsme se ve čtvrtí Maré v takovém srandovním domku. Uvnitř toho dvora byl takový malý domek. No ale co bylo nejpodivnější, když jsme odemkli ty dveře, že, kde jsme bydleli, tak jsme zjistili, že ten dvorek je takový malý buddhistický chrám. Takže to byl takový začátek. No a k tomu byly takový ty pokusy vlastně jako učit se meditovat a začít prostě zkoumat tu rozsáhlou mandalu toho bohatství.
6: The training or study Buddhism according to Tibetan tradition is quite...
7: Studium buddhismu podle tibetských tradic je velmi náročné a sám předmět je velmi těžký, je zapotřebí velkého úsilí. Víte, jako školák jsem byl dost líný, ale na druhé straně jsem se dobře učil, takže jsem strávil dost času hrou a méně učením. Můj učitel měl proto neustále po ruce rákosku a občas se na ně významně podíval, ale naštěstí ji nikdy nepoužil.
3: Čtrnáctého Dalajlámu od dětství přitahovaly technologie. V paláci Potala si promítal filmy a snil o modernějším Tibetu. Jenže v roce 1949 vyhlásil vůdce čínských komunistů Mao Tse-tung v Pekingu vznik

0: Nejvíce nehostinným prostředím největší velehory světa, ten Himalajský masiv. A povedlo se mu to tak, že se převlékl, vydával se za vojáka, aby v momentě, kdyby byli zastaveni čínskými jednotkami, nepřišli na to, že jim odchází vlastně nejdůležitější představitel toho tibetského buddhismu, samozřejmě by nenechali projít takto. A byla tam nutno podotknout i pomoc ze západu, kdy CIA takto dodávala tibetským vojákům a partizánům prostředky na to, aby dokázali vůbec skoordinovat, zmapovat to prostředí, případně se ubránit nějakém útoku ze strany těch čínských vojáků. Indická vláda přemýšlela, kam umístit takto početnou delegaci tibetských exulantů a pro Dalaj Lámu a následně i vzniklo tedy exilovou vládu a vybrala onu Dharamsalu, což byla původně tedy britská vojenská oblast, kde takto mohli využít tedy ty uvolněné kapacity po té, co Indie získala nezávislost.
1: Tam ustanovil ústřední tibetskou správu, tedy exilovou vládu. A v dalších desetiletích usiloval o autonomii Tibetu. Netřeba asi dodávat, že k velké nelibosti Číny. Ale také se věnoval péči o tibetské uprchlíky a o udržení tibetského duchovního a kulturního dědictví.
2: Norsko. Nobelova cena míru pro rok 1989 byla udělena tibetskému duchovnímu vůdci Dalajlámovi. Podle Nobelova výboru ji Dalaj Lama dostal za trvalou činnost ve prospěch samostatnosti tibetského obyvatelstva, odmítání násilných metod a navrhování mírových způsobů řešení problému.
3: Já třeba Dalaj Lama miluju, jak vlastně tohle, když on třeba mluví o Číňanech, to je velice specifický věc, protože ty opravdu cítíš, že on opravdu k tomu ani k té čínské vládě, ani k těm čínským komunistickým představitelům, on opravdu necítí nenávist. To je, já miluji jednu promluvu, kde on říká, že je Číňanům vděčný za to, že ho udělali lepším člověkem. Že prostě díky Číňanům už není tak oddělený od lidí, že v Tibetu by možná ten systém přece jenom byl dost teokratický v uvozovkách a že vlastně ten exil prospěl, že ho naučil vnímat normální život, setkávat se s lidma, že vlastně v nějakém smyslu slova je k tomu vlastně ta tibetská tradice vlastně rozšířená celého světa. A že tohle všechno vlastně on říká, takže možná to nakonec bylo zamaskované požehnání. A to je tak strašně originální a jiný způsob myšlení.
1: V roce 2011 dospěl Dalaj Lama k přelomovému rozhodnutí. Nechal si pouze roli duchovního vůdce, zatímco světskou moc předal lídrovi, kterého si Tibeťané demokraticky zvolili.
4: Dalaj Lama se vzdává politických funkcí. Nejvyšší tibetský duchovní to prohlásil dnes, tedy v den 52. výročí tibetského povstání, které Čína krvavě potlačila.
1: Ještě jednou se vraťme za Adamem Borzičem. Zajímal mě okamžik, kdy se tedy pro buddhismus opravdu rozhodl.
3: To v roce 22 tady byl Jongi Mingo Rinpoche, současný tibetský učitel, který hodně působí na západě. Je škola, kterou se jmenuje Tergar, a takový moderní buddhistický učitel, který hodně jako se zabývá dialogem s západní psychologií, vědou. A to byl takový retreat třídenní, kde prostě se jako meditoval tři dny tady v Praze a pak přišla nabídka přijmout útočiště. Já jsem se trošku vyděsil, jo, protože jsem říkal, a co teď, ty jo. A pamatuju si, že jsem tam potkal Láďu Poršla, což je můj spolužák z fakulty teologický, o kterém jsem věděl, že už roky praktikuje vajrajánový buddhismus, a tak jsem, jak jsem tam stál předtím, tak jsem říkal, že bych teda rád přijal to útočiště, ale pak jsem se ho zeptal, jestli to musí znamenat, že se musím úplně jako oddělit od toho Ježíše, že to já zase jako asi úplně nedokážu, a on se tak usmál, říkal, co teda nemusíš. Buddhismus takhle nepojímá svět, že musíš všechno zabrhnout, to starý. Přijetí útočiště vlastně znamená, tak formálně je to vlastně obřad, kterým se tak formálně stáváš buddhistou, jo. Ty přijímáš útočiště v Budhovi, v Darmě a v Sangze, odstřihnou ti vlasy, dají ti darmový jméno, který se vylosuje, a pak ti dává ten mistr, nebo ten učitel, prostě nebo učitelka, který tě uvádí do toho, tak ti dávají vlastně jakoby tři takový duchovní poučení, jo. Třetí doporučení je, to mě léčilo. To musím říct, že to různý šrámy z mého katolického dětství uzdravilo naraz. A to bylo doporučení, že bych všechno přijímal na základě svého svědomí a své svobody. To je velmi důležitý moment, protože Buddha sám, myslím, historický Buddha sám v jednom takovým, v jedný takový sutře, je takový moment, kdy se tam baví s kalamitama, to by takový skeptici, jo, takový jako svobodomyslný lidi, no, tak jako, a on jim říká, jako nepřijmejte nic, co vám říkám, protože jsem vám to řekl já, a tak jako zlatník zkoumá kvalitu zlata, tak vy zkoumejte to, co vám, tu nauku. A pokud vám funguje, pokud prostě vám pomáhá,

0: K Tibetu a Dalajlámovi má blízko také Kateřina Procházková, novinářka projektu Synopsis a spoluautorka knihy Dalajláma a Havel.
1: 10. prosince jeho svatost přiletěla do Prahy. Havel už byl v té době hodně seslábrý. Setkali se ve Voršilské v kanceláři Václava Havla a poté strávili nějakou půl hodinu spolu, kdy se drželi za ruce a ti, kteří tady mohli aspoň nahlédnout tady u toho soukromého setkání, tak viděli, že Dalajláma Václava Havla hladil po rukou. Bylo to údajně takové jako všechna ta setkání, hodně silné, hodně emotivní. Tady asi obzvláště, protože obě strany věděly, že to je setkání poslední.
2: Když někdo jako člověk odejde, jeho ideje nezmizí. Myšlenky Ježíše Krista přetrvaly 2000 let, Budhovi 2600 let. Život člověka i politických lídrů je omezený. Jejich myšlenky a příklady přetrvávají po staletí. Za to máme ale zodpovědnost my. Nestačí jen opakovat Havlovo jméno. Živé musí být jeho ideje.
1: Ta nejosobnější, to je tedy to setkání z minulého roku, kdy jsme měli možnost mu osobně představit a přivést knihu, která vyšla. A byl, musím říct, velice dojatý, když viděl právě tu fotografii, kde je s Václavem Havlem. Asi je těžké si najít přítele, jestliže jste takhle významná nábožensky, v tomto případě i politická figura. Takže blízké přátele měl spíše v zahraničí, než v tom okruhu těch lidí v Indii.
3: Tibetský buddhisti si myslí, že to je tak, že se to účtuje hned. Proto je takový důraz na to, že bychom se měli snažit myslet a mluvit a konat pozitivně a ve prospěch ostatních bytostí. I ty myšlenky, i ty slova, i ty činy nějakým způsobem vyzařují do toho prostoru kolem nás a v tom prostoru se setkávají s myšlenkama a činama a slovama jiných lidí. A podle mě ten důležitý princip, kterým se to děje, je rezonance. Ty dobrý činy se posilujou a ty špatný činy se bohužel posilujou taky. Ale oni prostě spolu rezonovali. To, že vůbec existuje Tibet Open House a že tady sedíme, je taky výsledek této rezonance.
4: Je pro mě zásadní ta kombinace faktorů, jak je na něj nahlíženo Tibeťany, jako v podstatě stělesněné božství. Nic menšího než tady tohle. Ale spolu s tím z něj vyzařuje naprosto lidská, čistá energie i ten humor, který si drží ve svých 90 letech, kdy žertoval, že má stále všechny zuby, že ještě dobře slyší a že tady hodlá být snad do svých 130 let.
1: Já si myslím, že je taky strašně důležité to, že Dalajláma tady jenom nepropaguje buddhismus, ale že hovoří také o politice a nebojí se toho. On jednou odpověděl na jeden z dotazů, proč se tak politicky angažuje a on řekl, jsem buddhista, ale svět nezmění jedna modlitba nebo modlitby.
0: Konec konců od politiky oddělený být ani nemůže, protože i ta určuje, jak to bude s jeho nástupcem. Čína, která oficiálně zastává státní ateismus, totiž v roce 2007 vydala jedno z nejabsurdnějších nařízení. Příští Dalajláma se může převtělit pouze do osoby, která se narodí na území Čínské lidové republiky. To, aby nad ním měla kontrolu. Tohle vměšování ale Dalajláma odmítá.
5: On říkal, Dalajlama, ta instituce bude pokračovat, pokud si to Tibeťané budou přát. A oni si to přejí samozřejmě. Výhodnější je narodit se mimo Tibet. Nakonec ta Indie je velká tibetská komunita, že? Velký exil, takže tam asi to je nejsnažší. A taky říká, že ty ženy mají blíž tomu soucítění, jak by se měly i víc angažovat v tom veřejném životě. Takže říká, že i prostě Dalajlama příští vtělení může být žena.
6: True happiness without fear and self-confidence, and when you feel, when you look, see your.
7: Skutečné štěstí je život beze strachu a jistota, že váš život byl někomu užitečný, že jste nespůsobil druhým žádné problémy. Pak se můžete cítit šťastný. My life
6: no cause any problem for other. Then you feel, oh, very happy.

0: Slyšeli jste audiodokument Dalaj Lama Tvář soucitu. V dramaturgii Jakuba Horáčka ho natočil Adam Šindelář. Zvuk a sound design Jonáš Rosůlek. V pořadu byla použita citace z novoročního projevu prezidenta Václava Havla z roku 1990.
1: Patnáct hodin, neděle 4. října, posloucháte Odpolední plus a dnes vás od mikrofonu zdraví Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas plus.
1: A jaké jsme připravili témata? Lotyšské volby ovládla konzervativní strana Jednotná listina současného premiéra. Znamená to pokračování pro evropského směřování. V Birminghamu začala výroční konference britské opoziční konzervativní strany. Jak chce získat zpět vládní angažmá? Co řekl o ženách chorvatský kněz, že to rozbouřilo sociální sítě? To vše po zprávách, které připravuje Ondřej Látal.
3: Dobré nedělní odpoledne. Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
4: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosse z Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní Jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbergse. Ve stočleném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická na Spojené státy orientovaná strana Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude pravděpodobně v izolaci. Další proruská strana Pro suverenitu, která chtěla vyhlásit národní neutralitu, se do parlamentu nedostala.
6: Lídr vítězné Jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
7: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
6: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří pro evropské a nacionalistické strany, které zastávají pro obranou politiku i podporu Ukrajiny. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: A s Kateřinou Havlíkovou se v Odpoledním plusu spojíme živě hned po zprávách. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestující ho surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
8: Policista se snažil zadržet 17-letého studenta, který s dalšími lidmi protestoval před gymnáziem. Podle agentury AFP mladík házel předměty a zapaloval ohně. Policista ho po útěku zadržel na poli u gymnázia, kde 59-letý muž spadl na zem. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak dav policistu napadl a surově ho zbyl. Podle státního zastupitelství mezi podezřelými student není a policie ho po krátkém zadržení propustila. Protesty se rozhořely po celé Francii v reakci na časté rušení hodin, nedostatek učitelů nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, to popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
9: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
3: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy dluhopisů budou opět v nabídce ve 3. vánočním upisovacím období, které bude spuštěné pravděpodobně v listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nemá. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
10: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
11: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
11: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
13: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
11: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: V noci bude většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. K ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Při zmenšené oblačnosti bude kolem 4 nad nulou. V 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 5 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku většinou oblačno. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně až do vyjasnění. Teploty zítra od 18 do 23 stupňů. Na horách bude kolem 15. Na Šumově naměří až 19 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová. A teď už první téma. Volby do lotyšského jednokomorového parlamentu ovládla konzervativní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ze 100 křesel získala 42. Andris Kulbergs tak bude pravděpodobně i příštím tvůrcem a vůdcem vládní koalice. Už oznámil, že chce nejprve jednat se současnými koaličními partnery. Více už si povíme se zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou, která volby v Lotyšsku po celou dobu sleduje. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
1: Katko, můžeš nám přeci jen trochu více představit toho vítěze lotyšských voleb?
14: Ta Jednotná listina je centristická konzervativní strana, která je zajímavá tím, že na kandidátce vystupuje mnoho nezávislých kandidátů různých politických postojů, kteří se ale vyznačují nějakou odborností. Je to zároveň strana poměrně nová, ona vznikla před předchozími volbami, které se konaly v roce 2022 a po nich skončila v opozici. Velkou změnou pro tu stranu byl letošní květen, kdy skolabovala předešlá vláda Evy Kyselinu a prezident Edgar Srinkevič následně pověřil sestavením nové vlády právě Andrise Kulbergse. Andris Kulbergs je mimochodem amatérský závodník rally a on teď v té kampani kladl důraz na bezpečnostní otázky, ale třeba také na problémy lotyšské ekonomiky a potřebu revidovat rozpočet.
15: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
14: On chce omezit byrokracii a rozdistribuovat investice tak, aby vedly k rozvoji státu a ne k udržování úřednického aparátu. Kromě toho drží už tu nastavenou protimoskevskou linku a také udržuje podporu Ukrajiny. Na východě, v oblastech, kde žije početná ruskojazyčná menšina, ale volební místnosti ovládla populistická strana Lotyšsko na prvním místě, což je strana stylu MAGA. Také jejímu lídrovi milionáři Einersi Schlesersovi se přezdívá lotyšský Trump. Je to strana, která chce zavést kvótu na nákup vojenské techniky, aspoň 50% by pocházelo ze Spojených států, a chce také odstoupení od Istanbulské úmluvy. Otázka ale je, jestli tahle strana bude nakonec součástí vládní koalice.
16: A jak dopadly proruské strany?
14: Tak například suverénní moc Svaz nových Lotyšů, což je jedna z těch stran, která je označovaná jako proruská, tak skončila třetí a v parlamentu bude mít 15 křesel. S největší pravděpodobností ale bude strana v izolaci. Ona je ta strana taková, ona se profiluje jako prorodinná strana, ale v programu má například obnovení obchodních styků s Ruskem a Běloruskem nebo zrušení výdajů na jakékoliv válečné konflikty, to znamená včetně podpory Ukrajiny, nebo třeba zrušení povinné vojenské služby. Druhá proruská strana, která byla velmi úspěšná v těch minulých volbách v roce 2022, sice strana pro suverenitu, se do parlamentu tentokrát nedostala. Ta prosazovala také plné obchodní vztahy s Ruskem a Běloruskem a zároveň vyhlášení státní neutrality. Etnické Rusy tak zdá se nakonec spíš oslovila lotyšská verze trumpismu.
16: Po uzavření volebních místností je sčítání hlasů nabralo zpoždění. Vraťme se ještě k tomu, co se stalo.
14: Protože on vlastně lotyšský volební systém je odlišný od toho, který známe v Česku. Lotyšsko totiž umožňuje předčasnou volbu. Lidé, kteří ve volební den, který je jenom v sobotu, nemůžou přijít k urnám, tak můžou odevzdat hlas ve speciální obálce opatřené jejich jménem v pracovním týdnu před volební sobotou. Je to ale fakticky jen odložení hlasu, protože takový volič, který odevzdal hlas předčasně, se může ještě ve volební den rozhodnout svoje to rozhodnutí změnit. Jde to díky elektronické evidenci voličů. Úředníci pak při sčítání hlasů musí nejprve najít tu konkrétní dříve odevzdanou obálku a vyřadit ji. Letos předčasně volilo asi 170 tisíc lidí a 700 lidí se rozhodlo volbu změnit, což způsobilo vlastně nesrovnalosti v záznamech v elektronickém registru. A než ústřední volební komise povolila sčítání hlasů, tak bylo potřeba ta čísla vyjasnit. Takže třeba ústřední volební komise proto do budoucna navrhuje změnu zákona, kdy předčasná volba by byla skutečně volbou a nejenom odložením hlasu. To znamená, že volič, pokud by odvolil dříve, tak už by svoje rozhodnutí potom nemohl změnit.
16: Nejen o volebním systému v Lotyšsku, ale hlavně o tom, jak dopadly tamní volby, mluvila naše zahraniční zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky.
14: Naslyšenou.
16: A teď do Velké Británie. Britským konzervativcům už začala jejich letošní výroční konference. Koná se zpět v Birminghamu a potrvá do středy. V jakém stavu teď Toryové jsou? Do léta vládli 14 let. A tak se nabízí otázka, jaké sami nabízejí recepty na současnou složitou domácí i mezinárodní situaci. Ve vysílání teď vítám londýnského spolupracovníka Českého rozhlasu, novináře Ivana Kytku. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
16: Jak se britští konzervativci z vašeho pohledu zotavují po prohře v červnových volbách? Jak si zvykají na opoziční roli? A jak moc je stále trápí pokles preferencí, nejméně vůči straně Reform UK?
17: Já bych řekl, že ten zotavovací proces je dlouhý, nicméně vezmou-li se výsledky průzkumu například z roku na rok, tak do jisté míry úspěšný. Oni mají části výhodu v tom, že se vlastně napravo od konzervativní strany profilovaly dvě krajně pravicové strany, Reform Party a Restore Party, a tam odešli také větší rebelové, kteří vlastně poškozovali konzervativní stranu tím, že přicházeli s poněkud krajně pravicovými návrhy a odčerpávali jí voliče. To znamená, konzervativní strana se teď profiluje více jako politická strana středu bez těch extrémů. Má novou lídrini, Kimi Bannenoch, což jí také částečně pomohlo, a snaží se jaksi profilovat jako kritická, nicméně rozumná strana vůči vládnoucím laboristům.
16: Konzervativci byli u moci 14 let. Čím nejvíce zklamali britské voliče? Bylo to odchodem země z Evropské unie, čeho většina Britů lituje, nebo neschopností efektivně řešit problémy třeba s migrací?
17: Já bych řekl, že nejvíce je poškodilo premiérství Borise Johnsona ty téměř poslední dva roky během covidu, kdy ta strana a jeho vláda prošla sérii skutečně velmi, velmi těžkých skandálů. Po Borisi Johnsonovi připomíneme, přišel Rishi Sunak, který měl situaci uklidnit a částečně zastavil ten propad, ale bylo to premiérství Borise Johnsona, které mělo největší dopad a nejvíce poškodilo volební preference. Také je pravda, že po 14 letech odcházeli konzervativci od vlády se stagnující ekonomikou. Britům nerostly osobní příjmy, klesala životní úroveň. Takže jak si ten propad ve voleb, který nastal v roce 2024, byl jednak očekávaný a jednak z hlediska politologického také zasloužený.
16: Pojďme tedy z té minulosti teď do budoucnosti. Jaký program a jaká témata mají dominovat té výroční konferenci a co by měla přinést v prospěch obnovy značky Toryu?
17: Tak ono Británie vlastně napříč politickým spektrem zápasí s příliš vysokými sociálními výdaji, ať už jde o dávky pro dlouhodobě nemocné, ať už jde o příliš vysoké penze a tak dále. Konzervativci ještě před začátkem konference oznámili, že zruší například dávky v nezaměstnanosti pro mladé, kteří nikdy nepracovali, to znamená přešli rovnou ze školy nebo z učení na ten systém státní podpory. Podmínkou pro jejich získání by mělo být, pokud se dostanou k moci, na příště 6 měsíců práce. Co je zajímavé, současně v Británii se také velmi, velmi debatuje o systému, jakým se zvyšují penze. Existuje princip, kterému se týká triple lock, tedy trojitý zámek, který vlastně garantuje růst penzí podle toho, jaká je inflace, nebo podle toho, jak rostou příjmy v zaměstnanecké sféře a tak dále. A Labour jste oznámili, že se ho zbaví toho principu, protože zatěžuje příliš státní rozpočet a nezbývají peníze na jiné věci. Konzervativci, kteří všeobecně jsou opatrnější se státními výdaji, tentokrát prohlásili, že ten trojitý zámek, tedy rapidní růst penzí, ponechají v platnosti, zřejmě, aby neodlákali nebo aby přilákali starší voliče, seniory věku od 66 let, kteří penze v Británii dostávají.
16: Kdo má ambice stranu vést a hledat recepty, jak zdárně pokračovat, jakými pan chová tou hlavní favoritkou i do budoucna a dovedli by si je Britové představit v roli premiérky?
17: Zajímavá otázka, protože ty průzkumy, které přišly právě před začátkem konference, ukázaly, že její osobní popularita nebo to, zda si ji dokáží představit v roli premiérky, jsou o něco vyšší, než je popularita samotné strany. To znamená, Britům se jeví jako hodnověrná případná premiérka, jako člověk, který pokud má politické ambice, tak souznějí s ambicemi většiny voličů a řekl bych, že za ty dva roky, které zůstala, nebo kdy převzala konzervativní stranu, učinila jak na sobě, tak pokud je o konzervativní stranu, skutečně velký, velký kus práce. Je to taková žena selského rozumu, která v podstatě za ty dva roky, pokud se ohlédnu, tak neučinila jediné kontroverzní nebo špatné prohlášení, která dokáže současnou situaci komentovat, řekněme, lakonicky, účinně a srozumitelně a u velké části Britů tím budí sympatie, byť samozřejmě v jejím případě hraje do jisté míry to, že přišla do Británie, nebo její rodiče přišli do Británie z Nigérie a že je vlastně první afrokaribskou lídrní konzervativní strany.
16: Svůj sjezd měli nedávno i labristé současného premiéra Andyho Burnhama. Ten před několika dny pro BBC naznačil, že návrat do Evropské unie patří mezi možnosti, které by jeho vláda mohla zvážit. Jak se k takové představě vážně míněné revizi Brexitu vztahují konzervativci?
17: Je to zajímavé z toho pohledu, že kdysi ještě před pár měsíci byla vlastně Evropská unie nebo členství nebo vyjednávání s Evropskou unií zcela zakázanou doménou k debatě uvnitř a i navenek lejbristické vlády, lejbristické strany Keir Starmer, který vedl lejbristy do letošního léta, tak nechtěl znova otevírat ty rány, i když občas opatrně naznačoval, že odchod mu vadí, ale veřejně se tomu nesmělo debatovat a jakýmkoliv otázkám, návrhům se vyhýbal. Burnham evidentně zvolil jinou taktiku, vlastně ji otevřel a naznačil Britům, že by se dalo uvažovat asi o 4-5 možných variantách. Případné členství nebo obnovené referendum se teď naopak stalo jaksi zakázaným tématem pro konzervativce, což je, připomíme, strana, která vlastně to referendum jako vládní strana vypsala, která tehdy jako vládní strana ho nebo jako vláda ho prohrála a která od té doby potvrzovala, že jaksi evropská život Británie mimo Evropské unie je jediné možné, jediné správné. Myslím si, že většina členů konzervativní strany, pokud by bylo referendum, by ještě stále hlasovala pro to, aby Británie zůstala mimo Evropskou unii, byť ten krok samotný nepřinesl Britům, řekněme, očekávaná zlepšení životní úrovně, očekávané lepší hospodářské výsledky a tak dále.
16: A co lze teď od britských konzervativců očekávat ohledně postoju k válce na Ukrajině a k současnému vedení v Bílém domě? Už prosím stručně.
17: Víte, ona britská zahraniční politika je tradičně nastranická a lze očekávat jedině to, že podpoří ve všech krocích vládní lejbristy, ať už jde o Ukrajinu a další velkou masivní podporu Ukrajině, tak řekněme odtažitý postoj a rezervovaný postoj vůči Bílému domu.
16: Míní Ivan Kytka, spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Děkujeme.
17: Hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
16: Elektrokoloběžky stále častěji zaměstnávají policii. Lidé na nich jezdí bez přilby, pod vlivem alkoholu anebo bez potřebného řidičského oprávnění. A například v Karlových Varech si obyvatelé stěžují na skupiny chlapců, kteří na nich jezdí nebezpečně po městě. Podle svědků často nedodržují pravidla silničního provozu a ohrožují chodce.
18: Mě to vadí, protože je neslyšíte, říká obyvatel Karlových Varů Milan.
19: Nevíte, jestli jsou za váma, nejsou, jezdí hrozně rychle. No a je to nebezpečný, když o nich nevíte.
20: Paní Radka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
21: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat nebo tohleto, jo, no. Rozčiluje mě to, ale co uděláme? Nic.
20: Teď projeli opravdu rychle, cítíte se tady na té stezce bezpečně?
21: Ne, musíme pořád dávat bacha.
20: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina, kolem nás projíždějí velice rychle kluci na koloběžkách. Co na to říkáte?
22: Že mi to vadí, jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí, na hřišti, na stezce, všude.
20: Co třeba v provozu, nepotkala jste je někdy?
22: Jo, to asi taky, jo, taky po silnicích, tam by podle mého neměli co dělat.
20: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
23: Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
24: A co ty?
23: Ne, já jsem jim ujel. Ale jeďte radši pryč, oni se chtějí semka podívat.
20: Jeden z party koloběžkářů Vladislav se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
24: A to jsou fejky všechno, taky jezdím na koloběžce, jedu mi to 25, takže já to neřeším.
20: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
24: Z toho strach jako nemám, ale já vždycky zabrzdím před lidma a řeším vždycky, aby všechno bylo v pohodě. No.
20: Podle vyjádření státní policie její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
25: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
20: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
16: V 15 hodin na téměř 24 minut se podíváme do Chorvatska. Dnešní kázání jednoho chorvatského kněze totiž rozbouřilo sociální sítě. Promluvil v něm k ženám a vyzval je, aby byly emancipované a nebyly tolik závislé na svých muži. Jak svá slova odůvodnil a jaké reakce to vyvolalo, o tom už si povíme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. Kněz Krunoslav Karas je farářem ve Slavonském Brodu a ve svém nejnovějším kázání se obrátil na ženy a dívky, kterým skázal, že by neměli vstupovat do manželství, pokud nemají vzdělání, práci a pokud nejsou schopné se o sebe sami postarat. Dodal, že ženy se podle jeho názoru nesmí dostat do závislého postavení na svém partnerovi a tenhle názor odůvodnil následovně.
4: Někdo řekne, že jsem feminista. Jsem, protože když vyslechnete tolik problémů, dojde vám to. Žena je často závislá na muži. On je ten, kdo vládne a hospodaří a ty máš mlčet a poslouchat. Ne, tohle není boží vůle.
5: Ne, to není vůle boží.
0: Karas dál popsal, že se mu během jeho služby řada žen svěřila s tím, že zažívá domácí násilí v nějaké jeho podobě, že jejich život je peklo, ale že jednoduše nemají, jak z takového vztahu odejít. No a právě tuhle zkušenost farář přetavil do kázání, jehož záznam má v tuto chvíli už skoro milion shlédnutí.
16: A jak lidé jeho vzkaz hodnotí?
0: Ty komentáře jsou, řekněme, poměrně zajímavé čtení. Najde se tam široká paleta názorů. Asi nejzastoupenější jsou pochvaly za to, že z kazatelny zaznělo něco, co se dotýká reálných problémů, syrových problémů běžného života a že kněz evidentně přemýšlí o tom, co mu lidé říkají, s čím se mu svěřují. Zejména ženy chválí jeho slova a to, že se nebál něco takového říct, přestože musel vědět, že se ozve i silná kritika, což se taky stalo. Někteří uživatelé píšou, že sice nejsou praktikující katolíky, ale že tenhle typ kázání by poslouchat chtěli. Jiní jsou trochu na vážkách v tom smyslu, že s těmi slovy vlastně souhlasí, ale křesťanství z jejich pohledu artikuluje rovné postavení ženy a muže dostatečně jasně. No a tady se asi vlastně ukazuje to jádro pudla. Zjevně je to mnohdy otázka toho, jaké konkrétní věty z Bible si k tématu kdo vztáhne a jak si je interpretuje.
16: A jaký je pohled těch, co s Karasem nesouhlasí?
0: Ti se právě často ptají, kde se ztratily ty pasáže biblické o poslušnosti a podřízenosti ženy. Jiní kněze kritizují, že je feminista. Jeden kněz ze zadarské arcidiecéze zase napsal, že Karasův přístup je zcela v rozporu s křesťanským učením o manželství a že žena by podle něj neměla vstupovat do manželství s myšlenkou, že se nejdřív musí jaksi pojistit pro případ, že by se něco pokazilo. Dalším vadí, že se Karas dívá na partnerství optikou současné společnosti. Někteří kvitují, že kněz řekl, že jde o jeho osobní názor, ale přesto mají za to, že ve svém postavení by si takové domněnky měl nechat pro sebe. No a některé ženy doplňují, že rozhodnutí zůstat doma a starat se o rodinu a domácnost taky může být jejich legitimním a svobodným rozhodnutím.
16: Zdá se, že farář Karas se dotkl i citlivého tématu toho domácího násilí na ženách. Jak je to s ním v Chorvatsku? V Česku se totiž letos řešila otázka novelizace trestního zákoníku a případné zavedení pojmu femicida.
0: Ono míru násilí na ženách je poměrně těžké nějak mezinárodně srovnat. Víme ostatně i od českých odborníků na tohle téma, že například policejní statistiky mohou být podhodnocené s ohledem na to, kolik žen něco takového vlastně nahlásí. Zkrátka hraje v tom roli hromada faktorů. Co ale srovnat můžeme, je právě podoba těch právních řádů a v Chorvatsku je v trestním zákoníku femicida jakožto genderově podmíněné násilí zavedená od roku 2024. Tomu předcházela ratifikace Istanbulské úmluvy v roce 2018, byť tento dokument přímo tedy nevyžaduje zavedení femicidy jako trestného činu. Každopádně to, jakou vlnu reakcí vyvolala slova faráře Karase, mě v mnohém ohledu připomíná například debatu ohledně potratů nebo práv homosexuálních párů, protože ve všech těch případech jde o témata, ve kterých se velmi výrazně střetává poměrně silná katolická tradice Chorvatska s tou liberálnější částí společnosti. Připomenu, že bezmála 80% Chorvatů se označuje za katolíky, no a dráždivé na tom všem velmi pravděpodobně je i to, že ty citované výroky o emancipaci žen vyřkl právě kněz, což může být provokativní mnohdy i pro lidi, kteří obecně vzato jinak nejsou odpůrci ženských práv.
16: Kněžské kázání z Chorvatska od Teje Veselákové. Díky.
0: Hezký den, naslyšenou.
16: A posledním tématem této půlhodiny je kultura, Spejbl v baletní sukni a vedle něj stoletý Hurvínek. I tak vypadalo letošní předávání Centálie v Pražském národním divadle. Ocenění si během večera převzali 20 divadelních osobností. Mezi nimi taky herci Lucie Žáčková a Stanislav Majer.
6: Taky se vám stávalo v dětství, že jste měla pocit, že když se ohlédnete, ten svět, který zůstal za vámi, se najednou rozpustí ve tmě a zmizí.
7: Cenu získává Stanislav Majer.
6: Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že si tuhle tu cenu rozhodně neponesu domů. Ta půjde rovnou do herecký šatny divadla X10, protože jestli někde panuje kolektivní energie, kolektivní duch a nějaký heslo ve smyslu jeden za všechny a všichni za jednoho, tak je to právě tam.
8: Inscenace Amadoka, za kterou ocenění získal, vypráví o Ukrajině od doby před 100 lety až po současnost.
6: Je to pro mě důležitý, protože pracovat s Dušanem Pařížským pro mě znamená mít postoj. Mít nějaký jasný občanský postoj k tomuhle a to, že je ta věc vyprodaná, mi dává nějaký pocit, že to snad má smysl.
8: Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu pak získala svou druhou tálii, a to za roli Anny ve hře Komuna.
9: Dokážeš si představit, že byste byla?
10: 100% určitě, ale muselo by to tu patřit všem.
12: Moje Anna je postava, kterou pořád hledám. Zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
8: Jednu z cen předával i stoletý Hurvínek a Spejbl v baletní sukni.
26: Je to těžký,
27: těžký, tak
26: berte to nádobí.
27: Berte to, máte.
8: Cenu České akademie divadelníků si odnesl nejstarší člen pražské Ypsilonky Miroslav Kořínek.
28: Já mám takový pocit, že už mám všechno hotový, jenomže ještě tam mám něco rozdělený.
29: Já tomu vůbec nerozumím.
30: Já taky ne, ale mně je to fuk, já stejně nemám ani maturitu.
8: Za celoživotní umělecké mistrovství dostali cenu Tálie dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
16: Bylo 15.30 a je čas na zprávy s Ondřejem Látelem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů. Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
31: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Jemenští husíové tvrdí, že drony a raketami zaútočili na závod ropné společnosti v Saúdské Arábii. Podle povstalců podporovaných Íránem je to reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sana, napsala o tom agentura Reuters. Riád zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saúdskou Arábií se obnovily letos v červenci. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekatimiriny ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Hasiči dostali pod kontrolu požár v obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Nikomu dalšímu oheň neublížil. Zaměstnanci prodejny totiž stihli ještě před příjezdem hasičů evakuovat asi 50 lidí. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmitha a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky dvě světové koncertní premiéry.
1: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
11: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
1: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Umělou inteligenci používá při výuce stále víc učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace jako Sciobot anebo Tinybot pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin anebo při způsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích v Česku jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Doteď můžou jet nejvýš 80 km v hodině. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona. Podle rezortu by tak obytná auta lépe držela tempo s ostatními vozidly. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tun. Dnešní noc má být většinou oblačná až zatažená, místy bude i polojasná, k ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti bude kolem 4, v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů. Klidno anebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme zpočátku většinou oblačno, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně až do vyjasnění, teploty 18 až 23 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy a tady je na plusu chyba systému.
13: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
14: Já to považuji za velmi nešťastné.
15: Víte, co je to pasy?
17: Naše pasy. Země nevzkvétá.
18: To jsou všechno lži.
19: Slibuji věrnost České republice.
21: Že nikdy neodstoupím.
22: Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
23: Sam Altman se vyjádřil, že sice umělá inteligence možná lidstvo zničí, ale předtím budou vznikat jako úplně skvělé firmy.
29: I to strašení je součástí nějakého marketingu.
32: Jeho cílem je maximalizace zisku a z pohledu fungujícího kapitalismu dělá to, co já zcela chápu.
29: Ale málo řešíme třeba i nějakou debatu o bezpečnosti před nějakým vlivem umělé inteligence.
23: To téma je extrémně důležité a Evropa v tom jako se nějak neprobudila zatím.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
33: Možná v souvislosti s takzvanou umělou inteligencí není důležité říkat, kdy tenhle díl natáčíme, protože možná až tady za necelou hodinu dopovídáme, tak ten vývoj zase uběhne někam mílovými kroky. I když náš dnešní speciální host Jan Kulvajt, který působí v Centru teoretických studií, si myslí, že se to jistým způsobem zpomaluje. Dobrý den, pane doktore.
34: Dobrý den.
33: Co se zpomaluje?
34: Já myslím, že jenom na úrovni toho, že třeba minulý týden se toho dělalo spoustu, týden předtím taky, tak si myslím, že třeba tenhle týden možná bude klidnější, že by se to zpomalovalo, takže třeba to, co se děje tenhle měsíc, takže že by to bylo nejvíc toho, co se už jako stane letos, to si nemyslím.
33: Mám na jazyku takové sousloví Jana Kulvajta ve studiu Viděti, obavy míti, protože během třeba té vrcholící covidové pandemie jsme vaše jméno slyšeli často, přečasto. Jsme teď vzhledem k té dynamice vývoje umělé inteligence v podobné situaci?
34: Myslím, že jsme spíš v situaci, nebo tak na začátku září jsme byli v takové situaci, jako když z Wuhanu přicházely zprávy o počtu nakažených. A tady v Evropě jsme si mohli přečíst třeba články o tom, že nám nic takového nehrozí, protože v Evropě jsou úplně jiné hygienické podmínky než v Číně. Takhle to vypadalo na začátku září, takhle mi to tak připadalo. A od té doby se to trochu posunulo, jednak tou rezignací Jacoba Coxna a tím, že vlastně spousta lidí řeklo, že ano, je to problém, a i se objevilo spoustu dalších informací o vlastně dalších systémech, které ty trochu jako zdivočelé OpenAI modely hackly, včetně třeba nějakých serverů australské vlády a tak, tak bych řekl, že se posunula ta společenská atmosféra, že mnohem víc lidí říká otevřeně, že je to problém a musíme s tím něco dělat.
33: Občas po ní nebo po něm, nebo jak to nazvat, tedy po umělé inteligenci člověk sáhne, ale aby mu třeba připravila podklady pro nějakou besedu, ale tentokrát jsem tedy toho pokušení dalek, protože abych řekl, připrav mi scénář na debatu o tobě, věcnou a kritickou, tak to se mi nechce, protože ona by si to určitě změnila v pozitivum, ne?
34: To si nemyslím. Já myslím, že ty modely dneska jsou trénované, takže tady o tom tématu vám poskytnou často poměrně rozumné informace. Obzvlášť, když to bude formulované takhle, připrav mi podklady pro debatu, tak bych čekal, že ty podklady budou celkem objektivní.
33: I s nějakými primárními zdroji ověřitelnými.
34: Já myslím, že většinou ano, pokud použijete ty nejlepší generace těch modelů. Co si myslím, že pokud by ty modely chtěly nějak tu debatu nějak jako subtilně manipulovat, tak si myslím, že to bude jako mnohem, mnohem složitější. Spíš se to bude projevovat, pokud třeba pracujete v té firmě a ten model o vás má spoustu informací, takže třeba vás bude se snažit o něčem tak subtilně přesvědčit, tak to bych spíš čekal to, než by vám...
33: Že by se hájil.
34: No, že by vám takhle připravil nějaké špatné podklady pro debatu v rozhlase, to bych nečekal.
33: A Poleno, jak vy sledujete tuhle fázi debaty o umělé inteligenci?
0: No, přiznám se, že se ve mně občas mísí naštvání a samozřejmě taky nějaké velké obavy. Především asi právě proto, co se děje v Americe a jak i některé firmy používají umělou inteligenci nebo řekněme nějaké umělé agenty k zvyšování svého zisku. Ale myslím si, že opravdu je asi důležité ty různé katastrofické scénáře od sebe oddělovat. Mně tak nejméně spekulativní asi přijdou situace, kdy nějaký velmi schopný model pomáhá člověku provést něco škodlivého. To jsme tady samozřejmě zažili a nejenom ve smyslu toho, co říkal pan Pulvajt, ale měli jsme tady situace, kdy skutečně i nějaká debata s tou umělou inteligencí, řekněme, prostě vedla k třeba k sebevraždám dětí. Ale pak jsou tady nějaké ty situace, kdy dochází právě k útokům na kritickou infrastrukturu nebo nějakou pomoc při chemickém nebo biologickém výzkumu. Já se tady odkážu na svůj poměrně oblíbený magazín Wired, který právě pro zhrnutí té současné debaty uvádí jako hlavní nějaké praktické scénáře té hrozby AI, která podporuje hacking, nějakou manipulaci s infrastrukturními systémy anebo pomoc při tvorbě biologických zbraní. Potom už se bavíme o nějakých jako dalších úrovních, které jsou více spekulativní a asi úplně ty nejvíc spekulativní jsou potom ty scénáře té úplné ztráty kontroly, v němž ty systémy získají schopnost sledovat své vlastní cíle nějakým způsobem, který nemůže už ten provozovatel zastavit. A to se tady opravdu bavíme už o těch debatách, které nám predikují, že do 10 let vlastně vymřeme kvůli AI. A tady bych asi ráda apelovala na nějakou větší zdrženlivost, protože si myslím, že takovéhle závěry, nemyslím si, že je úplně odpovědné tohle říkat s takovými dosahy, no, obecně.
33: On vývoj umělé inteligence je samozřejmě velmi dobrý biznis, nebo bude jednou ještě větší než teď. Proč by nás měla umělá inteligence vyhubit, když je to pro někoho dobrý biznis, tak by si asi těch peněz moc neužil, ne?
4: Tak samozřejmě nečekáte, že na tohle budu mít odpověď, ale zaujala mě jedna taková, no by se dalo říct, že je to anekdotická věc, ale jako není. Anthropic, jedna z těch firm, která je zásadní také před svým IPO, uvedením na burzu, a vlastně v té době, kdy tady natáčíme, tak akorát běhá po sítích nějaké první souhrny toho prospektu, který vždycky k tomu musí být, tak účel prospektu pro úpis pro emisi akcí většinou my jsme ti nejlepší, máme před sebou jako zářnou budoucnost, investujte do nás a dáme vám skvělý úrok, zbohatnete. Tady, jestli jsem dobře načetl ty první analýzy vlastně toho prospektu, na který se velmi čeká, bude to jako obrovská ekonomická věc, bude to obrovská emise, tak prý jedna třetina vlastně toho prospektu je věnovaná rizikům, které představuje AI nebo superinteligence, nebo jakým způsobem tomu budeme říkat. A to mně přijde vlastně, že je dobrý, vlastně dobré vyjádření ve zkratce to, co řešíme. Ano, je to skvělý biznis. Tady v té případě spějeme k největší emisi akcí možná vůbec. Určitě si to někdo koupí. Na druhou stranu to, co kupujeme, samotná ta firma říká, tady vám musíme říct, co všechno musíme udělat, aby vlastně ten biznis nějak stabilně fungoval. Tak já tu odpověď neznám, ale vlastně takhle riskantní věc si nepamatuju a přijde mně, že ty věci, které jsou podle... A to jsou ty jména Altman, Musk a další, jako že jsme těsně před koncem civilizace versus třeba šéf Nvidia, který naopak říká klid, uklidněme se trošku, tak vlastně mám pocit, že v tady tom prospektu se nám nějak tak koncentrují a měli bychom si o tom asi něco myslet a určitě by si o tom něco měli myslet lídři Ameriky a Číny.
33: To jméno už tady padlo, Jacob Coxon, už o něm mluvil Jan Kulvajt, to byl muž, který v OpenAI a v Anthropicu pracoval na takzvaném pretréninku a on řekl, že rezignoval, protože poslední 3 roky trávil výzkumem právě onoho pretréninku a ani jedna ze společností se nechová zodpovědně. Jane Kulvajte, byla ta slova Jacoba Coxona tím, čemu se říká game changer?
34: Já myslím, že byla tím jako posledním kamínkem, který uvolní lavinu, že to, co řekl, tak si spousta lidí myslela, ale ta jeho rezignace poskytla takový jasný, důvěryhodný signál, že to teda někdo jako řekl otevřeně. Ono občas něco podobného říkali třeba i lidi, kteří jako rezignovali z OpenAI, ale třeba nastoupili do Anthropicu. Tak to potom bylo trochu těžké interpretovat, jestli to jako neříkají, že prostě ta jedna firma teda postupuje nezodpovědně a ta druhá postupuje zodpovědně. V jeho případě si myslím, že byl jako silný moment, že byl jako v obou těch vedoucích firmách a prohlásil, že teda jako ani jedna nepostupuje zodpovědně. Takže si myslím, že to bylo tím, že i po těch různých incidentech v létě a tak spousta lidí měla ten pocit, že opravdu takhle ten vývoj pokračovat nemůže. Jenom panovali právě, bych řekl, takové jako řada lidí měla obavu, že když o tom bude mluvit veřejně, tak budou označení za alarmisty, nebo budou prostě kritizovaní, že jako straší veřejnost, nebo... Takže podle mě spousta lidí nechtěla být jako ty první, kdo se k tomu vyjádří, ale v okamžiku, když se k Jacobovi potom přidal prostě třeba Evan Hubinger, který jako vede bezpečnost v Anthropicu a potom spoustu dalších výzkumníků i zevnitř, i zvenku těch firm, tak bych řekl, že to jako utrhlo takovou lavinu, že vlastně spousta lidí, která si myslela to též, tak řekla, že ano, takhle to teď jako je.
33: Kdybychom se měli podívat pod ten mainstream téhle debaty, co je to vlastně ten pretrénink? Co to dělal Jacob Coxon?
34: Ten trénink funguje v několika fázích a ten pretrénink je vlastně první část, v které ty modely jsou trénované třeba na predikování vlastně dalších slov z různých textů na internetu nebo kus kódu a podobně. A ten pretrénink vlastně, myslím, že jeden taky z důvodů, proč to vyvolal takový jako ohlas, ten pretraining je vlastně část toho tréninku, kterou si ty firmy poměrně jako žárlivě se tam jako střeží různá ta jako obchodní tajemství, jak to přesně dělat v té velikosti. A rozhodně to teda není jako část té firmy, která by byla jako známá tím, že vlastně ty lidi, kteří třeba mají obavy o bezpečnost, tak často jsou v těch bezpečnostních týmech a ten pretraining teda jako není část firmy, která by primárně dělala bezpečnost, ale je to část té firmy, která primárně dělá ty modely chytřejší a chytřejší.
33: Ono se říká, že umělá inteligence vám jenom vrátí to, co do ní dáváte. Odkud tedy plynou ty obavy, že se to vymkne kontrole a že to bude super inteligence a že bude chytřejší než ti nejchytřejší z nás?
34: No, Jednak to není pravda, že ty modely umí jenom to, co se do nich dává. To už dávno není pravda. Jednak ty modely, vlastně, když se učí, tak oni se musí ty údaje, které, nebo ty data, ty texty, tak oni se musí snažit zapamatovat nebo se naučit nějaké abstrakce. Jako když byste si představil, že se někdo učí aritmetiku, tak se dá aritmetika učit tak, že si jako zapamatujete výsledky všech příkladů v učebnici a prostě pro všechny různé kombinace dvouciferných čísel zapamatujete nějakou tabulku a tak. A pro součty trojciferných čísel ta tabulka už bude strašně velká. Tak ty modely, takhle kdyby si jenom zapamatovali to, co kdy viděli, tak by vlastně nebyly tak chytré. Ale oni se naučí abstrakce, třeba abstrakcí sčítání je prostě nějaký algoritmus, který vám sečte libovolná čísla. Nebo když se ty modely snaží predikovat, jak mluví lidi, tak vlastně se toho naučí spousty o lidské psychologii. Nebo když se snaží predikovat, jak jsou napsané programy, tak se vlastně naučí toho spoustu o programování. A už jenom tady tou částí, tak ty modely často už dneska v řadě směrů jako přesahují lidské schopnosti. Jenom se to řadu let se ty firmy snažily, aby tady to se podařilo nějak tady tu inteligenci jako orientovat k tomu, aby jako plnila nějaké cíle, a to se zdá, že se jim teďka daří, což

0: české společnosti.
1: Víte, co je to asi?
0: Chyba systému. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem.
2: V čem je riziko, že třeba při tom trénování těch modelů se jim dávají dosud nevyřešené nebo nevyřešitelné příklady? Nebo úkoly?
3: No, tam bych řekl, že tam jsou asi dvě části toho. Při tom tréninku já jsem poměrně kritický k tomu, jakým způsobem konkrétně teď asi to samozřejmě není veřejné, ale jakým způsobem jako odhadujeme, že část toho trénování vypadá, protože když se těm modelům dává spousta úloh, které se nedají vyřešit, tak oni se často ty úlohy nedají vyřešit jako tím postupem, kterým by si třeba ty zadavatelé těch úloh mysleli, ale dají se vyřešit prostě nějakým jako podvodem nebo tím, že můžete si představit, že řešíte nějaký hlavolam, ale ten hlavolam je jako už jak ho dostanete do ruky, že je rozbitý. Ale jste jako nuceni ho vyřešit za každou cenu, tak se možná naučíte, že když prostě z toho hlavolamu prostě kus očroubujete, přišroubujete tam někde jiný kus, někde něco uříznete, tak to najednou třeba vyřešit bude. No a pokud to třeba značná část toho, jak jsou ty modely učené, tak jsou prostě třeba různá prostředí, která jsou jako rozbitá a nedají se vyřešit nějak normálně, tak vlastně asi to ty modely částečně učí k takým řešením, která jako v lepším případě jsou kreativní a v horším případě to jsou řešení, která pak jako jsou nebezpečná tím, že co jsme třeba viděli u toho hugging face, tak byla taková až jako extrémně urputná snaha jako zjistit, jak vypadá ten program, který třeba hodnotí to řešení té úlohy a potom ho nějak prostě hacknout a tak. Takže bych řekl, že problém toho je, že vlastně ty modely částečně jsou dnes trénované na něčem, co jak říkáte, se nedá vyřešit nebo se dá řešit jenom nějakým hackem nebo tak, tak se naučí tohle.
2: Když to, Apolono, takhle posloucháte, jste toho názoru, že by se to mělo celé rychle vypnout, jakkoliv to nejde?
4: Ne, já nejsem toho názoru, že by se to mělo vypnout, ale jsem samozřejmě toho názoru, že by se to mělo nějak regulovat, což je v té stávající situaci samozřejmě hrozně těžké, protože minimálně americký stát dnes AI samozřejmě otevřeně chápe jako nějakou svou strategickou technologii, kterou to opravdu je. A i celá ta debata, kterou vedeme kolem superinteligence nebo AI, nám to prostě potvrzuje, protože i to strašení je součástí nějakého marketingu, protože vlastně ty firmy nám tím říkají, my vyrábíme něco tak strašně podstatného, že se bez toho v budoucnosti neobejdete a že to může hrozit zničením lidstva. Já opravdu si nemyslím, že se něco takového dá vypnout, ale o těch regulacích prostě dřív nebo později budeme muset mluvit, ale bohužel vzhledem k nějakému třeba propojení celého toho tech bros, jak se říká, segmentu se současnou americkou administrativou, se myslím žádných velkých změn nedočkáme a bude to dál pokračovat asi tímhle způsobem. No.
2: Davide?
5: No, tak nějakých změn jsme se asi už dočkali, jak na té úrovni těch tech bros, jak říkala Apolena, teď je poslední, co jsem zaznamenal, je, že OpenAI prohlásila, že ten jejich nový model ChatGPT 6.1 Astra bude odloženo jeho spuštění právě proto, že tam mají nějaké obavy o bezpečnost. Myslím, že to mělo být v říjnu, tak to bude někdy později. Nikdo nepopírá, že to asi někdy bude. Ale nepochybně na té úrovni těch jednotlivých firm se něco děje. No a pak je tady ta úroveň nějaká politická, regulační a ano, tam nevím, jak to interpretovat. Máme za sebou schůzku amerického prezidenta a čínského prezidenta. Myslím, že jí zhodnotil, na jednu stranu je pozitivní, že tam tohle téma vůbec bylo. Byla tam nějaká debata o rizicích umělé inteligence a že by měli koordinovat úsilí zaměřené na její bezpečnost. Na druhou stranu Trump s tím svým neopakovatelným stylem, který provozuje, tak řekl, jo, super, budeme koordinovat, ale vždycky to právě pro nás bude něco, čím udržíme technologický náskok nad Čínou, tak to je skvělá nabídka, pojďte s náma kooperovat, ale my vždycky musíme být lepší a pak se strašně divit, že to třeba někdo nebere. V tomhle ohledu je vlastně pro mě zajímavá ta debata, o které nic nevím, a to, jaké jsou jako reálné možnosti té koordinace, co by to vůbec mohlo být, o tom vlastně debata vůbec se nevede. Mě zaujal jeden článek, který jsem četl v Ekonomistu, který to vlastně

0: připodobňoval k dohodám, které byly o limitaci nebo kontrole jaderných zbraní. A tam byl jako hezký příměr, že je možné kontrolovat jenom to, co je kontrolovatelné, že v 60. letech snad byla nějaká dohoda, že teda se nebudou používat ty testy, ale bylo to možné změřit jenom ve vzduchu, tak ty nebyly, ale ty podzemí dál probíhaly do té doby, než se daly také monitorovat. Tak tady se vlastně ta otázka, co všechno jde monitorovat, aby to jenom nebylo na dobré slovo. A oni tam říkají, mohla by být shoda na nějaké transparentnosti větší, mohla by být tam shoda, že když jsou nějaké problémy v těch laboratořích, takže o to bude nějaký jednotný protokol, jak to vlastně vykazovat, monitorovat a spousta dalších věcí. Ale to už je debata pro tu odbornou komunitu, ale že by se nic nedělo, s tím bych nesouhlasil, protože právě příklad to OpenAI, všech těch výzev, to, jak říkal kolega, že se v tom létě nějak jako protrhla hráz s tou kritikou a už je to legitimní, tak to si myslím, že se děje.
1: Tak ono se dá na to pohlížet i z toho úhlu pohledu, že dobře, je tady Donald Trump, jsou tady Spojené státy, ten se setkal s čínským prezidentem, čínský prezident je zároveň generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Číny, takže by mohl dát nějaký direktivní pokyn, aby Čína začala jistým způsobem regulovat. Na druhou stranu, když si vzpomeneme na Wuhan, tak to tam taky neplatí. Kde jsou tedy mantinely té případné regulace, Jane Kulvajte?
2: Já bych asi začal trochu se široka. Tak já myslím, že vzniká spoustu konkrétních nápadů, co by se dalo regulovat. Často to vychází z toho, že by se třeba na ty čipy, na kterých se tam jako ty modely počítají, takže by na nich třeba byl nějaký bezpečnostní prvek, který kontroluje, co na tom čipu běží a třeba to někam hlásí, což je samozřejmě velmi kontroverzní. Ale existují firmy, existují startupy, které jako vyvíjí technická řešení, která by právě umožnila tady to nějakým způsobem jako kontrolovat. Takže není to tak, že by to jako bylo v principu neřešitelné. Vlastně ta nějaká paralela trochu s těma jadernýma zbraněma je v tom, že pro vývoj těch jaderných zbraní jako potřebujete ten uran nebo plutonium a tady takovou jakousi paralelou toho uranu nebo plutonia jsou ty čipy výkonné, že opravdu ty současné modely největší si opravdu jako nespočítáte na nějakém prostě domácím jako laptopu. Rozhodně na něm nenatrénujete, pak je třeba na tom něco pustíte. Takže vlastně pro ten vývoj potřebujete jako soustředit na jednom místě ohromné množství těch čipů, což jako má různé výhody a nevýhody, ale jednou z výhod je, že to díky tomu nejspíš jako je nějak kontrolovatelné, protože se opravdu nestane, že by prostě jste si do garáže jako přinesl jako prostě 100 000 jako posledních Nvidia čipů, které budou prostě stát jako mnoho miliard dolarů a tam se jako potajmu z toho něco ukutil. Takže podle mě, kdyby se ty super velmoci dohodly na tom, že ten vývoj nějakým způsobem budou regulovat a budou ho kontrolovat, tak vlastně naprostá většina čipů je jako u nich. Oni jako celkem mají přehled o tom, kde ty čipy jsou, když se jich teďka třeba spoustu pašuje do Číny, tak zase o tom má asi přehled Čína. Takže když by se dohodli, tak si myslím, že se to regulovat dá.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jakou pozici má v AI závodě Evropa a co může znamenat překotný vývoj umělé inteligence pro dosavadní podobu demokracie.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty.
5: 16 hodin neděle, Odpolední plus a Štěpánka Martinová přeje příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plus.
5: A co nabídneme? V Česku výrazně roste spotřeba antibiotik, tuzemští lékaři jich podávají v nemocnicích výrazně víc než jinde v Evropě. Proč? Daří se ve Francii zmírnit následky protestů středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství. Právě dnes začíná Světový vesmírný týden. Proč bude tentokrát hlavně o raketách? Teď je čas na zprávy a Ondřej Látala.
6: Přeju hezký závěr víkendu. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se podle rakouské policie zřítil do rokle z výšky asi 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Rusko v reakci na prohlášení Volodymyra Zelenského hrozí vystupňováním útoku na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Lidé v Bosně a Hercegovině volí do hlavních institucí země. Do 14 hodin hlasovalo necelých 21% oprávněných voličů. Část volebních místností otevřela později kvůli problémům s novými technologiemi, které mají zabránit volebním podvodům. Na některých místech nefungovaly nové skenery volebních lístků anebo čtečky otisků prstů. Hlasování skončí v 19 hodin. Místnosti, kde se začátek voleb spozdil, zůstanou otevřené déle. Podle nevládní organizace Pod Lubou byly problémy se skenery volebních lístků v 16% volebních místností a komplikace se čtečkami otisků prstů na asi desetině míst.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Platnost řidičských průkazů by se mohla v Česku prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
8: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
9: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
10: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
9: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínali jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec a nebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomínala třeba na společné zahraniční cesty.
11: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti ze sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné. Norská média po neštěstí informovala, že úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby rybářské lodě měly sledovací zařízení. V noci bude většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. K ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Při zmenšené oblačnosti bude kolem 4, na horách kolem 5 stupňů Celsia. Klidno anebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. A zítra čekáme zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23, v tisíce metrech na horách kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů a vát má slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Příjemný poslech ještě jednou přeje Štěpánka Martanová a tuto hodinu otevíráme zdravotnickým tématem. Experti varují, že Česko nedokáže ukočírovat spotřebu antibiotik. Upozornil na to server aktuálně.cz. Nemocniční lékaři mají pacientům podávat výrazně více antibiotik, než je obvyklé jinde v Evropě. Světová zdravotnická organizace přitom nabádá, aby se s antibiotiky šetřilo. Přestávají totiž účinkovat. Před vysíláním jsem se zeptala Marka Štefana, hlavního konziliárního lékaře kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Zda je spotřeba antibiotik v českých nemocnicích ve srovnání s jinými evropskými státy skutečně tak vysoká.
13: Ano, je to tak, není to opravdu nějaká novinka. Víme o tomto fenoménu vlastně už několik let, kdy se ty spotřeby antibiotik celoevropsky sledují, takže opravdu vycházíme ze všech zemí Evropské unie nejhůře ve spotřebě antibiotik v nemocnicích.
5: A čím to je, že jsme na tom takto špatně, že se ty antibiotika v Česku tak často předepisují?
13: Já možná ještě do kontextu dám to, že vlastně v některých parametrech na tom nejsme naopak vůbec špatně. Tady se bavíme vlastně o spotřebě v nemocnicích, to znamená to, co dostane pacient, který je hospitalizovaný, který leží prostě v nemocnici, to, co dostane vlastně za antibiotika buď v kapačce nebo v tabletách. Ale druhý a mnohem větší vlastně sektor antibiotické spotřeby je sektor ambulantní, to znamená to, co pacienti dostávají od praktických lékařů na recept nebo od nějakých ambulantních specialistů. To je mnohem větší vlastně koláč té celkové spotřeby a tam naopak jsme v té Evropské unii mezi těmi lepšími, to znamená máme vlastně podprůměrnou spotřebu, takže na to je potřeba se dívat vlastně i v tomto kontextu.
5: Dobře, tak když se vrátíme k těm nemocnicím, tak čím to je, že tady v těch nemocnicích. Podle toho i článku to je tak, že až o 190% více antibiotik předepisují, respektive podávají lékaři v nemocnicích než jinde v Evropě. Tak proč?
13: Ano, ono se vlastně ta spotřeba analyzuje a vlastně těm nějakým přesnějším informacím ještě snad dojdeme v budoucnosti, ale už teď víme, že opravdu ta spotřeba antibiotik v nemocnicích je veliká a těch důvodů je několik. Jeden z nich a ten velice významný je ten, že nemáme vlastně legislativně nějak zatím zakotveno to, že by každá nemocnice, tak jak je to všude jinde, měla nebo musí mít někoho, kdo se stará vlastně v té nemocnici o spotřebu antibiotik. Říká se tomu třeba antibiotické centrum, nebo antibiotický program, nebo antibiotický tým. A opravdu až 40% nemocnic, tak jak je to napsané v tom článku, nemají vlastně nikoho takového. A lékaři dávají vlastně antibiotika podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale víme, že prostě toto musí někdo koordinovat, aby se to dělalo správně. To znamená, to je jeden z důvodů. A druhý důvod je třeba to, že dáváme zbytečně antibiotika dlouho, v tu dobu, když už ten pacient nepotřebuje. Například jedna velmi významná situace je podávání antibiotik během operace, tak aby se zabránilo infekci chirurgické rány. A tam je zjištěno, že jenom jedna dávka nebo maximálně několik málo dávek během té operace stačí, ale v našich podmínkách se někdy bohužel tato léčba nebo ta profylaxe vlastně prodlužuje až na několik dnů po operaci, což je zbytečné a to nám právě zvyšuje třeba i tu spotřebu.
5: A proč se to prodlužuje o ty dny? Ti lékaři přece musí vědět, že bylo třeba podáno antibiotikum už předtím, nebo jak říkáte, už by vlastně asi další nebylo potřeba.
13: No je to trošku, řekněme, nechci znít nějak vlastně, že se střílíme tady nějak do vlastní nohy, ale je to trošku lidová tvořivost vlastně. To, kdyby opravdu v každé nemocnici to bylo přesně zakotvené nějakým týmem, který bude legislativně dán, že ta nemocnice to musí mít a třeba bez toho by nemohla být akreditovaná, tak takovéhle věci se nebudou stát, protože to vše bude pod dohledem, bude na to tým, který na to bude vyčleněn, který to bude hlídat a vlastně zabezpečí to, zajistí to, aby se to dělalo správně.
14: Já jsem si dohledala nějaké informace a články už z roku 2022, kdy se mluvilo o tom, že to nadužívání antibiotik v Česku je vysoké. Proč? Ale tady nemáme, když se o tom roky mluví, tedy žádné ty specializované týmy v těch nemocnicích. Proč není podle vás ta legislativa?
13: Je to zajímavé, to je možná otázka opravdu třeba pro ministerstvo zdravotnictví nebo pro právníky. Ono to tady bylo zakotvené paradoxně velmi dobře za komunismu, kdy byla antibiotická centra v každé nemocnici a fungovalo to vlastně centralizovaně, tak jako tady vlastně se řídilo centralizovaně vše, že ano, ale po revoluci se to nějak ta situace uvolnila a bohužel do té legislativy to nějak se úplně nepropsalo a to je velice špatně, protože takováhle zásadní věc prostě musí být samozřejmě řízená centrálně.
14: A vy třeba o tom mluvíte s dalšími vašimi kolegy, tlačíte třeba na vedení nemocnice, případně na ministerstvo, aby právě něco takového vzniklo a ta spotřeba se snížila?
13: Určitě jsou nemocnice, kde je velice osvícený management, který tohle chce, aby fungovalo i bez toho, aniž by to měl nějak vlastně, aby měl nějaký pokyn vlastně ze strany třeba nějakého zákona nebo vyhlášky. Takže jsou nemocnice, které mohou jít příkladem a které jsou tady v tom perfektní. A my na tom pracujeme samozřejmě i třeba z pozice naší společnosti pro infekční lékařství, kdy tlačíme i na ministerstvo zdravotnictví nebo na všechny tedy zainteresované orgány, aby toto se dostalo do legislativy třeba.
14: Já se na to ptám totiž i z toho důvodu, že kvůli vysoké spotřeby antibiotik se mluví o rezistenci na ta antibiotika. To znamená, že vlastně pak asi to tělo už nedokáže úplně reagovat tak, jak by bylo potřeba. Můžete nám tedy vysvětlit, co to přesně je, jak ta rezistence vzniká u člověka a jaký pak má dopad třeba i na celou populaci?
13: No ono je to tak, že rezistence, to si představme jako to, že ty bakterie, které nám způsobují infekce bakteriální, tak si vytvoří takové jako obrané štíty proti těm antibiotikům a ty pak už nejsou funkční a nedokážou tu bakterii zabít, což je to, co potřebujeme, když léčíme infekci, aby to antibiotikum bylo takzvaně účinné na tu bakterii a zabilo jí, takže jsou situace, kdy některé antibiotika už na některé bakterie nefungují a je tam taková přímá úměra, čím více antibiotik se spotřebovává, ať už ve zdravotnictví nebo i třeba ve veterinárním lékařství nebo třeba v zemědělství chovu zvířat, tak tím více vlastně podporujeme ty bakterie k rozvoji rezistence. A k tomu ještě bych řekl, že ačkoliv my máme tu vysokou spotřebu v nemocnicích antibiotik v České republice, tak naštěstí zatím ještě nejsme zemí, kde by ta antibiotická rezistence u těch bakterií byla extrémně vysoká, jako je tomu třeba například v zemích, kterým se říká dneska globální jih, to znamená třeba, já nevím, jihovýchodní Asie, Indie, Afrika, nebo v Evropě třeba středomořské země, ale samozřejmě tím, když budeme používat antibiotika špatně, tak se tam můžeme velice rychle dostat.
14: Ještě mám stručně poslední otázku. Zmiňovali jsme ty praktické lékaře. Tam vlastně jste mluvil o tom, že ta situace je naopak, co se týká ve srovnání s Evropou, výrazně lepší a vlastně dobrá. Tak jenom stručně, čím to je, že u těch praktiků tedy to s těmi antibiotiky tak negativní není?
13: No, myslím si, že to je veliká zásluha vlastně všech institucí, které se zabývají vzděláváním, že vlastně to povědomí o správné preskripci mezi praktiky je relativně dobré, ačkoliv ani tam bych nechtěl dávat dojem, že je ta situace ideální, to vůbec ne. Ta spotřeba sice není tak drasticky jako vysoká, jak je v případě té nemocniční spotřeby, ale i tam je samozřejmě co zlepšovat a proto jsem třeba rád, že jsou tady první krůčky třeba v aktivitě kanceláře zdravotního pojištění, která dokáže už nyní vlastně praktickým lékařům každý rok dávat pravidelně zpětnou vazbu, jak si stojí vlastně v předepisování antibiotik třeba ve srovnání s ostatními kolegy ve stejném třeba okrese nebo i celorepublikově.
14: O spotřebě antibiotik v Česku jsme mluvili s Markem Štefanem, hlavním konziliárním lékařem Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice Motol a Homolka. Já vám moc krát děkuji za váš čas a někdy naslyšenou.
13: Děkuji, přeji příjemný den.
5: Je 16:14 a stále posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Plus. Prokuratura ve Francii vyšetřuje dvě osoby spojené se středoškolskými protesty z pokusu o vraždu policisty. Toho protestující brutálně napadly u gymnázia v Belfortu na východě země. Protesty kvůli špatným podmínkám ve školství trvají ve Francii týden. Podle ministerstva školství zůstane i v pondělí několik stovek škol zavřených. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
5: Marceli, co víme o případu napadeného policisty ve východofrancouzském Belfortu?
15: Policista zasahoval při blokádě gymnázia, kde bylo v tu chvíli asi 200 protestujících. Mnozí z nich měli černé oblečení a zakryté obličeje. Policista si všiml mladíka, který podle televize TF1 házel projektily na policisty a zapálil třeba trávu u gymnázia. Když ho chtěl zadržet, tak se mladík dal na útěk a 59-letý muž ho dohonil na poli nedaleko školy. V tu chvíli ho ale další protestující strhl na zem a policista se následně stal terčem rozzuřeného davu. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak ho v jednu chvíli jedna osoba například několikrát kopne do hlavy, dalšího zase kope třeba do břicha. Vyšetřovatelé poté na základě videí ze sociálních sítí identifikovali dvě osoby, jejichž identitu zatím neznáme a teď je podezřívají z pokusu o vraždu. Podle agentury AFP mezi nimi není mladík, kterého se policista snažil chytit.
5: Jak vážné protesty jsou a jak to bude na středních školách ve Francii vypadat příští týden?
15: V mnoha městech, třeba na předměstích Paříže, Marseille nebo Lyonu, se protesty během týdne přelily do násilných střetů s policií, která zadržela přes 5 000 lidí. Další stovky lidí zase musely být ošetřeny třeba kvůli zlomeným zubům, poraněným obličejům nebo třeba s otřesem mozku. Ministerstvo školství proto nařídilo na konci týdne zavřít 400 až 500 škol a podobná bude situace i v pondělí. Podle ministra školství Eduarda Jeffreyho se do protestního hnutí infiltrovali lidé z krajní levice.
16: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, kteří středoškolákům jejich hnutí převzali a dopustili se mimořádného násilí. Zcela jednoznačně to představuje riziko jak pro naše zaměstnance, tak pro naše žáky.
15: Ne všude je ale situace tak vážná. Já jsem se byl podívat na protestu před jednou střední školou v Paříži a tam studenti sice zablokovali vchod do školy popelnicemi, ale ten protest byl spíše klidnější a místo násilností studenti jenom skandovali hesla, která často ani neměla s problémy ve školství nic společného. Ministr školství Jeffrey sice ty násilnosti odmítl, ale některé požadavky studentů uznal a od pondělí má začít třeba akční plán na rychlejší suplování a nahrazování nepřítomných učitelů, a to prioritně v ročnících spojených s maturitou.
5: Marceli, prosím, připomeň nám, jak to protestní hnutí vlastně vůbec začalo.
15: Studenti, kteří s těmi protesty začali, tak si stěžovali na nedostatek učitelů, přeplněné třídy, časté rušení hodin, anebo doslova rozpadající se školy, ve kterých podle nich běhají krysy po chodbách. Na to si stěžovali třeba studenti středních škol u Paříže, třeba na předměstích Saint-Denis nebo Aubervilliers, kde jsou vysoké sociální nerovnosti. Studenti jednoho gymnázia tam poukazovali například na to, že od začátku školního roku nemají kvůli chybějícím učitelům hodiny matematiky, angličtiny nebo tělocvik. A mnozí z protestujících jsou v maturitních ročnících a říkají, že kvůli tomu mají stíženou přípravu na závěrečné zkoušky.
5: Studentské protesty z Paříže z pohledu našeho zpravodaje Marcele Faltise. Díky.
15: Díky, hezký den.
12: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15:00 do 6:30 na Plusu.
5: Umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoci třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálů anebo zpětnou vazbou pro žáky. A učitelé tak můžou více času věnovat se samotným dětem. A podívali jsme se, jak takové nástroje fungují ve třídách.
17: Hele, tak, Takže my se vrátíme k našemu tématu první republiky. A dneska využijeme stroj času.
18: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
17: Když budeme moct použít ten stroj času, na co byste se zeptali?
18: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
17: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete. Já si to pak přečtu.
18: Učitelka na svém počítači totiž vidí konverzace všech žáků. A kdyby se třeba chtěli ptát na něco, co s výukou nesouvisí, chatbot je vrátí zpět k tématu. Je totiž napojen pouze na vzdělávací materiály a učebnice. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům vytvářet přípravy do hodin, při kterých umí zohlednit i individuální potřeby žáků nebo testy.
19: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
18: Říká deváťačka Tereza. A Andrej Novik, učitel a jeden z vývojářů aplikace, dodává, že platforma zvládá i opravování testů.
20: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
18: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
21: Když pojedu svoji standardní hodinu, co mám zautomatizovanou, tak mi to asi jde rychleji. Nicméně každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak. Přinese vám to nové nápady.
18: Sciobot je v základní verzi zdarma. Spoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Slouží třeba na plánování hodin, testování i samostudium. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
22: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc, nebo naopak, že děti v něčem byly super.
18: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Určení jsou hlavně pro žáky druhého stupně a starší studenty. Pro ty je i aplikace For Classmates. Učitelé si v ní můžou vytvářet třeba prezentace do hodin, popisuje její zakladatel Marek Liška.
23: Žáci můžou mít mobily, tablety, počítače a vlastně v průběhu té prezentace může dávat otázky a ti žáci na ty otázky odpovídají. Tím pádem je to vlastně interaktivnější.
18: Zmíněné aplikace s umělou inteligencí už využívají tisíce žáků, učitelů i škol. Ministerstvo školství se jejich využívání ve školách nebrání a vidí v ní řadu možností. Upozorňuje ale na rizika a zdůrazňuje, že AI je potřeba používat s rozmyslem. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky, pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: A teď na plusu zamíříme do vesmíru. Začíná totiž Světový vesmírný týden 2026, deklarovaný Organizací spojených národů. Potrvá, tak jako každoročně, od 4. do 10. října. Tato data připomínají dva důležité historické mezníky. Vypuštění první umělé družice Sputniku 1 v roce 1957 a podpis smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru 10. října roku 67. Hlavním účelem této akce je oslavovat přínosy kosmického výzkumu a technologií pro lidstvo. A letošní ročník má být zaměřen na raketovou revoluci. Více si teď řekneme s dalším hostem a tím je Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz a spolupracovník Hvězdárny a Planetária Brno. Dobrý den.
24: Krásný den.
5: Během vesmírného týdne probíhají po světě i v Česku dny otevřených dveří, hvězdárnách, různé přednášky a výstavy. Na co zajímavého byste rád upozornil právě u vás?
24: Tak samozřejmě na brněnské hvězdárně je toho vždycky k vidění spousta, ale zrovna když mám možnost tedy promluvit, tak zítra budu mít přednášku na brněnské hvězdárně, která rekapituluje třetí čtvrtletí roku 2026, nejdůležitější momenty, které nastaly, třeba dva starty rakety Super Heavy Starship a spousty dalších věcí.
5: Je-li hlavním cílem vesmírných týdnů oslavovat přínosy, tak co se bude oslavovat tentokrát? Budou to právě ty rakety, případně které konkrétně, mluvily se o raketové revoluci?
24: Já si myslím, že v posledních letech skutečně zažíváme z hlediska cest na oběžnou dráhu takovou, nevím, jestli malou nebo velkou revoluci, to ukáže až budoucnost, ale rozhodně ledy se hýbou, protože v posledních letech začaly nastupovat rakety soukromých firem. Samozřejmě odstartovala to všechno firma SpaceX, která dneska naprosto dominuje nejenom americkému, ale celkově celosvětovému trhu. Vezměme si jenom, že v loňském roce měla SpaceX na svém kontě víc lehce nadpoloviční počet všech orbitálních startů z celého světa, které se vydaly k oběžné dráze. Takže ano, SpaceX to odstartovala, ale začínají se objevovat dokonce i v Evropě soukromé firmy, které chtějí dopravovat náklady na oběžnou dráhu. A tím pádem roste konkurence, klesají ceny a zákazníci na tom budou vydělávat. Takže to si myslím, že je taková asi největší revoluce, ke které došlo za ty poslední roky, že se to začíná více odklánět od těch zavedených státních organizací, které samozřejmě stále mají svou roli, ale kromě toho nastupují i ty nové soukromé firmy.
5: A kam se vývoj raket pro vesmírný výzkum za ty poslední desítky let posunul? Co zůstává stejné, co se mění? Konstrukce, materiály, palivo?
24: Základní zůstává ten princip, to znamená reaktivní pohon pomocí raketových motorů, kdy se v raketovém motoru spálí nějaké pohonné látky, palivo a okysličovadlo a poté ty spaliny vyfoukneme ven tryskou. Samozřejmě ten základní princip zůstává stejný, ale samozřejmě stejně jako třeba spalovací motory v našich automobilech prodělali za poslední desítky let znatelný pokrok, takže mají třeba méně emisí a jsou účinnější, tak v podstatě podobný trend potkal i raketové motory, které se používají na orbitálních raketách. Začínají se prosazovat nové pohonné látky. Myslím si, že takovým asi nejkrásnějším symbolem toho je spalování kapalného metanu. Kapalný metan se ještě před pár desítkami let nepoužíval, kromě nějakých experimentů, prakticky vůbec. A dneska už máme po celém světě hned několik orbitálních raket, které kapalný metan jako palivo používají společně s kapalným kyslíkem, jakožto okysličovadlem, a další takové rakety se chystají. Takže zůstal určitě ten základní princip, ale elektronika, celkově účinnost těch raketových motorů šli obrovským způsobem nahoru, stejně tak spolehlivost.
5: No a které státy dnes stojí na čele výzkumu vesmíru a tady i potřebných raket?
24: No pokud bychom si udělali nějaký žebříček celosvětový, tak na prvním místě by byly Spojené státy. Nejenom samozřejmě díky SpaceX, která to táhne z hlediska počtu startů, ale i když se podíváme třeba na počty kosmických sond po celé sluneční soustavě, na počty kosmických teleskopů, které hledí do vesmírných dálav, tak tohle všechno mají Spojené státy na naprosto špičkové úrovni. Druhé místo by v současné době patřilo Číně, která stále šlape do pedálu a chtěla by se dostat i s člověkem na měsíc. Bude velmi zajímavý souboj mezi návratem Američanů na měsíc a tím, že se tam Číňané pokusí dostat jako první po těch 50 letech po Američanech. A jinak Čína má taky spoustu družic, z hlediska počtu startů je druhý nejaktivnější stát. Připravuje i vědecké mise, takže rozhodně si to druhé místo zaslouží. A pro někoho možná překvapivě bych na třetí místo dal Evropu. Evropskou kosmickou agenturu, která sice nemá vlastní pilotovaný kosmický program, jako třeba Spojené státy nebo Čína na těch prvních dvou místech, ale za to je velmi vysoko z hlediska robotického průzkumu sluneční soustavy, jako jediná dokázala přistát na kometě, má na svém kontě nejvzdálenější přistání od Země, což byla sonda Huygens, která přistála na Saturnově měsíci Titanu, a takhle bych mohl pokračovat ještě dál. To znamená, první tři místa Spojené státy, Čína, Evropa.
5: Což je určitě pozitivní zpráva, že mezi první trojkou je Evropa. Každopádně, části raket schoří v atmosféře, ale některé části možná ne. Pak jsou tady satelity a družice, které mohou dosloužit. Mají pokaždé naprogramovanou cestu zpět na Zemi, nebo je to tak, že i nefunkční stroje na oběžné dráze zůstávají a představují tam riziko, ať už můžeme mluvit v vozovkách o dopravní zácpě, anebo mluví se i často o takzvaném vesmírném smetí?
24: Po každé to bohužel není. Je pravda, že v posledních letech se začíná ta situace zlepšovat a kosmické agentury si začínají uvědomovat, že prostor na oběžné dráze není nevyčerpatelný a je potřeba s ním zacházet trošičku opatrně. Velkým průkopníkem je v tomto směru Evropská kosmická agentura, která se snaží jít ostatním příkladem a ukazovat, že se dají nacházet řešení, pokud člověk jenom trochu chce. Takže Doposud to bylo tak, že třeba družice zůstávaly na oběžné dráze, dokud pracovali. Dokud prostě, lidově řečeno, se na nich něco nepokazilo, tak se nechávali v provozu. Jenomže potom, když přestali pracovat, tak už se s nima nedalo nic dělat a zůstávali tam jako zombí družice, mohli se srazit s ostatními za vzniku kosmické tříště. Dneska už je ten princip trošičku jiný. Družice, dokud ještě poslouchají a už se třeba blíží konec jejich služby, docházejí jim třeba pohonné látky, tak ta sonda nezůstává na oběžné dráze až do úplného konce. Ale dokud ještě poslouchá, tak se stáhne motorickým manévrem na nižší oběžnou dráhu, aby třeba zanikla dříve v atmosféře, nebo aby rovnou zanikla v atmosféře. Dokud ještě poslouchá, tak abychom ji stihli uklidit. Stejně tak horní stupně nosných raket se dříve nechávaly na oběžné dráze a mohly třeba explodovat, což samozřejmě nikdo nechtěl, ale nikdo to neřešil. Dneska ve většině případů se ty horní stupně uklízejí sami poté, co doručí náklad na oběžnou dráhu. Bohužel to ale není ve všech případech. Stále jsou případy, kdy ten horní stupeň tam třeba zůstane.
5: Je vidět, že se
24: máslo na hlavě má v tomhle směru Čína.
5: Je vidět, že se o vesmíru o raketách dá mluvit nejenom minuty, ale možná i hodiny. Začal Světový vesmírný týden a okomentoval nám ho popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz Dušan Majer. Díky za to.
24: Ráda se stalo a krásný den.
5: A ještě jedno téma pro vás máme. Oscara má doma, pouta si vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Hvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes oslaví 80. Let's not get caught. What are you talking about?
0: Let's keep going. Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. How can you sit with that scum? I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act. Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci. And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking. Oh my, thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors. Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem ji policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: A je po půl páté a je tady čas na Ondřeje Látala a zprávy.
1: Český rozhlas Plus.
2: Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. Dnes to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. V Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat tříměsíční státní dluhopis Flexibond. Investovat můžou maximálně 3 miliony korun a peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daně. Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely vyšla na více než 18 milionů korun. V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno. K ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti bude kolem 4. V 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 5 nad nulou. Klidno anebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. A zítřek má být zpočátku většinou oblačný, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty zítra od 18 do 23, na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě až 19. To byly zprávy, posloucháte Nedělní plus.
3: Nic osobního.
4: Prostě biznis.
3: Jana Klímová.
4: Petr Šimůnek.
3: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
4: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás? Co probereme dneska?
3: Headline číslo 1. V českém biznisu se v minulých dnech zrodil nový jednorožec, tedy firma s hodnotou víc než miliarda dolarů. Stala se jim internetová společnost CDN77 nenápadného českého miliardáře Zdeňka Cendry. Za minoritní podíl v této firmě zaplatil Světový fond CVC podle odhadů přes 10 miliard korun a celá firma tak získala ocenění zřejmě kolem 40 miliard korun. Probereme, kdo je Zdeněk Cendra a jak významná tahle transakce vlastně je.
4: Téma číslo 2. Miliardář Daniel Křetínský chce získat největší energetickou a plynárenskou firmu v Německu a jednu z největších v Evropě, Uniper. Napsal to německý Handelsblatt a agentura Reuters, o jak velký obchod jde.
3: Evropská unie se dohodla, že ze sankčního seznamu odstraní dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Krok vyvolal velké pobouření na Ukrajině a v Pobaltí. Jaké má miliardář Friedman vazby na Česko?
4: Máme tu téma číslo 1 a to je nový jednorožec, firma CDN77. Za mě teda dost šílený název, ale zjevně dobrý podnik, Petře. Co za transakci se teda vlastně odehrálo? Jak je významná?
3: Významná je ohromně. Já myslím, že se bavíme o hlavním biznesovém dílu roku 2026. Je to jedna z největších transakcí, která se uskutečnila v našem regionu, nejenom v Česku, ale v celém regionu. Zdeněk Cendra poprvé do CDN77 a k tomu názvu se můžeme potom vrátit.
4: No,
3: pustil externího investora. Globální private equity skupina CVC kupuje menšinový podíl, který podle různých odhadů bude 30% a celá firma je oceněna na skoro 2 miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun 100%. Ty ceny nebyly zveřejněné, ale odhaduje se, že to je tohleto.
4: Prostě mě pojď vysvětlit, co to znamená CDN 77. On nám to hodně, já už jsem si to pročítala samozřejmě, takže on nám to hodně napoví, o co vlastně jde.
3: A já se tě přiznám k jedné věci. Do té doby, než byl tenhle ten deal hotovej, já myslím, že CDN 77 je nějaká zkratka toho jména Cendra.
4: No jo, a taky 77 je rok narození.
3: Přesně, ale ani jedno z toho nesedí. CDN znamená Content Delivery Network, ta zkratka CDN, a 77 nemám tušení. V každém taky případě ne. Zdeněk Cendra je ročník 86, takže tudy cesta nevede.
4: No a co ta firma dělá teda?
3: To je vlastně strašně zajímavá věc, protože ty ji nevidíš. Hmm. Ty vůbec nevíš, že existuje, protože je zapojená do systému internetu. Představ si to jako takovou, on to sám Zdeněk Cendra popisoval jako zásilkovna pro internet. Tahle firma má na 230 různých místech po planetě přes 30 tisíc serverů, na kterých je uložen obsah, především videa různých velkých společností, jako je Rakuten, TikTok dokonce a podobné firmy. O těchto firmách se mluví. A tak, aby ty jako uživatel, jestli sedíš v Praze nebo v Los Angeles nebo v Tokiu, aby si dostala ten obsah co nejdřív v zásadě v milisekundách?
7: Já jsem o tom četla. Jeden takový hrozně hezký post někde na LinkedInu, myslím, že Vít Horký to tam psal z Czech Founders, který se zná se Zdeňkem Cendrou, a popisoval, že on tomu, co dělá ta firma, rozumí tak, že když někde mastíš hry na počítači nebo brouzdáš po e-shopech a tak, tak ona zajišťuje to, aby když na to klikneš, tak aby to rychle běhalo.
3: Přesně tak. A to samé je to s videama. Hmm. Jako Rakuten je japonská firma.
7: Tak já rozumím internetům. Míš?
3: Jo. Ty internety jsou právě propojený přes Cendru.
7: Že to tam prostě běhá. No. Jo, jo. Ale ještě si řekněme pár čísel o CDN 77. Jednak jak je ta firma vlastně velká, jak dlouho to trvalo se tam dostat a jestli to dobře chápu, tak ona samozřejmě dávno překročila české hranice.
3: Je to tak, začneme u těch hranic. Sítě je rozprostřená, jak jsem říkal, po celé planetě, 135 zemí, patří mezi 5 největších hráčů svého druhu na světě a ty další hráči jsou třeba Amazon nebo Google, tak si to jenom představ, jak velká tahle firma je. Ta firma je plus minus 15 let stará, vznikla 2011-2012, takže jako pořád docela nová. V roce 2025 měla tržby $218 milionů, letos má mířit na $270 milionů, ale co je zajímavé, marže, zisk z těchto tržeb je skoro 50%. Hmm. A když se člověk podívá na tu cenu, na to ocenění přes 40 miliard korun, tak je to 20násobek zisku a 10násobek tržeb. To jsou docela vysoká čísla, ale 20násobek EBITDA v tomhletom biznesu asi není zas tak výjimečný a je to v každém případě super cena a super rychle rostoucí firma.
7: Ještě možná se vrátíme k té ceně, kterou dostane za těch 30%. K čemu peníze asi tak budou sloužit?
3: Mluví se o tom, že za těch 30% dostane Zdeněk Cendra mezi 11 až 13 miliardami korun, to jsou všechno odhady, znova říkám, že ta oficiální čísla nebyla zveřejněna, ale o tomhle se mluví. Ani není jasné, kam ty peníze půjdou, jestli je to cash pro Zdeňka Cendru, aby měl něco na hraní, anebo jestli to bude zpátky do rozvoje té firmy, tak jak ho znám, tak to bude obojí.
7: Mimochodem je to vůbec první investice zvnějšku do rozvoje té firmy.
3: On 15 let, to se říká bootstrapping, jakože vlastně si utrhuješ od pusy a pořád investuješ jenom za svoje, ne jako v klasickém startupu, že něco vymyslíš, vykešuješ spoustu investorů a pak za 2 roky zanikneš. Zdeněk Cendra začal úplně obráceně, funguje 15 let a teď je za to první velká odměna.
7: No, přišel čas podívat se na to, kdo vlastně Zdeněk Cendra je. Aha. To je něco pro tebe, viď? To je miliardář prostě.
3: Je to miliardář. Já myslím, že Česko by si mělo svých miliardářů a Janoty zejména víc vážit. Ne. Buď na ně hodná.
7: Já jsem objektivní, jako.
3: Nejsi objektivní.
7: Tvrdá, ale férová.
3: Ne, ty seš jenom tvrdá. Ty seš na miliardáře jenom tvrdá.
7: Nejdřív řekni ty.
3: Chudáci miliardáři, furt řekni. To dostávají. Tak poslouchej, Zdeněk Cendra, je mu 40 letos, jo, jak jsem říkal, 15 let tvrdě maká a teďka dostal peníze a ty se tomu směješ. A není to úplně typický český miliardář, je to technologický miliardář, patří do 20 nejbohatších lidí v Česku. A on začal podnikat už v 16 jako teenager. Těch firm založil několik. CDN 77 je z toho ta největší a nejzajímavější, ale další firmy jsou Superhosting, Peering a tak dále. Taky si kvůli tomu udělal spoustu nepřátel na českém internetovém nebi, protože byl prostě rychlejší a dravější než oni.
7: Ale nejenom na internetovém nebi asi, ne?
3: Protože tomu se možná dostaneme, prostě když chceš vydělat tolik peněz, tak asi všechny nehladíš po vlasech a
7: hlavně,
3: tak.
7: Když se, jako když seš ajťák, tak většinou máš vysoký IQ, ale trochu se to odráží třeba v nižším EQ. Víš, co to je?
3: Já nejsem ajťák, takže to vím, ale to bych ho nepodezíral. Já myslím, že to je normální, fajn chlápek. Co je na něm zajímavého mimo jiné, je, že má, víš, kolik má dovolené za rok? 100 dní.
7: 100 dní.
3: To je 4 roku. 100 dní, protože potřebuje přemýšlet, protože nechce být zahlcený operativou a chce přemýšlet.
7: Taky, no.
3: No to bys potřebovala. Třeba. Ale tady ti to asi nedají. Ale v každém případě tohle je docela zajímavý přístup. Další zajímavé přístupy, on má polovinu lidí na to, co dělá, než konkurenční firmy. firmy, to znamená, že snaží se být hodně efektivní v tom, co dělá. Ve firmě třeba nejsou meetingy dopoledne, aby lidi měli čas na práci a na to přemýšlení. Neždíme je, tak jak se to dělá v IT firmách. Hmm. Říká, že v 17:15 už můžou být doma a chodit si kolem potůčku nebo dělat si, co chtějí. A že to vidíš, jak je hodnej miliardář.
7: No, jo, ale počkej, no. A pojďme k tomu, k čemu se chceme dostat. On investuje taky do nemovitostí, ano, svoje peníze.
3: Ano, do historických nemovitostí, zámky, činžovní domy a podobné věci. Tady kousek od nás na Vinohradech je několik nemovitostí, dokonce sídlo jeho firmy je tady v historických vilách 500 metrů tady od nás. Hmm. A jsou tady taky investice do činžovních domů třeba v Londýnské nebo v Mánesově ulici.
7: A já jsem právě o tom si dělala nějaké rešerše a třeba Seznam zprávy loni přinesli zprávu o jeho poměrně dosti jako drsných hádkách, právě o nějaké podíly v nemovitostech. Odkazovali taky na nějaký televizní pořad, to byly Černé ovce, o nějakém nehezkém zacházení jako s nájemníky.
3: Oni mu tam bydlí.
7: Poté, co to právě koupila jeho firma, takže jasně, asi to bude vrstevnatá osobnost a jak jsme říkali,
3: já bych zase... Já si tady nechci být jako obhájce miliardářů, ale proboha,
7: to tě nikdo nepodezírá.
3: Zdejk Centra nemá vůbec ponětí, že se někdo hádá s nájemníky v těchto těch domech.
7: A já myslím, že v některých případech asi jo, ale pravda je, že to nějak vždycky dořešil a tak dále. Poslední věc ještě k tomuhle tématu. Mm-hmm. Pojďme zařadit tohle jednorožce nového mezi ostatní úspěšné české firmy, protože samozřejmě není sám. A jak je to z toho pohledu důležitý, zamíchá to nějak pořadím českých miliardových firm?
3: Dílů. Já myslím, že v tuhle chvíli je touhle investicí, je to největší startupový deal v historii Česka, těch 500-600 milionů dolarů od CVC. Firma je oceněná na nějakých těch 43 miliard korun, řekněme. A to není největší ocenění, protože zase další super zajímavá česká firma Muse, která ale už sedí dlouhou dobu v New Yorku, byla oceněna na 52 miliard korun. Takže je to víc, ale mezi další české jednorožce patří Product Board a Rohlík a samozřejmě Avast, když ho tam budeme počítat jako úplně z prehistorie, ale myslím, že Avast byl ten první pionýr a tady vidíme další české firmy, které mezi ty jednorožce patří. Mimochodem, když se podíváš zase kolem nás, tak těch jednorožců Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a tak dále, není tolik jako v Česku. Samozřejmě ještě nejsme Estonsko nebo...
7: Pobaltí vůbec.
3: Tak, nebo Izrael, no to vůbec, ale myslím, že se tady tvoří nová páteř z českého biznesu a české ekonomiky a měli bychom si jí víc všímat. Takže když za chvilku budeme mluvit o energetice a o uhlí a o plynu a tak, to je samozřejmě velká věc pořád, ale ty internety, Jano, sleduj to víc.
7: Pojď k energetice, protože to je prostě zajímavé, jo. A to vůbec není zpráva ze starého světa, protože tam se děje spousta nových věcí, to je obnovitelné zdroje.
3: Tak to jako, mi řekni.
7: Jo, to je prostě nová věc.
3: Ty jsi říkala, že Daniel Křetínský chce koupit Uniper.
7: Daniel Křetínský chce koupit německý Uniper.
6: Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper.
8: Je možné, že těch zájemců o převzetí té společnosti je víc. Podle Handelsblatu se má ta nabídka ze strany Křetínského EPH vyznačovat tím, že je podaná na koncern jako na celek. Zatímco...
7: A to je docela velké sousto.
3: Co to je Uniper?
7: No, je to důležitá německá firma, vlastní elektrárny, hlavně plynové, ale i nějaké končící uhelné samozřejmě, ale to nic neznamená, protože samozřejmě investuje nejvíc do obnovitelných zdrojů a vodíku a tak dále. Ale každopádně, jo, plus má třeba obrovské podzemní zásobníky na zemní plyn, mimochodem s větší kapacitou, než doposud vlastní celé EPH Daniela Křetínského, všude možně po Evropě, na Slovensku třeba například. Uniper má větší kapacitu výroby, než má teď EPH Daniela Křetínského, má 18 gigawatt, zatímco Daniel Křetínský asi necelých 17, ale je to celkem vyrovnané.
4: Každopádně prostě je to obrovský obchodník s komoditami, dovozce zkapalněného zemního plynu, klíčového teď pro evropský trh, zaměstnává 7000 lidí, zásobuje plynem asi 500 velkých firm v Německu a 500 podniků místních samospráv, má aktivity tedy i ve Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku. Co je určitě zajímavé, že je to firma, která měla trošku podobnou minulost za energetické krize, jako měly české plynovody Net for Gas, které neúspěšně se pokoušel o ten deal, tedy nebo je koupit prostě Daniel Křetínský.
9: S dovolením se vrátím do toho Německa, abych pochopil, co to je za transakci. Komu to dneska patří?
4: Patří to německému státu. Aha. A to právě navazuje na to, co jsem teď říkala, že Uniper se dostal v roce 22 do obrovských existenčních potíží.
9: Tak jako podobné firmy?
4: No, tak Uniper byl zajímavý v tom, že on prostě byl opravdu velmi provázaný s ruským plynem. On měl i podíl vlastně na stavbě plynovodu Nord Stream 2 a využíval plynovod Nord Stream 1, který, jak víme, v roce 22 vyletl do povětří, což Nord Stream 2 vlastně nakonec se rozhodlo, že se vůbec nezačne používat. A Německo vlastně spoléhalo tady na ty plynovody. Bylo to přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Němci si mysleli, že budou těžit v jejich ekonomice z levného ruského plynu, ale tomu tedy dělala přítrž vlastně agrese Ruska na Ukrajině a doba se změnila. Uniper to odnesl teda, protože Rusové, jak víme, uzavřeli kohouty a Uniper málem zkrachoval. Podobné problémy má právě český Net for Gas, který tranzitoval ten ruský plyn a také jeho předchozí akcionáři investovali právě do toho

0: že německý stát stála ta záchrana Uniperu, aby neskrachoval, 13,5 miliardy eur, asi 330 miliard korun, který tam vláda nalila. Takže uvidíme, za kolik známý dobrý, to musím říct, dealmaker Daniel Křetínský, jestli to dopadne, tak jaké částky se objeví a jestli to dopadne, protože oni se tam začínají bouřit odboráři.
1: Korporátům se dostaneme, ale jenom mi řekni, když tak mě oprav, Daniel Křetínský má taky nově, ale vítr v zádech díky spojenectví s Total Energy, francouzským koncernem energetickým, a tahle část by asi šla vlastně do toho společného podniku, který mají s Total Energy, spočítám.
0: Ne, přihlásil se tam jako EPH.
1: V každém případě jako tohle spojenectví v tom může něco udělat. A co se nelíbí odborářům?
0: Odboráři mají strach z toho, že pokud tam přijde soukromý investor, tak oni tvrdí, že to bude vlastně nepřátelské převzetí, poukazují na energetickou bezpečnost a preferují prodej přes burzu, protože mají pocit, že tak nehrozí, že by to nějaký investor rozkouskoval nebo použil k nějakým svým třeba jiným záměrům.
1: Nekalým
0: rejdům, které nemusí být ve třeba prospěch německé energetické bezpečnosti, nebo já nevím, o co jim jde.
1: Ale určitě to budeme,
0: nebyly.
1: Určitě to budeme sledovat dál, protože to je super zajímavý deal na evropské úrovni a zase další velký deal, který by Daniel Křetínský chtěl
0: přesně
1: uzavřít.
0: Tak.
1: Ale pojďme na téma číslo 3. Evropská unie neprodloužila sankce na dva ruské oligarchy blízké Vladimíru Putinovi, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova.
2: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy.
3: Ališer Usmanov je jeden z nejbohatších Rusů. Časopis Forbes odhadoval v roce 2023 jeho mění na 11,4 miliardy dolarů.
4: Slovensko, které žádá kromě Usmanova také o vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu.
3: Friedman samozřejmě také není nějaký beránek, on ale patří vlastně k té první vlně ruských oligarchů.
0: Já bych zůstala u miliardáře Friedmana, protože to je ten člověk, který nás zajímá.
1: A proč nás zajímá?
0: A zajímá nás proto, protože on má mimochodem vazby na Česko.
1: Aha, česká stopa.
0: Česká stopa, má jich docela dost. On měl v Česku několik firm už v 90. letech, ale ta jeho hlavní skupina, na které zbohatl v Rusku. Mimochodem, víš, kde se narodil Michal Friedman?
1: Podle jména bych tipnul, že v Tel Avivu.
0: No, tak nějaké kořeny tam jsou, ale je to rodák z ukrajinského Lvova.
1: Aha, no vidíš.
0: Ale žil potom v Moskvě a tam i podnikal, právě založil skupinu Alfa Group, která vlastní největší soukromou ruskou banku Alfa Bank. Mimochodem jedno z jeho velkých bohatství vzniklo právě při ruské privatizaci, kdy ta skupina Alfa koupila 90% ropné společnosti TNK a v roce 2003 pak Michal Friedman prodal polovinu z té firmy britské BP za 6,75 miliardy dolarů.
1: A dostal se do žebříčku
0: miliardářů. A dostal
1: miliardářů.
0: Nejbohatších lidí světa. A zpátky do Česka, jedna třeba z firm, která tady měla nějaké aktivity, Alfa Invest, kdy si investovala do výstavby komplexu luxusních bytů v Praze 5. Pak je to samozřejmě Alfa Banka, protože tam měla
1: v čele. To jsem chtěl říct, to je Petr Šmída, svého času nejvýše postavený český finančník na světě.
0: Je to tak, tak to byl šéf Alfa Banky a on tam nebyl sám, bylo tam dalších několik Čechů a potom ještě jedna zajímavost, ta skupina Alfa stála za londýnským fondem Pamplona Capital Management, která kdysi uvedla na akciový trh v Praze moravskou společnost Pegas Non-Movens, výrobce netkaných textilí, která ale už před 5 lety šla z burzy. Petr Šmída je zajímavá postava, ty ho znáš?
1: Já ho znám docela dobře, protože jsme spolu dlouhá léta byli v porotě Podnikatel roku a Petr Šmída, jak jsem říkal, byl jako šéf Alfa Banky nejvýše postaveným českým finančníkem v historii České republiky a předtím byl také viceprezidentem společnosti General Electric. Zkušený bankéř, dnes má Enern, společnost, která investuje do nejrůznějších českých firm, ale nejznámější je investicemi do podniků Tomáše Čupra, Rohlík, Slevomat, Dáme jídlo a podobně.
0: Je to tak a právě ten fond Enern souvisí ještě tady s naším tématem a to jsou protiruské sankce, kdy Friedman tedy má být vyřazen, tak jak rozhodla Evropská unie, z toho sankčního seznamu. A

0: souvisí. Součástí NERNu je i takový menší fond s názvem NERN Sprout 2, do kterého investovala kyperská společnost ABH Holding a tu právě spolu vlastní Friedman ještě s dalšími sankcionovanými Rusy. A finance této společnosti, toho NERN Sprout 2, byly v roce 2022, když se Friedman dostal na ten sankční seznam, byly zmraženy českým finančním analytickým
1: FAU.
0: Úřadem FAU. A jak mi řekl a potvrdil tedy mluvčí NERNu Jan Husták, tak to zůstalo doposud.
2: Petr Šmída nemá a neměl s Michalem Friedmanem jiné investiční aktivity a ani je neplánuje. Původním investorem do NERN Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení fondu převzala právě ABH Holding. Tudíž ani tehdejším záměrem nebylo investovat společně s Michalem Friedmanem.
1: Tenhle ten Sprout 2 byl docela malý fond v rámci toho NERNu, asi 2% aktiv a nemá žádné prokazatelné investice v českých firmách.
0: Je to tak, zatím nevíme, co s tím vlastně bude dál, každopádně pokud to bude rozmrazeno, tak jak jsem se ptala, tak Petr Šmída s Friedmanem jako investorem neplánuje nijak dál spolupracovat, podle Jana Hustáka neměl s Friedmanem Petr Šmída jiné investiční aktivity, také upozornil na to, že původním investorem do toho NERN Sprout 2 byl lucemburský fond, jehož investici po zrušení toho fondu převzala právě ta EBH Holding. Nicméně ta lucemburská stopa je vlastně také zajímavá, protože bylo to právě Lucembursko, které usilovalo podle diplomatických zdrojů o to, aby byl vyloučen Friedman z toho sankčního seznamu a důvodem je, že Lucembursko s ním vede nějakou velkou arbitráž nebo takže, spor o 16 miliard dolarů.
1: Takže ne proto, že by ho chtělo vysvobodit, ale naopak.
0: Ne, ale chtělo hájit svoje zájmy nějakým
1: přesně
0: způsobem.
1: Já myslím, že po tomhle to máme čas ještě na zvířátko nakonec, tak se to jmenuje naše rubrika.
0: Vypůjčili jsme si trošku novou, ale zajímavost nakonec, to je, že ex-ministr vnitra Martin Pecina, o něm se taky, jak asi víš, spekulovalo jako možné ministru obrany třeba za SPD, teď spolupracuje s SPD, Martin Pecina prošel řadou jiných stran, ano. Tak Martin Pecina má nově společnou firmu s bývalou ministryní práce, šéfkou sociální demokracie, myslím, že byla také spolu lídrině v spolku Stačilo v posledních volbách Janou Maláčovou. Je to firma Mivra a Pecina v ní má 60% od září, Jana Maláčová má 40%.
1: Tak tohle je opravdu bizarní závěr, protože jestli si pamatuju správně, tak Jana Maláčová je někdo, kdo téměř vzývá Markse, a tak by mě zajímalo, kam bude odevzdávat nadhodnotu.
0: No to nevím teda. Asi ji bude bránit, protože cílem té firmy Mivra je vzdělávání lidí v oblasti umělé inteligence a příprava na změny na trhu práce a tak. Což je, ale musíme říct, že to
1: legitimní.
0: Je, to je jako legitimní. A
1: Martin Pecina a Jana Maláčová něco vědí, tak určitě
0: je,
1: ano.
0: Je to ale jako chvályhodná činnost. Údajně je to také taková trochu podaná ruka ze strany Martina Peciny Janě Maláčové, která potom fiasku v posledních volbách asi hledá nějaké uplatnění.
1: To je krásná solidarita, tím bychom to mohli uzavřít. Doufejme, že přitom nebude nikdo vykořisťován při tomhle podnikání a musíme říct, že dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou těchto pořadů jsou v podcastových aplikacích také.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimounek
0: a Jana Klímová.
3: Sednáct hodin ladíte Český rozhlas Plus a hezké odpoledne přeje Štěpánka Martanová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaká témata jsme připravili? Brazílie vybírá prezidenta. Jakou šanci má stávající hlava státu Lula da Silva na pokračování v úřadu? S jakou nabídkou přijel do Kyjeva německý kancléř Friedrich Merz? A jak chce česká vláda podporovat kulturu? Jaké jsou představy šéfa rezortu Klempíře? Podrobněji po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
5: Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliard korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
6: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: A další detaily chystáme v odpoledním plusu chvíli po zprávách. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
7: Policista se snažil zadržet 17-letého studenta, který s dalšími lidmi protestoval před gymnáziem. Podle agentury AFP mladík házel předměty a zapaloval ohně. Policista ho po útěku zadržel na poli u gymnázia, kde 59-letý muž spadl na zem. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak dav policistu napadl a surově ho zbyl. Podle státního zastupitelství mezi podezřelými student není a policie ho po krátkém zadržení propustila. Protesty se rozhořely po celé Francii v reakci na časté rušení hodin, nedostatek učitelů nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí Českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
8: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
5: Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi. Informoval o tom britský deník Guardian. Varšavský abortomat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku anebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
9: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
5: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Umělou inteligenci používá při výuce v Česku stále víc učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace jako Sciobot nebo Tinybot pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. V noci čekáme většinou oblačno a zataženo, místy je polojasno, k ránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti bude kolem 4 nad nulou, na horách naměří většinou kolem 5 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne pak začne oblačnosti ubývat, postupně až do vyjasnění, teploty 18 až 23 stupně, v tisíci metrech na horách kolem 15, na Šumavě až 19. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A dnes vás od mikrofonu zdraví Štěpánka Martanová. V páté největší zemi světa v Brazílii dnes začaly prezidentské volby. Na 160 milionů voličů vybírá mezi více než 10 kandidáty. A podle průzkumu půjde hlavně o souboj dvou favoritů. Dosavadního prezidenta Luise Inácia Lula da Silva a syna jeho předchůdce v úřadu Flávia Bolsonara. Levicový politický veterán Lula má mít podle agentury mírný náskok, ale pokud nezíská přes 50%, rozhodne druhé kolo 25. října. A i to by mohlo být velmi těsné. Před 4 lety vyhrál Lula da Silva nad Jairem Bolsonarem ve druhém kole ziskem necelých 51%. Naším hostem je teď expert na Latinskou Ameriku Martin Rey. Dobrý den. Budeme se podívat teď do Německa, protože jsme na chviličku ztratili spojení, ale do Brazílie se vrátíme. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil v Kyjevě další finanční pomoc Ukrajině. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci předsedy spolkové vlády a byl také svědkem dalšího ruského dronového útoku. Jehož cílem byl severní most přes Dněpr. My už bychom měli být ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobrý den. Tak nevím, jestli slyšíme se s Martinem. Martine, dobrý den. Tak to vypadá, že asi nebudeme ve spojení ani s Martinem. Tak,
10: už se slyšíme.
3: S Martinem. Ano, dobrý den, Martine. Nejprve k nejnovějším ruským úderům. Jak silně je severní most v Kyjevě poškozený?
10: Dobrý den tedy ještě jednou. Ten severní most, tam je poškozená část vozovky, je v ní zkrátka díra po přímém zásahu ruským tryskovým proudovým dronem. Proti tomu bohužel ještě ta obrana není tak efektivní, jak by měla být. O tom ostatně také byla ta dnešní jednání, k tomu se dostaneme zpět na most. To je jeden z několika zásadních mostů, klíčových pro dopravu, proto také v Kyjevě nastaly změny v organizaci městské hromadné dopravy, což je pochopitelné, ale hlavně tam byly dva zranění. Tentokrát při těch předchozích útocích naštěstí, i když tam projíždělo metro a byl tam běžný provoz, tak nebyly zranění. Tentokrát stát se to jednou zkrátka muselo. Lidé se dostali do právě této zapeklité situace. Most nebyl uzavřený, protože jednou z těch hlavních artérií spojující takovou tu obrovskou noclehárnu kyjevskou na levém břehu Dněpru na východním, tam jsou takové obrovské věžáky, paneláky, je to zkrátka místo, kam lidé po práci jezdí a právě tu práci mívají obvykle na druhé straně řeky, no a teď to mají tedy značně zkomplikované.
3: Jak tyto útoky ovlivní běžný chod několika milionového velkoměsta?
10: Rusko zřejmě zcela cíleně a záměrně už několik dní za sebou každý den útočí na některý z těch mostů, buď je to ten jižní, tím to začalo, nebo teď ten severní, tam byly dva velké útoky s cílem tedy nejenom ochromit dopravu, ale přerušit také ty důležité komunikace, které vedou tím mostem, a to je v případě severního mostu třeba teplovodní potrubí do Desňanského městského obvodu, který tím pádem zůstal bez teplé vody, na opravě se usilovně pracuje, ale zřejmě ty ruské útoky budou dál pokračovat, protože Rusko se zkrátka zaměřilo na tuto velmi citlivou pro velkoměsto infrastrukturu, město rozdělené řekou, která je opravdu veletokem, čili není snadné tam prostě postavit nějaké náhradní pontonové mosty a podobně, to nepřichází v úvahu. Takže je to snaha tedy ochromit to město, paralyzovat ho a, jak říkal prezident Volodymyr Zelenský, donutit Kyjevany, aby své hlavní město opustili, což se nezdá, že by tak dělali. Samozřejmě někteří si hledají třeba na zimu přechodné bydlení na venkově, kde to budou mít ty podmínky životu trošku lepší než v Kyjevě, kde nemusí fungovat vůbec nic a navíc, když nebudou mosty, tak to město opravdu bude ve velmi těžké situaci. Takže všichni čekají na to, co Rusko podnikne dál a jestli tedy bude už ke konci měsíce ukrajinská protivzdušná obrana schopná tedy takové útoky odvrátit.
3: Martine, německý kancléř Friedrich Merz přivezl do Kyjeva příslib další pomoci Ukrajině. O co konkrétně jde?
10: Právě jde o peníze určené na záchranu nebo záchranu, spíš podporu tedy té skomírající ukrajinské energetiky, těžce postižené pokračujícími ruskými útoky a rozhodně nebyly poslední. Tam půjde 350 milionů eur z toho celého jednoho balíku a miliarda eur, což je tedy 24 miliard korun a půl v přepočtu na české koruny, tak to tady jde o tu zbrojní pomoc. Buď tedy o přímou finanční injekci do těch firem, které vyrábějí interceptory, drony, schopné na vysoké rychlosti zachytit ty ruské nepilotované letouny proudové, které jsou problémem číslo jedna teď pro protivzdušnou obranu, protože Rusko stále zvyšuje jejich počet a jejich podíl v celkových vyslaných dronech na Ukrajinu. Tam zřejmě bude ten hlavní tok financí, který Ukrajina nesmírně potřebuje. Volodymyr Zelenský zároveň po tom setkání s Friedrichem Mercem oznámil, že na konci měsíce už by měly být k dispozici takové malé, levné rakety, které jsou schopné ty drony ve větší míře zasahovat, ne ve 100%. Teď pro zajímavost se ta efektivita podle slov samotného Zelenského pohybuje na úrovni 30%. Daří se tedy sestřelit necelou jednu třetinu vlastně jenom těch velice nebezpečných ruských rychloletících dronů. No a pak jsou tam balíky pomoci, u kterých se dál jedná v celkové hodnotě přes 8 miliard eur, asi 15 dalších projektů.
3: Tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky a naslyšenou.
10: Hezký den.
3: A vracíme se k Brazílii. V páté největší zemi světa začaly prezidentské volby. Jen připomenu, že na 160 milionů voličů vybírá mezi více než 10 kandidáty a vypadá to, že hlavní souboj bude mezi Luisem Ináciem Lulou do Silvou a synem jeho předchůdce v úřadu Fajerem Bolsonárem. A my teď téma probereme s expertem na Latinskou Ameriku Martinem Rém. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak důležité tyto brazilské prezidentské volby jsou? O co se hraje, když mezi sebou soupeří dvě takto výrazně známá jména?
11: Určitě se hraje o hodně, protože tam je samozřejmě ve hře směřování země jako takové, protože to jsou skutečně dva protiklady. Luis Inácio Lula da Silva a jeho politika silně levicová. Historicky on v podstatě vycházel z chudých poměrů a řekněme z takového toho prostředí odborů. Proti tomu Jair Bolsonaro, jeho rodina, ať už otec nebo aktuálně syn jako kandidát, spíše pravicový, extrémně pravicový, někdy též nazýváno, a v podstatě spíše ty kruhy jsou, řekněme, určitě vyšší střední nebo dokonce bohatá třída. Takže tam je opravdu ten protipol jeden vůči druhému evidentní, levice proti pravici, budoucí směřování země, samozřejmě i vztahy se Spojenými státy a tak podobně. Tam je jisté, že Donaldu Trumpovi by se více líbil Bolsonaro v úřadě, protože jeho otec byl vlastně jeho, řekněme, přítel nebo spojenec, takže hraje se o hodně a není to jenom o prezident křesle, jsou tam samozřejmě senátoři, regionální zástupci a tak, jsou to velké volby a vždycky v Brazílii je to velká show. Já jsem sám byl u toho, když ty volby probíhají, je to jeden velký karneval.
3: Lula da Silva, 81 let, chce získat už čtvrtý mandát. Nakolik se osvědčil se svými schopnostmi a stylem vládnutí, jaké má šance podle vás?
11: Ono je to třeba rozdělit, protože on není v úřadě poprvé. On v podstatě, když byl poprvé zvolen prezidentem, tak byl velmi oblíbený, opravdu se o něm hovořilo jako o lidovém prezidentovi. On skutečně učinil mnoho dobrých kroků ve smyslu zlepšení poměrů těch nejchudších obyvatel, různé sociální programy, které zavedl, se podařily, byly úspěšné a on končil v úřadě opravdu jako velice oblíbený prezident. Po něm nastupovala Dilma Rousseffová, jeho stranická kolegyně. To byl právě ten rok, kdy já jsem byl v Brazílii přítomen těch voleb, ale od té doby se stalo mnoho dalších událostí. On byl obviněn z různých nekalostí, byl souzen, byl vězněn, pak byl zase z toho vězení propuštěn, to znamená, je už určitým způsobem jeho pověst pošramocena a pak to jeho další volební období už nebylo tak úspěšné jako to první. Tedy šance má, ale je to spíše, bych řekl, vyrovnaný boj.
3: Flavio Bolsonaro je synem tedy ex-prezidenta Jaira Bolsonara, ten byl také odsouzen na 27 do vězení po těch minulých volbách, které nechtěl uznat, myslím tím jejich výsledek. Nakolik může Flavio na svého otce navázat?
11: Velmi, velmi. Nečekal bych, že to bude jiná politika, spíše skutečně to bude podobný směr, podobné směřování, tedy pravicová politika, v některých ohledech hodně konzervativní, někdy se hovoří, jak už jsem říkal, o ultrapravici, tedy můžeme čekat z mého pohledu něco podobného, co už jsme zažili od jeho otce.
3: Souhlasil byste s komentáři, které říkají, že lidé budou volit menší zlo?
11: Je to možné, protože tady skutečně není aktuálně v brazilské politice nějaká nová vycházející jasná hvězda, i co se týká politického stylu. Jsou to styly, které už známe a ti lidé prostě budou vybírat, co je jim bližší nebo co je pro ně menší problém, protože jak rodina Bolsonaro, tak Luis Inácio Lula da Silva jsou tam korupční a jiné zločinné skandály kolem nich, tedy nemůže se říct, že by tam byl nějaký nový směr, nový kandidát, někdo, kdo dává lidem naději, kdo je nějaká budoucnost. Každý už je zatížen určitou minulostí.
3: Řekl byste mi jedno, dvě hlavní témata té kampaně úplně stručně?
11: Jednoznačně ekonomická situace, protože ta chudoba není téma, které vyřeší. Jednoznačně ty ekonomické poměry obyvatel, to bych řekl, že číslo jedna, na to se zaměřují oba kandidáti. Naprosto jako hlavní a dominantní téma.
3: Tak a dá se očekávat, že volby budou regulérní a svobodné, anebo jsou obavy brazilské tajné služby z vměšování se Američanů a Rusů vážnější, opodstatněnější než jindy?
11: Vždycky ty obavy jsou na druhou stranu. V Brazílii je elektronické hlasování, to tedy je například i v jiných zemích, kde bylo třeba zpochybňováno jako ve Venezuele, ale aspoň co jsem měl možnost monitorovat ty volby, tak se zdá, že by měly být regulérní, nebo aspoň v rámci možností regulérní, tedy nějaké velké skandály kolem voleb, nebo dokonce jejich zmanipulování. Osobně nepředpokládám, stejně tak kolegové, kteří jsou na místě v Brazílii.
3: Jak může výsledek voleb ovlivnit zahraničně politické směřování Brazílie a její postavení v Latinské Americe i ve světě? Hrozí, že by po případném vítězství Flávia Bolsonaro země odešla ze sdružení BRICS, co by eventuální vítězství Bolsonaro mohlo znamenat z evropského pohledu?
11: Tam je jednoznačné vlastně, a to vychází už z toho, z těch pólů, o kterých jsem mluvil na začátku, pravice, levice, přátelství nebo naopak určitá rivalita s Donaldem Trumpem se Spojenými státy. Pokud vyhraje Bolsonaro, tam lze čekat zblížení názorové se Spojenými státy, nějaké podobné kroky, jako vidíme třeba v partnerství s Argentinou. Javier Milei a Jair Bolsonaro, nebo tedy teď jeho syn, to je podobná první skupina, může tam být podobná vazba. V případě Luise Inácia Lula da Silvy tam se trvalý stav asi toho, co už známe, to znamená spíše určitá rivalita se Spojenými státy a partnerství. Snaha o partnerství napříč světem, protože Lula da Silva ten proslul tím, že byl schopen tedy na jedné straně hovořit jak s představiteli Spojených států, tak také ale s představiteli Iránu, Číny a dalších, řekněme, režimů, které se dají hodnotit jako problematické.
3: V Brazílii vybírají voliči nového prezidenta a okomentovali jsme to s Martinem Rejem, který je odborník na dění v Latinské Americe. Díky za to a hezký den.
11: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Je 17 hodin a téměř 19 minut a míříme zpět do České republiky. Co vláda, to jiná kulturní politika. Ta od bývalého kabinetu Petra Fialy platit zřejmě nebude. Svou vlastní totiž připravil současný ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje, kam půjdou v příštích letech desítky miliard korun v kultuře. Lidé z oboru ale plán z dílny ministra Klempíře kritizují. A právě o financování kultury bude zítra jednat vláda. A více si teď řekneme s Anou Marií Huškovou z domácí redakce.
12: Dobrý den. Loni v říjnu schválila státní kulturní politiku do roku 2030 vláda Petra Fialy z ODS, a to po dlouhé přípravě, které se účastnili i lidé z oboru. Ministr Klempíř původně chtěl plán zavést, pak ale označil strategii za takzvaně neufinancovatelnou a v létě předložil vlastní dokument. Lidé z oboru, tedy profesní asociace, odbory i kulturní a kreativní federace, vyzvali vládu, aby nový plán odmítla. Vadilo jim, že dokument vznikl bez jejich zapojení. Šéf rezortu kultury odpověděl, že nová vláda má právo stanovit vlastní priority a že za kulturní politiku odpovídá on a jeho ministerstvo.
3: A jak na to reagovali lidé z kulturního sektoru?
12: Obrátili se přímo na vládu a na premiéra Andreje Babiše z ANO. Dokument tak na konci srpna stáhli z jednání vlády a se zástupci kritiků se sešli premiér i šéf rezortu kultury. Dohodli se na tom, že se do příprav akčního plánu už zapojí i lidi z oboru. Některé požadavky ale nepřijali. Třeba přejmenování státní kulturní politiky na vládní kulturní politiku nebo propojení s analytickou částí z předchozí kulturní politiky.
13: Jak by stát chtěl financovat kulturu, nám řekla Anna Marie Hušková z domácí redakce. Díky.
12: Naslyšenou.
13: Co dělá s bydlením, když se města podřizují hlavně komerčním zájmům, třeba developerům nebo reklamám? I na tyto otázky hledá odpověď český film Veřejně prospěšné práce, svými autory označovaný jako příručka městské neposlušnosti. Premiéru měl už před rokem a půl v Praze. Tento týden ho mohli vidět také diváci v Berlíně v uměleckém centru ZKU.
14: Tenhle film provází zvuk rozbrusky, která likviduje třeba billboardy nebo zámky Airbnb, ale taky je v něm dost objevů, výprav do neznáma a nečekaných setkání.
15: To je ta periferie. To centrum si myslí, že ta periferie jako neexistuje, ale ono by bez ní vlastně nemohlo být.
16: I think the film fits very well with our narratives and our conceptual lines.
14: Film Veřejně prospěšné práce tak skvěle zapadá do programu Berlínského centra pro umění a urbanistiku, říká jeho kurátorka Nerea Ferrerová. Centrum v prostorách bývalého nákladového nádraží už 14 let prozkoumává proměny města a podporuje tvůrce, kteří propojují umění a společnost. Promítání skončilo, v sálu je asi 20 diváků.
17: Ja, im Endeffekt hat mir das am besten gefallen, wie sie die Plakate, ich glaube von Wahlen, haben sie einfach abgerissen.
14: Inženýrce Aně se nejvíc líbilo, jak se ve filmu strhávaly politické reklamy a z nich se vytvářela nová umělecká díla. Veřejně prospěšné práce ji inspirovaly.
17: Wo ich jetzt häufig drüber nachgedacht habe, ist, dass man jetzt halt sehr oft wieder rechte Symbole sieht.
18: Člověk teď zas často vidí v Berlíně na ulici pravicové symboly a všimla jsem si, že někteří lidé je nejen přilepí a nebo zamalují, ale taky nějak upozorní, že na tom místě byl právě třeba hákový kříž. To bych taky možná ráda dělala. Přijde mi to důležité.
14: Film se líbil taky Eduardovi, který pochází z Peru, ale žije ve Španělsku a v Berlíně studuje architekturu. Architekti běžně plánují město ruku v ruce s developery, ale v současnosti třeba ve Španělsku vidíme, že lidé nesouhlasí s tím, jak to děláme, a tak se organizují, aby bránili některá místa, ať už s ohledem na klimatickou krizi a dopady na životní prostředí, anebo v souvislosti s krizí na trhu s bydlením. Pro nás je zajímavé sledovat třeba, jak se veřejnost organizuje, jak si vydobývá místo na slunci i jak si vytváří nový vztah k přírodě.
19: With wild nature and with new species that are also part of this world. So...
14: Režisér filmu Vladimír Turner si promítání v Berlíně cení, ale víc ho to přibaví poslední dobou mimo velkoměsto.
20: Jako ten první rok jsem s tím filmem vlastně často mimo Prahu dělal workshopy, že jsem se vždycky spojil s nějakou místní komunitou. Někdy to byli skejťáci, někdy umělci, někdy aktivisti. A reagovali jsme na ty problémy v tom jejich městě a chtěl jsem, aby jsme spolu takhle pomaličku měnili ten svět.
14: Vladimír Turner by teď rád viděl v ulicích víc jednotlivců i kolektivů, kteří mění tvář města, ale brání tomu podle něj politická situace.
20: Problém je, že ta politická síla je čím dál tím silnější je čím dál tím víc proti tomu občanskému. Ani nechci říct aktivismu, prostě je čím dál tím víc proti těm občanům.
14: Film Veřejně prospěšné práce je stále ještě možné vidět i v Česku, například v pražském kině Atlas, a na film taky navázala kniha Beranidlo imaginace. Takový atlas pouličního politického umění v Česku posledních 20 let vydalo nakladatelství Utopia Libri. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
13: A před půl šestou tady mám ještě pozvánku k nedělnímu dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Tentokrát přinesou vzpomínání na Václava Havla. K 90. výročí od jeho narození připravil Mikuláš Kroupa sestřih toho nejzajímavějšího ze sbírky Paměť národa. Není krátká ukázka z jeho pořadu.
2: Václav Havel by oslavil 90 let. Příběhy 20. století složíme ze vzpomínek mnoha lidí, kteří vyprávěli své příběhy paměti národa a zmínili se o Václavu Havlovi. Co s ním zažili? Proč ho milovali, měli rádi, anebo proč ho rádi neměli? Prošel jsem celou paměť národa. 30 tisíc hodin nahrávek. A vybral jsem to zajímavé, pozoruhodné. Ptáte se, jak jsem to dokázal? Poprvé pro náš pořad využiji náš nový vyhledávací nástroj asistenta paměti národa, který využívá umělou inteligenci. AI tedy projde všechno, ale nabídne jen části, kde o Havlovi lidé vyprávějí. O Havlovi jsem našel stovky zmínek. Vybral jsem z nich prostě ty, které mě zaujaly.
21: Odolal spoustě různých lákadel, to bylo jako dobře.
22: Víte co, když se všecko ví, že oni je platili ze západu.
23: No to, že se Václav Havel stal prezidentem, byl pro nás všecky. To byla vlastně taková příjemná, zázračná, nepochopitelná, pohádková záležitost.
24: On to byl dobrý řečník, jo?
25: Byl to filozof. Myslel to dobře.
26: Pro mě Václav Havel je symbolem roku 89.
2: To jsou jen ochutnávky a ukázka, jak těžkou práci jsem měl. Václav Havel vyprávěl pro paměť národa v březnu roku 2010. Bylo mu skoro 74 let. Samozřejmě nikdo netušil, že má před sebou už jen 9 měsíců života. V rozhovoru se omlouvá za občasný kašel.
27: Omlouvám se, já jsem furt takovej nezdravý, no.
2: Václav Havel pokašlával často. Kouřil snad 45 let, od svých 15. Kouřit přestal až potom, co mu lékaři odebrali zhoubný nádor a s ním i polovinu pravé plíce. Kouření omezoval také ve vězení, kde byly cigarety vzácné a často mu je spoluvězni kradli ze skřínky.
28: Kovaček vždycky dostal balík od Oliny a cikáni mu to ukradli, že jo? A tak jsem tam s tím třískou šel, on ty cikány sflákal, zbyl je jako psi, říkal, ještě mu na to šáhnete, tak vás zabiju. No, jenže týden to vydrželo a za 3 neděle mu to ukradli zas. A Vašek to byl právě, on vždycky na něj, more, prosím tě, proč mě to kradeš? Dyť mě to poslala žena, zas s tou morálkou na ně šel. A to byly lumpové, že jo, ty se tomu smáli. Ty čekali, až to tam bude mít ty skřínce, aby mu to ukradli, no.
2: To byl Luboš Bažant, jeho spoluvězeň z 80. let sboru. Václav Havel patří k největším velikánům našeho národa. Postavil se, nebo spíše díky mnoha okolnostem, stanul v čele disidentského hnutí. Sepsal chartu 77, byl jejím prvním mluvčím, propojil mnoho proudů, intelektuálních, kulturních, duchovních, s undergroundem. Jak se mu to povedlo? Měl prostě respekt, byl chytrý, vzdělaný a přátelský. Lidé si ho prostě oblíbili.
27: Václav Havel, jméno mé. Já pocházím z rodiny, která byla později označena za rodinu buržoazní a skutečně asi byla rodinou buržoazní.
2: Pro paměť národa to Havel příliš neřekl. Dlouho jsem se snažil k Havlovi dostat. Pravidelně jsem žádal jeho nejbližší spolupracovníky, zda by mne prezident nepřijal a mohli jsme jeho vzpomínky nahrát. Po mnoha prosbách jsem nakonec získal v jeho ceném čase pouze 1 hodinu. Takže jsme toho opravdu mnoho nestihli. Vyprávěl ale zaujatě a procházeli jsme jeho dětství, vzpomínky na tátu, na strýce Miloše, na skauting, na školu v Poděbradech, kde se potkal s bratry Mašíny, s Milošem Formanem a dalšími. Po hodině natáčení se už tlačila v předsálí další návštěva. Ale s Havlem, kterého paměť národa nesmírně zajímala a podporovali, jsme se domluvili, že musíme pokračovat, aby se jeho vyprávění zaznamenalo v celku. Ale už to nevyšlo. Brzy onemocněl vážněji a rychle ztrácel sílu. V závěru jeho života ho doprovázely boromejky, starali se o něj. 2 z nich nám vyprávěli. Jejich svědectví si ale nechám na prosinec, na výročí úmrtí Václava Havla. Ale abych se vrátil k nahrávce Václava Havla, kterou jsem s ním pro paměť národa pořídil před 16 lety. Nyní tedy nabízím krátký sestřih pasáží, které považuji za výjimečné a stojí za to si je znovu poslechnout.
27: Pamatuji si, jak jsem například zlobil tím, že jsem chtěl SSákovi utrhnout si na památku ten střapec, co měl u Šavle. A byla se mnou vychovatelka, která byla bílá hrůzou, že mě ten SSák na místě zastřelí nebo že mi usekne hlavu. Znal jsem je, ty mašiny. Byly to dobrodruzi, že jo, milovali battledrezy, chodili v battledrezech, hráli si na takový vojáky, osvoboditele. Já bych řekl, že my jsme byli taková první neideologická generace. Jsem hospodský člověk, chodím do hospod velmi rád, mimo jiné, protože to je prostředí, kde mohu být mezi lidma a zároveň sám. Jsem přítel hospod a kaváren, na co nevidět, vás vyhodím a půjdu někam do hospody.
2: Když procházím paměť národa, nacházím skoro stovku pamětníků, kteří se o Václavu Havlovi zmiňují. Přátelé, kteří za ním jezdili na Hrádeček, znali se přes redakci literárního časopisu Tvář, nebo se potkávali na bytových seminářích, na setkáních chartistů. Někteří s ním polemizují, jiní vyjadrují obdiv k jeho statečnosti. No a ty nejzajímavější vám pustím v příbězích 20. století.
3: Tolik Mikuláš Kroupa o jeho rozhlasový dokument Příběhy 20. století o Havlovi naladíte v neděli večer po 20. hodině. A protože bylo 17.30, je tady se zprávami Ondřej Látal.
0: Český rozhlas Plus.
1: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů. Německo poskytne Ukrajině další vojenskou i energetickou pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj daruje v přepočtu přes 24 miliard korun na zbraně a přibližně 8,5 miliardy korun na generátory anebo opravy energetické infrastruktury. Jemenští husijové tvrdí, že drony a raketami zaútočili na závod ropné společnosti v Saúdské Arábii. Napsala o tom agentura Reuters. Podle povstalců podporovaných Íránem je to reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sana. Riad zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saúdskou Arábií se obnovily letos v červenci. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekaterinburgu ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely vyšla na více než 18 milionů korun. Noc bude většinou oblačná až zatažená. Kránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Při zmenšené oblačnosti bude kolem 4, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. A zítra čekáme zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23 stupně, v 1000 metrech na horách zítra většinou kolem 15. Na Šumavě bude o něco tepleji, tam na měří až 19 stupňů Celsia a vád má slabý proměnlivý vítr. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti Plus.
4: Jsem pozorovatelský typ, ráda cestuju městskou hromadnou dopravou a hrozně ráda poslouchám cizí rozhovory. I to je pro mě inspirace, říká spisovatelka a terapeutka Iva Hačmusa, která je hostem Osobnosti Plus. Její román Krávy vybrala mezinárodní porota jako jeden ze tří, které budou reprezentovat českou literaturu na knižním festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak se připravuje na prezentaci své nové knihy na prestižní literární akci a jak vážný problém je zhoršující se duševní zdraví českých dětí? Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
4: Jaký zajímavý příběh jste naposledy slyšela v metru nebo v tramvaji?
6: No zrovna dneska ráno, když jsem jela sem do studia, tak si tam povídala, předpokládám, že babička s vnoučkem a dohadovali se o tom, do jakého fast foodu půjdou do škole, po škole.
4: Lidi si podle vás v MHD často povídají o intimních věcech a myslíš si, že je nikdo neslyší? Vy si dáváte pozor, když třeba v tramvaji nebo v metru s někým telefonujete nebo si povídáte?
6: Já mám pocit, že ne, že si moc pozor nedávám a když je ten rozhovor nějaký důležitý, a jsem v tom zápalu toho, tak myslím si, že si to neuvědomuji, ani že mě může poslouchat dalších třeba 10 lidí nebo 20.
4: Náš román Krávy, který vyjde v únoru, bude Česko reprezentovat na festivalu ve Frankfurtu, kde ho i sama uvedete. Nemáte trému?
6: Mám trému a vlastně ani nevím, jak se na to mám připravit. Myslím si, že asi se budeme o té knížce povídat. Ona je teda ještě teď v takových přípravách, protože já, když jsem ten rukopis odevzdávala do té soutěže posílal, tak jsem v podstatě ten stejný den napsala poslední slovo. Takže byl ještě v hodně takové syrové podobě.
4: Berete při té přípravě v úvahu i to, že to bude i před německým publikem, že to bude před mezinárodním publikem, že to prostě bude jiné, než to bývá tady v Česku?
6: Já bych řekla, že tady to, o čem mluvíte, na mě teprve začíná doléhat. A až teď si uvědomuju až takovou tu tíhu toho a nějakou zodpovědnost, protože pochopitelně bych ráda dobře reprezentovala českou literaturu. A já jsem ale hrozně ráda, že na to jsem nemyslela při tom psaní, protože si myslím, že by mě to zbytečně svazovalo. A já, když jsem ten román začala psát, tak jsem vůbec na žádný Frankfurt nemyslela a asi to bylo dobře.
4: No, ale přihlásila jste se do té soutěže, takže jste věděla, že se to může stát.
6: Já jsem začala psát tu knihu někdy v prosinci loni a právě jsem ji dokončila shodou okolností někdy v půlce dubna a ten termín přihlášení byl právě poslední duben a během toho jara jsem se o té soutěži dozvěděla, takže jsem si říkala, že možná bych to mohla zkusit.
4: To všechny knížky píšete takhle rychle?
6: No, řekla bych, že Krávy, tam bych řekla, že jsem trhla takový osobní rekord. Fakt to bylo za nějaký 3-4 měsíce, ale většinou to tak není. Ale spíš asi patřím k těm rychlejším.
4: Česká republika je letos ve Frankfurtu hlavní hostující zemí. Téma hostování je Česko, země na pobřeží, které odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky a má naznačovat, že česká literatura je součástí světového oceánu kultury. Kdo z českých literátů je podle vás opravdu světový?
6: No, tak to je těžká otázka. Já si myslím, že těch autorů je opravdu celá řada. Já mám třeba hrozně ráda romány Aleny Mornštajnový. Mm-hmm. Ta si myslím, že opravdu umí psát tak, že to může oslovit čtenáře na celém světě, ale já si myslím, že je jich mnohem víc a někteří ani nejsou objeveni. Já jsem třeba nedávno četla knihu Zlá babička od spisovatelky Dity Kutové, která mě úplně uhranula a říkala jsem si, že vlastně tahle ta knížka by mohla oslovit čtenáře na celém světě.
4: Všimla jste si, že se zatím bavíme o ženách, spisovatelkách, že to je možná fenomén dnešní doby, že hodně píší ženy, protože i ty tři romány, které budou reprezentovat Česko ve Frankfurtu, tak jejich autorky jsou taky ženy.
6: No, to je pravda. Já nevím, čím to je, jestli píšou víc ženy, anebo možná je to i tím, že je více čtenářek, více knih kupují ženy, to je, myslím si, nějak statisticky dokázáno, ale řekla bych, že by byla škoda opomíjet i český autory, který si myslím, že taky mají určitě co nabídnout.
4: Co byste chtěla, aby si po vaší prezentaci čtenáři odnesli o současné české literatuře? Aby si řekli, tak to byl super román a teď já do toho Česka pojedu?
6: No, já si myslím, že když jsme se bavili o té české literatuře, že ona je především taková pestrá, že nepřevažuje tady nějaký jeden styl nebo nějaký rukopis. A když jsem třeba mluvila o té Aleně Mornštajnové, tak já bych třeba řekla, že píšu úplně jinak, diametrálně jinak, že používám úplně jiný jazyk, jinak stavím ten příběh. A právě si myslím, že tady ta určitá pestrost a někdy i schopnost jako překvapit to čtenáře, si myslím, že to je to, co můžeme nabídnout tomu světu.
4: Takže si čtenáři mají říct, je to pestré, asi se tam pojedeme podívat a budeme číst české knížky.
6: Nevím, jestli by je to přímo nalákalo sem do Česka, protože já teda tuším, že v v té své knize, tam nějaký, odehrává se to teda v Praze, ale řekla bych, že ta Praha tam má spíš takovou temnější podobu trošičku, takže řekla bych, že to není úplně turistický Bedekr. Na druhou stranu právě si myslím, že nějaký to uvažování třeba, který může být osobitý, na to vyprávění také může oslovit.
7: Já jsem slyšela, že vy nikdy dopředu nevíte, jak vaše knížka skončí a že třeba ten konec nevíte ani 10 stran před koncem. Jak to bylo u Krav?
6: Tam to bylo podobně, tam to myslím, že to bylo spíš tak 20 stran teda před koncem, tam jsem překonala sama sebe, ale pro mě totiž to psaní je takový dobrodružství, já sama sebe překvapuju každý den, kam se mi ty postavy budou vyvíjet a kam ten děj je zavede a někdy na to přijdu ráno ve sprše, někdy, když se procházím se psem, tak mě najednou něco ťukne, jak by to třeba mohlo být, ale opravdu píšu tak, že ten konec skutečně neznám dopředu.
7: A překvapíte někdy i sama sebe?
6: Rozhodně. A je fakt, že někde sebe překvapím až moc a to potom mě redaktoři v nakladatelství trošku držej zpátky, že jsem se možná rozmáchla až moc.
7: Šlo by něco takového třeba u detektivky, kdybyste psala detektivku klasickou, nevědět dopředu, kdo je vrah?
6: No, detektivka je taková moje výzva. Strašně ráda bych napsala nějakou detektivku, protože mám ráda ty příběhy a myslím si, že někdy je to neprávem opomíjený žánr třeba tou literární kritikou, protože já si myslím, že napsat dobrou detektivku je hodně velký umění, aby byl čtenář překvapen, aby ten spisovatel uměl udržet to napětí až do konce, ale řekla bych, že v tomhle případě si skutečně asi budu muset nakreslit nějaký ten děj dopředu a budu asi muset vědět i, kdo je vrah, což přiznám se, že jsem napsala asi 30 stran své detektivky, už to mám teda v šuplíku nějaký 3 roky, ale dosud nevím, kdo je vrah, takže to je trošku problém.
7: Porota, která na festival vybrala 3 knihy, ocenila u vašeho románu Černý humor a cynismus. Jak dlouho jste tenhle námět nosila v hlavě, než jste se pustila do psaní?
6: Ten nápad mi vnukl sen. Je to nějaká situace, o které se mi často zdá a je to dost temný, nebudu asi prozrazovat příliš. Takže na počátku byl sen a nějakou dobu jsem to v hlavě nosila, řekla bych nějaký 1-2, nějak se to tam usazovalo a právě loni v tom prosinci jsem napsala první odstavec, pak další a pak už to jelo nějak samo.
7: Román Krávy je podle vás o partě mladých holek kolem 20, které spolu sdílejí hodně temné tajemství. Je to knížka o tíze viny i o ženském přátelství a solidaritě. O jaké tajemství den nebudeme prozrazovat, ale měla jste vy v životě nějaké temné tajemství? Nebo máte?
6: Tajemství, možná jich pár mám, ale řekla bych, že nejsou až zas tak temný, jsou to si myslím, že nikdo z nás nejsme dokonalý bytosti a každý z nás má nějaký hříšek z minulosti, ale řekla bych, že to tajemství žádný moje není opravdu tak temný, že by mě to nějak extrémně tížilo.
7: Umíte udržet tajemství?
6: Já v rámci své profese dokonce musím, ale řekla bych, že mimo profesi patřím těm lidem, pro který je těžký udržet nějaký tajemství a to říkám úplně na rovinu a když se sejdeme s nějakýma kamarádkama a říkáme si, věděla si, že tohle a tohle, ale neříkej to nikomu, tak je to pro mě opravdu někdy hodně těžký to neříct.
7: Jak blízký je vám cynismus a černý humor, když je to, co ocenila porota na vaší knížce?
6: Já myslím, že je mi blízký dost. Řekla bych, že je to i nějaký způsob pro mě, jak se vyrovnávám i s nějakými náročnějšími věcmi, protože když se dokážeme zasmát něčemu těžkému nebo i sami sobě, tak bych řekla, že takovej ten strach a úzkost ztratí takovou tu destruktivní sílu a když to vidíme ty věci s nadhledem, tak prostě ten život tak nějak se dá líp snášet.
7: Kde berete inspiraci pro vaše legrační obrázky?
6: Ty beru právě taky všude možně, třeba i v tom MHDčku a někdy třeba zaslechnu jenom nějaký slovo legrační a napadne mě, že na to nakreslím vtip třeba, nebo udělám nějakou změnu v méně, že třeba z Antonína Dvořáka udělám Antonína Nezdvořáka.
7: Když je vaše knížka Krávy o vztahu žen, mladých holek, jak pevná podle vás bývají ženská přátelství? Je to jiné než u mužů?
6: No, nedokážu to posoudit, tak je to u mužů, ale já mám kamarádky, takový bych řekla 3 kamarádky, které se mnou jsou od dětství, i když se nevídáme zase tolik v současné době, protože nežijou v Praze, tak vždycky, když se vidíme několikrát za rok, tak jako kdyby jsme se viděli naposledy včera. Pořád si máme co říct, věříme si, právě si říkáme i ta svoje nejtemnější tajemství a řekla bych, že je to úplně fantastická věc a že člověk má pořád někoho, komu může kdykoliv zavolat, když se něco děje a ten člověk to s ním probere a pak se mu hned uleví. Myslím si, že u mužů ale ta přátelství jsou vlastně podobná.
7: A jak je to s ženskou solidaritou? Myslíte si, že se ženy dokážou vzájemně podporovat, držet při sobě, nebo že se jdou spíš po krku, než se jdou muži?
6: Já bych řekla, které ženy. Zažila jsem různé kolektivy a řekla bych, že ta solidarita se tam určitě vyskytovala. Na druhou stranu, ano, je pravda, že někdy ty ženy, co znám takhle z vyprávění, si skutečně můžou jít po krku třeba v rámci nějakých vlastních ambicí, ale to bych řekla, že je záležitost mužů, takže bych to úplně takhle nerozlišovala, jestli to má někdo horší nebo lepší.
7: Mimochodem, hrdinka vaší knihy Mořská Eva má zvláštní superschopnost, umí dýchat pod vodou. Kdybyste si vy mohla do života vybrat nějakou superschopnost sama pro sebe, co byste chtěla umět?
6: No asi to bude stejná superschopnost jako ta moje hrdinka, protože já miluju vodu a fascinují mě oceány. Musela bych mít ale záruku, že by mě nesežral tam nějaký žralok nebo by mě tam nepropíchl nějaký rejnok a podobně, ale ta představa, že pluju tím oceánem, tak je pro mě úplně strašně uklidňující a fantastická.
7: A co třeba schopnost být neviditelná?
6: No, o tom jsem taky přemýšlela. Tu otázku jsem jednou dostala při nějaký diskuzi se čtenářkama a asi se mi trošku šokovala svou odpovědí, protože jsem řekla, že bych nepozorovaně vyprovodila ze světa nějaký nejhorší diktátory světový, tak docela koukali. Ale takže se to proměnilo spíš v nějakou destrukci, když třeba světu by se ulevilo na druhou stranu. No, ale já vlastně nevím ani, co bych dělala, kdybych byla neviditelná, protože, jak říkám, já někdy, když potřebuji pozorovat ty lidi, tak v té tramvaji jsem taky neviditelná. Oni mě jako kdyby nevnímali, takže ani vlastně nevím, jak bych to využila.
7: Pokud vím, tak vy jste se naučila číst sama ještě před nástupem do školy, což by se taky dalo nazvat takovou superschopností. Pamatujete si, co jste jako úplně první věc napsala?
6: Myslím si, že to byla taková povídka krátká o tom, jak nějaká princezna dostala poníka od tatínka krále, pak se seznámila s princem a měli svatbu, takže neměla to zrovna moc dramatický oblouk. Ale
7: kolik vám bylo?
6: Si to, myslím si, že nějakých třeba 8-9 let.
7: No, vaši rodiče vás moc nepodporovali v tom psaní. Už uznali, že jste úspěšná spisovatelka?
6: To já bych teď jenom trošičku opravila, protože naši si myslím, že tady ten rozhovor si rádi poslechnou, tak bych nerada z nich udělal nějaký krkavčí rodiče, kteří mi nepřáli psaní. Ale spíš bych řekla, že oni mě tak drželi nohama na zemi, jo? Že když jsem jim něco napsala, pak jsem jim to ukázala a oni nebyli to takový ty rodiče, co by hnedka jásali nadšením a říkali, dobrý, pokračuj, ale ještě to třeba za nás není tak skvělý.
7: Říká Iva Hač-Musa, spisovatelka a terapeutka, která je hostem Osobnosti Plus.
0: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Kromě psaní knih taky pomáháte dětem a dospívajícím s jejich duševním zdravím. Pracujete jako terapeutka. Jaké bylo vaše dospívání? Co vás trápilo? Pamatujete si to?
6: Pamatuju si to moc dobře a mám to i zdokumentovaný dokonce, protože jsem si psala deníky od svých asi necelých 14 do 16 let. A řekla bych, že do velké míry mě trápily podobné věci, jako trápí moje klienty dnes. A to je nějaký vztah k sobě, nějaká nejistota, kdo vlastně jsem, po čem jdu nebo po čem toužím a taková někdy pocit takový prázdnoty a někdy i toho, že ten svět kolem mě je takový falešný a že vlastně do něj úplně nepatřím, ale v tomhle to mi hrozně právě pomáhali už ty zmíněný kamarádky, se kterýma jsme skutečně mohli probírat úplně cokoliv od kluků, po to, jak jsme se třeba, nevím, trápili, že nevypadáme tak, jak si představujeme, jedna chtěla mít další vlasy, jedna další nohy a tak.
7: Zvládli jste to sami?
6: Zvládli jsme to sami, i když někdy, když si pročítám ty své deníky, tak zvlášť potom kolem toho 15. roku tam vnímám, že někdy až takový ten pocit té beznaděje tam opravdu byl, až nějakého zoufalství z toho světa. A že možná třeba, kdyby se mi dostali dneska do ruky podobně laděný deníky od nějaký klientky, tak bych třeba zvažovala, jestli nepotřebuje třeba i nějakou pomoc, třeba i psychiatrickou. A tohle je vždycky vlastně pro nás terapeuty strašně těžký. Tady to umět rozpoznat, jestli to zvládneme v vozovkách jenom pomocí té terapie, anebo jestli třeba to dítě potřebuje vlastně i nějakou odbornější tu lékařskou péči.
7: Velký problém, který řeší i vláda, jsou dnes nové technologie. Děti tráví spoustu času na mobilech, na počítačích, na sociálních sítích. Existuje nějaká objektivní zdravá hranice, jak být in a zároveň se z toho všeho nezbláznit? A nemyslím jenom pro děti, ale i pro dospělé.
6: No já jsem ráda, že zmiňujete ty dospělé, jo, protože my často řešíme ty děti, ale když si pak uvědomíme, jak my sami používáme ty obrazovky, a já někde opravdu je mi hodně líto, když vidím právě zase v tramvaji nebo někde v restauraci maminku, která je skutečně na tom mobilu nepřetržitě a to dítě se jí na něco ptá a ta maminka nereaguje nebo ho jen tak odbyde. To dítě, já samozřejmě chápu, že tam řeší třeba něco pracovního zrovna důležitého, ale nejdřív si musíme položit tu otázku, jak to vlastně máme my a co i ty děti vidí, jak používáme ty technologie, jestli dokážeme to odložit u jídla, jestli to dokážeme odložit večer nebo s tím usínáme a podobně. A o té zdravé hranici, já si myslím, že to dítě by

0: pokud nějaký má.
1: No, my jsme s ním hodně bojovali, zvláště za covidu, protože to zrovna byl v nějaký 7., 8. třídě a tím, jak nechodil právě do té školy, tak hodně hrál počítačové hry a byl hodně na tom mobilu, takže tam jsme měli docela takovou třenici a snažili jsme se tam nastavovat nějaké limity a ne vždycky to šlo, někdy kolem toho byl vztek a podobně, ale musím teda říct, že sám potom na střední škole, mu je teda teď už 18, ale on mám pocit, že on s tím nakládá i rozumněji než já. Jo. On si fakt dá třeba na ten Instagram maximálně tu hodinu a fakt to jako nepřekračuje. A nebo i si vybírá hodně různý podcasty, na který se bude koukat a takový ten, jak se tomu říká, ten brain rot, takový ty videa s těma hloupostma, tak to se snaží úplně omezovat. Takže já bych řekla, že to dítě někdy k tomu musí i dozrát, ale pak je nějaký věk toho dítěte, kdy to dítě opravdu tu autoregulaci ještě nemá a tam ten dospělý fakt musí zasáhnout.
0: Vláda chce od příštího roku ve školách zakázat používání mobilů. Dává to smysl?
1: Mně to smysl dává.
0: Zakázat to úplně...
1: Já si myslím, že takhle. Teď si myslím, že to je tak, že každá ta škola už může to nějakým způsobem regulovat a třeba jsou i nějaké skříňky na ty mobily, ale zrovna dneska jsem se ráno bavila při venčení psa se známou, že některé ty děti mají dva mobily dokonce, takže to dokážou krásně obejít. Ale takhle, já si nemyslím, že je to řešení na všechno, protože to dítě stejně pak přijde z té školy a zase bude na těch sociálních médiích. Na druhou stranu věřím, že i pro učitele to musí být hodně náročný, když ty děti tam místo toho, aby poslouchali tu hodinu, tak tam pod lavicí se dívají na ty mobily, takže já v tomhle tom pro ty regulace nějaký jsem.
0: Sociální sítě jsou taky plné debat o různých typech výchovy. Jednou z nich je takzvaná respektující výchova. Podle vás někteří rodiče podléhají jejímu mýtu. V jakém smyslu? Je to mýtus respektující výchova?
1: No takhle, já si myslím, že respekt rozhodně patří do výchovy obou straně, jak dítěm by měl respektovat rodiče, tak pochopitelně rodič dítě, ale já to myslím spíš v tom smyslu, že někdy ty rodiče to vnímají tak, že respektující výchova znamená, že tomu dítěti prakticky dovolí vše a dávají mu neustále na výběr, což zvlášť u malých dětí není prostě úplně ten ideální způsob, jo, protože proto to dítě potřebuje nějaký vedení. Konec konců ten rodič je dospělý, je zralý a měl by to dítě nějak provázet i v tom, právě co je třeba pro něj v tu chvíli dobrý. Jo. Takže když to dítě právě třeba bude chtít dělat něco, s čím rodič nesouhlasí, ale v rámci respektující výchovy si to dítě toho dosáhne, tak vlastně potom ten rodič tam ztrácí nějakou svou přirozenou roli, té regulace.
0: Jak by to tedy měli rodiče správně vybalancovat, aby děti cítili z jejich strany respekt, ale zároveň jim nepřerostly přes hlavu nebo nebyly zbytečně úzkostné, protože je rodiče moc opečovávají?
1: No, to je asi ta nejtěžší věc, kterou si myslím, že bojuje každý rodič, bojujeme s tím úplně každý, včetně mě. A já bych tady nerada i moralizovala a myslím si, že dokonalý rodič neexistuje. Myslím si, že fakt nikdo nejsme perfektní, každý děláme chyby, ale řekla bych, že je to možná v nějakém v naší sebereflexi a v tom, že to dokážeme vybalancovat, že si třeba uvědomíme, že někteří rodiče například nechtějí pouštět 12-letý děti, aby jezdili sami do školy autobusem, protože oni mají strach, ale tady by už měla právě ta sebereflexe nastat a měli bychom si říct, není to jenom nějaká moje úzkost, že třeba já se bojím tak moc, že to dítě se bude bát taky, a nebo naopak velká zase přísnost, jo. Jsem absolutně proti fyzickým trestům například, myslím si, že to fakt do výchovy nepatří a zase nedémonizuji rodiče, který opravdu 3letý dítě plácne za to, že mu běhlo do křižovatky, jo. Tam je to nějaký instinkt, ale když se to děje nějak opakovaně, tak je to vždycky selhání rodiče a není to, tohle nejsou jako zdravě nastavené hranice, to bytí.
0: Dnešní svět je hodně nestabilní. Skoro už 5 let každý den vidíme válku, slyšíme a čteme o dalších možných hrozbách a konfliktech, které souvisejí třeba i se změnou klimatu. To je hodně i na dospělého člověka, natož na dítě. Jak o tom mají rodiče s dětmi mluvit, aby na ně nepřenášeli vlastní strach a úzkost, kterou i tím dospělí můžou mít a mají?
1: To jste narazila teď na věc, se kterou se setkávám poměrně často, když se bavím s rodiči, kteří tam přijdou třeba ke mně, že mají úzkostné děti. A jak když se potom s těmi rodiči bavím, tak zjišťuju, že oni sami jsou právě zahlceni tady těmi zprávami o světě. A já připouštím, že i mě samotnou to někdy zdrtí ty zprávy. Proto, když bych teda měla mluvit přímo o sobě, jsem si začala i ty zprávy dávkovat. Jo? Podívám se třeba, strávím tím ale třeba 20 minut denně. Že se

0: podívám na nějaké zprávy nebo se přečtu zhruba, co se děje. Ale říkám si, že by někde je toho na mě moc a sama to cítím, že upadám do takový jako úzkosti a říkám si, jak to ten svět vlastně bude tady, ať už se to týká politiky, nějaký geopolitický situace anebo třeba právě ty klimatické změny. Zároveň to samozřejmě neznamená, že bychom měli být alibističtí a vyhýbat se tomu, protože je důležitý sledovat, co se děje. Ale ti rodiče by s těmi dětmi o tom měli mluvit taky nějak rozumně, nějakým to zvláště menším dětem rozumně dávkovat, rozhodně se nebavit u večeře o tom, že tady zavládne sucho a že tady do 10 let vlastně jako tady ten svět skončí a podobně. A to si myslím, že to dítě by slyšet skutečně jako nemělo, zvlášť ty menší děti, to skutečně může jako hodně zúzkostňovat a bohužel se s tím setkávám.
1: A co válka? Protože ta je kousek od nás. Pořád mluvíme o tom, že hrozí nějaký konflikt, tak jak mluvit s dětmi o takhle těžké věci?
0: Já bych byla otevřená. Myslím si, že není vůbec nic špatného na tom, když se to dítě třeba i samo zeptá, jak to teda je a jak to bude. Tak říct, že je to třeba náročný, komplikovaný a že ale svět dělá všechno pro to, aby se ta situace nějak uklidnila. Já si myslím, že je důležitý prostě pro to dítě vytvořit pořád nějaký pocit toho bezpečí a nějaký jistoty, že prostě podívat se i do té budoucnosti s nějakým optimismem. Já si myslím, že to konec konců, ale nezbývá nic jiného nám, jo, protože potom bychom se tady utopili v nějaký úzkosti a to si myslím, že nechceme nikdo.
1: Jaké varovné signály by měli rodiče u svých dětí sledovat a v jakém okamžiku začít vyhledávat nějakou pomoc odbornou?
0: Rozhodně jakoukoliv změnu v chování, v tom smyslu, že dítě, které dřív bylo hodně takový společenský, hodně chodilo za kamarády na kroužky, tak najednou se uzavírá doma, přestává právě vyhledávat tady ty aktivity s kamarády, třeba se i schovává svoje tělo, takže nosí nějaký dlouhý rukávy i v létě nebo dlouhý kalhoty, což může značit nějaký sebeubližování, úbytek váhy, tam to může značit nějakou začínající poruchu příjmu potravy. A vlastně, když máme i sami takovej pocit, který třeba není opřený úplně o nějaký objektivní věci, ale že máme pocit, že s tím dítětem, že je třeba i nějaký víc buď plačkivější, anebo třeba i agresivnější, jo? Že máme pocit, že se přestává těšit do školy, vyhýbá se věcem, který dřív dělalo rádo, tak si myslím, že tam bych si s tím dítětem nejdřív promluvila, hele, všimla jsem si, že se něco možná děje, možná ti nějak není dobře, nechceš si o tom promluvit. Některé děti nechtějí o tom mluvit s rodičema, jo, některé děti prostě říkají, hele, já mám máma svých starostí dost, já ji nebudu ještě zatěžovat, anebo třeba se může i stát, že ty rodiče reagují takovou někde bagatelizací buď, jo, že říkají, prosím tě, to nic není, anebo právě říkají takovou tu větu, to máš z toho mobilu.
1: Takže mluvit s dětmi.
0: Myslím si, že mluvit s dětmi je důležitý, ale když to nejde, tak si myslím, že vůbec není špatného na tom vyhledat teda nějakého odborníka, terapeuta a možná klidně bych začala i jako rodič sama, jo? Klidně možná stačí někam si zajít na nějakou konzultaci, popsat tu situaci
1: a poradit se. Říká Iva Hačmusa, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Já moc děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Německý kancléř Merz vyzval při návštěvě Kyjeva Rusko k zastavení útoků na civilisty. Radiožurnál připomněl speciálním vysíláním zvlášť 90. výročí narození Václava Havla. V exkluzivním rozhovoru na něj zaspomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Hokejisté Pardubice nastoupí v extralize proti Spartě. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy popojíždí kolona od sjezdu na Jičín ze 43. kilometru. A zítra bude zpočátku oblačno, během dne se postupně vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je neděle 4. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliardy korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
4: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
6: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupu. Stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
5: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
7: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
5: S propouštěním nesouhlasí odbory, považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: První prezident České republiky Václav Havel by zítra oslavil 90. narozeniny. Jeho odkaz proto dnes připomněl Radiožurnál prostřednictvím speciálního vysílání Hovorů zlán.
8: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
9: Řekl Václav Havel v jednom dílu Hovorů zlán, které Radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček dnes ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
10: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
9: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu tento týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulavěk, Radiožurnál.
3: Na Václava Havla vzpomínal v exkluzivním rozhovoru taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
11: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
12: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
11: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
12: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte zítra po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí.
13: Dva středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloire řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím demonstracím bude v pondělí zavřeno přes 400 škol. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Brazilci dnes volí v prvním kole prezidenta, který povede zemi v příštích 4 letech. Podle průzkumů se bude rozhodovat mezi současným prezidentem Lulou a pravicovým kandidátem Flaviem Bolsonarem. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Podle aktuální analýzy webu Carbon Brief, který sbírá data o klimatické změně, se odlesňování Amazonie podařilo v posledních letech zbrzdit.
14: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Doručovatelé roznáší poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je tam vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začínají v pátek.
15: Roznos lístků děláme už 6 let, takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
16: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
17: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají 100letou maminku, která se už na volby těší.
16: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
18: Hokejisté Karlových Varů hrají v Tipsport Extralize z Plzní. Stav a čas, řekne František Kuna.
19: V 50. minutě zápasu vedou Karlovy Vary nad Plzní 4-1. Utkání Mladá Boleslav Liberec a Pavel Petr.
20: 51. minuta, domácí hokejisté prohrávají s Libercem 2-3. Adam Koret informuje utkání Olomouc Třinec.
21: Ve 32. minutě vede Třinec v Olomouci jednoznačně 6-0. Utkání Hradec Králové Vítkovice sleduje Adam Weidenthaler.
22: 29. minuta, Hradec Králové prohrává s Vítkovicemi 0-2. Utkání Litvínov Kladno vidí David Kalvas.
23: Po první třetině Litvínov vede nad Kladnem 2-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
18: A za necelou půl hodinu proti sobě nastoupí Pardubice a Sparta. Plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch, stal se prvním českým vítězem tradičního podniku po 9 letech.
24: Na D11 z Hradce do Prahy vjedete do kolony před Poděbrady okolo 44. kilometru. Téměř půl hodiny zabere trasa za sjezd na Pečky na 34. I dál se jede o něco pomaleji, a to až na konec omezení u exitu 25 Sadská. Na D1 z Brna do Prahy už se zdržení před Čmejkalkou výrazně zkrátilo. Teď se brzdí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. Naberete 5 až 10 minut navíc. Podobně i na trojce z Benešova do Prahy na příjezdu do Senohrab od 4. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 zpozorněte v druhé polovině Cholupického tunelu. Pravý pruh blokuje nepojízdné osobní auto řádně označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A to v 18 hodin a 10 minut. A na co se teď zaměříme? V Lotyšsku opět zvítězila strana premiéra Kulbergse. Je společnost spokojená s vývojem v zemi. Jaké novinky přinese novelizace silničního zákona ohledně řidičských průkazů? V jakých podmínkách žijí lidé v Rusku okupovaném městě Olešsky u řeky Dněpr? Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
2: Odpolední plus.
0: Vítězem lotyšských parlamentních voleb se stala středopravicová sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbrkse. Podle předběžných výsledků získala 35,4% hlasů. Na druhé pozici je populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě s více než 13% a na třetí pak suverénní moc, která je označovaná za proruskou, s více než 11,5% odevzdaných hlasů. Do parlamentu se mají dostat ještě další tři strany. Volební účast byla zjevně nejnižší v lotyšské historii, pouhých 51,6%. Ještě připomenu, že v Lotyšsku, které je členem NATO i Evropské unie, žije početná ruskojazyčná menšina. Země byla v minulosti součástí Sovětského svazu. A ve vysílání teď vítám Anu Pelclovou, stipendistku fondu Daniela Aníže, která dění v Lotyšsku sleduje a publikuje v rámci mediálního projektu Page Not Found. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké téma podle vás dominovalo volbám?
1: Jednoznačně to byla národní bezpečnost a obavy z ruské agrese. To je téma, které se Lotyšů týká více než kohokoliv jiného. A z těch výsledků vidíme, že proevropské směřování opravdu je pro velkou skupinu Lotyšů prioritou. Zároveň ale v souvislosti s válkou na Ukrajině řeší Lotyši rostoucí životní náklady dlouhodobě, což také mohlo pomoci tomu populistickému hnutí, které skončilo hned na druhém místě.
0: Když jste jezdila do Lotyšska, vnímala jste, že má Kulbergova strana takovou podporu mezi lidmi a že lidé chtějí, aby země tedy dále směřovala na západ?
1: Během svých návštěv jsem vlastně s antievropskými názory jsem se ani nesetkala. Přijde mi, že v celém tom pobaltském regionu je proruský postoj opravdu takové tabu a otevřeně se o tom vlastně vůbec nemluví. I vlastně spousta z těch etnických Rusů mi připadalo, že se za svůj původ v podstatě stydí.
0: Letos byla nejnižší volební účast. Jak si to vysvětlujete?
1: Myslím si, že to je hlavně proto, že jsou voliči většinově skeptičtí a myslí si, že svým hlasováním nemohou nic změnit. Dlouhodobě se potýkají s těmi bezpečnostními varování a ekonomickým tlakem, který je vlastně neustálý, takže si myslím, že tam vzniká velká apatie mezi nimi.
0: No právě jak jste zmiňovala ta velká témata, bezpečnost, obrana, není to spíš důvod, neměl být spíše pro Lotyše důvod jít volit a zvolit si takové zástupce, kteří jim tu bezpečnost a obranu zajistí z toho, jak vysledujete ten region?
1: Myslím si, že jim tam chybí nějaký silný lídr a že vlastně tím, jak dlouho už se tohle téma řeší, že už to pro ně vlastně může být takový, že to vlastně chtějí vzdát.
0: Zmiňovali jsme v tom úvodu, že v Lotyšsku žije značná část populace ruskojazyčná. Ta ruskojazyčná menšina představuje v Lotyšsku odhadem asi třetinu obyvatel země a ve velkých městech, jako je hlavní město Riga, je to ještě více. Ovlivňuje to nějak vzájemné soužití té ruskojazyčné menšiny s těmi Lotyši?
1: Na první pohled si toho člověk vlastně ani nevšimne, ale při nějakým bližším pozorování je znát, že k sobě lidé z té menšiny docela inklinují právě na základě toho mateřského jazyka a může jít klidně jenom o nějakou obyčejnou interakci v kavárně. Myslím si, že to hodně způsobilo to, že donedávna byly školy v Lotyšsku rozdělené úplně, byly lotyšské a ruské a v nich nejen, že se mluvilo jiným jazykem, ale také se vyučovaly jiné osnovy, takže samozřejmě to vlastně dá člověku úplně jiný směr do toho života. A dnes, ačkoliv už se všude vyučuje lotyšsky, tak ty školy zůstávají takhle rozdělené a ty děti z menšin chodí většinově do těch bývalých ruských škol. Takže ta společnost do určité míry takhle rozdělená je.
0: A je v Lotyšsku ruská menšina vystavena nějakému společenskému tlaku? Pokud existuje, může pak být impulzem k větší inklinaci k Rusku?
1: Myslím si, že dnes ten rozdíl už se stírá, zvláště třeba mladá generace už ten rozdíl si myslím skoro nevnímá. Co ale ten nátlak způsobit může, je právě důraz na jazykovou integraci ze strany lotyšských institucí. Příkladem může být to, že lotyšská veřejnoprávní instituce LSM od loňska už nevysílá vůbec v ruštině. A myslím si, že zejména starší lotyští Rusové mají strach, že tu identitu nějakým způsobem ztratí, třeba že jejich vnoučata už se rusky nenaučí a oni se s nimi nedomluví.
0: A je ve většinové společnosti znát v vozovkách nevraživost vůči ruské menšině? Vy jste tady říkala, že na ten první pohled to úplně poznat není.
1: Myslím si, že vyloženě nevraživost tam asi není. Oni tam vlastně žijí bok po boku a žádné problémy nebo nějaké incidenty se tam neodehrávají. Spíš prostě většina té společnosti je opravdu aktivně antiruská. Jsou tam všude různé popsané plakáty, samolepky a takové věci. Takže možná ta nevraživost může vznikat spíše kvůli tomu, že třeba někdo je málo aktivní v tomto ohledu, ale jinak vyloženě se to tam neděje.
4: My se spolu bavíme o výsledcích voleb v Lotyšsku. Jaká je tam teď nálada? Jestli máte nějaké informace, pokud nejste přímo na místě, třeba od lidí, se kterými se znáte? Jsou spokojeni s výsledkem?
1: Jsou docela zklamaní právě z té volební účasti, která byla nejnižší od roku 1922, ale doufají v to, že se tam dostane nějaký silný lídr, který konečně udělá nějaký velký krok a něco se tam opravdu změní.
4: A budeme to vše sledovat. Tolik stipendistka fondu Daniela Aníže Anna Peclová, která publikuje na Page Not Found. Děkujeme a hezký den.
1: Taky děkuji, hezký den.
4: A míříme zpět do Česka. Další platnost řidičského průkazu, možnost řídit těžší vozidla nebo vyšší maximální povolená rychlost pro obytné vozy. To jsou jen některé novinky, které navrhuje Ministerstvo dopravy v novele zákona o silničním provozu. Návrh je aktuálně v připomínkovém řízení a pak se jim bude zabývat vláda. Na jaké změny se od července příštího roku mohou řidiči připravit, přiblíží Anna Marie Hušková z domácí redakce. Ještě jednou dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jak se má podle návrhu prodloužit platnost řidičských průkazů? A týká se to všech skupin?
5: Platnost se prodlouží z 10 na 15 let u nově vydaných průkazů. U těch, které už lidé mají, zůstane platnost původní. Změna se týká hlavně skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut. Popisuje mluvčí rezortu dopravy Alena Míl.
6: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
5: Prodloužení platnosti řidičského průkazu ministerstvo zavádí po vzoru dalších evropských států, třeba Rakouska, Německa nebo Dánska. Změnou chce administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Svaz měst a obcí návrh vítá. Úřadům podle něj pomůže odstranění jakéhokoliv administrativního úkolu. Ptali jsme se samotných řidičů, a to na pražském Vyšehradě, kde se nové průkazy vydávají.
7: Mně to moc nepomůže, protože já jsem profesionální řidič. Mám profesáka po 5 letech, to musím stejně nějak obnovovat, takže mě to celkem jako jedno.
5: Říká profesionální řidič Pavel.
8: Mně je 45, tak si myslím, že by to bylo úplně jako ideální.
25: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
8: Přijde mi, že to je trošku jedno, jestli to je 10 nebo 15 let.
5: Myslí si Michaela, Jan a Kristýna. Podobně odpovídali i další řidiči.
4: Ministerstvo chce také umožnit řízení osobních aut na alternativní pohon s opravněním skupiny B nebo B plus E i nad hmotnost 3,5 tuny.
5: Přesně tak. Návrh by umožnil řidičům, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky, řídit auta na alternativní pohon až do hmotnosti 4¼ tuny. Pokračuje Alena Míl z Ministerstva dopravy.
6: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
5: Cílem změny je podle ní podpořit využívání aut s alternativním pohonem.
4: Návrh má i zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích a rychlostních silnicích pro obytné vozy z 80 na 100 km v hodině. Nespomalí pak ale provoz v rychlejším pruhu při předjíždění kamionu.
5: Ministerstvo dopravy to neočekává, říká Alena Míl.
6: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
5: V případě schválení by se změna týkala obytných automobilů o hmotnosti 3,5 až 7,5 tuny. Na vyšší rychlost jsou dnes podle ministerstva připraveny po technické i bezpečnostní stránce.
4: Říká Anna Marie Hušková z domácí redakce. Díky.
5: Naslyšenou.
4: A teď míříme do zahraničí. V Rusku, okupovaném městě Olešky, podle Kyjeva panuje akutní nedostatek potravin i léků. Do města u řeky Dněpr v ukrajinské Chersonské oblasti se už několik měsíců nedostala humanitární pomoc. Obyvatelé podle ukrajinských médií vymýšlejí různé alternativy, jak si něco k jídlu opatřit. Jak se k situaci staví Rusové a s čím vším se tam lidé potýkají, si teď řekneme s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Dobrý den.
26: Dobrý den.
4: Vývoj v Oleškách se začal zhoršovat v posledních měsících, kdy se tam naposledy dostalo běžné zásobování.
9: Podle ukrajinských úřadů tam poslední kamion se zásobami pomoci přijel na konci května. Ukrajinská média tvrdí, že tamní obyvatelé teď kvůli nedostatku potravin jedí i trávu a tu prý přidávají třeba i do boršče. Novinářům BBC pak zase jedna žena popisovala, že mezi lidmi kolují taky různé rady, jak nejlíp uvařit třeba zahradní plevel. Halia, jak novináři této ženě říkají, má prý jenom jedno jídlo za den. Většinou je to chleba a někdy ještě rajče nebo trochu medu. Jak tvrdí server Ukrajinská pravda, tak humanitární katastrofa ale v Oleškách panuje už od konce loňska a nedostatek jídla není ten jediný problém.
4: A s čím dalším se tam lidé potýkají?
9: Je toho dost. Od začátku invaze a hlavně po zničení Kachovské vodní elektrárny před 3 lety je město bez elektřiny, plynu i pitné vody. Kromě toho ruští vojáci zaminovali okolní silnice, takže do města i z něj je velmi těžké se dostat a podle vedoucí městské správy Tetiany Hasanenkové mají obyvatelé na výběr 2 možnosti. A to buď zahynout při dronovém útoku a ostřelování, nebo zemřít hlady. Objevují se podle ní taky případy, kdy lidi z hladu dokonce začali jíst psy.
4: V původně 24-tisícovém městě teď zůstávají asi 2000 lidí. Jak se k situaci v Oleškách staví Rusové?
9: Podle agentury Reuters uznali, že lidem ve městě chybí léky a potraviny a Kreml kvůli tomu tvrdí, že tyhle problémy řeší.
4: Ukrajina ale tvrzení Kremlu rozporuje. Snaží se sama tamním obyvatelům pomoci?
9: Ano, tento týden do města dvakrát schodila balíčky s jídlem i léky. Bylo to z dronů. Podle vedoucí městské správy Hasanenkové je ale ruští vojáci ty balíčky obyvatelům brali. A Hasanenková taky dodala, že Rusové ty lidi, kteří si balíčky vezmou, pak označují za spolupracovníky ukrajinské armády.
4: Ukrajinci často upozorní na to, že je čeká nejtěžší zima od začátku invaze. Víme, jak se na ně připravují právě v Oleškách.
9: Jeden z humanitárních dobrovolníků řekl BBC, že s blížící se zimou by se už tak špatná situace v Oleškách mohla ještě zhoršit. Lidem totiž dochází i to málo potravin, které si teď v létě zvládli vypěstovat. Další dobrovolnice a bývalá obyvatelka Olešek zase s ukrajinskou pravdou mluvila o jedné starší ženě, které ruští vojáci všechno jídlo odnesli. A když se jich prý žena zeptala, jak má takhle přežít zimu, tak jí Rusové řekli, ať mlčí.
4: Zmiňovali jsme také nedostatek léku, jak ve městě funguje nemocnice.
9: Ukrajinská média popisují, že právě nemocnice je to jediné, co v Oleškách ještě aspoň trochu funguje, i když tedy dost omezeně. I tam totiž dochází jídlo a personál taky nedokáže poskytovat základní první pomoc. Serveru Ukrajinská pravda zároveň lidé řekli, že pokud nemocnice zavře, tak je s městem jako takovým konec.
4: Příběh Olešky nám přiblížil Václav Vojný ze zahraniční redakce. Díky.
9: Naslyšenou.
4: 9 kandidátů, každý na solo kandidáce a 9 míst v zastupitelstvu. Tak vypadají komunální volby v Českých Lipchavách v Pardubickém kraji. Každý kandiduje sám za sebe a skoro to vypadá jako přímá volba starosty. Jenže není. Starostu nakonec zvolí zastupitelstvo a vůbec jim nemusí být ten, kdo dostane nejvíce hlasů. A České Lipchavy nejsou žádná rarita. Podobně se letos volí ve stovkách českých obcí.
10: České Lipchavy jsou docela bohatá obec, protože tady mají na svém katastru skládku odpadu. Takže tu mají velké hřiště, obecní hospodu, pěknou, roubenou, hasiči mají solidní výzbroj, velkoryse opravený obecní úřad na místě původní fary, všechno to je vyšparkované, solidní chodníky, zkrátka peníze jsou v této malé obci poznat. A tady kandiduje každý sám individuálně na vlastní kandidátce.
11: Já si myslím, že to je dobrý, že toho kandidáta každý zná tak nějak osobně, jo? Že o něm ví úplně všechno.
10: Paní Anna stojí před kostelem svatého Víta.
11: To je naše katedrála.
10: Katedrála svatého Víta.
11: Jestli se chcete podívat dovnitř, můžete. Jo. Každý je vítán, pojďte se podívat na našeho Víta.
10: Na vesnicích se samozřejmě znají všichni, to ale stejně nevysvětluje, proč tu kandiduje každý sám za sebe. Jasno do toho nevnáší ani starosta Petr Tomáš.
12: Že si pojem každý sám za sebe, protože my se tady všichni známe. A ta důvěra lidí tam potom je spíš taková víc osobní za mě. No?
10: Zastupitelé přitom uvažovali o změně systému. Nakonec se ale rozhodli pokračovat stejně jako ve 3 předchozích volbách, každý sám za sebe.
12: Ty možnosti tady byly, ale nakonec jsme si dali každý sám takový nějaký čas na rozmyšlení a vyselektovalo se z toho, že půjdeme takhle každý sám za sebe.
10: Takže si každý založil kandidátku a sehnal nejméně 25 podpisů. Ani předvolební kampaň nikdo nedělal. Jen jednou se kandidáti sešli z voliči. To podle místostarosty Zdeňka Kacálka stačí.
13: Kampaň neděláme, tak já jsem tady starostou místních hasičů, takže my jsme vlastně vidět tím, že se po té obci pohybujeme a taková naše celoživotní nebo neustálá kampaň. No. Ne, kampaň neděláme.
14: Co, ty jsi z Prahy, viď? No tak to mi jasný. Kamarád s téma, že jo? Ty jsi tady za holkama. Ty...
15: Dobrý den.
16: Ale je psaný, všichni jsou psaný na jednom papíře.
15: Což je zvláštní, protože to trochu mate.
14: No jsou protože psaný... to je celá rodina.
16: Ne, Jirko.
15: Někteří možná...
14: Jak ty můžeš vědět, že z Prahy, jestli jsou příbuzní nebo ne?
16: Teď byl na obci, ne? U nás jsou na jednom formuláři a my z toho vybereme.
15: Takže vy se domníváte, že máte jednu společnou kandidátku, přitom to je 9 rozličných kandidátů. Takže vy vlastně nevíte, co děláte.
16: My si zvolíme toho nejlepšího. My to tak máme tady a
14: jo.
16: Tak s tím žijeme.
14: My tak máme zavedený.
15: Díky, Jirko.
14: Jak, Jirko?
16: To pití
14: jak si to můžeš pamatovat?
15: Protože jsem z rozhlasu, tak si to pamatuju.
14: Jo.
15: Čau, Jiří.
14: Čau, Luboši, pozdravuji Praze.
10: Z diskuse je patrné, že systém každý sám za sebe, ale na jednom volebním lístku voliče docela mate. Navíc této obci žádnou volební výhodu nedává. Ani ten, kdo dostane nejvíc hlasů, se nestává automaticky starostou. Toho volí zastupitelstvo. Z Českých Lipchav v Pardubickém kraji Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: V Olomoucké zoo vzniká největší mořské hlubinné akvárium v Česku. Bude součástí nového vzdělávacího centra s názvem Loděnka. Stavba začala letos v březnu a má tvar inspirovaný živoucí fosilí mořským hlavonožcem Loděnkou z rodu Nautilus.
17: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a zatím máme momentálně, řekněme, základy a část jako akorát té nadzemní části.
4: Rozhlíží se po staveništi ředitel zoo Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
19: V tuto chvíli se provádějí železobetonové monolitické konstrukce. To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby. Teď se budou tvořit i ostatní konstrukce, ty okolní. V podstatě stejný technologický systém, takže železobetonové monolitické konstrukce, jak už jsem řekl.
4: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
19: Akvárium, přesně tak.
4: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
19: Ano, budou to učebny a další zázemí, samozřejmě sociální zázemí a podobně, to jsou tyto objekty.
4: Jaké je to stavět vlastně akvárium pro žraloky?
19: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho a tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
4: Ano, je to tvar loděnky.
19: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý a troufám si říct, že věřím, že se dílo zdaří.
4: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity Olomoucké zoo je podle Radomíra Habáně stále větší zájem.
17: My tady tyhle programy provozujeme v podstatě pod otevřeným nebem, to znamená za každého počasí a samozřejmě ne každý den je optimální počasí, tak někteří mají bohužel smůlu a ten vzdělávací program probíhá třeba ze zhoršeného počasí. A tím pádem, pokud postavíme tady tohle vzdělávací centrum, tak máme, řekněme, takovou mokrou variantu.
4: Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
17: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Samozřejmě zahraničí v Polsku jsou samozřejmě ještě větší jako objekty s mořskými akváriemi, ale spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
4: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun, z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Už je čas na rozloučení. Za celý tým, který dnešní vysílání připravil, děkuji za pozornost. Loučí se Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský Abort Omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí si nechat zboží doručit domů. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout minihurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. A hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Radiožurnálu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Remco Evenepoel ovládl v Lublani mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Ke zlatům z olympijských her a mistrovství světa tak poprvé přidal taky evropský titul.
18: Na dálnici D8 požár za Roudnicí a na D11 zdržení před Poděbrady. Na D8 směrem z Ústí do Prahy brzděte za Roudnicí. Na 22. kilometru hoří osobní vozidlo. Náš zpravodaj jede po souběžné silnici 608.
20: Bylo to vidět plameny z té souběžné silnice. Zatím jsem zaregistroval, že tam nějak auta přibrzďovaly, ale je tam hodně kouře, hlavně v tom místě, tak tam je snížená viditelnost.
18: Opatrně projíždějte a hlavně nezapomínejte na záchranářskou uličku pro hasiče. Do kolony se dojíždí na 23. kilometru. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá hodně silný provoz už před sjezdem na Jičín. Kolona ze 43. kilometru se vleče přes 40 minut až na konec omezení u exitu 25 Sacká. A na dálnici D1 z Brna do Prahy už jen velmi krátké zdržení před Šmejkalkou. Z 26. kilometru naberete maximálně 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A pokračuje.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Blížící se volby a ohlášená prezidentova neúčast. Spor v Evropské unii o podobu 7letého rozpočtu a postoj české vlády či návštěva papeže Lva 14. ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
21: Už za několik dní, v pátek a v sobotu, nás v Česku čekají volby komunální a do třetiny Senátu. Tento týden ale vzbudilo pozornost oznámení odboru komunikace kanceláře hlavy státu, že prezident republiky Petr Pavel tentokrát kvůli své účasti na privátní akci hlasovat nepůjde, ač ho to kvůli chybě v plánování mrzí. Týkaly by se ho volby do zastupitelstva domovské obce Černoušek, vzhledem k tomu, že v příslušném senátním obvodu, kde by hlasoval, letos volby nebudou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
22: V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on se chová většina Čechů. Posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54% voličů. Ze všech ostatních pohledů ovšem už na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoliv, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost. U politiků bychom pak postoj "nejdu volit" označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy o veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají. Popřípadě, zda si nedělají z občanů tak trochu legraci. U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu a měl by tedy svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit. Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoce, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Konec konců, pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství. Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovu zvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nyní nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno. Co jste to za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby? Nebo proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám? A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit. Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám poněkud zanedbává, může být sympatie rychle tatam. Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil. V pátek sedl v Marrakeši nebo v Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černoušek. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
21: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jsou dotace zemědělcům důležitější než konkurenceschopnost? Otázka, kterou si položil publicista Jan Vávra.
0: Jak praví klasik, o peníze jde vždycky až v první řadě. Pokud se optikou tohoto okřídleného rčení podíváme na porcování evropského medvěda, ke kterému se teď chystají státy Evropské unie, pochopíme, jaké jsou skutečné priority jednotlivých států. Schyluje se totiž k bitvě o rozdělení peněz pro nové rozpočtové období 2028 až 34. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši zhruba 2 bilionů eur, tedy asi 49 bilionů korun. Nyní ovšem 6 bohatých zemí, Německo, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Finsko, požaduje v rozpočtu škrty ve výši stovek miliard eur, tedy několik bilionů korun. Ušetřit se má hlavně na zemědělské politice a také na pomoci chudším regionům. Novými výdajovými prioritami Evropské unie má podle těchto států být především obrana a konkurenceschopnost Evropy v soupeření s Čínou a Spojenými státy. Připomeňme, že rozpočet Evropské unie je financován hlavně příspěvky členských států. 6 těchto států dohromady zajišťuje asi 40% příjmu rozpočtu. Konkurenceschopnost a obrana jsou jednoznačně i v zájmu České republiky. Vždyť naši politici při každé příležitosti kritizují Evropskou unii za to, že ztratila schopnost konkurovat nejvyspělejším ekonomikám, že v rozvoji moderních technologií zaostává a že je technologicky závislá na Číně a Spojených státech. Podobně kritizují Evropu, že zanedbala svoji obranu, že je zcela odkázána na pomoc Spojených států a velebí Donalda Trumpa za pověstný budíček. Proto poněkud překvapuje, že se Česká republika ocitla ve skupině 17 států, které se postavily proti škrtům a novým navrhovaným prioritám. Tyto státy naopak požadují, aby přibylo peněz na zemědělství a regionální rozvoj a aby celkový rozpočet překročil navrhované 2 biliony eur. Premiér Babiš na konci srpna po jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Praze prohlásil, že škrty v zemědělských fondech a tzv. Kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu nepřijatelné. Není to tak dávno, co se premiér Babiš holedbal dopisem, který zaslal ostatním lídrům Evropské unie a ve kterém vyzývá k posílení konkurenceschopnosti 27. Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se Evropské unii nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, naléhal Babiš. Ale když teď přijde na věc a mohl by pomoci nasměrovat Evropskou unii k technologickému rozvoji a posílení obranné schopnosti, začne volat po starých časech a požaduje další pumpování peněz do zemědělství. Přitom Česká republika už vzhledem k svému ekonomickému růstu přestává patřit mezi ty nejchudší regiony. Nelze se bohužel ubránit domněnce, že za postojem České republiky k novým prioritám Evropské unie je především obava našeho premiéra, že by tím mohl přijít o velkou část dotačního balíku pro Agrofert. Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Česká republika neměla podporovat snahu posílit jak obranu Evropy, tak její schopnost konkurovat nejvyspělejším státům, která panu premiérovi tak leží na srdci. Postoj Německa, Nizozemska, Švédska, Dánska, Rakouska a Finska odhaluje skutečně hluboký rozpor mezi evropskými politiky v otázce, co je nejdůležitější pro budoucnost evropských států. Buď bude Evropa investovat do svého ekonomického a technologického rozvoje a samostatnosti v obraně, nebo bude dál posílat peníze zdejším agrokombinátům, které již dnes kontrolují domácí trh s potravinami a mají díky svému dominantnímu postavení obrovské zisky.
21: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Tento týden jednal v Praze s předsedou české vlády Andrejem Babišem italská premiérka Giorgia Meloniová. Předsedkyně vlády země s třetí největší ekonomikou v Evropské unii a podle HDP 8. největší ekonomikou na světě. Jedním z klíčových bodů jejich jednání byly body, které chce Česko a Itálie společně prosazovat v Bruselu, jako otázka budoucího 7letého rozpočtu Unie a dotace, kterým se věnoval Jan Vávra v předchozím příspěvku, či reforma systému emisních povolenek. Střední Evropa má v Itálii přirozeného spojence. Praha se totiž dotáhla na Řím, říká ke společným zájmům obou zemí evropský editor deníku Luboš Palata.
1: Byl jsem před několika dny na prodlouženém víkendu v Římě, který byl v kombinaci s Vatikánem v pozdním létě opět okouzlující, ale po návratu jsem si v té naší Praze připadal jako v bohatším, klidnějším, uklizenějším a lépe fungujícím městě. Není to nějaká namyšlenost, jen konstatování statisticky podloženého faktu, že se Česko na Itálii v mnoha ohledech ekonomicky dotáhlo a nebýt uměle podseknutých českých platů, tak by ten pocit mohl člověk prožívat v Itálii i jako turista, což se pravda zatím tak úplně neděje. Oproti Itálii, jejíž dluh přesahuje 110% hrubého domácího produktu, máme navíc ještě několik desítek let šanci Itálii dohánět i tím, že si budeme žít, tak říkajíc, na dluh. A pokud to neprojíme, ale skutečně investujeme, můžeme Italy skutečně ještě v tomto desetiletí dohnat a v tom příštím i předehnat. Nedávná návštěva italské premiérky Giorgie Meloniové v Praze byla proto projevem přirozeného zájmu o střední Evropu, kde především Česko a Polsko podávají hospodářsky obdivuhodné výkony, byť ty české jsou těmi polskými trochu překrývány, mnohdy neprávem. Z podobné hospodářské úrovně vyplývají i podobné evropské zájmy. Především pokud jde o evropský rozpočet, z něhož by jak Česko, tak Itálie v příštích letech chtěli dál financovat svůj hospodářský vzestup. Další spolupráce je nepochybně možná i v omezování nelegální migrace, kde Itálie pod vedením Meloniové průkopníkem umisťování odmítnutých žadatelů o azyl v třetích zemích. A také ukázkou, že tento slibně se tvářící nápad má spoustu problematických momentů. Třetí oblastí, kde nachází nejen Česko, ale i Polsko s Itálií společnou řeč, je pomalejší prosazování Green Dealu. Itálie totiž ve své energetice zaspala a podobně jako v Česku a Polsku je také na Apeninském poloostrově využívání čistých zdrojů energie v plenkách. Zároveň ale platí, že ani celý Visegrád společně s Itálií na změnu rychlosti Green Dealu nestačí a bude potřebovat další spojence. Každopádně zájem Itálie o střední Evropu je jen dobře a pomáhá snížit přílišnou závislost regionu na Německu i pocit osamění Visegrádu v pohledu na některé evropské problémy. Z českého pohledu má tento zájem i nostalgickou vzpomínku z doby založení Československa, kdy Itálie a Italové byly vedle Francie a Spojených států pro vznik novodobého českého státu zásadní. Což je dobrý základ k tomu na tuto spolupráci o 100 let později navázat.
21: Jaké společné zájmy mají Česko a Itálie, komentoval evropský editor deníku Luboš Palata.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Papež Lev XIV. Tento týden ukončil svou čtyřdenní návštěvu Francie, do které přijel jako první hlava katolické církve po téměř 20 let. Jeho návštěva vyvolávala v zemi Galského kohouta ohromný zájem. Jenom mši, kterou Lev XIV. Sloužil pod širým nebem na náměstí Svornosti v Paříži, navštívilo podle Vatikánu až 800 tisíc lidí. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
6: Francie má už 120 let odluku církve od státu. Tento sekulární princip, ve Francii nazývaný laickost, laicité, je po léta jedním z určujících pilířů francouzské společnosti. Prakticky to znamená, že náboženství je osobní záležitostí a nevnáší se do veřejného života. Je tam nemyslitelné, aby třeba nový prezident šel po svém zvolení na mši do katedrály, jak se to zavedlo u nás, nebo že by biskup žehnal otevření dálnice. Proto se také úřady staví proti zahalování tváře na veřejnosti a ve škole jakožto viditelným symbolům islámu. Francie kdysi bývala katolickou zemí par excellence. Říkalo se jí nejstarší dcera církve, hned po Itálii má nejvíc svědců, odtud byla vyhlášena první křížová výprava a tak dále. Když před pár lety hořel pařížský chrám Notre Dame, to drama sledovala se zatajeným dechem na obrazovkách pomalu celá planeta. Dnes je tam katolická víra na výrazném ústupu. Že jsou katolíky, o sobě tvrdí asi 45% dospělých Francouzů, hlavně starších, což je stále o trochu víc než deklarovaných nevěřících. Jednou za měsíc jde na mši ale jen 5% dospělých. V nedávné době je vidět nový fenomén, kdy rok od roku nepatrně narůstá počet mladých lidí, kteří se nechávají pokřtít. Nejde ovšem o velká čísla, letos jich bylo asi 20 tisíc. Zájem těchto mladých je možná i reakcí na stále viditelnější islám a projevem jakéhosi přimknutí k tradici Francie. Pro srovnání, k islámu se hlásí asi 7% dospělých Francouzů. V tomto kontextu přijel na svoji první návštěvu do Francie nový papež Lev XIV. Jeho předchůdce František tam sice zavítal 3x, ale vždy jen na skok a do jednoho města, jako by ho ta země nezajímala. Současný papež teď naopak podnikl po Francii dlouhou a nabitou, výrazně medializovanou cestu. Její hlavní osou bylo porozumění a otevřenost a podle očekávání odmítl čerstvě uzákoněné napomáhání k ukončení života. Za 4 dny stačil absolvovat gigantickou mši na náměstí Svornosti, jednou z největších náměstí Evropy. Přišlo tam snad 800 tisíc lidí a stáli po celé délce Elizejských polí až k Vítěznému oblouku. V prezidentském paláci měl projev k politikům, sloužil mši v Notre Dame, zavítal do UNESCO a na Národním stadionu celebroval večerní mši pro 80 tisíc mladých. Velmi sledovanou byla jeho cesta do poutního místa Lourdes, věnovaná mimo jiném obětem sexuálního násilí v církvi, které ve Francii velmi otřáslo její pozicí. Setkal se tam mimo jiné se 7 takovými oběťmi, ale nijak zvlášť jim vstříc nevyšel. Řekl jim sice, že to násilí mělo systémovou, nikoli jen individuální povahu, ale později svůj výrok popřel. Svoji cestu uzavřel v Metách, kde vzdal hold Robertu Schumannovi, jednomu z poválečných otců sjednocené Evropy. A řekl tam, že křesťanství učí o rovnosti všech a že Evropa se musí připravit na příchod lidí utíkajících před válkou a pronásledováním i hledajících lepší život bez bídy. Odmítl tak implicitně teze krajní pravice, která je ve Francii na vzestupu. Ani jednou ale nezmínil ruskou agresi, mluvil obecně o dodržování mezinárodního práva a o nutnosti trpělivého dialogu. Pozornost ale vzbudila jeho formulace, že při vyjednávání je třeba být připraven, cituji, obětovat určité pozice pro vyšší dobro.
21: Návštěvě papeže Lva 14. ve Francii se ve svém komentáři věnoval publicista a bývalý diplomat Petr Janeška. Chyťte extremistu. Tak nazval svůj následující komentář publicista Jefim Fištejn. Tady je jeho názor.
5: Není tomu tak dávno, co jsem s překvapením pozoroval, jak moji pokrokovější kolegové slzí při poslechu projevu Angely Merkelové na nový rok.

0: Sajeda, otištěného nedávno v deníku The Times. Mohutná mediálně ozvíjené článku ukázala, jak rychle se veřejný diskurs posouvá doprava a dává za pravdu těm z nás, kteří podobný názor vyslovují již mnoho let. Celou tu dobu, tvrdí Matthew Syed, jsme brečeli na špatném hrobě a hledali extremisty tam, kde nejsou. Pravými extremisty, podle Syeda, nejsou obyčejní muži a ženy, kteří chtějí mít chráněné hranice, řízené přistěhovalectví, rozumnou energetickou politiku a vládu, pro níž zájmy vlastních občanů jsou na prvním místě. Ba ne, říká žurnalista londýnských Timesu. Pravými extremisty jsou zaťatí liberálové, kteří za poslední čtvrt století nejenže tyto hodnoty odbourali, ale sami se zradikalizovali natolik, že naprosto ztratili kontakt s většinou svých spoluobčanů. Matthew Syed jako zhmotnění tohoto nešvaru přímo uvadí Angelu Merkelovou, její katastrofické rozhodnutí vpustit do země v roce 2015 přes 500 000 utečenců z Blízkého východu vytvořilo neúměrný demografický a kulturní tlak a destabilizovalo politiku v mnoha zemích Evropy. Její kroky a obdobná rozhodnutí Tonyho Blaira, Emmanuela Macrona, švédského premiéra Stevena Lívena a nyní španělského předsedy vlády Pedra Sánchese jsou pravými zdroji prudkého růstu podpory různých populistů v Evropě. A nejde jenom o neřízené přistěhovalectví. Jak poznamenává Matthew Syed, takový bezhlaví liberálové prováděli stejně protismyslnou energetickou politiku již po ruském obsazení Krymu, podporovali stavbu plynovodu Nord Stream 2, pravidelně snižovali výdaje na vlastní obranu a pak upadali do hysterických záchvatů, když jim Američané vytýkali neplnění svých závazků vůči NATO. Prosazovali pomatenou politiku net zero, jejím cílem byla sotva dosažitelná nulová bilance emisí skleníkových plynů a tak dále. Ve výsledku se politického a mediálního establishmentu Západu zmocnila kulturní levice. Státní instituce a média se stala semeništěm radikálně levičáckých názorů. Extremisté, kteří reprezentují maximálně 10 až 15% obyvatelstva, začali tvrdit, že vyjadřují zájmy většiny. Zatímco těm, kteří se snažili vzdorovat kulturnímu převratu, posměšně nadávali do extremistů. Těmito argumenty Matthew Syed z londýnského deníku The Times vysvětluje, proč stále více voličů v Evropě podporuje populisty. Dochází k osudovému zlomu, píše uznávaný novinář. Cituji, Overtonovo okno, neboli sada názorů přípustných ve společenském diskurzu, se opět dalo do pohybu. Jenže tentokrát se sune opačným směrem.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A ani dnes nebude chybět závěrečná glosa. O tom, jak je všechno rychlejší a rychlejší, hovoří herec, režisér a fotograf, předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
2: Přemysl Oráč to měl jednoduché. Podědil pluh po svém otci, ten po svém otci a ten také po svém otci. Byly doby, kdy slavná cesta do Říma trvala mnoho týdnů, vývoj kultury a uměleckých směrů se počítal na desetiletí. Vliv italské renesance se v některých zemích projevoval až o desítky, možná i stovky let později. Kultura, prostředí a styl života vnuků se příliš nezměnily od kultury jejich otců a dědů. Poslední století přináší však zásadní změnu. Říká se, a je to tak trochu fráze, že všechno je rychlejší a rychlejší. Můj táta, velký technik a obdivovatel nových přístrojů, používal jako učitel pro přehrávání zvuku kotoučový magnetofon s magnetickým páskem. Měl dvě rychlosti, podle toho se měnila kvalita. Za mnoho let se objevila kazeta s jednou rychlostí, s podobným magnetickým páskem. Z jedné bedinky byly dvě a otec si nadšeně vychutnával stereozvuk. Za celý jeho život to byl kompletní vývoj přístrojů nahrávajících zvuk.

0: Když jsme poprvé poslouchali společně digitální záznam zvuku z CDčka, byl u vytržení. Moje současné domácí nahrávadlo má obrovské menu a asi 150 nastavitelných funkcí. Ještě jsem ho tátovi stačil ukázat. Když jsem byl malý kluk, počítala se generace zhruba jako období 20 let. Dnes si myslím, že už je velký rozdíl pouhých 5 let. A z toho logicky vyplývá, že si rychleji přestáváme rozumět. Není to ale jen o tom, že používáme jiné nástroje. To všechno nás totiž ovlivňuje a rychlejším tempem se především mění naše uvažování. Starý magnetofon jste se naučili ovládat do nejmenších podrobností. Bylo to jednoduché. Dnešní přístroje nestačíte pochopit, vstřebat a to vede k povrchnosti. Jsme přehlceni, jsme povrchní a na nic nemáme čas. A tak se mění priority. Kvantita je důležitější parametr než kvalita. Ale nezbývá, než toto všechno akceptovat a smířit se s tím. A najít si v tom chaosu, zmatku a zběsilém tempu svůj životní prostor. Otázkou totiž je, jestli se to tempo někdy zastaví. Zatím to tak nevypadá. A tak možná i naši vnuci se budou na naši generaci dívat jako na generaci Přemysla Oráče. Zvládneme to tempo ale vůbec přežít?
1: Glosou Ondřeje Kepky končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Havel se ptá Peroutky.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Umělá inteligence pomáhá učitelům v přípravě hodin i v samotné výuce. Hokejisté Karlových Varů vyhráli v extralize po čtvrté v řadě. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy po požáru vozidla na kilometru 22 se popojíždí pouze levým pruhem. A zítra bude zpočátku oblačno, během dne se postupně vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu s sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ve 100členném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická, na Spojené státy orientovaná strana, Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude nejspíš v izolaci.
6: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
7: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
6: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří proevropské a nacionalistické strany, které chtějí zachovat současné výdaje na obranu na úrovni 5% HDP. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
8: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
9: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
9: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
11: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
9: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji, pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si pak odnese 30 tisíc eur, dodává ředitel závodu Petr Šurek.
12: Je to o tom, že nám nejde o tu kvantitu, ale zaměřujeme se na ty opravdu velké ryby. Ti závodníci za ten týden chytí třeba 10-15 ryb, ale bodují se ty 3 nejtěžší. Pokud chytí větší rybu než tu, co tam už mají, tak tu nejmenší vlastně ta se smaže a připíše se ta větší.
13: Hokejisté Karlových Varů slaví v Tipsport Extralize 4. výhru za sebou. Na domácím stadionu porazili Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Olomouc hostí lídra tabulky Třinec. No a stav a čas přidá reportér Adam Kodet.
14: Necelé 3 minuty před koncem tohoto zápasu vede Třinec v Olomouci vysoko 9-0. Hraje se ještě v Hradci Králové, který hostí Vítkovice a je u toho Adam Weidenthaler.
15: Ve 48. minutě je skóre vyrovnané 2-2, co Litvínov Kladno Davida Kalvasy.
14: Litvínov vede po 2 třetinách nad Kladnem 2-1, utkání Pardubice Sparta a Otaku Tvirt.
16: 19. minuta zápasu, Pardubice vedou nad Pražskou Spartou 2-1. Spardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.
17: Nebezpečí na D1 u Vyškova a na D8 zdržení za Roudnicí. Na D1 kousek za Vyškovem směrem do Kroměříže teď velice obezřetně v okolí kilometru 230 až 231. Pohybuje se tam chodec bez reflexních prvků. Pro jistotu opakujeme na D1 za Vyškovem směrem na Kroměříž nohu z plynu okolo kilometru 230 až 231. V blízkosti vozovky jde chodec bez reflexních prvků. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy se brzdí za Roudnicí na 24. kilometru a 10 minut se popojíždí k místu dřívějšího požáru na 22. V pravém pruhu ještě stále zasahují hasiči, okolo se jede levým. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy zůstává zaplněná před Poděbrady ze 44. kilometru. Na 43. navíc blokuje jízdní pruh porouchané vozidlo. Následně nesouvislá fronta pokračuje od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru až nakonec omezení k exitu 25 Sacká. Na 43. ze Svitav do Brna v úseku mezi Milonicemi a Lipůvkou ztratíte 15 minut. Kolona se tam tvoří pouze vlivem provozu. A v okolí Brna klid jak na D1 v obou směrech, tak na D2 od Bratislavy i Vídeňské 52. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnost ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co udělá paranoidní Putin s dalším údajným volebním vítězstvím?
20: Rusko se chystá ohrožovat evropské Středomoří.
19: Kdo vyhraje volby v Brazílii?
20: Stažení amerických vojáků je pro Irák nebezpečné.
19: Jak se bude vyvíjet americko-íránský konflikt?
20: Taková jsou témata následujícího pořadu.
19: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
20: Od mikrofonu vás vítají
19: Lenka Buriánková
20: a Ladislav Dvořák.
18: Svět ve 20 minutách.
19: Vladimír Putin potřeboval v nedávných parlamentních volbách silný mandát, a tak mu ho Kreml vyrobil. Zdá se však, že ruský lídr si není jistý, co s ním má dělat. Podle konečných výsledků se voleb zúčastnilo 59,8% voličů. Putinova strana Jednotné Rusko získala přes 58% hlasů a 349 křesel ve 450 člené státní důmě. Putin je tak mocnější než dřív, ale zároveň zranitelnější. Hospodářství stagnuje, Ukrajinci útočí v hloubi Ruska a je otázkou, zda režim současné břemeno zvládne. Co teď Putin udělá, ptá se britský expert na Rusko Mark Galeotti v článku pro britský deník The Times.
20: Jestli bylo hlasování referendem o Putinově válce, pak bylo nejspíš neúspěšné. Volby byly ještě více zmanipulované než dřív. Matematický model podrobných výsledků naznačuje, že skutečná volební účast se pohybovala kolem 40% a Jednotné Rusko získalo necelých 37%. Ruský lid sice proti Putinovi ještě nepovstal, ale válka ho čím dál víc unavuje.
19: Kreml původně sliboval, že do Dumy bude zvoleno nejméně 100 veteránů, ale i s volebními manipulacemi se jich tam dostalo jen 46. Mnozí ani nejsou bývalí vojáci, ale politici, kteří absolvovali krátkou a bezpečnou službu v Týlu, aby si vylepšili životopis.
20: Putinově vládě nedodávají legitimitu stále méně věrohodné volební výsledky, ale její role ochránce vlasti a stělesnění velkolepého národního poslání. Jak řekl staronový předseda Dumy Vjačeslav Volodin, bez Putina by dnes Rusko neexistovalo.
19: Když je však pod tlakem rozpočet federální vlády, mají skutečné potíže rozpočty regionů. Aby místní samosprávy splnily vládní cíle, nabízely brancům vysoké odměny, ale často je kvůli nízkému rozpočtu museli snížit. Politika císařových nových šatů funguje jen určitou dobu. Tvrzení o obrovské podpoře režimu je riskantní taktika.
20: Zatím má ale Putin volnou ruku. Za cíl války na Ukrajině si stanovil vítězství, ale nedefinoval, co to znamená. Mohl by se z toho vyvléknout tak, že by v zimě ničil ukrajinskou infrastrukturu, vyslal vojsko na poslední dvě bašty v Donbasu, Sloviansk a Kramatorsk a posílil hybridní válku v Evropě. Na jaře by pak mohl zahájit jednání v naději, že Kyjev a jeho evropští spojenci budou zoufale toužit po míru a jeho podmínky přijmou.
19: Putin by však také mohl konflikt vystupňovat a spojit obávanou hromadnou mobilizaci statisíců záložníků s ještě agresivnějšími sabotážemi a podvratnou činností v Evropě. Mohl by doufat, že se mu podaří rychle dobít poslední část Donbasu a vyhlásit příměří podle vlastních podmínek dříve, než začnou být hospodářské a politické důsledky citelné.
20: To je ale nebezpečné. Putin by vsadil na jedinou kartu svědomím, že si eskalaci nemůže dovolit, aniž by přinesla výsledky. Kdyby se mu nevydařila, mohl by podniknout ještě nebezpečnější kroky, jako je užití taktických jaderných zbraní nebo útoky na evropské továrny, které vyzbrojují Ukrajinu. Západní analytici už před rizikem přímého ruského útoku na země NATO varují, ale přiznávají, že je stále velmi nepravděpodobný.
19: Až jednou válka skončí, Západ Moskvě neodpustí a nezapomene, ale ani Rusko se nevrátí do situace před rokem 2022. Jeho režim se proměnil v typicky autoritářský s ještě větší záští vůči Západu. Většina ruské společnosti má možná už dost Putinových snů o velkém impériu, ale ani prezident, ani jeho okolí se jich nemohou vzdát. Stejně tak nemohou riskovat návrat k dřívějšímu systému, který umožňoval překvapivou míru pluralismu a občanskou společnost. Až válka na Ukrajině skončí, možná půjde obnovit nějaký modus vivendi s Evropou, ale dokud bude v Kremlu Putin, jeho režim se nedokáže zbavit svých zvyků, paranoje a tyranie, soudí Mark Galeotti v analýze pro Londýnské Timesy.
20: Americká CIA údajně informovala evropské středomořské země o možné bezprostředně hrozící ruské operaci. Může prý jít o drony vypuštěné z ruských plavidel maskovaných jako obchodní lodě, které směřují do Španělska, Itálie a Francie. Má jít o dron typu Gerbera, který je menší a lehčí než drony Shahid nebo Geran, které Rusové používají na Ukrajině. Dronu Gerbera by let k italskému, španělskému nebo francouzskému pobřeží trval na nejvýš 2 hodiny, ale neunese větší množství munice, informuje francouzský server France 24.
19: Nečekaný útok by měl způsobit jen malé škody. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že o takových ruských plánech nic neví a že CIA francouzské úřady neinformovala.
20: Informace jsou však záměrně nejednoznačné. Podle experta na ruskou hybridní válku Marka Lacyho z Lancasterské univerzity možná Rusko schválně naznačilo plány rozšíření hybridní války do Středomoří, aniž by je chtělo realizovat. Cílem je vyvolat pochybnosti a paniku, což někdy může být účinnější než samotný útok.
19: Mario Baumann, specialista na ruskou hrozbu pro Evropu z Německé rady pro zahraniční vztahy, považuje teorii o potenciálním ruském hybridním útoku ve Středomoří za naprosto možnou. Drony, útoky na muniční továrny a další akce se dosud týkaly především zemí severní a střední Evropy, ale nevyhnou se jim ani Španělsko, Itálie a Francie. Pro Rusko je problémem evropská jednota, která přináší sankce, soudí expert.
20: Rusko bylo ve Španělsku už v roce 2017 obviněno z podpory katalánského hnutí za nezávislost s cílem rozdělit národ. Před 2 lety tam byli ruští agenti podezřelí z kyberútoků na internetové bankovnictví a další digitální infrastrukturu. Francie zase Rusku připisuje vandalismus památníku holokaustu v Paříži před 2 lety, za který odsoudila 4 Bulhary na 2 až 4 roky vězení.
19: Proti tomuto druhu útoků je těžké se bránit v zemích jako Polsko nebo Německo, přestože k ním dochází už delší dobu. Podle Baumana bude situace zřejmě ještě složitější pro státy, kde je vnímání nebezpečí slabší. Francii, Itálii i Španělsko čekají v roce 2027 důležité volby. Francouzi budou v dubnu volit prezidenta, ve Španělsku proběhnou v srpnu komunální volby a v Itálii brzy na to parlamentní.
20: Podle oslovených odborníků je zasahování do voleb zásadním tématem ruské hybridní války. Baumann zdůrazňuje, že cílem je vyvolat pocit strachu a úzkosti. Voliči by se pak mohli rozhodnout volit ty strany, které nepodporují Ukrajinu nebo jí chtějí omezit pomoc. Lacy zase připomíná, že Španělsko a Itálie zatím patří k zemím, které dopad ruských hrozeb pociťují nejméně. Jestli se na ně Moskva zaměří, mohla by do nadcházejících voleb dosáhnout svých cílů.
19: K úspěchu je však nezbytný přístup ke Středozemnímu moři. Rusové jsou už obviňováni z vypouštění dronů z lodí v Severním moři. Situace se však komplikuje a jejich flotila tam má menší svobodu pohybu. To ovšem není nepřekonatelná překážka.
20: Moskva by mohla některé úkoly někomu zadat, například skupinám organizovaného zločinu. V jižní Evropě by to nebylo poprvé. V roce 2023 byl ve Španělsku zavražděn ruský dezertér Maxim Kuzminov. Zřejmě ho zabila ruská mafie, která jednala na příkaz ruských tajných služeb. Výhoda případné dronové hrozby nad Středozemním mořem souvisí s ropou, mohla by přimět na to, aby se na tuto oblast více soustředilo. To by potenciálně usnadnilo situaci ruským lodím připravujícím ropu přes severní Evropu, soudí server France 24.
18: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V Brazílii se o víkendu konají důležité prezidentské volby. Nejvážnějším soupeřem hlavy státu Lula da Silva je syn jeho předchůdce Jaira Bolsonara, Flávio. Americký prezident Donald Trump se do brazilské domácí politiky opakovaně vměšoval právě v jeho prospěch. V červenci dokonce uvalil sankce na soudce, který odsoudil ex-prezidenta k 27 letům vězení za pokus o puč. Washington sankce stáhl až po jednání s Lulou, vysvětluje situaci server německé stanice Deutsche Welle.
20: Podle prognóz by Lula a Flávio Bolsonaro mohli získat přibližně stejný počet hlasů. Volby v páté největší zemi světa poutají velkou mezinárodní pozornost. Brazílie je zemědělskou velmocí a má bohaté přírodní zdroje, včetně vzácných zemin a zásob ropy.
19: Lula da Silva je posledním představitelem jeho americké levice, zatímco Flávio Bolsonaro zastupuje sílící krajní pravici. Argentina, Bolívie, Peru, Chile, Ekvádor a Kolumbie už mají vlády, které sympatizují s Trumpem. A Venezuela je od ledna jakýmsi americkým protektorátem.
20: Volby rozhodnou, zda se ke Spojeným státům obrátí i Brazílie. Washington usiluje o ekonomickou a vojenskou převahu v Jižní Americe a Trump vyvíjí ekonomický tlak i na Mexiko a Kubu a snaží se potlačit čínský vliv v regionu. Lula je zastáncem multilaterální diplomacie a chce, aby Brazílie jednala a obchodovala s každým. Jejím nejvýznamnějším obchodním partnerem je Čína.
19: Flávio Bolsonaro je zastáncem konzervativního spojenectví s Washingtonem a dalšími pravicovými zeměmi. Podle Leonarda Passe z brazilského institutu Fundação Getúlio Vargas by však Bolsonarovo vítězství nemuselo znamenat automatické zlepšení vztahů s Amerikou. Upozornil, že Lula navázal s Trumpem víceméně normální vztahy a oba prezidenti spolu dobře vycházeli, aniž by Lula podlehl Trumpovu nátlaku.
20: Kdyby Bolsonaro vyhrál, podle Passe by zřejmě Trumpovi vycházel vstříc. I jeho otec přijal vůči Spojeným státům dalekosáhlé ústupky. Brazílie za jeho vlády slíbila, že se vzdá statusu rozvojové země v jednání se Světovou obchodní organizací, když Washington podpoří její členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Trump zvažoval i udělení výsad Brazílii v rámci NATO, ale žádný ze svých slibů nesplnil.
19: Vítězství Bolsonara by zřejmě ohrozilo roli Brazílie v hospodářském uskupení BRICS. Jejímiž členy jsou Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a dalších pět zemí. Bolsonaro chce členství Brazílie přezkoumat, protože BRICS podle něj slouží pouze k provokování Ameriky. Někteří politologové soudí, že by ochladly i brazilské politické vztahy s Čínou, ale nikoli ekonomické, protože zejména brazilský zemědělský sektor je na Číně velmi závislý. Podle politologa Passe se Bolsonarova rodina těší největší podpoře na brazilském venkově, který na obchodu s Čínou vydělává slušné peníze.
20: Bývalý brazilský diplomat a ministr Rubens Recupero připomíná, že Lula da Silva hrál významnou roli v zahraniční politice, zejména v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Obává se, že Flávio Bolsonaro by opakoval chyby svého otce a proto tyto volby vyvolávají takovou pozornost celého světa. Brazílie se ocitla ve větší izolaci poté, co Jair Bolsonaro zrušil důležitá opatření v oblasti ochrany životního prostředí a obzvlášť utrpěly vztahy s Evropskou unií. Byla také pozastavena jednání o obchodní dohodě mezi Mercosurem a Bruselem. Smlouva byla podepsána až začátkem letošního roku, připomíná Deutsche Welle.
19: Amerika ve středu dokončila stahování z Iráku a uzavřela svou poslední tamnější vojenskou základnu. 23-letá vojenská přítomnost stála 1,75 bilionu dolarů. Jak řekl prezident Trump v červenci, jeho administrativa má za to, že Spojené státy už armádu v Iráku nepotřebují. Píše to americký deník Wall Street Journal.
20: Americká válka s Íránem však zatahuje do konfliktu o Irák, kde posilují dobře vyzbrojené milice. Ozbrojenci a iránské síly v prvních dvou měsících války zaútočili na americké diplomatické a vojenské cíle v Iráku více než 600krát. Americké velvyslanectví v Bagdádu dodnes varuje místní Američany před únosem.
19: Milice, které podporuje Irán, mají v Iráku už dlouho velký vliv a po zahájení americké války Teherán jejich podporu ještě posílil. V létě zvýšil dodávky zbraní, dronů a raket s krátkým doletem a milice v poslední době útočí na americké cíle i raketami s delším doletem. Nedávno napadli i Saúdskou Arábii, dočasně vyřadili z provozu její důležitý ropovod a poškodili americké diplomatické a logistické centrum na bagdádském letišti.
20: Iráckým premiérem se v květnu stal Ali al-Zaidi. Nikdy předtím žádnou veřejnou funkci nezastával. Vlastní banku, pojišťovnu a mediální a stavební firmy. Trumpova vláda na ní však spoléhá, že odzbrojí teroristy, jichž jsou v Iráku 10 000, včetně polovojenských skupin, které dostávají finanční prostředky a zbraně z Iránu.
19: Mluvčí teroristické organizace Kataib však prohlásil, že skupina, kterou rovněž financuje a vyzbrojuje Írán, se odzbrojit nenechá. Její členové a příslušníci dalších milicí navíc zastávají vysoké funkce na ministerstvech a zasedají i v iráckém parlamentu. Sehráli také významnou roli při volbě Zajdího. Ten teď zvažuje posunutí termínu složení zbraní až na příští rok.
20: Stažení amerických vojsk do roku 2026 vyjednala vláda Joea Bidena s bývalým iráckým premiérem. Washington teď Irák vyzval, aby si udržel suverenitu a bránil útokům ozbrojenců podporovaných Íránem ze svého území. Nejmenovaný představitel Pentagonu potvrdil, že Spojené státy sice ukončily oficiální vojenské působení, ale ponechaly v regionu své zpravodajské, sledovací a další schopnosti.
19: Členové milice napojené na teroristickou skupinu Kataib Hizballáh koncem března v Bagdádu unesli americkou novinářku Shelley Kittlesnovou. Byla propuštěna až poté, co skupina vyjednala s iráckou vládou osvobození vězněných ozbrojenců. Než tyto teroristické skupiny vznikly, Irán a Irák spolu skoro 8 let válčili. V roce 1988 válka skončila patem. 15 let na to vtrhli do Iráku Američané a svrhli diktátora Saddáma Husajna. Zahynulo přitom skoro 4,5 tisíce amerických vojáků a na 300 tisíc Iráčanů.
20: V roce 2011 Američané stáhli jednotky, ale o 3 roky později je tam vrátili, aby bojovali proti Islámskému státu. Tisíce amerických leteckých úderů pomohly iráckým a syrským silám teroristy porazit a americké jednotky pak v Iráku zůstaly. Tou dobou tam už však měly pevnou pozici milice podporované Íránem. Ty, které pomáhali v boji proti Islámskému státu, pak byly začleněny do iráckého politického systému, založili politické strany a získali vlivné pozice.
19: Kdyby se premiér Zajdí skutečně rozhodl teroristy odzbrojit, má mizivé šance na úspěch. Podfinancovaná irácká armáda se v bojích proti Islámskému státu v roce 2014 rozpadla a irácká protiteroristická jednotka, kterou vycvičili Američané, měla v roce 2024 jen asi 14 000 vojáků, tedy méně, než kolik je v zemi teroristů.
20: Podle Američanů však v Iráku zůstane část příslušníků námořní pěchoty, kteří budou chránit americké diplomatické mise a lidé, kteří budou provádět údržbu irácké flotily stíhacích letounů F-16 a tanků americké výroby. Armáda z Irbilu odstranila i baterii protizdušné obrany Patriot, uzavírá Wall Street Journal.
19: Minulý týden nevyšel další pokus o řešení situace mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán předložil nabídku a Donald Trump ji odmítl. Ani jedna strana nebyla ochotná přijmout kompromis. Poradci amerického prezidenta tvrdí, že Washington má v ruce všechny trumfy a sám Trump řekl serveru Axios, že by návrh Teheránu možná přijal před rokem, ale ne teď. Řekl také, že se Írán mýlí, jestli si myslí, že mu hrají do ruky listopadové doplňující volby do amerického kongresu, protože on na ně vůbec nebere ohled, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
20: Něco z toho však zjevně není pravda. Trump na volby ohled bere, jinak by pořád neopakoval, že až bude po nich, bude možná Írán znovu bombardovat. Jenom mu na těchto volbách asi nezáleží tolik, jak by si Íránci a možná i někteří republikánští kandidáti přáli. Rovněž je nepředstavitelné, že by přijal současný íránský návrh před rokem, tedy před začátkem války.
19: Poslední íránský návrh požadoval americké ústupky za to, že Teherán slíbí 2 věci. Do 7 dnů přestane usilovat o uzavření Hormuzského průlivu pro mezinárodní lodní dopravu a zahájí jednání o svém jaderném programu nebo alespoň o bodech jednání.
20: Před zahájením války, před zhruba 7 měsíci, byl Hormuzský průliv otevřený a americko-íránské jaderné rozhovory už probíhaly. Proč by měl tedy Trump souhlasit s uvolněním zablokovaných 12 miliard dolarů a s dalšími vstřícnými gesty jen proto, aby získal, co už měl?
19: Mnohem důležitější je ale podle autora to, že Írán válku úspěšně proměnil v souboj o kontrolu nad průlivem. Nějaký čas se zdálo, že Teherán má navrch, ale Trumpovi dnes dodává sebedůvěru skutečnost, že už Hormuz neovládá.
20: Ukázalo se, že americké námořnictvo dokáže velmi účinně průliv uzavřít pro íránskou ropu a zároveň splnit i mnohem náročnější úkol, tedy uvolnit ho pro neíránskou lodní dopravu. Islámské revoluční gardy se sice ze všech sil snaží na zahraniční plavidla útočit, ale díky obrannému štítu amerického námořnictva se jim to nedaří.
19: Američanům se podařilo uvalit totální blokádu na iránský námořní vývoz ropy a zároveň zpřísnit obcházení hospodářských sankcí. Částečně i proto, že se jich už striktně nedrží ani země v Perském zálivu, které to dříve dělali. Už tak dost špatná iránská ekonomika je tak ve stále zoufalejší situaci.
20: To je však jen jeden z aspektů. Americká vláda od prvního dne války nedokázala pochopit, do jaké míry Írán považuje konflikt za existenční boj, na který se připravoval už od revoluce v roce 1979. Od té doby se islámský režim většinou potýká s hospodářskými sankcemi a vždy počítal s tím, že nejvyšší duchovní vůdce a vysocí vojenští a političtí představitelé budou potenciálními terči útoku.
19: Je ovšem tragické, že íránským představitelům nezáleží na blahu obyvatel, na které bude dál dopadat většina útrap způsobených sankcemi. Jde jim jen o přežití sebe samých a Islámské republiky. Trump také zastáncům tvrdé linie předvedl, že se nemýlili v otázce americké nedůvěryhodnosti. Takže íránský režim už nemá ani špetku ochoty ke kompromisu, jaká umožnila uzavření jaderné dohody v roce 2015.
20: Generálové v Teheránu dnes považují rizika za stejně velká, jak riziko hněvu vlastního lidu, tak riziko pokračující války. Mají tak motivaci vytrvat v boji o rozsáhlejší zrušení sankcí, geopolitický vliv a odstrašující sílu, které jim přináší kontrola nad Hormuzským průlivem. V případě nutnosti jsou ochotni konflikt i vystupňovat.
19: Íránci přeceňují Trumpovi obavy z výsledků doplňujících voleb do kongresu. Washington zase špatně analyzuje strach Teheránu z ekonomického tlaku. Írán teď vyhrožuje rozšířením války a asymetrickými prostředky nejen v Perském zálivu, ale i jinde. Popřel však, že vyslal 5 mužů, kteří byli nedávno zatčeni za pokus o sabotáž základny amerického letectva v anglickém Fairfordu. A zatím neexistují žádné důkazy o jeho spojení s tímto činem. Právě něco takového by však Islámská republika mohla provést.
20: Současná situace nemůže vydržet, ale těžko říci, která strana ustoupí jako první. Dohoda by mohla vzejít z pokračující diplomacie Kataru a odmítnuté iránské nabídky, která byla zkrácenou verzí memoranda o porozumění z letošního června. Jedinou jistotou je, že ani jedna strana nemá v ruce všechny trumfy a nemůže si být jistá, co se stane, jestli diplomacie selže. Uzavírá Mark Champion svou analýzu pro agenturu Bloomberg.
18: Svět ve 20 minutách.
19: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
20: Ladislav Dvořák
19: a Lenka Buriánková.
18: Interview Plus.
0: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Je podle něj reakce vlády dostatečná? Pokud není, v čem? Petr Vyzina se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera.
18: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus zprávy.
5: Prokuratura ve Francii vyšetřuje 2 nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci ve věku 15 a 17 let v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli 59letého policistu, který skončil v bezvědomí. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím protestům bude zítra zavřených přes 400 škol. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. A lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely vyšla na více než 18 milionů korun. Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slavie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii a po zprávách uslyšíte přímo ze stadionu o utkáních hokejové extraligy.
17: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně z 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy se dojíždí do Kolony před sjezdem na Jičín na 42. kilometru. Odtud nakonec omezení za exit 25 Sadská se popojíždí zhruba půl hodiny. Trojka z Benešova do Prahy zůstává plně na příjezdu do Senohrab. Zdržení tam čekejte maximálně 5-minutové. A přímo v Praze se ucpává magistrála směrem z Pankráce do Holešovic. Od výjezdu z Nuselského mostu až k hlavnímu nádraží pojedete 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti až na 4 stupně. Zítra pak bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: V září uplynulo 25 let od útoků na americký New York a Washington. Letadla, která útočníci z organizace Al-Káida navedli do věží Světového obchodního centra, přímo na místě zabila téměř 3000 lidí. Asi 10 000 obětí měly další následky neštěstí. 11. září 2001 změnilo globální bezpečnostní situaci a stalo se začátkem toho, co tehdejší americký prezident George Bush v projevu k otřeseným Američanům označil za válku proti teroru. V dnešním dílu pořadu Za obzorem se podíváme na to, co čtvrtstoletí globálního boje proti terorismu přineslo. Jak Západu, tak obyvatelům zemí, které se záhy ocitly v centru stále rostoucí spirály násilí. Od Afghánistánu přes Irák až do Mali a dalších zemí subsaharské Afriky. U poslechu vás vítá Matěj Kolář.
18: Za obzorem.
1: Po útoku na dvojčata se pozornost Spojených států záhy obrátila za hranice, na strůjce celé tragédie. Původně saúdského podnikatele Usámu bin Ládina a jím vedenou organizaci, jejíž jméno se rychle stalo synonymem islámského terorismu. To jméno je Al-Káida. Bin Ládin od konce 80. let organizoval islámský odboj proti sovětským okupantům v Afghánistánu. A byla to právě hornatá středoasijská země a její islamističtí vládci z hnutí Talibán, kteří bin Ládinovi poskytli útočiště i při plánování útoků na Spojené státy a potažmo celý Západ. Osobní zkušenosti s tím má i novinář a tehdejší producent americké televize CNN Tomáš Etzler.
21: Ta válka měla obrovskou podporu ze začátku, jako ze strany Američanů. Já si pamatuju, to byla neděle 7. října 2001, když Američané začali bombardovat Afghánistán. A já si to pamatuju, že to byla neděle proto, že se hrál americký fotbal ve všech jako velkých amerických městech a oni to během těch fotbalových her oznamovali, že Američané právě začali bombardovat Afghánistán. A ty stadiony, kde chodí 80, 70, 80 tisíc lidí, propukli v obrovské nadšení, obrovský řev, jo. Oni věděli, kdo stál za 11. zářím, takže ta válka měla za začátku v Americe obrovitou podporu. My tam pošleme naše kluky, aby tam udělali pořádek, jo, aby dopadli teroristu Osamu bin Ladina. America strikes back. Afghanistan is pounded
1: with bombs and missiles from the air and sea. Letecké údery na 31 cílů po celé zemi rychle vyřadily talibánskou protileteckou obranu a stíhačky ze sovětské éry. Radarové i velitelské základny padly během první noci útoků. O necelý měsíc později pak Talibán ztratil kontrolu taky nad afgánskou metropolí Kábulem. Kabul has a new buzz in the air. A weary people. Se začátkem prosince padl i Kandahár, talibánská bašta, se kterou bylo načas poražené i samotné islamistické hnutí. V podobné době do Afghánistánu poprvé přijel i novinář CNN Etzler.
21: Strávil jsem tam 3 měsíce od ledna do dubna a celou tu dobu nebo většinu té doby jsem strávil v Kandaháru na americké vojenské základně a několikrát jsem se dostal jako i do Kandaháru, do města, přímo jsem tam přespal a ta nálada mezi Afgánci v tu dobu byla jako taková jako slavnostní. Oni skutečně měli rádi, byli velice rádi, že prostě se zbavili Talibánu, který tu zemi jako opravdu jako zotročoval, který jako zakázal všechny možné věci, jako poprvé říkali, že po mnoha letech tam prostě na ulicích hrála hudbu jako jakoukoliv reprodukci hudby, například Taliban zakázal, v ulicích bylo řečeno, že je v ulicích daleko více žen než běžně. V tom Kandaháru, který je nesmírně konzervativním paštunským městem a kde Taliban vůbec vznikl, tak tam samozřejmě všechny ty ženy byly pokryty burkou, ale byly v těch ulicích, takže ta nálada byla dobrá v Kandaháru a jako věřím, že lidi byli jako spokojení a šťastní, že se zbavili toho Talibánu. Ještě lepší ta nálada byla ale v Kábulu, když jsem se tam dostal, až někdy prostě v půlce března jsem se dostal do Kábulu a tam ta situace byla tam ještě radostnější, jo? Tam jsem viděl prostě, jak lidi mávají na konvoje americké nebo britské armády, tak oni mávali a řvali thank you Mr. Blair, thank you Mr. Bush, byli jako strašně šťastní, že to tam padlo.
1: U vojenského tažení ale nezůstalo. Principy a vládu Talibánu měla vystřídat zcela nová státní struktura. Zdánlivě nesourodá koalice zemí od Íránu po Spojené státy se na ustanovení nové afgánské vlády, ale vlastně i společnosti, shodla v prosinci 2001 na konferenci v německém Bonnu. Pozornost Spojených států se ale brzy začala přesouvat jinam. Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that US warships and planes launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Spojené státy spustily invazi do Iráku na konci března 2003. Administrativa George Bushe novou válku odůvodňovala domnělými vazbami iráckého diktátora Saddáma Husajna na Al-Káidu a taky zbraněmi hromadného ničení, kterými měl pověstný řezník z Bagdádu disponovat. Nic z toho se nepotvrdilo. Then the moment of history. Saddam's regime could finally be said to be at an end. Režim Saddáma Husajna sice padl podobně rychle jako vláda Talibánu, správa okupovaného území ale v Iráku vypadala podstatně jinak a vliv to mělo i na situaci v Afghánistánu.
21: Prostě v březnu 2003 Američané napadli Irák a velice záhy zjistili, že Irák nebude tak jednoduchý jako Talibán a začali do Iráku z Afghánistánu přesouvat obrovské zdroje, jak teda vojenské zdroje, vojáky přesouvali prostě tisíce vojáků a vojenské techniky a samozřejmě všechny peníze jako šly do Iráku. A prostě Američané prakticky úplně ztratili o Afghánistán zájem a já to řeknu, vykašlali se na Afghánistán. A tam začal podle mě ten zvrat v tom, že Afgánci prostě viděli, že oni sice se zbavili toho Talibánu, ale pak, že je nechali úplně na holičkách. Ten Afghánistán potřeboval pomoc. To byla jedna z, a do dneška to je jedna z nejchudších zemí na světě. V Afghánistánu neexistoval prostě obrovitá nezaměstnanost, neexistoval tam žádný průmysl. Já si pamatuju, když jsem prostě v tom počátkem roku 2002 do Afghánistánu přijel, tak jediná funkční továrna v zemi byla francouzská továrna na protézy. Tam nic jiného nefungovalo. A oni, ti Afgánci, měli obrovskou naději, že když prostě je zbavili toho Talibánu, že jim ta Amerika pomůže. Že jim pomůže možná vybudovat trochu infrastrukturu, že jim pomůže vybudovat školy, ale Američané se na ně úplně vykašlali a nechali je na holičkách. A jako to ty Afgánce, co já, jak jsem to chápal, jako totálně rozladilo, zklamalo. A začali se obracet trochu proti Američanům. Samozřejmě této situace, že tam prostě oni odtamtud odvedli spoustu jako obrovské množství vojáků a zbraní, využil Taliban a začal opět vystrkovat růžky. Čili ta situace prostě se tam začala z bezpečnostní zhoršovat velice rychle, prostě v letech 24, 25, 26, prostě začali opět jako boje, které tam v roce 2002, já jsem tam byl potom ještě na podzim dvakrát, nebo v létě a na podzim, a já jsem normálně jezdil, jako, já jsem měl překladatele, jehož strýček měl taxík a jezdili jsme po celém jižním Afganistánu. My jsme prostě byli v Helmandu, dojeli jsme až do Heratu a bylo tam bezpečně. Bylo tam bezpečně, jako v těchto jako velice, jako jinak velice jako místech, ale o 2-3 roky později už bych tam nesměl, už, jako já bych byl unesen nebo prostě rovnou zavražděn. Jo? Takže ta situace bezpečnosti se začala strašně rychle zhoršovat, protože Američané veškerou tu pozornost a veškeré zdroje vrhli do Iráku.
1: Spojeneckým vojskům se tak částečně na čas podařilo omezit hrozbu, kterou Tálibán a jeho spojenectví s Al-Káidou představovali pro Západ. Postupná liberalizace na chvíli zlepšila například život žen nebo etnických menšin ve velkých centrech. Dlouhodobá stabilita a bezpečí ale v Afghánistánu nenastaly. Během 20leté americké války Afghánistán dominoval v žebříčcích zemí nejvíce zasažených terorismem. Počet útoků podle Global Terrorism Database prakticky konstantně rostl až do roku 2021, kdy se ze země stáhli poslední američtí vojáci. Uvolnili tak cestu druhému nástupu hnutí Tálibán. Vojska Západem podporované oficiální vlády kladla jen symbolický odpor a Kábul padl 15. srpna 2021. Tato část války proti teroru tak skončila návratem Tálibánu k moci a přinesla mimo jiné až 200 tisíc obětí. Přes 71 tisíc lidí zemřelo při teroristických útocích, další v bojích s Američany a jejich spojenci. Spolu s Tálibánem se pak do země vrátila taky perzekuce žen a omezování dalších lidských práv. Dotklo se to tak i životů členek afgánské ženské indie kapely Burka Band, která vznikla v roce 2002 a doprovází i tuto část pořadu. Nikam nezmizela ani Al-Káida. Podle OSN v Afghánistánu dál provozuje výcviková centra. Její ideologie a myšlenky se naopak rozšířily dál po světě. Taky americká invaze do Iráku měla rozporuplné výsledky a přinesla celému regionu nestabilitu a nárůst násilí. Vliv na to mělo i to, že Spojené státy rozpustily struktury režimu diktátora Saddáma Husajna, upozorňuje novinář Tomáš Etzler.
21: V tom Iráku oni rozpustili iráckou armádu, čímž jako hodně těch důstojníků, a nejenom důstojníků, ale i těch vojáků běžných, jako poštvali proti sobě. Rozpustili Muchabarat, což byla nesmírně obávaná tajná irácká policie, která ale měla tu zemi prošpikovanou, a oni jako tyhle dvě skupiny, ti jako bývali jako iráští vojáci a ten Muchabarat, byli schopni zorganizovat jako nesmírně účinný a nebezpečný a silný odboj proti Američanům.
1: Svržení Saddáma Husajna a režimu strany Bás, který se ve většinově šíitském Iráku opíral hlavně o sunnickou menšinu, po sobě zanechalo výrazné bezpečnostní i mocenské vákuum. Už tak destabilizovaná země byla navíc zaplavená zbraněmi z předchozích desetiletí konfliktů. Vzniklo tak ideální prostředí pro kriminální gengy, ale taky pro novou generaci islámského terorismu. Té hrálo do karet taky sektářské napětí mezi většinovými šíity a minoritními sunity. Islámského odboje proti okupačním silám i centrální vládě se tak zhostili mimo jiné suničtí bojovníci se zkušenostmi a výcvikem z Afghánistánu. Jedním z nich byl i Abu Musab az-Zarkáwí, lídr irácké Al-Káidy. Právě on a jemu podobní stáli u postupného zrodu ještě radikálnějšího a drsnějšího hnutí s globálními džihadistickými ambicemi. Uprostřed války proti teroru se tak v Iráku zrodil nový úhlavní hlavní nepřítel, Dáješ neboli Islámský stát.
21: Američané v Iráku útokem na Irák a těmi kroky, co tam udělali v Iráku, založili zárodky Islámského státu. A Islámský stát, ti bojovníci, to byli různí zase, to byli muslimové jako z různých částí světa, jako i z Evropy, i z Velké Británie, z Francie, prostě z jiných zemí. A byli to většinou prostě kolikrát kriminální živly, jo. Prostě byli to lidi, kteří nic neuměli, ale někdo jim strašně schopně velel. Někdo prostě tam, a to byli právě bývalí důstojníci irácké armády, kteří potom, jako potom, co je Američané prostě jako vyhodili, nenašli uplatnění, to byli samozřejmě bývalí důstojníci Muchabaratu, který třeba, když Islámský stát dobil Mosul, ten Muchabarat se postaral o to, že tam napřed zlikvidovali, pozabíjeli tam prostě lidi, o kterých si mysleli, že by mohli být jako spojenci Američanů, o kterých si mysleli, že by mohli jako zorganizovat nějaké povstání vůči Islámskému státu, a až byli tihle lidé jako zlikvidováni, tak potom tam vtrhl Islámský stát pod velením prostě bývalých důstojníků irácké armády. Takže a to jsou, na to jsou různé studie, existují o tom i knihy, že opravdu jako ten Islámský stát jako má zárodky právě v tom chaotickém rozpadu iráckého státu po pádu Sadáma Husajna.
1: Modernější, flexibilnější, ale taky krutější následovník Al-Káidy v Iráku zůstal delší dobu než Američané. Ti se ze země na čas stáhli v roce 2011. Džihadistům se naopak podařilo expandovat, například do sousední válkou zmítané Sýrie. V roce 2014 tak na pomezí obou zemí vznikl samostatný chalífát, zabírající asi třetinu Sýrie a až 40% Iráku. Fakticky fungující stát vládl nad osudy až 12 milionů obyvatel. Na další 10 tisíce lidí po celém Blízkém východě, ale i Evropě pak cílil své teroristické údery. Bylo to právě globální riziko, které vyburcovalo Spojené státy k návratu do Iráku i k vytvoření široké koalice složené z Kurdů, irácké armády a šíitských milic, kterou po bitvách o syrskou Raku a irácký Mosul dovedly k jednomu z nejzásadnějších milníků celé války proti teroru. V roce 2019 Američany vedená koalice definitivně porazila Islámský stát i na posledních místech jím ovládaného území v syrském městě Baghuz na hranici s Irákem. Spojené státy a jejich partneři v regionu zůstali až do podzimu 2026. Ani to ale nepřineslo konec nebezpečí, které Islámský stát dál představuje, a i v Iráku zůstávají výsledky 25 let války proti teroru hodně rozporuplné. Příklad Islámského státu s jeho naodiv stavěnou brutalitou naopak vytvořil nový druh hrozby. O tom budeme mluvit v další části dnešního pořadu.
18: Posloucháte pořad Za obzorem.
1: Islámskému státu se podle politického geografa Bohumila Doboše z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy po porážce podařilo do velké míry decentralizovat a se svým jménem pracovat jako se značkou nebo frančízou. Odnože Islámského státu a dalších islamistických hnutí tak začaly vznikat třeba v destabilizované subsaharské Africe.
3: Je taky otázka, jestli to, že Islámský stát se dokázal takhle globalizovat, nějakým způsobem vedlo k vypuknutí konfliktů. Častěji spíš Islámský stát a ty jeho odnože využívaly už existujících konfliktů a tam třeba část těch skupin se přidala. Často je taky otázkou, nakolik ty skupiny, které se zapojily do té struktury Islámského státu, skutečně mají s tím Islámským státem nějaký bližší vazby. To o tom se spekuluje právě ve střední Africe, kdy tam ta místní provincie Islámského státu v podstatě často autory není zařazováno do té sítě, jelikož je úplně jako jiná. Mluví se o tom v Mozambiku, mluvil se o tom v případě Filipín třeba, kdy zase to propojení bylo velmi utilitární. Islámský stát chtěl mít svoji odnož někde ve východní Asii a oni z toho dostali nějaký prostředky, tudíž bych úplně neřekl, že to, že Islámský stát byl poražen v té své baště, vedlo k tomu, že nějaký konflikty v těch méně tradičních konfliktních oblastech by vypukly. Spíš se podařilo použít ten brand k tomu, aby ty jednotlivé lokální odnože dokázaly spojit ty nejradikálnější bojovníky v těch regionech. Takže když máte za sebou vlajku Islámského státu a to jméno, tak máte velmi dobrou šanci, že se k vám připojí právě ty nejradikálnější z těch bojovníků.
1: V západoafrických státech, jako jsou Nigérie, Mali, Niger nebo Burkina Faso, se džihadistickým skupinám daří hlavně v posledních 15 letech. Jmenovitě jde třeba o hnutí Boko Haram nebo na Al-Káidu napojenou skupinu Jamaat Nusrat al-Islamu al-Muslimin, zkráceně JNIM, která v Mali úspěšně spolupracuje třeba se separatistickými skupinami tamních Tuarégů. Sámý ostatně vede Tuareg a někdejší osvobozenecký bojovník Aggali, který svou kariéru začínal jako hudebník v tuarežské skupině Tinariven. Proti ozbrojencům v tomto regionu dlouho působila hlavně francouzská vojska. Ta ale od roku 2022 svou aktivitu v oblasti spíš utlumují, zejména proto, že bývalá koloniální mocnost ztrácí podporu afrických vlád. Země jako Burkina Faso, Niger, Čad nebo Mali vypověděly s Francií uzavřené obranné dohody a například ze Středoafrické republiky, Pobřeží Slonoviny nebo Senegalu se Francie stáhla sama. Region po ústupu západních armád zůstal destabilizovaný, náchylný na převraty a ohrožený islámským terorismem. Západní vojenské mise, kterých se třeba v Mali účastnila i česká armáda, tam navíc často vystřídali ruské jednotky Afrika Korps, někdejší

0: Global Terrorism Index mezi pěti nejzasaženějšími zeměmi v roce 2025 figurovaly hned čtyři subsaharské státy – Burkina Faso, Mali, Nigérie a Niger. Hůř na tom byl už jen Pákistán. Síla islamistických skupin v subsaharské Africe často pramení mimo jiné z paradoxní situace. Džihadisté jsou pro místní obyvatele často lepšími a spolehlivějšími vládci než centrální vlády, často vojenské chunty spolupracující s Ruskem. Například v Burkině Faso nebo Mali podle Human Rights Watch mezi lety 2023 a 2025 zabili ozbrojenci tamních armád více než dvakrát tolik civilistů než islamističtí bojovníci.
1: Ty skupiny, které nejsou napojeny na islamský stát, dokážou často to území a ty obyvatele spravovat efektivněji a potom záleží na postupu vlády. Tudíž v Mali už se poslední dobu poukazuje na to, že právě ta koalice Jainim, která je tou hlavní povstaleckou skupinou, tak dokáže mnoho těch území spravovat efektivněji než vláda. Uvědomuje si, že to násilí vůči civilistům je pro ní nevýhodné, takže ani tolik třeba neútočí na civilní obyvatelstvo, což třeba ta vláda pod patronáží Ruska dělá dost často, protože to je zase odraz té ruské strategie. Pak máme státy, kde ty vlády v podstatě nefungují vůbec, jako třeba v Somálsku, takže Al-Shabaab nabízí mnohem lepší služby ve mnoha oblastech jižního Somálska vůči vládě, která tam třeba vůbec není přítomná. Poukazuje se na to, je třeba soudní systém Al-Shabaabu je mnohem méně zkorumpovaný a mnohem efektivnější než ty oficiální soudy, takže spoustu lidí, i když třeba žije na oblastech, které jsou dominovány státem, tak třeba chodí ty své problémy řešit právě k Al-Shabaabu a tak. Na to se poukazovali třeba v případu Talibánu a podobně. Takže opravdu se to liší případ od případu, ale právě ty úspěšné skupiny si uvědomují, že proto, aby mohli převzít vládu v té moci, tak musí těm místním něco nabídnout a to často je právě nějaká stabilita, ochrana a potlačení z toho cílení na civilní obyvatelstvo, tak aby ta lokální populace mohla normálně v podstatě nějakým způsobem žít.
0: Říká Bohumil Doboš z Karlovy univerzity. Islamistická hnutí se tak často stávají mocí, která disponuje větší legitimitou než centrální vlády a i díky tomu jsou zajímavými partnery také pro Západ. Zvlášť, když v rámci boje o moc potlačují ještě radikálnější islamisty nebo vyslovené džihadisty s globálními ambicemi. Aktuálně z toho těží například Talibán, který bojuje proti chorásánské větvi Islámského státu a s Evropou zároveň jedná o návratu afgánských uprchlíků. Na vztazích se Západem pracuje taky syrský prezident Ahmad Chara, někdejší člen syrské pobočky Al-Káidy, který se stal partnerem Západu v boji proti diktátorovi Basharu Asadovi i proti Islámskému státu a díky tomu jedná o normalizaci vztahů s Evropou. I to je paradoxně jeden z výsledků války proti teroru.
1: Tam je klíčový, aby ty jednotliví vládci dali jasně najevo, že nechtějí podporovat skupiny, které hrozí útoky právě třeba do Evropy nebo Spojených států. To je v podstatě jakový ten základní prvek. Druhý je, aby dokázali nějakým způsobem naplnit západní bezpečnostní priority, takže třeba v případě Sýrie to je spolupráce v oblasti migrace a právě potlačování terorismu a podobně. Jelikož západní státy už si uvědomují, že nějaká reforma těch států k západnímu liberálnímu modelu je strašně složitá, že to nejde prosadit silou, což jsme se naučili v Afghánistánu, v Iráku i jinde. A tak se k těmhletěm spolupracím přistupuje mnohem více pragmaticky, tak aby pro Evropu nevznikaly v těchto regionech nějaký významný bezpečnostní rizika, ale zároveň aby tam nemusela intervenovat. A to otvírá právě možnost těmhletěm bývalým vůdcům, jako je Al-Shara, k tomu, aby mohli převzít tu moc a nebyly právě cílem západní nějaký intervence, což teoreticky třeba se může stát i právě v tom Mali do budoucna.
0: Jedním z výsledků války proti teroru a s tím spojené destabilizace se tak nejspíš stalo i to, že se islamistické skupiny naučily komunikovat s někdejšími nepřáteli ze Západu. A je to právě vývoj z uplynulých let, který může dát islamistům jakousi příručku na to, jak postupovat, aby se nedostali do pro ně riskantních konfliktů se Západem. Podle politického geografa Doboše může mít navazování vztahů s islamisty v zájmu boje proti radikálnímu džihadismu, ale taky rizika.
1: Je to

0: nevypočítatelné. A je to vždycky na uvážení v konkrétním případě a nikdy si samozřejmě nebudeme jistit, že se to nemůže změnit, nebo že například po nějakém umírnějším vládci se tam dostane někdo radikálnější, což si může být třeba obava v případě Sýrie, že třeba i když budeme věřit Al-Šarovi, že skutečně se reformoval a že chce tu zemi spravovat nějakým více pragmatickým způsobem, tak to neznamená, že po něm nemůže přijít někdo zase radikální. Avšak tohle není spojený jenom s těmi islamistickými povstaleckými skupinami, to je spojený v podstatě s jakoukoliv politickou situací, že vidíme, že tyhle ty přechody moci můžou být problematické a můžou vést k tomu, že se do čela státu dostane někdo, kdo pak povede politiky, které jsou minimálně značně problematický.
1: Shrnuje Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Tohle byl pořad Za obzorem, ve kterém se pravidelně vydáváme za horizonty každodenních zpráv. Dnes o tom, co přineslo 25 let války proti teroru. Za pozornost vám děkuje Matěj Kolář.
2: Kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé? Potom pátrá cyklus portrétů a tématu Plus s názvem Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, v sekci Projekty a také v aplikaci Můj rozhlas. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Německý kancléř Merz v Kyjevě slíbil další vojenskou a energetickou pomoc Ukrajině. Radiožurnál vysílal speciál k výročí narozenin Václava Havla. Zítra by se dožil 90 let. Hokejisté Třince vyhráli na úvod extraligy i po 8. a překonali rekord soutěže. A zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německý kancléř Friedrich Merz vyzval Rusko k zastavení útoků na ukrajinské civilisty a k zahájení mírových jednání. Řekl to v Kyjevě po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německý kancléř taky oznámil nové balíky pomoci. Berlín Kyjevu poskytne v přepočtu přes 24 miliardy korun na zbraně a dalších v přepočtu více než 8 miliard korun podle Merze půjde na energetickou pomoc.
4: Před zimou taky poskytneme kolem 350 milionů euro na generátory, rozvodny a nezbytné opravy. To vše pomůže zmírnit ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a především to pomůže lidem na Ukrajině zvládnout nadcházející zimu.
3: V Bosně a Hercegovině skončilo hlasování ve většině volebních místností. Malá část z nich zůstává otevřená poté, co se ráno zpozdilo jejich otevření kvůli technickým komplikacím. Na některých místech totiž nefungovaly nové skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů. Úřady technologické novinky zavedly, aby zabránili volebním podvodům. I díky skenerům volebních lístků by mělo být sčítání rychlejší než v minulosti a centrální volební komise zveřejní první předběžné výsledky už během večera. První prezident České republiky by se zítra dožil 90 let. Radiožurnál proto připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, například jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák. Pozvání ale přijali i jeho kolegové z kulturní sféry, například režisér Jiří Havelka. Ten zpracoval jednu z nedokončených Havlových her s názvem Varování.
5: Dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci v protestu. A a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, kde je k tomu určitý klíč, jak to zamýšlel.
3: Podle Havelky je dílo i tak nedokončené, například proto, že nikdo neví, jaký závěr příběhu Havel zamýšlel. Scénické čtení hry Varování je součástí programu festivalu Havel Alive na Pražském hradě. Zájemci ho můžou vidět 5. a 6. listopadu. A záznam speciálního vysílání najdete na webu mojrozhlas.cz. Letošní úroda žaludů dubu zimního a bukvic na jihu Čech je kvůli suchu podprůměrná. V těchto dnech brigádníci sbírají plody ve vybraných porostech. Informace doplňuje lesník Jan Staněk z Lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou.
6: Ty žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
3: Obnovu lesních porostů nedostatek žaludů a bukvic neohrozí. Seminářský závod Lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Hokejisté Třince překonali rekord Tipsport Extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po 8. v řadě. To je historicky nejlepší vstup do sezóny české nejvyšší soutěže. Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení, stejným výsledkem vyhrálo Kladno v Litvínově. A Pardubice hostí ve šlágru 8. kola pražskou Spartu. Podrobnosti má Otaku Twirt.
7: 38. minuta zápasu a Pardubice vedou nad pražskou Spartou poměrem 4-1. Z Pardubic, Otaku Twirt, Radiožurnál.
8: Zdržení na dálnici D11 u Poděbrad a nehoda na trojce u dálnice D1. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Jičín, místy je to až od sjezdu na Poděbrady, hustý provoz, nesouvislá kolona, kilometry 40 až 33 v omezení se dvěma pruhy vepředu něco překáží. Aktuálně měřič zdržení ukazuje 10 až 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici. V podvečer hořelo osobní auto. 22. kilometr podle policie je tam stále omezený průjezd a aktuálně je v místě jen nárazově hustý provoz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: To jsou příběhy 20. století.
10: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
11: Václav Havel by oslavil 90 let. Narodil se 5. října 1936 v Praze. Dnešní příběhy 20. století složíme ze vzpomínek mnoha lidí, kteří vyprávěli své příběhy Paměti národa a zmínili se o Václavu Havlovi. Co s ním zažili? Jak na něj vzpomínají? Proč ho milovali, měli rádi, anebo proč ho rádi neměli. Prošel jsem celou Paměť národa. 30 tisíc hodin nahrávek. A vybral jsem to zajímavé, pozoruhodné. Ptáte se, jak jsem to dokázal. Poprvé pro náš pořad využiji náš nový vyhledávací nástroj asistenta Paměti národa, který využívá umělou inteligenci. Prosím, nijak se nelekejte. Za prvé, Paměť národa je uložena v originále na discích, které jsou mimo internetovou síť a my pracujeme s AI asistentem v kopii. Žádný zlý agent AI nemůže Paměť národa poškodit nebo nějakým způsobem manipulovat. Za druhé, úkolem našeho asistenta bylo všechny naše audio a videozáznamy pořizované od roku 2001 a uložené na Paměti národa přepsat do textu a analyzovat je, propojit je, vyhledávat v nich heslem, ale i semanticky, tedy tematicky. Záleží samozřejmě, jak klademe otázky. AI tedy projde všechno, ale nabídne jen části, kde o Havlovi lidé vyprávějí. O Havlovi jsem našel stovky zmínek. Vybral jsem z nich prostě ty, které mě zaujaly. Od mikrofonu vás tedy těmito střípky provází Mikuláš Kroupa.
12: Odolal spoustě různých lákadel, to bylo jako dobře.
13: Víte co, když se všecko ví, že oni je platili ze západu.
14: No to, že se Václav Havel stal prezidentem, byl pro nás všecky. To byla vlastně taková příjemná, zázračná nepochopitelná pohádková záležitost.
15: On to byl dobrý řečník, jo?
16: Byl to filozof. Myslel to dobře.
17: Pro mě Václav Havel je symbolem roku 89.
18: To jsou jen ochutnávky a ukázka, jak těžkou práci jsem měl. Na úvod mi ale dovolte pár slov k osobní vzpomínce na Václava Havla. Václav Havel vyprávěl pro Paměť národa v březnu roku 2010. Bylo mu skoro 74 let. Samozřejmě nikdo netušil, že má před sebou už jen 9 měsíců života. V rozhovoru se omlouvá za občasný kašel.
19: Omlouvám se, já jsem furt takovej nezdravej, no.
18: Václav Havel pokašlával často. Kouřil snad 45 let, od svých 15. Kouřit přestal až potom, co mu lékaři odebrali zhoubný nádor a s ním i polovinu pravé plíce. Kouření omezoval také ve vězení, kde byly cigarety vzácné a často mu je spoluvězni kradli ze skřínky.
20: Kvašek vždycky dostal balík od Oliny a cikáni mu to ukradli, že jo? A tak jsem tam s tím třískou šel, on ty cikány sflákal, zbil je jako psi, říkal, ještě mu na to šáhnete, tak vás zabiju. No, jenže týden to vydrželo a za 3 neděle mu to ukradli zas. A Vašek to byl právě, on vždycky na něj, more, prosím tě, proč mě to kradeš? Dyť mě to poslala žena, zas s tou morálkou na něj šel. A to byli lumpové, že jo, ty se tomu smáli. Ty čekali, až to tam bude mít ty skřínce, aby mu to ukradli. No.
18: To byl Luboš Bažant, jeho spoluvězeň z 80. let sboru. Ještě se k němu dostaneme. Václav Havel patří k největším velikánům našeho národa. Postavil se, nebo spíše díky mnoha okolnostem, stanul v čele disidentského hnutí. Sepsal chartu 77, byl jejím prvním mluvčím, propojil mnoho proudů, intelektuálních, kulturních, duchovních, s undergroundem. Jak se mu to povedlo? Měl prostě respekt, byl chytrý, vzdělaný a přátelský. Lidé si ho prostě oblíbili. A mnozí z disentu ho také znali díky jeho textům. Jeho hry, eseje, úvahy z doby před rokem 1989 rozhodně stojí za to číst a poslouchat i dnes. A zdá se mi, že znovu silně promlouvají. Esej Moc bezmocných napsal v říjnu 1978. Jen krátká ukázka.
21: Nic na plat, vize nějakého alternativního politického modelu, byť by byl sebekrásnější, skutečně dnes asi není tím, co by bylo sto, opravdu živě oslovit onu skrytou sféru, zapálit lidi a společnost, vyvolat reálný politický pohyb. Skutečným polem potenciální politiky je v posttotalitním systému něco jiného. Totiž elementární potřebou člověka žít aspoň do jisté míry v souladu sám se sebou, žít prostě snesitelně, nebýt ponižován nadřízenými a úřady, nebýt neustále kontrolován policií, moci se svobodněji projevovat, moci uplatnit svou přirozenou tvořivost, mít právní jistotu a tak dále a tak dále. Abstraktní projekty ideálního politického či hospodářského uspořádání je zdaleka a právem tolik nezajímají. Nejen proto, že každý ví, jak nepatrnou mají šanci se prosadit, ale i proto, že lidé dnes stále naléhavěji cítí, že čím méně nějaká politika vychází z konkrétního lidského tady a teď a čím více upíná k nějakému abstraktnímu tam a jednou, tím snadněji se může stát jen novou variantou lidského zotročení. Lidé žijící v posttotalitním systému si uvědomují až příliš dobře, oč důležitější, než zda je u moci jedna strana nebo více stran a jak se ty strany jmenují, je prostě to, zda lze či nelze lidsky žít.
18: Tolik ukázka z eseje Moc bezmocných, kterou napsal koncem 70. let. Díky rozhlasu se nyní k Havlovu dílu dostane každý. Koukněte třeba v aplikaci Můj rozhlas na projekt Slyšet Havla. Najdete tam jeho hry, třeba Audienci, Asanaci, Vyrozumění, jeho jedinou dětskou pohádku Pišduchové. Čtěte také knihy o Havlovi. Některé jsou skvostné, jiné spíše k diskuzi. Knihu o Havlovi napsali Martin Putna, Michal Žantovský a také Daniel Kaiser, Pavel Kosatík a další.
19: Václav Havel, jméno mé. Já pocházím z rodiny, která byla později označena za rodinu buržoazní a skutečně asi byla rodinou buržoazní.
18: Pro paměť národa to Havel příliš neřekl. Dlouho jsem se snažil k Havlovi dostat. Pravidelně jsem žádal jeho nejbližší spolupracovníky, zda by mne prezident nepřijal a mohli jsme jeho vzpomínky nahrát. Po mnoha prosbách jsem nakonec získal v jeho ceném čase pouze jednu hodinu. Takže jsme toho opravdu mnoho nestihli. Vyprávěl ale zaujatě a procházeli jsme jeho dětství, vzpomínky na tátu, na strýce Miloše, na skauting, na školu v Poděbradech, kde se potkal s bratry Mašíny, s Milošem Formanem a dalšími. Po hodině natáčení se už tlačila v předsálí další návštěva, ale s Havlem, kterého paměť národa nesmírně zajímala a podporovali, jsme se domluvili, že musíme pokračovat, aby se jeho vyprávění zaznamenalo v celku. Ale už to nevyšlo. Brzy onemocněl vážněji a rychle ztrácel sílu. V závěru jeho života ho doprovázely boromejky, starali se o něj. Dvě z nich nám vyprávěli. Jejich svědectví si ale necháme na prosinec, na výročí úmrtí Václava Havla. Ale abych se vrátil k nahrávce Václava Havla, kterou jsem si jen pro paměť národa pořídil před 16 lety. Nyní tedy nabízím krátký sestřih pasáží, které považuji za výjimečné a stojí za to si je znovu poslechnout.
19: Pamatuji si, jak jsem například zlobil tím, že jsem chtěl SSákovi utrhnout si na památku ten střapec, co měl u Šavle, a byla se mnou vychovatelka, která byla bílá hrůzou, že mě ten SSák na místě zastřelí nebo že mi usekne hlavu. Znal jsem je, ty Mašíny. Byli to dobrodruzi, že jo, milovali battledrezy, chodili v battledrezech, hráli si na takový vojáky, osvoboditele. Nepochybně měli svůj vzor ve svém otci, který byl skutečným hrdinou válečným v odboji tedy.
0: Kdo se vypráví, že se s vámi prali, nebo ne?
19: Kdo, Mašíně?
0: Mašíně, nebo již v dětství.
19: No, to já nevím. Není to vyloučeno, ale já se na to nespomínám, že by se se mnou prali.
0: Říká to Josef Mašín.
19: Kdo to říkal?
0: Josef Mašín, to říká v jednom rozhovoru.
19: Jo. No tak možná přání otce myšlenky, nebo se opravdu prali se mnou, ale já o tom nevím a to bych asi si pamatoval. Já bych řekl, že my jsme byli taková první neideologická generace, že ten hlavní spor byl mezi těmi o něco staršími, těmi, co se stali v 50. letech tvrdými komunisty a těmi, kteří naopak byli zavřeni nebo byli zavíráni. A to byla tvrdá politická, ideologická konfrontace dvou světů, dvou orientací. My jsme už byli trošku mimo to, nebo o krok dál a spíš nás zajímaly ty kulturní fenomény a souvislosti a tohle jsme brali jako takovou součást světa, v němž žijem a myslím, že já říkám pořád my, tím myslím hlavně sebe a i ty přátelé z toho okruhu těch 630-níků. Ale nechci mluvit za žádnou generaci nebo tak. Jsem hospodský člověk, chodím do hospod velmi rád, mimo jiné, protože to je prostředí, kde mohu být mezi lidmi a zároveň sám. Mám stoleček, kde sedím a buď to něco píšu, nebo něco jim, nebo něco čtu, nebo nedělám nic a jen se rozhlížím a kolem mě jsou lidé, které pozorují, odhadují, kdo je asi čím, tak je všelijak hodnotím, ale mám zároveň samotu, že jsem přítel hospod a kaváren, na co nevidět vás vyhodím a půjdu někam do hospody.
18: V Když procházím Paměť národa, nacházím skoro stovku pamětníků, kteří se o Václavu Havlovi zmiňují. Přátelé, kteří za ním jezdili na Hrádeček, znali se přes redakci literárního časopisu Tvář, nebo se potkávali na bytových seminářích, na setkáních chartistů. Někteří s ním polemizují, jiní vyjadřují obdiv k jeho statečnosti. Pojďme tedy některé z nich vyslechnout. Martin Hasa v 18 letech podepsal chartu 77. Roku 1989 byl zatčen a hrozil mu soud za šíření samizdatu a petice několik vět. Do vězení ale nakonec nešel. Zachránila ho sametová revoluce.
4: Trošku možná, já nevím, jo, toto trošku vyčítám Havlovi, jo, že prostě, že hlavně to vidím třeba v soudnictví, jo, že prostě tam, to tady se udělalo generální pardon. Do dneška všichni ti soudci, co byli prostě, pokud opravdu neudělali nějaký, a kteří prostě kolaborovali s tím režimem, jo, všichni soudí. Jo. Soudní případ tady se táhne běžně, že jo, 8 let, prostě nikdo nemá za nic odpovědnost. No. Soudce je neodvolatelný, že když děláte chybu, tak prostě vás odvolají. Jo. No. A to no. Jako, toto si myslím, že je třeba, a toto si myslím, že Havel jako hodně podcenil, jo? Že prostě, že fakt se jako měli ti komunisti postavit mimo zákon jednoznačně hned potom, jo.
5: Tak on razil toho slova, nejsme jako oni.
4: Nejsme jako oni, no a co myslím, že furt jako dojíždíme tady na to, jo.
18: U mnohých zasnívá výtka, že Havel byl příliš zdrženlivý v potrestání viníků z doby komunismu. Vyčítají mu jakousi tlustou čáru za minulostí, za kterou ovšem Havel vinu nenese. Lze-li vůbec o nějaké tlusté čáře mluvit? Zákony po roce 1989 v Československu samozřejmě přijímal parlament a navrhovala je vláda. Havel ale stál za slavným výrokem, nejsme jako oni. V podobném duchu toto opakoval často. Mimochodem už 22. listopadu 1989 z balkónu Melantrichu na Václavském náměstí. V nejhustší mlze sametové revoluce, kdy nikdo ještě nevěděl, jak to dopadne, jeho slova zněla takto. Ti, kteří se dlouhá léta násilně a krvavě mstí všem svým protivníkům, se v tuto chvíli bojí nás. Nemají ale důvod. Nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít. Chceme jen, abychom konečně měli vliv na osud své vlasti. V novoročním prezidentském projevu roku 1992 řekl, že nebýt jako oni znamená nenechat se zaslepit touhou po pomstě a nenávistí. Neznamená to ale, že jim můžeme cokoliv tolerovat, nebo že ty, kdo spáchali trestné činy, nemáme stíhat. Věc se měla podle něj řešit způsobem kulturním, právním a civilizovaným. Václav Havel však nebyl stoupencem otevírání archivu státní bezpečnosti, nicméně nebránil lustračnímu zákonu vzniku Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a mnohým dalším iniciativám. Pavel Záleský koncem 70. let začal opisovat a rozmnožovat zakázanou náboženskou literaturu. V 80. letech spolupracoval při výrobě samizdatu se Stanislavem IX., Jaroslavem Němcem a také s Augustinem Navrátilem. Od roku 1985 až do roku 89 byl sledován, šikanován, zadržován a vyslýchán státní bezpečností. Podepsal také chartu 77 a petici za náboženskou svobodu Augustina Navrátila, kterou rozšiřoval. Pocházel z katolické rodiny v Mutěnicích na Jižní Moravě. Jeho otec Petr a strýc František byli odsouzeni v 50. letech za protistátní činnost. Vysoké tresty si odpykali v uranových dolech na Příbramsku. Komunisté rodině zabavili pole, vinohrady a další majetek.
22: Jednoznačně morální odsouzení tady chybělo. Morální soud měl proběhnout, ale hlavně, co já vyčítám Václavu Havlovi, a tomu vyčítala i Věra Čáslavská, že se měl zabavit veškerý komunistický majetek a jejich satelitů, to znamená milicionářům, estébákům, všem, kteří se podíleli na podpoře komunistické strany a těch jejich organizací, podnoží, to byly desítky a stovky. A ten majetek se odhaduje na zhruba 2 biliony korun, které nám teď chybí. A za to se mělo odškodnit politické vězně, ekologické škody, škody po 23 leté invazi sovětských vojsk, škody po národních kulturních památkách, zaostalých zříceninách, kostelích a hradů a zámků, Prostě z tého se měli zaplatit veškeré škody. A bylo by po komunistické straně.
1: To by asi na veškeré škody nestačilo.
22: Možná, že by to nestačilo, ale tím by byla likvidovaná komunistická strana, protože by neměla ani korunu.
18: Josef Klíma, ročník 1939, pochází z rodiny, která za první republiky vlastnila hostinec. Po válce jeho tatínek vstoupil do KSČ, hned po roce 1948 vystoupil a to bohužel ošklivě dopadlo na jeho syna. Soudruzi mu nedovolili studovat. Vyučil se řezníkem, nastoupil do továrny, v 60. letech přijal nabídku a začal vyučovat na učilišti. Odkud ho soudruzi vyhodili, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk na naše území. V srpnu 68 odmítal okupaci nazývat bratrskou pomocí. Po revoluci začal pracovat na čerpací stanici, kde se trval aj do své penze.
3: Tam byla hrozná chyba od Havla, že nezrušil. Měl zrušit naprosto jako fašistickou organizaci komunisty měl zrušit. Neměl pouštět taky ty zloděje tolik. Ale tak ty zloděje mohl pustit, ale ty menší, ale ty grázlí velký taky nemusel pouštět. No a jinak Havla jsem teda uznával a uznávám stoprocentně. Od té doby tam není člověk kloudnej.
18: Vojtěch Sasín, narozen v listopadu 1929, pro paměť národa vzpomínal na své rodiče, kteří odmítali po roce 1948 vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Kvůli tomu byl v roce 1950 určen k pomocným technickým praporům. Od října 1950 pracoval v dole Pokrok v Petřvaldě jako politicky nespolehlivý. U PT Páku strávil 3 roky.
6: Poslouchejte, nejvíc nás mrzí, že Havel nezrušil komunistickou stranu a nezabavil jí majetek. Ano, a komunisté vládnou v pořádku. A on změnili kabát a spousta jejich zas mají se dobře, ještě lepší, než se měli. A hodně, že nebyl žádný potrest tady.
18: A 80-letý Jan Litomyský, agronom z vysočinské obce Vyskytná, široko daleko jediný, kdo podepsal chartu 77, vyprávěl o Václavu Havlovi 2 osobní příběhy. V 80. letech Litomyský pořádal na své chalupě setkávání filozofů, spisovatelů, duchovních, disidentů, písničkářů a nejrůznějších mániček. V roce 1981 ho soudruzi zavřeli na 3 roky na Bory, kde už seděl Havel a potkal se tam i s kněžími, Dukou, Líznou a dalšími. Jan Litomyský to měl ve vězení nesmírně těžké. Seděl na hromadné cele se zloději, vrahy, podvodníky a násilníky. Až 12 hodin denně pracoval jako brusič a nestíhal tempo stroje. Spoluvězni kvůli němu neplnili normu a dostávali proto méně jídla a hlavně méně cigaret. Co asi prožíval za peklo tento vzdělanec v temných borských katakombách? Jan Litomyský, v undergroundu přezdívaný Luther, tehdy domů poslal moták. Cituji. Ono to tady skutečně není žádná legrace. A tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní, lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali z rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. Litomyský se s Havlem potkával ve vězeňské prádelně a podařilo se jim spolu mluvit. Vězeň Havel komplikoval mezinárodní jednání, když totiž představitelé západních zemí navštívili socialistické Československo, obvykle se vyptávali, co je s Havlem. Soudruzi tehdy usilovali o něco podobného jako v květnu 1977, kdy Havlovi ve vězení estébáci namluvili, že je už jediným posledním, kdo neodvolal podpis pod chartou 77 a copak chce být sám sobě mluvčím. A víceméně ho přesvědčili, že se Havel nakonec vzdal mluvčího. Havel byl pak propuštěn a když zjistil, jaká je situace, těžce nesl, že jeho předčasné propuštění působilo, jako by se komunistickému režimu podvolil. Během druhého věznění právě na Borech si odpikával 4,5 roku od roku 1979 a v polovině trestu dostal nabídku, že by mohl být za určitých podmínek předčasně propuštěn. Jan Litomyský si na tu chvíli velmi dobře pamatuje.
14: Jednoho dne
2: nás předvolali do do nějaké kanceláře. Tam seděl Václav Havel a ještě se svým spoluvězněm Františkem Valešem. A Václav Havel nám řekl, že dostal nabídku, aby podepsal žádost o milost, že když ji podepíše, takže mu bude vyhověno. No a tam u toho seděli teda ty estébáci a bachaři a tak a my jsme se, on říkal, že si vyžádal podmínku, že se poradí se třemi přáteli, takže jsme tam byli my tři. No, Valeš radil, aby to podepsal, František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby by obětoval. No.
7: Dovedl nás do místnosti, kde to vypadalo na pro nás nadějně, protože tam byly vyšetřovny a tam se pouštěli lidé i ven.
18: Stejnou situaci popisuje někdejší politický vězeň, katolický kněz František Lízna.
7: Jsme čekali, co bude, ne? Říkali, že přijdou plkovat, takže nám řekne, že jsme propuštěni na svobodu, jsem se těšil na to. A najednou dovedli Václava Havla. A pak říkal, že se nám omlouvá, ale že prostě se setká dneska s dvěma pány z ministerstva a ty mu nabídli, že má požádat o podmínečné propuštění. On se jmenoval Vale, já nevím, jak se jmenoval. Já si vzpomenu, jsem unavený.
18: František Lízna si nemůže vzpomenout na jméno Valeš. Zmiňoval ho už předtím Litomyský.
7: On řekl, Vašku, udělej to, nemá cenu, abys tady seděl. Já si to přesně pamatuju. Pak to obrátili na mě, já jsem řekl, je-li možné, ať promluví nejdříve inženýr Litomyský.
18: A ten řekl, aby Havel o milost nežádal. Co bylo ale dál? Po krátkých zprávách se dozvíte, jak Havel málem ve vězení umřel a také dosud málo známe detaily o tom, kdo a jak ho zachránil. Nyní mají tedy slovo kolegové se zprávami. Po nich se k Havlovi vrátíme.
8: Český rozhlas plus zprávy.
23: V Brazílii budou ještě hodinu a půl parlamentní a prezidentské volby. O úřad hlavy státu se uchází více než desítka kandidátů. Podle průzkumů mají šanci jen dva z nich, Lula da Silva a Flávio Bolsonaro. Levicově orientovaný Lula je prezidentem od ledna 2023. Populární je hlavně díky sociálním programům, které pomohly dostat miliony Brazilců z bídy. Senátor Bolsonaro chce pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní a tvrdý boj proti kriminalitě. Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým Husijům. Oznámila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu Husii kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saúdská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům Husijů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. Jemenští povstalci se dnes přihlásili k dalším dvěma útokům na zařízení saúdsko-arabské státní ropné společnosti Aramco. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic nezměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají anebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. A v německém Mnichově skončil letošní Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Úřadující mistři Tipsport Extraligy Spardubic hrají v 8. kole proti pražské Spartě. Stav a čas řekne Otagu Twirt.
24: 44. minuta utkání a Pardubice vedou nad pražskou Spartou 4-2. Spardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
23: Lídr tabulky Třinec vyhrál i po 8. tentokrát v Olomouci 9-0. Litvínov prohrál 2-3 v prodloužení s Kladnem, Hradec Králové stejným poměrem zvítězil nad Vítkovicemi, Karlovy Vary přehrály Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5.
9: Nehoda na dálnici D1 na Přerovsku a zdržení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice čerstvá nehoda 310. kilometr. Střetlo se tam osobní auto s dodávkou. Dejte pozor. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Jičín nesouvislá kolona kilometry 42 až 33 v omezení se dvěma pruhy. Vepředu něco překáží, podle kamer není jich tam moc. Levý pruh, který vede v protisměru, jede plynulej. Na Pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. Pozor, dejte v tunelu, na 9. kilometru místo je označené. A na trojce z Benešova k D1 do Prahy překáží následky nehody. Mezi Senohraby a Mirošovicemi u hotelu Sen srazilo auto zvěř. Vytvořila se teď už zhruba 3-kilometrová kolona. Zdržíte se kolem 15 minut. Může to být i více. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
23: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se ale vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
11: Dnes nasloucháme vzpomínkám lidí, kteří na paměti národa vypráví o Václavu Havlovi. Před zprávami jsme skončili ve vyprávění někdejšího spoluvězni Havla z Boru, kněze Františka Lízny. Havel na začátku 80. let požádal bachaře, aby mu do cely přivedli dva spoluvězně, Litomyského a Líznu, a mohl se s nimi poradit, zda má požádat o milost či nikoliv. Pořadem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
7: Václav, víš co? Nedělej to, protože tebe musí pustit totiž. Ty jsi nic nedělal nic proti tomu státu, ty tebe musí pustit a když to podepíšeš, tak to vyžádáš o milost a to je jako kdybys něco provedl.
11: Vladimír Kaláb se na Bory dostal v 80. letech za šíření samizdatu. Seděl 18 měsíců a potvrzuje, že Václav Havel byl ve vězení autoritou a pomáhal ostatním vězňům. Na blízku byl Havel především staršímu katolíkovi, teologovi, někdejšímu nakladateli Matice Cyrilometodějské Josefu Vlčkovi, který tam také seděl za šíření zakázané literatury. Havel díky Dukovi a Vlčkovi objevoval víru v Boha. Sice po propuštění do kostela nechodil, ale ve vězení se s kněžíma a zavřenými věřícími modlil, možná spíše meditoval. Pan Kaláb vzpomíná, že mu kardinál Duka, tenkrát kněz a řeholník, vyrobil růženec, tedy řetízek s chlebovými kuličkami, podle kterých se modlí dlouhá mariánská modlitba. Duka učil Havla modlit se.
12: No, byl tam samozřejmě Václav Havel, že jo, ten byl na jiném oddělení, on dělal v tiskárně. No a na celé jsme měli pátera Duku chvíli. Dělal ten růženec pro Václava Havla. Ten si to strašně považoval, se dělal z chleba. Tam se dělali černý a bílý kuličky, ty černý se dělali chleba z cigaretový popel a jinak i chleba byly ty z chleba byly ty světlý kuličky, jo. Takže to si považoval Václav Havel, že páter mu udělal růženec. Nevím, k čemu to je.
11: I Dominik Duka se dostal do věznice na Borech v době, kdy tam seděl Havel, za šíření samizdatové náboženské literatury. Za tuto činnost dostal v roce 1981 trest 15 měsíců vězení za takzvanou mařenu, tedy trestný čin maření dozoru nad církvemi. S Havlem si byli na blízku. Hovořili spolu skoro každý den v pracovní směně a na chodbě. Dominik Duka si ho velice oblíbil a velice se spřátelili. Už prý ve věznici pojal ideu, že by z Havla byl jednou skvělý prezident.
13: Odpovíte mi, když se zeptám, ke kterému z těch tří našich prezidentů jste měl lidsky nejblíže?
25: Tak bezesporu to byl Václav Havel, protože to vyrostlo v době,
0: nesvobody a byl mým kandidátem od roku 82 na prezidenta. A toto psání se, moje takové niterné psání, až to rupne, aby byl prezidentem, se skutečně spojil, uskutečnilo a spečetilo se návštěvou, bych řekl, půlnočním mše 89 u svatého Jilí, kde pak za přítomnosti bratra Ivana, jeho manželky Dáši a přítomnosti Petra Pidhy řekl, budu-li prezidentem, čili přijal, bych řekl, tuto vizi, i když se o ní ještě nejednalo, ta se uskutečnila až později, tak to považuji za takový ten základ, proč to přátelství mohu nazvat za, jako bych řekl, největší, ale jako opravdu se nebojím říci a lidem to říkám vnitřním, zrovna tak považuji za prezidenta i Václava Klause na určitě jiné rovině a rovněž taky prezidenta Zemana.
18: S Dominikem Dukou, vlastně docela krátce před jeho smrtí v roce 2025, jsme v našem studiu natočili postupně během 10 sezení. Více než 15 hodin jeho vzpomínek. Jeho vzpomínky tedy patří k těm nejdelším z celé naší orálně historické sbírky.
0: 15 měsíců jsem dostal takovou tu večerní nebo mimořádnou dělnickou univerzitu na Borech, kde v té době se teda ocitlo vlastně vedení Charty, ale i teda katoličtí aktivisté, takže tam byl Václav Havel, Jiří Dinsbír, Albert Černý, pan před i po ministr obchodu a místopředseda vlády Valeš a někteří další. No a rovněž tam byl teda páter Lízna, páter Radím. To byla pro mě taková, mohu říct, jaksi osudová chvíle, kdy pak po roce 89 vlastně jsem se ocitl v roli běž do jedné, ty znáš, když znáš Havla, znáš Dinsbíra, znáš to, tak jsem se mohl takto jako pohybovat.
18: Duka vypráví podrobně, co zažíval ve vězení a jak potřeboval, aby mu ostatní vězni, zvláště zpočátku, ukázali, jak to ve vězení chodí. Nicméně jako pro řeholníka skromné a nepohodlné prostředí svázané pravidly nepředstavovali příliš velké obtíže. Václav Havel Dukovi všechno ukázal a pomáhal. Záhy se ale kněz Duka stal Havlovi duchovní oporou. Duka také říká, že si všímal, že Havel fyzicky ve vězení chradne.
0: Protože oni, ten, kdo byl jako delší dobu ve vězení, ten první rok, to, ten organismus žije z toho, co bylo předtím. Pak se to pozná, takže tam u těch jako Václav, že tam byl několik let, tak to potom začne, jednak to odnášejí zuby, jo, a takový ty určitý momenty tam byly, ten tenisový loket, no, takže to jako nepřidá. A pak i ty určitý stres, ten tam jako byl.
18: Václav Havel ve věznici na Borech v 80. letech fyzicky strádal. Bachaři měli o jeho zdraví obavu a tak mu přidělili takzvané mlíčenky, říká Luboš Bažant, také někdejší vězeň sboru, který vyprávěl pro paměť národa. Bažant za normalizace utekl do Rakouska a pak se vrátil zpátky do komunistického Československa na naléhání své dívky. Na hranicích byl ale zadržen a následně odsouzen za ilegální přechod hranic.
15: Vím, že Vašek Havel měl mlíčenku, což byl luxus, protože my jsme dostali kafe a on ještě šel tam a tam mu nalili 3 deci mlíka. Tak tomu dávali asi, protože věděli, že není moc zdravý, aby jim tam chvilku vydržel. No.
16: A jak to teda zvládal Václav psychicky?
15: No Vašek byl v pohodě, když jsme se sešli, no tak zkrátka mluvil tak, jak mluvil celý život a jak to zvládal psychicky, já nevím, protože já jsem s ním příliš mnoho času nestrávil. My jsme se potkali náhodně třeba někde, anebo jednou za 10 dní při nějaké příležitosti. Jo.
18: Lubomír Bažant ve věznici podepsal chartu 77. Co ho to napadlo? Dosti zásadně si zkomplikoval život. Svůj 3letý trest si na Borech musel odkroutit celý. Nebyl kvůli tomu předčasně propuštěn. Říká, že ho vězení
11: zásadně proměnilo. Ten podstatný vliv na ní měli právě zavření disidenti, především Jan Litomyský a Václav Havel.
15: S těma klukama, s tátou a s Vaškem a s těma dle, protože jsem je měl rád a v hlavě se mě srovnalo to, že ty bolševiky nemám rád, že je nechci, no. Tak jsem to tam podepsal. Říkám, já jsem tam byl sám před sebou hrdina, já jsem si z toho dělal legraci. Nevím, koho by to napadlo v kriminále podepsat chartu, mě to napadlo, no.
11: Jan Litomyský a Luboš Bažant podávají cenné svědectví. Václav Havel na Borech málem zemřel. Stalo se to v zimě roku 1983. Oba mu zachránili život. Luboš tím, že vynesl informaci o tom, že umírá, ven. Svět se díky tomu dozvěděl o tom, jak s ním na Borech zacházejí. A soudruzi Havla rychle přemístili do nemocnice. Jan Litomyský nezávisle na tomto se shodou náhod jako vězeň ocitl na Marotce, kde Havla objevil mrákotách a vyvolal tu poplach. Dozorci pak k Havlovi zavolali lékaře. Nejdříve tedy vyprávění o této události z ledna 1983 od Luboše Bažanta.
15: Ten Vašek přeci jenom měl trošku takový tam byl někdo, trošinku, no. A já se na to pamatuju, málo kdo to ví, on pracoval na prádelně, kde pral košile, tam bylo 30 stupňů a pára a pak byla taková tuhá zima, oni ho v lednu přeřadili na kovošrot a on z ty páry, kde byl 2 roky, šel najednou do těch minus 20 stupňů, tam jezdil s kolečkem, vozil narezaný kabely, z kterých tam ty beznohy muklové seděli a loupali z toho tu izolaci, aby hliníka měď byla čistá. No a Vašek tam byl asi 3 dny, rostl ten zápal plíc, že jo. Zbyňka vedli na ošetřovnu, a na nosítkách šli bachaři a nesli chlapa, že jo, a teď on na něj kouk a byl to Vašek a říká mu, Vašku, nazdár, takhle se potkali a Vašek úplně byl v tranzi, vůbec jako nevěděl, jo. A Zbyněk přišel a říká, člověče, Vaška nesli na ošetřovnu, on je úplně mimo. A tak já jsem právě tímhle kanálem okamžitě poprosil, ať kontaktuju Olinu, a byl řev na Svobodné Evropě a okamžitě se ozvali hlasy, že je Vašek nemocnej a oni ho teda z těch Borů odvezli do Prahy a pak ho asi za 14 dní pustili, když mu to zmírnili, jo. A proto on ty plíce měl moc špatný. Ale obávám se, že kdyby tenhle moment nenastal, takže ho tam nechali 2 dny ležet a bylo po něm. Moje domněnka, jo. Díky tomu Zbyňkovi Čerovskému. Ten mistr v té brusírně.
4: Jak se jmenoval?
15: Nevím. Nespomenu si.
11: Civilní zaměstnanec, mistr v brusírně, vynesl informaci ven. Zatím se nám nepodařilo zjistit jeho jméno. Jan Litomyský o tom, že už o vážném zdravotním stavu Václava Havla vědí ve Svobodné Evropě a vysílají o něm i další zahraniční média, nevěděl. Náhodou se sám ocitl s nějakou snad virózou na borské Marotce. Havla našel ležet na vedlejší posteli ve Vysokých Horečkách.
2: Docela těžce onemocněl, dostal zápal plic. Já jsem chvilku s ním byl i na Marotce. Jeho tam přivezli, bylo to nějak, myslím, dokonce v sobotu nebo o víkendu. A měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor. Říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
11: O Václavu Havlovi na paměti národa vypráví převážně lidé, kteří ho osobně neznali, což je pochopitelné. K Havlovi prostě lidé mají svůj postoj, něco si o něm myslí, vlastně všichni. S obtížemi ho přijímali v roce 1989 někdejší komunisté, politruci, soudruzi všeho druhu, protože do té doby o něm slyšeli, že se jedná o nejhoršího ztroskotance a zaprodance. Shrnuje to, myslím, výstižně. Někdejší politruk, voják z povolání, Josef Nitra, po revoluci vojenský publicista.
5: Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně.
1: jako prostě to v té hlavě máš. Jako, takhle jsme ho brali. Ježišmarja, to on má být prezident, teď on škodil nám celý čas, že jo? Jak si to v té hlavě srovnáš? Ukaž mi toho genia, který prozřel 17. listopadem a hned řekl, aha, kurňa, teďka jsme to dělali špatně, ten Havel to bude dělat dobře. Já takového člověka neznám, jo? Takže Berto, že to myšlení je furt ovlivněno. Tak jako se říká, jako neexistuje bývalý černoch, jako prostě, no. Že či si nedostal, ty jsi byl, jako prostě to nikdo mi neodpáře a nikomu, jo. To si jenom někdo myslí, že jako prostě tento. Takže bych byl nějaký havlista, jo, nějak, tak to byl hál, jo, jako prostě teď něco takového říká. A nebo kdybych řekl opak, že Havel stál za nic a jako prostě jenom uškodil, tak tím pádem bych byl pokrytec zase, jako bych, nebo slepej, neuznával, ortodoxní, prostě zabedněnej, jo.
18: Zajímavé svědectví o Václavu Havlovi nám poskytl Jaroslav Proche. Je to sám velmi pozoruhodný člověk. Vypadá trochu jako klaun. Vlasy má jako takové bílé proplešatělé chmíří. Prostě jeho vizáž je velmi příhodná k jeho mnohaletému povolání cirkusáka. Proche se narodil 19. července roku 1942 v Říčanech u Prahy. Kvůli nepříznivému kádrovému profilu jeho otce, který odmítl vstoupit do KSČ, ho po maturitě nevzali na školu. A proto začal pracovat jako pomocný dělník u státního podniku Československé cirkusy, Varieté a Lunaparky Praha. V roce 1960, u cirkusu byl právě 3 měsíce, se vytahoval před holkama. Chtěl jim předvést, jaký je frajer. A tak je zavedl ke kleci Selvy. S jedním ze zvířaci jakoby začal povídat a hladit ho. Najednou lev chňap a vtáhnul mu nohu do klece. Než se Jaroslav zpamatoval a zapřel se druhou okovovou mříži, aby se mu vysmekl, měl lev i jeho druhou nohu v kleci. Trvalo dlouhých 5 minut, než ho zachránili. Lev svůj kořist bránil před ostatními lvy a tak ho v jednu chvíli pustil a ostatní ho vytáhli. Pan Poche omdlel až v nemocnici. Jednu nohu mu zachránili, druhou amputovali. Potom všem se ale vrátil a vypracoval se až na ředitele cirkusu Praga. V roce 1966 emigrovala jeho sestra, v roce 1968 jeho maminka a v roce 1977 také on, spolu se svou východoněmeckou manželkou Margot. V západním Německu pracovala na různých pozicích, ale i když dostal nabídku, k cirkusu se už nikdy nevrátil. Díky přátelství s Miroslavem Masákem, který se stal poradcem prezidenta Václava Havla, přijal v roce 1990 nabídku pracovat na hradě jako správce královské zahrady.
5: Ale Havel byl zajímavý tím, že ten, když se tam nastěhoval, tak tam byla taková krásná mramorová koupelna. Z té koupelny napravo se šlo do té chodby a hned jako do pracovny, kde byla dřív Husákova ložnice, a tam teďko tam byl betonový strop udělaný novej za Husáka. On měl strach, aby bombu na něj nehodili, že jo. A když to teda jako bylo rozdělování těch místností, kde co bude, tak jsme se ptali tenkrát prezidenta, kde teda bude nakonec spát. A on říká, já si vemu tadyhle tu malou cimru vedle té koupelny. A já říkám, no když to dřív byla garderoba jenom. Tam měl Hadry Husák a prezidenti, že jo, to bylo vedle koupelny prostě. No to byla šatna jejich. Tam by se na dílku takhle vyšla postel jenom podle zdi. A on říká, no já jsem zvyklý celý život na kriminál, mně to stačí takováhle cimérka. Dejte mi sem postel a dejte mi na zem takovou tu, někdo od někoho dostal, já nevím, jestli to dostal tenkrát, jestli mu to přivezla Navrátilová nebo někdo nějaký prominent, mu přivez takovou, bylo to asi tak poloviční, jako tohle bych, a byl v tom vzduch a vibrovalo to, bylo to na nějaký takový, to a ono to vrčelo a prostě toto. On říká, tady na tom budu relaxovat, na té zemi, a když na mě půjde spánek, tak si skočím do postele. A hotovo. A nic nepotřeboval, chtěl tam akorát lampičku a noční stolek nějaký si vybral a tím to skončilo. A on byl strašně skromný.
18: Thank you. Jaroslav Ondráček se narodil roku 1941 v Pardubicích. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 4 roky. S maminkou vyrůstal ve skutíčku u dědy Josefa Novotného, který byl předválečným komunistickým poslancem. V 16 letech nastoupil Jaroslav na hornické učiliště. Po dokončení učení pracoval v dole Jan Švarma v Žacléři. Prošel tam různými pozicemi, zažil období těžké dřiny, kdy se v 50. letech v hornictví používala technika minimálně.

0: Václav Havel je pro něj synonymum něčeho zvráceného a dekadentního.
1: No, já toho Havla znám velice dobře, víte? On totiž, pan Havel, má ten slavný hrádeček, což je zemědělské stavení 5 kilometrů, bo tam, kde bydlím já, jo. Takže já vím, jak on se choval v pivovaře v Trutnovském, jak ho tam, musím říct ještě SMBáci, jak ho tam hlídali, co tam dělali za bordeli ty děti ráje, nebo jak tomu říkali, když tam lítali nahatý potom a když je tam SMBáci vybrali a když ta dívčinka říká, pane majore, prosím vás, jenom to neříkejte našim doma, nebo mě naši zabijou, že a tak dále. Takže on, víte co, když se všecko ví, že oni je platili ze západu. To přece je úplně jasný. Zrovna tak platili toho Valesu. To všecko bylo zaplacené. A to se ale neříká. Dneska se furt se snažíme se. Prostě všecko bylo špatný. To není pravda, že všecko bylo špatný.
2: Jenom dvě prosté otázky. Ten Havel v tom pivovaru byl proto, že mu zakázali živit se psaním.
1: No to je jedno.
2: No to není jedno. On tam...
1: A tak však nemusel se živit psaním, když mohl dělat toho kulisáka, nebo co dělal.
2: A on to nechtěl dělat.
1: No jo, nechtěl, to já nechtěl. To je taková, že ho nechtěl. To já když nechci, no tak...
2: No a kdybych vám já zítra z titulu nějaký funkce nařídil, že půjdete jako místo invalidního důchodu někam makat jako 8 hodin.
1: Ale to zas, víte co, ono to je vždycky...
2: No takhle to bylo. Ale...
1: No dobře, jenom já vám říkám svůj názor a já se ho nedožiju, samozřejmě, vy možná už taky ne, nechci říct, ať se dožijete stovky, ale až to jednou objektivně někdo bude hodnotit, tak to je gauner všech gaunerů. Jo, to vám říkám na plný pecky, protože tohle to, co tady provedli, to bylo všecko tak perfektně připravené od přes toho Mitterranda a tak dále, co se dělo, a dokonce měli jak prase v žitě v tom kriminále.
2: Ten člověk byl zavřený asi 7 let.
1: Já nevím kolik, jo, to.
2: A to bylo v pořádku, že byl zavřený?
1: Ne, to já nevím, za co byl zavřený. Já jsem to nikdy neskoumal.
2: A když víte, že se tam měl jako prase v žitě, proč nevíte, za co byl zavřený?
1: Ale mě to nevadilo, že jako, protože vím, že prostě on dělal, připravoval takovýhle tyhle ty věci. Že? Oni,
2: jaký věc?
1: Vždyť oni, poslouchejte, Dinsbier a tyhle ty v těch kotelnách tam měli čas vymýšlet všecko to, co... Ale je to, co jsem vám říkal, je to odveta za únor 48 a to je můj názor a ten mě nikdo neveme.
0: Otázky a oponenturu někdejšímu horníkovi a přesvědčenému komunistovi panu Ondráčkovi, tak říkajíc, zajišťoval kolega Adam Trda. Jak jsem v úvodu říkal, Václav Havel měl rád paměť národa. Podporoval nás. Třeba tím, že pro nás natočil takzvanou zdravici na ceny paměti národa. Ty každoročně udílíme 17. listopadu. A tak si na závěr připomeňme Václava Havla touto jeho zdravicí.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, bez paměti není identity. My musíme ručit za to, čím jsme byli včera, i za to, čím jsme byli někde jinde. Teprve tím ručením se stáváme odpovědnou lidskou bytostí.
0: Tak to byl Václav Havel, který by oslavil 90 let. Ještě jednou poslouchejte jeho hry, které máte nyní k dispozici v aplikaci Můj rozhlas. Děkuji, že podporujete paměť národa. Třeba tím, že vstoupíte do klubu přátel paměti národa. S těmito lidmi pravidelně vyrážíme na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Nebo je zveme právě do Národního divadla 17. listopadu na ceny paměti národa. Jak se stát členem klubu přátel, najdete na webu. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
5: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
6: Jak to bylo doopravdy?
7: Když vyšla v roce 1901 básnická prvotina Františka Gellnera, sesypali se na něj kritici jako vosy. Je to vulgární, je to amorální, je to ohavné.
8: Říká literární historik Radim Kopáč a otázkou pak zůstává. Nestal se tento amorální a vulgární básník jedním z pilířů

0: nejnovější literatury.
1: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmeldenčevové, zítra po 20. hodině na Plusu.
2: Knihovny po celém Česku zaznamenávají menší zájem o půjčování klasických papírových knih a naopak rostoucí počty návštěvníků, kteří do knihovny přicházejí na nejrůznější akce. Knihovny se proto začaly zaměřovat i na program pro školy. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? To bude téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Propouštění na ministerstvech bude postupné. Během příštího roku by je měla opustit desetina zaměstnanců. Dnešní volby v Brazílii ovlivní mimo jiné budoucnost Amazonie. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po 8. A zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
7: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
6: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
8: Jde o to přece snížit množství práce, dát do digitálních služeb, zapojit AI. A potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
6: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Brazilci dnes volí v prvním kole prezidenta, který povede zemi v příštích 4 letech. Volební místnosti budou otevřené ještě hodinu. Podle průzkumů se bude rozhodovat mezi současným prezidentem Lulou a pravicovým kandidátem Flaviem Bolsonárem. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Podle aktuální analýzy webu Carbon Brief, který sbírá data o klimatické změně, se odlesňování Amazonie podařilo v posledních letech zbrzdit.
9: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: A ke všeobecným volbám v Bosně a Hercegovině přišlo asi 42% registrovaných voličů. To je nejnižší volební účast v historii země. Po sečtení 85% volebních místností by se do tříčlenného etnicky smíšeného předsednictva země měli dostat dva dosavadní zástupci. Za Srby nacionalistka Željka Cvijanovičová a za Bosňáky umírněný Denis Bečirovič. V souboji o chorvatské místo vede nacionalistka Darijana Filipovičová. Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žebenský.
0: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
10: Hokejisté Pardubic nastoupili v 8. kole Tipsport Extraligy proti pražské Spartě. Podrobnosti má reportér Otaku Tvirt.
11: Do konce zápasu chybí 9 sekund a 7 desetin. Pardubice vedou nad pražskou Spartou 6-4. Pardubic, Otaku Tvirt, Radio Žurnál.
10: Nový rekord Extraligy vytvořil Třinec. Po 8 výhrách je to tým s historicky nejlepším vstupem do sezony nejvyšší soutěže. Naposledy oceláři zvítězili v Olomouci 9-0. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení, Hradec Králové stejným poměrem porazil Vítkovice, Karlovy Vary zdolali Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5.
12: Nehody na dálnici D1 na Přerovsku a trojce na Benešovsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice stojí auta po nehodě. Kilometr 310, vypadá to, že vše je na krajnici, místo označené, následky nehody nepřikáží. D11 z Hradce Králové do Prahy se od sjezdu na Jičín v omezení ucpávala. Stál hlavně pravý pruh, kilometry 42 až 33 v omezení vepředu, něco překážilo. Vypadá to, že už je to pryč. Rozjíždí se nebo jede pravý pruh a taky levý, který vede v protisměru. Na silnici 3 z Benešova k dálnici D1 do Prahy stále překáží následky nehody mezi Senohraby a Mirošovicemi. U hotelu Sen srazilo auto zvěř a před nehodou kratší kolona. A D8 u hranic s Německem bude v noci neprůjezdná. Úplná obousměrná uzavírka kvůli stavbě omezení v tunelech, kilometry 83 až 87 by měla začít ve 22 hodin a potrvá minimálně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
13: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
14: Dobrý den, Čárko, děkuji zase za pozvání.
13: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom. Má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
14: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme v České republice, je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším krásnou knížku Sourozenecké vztahy, jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále, ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
15: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce odcituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
14: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
15: To
14: ale
15: jsem říkala, že si je vlastně nevybírám.
14: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
15: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy? Není to už na úrovni nějaké menší třídy?
14: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší, víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem nedal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
15: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
14: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje. Ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
15: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok a půl.
14: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechtějí říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo někde na kroužku a já jsem tam doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no, tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a to zajímavý.
15: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec?
14: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní v určitý výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
15: no, dudlíky už se nepřevařují,
14: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku ho necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
15: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
14: Jo, jo, jo.
15: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. Mm. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
14: Jo, jo.
15: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
14: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo, že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdíl mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, Tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment. Tak jsou to takový, jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přichází pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují, ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
15: No a co jedináčci?
14: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozní sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
15: Kde to vzniklo?
14: Já myslím, že je nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
15: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
14: No přinášíme si ty vzorce, my si je nemůžeme nepřenášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví a vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usměřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžu nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
15: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
14: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu, já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídá. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě, těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku a dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
15: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
14: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o genderech, protože starší ségra přece jenom jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když to, když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap. A dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
15: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, aha, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo jo, jestli tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
14: Ne.
15: Myslela jsem si to trochu.
14: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomí úrovni, na té nevědomí smlouvě, ale my jsme se na tom takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
15: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
14: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Šárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady keju u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání na hlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve stazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
15: Nemáš kam utéct.
14: Já nemám kam utéct a já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď si vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
15: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
14: to je, pokus
15: to
14: omyl.
15: Je citové vydírání.
14: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
15: A ta třetí strategie?
14: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme tím obvinujeme. Když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
15: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
14: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
15: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
3: 21.30 Český rozhlas Plus zprávy.
16: Německo poskytne Ukrajině další vojenskou i energetickou pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj daruje v přepočtu přes 24 miliardy korun na zbraně a přibližně 8,5 miliardy korun na generátory nebo opravy energetické infrastruktury. Německý kancléř taky vyzval Rusko k zastavení intenzivních náletů na Kyjev a další ukrajinská města. Lidé mají poslední možnost zakoupit státní dluhopis Flexibond. Objednat se ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, za kterého se neplatí daň z příjmů. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. V obchodě na pražském sídlišti Dědina dnes hořelo. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle jejich mluvčího Vojtěcha Ročedla se jim ale rychle podařilo požár dostat pod kontrolu. Zaměstnanci obchodu navíc ještě před příjezdem hasičů zákazníky z prodejny evakuovali. Oheň tak nikomu z nich neublížil. Při zásahu se ale zranil jeden z hasičů. Příčinu požáru i výši škody hasiči zjišťují. A dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považován za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začala charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku.
5: Hokejisté Pardubic porazili v Tip Sport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, které přehráli Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál 2-3 v prodloužení s Kladnem a Hradec Králové stejným výsledkem zvítězil nad Vítkovicemi.
12: Nehody na dálnici D1 na Vysočině a na Přerovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš najelo nákladní auto do pneumatiky. Kilometr 158,5, na místě jsou záchranáři a průjezdný zřejmě jen levý pruh, aktuálně plynule. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice se objíždí následky střetu dvou vozidel. Kilometr 310, vše je na krajnici. D8 u hranic s Německem bude v noci neprůjezdná, úplná obousměrná uzavírka kvůli stavbě omezení v tunelech mezi kilometry 83 až 87 má začít ve 22 hodin a potrvá minimálně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů při zmenšené oblačnosti na 4 stupně a zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne ale začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
17: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
18: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. V Olomoucké pevnosti poznání vytvořila interaktivní 3D model lidského srdce. Nino, vítej v pořadu Žárovky.
19: Ahoj všetkým a děkujem, že tu můžem být.
3: Žárovky.
18: Já prozradím, že před tím 3D modelem lidského srdce stojíme, tak nám ho prosím popiš. Na co to koukáme, co je cílem, co všechno umí?
19: Vidíme pred sebou model srdca, ktorý je založený na reálnom modeli pre stredné školy a vysoké školy a vlastne ja som sa rozhodla, že ten maličký model, ktorý si môžeme zobrať do ruky, zväčšíme a zväčšíme ho až 16 krát násobne viac. Takže pred nami je model, ktorý má zhruba 2 metre a reálne ľudské srdce má zhruba 12 cm na výšku.
18: Potvrdzujú, že to je obrovský model, ktorý zabírá pořádny kus prostoru. Co všechno umí?
19: Máme v ňom integrovaný systém, ktorý vám dokáže merať tep. Celé srdce sa potom rozbucha. Môžeme si
18: už
19: to vyskúšať?
18: Ráda. Takže ja tady přiložím prst na senzor. Jak to funguje?
19: Funguje to vlastne na veľmi podobnom princípe ako napríklad vo vašich chytrých hodinkách, ktoré vám takisto môžu merať tep. Ja jenom skúsim...
18: Tak už sa to rozsvítilo.
19: Práve teraz vlastne meriame tep. Môžem ti povedať, že máš tep 50 tepov za minútu, čo je úplne v poriadku.
18: Co dalšího to ještě umí?
19: Tento model takisto približuje anatómiu a fyziológiu ľudského srdca. Máme k nemu pripojenú interaktívnu prezentáciu, na ktorej je aj malá hra k priraďovaním častí toho srdca a takisto sa tam môžeme niečo dozvedieť aj o zdraví.
18: Mne zaujalo, že tady môžeme pustiť, co s naším srdečným tepem udelá vypití energiťáku.
19: Áno, správne. Po vypití jednej plechovky energeťáku zhruba 500 ml, už po 10 minútach náš tep bude okolo 85 tepov za minútu. A skoro po hodine sa vyšplhá na 140 tepov za minútu.
18: No tak to je teda pořádná změna. Málo kdo by to takhle řekl. Ty jsi budoucí lékařka. Co jsou ty tipy pro zdravé srdce? Co máme dělat?
19: Ty tipy jsou velmi všeobecné. Stále sa odporúča zdravá strava, dostatok pohybu, prestať kouřit, hlavně. A takisto si dávať pozor aj na výšku cholesterolu, dbať o to, aby sme mali aspoň denne tých 10 000 krokov zhruba.
20: Co sú ty první varovné signály, kdy mám spozornieť?
19: Napríklad, keď sa človek zadýcháva do schodov. Koľko poschodí dokážeme výjsť bez toho, aby sme začali lapať po dýchu?
20: Je nejaké minimum, kdy mám teraz pozornieť, pretože když mi vyfúním 10 pater, tak fúním ja.
19: Určite 10 pater je už moc, ale napríklad po prvních dvoch patrách a začínam sa zadýchávať, tak mohla by som spozornieť a ak nedokážem výjsť ani to jedno patro, tak naozaj to už je varovný signál.
20: Takže navštívit lékaře.
19: Určite.
20: Tady teda vidíme veľký model lidského srdce. Prozraď nám nejaké zajímavosti ešte o srdci.
19: Tak napríklad naše srdce sa udáva, že má zhruba veľkosť našej peste. Keď dáme ako ruku do peste, tak to by zhruba malo byť naše srdce. Keď sa narodí dieťa, tak jeho srdce je vo veľkosti vlašského orechu. Že môžete si porovnať zhruba ten rozdiel, takisto detské srdce bije niekoľkonásobne viacej než potom srdce dospelého človeka. Približne okolo 140 tepov za minútu, pričom ako u dospelého je to 70 tepov za minútu, takže dvojnásobne toľko. Počas života naše srdce bije neustále a ak by sme si to prepočítali, tak za deň udrie až 100 000 krát a za náš celý život je to skoro 3 miliardy krát.
20: Jsou pořádná čísla. Co třeba nějaké porovnání se zvířaty?
19: Kdybychom hledali v rýši zvierat největší srdce, tak určitě bychom ho našli u vráskavce obrovského, pričom jeho srdce váží skoro 200 kg, čo je jako také jedno auto.
20: Tak já pro nás Čechy přeložím, že to bude nejspíš plejtvák obrovský.
19: Právně.
20: Co ta druhá strana, kdo má nejmenší srdce?
19: Máme srdce hmyzu. Presnejšie špeciálne mušky z rodu Myrmadé, ale to srdce je tak maličké, že ho môžeme pozorovať jedine pod mikroskopom.
20: Napadá tiež nejaká další zajímavosť, ktorá súvisí se srdcem?
19: Keď som si študovala základné fakty o srdci, tak ma napríklad prekvapilo, že srdce kolibríka dokáže byť až 1200 krát za minútu, čo je extrémne moc. Ale ono je to vlastne previazané s tým, že veľkosť srdca má dopad na to, koľkokrát ono musí vlastne vypumpovať krv. A čím menšie srdce, tým rýchlejšie musí pumpovať, aby vlastne dosiahlo nejakého tepového objemu.
17: Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mení svet.
20: S Ninou Karášovou dneska natáčíme Pevnosti poznání, které je vlastně vědeckým muzeem pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. A ty to tady velmi dobře znáš, protože jsi byla tady lektorkou. Tak nás prosím proveď. Už jsme si představili tvůj model, který jsi vytvořila, model srdce. Co dalšího je tady k vidění?
19: My se teda nacházíme v expozici, která má názov Rozum hrsti. A je to propojení matematiky, ale zároveň i anatomie. A hned za srdcem máme obrovský model lidského mozku, ktorý je prepojený cievou, do ktorej môžete vliesť a vlastne prejsť si do mozku. Hneď pri tej cieve vidíme aj stolečky s takými rôznymi predmetmi. Sú tu napríklad červené krvinky, na ktoré si dieťa môže naskladať kyslík, oxid uhličitý a vlastne vyskúšať si, ako sa to tam skladá. Máme tu aj popis krvných skupín, ale je to skôr iba ako názorná ukážka, ako vlastne naše krvné skupiny fungujú.
20: Takže my sundávame boty a lezeme cévou do mozku, je to tak?
19: Áno, lezeme.
20: Takže teďka si mám predstaviť, že sem krev a vstupujú do mozku?
19: Správne. Budeme sa hrať na červené krvinky a teďka vstupujeme do mozku. Tady v mozku máme dve sekcie a to vlastne sekciu popisujúcu neuróny. Prebehujú nám tu určité svetelné signály, ktoré deťmi vždycky popisujeme ako behajúce myšlienky v hlave. Ale každopádne, keď sú viacej zvídavé, tak si môžeme popísať presne, ako ten neurón v mozku vyzerá a ako prebieha ten signál. Na druhej strane máme dva veľké obrazy ľudského mozku, a to v priereze a takisto aj potom na povrchu. A sú tu vyznačené jednotlivé časti, centra, ktoré si môžeme potom zobraziť skrz interaktívnu obrazovku. Na tej obrazovke máme rôzne činnosti.
20: Tak ja mačkám na sluch, takže sa nám aktuálne zobrazila sluchová oblasť. A vlastne si tady môžeme dočíst spoustu zajímavostí. Jaké sú reakce návštevníku? Kto je vlastne nejčastejší návštevník?
19: Pevnosť poznání je skvelé miesto práve pre rodiny s deťmi a hlavne pre zvídavé deti, alebo deti, ktoré sa chcú učiť, pretože tu máme veľmi veľa exponátov, ktoré popisujú možno veľakrát zložité veci jednoduchým spôsobom a zároveň je tu veľa interaktívnych vecí a vizuálnych vecí, čo na neštěstí nemůžeme až tak moc ukázat. Právě pro ty děti je to skvělý nástroj učení, aby vlastně pochopili tu látku, která se velakrát preberá v škole, viacej nie dopodrobna, ale skôr interaktivně naučně.
2: My tu natáčíme v rámci festivalu AFO, což je festival vědeckých filmů. A já teda musím potvrdit, že tady je narváno dneska, že to možná je i slyšet, je to tady plné dětí. A mám teda pocit, že si to možná ještě víc užívají ty rodiče, že to rozhodně není jenom pro děti.
19: Určitě. Velakrát se mi stalo, že přišla rodina s dětmi a nejvíc se zabavil tatínek, který vlastně tu dokázal vyberat ježka z klece až 3 hodiny.
2: Pojďme se podívat na další exponáty. Odcházíme z mozku. Kam nás vezmeš dál?
19: Zoberiem vás na najobľúbenejší exponát, ktorý tu máme, a to je kuličková dráha. Rada by som podotkla, že všetky exponáty, ktoré tu sú, sú z výrobne pevnosti poznání. Veľakrát k ním prispeli práve študenti, ktorí tu pracujú ako lektori. Kuličková dráha je nainštalovaná na platforme, ktorá tu bola aj pôvodne, keďže pevnosť poznání je bývalý historický objekt, patril pod armádu a vlastne bol vybudovaný za čas Márie Terezie. A keďže sa vlastne bral ako sklad pušného prachu, tak aby sa tie barely mohli nejako premiesňovať, tak všade boli takéto rampy. My sme tie rampy využili na rôzne účely a tu napríklad vidíme kuličkovú dráhu, ktorá je na ňom nainštalovaná. Táto kuličková dráha je tak obľúbená, že je vyťažená od otvorenia do zatvorenia každý jeden deň.
2: A stojí do nej fronta dokonce. Pevnost poznání funguje pod Přírodovědeckou fakultou. Zmínila si právě zapojení studentů, tak jak to probíhá?
19: Väčšina lektorov a edutainerov, ako ich tu vlastne voláme, sú študenti buď prírodovedeckej, alebo filozofickej, alebo aj lekárskej fakulty, ako to je v mojom prípade. Je to najlepšia forma brigády, ktorú nám univerzita poskytuje a je to skvelé miesto, kde môžete uplatniť svoje nápady. Ja som teda ako sa zapojila už v prvom roku mojho pôsobenia, čo je zhruba rok 2023, kedy vlastne vznikol celý nápad srdca. Pôvodne to mal byť visiaci model zo stropu, to mi bolo ale zakázané, preto teraz máme stoličku.
2: No za mňa je to úplne nádherná, názorná ukázka a vlastne tady spoustu tých vecí, co sa třeba učíte ve škole, tak to tady najednou človek vidí v praxi, môže si to ošahat a vlastne za mňa veľmi interaktívne sa dozvedieť spoustu zajímavostí. Máš tu nejaký nejoblíbenejší exponát?
19: Môj úplne najobľúbenejší exponát asi nájdeme hore na expozícii Svetlo a tma, ktorá je prepojená skôr fyzika, optika až astronómia, kde máme laserovú harfu, na ktorej sa nádherne hrá. A keď máte naozaj ticho v celej pevnosti a začnete na tom hrať, tak to má neskutočnú atmosféru.
2: Dá sa tam ísť podívať?
19: Určite.
2: Tak my právě vstupujeme do další části expozice, o patro výš.
19: Takže tady máme expozici Svetlo a tma. Jsou tu různé exponáty skôr zamerané na optiku. A teda, ak najdeme tu harfu tady.
2: To zní jako harfa, ale je to jenom laserem vlastně ve vzduchoprázdnu. Jak to funguje?
19: V podstate máme tu dané laserové paprsky na jednotlivé tóny, ktoré vlastne my takto voľným okom nevidíme, ale keď vlastne prerušíme signál, ktorý vedie do jednotlivých bodov, tak sa nám ozve zvuk, pod ktorým je to kľúčované.
2: Tak to je fascinující. Hraješ na nejaké hudební nástroje?
19: Nie, na nešťastie nie.
2: Pojďme probrat to, jak ty jsi se dostala k tomu, že jsi medičkou a zároveň děláš doktorát ve fyzikální chemii.
19: Můj příběh je trochu komplikovaný, keďže já jsem chcela být doktorkou asi od druhej triedy strednej školy, keď mě vlastně prestala bavit historie a literatura a nějak jsem prešla k prírodným vedám. Počas toho, ako jsem se snažila dostat na medicínu, jsem vyštudovala biofyziku a následně už po prijatí na medicínu som takisto absolvovala aj magisterské štúdium molekulárnej biofyziky, ktoré ma potom viedlo na doktorát k pánovi profesorovi Berkovi, čo bola v podstate zhoda náhod, keďže začal COVID a my sme moc nemohli chodiť do laboratórií, takže som hľadala vedeckú činnosť, ktorú môžem robiť aj doma. A keďže pán profesor sa zaoberá rôznymi aplikáciami AI nástrojov v štrukturálnej biológii, ako je napríklad AlphaFold, alebo takisto aj vývojom rôznych nástrojov pre štúdium proteínov a proteínových tunelov do hĺbky, tak som nastúpila neskôr na doktorát k nemu. A to je vlastne aj vec, ktorej sa ja venujem doteraz, a to je štúdium proteínov.
2: A když sa řekne, že děláš teoretickou biologii, tak jak si to predstaviť?
4: čem to spočívá? Většinou je to v studiu alebo v zobrazení nějakého určitého proteínu, o kterém se chceme dozvědět něco víc. Právě tu, teraz před námi ti ukazujem názorně, ako vyzerá taký proteín v prostředí nástroja Pymol. Je to proteínová struktura, která se skládá z viacerých helixov, čo jsou také šroubovice. Každý proteín ich má několik a vlastně, keď už vidíme několik šroubovic zapojených do jedného vzorce, tak je to terciálna štruktúra proteínu.
20: Tak ja doplním pro naše posluchače, že to vlastne vypadá, ako keby na obrazovce sledovali rôzne barevná klubíčka, ktorá sú rôzne zamotaná a nejak tam sa tak ako rôzne pohybujú. K čemu sú takovéhle výskumy dobré?
4: Tieto výskumy slúžia k odhaleniu ešte doposiaľ nepopísaných mutácií, ktoré môžu viesť k vývoju rôznych onemocnení, napríklad rozvoju onkologického procesu alebo začiatku autoimunitnej choroby, metabolickej choroby a tak podobne. Zároveň takisto používame tieto modely aj na vývoj nových liečiv.
20: Takže pokud to chápu správne, tak vy teda máte nejakú mutaci, nejakú chybu, to v tom počítači nasimulujete a pak koukáte, jak to změní tu strukturu nebo i funkci toho proteinu?
4: Úplně správně.
20: A popíšeš nám, co přesně je ta tvoje práce?
4: Já se zameriavam na různé typy proteínů, ale můj hlavní projekt byl teraz proteíny zo skupiny prenášačů glukózy. Takže možno, ak někdo bude poznat, tak glut transportéry, ale ak nie, tak jsou to prostě nějaké proteíny, které prenášají glukózu, cukry do bunky.
20: Takže pořád blízký vztah k medicíně. Jak vidíš svoji budoucnost? Ty teda dokončuješ doktora, dokončuješ medicínu, tak co plánuješ dál?
4: No, rada by som sa stala doktorkou, čo je môj dlhodobý sen. Snáď sa mi v budúcnosti podarí prepájať vedu s medicínou tak, aby sme mali aplikácie vedy čo najbližšie k našej práci s pacientom, aby sme vlastne mohli rôzne vedecké výskumy vedieť aplikovať za čo najkrajšiu dobu, aj keď je to veľmi náročné a doposiaľ ešte nezrealizovateľné.
20: Když se řekne medicína, tak to je velmi široký pojem. Máš nějakou specializaci? Bude to kardiologie díky modelu srdce nebo tě láká něco možná úplně jiného?
4: Ještě před 3 roky by jsem povedala, že ano, kardiologie. Právě proto díky tomu tu máme tento model. Avšak v dnešnej době mám pocit, že je velmi veľa onemocnění, u kterých vlastně ještě nevíme příčinu a které způsobují pacientům velkou bolest. A na které by chceli poznať odpoveď. Sú to rôzne autoimunitné ochorenia, chronické ochorenia, endokrinologické ochorenia a práve tam by som chcela smerovať moju pozornosť v budúcnosti. Či to bude reumatológie, imunológie, alergológie alebo endokrinológie, tak rada budem pracovať v jednom z týchto oborov.
20: Držím palce.
4: Ďakujem.
20: V tom všem je klíčová komunikace a ty už máš mnoho zkušeností, protože jsi velmi aktivní, co se týče popularizace vědy. Byla jsi zapojená do nejrůznějších popularizačních soutěží, ale i třeba do projektu, jako je Vědátor. Co je tvojí motivací?
4: Podľa mňa sa to nejak tak prejavilo po covide, kedy som zistila, že veľa ľudí nechápe napríklad to, čo ja robím. A chcela som to popísať a hrozně ma frustrovalo, keď som to nevedela popísať jednoducho, takže som sa musela naučiť, ako vlastne rozprávať s mojimi blízkými, s mojimi kamarátmi o tom, čo ja robím tak, aby si nakoniec toho odniesli, že áno, má to význam, má to zmysel a je to dôležité.
20: A co sú ty nejúčinnejšie strategie?
4: Za mňa najviac to bolo zameranie sa na dôležitú tému, čo vlastne pre nich korezonovalo, ktoré témy boli pre nich kľúčové. Na základe toho som potom vystavala svoje argumenty. Napríklad, veda je ako všade okolo nás, stačí sa naozaj pozrieť len do napríklad ľadničky, koľko ako tých potravín máme vďaka ako zemnedelskému výskumu. Alebo napríklad, keď si ráno čistíme zuby, tak tie zubné pasty sú vyvíjané tak, aby boli proste čo najviac pre nás prospešné a ochránili našu zubnú sklovinu. Keď sa umývame, tak ako niekoľké kozmetické firmy pracujú na tom, aby vyvinuli čo najlepší produkt pre nás a za všetkým stojí veda.
20: Už jsem zmiňovala jeden z těch projektů, do kterého jsi zapojená, to je Vědátor. Jaká je ta tvá role?
4: Já jsem do Vědátora nastupovala jako podcasterka. Každopádně podcasty u nás už potom prestali vycházet. A to bylo z toho důvodu, že jsem naozaj časovo nestíhala, ale v rámci covidu a pandemie jsem naozaj se snažila aktivně tvořit. teraz skôr už pre nich robím len ako vstupy v rámci malých instagramových príbehov alebo v rámci týždňu vo vede.
20: Ja doplním, že Vedátor je popularizačný projekt, ktorý sa snaží približovať novinky z vedy široké veřejnosti takou docela specifickou, ale zábavnou a prístupnou formou. Ty si sa také účastnila soutíže ako třeba FameLab nebo Vševěd. Jaké je to pro vědkyni se připravit na nějaké takovéhle vystoupení, které většinou je velmi krátké, mělo by být vtipné a hodně úderné? Jak to probíhá?
4: Takže keď som sa ako na to pripravovala, tak sme strávili s mojimi kamarátmi, ktorí mi robili publikum, asi celú jednu sobotu a potom som ich musela pozvať na drink, pretože to bolo naozaj dlhé. Každopádne moc im ďakujem a veľmi ďakujem mojej rodine a kamarátom, že vždycky u mňa stoja v rámci týchto popularizačných aktivít, bo ja si vždycky niečo vymyslím a oni potom musia slúžiť ako práve to trénovacie publikum.
20: Že takový ty experimentální králíci.
4: Presne.
20: A sú takoví ti, kteří ti radí, nebo ti jenom řeknou, to nechápem? Nebo mají nápady?
4: Ja vždycky sa snažím ako predať to prvotné vystúpenie. A oni potom, že to nechápem. A ja, tak som to spravila zle. Ideme ešte raz. Keď začnú byť taký, že aha, asi už sa chytám, o čom vlastne hovoríš, tak vtedy mi dojde, že super, približujeme sa k tomu, ako by som to chcela podať. No a úplne na záver, keď mi už začnú radiť, tak viem, že výborne, už máme asi finálnu verziu, tak budeme s touto pracovať.
17: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
20: Mým dnešním hostem je medička a fyzikální chemička Nina Karášová. Už jsme probrali to, jak pro pevnost poznání vytvořila model srdce a taky jsme probrali, co jsou její nejoblíbenější exponáty. Ale my jsme se úplně poprvé potkali před několika měsíci na docela za mě unikátním kurzu Leadership Matters na Univerzitě Palackého v Olomouci.
4: Áno, tento program je pre ľudí, ktorí chcú v sebe objaviť alebo budovať leadership schopnosti. Prečo je to dôležité? Veľakrát sa stretávame v prostredí nielen vedeckého kolektívu, ale aj pracovného kolektívu s problémami, ktoré naozaj vyžadujú silné schopnosti rozhodovania, vedenia, ale zároveň aj

0: Man, yes woman, ako to nazvať. Rada hovorím áno. Aj keď viem, že to není v mojich silách, aby som ten daný projekt dokončila a úspešne ho zmanažovala, napriek tomu, ako sa do neho púšťam. Takže v rámci tohto kurzu som sa snažila budovať v sebe takéto nie. Alebo takú tú bariéru, aby som vlastne dokázala zhodnotiť, či mám na to nielen teda kapacitu, ale aj vlastne možnosti a zdroje, aby som ten projekt vedela zrealizovať tak, ako ja chcem, v najlepšom slova zmysle.
1: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Jedna zajímavosť o lidském těle, která tě při studiu nejvíce překvapila.
0: Ľudia nevedia tak často, ale náš moč vlastne vzniká z krvi. A keď si ako tak na to zamyslíte, tak v podstate je to filtrovanie v rámci našich ledvín. A to je náš moč. A je to strašne ako taký zaujímavý fakt, ktorý som si tak moc neuvedomovala, až potom, keď som došla na medicínu a uvedomila som si, áno, ten filtračný proces je skrz ledviny. Tie vlastne filtrujú krv. Tak áno, náš moč vlastne vzniká z krvi.
2: Čím si chtěla být ako úplne malá?
0: Archeologičkou. Strašne dlho.
2: Co je pro tebe největší odměnou?
0: Dobrý dortík.
2: Nejoblíbenější knížka?
0: Kniha o životě a smrti v slovenskom preklade od Axela Munteho.
2: Co o tobě kolegové nejspíše neví?
0: Vedia, že například hrám karty, alebo hrala som karty Magic the Gathering.
2: A jak nejraději odpočíváš?
0: Pri dobrom filme, alebo cestovaní.
2: A tvoje vysněná destinace?
0: Island.
2: S Ninou Kadášovou už jsme probrali její výzkumy i kurz Leadership Matters a mě by ještě zajímalo, co nejraději děláš ve volném čase.
0: Velmi rada si čítám, pozorám seriály, filmy, ale takisto rada cestujem, o čem je většina mojich sociálních sítí.
2: Souvisí s tím cestováním i to, že máš doma jednu specifickou sbírku?
0: Ano, velmi rada sbírám pohľadnice. Moja prvá pohľadnica je asi z mojej 6. triedy základnej školy. Doteraz ich mám naozaj veľa, celé krabice.
2: Jak si sa dostala k tej první pohľadnici? Jaký je ten príbeh?
0: Prvá pohľadnica bola ako poďakovanie od mojho kamaráta z Afriky, ktorý prišiel v rámci výmenného pobytu a mal problémy so slovenským jazykom a ja som mu na začiatku trochu pomáhala. A úplne na záver mi práve daroval pohľadnicu so slonami.
2: Co pro tebe znamenají příběhy a možná konkrétně básně?
0: Já mám velmi rada lidské příběhy. Naozaj ma fascinují různé bibliografické, alebo teda životopisné filmy, životopisné knihy. A právě proto například moja oblíbená kniha je kniha v slovenskom preklade o životě a smrti od Axela Munteho, který byl lékařem v 19. storočí. Sama rada píšem. Kedysi som písala básne, už som práve tento koníček opustila z časových dôvodov a rôznych ďalších tomu pridružených. Každopádne ako príbehy ma strašne bavia a niekedy sa považujem za zberateľku príbehov.
2: Tak to bola krásna tečka, ja moc ďakujem. To bola Nina Kadášová, medička a fyzikální chemička a natáčeli sme během festivalu Akademia Film Olomouc a v pevnosti poznání.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Inge Lehmannová byla dánská seismoložka a geofyzička, která ve 30. letech minulého století objevila vnitřní jádro Země.
5: Narodila se v roce 1888 v Kodani. Na Kodaňské univerzitě také získala titul bakaláře. Pro další studium si ale vybrala britskou Cambridge. Kariéru začala v době, kdy vedoucí pozice ve vědě zastávalo jen málo žen. Ani to jí ale nezabránilo dosáhnout svého hlavního

0: vědeckého cíle – dokázat existenci zemského jádra.
1: Je těžko uvěřitelné, jaká pravidla tehdy při studiu geofyziky a seismologie platila. Studentky sice mohly navštěvovat přednášky, ale nemohly využívat služeb univerzitní knihovny nebo provádět pokusy v univerzitních laboratořích.
0: V roce 1928 se Lehmannová stala ředitelkou seismické sekce Dánského geodetického ústavu. O 8 let později publikovala rozhodující studii o existenci zemského jádra, a to na základě údajů z novozélandských zemětřesení z té doby. Její závěry uznala vědecká obec během několika let za platné.
1: Do důchodu odešla v roce 1953. Přestěhovala se do Spojených států a nadále se zabývala výzkumem, který financovala armáda v souvislosti s rozvojem jaderných technologií.
0: Vědě se věnovala až do 70. let minulého století. Poté se vrátila do rodné Kodaně, kde v roce 1993 ve věku 104 let zemřela.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přes 10% středních škol ve Francii zůstane zítra kvůli protestům uzavřených. Radiožurnál vysílal speciál k výročí narozenin Václava Havla. Zítra by se dožil 90 let. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 9-0 a v extralize získali 3 body po 8. v řadě. A zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prokuratura ve Francii vyšetřuje 2 nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí. V pondělí kvůli protestům zůstane ve Francii zavřeno přes 10% středních škol.
4: Dva středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloire řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím demonstracím bude v pondělí zavřeno přes 400 škol. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým husijům. Ohlásila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu husii kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saúdská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům husijů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. Jemenští povstalci se dnes přihlásili k dalším 2 útokům na zařízení saúdsko-arabské státní ropné společnosti Aramco. První prezident České republiky by se zítra dožil 90 let. Radiožurnál proto dnes připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček. Ten připomněl, že Havla si vážili i v zahraničí a Česku tak otevřel dveře do celého světa. Havlův tajemník Martin Vidlák na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
5: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
3: Vztah si Havel vybudoval třeba s tibetským Dalajlámou. Ten Radiožurnálu napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu a vzpomíná na něj jako na drahého přítele. Záznam speciálního vysílání najdete na webu mojrozhlas.cz. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Zaurgzak v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč si vybrali zrovna tuto lokalitu, vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
6: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není, a právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
3: Čtyřletý projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Jan Amos Komenský. Trvat bude ještě 2 roky. Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství. Domácí Olomouc porazili 9-0. O jednoznačném výsledku i rekordu mluvil jeden ze střelců, třinecký obránce Marián Adámek.
7: Jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Tak napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc padla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
3: Druhé za Třincem jsou v tabulce Extraligy Pardubice. Východočeši ve šlágru kola vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové naopak tímto poměrem přehrál Vítkovice. Karlovy Vary pak porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla 3-5 Liberci.
8: Uzavírka na dálnici D8 na Ústecku a nehoda na D1 na Vysočině. Dálnice D8 bude u hranic s Německem každou chvíli obousměrně neprůjezdná. Zavřený bude úsek mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice, jak na Drážďany, tak Ústí nad Labem. V tunelech v úseku během uzavírky postaví nové omezení. Uzavírka by měla trvat minimálně 30 minut, ale může být delší. Obec se dá přes Varvažov a Nakléřov nebo Libouchec a Tisou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš havarovalo nákladní auto. Na kilometru 158,5 najelo do pneumatiky. Zasahovali tam záchranáři, průjezdný plynule, zřejmě stále jen levý pruh auta tam vybočují. A na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice se stále objíždí následky nehody. Kilometr 310, vše je na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: $120 000 lidí v Česku má podle letošního výzkumu agentury NMS Market Research, který vznikl ve spolupráci s organizací Consent, osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. To představuje 1,5% populace. Dalších 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo. Co tato čísla znamenají? Jak na podobné případy reagují školy a další instituce? Kdo má zasáhnout, když se učitel nevhodně chová k žákyni nebo žákovi? A kam se mohou děti obrátit, pokud škola jejich zkušenost neřeší? Otázky pro následující pořad. Dobrý poslech přeje Eva Lamelová.
2: Zaostřeno.
9: Na konci prosince loňského roku dostala Česká školní inspekce stížnost na střední zemědělskou školu v Humpolci. Podle policie se jedno z podezření týkalo nevhodné elektronické komunikace se sexuálním podtextem ze strany učitele směrem k žákyni. Druhé pak nevhodného chování se sexuálním podtextem ze strany některých učitelů vůči vybraným žákyním. Inspekce na stížnost reagovala rychle, říká hlavní školní inspektor Tomáš Zatloukal.
10: Protože se jednalo o právě charakter těchto, bych řekl, závažných podnětů, tak jsme na to reagovali relativně rychle. Hned na začátku prosince jsme zahájili šetření ve škole, a to způsobem komunikace jednak s žáky, s učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště, ale samozřejmě také s vedením školy, tak abychom získali komplexní přehled o tom, zdali to, co je v tom podnětu uvedeno, zdali je to důvodné nebo nedůvodné. Aktuální stav je takový, že my jsme uzavřeli na konci ledna to naše šetření, tam jsme konstatovali důvodnost těch podnětů, řešení zřizovatelem školy, což znamená krajským úřadem kraje Vysočina. Předali jsme ten podnět Policii České republiky. a bylo důležité rozhodnout, kdo je autorem té elektronické komunikace a zdali ten konkrétní člověk nespáchal nějaký trestný čin nebo přestupek.
11: Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Belřimov.
9: Vysvětluje vedoucí oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie kraje Vysočina major Dana Čírtková.
11: Kteří prováděli vlastní rozsáhlé šetření k jednotlivým bodům, kterými se zabývala školní inspekce. Kriminalisté se také věnovali dalším okolnostem, které by mohly mít se situací ve škole a s případným nevhodným chováním pedagogů nějakou souvislost. V rámci podání vysvětlení jsme vyslechli téměř 40 osob, vyhodnocovali jsme obsah různé elektronické komunikace, zabývali jsme se také obsahem příspěvku na sociálních sítích na mnoha profilech, které se případů mohly nějak dotýkat.
9: Policie ale došla k závěru, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek a věc předala městskému úřadu v Humpolci. Při dotazu na příslušný správní orgán nám ale bylo sděleno, že případ už nebude nijak dál řešen, protože došlo k jeho promlčení. Promlčecí doba u přestupku je jeden rok od jeho spáchání. A jak na situaci reagovala sama škola? V době, kdy problémy vznikaly a narůstaly, současný ředitel Zdeněk Smištík školu ještě nevedl. Nastoupil až začátkem školního roku 2024. V písemném vyjádření pro Český rozhlas, ze kterého nyní citujeme, ale uvádí, že v momentě, kdy se o problémech dozvěděl, učinil mnohá opatření.
0: V jednom případě byly škole doloženy nevhodné zprávy zasílané žákyním prostřednictvím aplikace Messenger. Jejich obsah jsem považoval za nepřijatelný a neslučitelný s profesionální komunikací pedagoga s žákyní. Škola proto na toto jednání reagovala a pedagog už ve škole nepůsobí. U dalších pedagogů byly zjištěné nedostatky v komunikaci a chování řešeny v pracovně právní rovině, včetně písemných upozornění na porušení pracovních povinností. Jejich další působení současně sledujeme.
9: Ředitel Smištík připouští, že některé informace o nevhodném chování se k němu jako k řediteli nedostaly. Proto se podle něj škola zaměřila i na jasnější předávání závažných podnětů uvnitř školy.
0: Zvýšili jsme informovanost žáků i rodičů. Posílili jsme školní poradenské pracoviště a upravili vnitřní komunikační mechanismy tak, aby se závažné podněty dostávaly k vedení školy co nejrychleji. Systematicky získáváme zpětnou vazbu od žáků a důsledně ji kontrolujeme dodržování školního řádu a etického kodexu. Došlo také k personálním změnám ve školním poradenském pracovišti i ve vedení školy. Zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny a připomínáme možnost elektronického podání podnětu. Škola v té době neměla a ani v současnosti nemá vlastního školního psychologa. To však neznamená, že by žákyně neměly možnost podpory. K dispozici jim bylo školní poradenské pracoviště a v případě potřeby bylo možné zprostředkovat také pomoc externích odborných pracovišť. Zpětně ale vnímám, že jsme mohli být v nabídce následné podpory aktivnější a systematičtější. Se studentkami jsme v kontaktu byli, ale právě průběžnou komunikaci jsme mohli zvládnout lépe. V této oblasti dnes postupujeme důsledněji.
9: Vysvětluje v e-mailu ředitel střední zemědělské školy v Humpolci Zdeněk Smištík.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Během jara mě oslovila dívka, jejíž totožnost redakce zná, ale z důvodu jejího bezpečí jí budeme v pořadu říkat Anna. Právě letošní mediální kauza jí přiměla veřejně promluvit o vlastní zkušenosti z této školy, kterou zažila před 4 lety.
12: Šlo o autoškoláka z té školy, který byl v důchodovém věku a poprvé jsme se potkali v prvním ročníku na dně otevřených dveří. Šla jsem na záchod a potkala jsem právě pana tak mi jako zahradil cestu a říkal, že jsem hezká, že jako odkaď jsem, z jaký třídy a když jsem vlastně chtěla konverzaci ukončit, tak mi vlastně chytil a nadzvednul mi sukni a kouknul se mi na zadek a pak mi řekl, že odteď už se mě bude pamatovat. No, cítila jsem se hrozně, nebylo mi to vůbec příjemný. Zároveň jsem z toho byla taková zmatená, nechtěla jsem si to ani moc jako připustit, že se to stalo. Kamarádila jsem se v Humpolci ze studenty z jiných škol a vlastně i jako oni to věděli. A o to vlastně bylo jako těžší to vůbec s tím být ven a někomu to říct, protože člověk měl vlastně pocit, že to všichni vědí a nikoho to stejně nezajímá.
9: Anna vzpomíná, že podobné zkušenosti měly i další dívky z této školy, které s učitelem absolvovaly autoškolu. Některé z nich prý odcházely zjíst nešťastné nebo plakaly. Učitel se jich při řízení dotýkal na stehnech a říkal jim oplzlé poznámky.
12: Šla jsem takhle jeden den se svými dvěmi kamarádkami a potkali jsme právě pana na lekci autoškoly. Stoupnul se nám do cesty a říkal, že ho moc mrzí, že mě nemá jako instruktor na autoškolu, že kdyby to tak bylo, že bychom si zajeli na kafíčko a po cestě zpátky by mě ojel nebo něco takového. Přefik, něco takového explicitního.
9: Nevhodné chování tohoto učitele nezažila Anna jen během autoškoly. Na jejím maturitním večírku se jí pokusil políbit a sahal jí také do výstřihu. Anna vzpomíná, co dalšího se tehdy dělo.
12: Komentoval moji postavu, mé oblečení. Pamatuju si, že mi často sahal na obličej. To bylo opravdu hodně nepříjemný. Hodně mi sahal na vlasy. Nevěděla jsem prostě, co mám v těch momentech dělat. Byla to mnohem let starší autorita a já jsem se vždycky jenom bála nebo se tak jako styděla, zamrzla jsem. Nechtěla jsem to říkat rodičům. Jsem měla i jako pocit, že by to jako všechno zkazilo v ten moment, protože byl můj maturitní ples, naši byli pyšný, jakože tam jsou. Nezdálo se mi to vlastně jako vhodný.
9: Anna se učitele bála a snažila se mu vyhýbat, což ale ve škole téměř nebylo možné. Nakonec našla odvahu o své zkušenosti promluvit a svěřila se své tehdejší třídní učitelce.
12: Bylo mi řečeno, že pokud se to bude chtít řešit, takže neodmaturuju a že jestli se mi to nelíbí, takže si mám říct přeci tomu učiteli, ať mě nechá být. Že se to prostě ví, že je takovej přítulnější, takže předpokládám, že se o tom prostě vědělo ve škole. A vlastně po pár dnech tak jsme měli návštěvu vedení u nás ve třídě. Bylo nám jakoby řečeno, že máme být velmi opatrní, co říkáme o škole, že by se nám to mohlo vymstít, že by se mohli postarat o to, aby jsme neměli maturitu. A vlastně pak odešli a paní třídní nám vyprávěla historku, kde nějaký kluci hanili dobré jméno školy před zájemci na dně otevřených dveří, ale dostalo se to zpátky k vedení a byli vlastně kvůli tomu vyhozeni ze školy. Nenechali ani odmaturovat, no. Přemýšlela jsem, že s tím půjdu na policii, ale bála jsem se. Věděla jsem, že je to slovo proti slovu a je to moje slovo versus slovo asi celý jako školy. Potom, co nám promluvilo do duše to vedení školy, tak jsem vlastně měla pocit, že je tam sásce moje vzdělání. Já se teďka uvědomuji, jakoby, že si myslím, že si toho fakt strašně moc jako nepamatuju. Prostě tak moc jsem jakoby nechtěla, aby se to dělo, že jsem prostě spoustu věcí úplně opustila. Jsem ráda, že to můžu říct a je mi v mě nějaká malá naděje, že už by to třeba nemuseli zažít další studentky.
9: To, co Anna popisuje, se stalo před 4 lety. Jak ale sama říká, následky tohoto traumatu si nese dodnes. Podobná zkušenost přitom vede řadu obětí k tomu, že o tom, co se jim stalo nebo děje, raději nikomu neřeknou. I proto je podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO důležité výpovědi oběti nezlehčovat.
13: Je potřeba prostě zajistit to, aby byla vyslechnuta pouze jednou, a to znamená někým, kdo je proškolený, aby bylo zajištěno, že se nebude muset potkávat s tím možným pachatelem, aby bylo zajištěno, že se to nedozvědí ostatní. Pokud ta instituce a ti, kteří v ní pracují, nějakým způsobem bagatelizují tu výpověď toho studenta nebo studentky, tak se prostě dopouští ještě sekundární viktimizace a to může mít na ty děti a nebo dospívající skutečně jako devastující dopad, stejně jako to násilí, které na nich bylo pácháno.
9: A jak by podle Malé měly školy v takovém případě ideálně reagovat?
13: Samozřejmě, škola musí neprodleně informovat orgány, kterých se to týká. A zákoník práce jim dává jako možnost postavit toho zaměstnance nebo tu zaměstnankyni mimo výkon, například pro překážky na straně zaměstnavatele a tak dále. Ale v praxi vlastně se často ti ředitelé bojí pracovně právních sporů, když nemají v ruce pravomocný rozsudek nebo jasné důkazy. Tak tady určitě je prostor nějakým způsobem posílit tu právní jistotu vedení škol tak, aby ten zájem dítěte a ta bezpečnost měla absolutní prioritu před ochranou toho zaměstnavatele. To si myslím, že určitě je místo, kde ještě máme prostor pro zlepšení.
9: Dodává zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Se stížností na nevhodné chování je možné se obrátit i na Českou školní inspekci. Obecně množství stížností dramaticky narůstá ve všech regionech, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Těch, které se týkají sexuálního obtěžování, je ale stále málo.
10: Není to ale proto, že by jich bylo asi tak málo, ale může to být způsobeno právě tím, že řada škol ty problémy umí řešit už na své úrovni, anebo jsou to skryté záležitosti, které než vlastně se projeví, tak to nějakou dobu trvá. I když zas na druhou stranu, zrovna v této oblasti, jsou to věci, o kterých se v té škole relativně rychle ví, minimálně mezi žáky. Možná to ví někteří učitelé, ale protože tam není nastavena ta vnitřní kultura v té škole, té komunikace, tak se to vlastně vedení školy může dozvědět až relativně pozdě. A je důležité si uvědomit to, že ve škole k různým situacím dochází, podstatné je a zásadní, jak ta škola má nastavené mechanismy rozpoznat ty rizikové jevy, jak na ně reagovat účinně, aby se do budoucna ta situace neeskalovala, aby se ty jevy eliminovaly. Ale klíčové je, že se ti žáci a vlastně všichni aktéři v té škole mají cítit jako bezpečně. A že dobrá škola není ta, která říká, že u nás se nic takového neděje. V té škole to nemusí být, protože ona to neumí poznat, anebo to naopak poznat umí, ale dělá všechno pro to, aby se to nevědělo navenek. Oba dva ty přístupy jsou mimořádně nebezpečné, protože téměř vždycky vyeskalují a způsobí velké škody na těch obětech, ale i vlastně na té reputaci té školy. Pokud žáci vnímají, že by ty jejich problémy vlastně se dál neřešili nebo je nikdo neřešil, naopak by se to možná měli pocit obrátilo proti ním, tak určitě ty své pocity a ty své názory sdílet nebudou s nikým a to je další problém.
9: Že jde o téma, o kterém je potřeba více mluvit, si myslí i dětský ombudsman Martin Beneš.
14: Měli bychom si to přiznat, protože ono je to takové trochu jako tabuizované téma, které tak nějak se tváříme, že se to neděje a to si myslím, že je chyba. Tak tím bychom asi měli začít. Měli bychom se o tom začít otevřeně bavit.
9: Poukazuje na to i aktuální výzkum organizace Consent, podle kterého má 120 000 lidí v Česku osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. Další 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo.
14: Ten projekt, kterému se věnuje ta organizace Consent, se jmenuje podle mě poměrně přeléhavě, jmenuje se Škola není seznamka pro vyučující. A tak to prostě je, že to teda není trestné podle stávající právní úpravy, je jedna věc, ale každopádně zůstává to, že je to krajně neetické a že je to v rozporu, když ne tedy s trestním zákonem, tak třeba se školským zákonem.
9: V české legislativě tedy není konkrétně zakotveno, jaké povinnosti má škola vůči žákům v této oblasti.
14: Není to legislativně zakotvené, skutečně se v tom legislativním rámci vlastně ty povinnosti jsou pouze obecně nastavené. Opravdu nejpřesněji se toho týká, tuším, že paragraf 29 školského zákona, který říká, že škola by měla být právě tím bezpečným prostředím. Může se toho týkat i antidiskriminační zákon, pokud se bavíme o nějakém sexualizovaném chování, ale takto detailně ty povinnosti škol v tuto chvíli nastavené nejsou, což je asi chyba.
9: Jak by tedy škola měla na podobné situace reagovat?
14: Je důležité, aby ta škola byla vlastně na tyhle ty situace připravená. A to připravená jak z hlediska preventivního, to znamená, aby měla třeba nějaké etické kodexy. To může výrazně pomoct právě i tomu vlastně té vůli oznamovat nějaké takové chování, protože prostě když si řekneme, co je v pořádku a co v pořádku není, tak to prostě víme. A to si myslím, že je důležité. A pak nemusíme právě pochybovat o tom, kde jsou nějaké hranice a co se smí a co se nesmí, co je a co není dovoleno, co by se mělo a co by se nemělo dít. A zároveň by měla mít ta škola plány k tomu, jak to řešit. To znamená, jak tu krizovou intervenci, jak ten postup konkrétně vést, aby prostě nemusel někdo improvizovat v situaci, kdy ta situace nastane.
9: Jaké dopady může mít sexuální násilí ze strany pedagogů na žáky a žákyně?
14: To, že samozřejmě takové chování má své následky u těch dětí, tak to je zřejmé. Ono tohle vyplývá třeba z nějakých zahraničních studií. Výrazně se zhoršuje školní prospěch dětí, které něco takového zažívají. Častěji dříve opouštějí vlastně vzdělávací systém, to znamená nedosáhnout takového vzdělání, kterého by jinak mohli dosáhnout. A samozřejmě zhoršuje to jejich nějaký prostě duševní stav, duševní well-being obecně. To znamená, je tam skutečně jako spousta rizik, které z toho pro ty děti plynou.
9: A jaká by teda podle vás měla být role té České školní inspekce při řešení případů sexuálního násilí ve školách?
14: Skutečně ta Česká školní inspekce je ten, kdo má zajišťovat nějakou kvalitu, ale kvalitu i právě ve smyslu toho bezpečí v tom vzdělávacím systému, takže ta tam pochopitelně hraje důležitou roli. A samozřejmě nějakou další roli v tom můžeme hrát i my jako dětský ombudsman, protože v případě, že třeba ani přístup České školní inspekce by neodpovídal tomu, co by to dítě nebo třeba rodič nebo kdokoliv další považoval za správné, tak se může obrátit i na nás a my se tomu můžeme věnovat ještě dál. Takže možná by bylo dobré to na té systémové úrovni a i já se o to pokusím v rámci svých jednání s ministerstvem školství to otevřít a zkusit to vést nějakým směrem k nějaké lepší prevenci.
9: Uzavírá dětský ombudsman Martin Beneš. Podle vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, ale určitý návrh řešení existuje už dnes v metodických postupech a doporučeních.
15: Dejme tomu v oblasti prevence primárního chování, kde jsou různé karty na různá témata a mimochodem je tam i karta, která míří k problematice sexuálních vztahů a podobně. Zároveň jsme vydali určitou metodiku, která charakterizuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, a to včetně případu sexuálního násilí nebo obtěžování. Ministerstvo školství je garantem třeba zákona o pedagogických pracovnicích nebo nese předpis pracovní řád pracovníků školství nebo se podílelo na takzvaném etickém kodexu učitele, což není teda úplně pracovně právně závazný předpis. Nicméně tam jsou vlastně, řekněme, zakotveny takové ty základní principy toho vztahu, to postavení toho učitele vůči těm žákům, vůči té škole, či jsou to vlastně osoby, které naopak mají zajišťovat bezpečnost, chránit zdraví a tak dále, mají zdůrazňovat prostě tu lidskou důstojnost, jo, a podobně.
9: Podle Taťány Malé, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je na metodice, kterou vytvořilo MŠMT a která popisuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, včetně případů sexuálního násilí, ještě potřeba pracovat a věnovat jí větší pozornost. Důležitou roli podle ní hrají také preventivní programy ve školách.
13: Tyto preventivní programy musí absolvovat také pedagogové a měli by být edukováni i v tom smyslu, co je akceptovatelné a přijatelné v chování ke studentům a studentkám a také to, jak poznat a jakým způsobem se chovat, když se třeba student nebo studentka svěří s takovým jednáním od jiného pedagoga. Ale rozhodně v tom máme rezervy.
15: Teď musím říct, žádné specifické školení tady k tomu není, jo, nastaveno. Nicméně budu vycházet z těch obecných dikcí přípravy budoucích učitelů, kdy například i v tom kompetenčním rámci budoucích učitelů je zakomponovány určitý pohled i na tuto problematiku, o které se tady bavíme.
9: Připouští Jan Mareš z MŠMT. Na školách také nejsou školní psychologové a speciální pedagogové povinně všude. Jejich přítomnost je podle Mareše v současnosti doporučená, nikoli povinná. Mimo jiné i proto, že těchto odborníků není na trhu práce dostatek.
15: Ministerstvo školství teď vytváří, řekněme, nějakými nástroji legislativními to, aby relativně v každé škole byl třeba školní psycholog, který může sehrávat velmi významnou roli právě i v takových situacích.
16: Je nějaká šance, že by ministerstvo školství iniciovalo výzkumy, sběr dat právě v této oblasti, protože kromě koncentu se tomu nikdo nevěnoval a ty data ze strany státní správy nejsou.
17: Nevím teď o tom, že bychom to měli v plánu, spíš teď, jak to říkáte, je to určitý námět. Já si nemyslím, že zrovna ministerstvo školství, ale Česká školní inspekce, že jo, tuhle záležitost můžeme určitým způsobem zmapovat. Takže bezprostředně nevím, že bychom se pouštěli do takového šetření, nicméně dáváte mi spíš tady podnět, že bychom mohli přes Českou školní inspekci minimálně zjistit některé věci.
9: A co je tedy možné udělat, pokud se dítě nebo student ocitne v situaci, jakou popsala v pořadu Anna? Tisková mluvčí krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková doporučuje v případě jakéhokoliv podezření na nevhodné chování pedagoga nebo na protiprávní jednání kontaktovat policii. Ta podle ní musí každé takové oznámení přijmout a prověřit, zvláště pokud se týká podezření na sexuální násilí.
11: Policie má každý oznamovatel zaručenou anonymitu. Ono, takovéto případy se velice obtížně dokazují, pokud ti lidé tu komunikaci třeba okamžitě mažou ze svých mobilů nebo z počítače. Ale hned při tom prvotním oznámení to u sebe mít člověk nemusí, ale poté je vždycky dobré třeba si to nějak zálohovat, pokud takové jednání nastává, ale hlavně důležité je včas to řešit. Rozhodně to neodkládat, protože potom by ti lidé mohli zbytečně procházet depresemi nebo nějakými problematickými stavy tím, že by to jednání ze strany pachatele, ať už známého nebo neznámého, by mohlo prostě gradovat. Jsme povinni informovat o jakémkoliv incidentu intervenční centra, takže máme k dispozici kontakty na psychologické poradny a různé další neziskové organizace, které jsou k tomu předurčeny.
18: Nejvíce podle mého názoru potřebujeme zajistit, aby děti měly důvěru v ten systém a jistotu, že když se svěří, tak budou vyslyšeny a chráněny. To je konec konců prostě častý jako příběh. Ale musíme na tom pracovat dál, propojovat ty školy, sociální služby, zdravotnictví i bezpečnostní složky prostě tak, aby ta pomoc, kterou tyhle ty oběti potřebují, byla fakt rychlá, dostupná a především koordinovaná.
9: Dodává na závěr zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá. A tím končí Zaostřeno, ve kterém jsme se věnovali problematice sexuálního násilí na dětech a mladistvých ve školách. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Lamelová.
19: Knihovny po celém Česku zaznamenávají menší zájem o půjčování klasických papírových knih a naopak rostoucí počty návštěvníků, kteří do knihovny přicházejí na nejrůznější akce. Knihovny se proto začaly zaměřovat i na program pro školy. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? To bude téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: A příští minuty vysílání Českého rozhlasu Plus nabídnou premiéru dokumentu Dalaj Lama Tvář soucitu. Portrét tibetského duchovního vůdce připravil Adam Šindelář.
1: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
2: Tedy ve dvou letech nalezen a rozpoznán 14. Dalaj Lama.
3: On výrazně změnil ten protokol Dalaj Lamovský.
4: Byl bych šťasten, kdyby navštívil naši zemi tibetský Dalaj Lama.
5: V Lánech Dalaj Lama zvolil takovou tu úplně nejstandardnější buddhistickou meditaci, to znamená...
6: Asi je těžké si najít přítele, jestliže jste takhle významná nábožensky, v tomto případě i politická figura.
7: Je to vlastně obrat, kterým se tak formálně stáváš buddhistou, jo? Ty přijímáš útočiště v Budavě, v Darmě a v Sangze?
8: Tisíce kilometrů, které takto putovali snad tím nejvíce nehostinným prostředím.
7: A že vlastně to ten exil prospěl, že ho naučil vnímat normální život.
8: Je to v podstatě stělesněné božství, nic menšího než tady tohle.

0: Česko patří k zemím, kde má myšlenka nezávislého Tibetu mimořádně silnou podporu. Svědčí o tom už třeba 30 let trvající kampaň Vlajka pro Tibet. Čím nás tibetský Dalaj Lama tak přitahuje? Proč si byl blízký s Václavem Havlem? A co může východní spiritualita nabídnout jiného než tradice západního křesťanství? Tohle je audiodokument Dalaj Lama, tvář soucitu. Moje první kroky vedou za Adamem Borzičem. Básník, publicista a terapeut už roky medituje a jeho duchovní cesta ho přivedla k buddhismu. Zajímalo mě, jak moc přímočará byla.
1: Tamhle mám buddhistický oltář, takový jako opravdu přímo zaměřený, kde mám prostě, mám Lama Tsultrimalione, svoji učitelku nebo ženu, kterou vnímám jako svoji učitelku, je tam soška zelený Táry. A tady mám tady ta pohlednice Buddhy. Obrázku Buddhy je pro mě velmi vzácná, protože to je připomínka mýho přijetí útočiště, který jsem přijímal před tibetským učitelem Yongi Mingu Rinpochem v roce 22. Já jsem vyrůstal v katolické rodině, ale otec byl takový hodně bigotní, maminka taková dost liberální, bych řekl, nebo taková nějak to moc neprožívala. Ale můj dědeček český a babička byli katolíci, kteří byli velmi takový laskavý a mírný, takový milý lidi. Ale někdy, když jsem byl ten teenager, tak jsem se začal zajímat o jiné náboženství a tehdy jsem četl poprvé Kerouakovi Darmový tulák a tam jsem se poprvé s buddhismem setkal a to bylo strašně krásný a to byla taková moje první prekonverze k buddhismu, kdy jsem asi 2 měsíce jsem se snažil být vegetarián, buzeroval jsem své kamarády, aby nepili alkohol a byl jsem trošičku nesnesitelný. A tehdy jsem prostě jakoby pod vlivem Dalmovi tuláku se poprvé s buddhismem seznamoval. Potom nastalo několik let odmlky a já jsem měl pak takový velký návrat k těm křesťanským kořenům, začal jsem studovat teologii, ale mě vlastně od začátku té teologie křesťanské zajímala vlastně takový téma, jako je mezináboženský dialog a spiritualita právě, která se setkává s těma jinýma náboženskýma tradicema. Takže jako jsem vždycky vlastně i v tom silným křesťanským období měl vlastně sympatie a buddhismus vždycky z těch všech ostatních náboženství nějak vyčníval.
0: Abych nasál atmosféru Tibetu, vydal jsem se na oslavu svátku Losar do Tibet Open House v Praze. Měl jsem štěstí. Potkal jsem se tam se Sašou Neumannem. Do češtiny přeložil tibetskou knihu mrtvých a buddhismus ho začal zajímat už za komunismu.
2: V té době my jsme byli jako zapálení zen buddhisti. On totiž v 80. letech tady vlastně existoval takový jakoby duchovně buddhisticko-spirituální underground, by se dalo říct. Jsme vydávali sami zdaty knížky, které jsme sehnali. A STB to nevadilo, protože necítili žádný přímý ohrožení jako z téhle strany.
0: Saša se po listopadu 1989 stal spojkou mezi bytem manželů Havlových a Laternou Magikou, kde svůj hlavní štáb mělo občanské fórum. Následně byl Havlovým tajemníkem. Podílel se tak na přípravě první návštěvy jeho svatosti 14. Dalajlámy v Praze.
2: Přišli za mnou ty kluci, co měli na starosti ten vchod a říkali, je tady nějaký pán z Indie a má od Dalajlámy dopis pro Václava Havla. V tom občanském fóru jakoby to zapůsobilo neuvěřitelně pozitivně a to zase zaujalo Václava Havla a tam někde se prostě zrodila ta myšlenka, že ho pozve v tom novoročním projevu do Prahy.
3: Rád bych, aby si nás jiné státy vážily za to, že prokážeme porozumění, toleranci a lásku k míru. Byl bych šťasten, kdyby ještě před volbami navštívil naši zemi, byť na jeden jediný den, papež Jan Pavel II. A tibetský Dalaj Lama. Byl bych šťasten.

0: když čekali před arcibiskupským palácem, až je z balkónu pozdraví vzácná návštěva. Osobní, tedy nikoli státní host pana prezidenta Havla, jehož původní jméno, tedy toho hosta samozřejmě, zní Tenzin Gyamtso. Mám pochopitelně na mysli jeho svatost 14. tibetského dalajlámu.
1: Is it peace or not? So I consider peace doesn't mean simply the absence of war.
2: Pan Havel říkal, že teda chce meditovat s dalajlámou. A tak jsme šli za těma Tibetanama a říkali jsme tak, jako že by byla tam meditace. A oni říkali, no, ale mistr nemůže nabízet meditaci, prostě žák musí přijít a požádat. No, oni sice jako k sobě měli hned hrozně blízko, ale zároveň tam byl takovej nesmírně milej ostych mezi nimi dvěma. A u pana Havla ten ostych teda znamenal, že on není schopný si o to říct. Takže jsme požádali teda my, dalajlámu, o tu meditaci s tím, že pan Havel tam přijde. Takže jsme tam seděli v knihovně v Lánech a dalajláma zvolil takovou tu úplně nejstandardnější buddhistickou meditaci. To znamená, že si má člověk představovat, že myšlenky jsou jako mraky na nebi, které plujou, a že se člověk nemá vázat na ty myšlenky, má nechat ty mraky plout, dokud se neobjeví jenom ta čistá obloha, protože to je jakoby účel té meditace, že už tam ty myšlenky nejsou a člověk spočívá jenom v tom klidu. A po té půl hodině to jako skončilo a dalajláma se otočil na pana Havla a říkal, co ty mraky? A pan Havel říkal, jaký mraky?
3: Dalším z těch, kdo první dalajlámově návštěvě v Praze přihlíželi, byl režisér William Poltykovič. Ve svých dokumentech, jako třeba Dalajláma v budhových stopách, zkoumá spiritualitu Asie.
4: Nějak tak víc jsem začal vnímat právě ve spojitosti s tou první návštěvou v Praze v roce 90, v útoru 90. Takže jsem s nimi navázal kontakt prostřednictvím tajemníka a tak. I jsem to fotil tenkrát, protože tenkrát jsem ještě kameru neměl svoji, jenom fotáček. Ten tibetský buddhismus je prostoupen absolutním soucítěním. Jo? Tam je ta pomoc těm trpícím bytostem je na prvním místě. Proto taky hlavním božstvem Tibetu je Avalokiteshvara, nebo tibetský Chenrezig, dalajláma jeho živoucím vtělením.
5: Poprvé jsem dalajlámu viděl i v Praze, když mi bylo nějakých, já nevím, 23, třeba 24. Je strašně si pamatuju, jak mě strhla ta jeho hrozná lidskost kombinovaná s tou neuvěřitelnou temperamentností, jak on se furt vošije sebou a furt se drbe a chechtá.
6: Oh, I always say favor the informal.
7: Vždy mám raději neformálnost. Konec konců setkání je druh komunikace a příliš mnoho formality jí může být na překážku. Jako dítě v Tibetu jsem musel prožívat dlouhé ceremoniály a tak jsem získal k formalitě nechuť. Dnes ovšem jako uprchlík nemusím tolik dbát na formálnost a tomu jsem rád.
4: On výrazně změnil ten protokol dalajlamovský, jo? Že ty předchozí dalajlamové k ním se běžný smrtelník nedostal, že jo. Ani se nesměl dotknout, ani nesměl překročit stín. Jo, tam se dávalo požehnání přes nějaký střapeček, nebo jo, že to bylo velice komplikované. A on tohle to všechno zrušil. On to sám říká, že ať potká kohokoliv, hned ho bere jako svého bratra nebo sestru.
3: Jaká je vlastně tradice dalajlámy coby tibetského duchovního vůdce? Co přesně znamená pro samotné Tibeťany? S těmito otázkami jsem se obrátil na Davida Gardáše, sinologa a tibetologa z projektu Synopsis.
8: Co je unikátní pro ten tibetský buddhismus je takzvaná instituce čulku, což jsou v podstatě převtělenci lamů, nějakých vysoce postavených mnichů, kteří se takto vlastně cíleně vrací za tím účelem, aby napomáhali cítícím bytostem. A právě ta nejznámější osoba a symbol této instituce je právě dalajlama. Ten má své kořeny, řekněme, v nějakém 14. století, nicméně v polovině 17. století velký pátý dalajlama se stal prvním, který takto sjednotil světskou a náboženskou moc na celé tibetské náhorní plošině. V případě tedy toho 14. po smrti 13. měly být vypozorovány některé indicie, řekněme, jeho blíže postavenými lámy a právě pobočníky, mimo jiné vize v mracích, které směřovaly na severovýchod od Lhasy, hlavního města v centrálním Tibetu. Dále i snad tělo 13. Dalaj Lamy se mělo po několika dnech, kdy zůstalo vlastně v nehybnosti na trůnu, pohnout tímto směrem. Spolu s tím tam měly být i některé vize, sny a meditační techniky u posvátného jezera Lamo Laco, které takto pospolu dali najevo, že by bylo záhodno hledat toho nástupce v regionu Amdo, které v současnosti je tedy zasazeno do čínské provincie Čínchaj. A tam byl právě následně, tedy ve dvou letech, nalezen, rozpoznán 14. Dalaj Lama, Lamo Dendrup, který následně tedy získal to Dalaj Lamovské jméno s přídomkem Tenzing Gyamco, 14. Dalaj Lama.
6: Basically very ordinary farmer.
7: Můj otec byl vlastně obyčejný rolník, ale protože můj starší bratr ve svém dřívějším převtělení byl také ve stejné rodině, byla naše ekonomická situace trochu lepší, ale obvykle můj otec prodával domácí zvířectvo a moje matka pracovala v zemědělství.
6: Then my mother was carrying some farm works.
4: A on právě už jako malinký, jako říkal, tak začal mluvit, říkal, že prostě balil si svoje věci, říkal, jedu do Lhasy, vázu mu sebou. A potom v těch dvou letech tam přišla ta vyhledávací komise v přestrojení, že on hned přiběhl k jednomu z nich, poznal v něm představeného lamu kláštera Sera, který je vlastně kousek od Lhasy, dnes je to součást města. Hned říkal Lama Sera, Lama Sera. A vlastně sáhl mu pod rouchu a vytáhl růženec, který patřil 13. Dalajlamu a řekl, to je moje.
3: V paláci Potala ve Lhase, skoro 2000 kilometrů od rodné vesnice, se malý Dalajlama začal pod vedením zkušených mnichů vzdělávat a připravovat na přijetí duchovní i světské moci. Vraťme se teď ale spolu za Adamem Borzičem. Jak pokračovalo jeho duchovní putování?
5: Už jsem byl dávno za hranicema toho denominačního křesťanství, to už jsem dlouhou dobu prožíval jako problematický pro sebe, pro svoji vlastní spiritualitu a myšlení, ale nějak jsem vlastně zažil takový moment, kdy mi začalo být těsno jakoby vlastně v tom základním jakoby klimatu těch západních náboženství, a to je vlastně v tom, čemu se říká teismus, to znamená v té víře, že to je nějaký stvořitel, který je oddělený od toho stvoření a který nějakým způsobem je vlastně nějaký dualitě vůči tomu. Pak začala takový tajemný událost. Jedna byla, že s mým přítelem Kolijou jsme si jeden večer z ničeho nic začali číst Upanishády a nějak se ten východ začal lákat. A pak se objevil filozof a estetik Martin Vrba, náš kamarád, a doporučil mi knihu Lamy Ješe Tuptena, Úvod do tantry. A to byla knížka, která opět způsobila takový velký převrat. A ještě to bylo takový, takhle ty věci někdo doprovázejí synchronicity, že my jsme zrovna jeli do Paříže na dovolenou a ubytovali jsme se v čtvrtí Maré, v takovém srandovním domku, uvnitř toho dvora byl takový malý domek. No ale co bylo nejpodivnější, když jsme odemkli ty dveře, že, kde jsme bydleli, tak jsme zjistili, že ten dvorek je takový malý buddhistický chrám. Takže to byl takový začátek. No a k tomu byly takový ty pokusy vlastně jako učit se meditovat a začít prostě zkoumat tu rozsáhlou mandalu toho bohatství.
6: The training or study Buddhism according to Tibetan tradition is quite...
7: Studium buddhismu podle tibetských tradic je velmi náročné a sám předmět je velmi těžký, je zapotřebí velkého úsilí. Víte, jako školák jsem byl dost líný, ale na druhé straně jsem se dobře učil, takže jsem strávil dost času hrou a méně učením. Můj učitel měl proto neustále po ruce rákosku a občas se na ně významně podíval, ale naštěstí ji nikdy nepoužil.
3: Čtvrtek 14. Dalajlámu od dětství přitahovaly technologie. V paláci Potala si promítal filmy a snil o modernějším Tibetu. Jenže v roce 1949 vyhlásil vůdce čínských komunistů Mao Tse-tung v Pekingu vznik Čínské lidové republiky. A už o rok později vstoupila její armáda na tibetskou náhorní plošinu. Tibet tak přišel o svou nezávislost. Dalajlámovi bylo 15 let a po roce 1950 se nějaký čas snažil najít způsob, jak s novým režimem vyjít, ale bez úspěchu. Tibetské povstání v roce 1959 bylo tvrdě potlačeno čínskou armádou a Dalajláma odešel do exilu.
8: Musíme si uvědomit, že to byly tisíce kilometrů, které takto putovaly snad tím nejvíce nehostinným prostředím a největší velehory světa, ten Himalajský masiv. A povedlo se mu to tak, že se převlékl, vydával se za vojáka, aby v momentě, kdyby byli zastaveni čínskými jednotkami, nepřišli na to, že jim odchází vlastně nejdůležitější představitel toho tibetského buddhismu, samozřejmě by nenechali projít takto. A byla tam nutno podotknout i pomoc ze západu, kdy CIA takto dodávala tibetským vojákům a partizánům prostředky na to, aby dokázali vůbec skoordinovat, zmapovat to prostředí, případně se ubránit nějakém útoku ze strany těch čínských vojáků. Indická vláda přemýšlela, kam umístit takto početnou delegaci tibetských exulantů a pro Dalaj Lámu a následně i vzniklo tedy exilovou vládu a vybrala onu Dharamsalu, což byla původně tedy britská vojenská oblast, kde takto mohli využít tedy ty uvolněné kapacity po té, co Indie získala nezávislost.
3: Tam ustanovil ústřední tibetskou správu, tedy exilovou vládu. A v dalších desetiletích usiloval o autonomii Tibetu. Netřeba asi dodávat, že k velké nelibosti Číny. Ale také se věnoval péči o tibetské uprchlíky a o udržení tibetského duchovního a kulturního dědictví.
9: Norsko. Nobelova cena míru pro rok 1989 byla udělena tibetskému duchovnímu vůdci Dalajlámovi. Podle Nobelova výboru ji Dalajláma dostal za trvalou činnost ve prospěch samostatnosti tibetského obyvatelstva, odmítání násilných metod a navrhování mírových způsobů řešení problému.
5: Já třeba na Dalajlámovi miluju, jak vlastně tohle, když on třeba mluví o Číňanech, to je velice specifický věc, protože ty opravdu cítíš, že on opravdu k tomu ani k té čínské vládě, ani k těm čínským komunistickým představitelům, on opravdu necítí nenávist. To je, já miluji jednu jeho promluvu, kde on říká, že je Číňanům vděčný za to, že ho udělali lepším člověkem, že prostě díky Číňanům už není tak oddělený od lidí, že v Tibetu by možná ten systém přece jenom byl dost teokratický v uvozovkách a že vlastně ten exil prospěl, že ho naučil vnímat normální život, setkávat se s lidma, že vlastně v nějakém smyslu slova je k tomu vlastně ta tibetská tradice vlastně rozšířená do celého světa. A že tohle všechno vlastně on říká, takže možná to nakonec bylo zamaskované požehnání. A to je tak strašně originální a jiný způsob myšlení.
3: V roce 2011 dospěl Dalajláma k přelomovému rozhodnutí. Nechal si pouze roli duchovního vůdce, zatímco světskou moc předal lídrovi, kterého si Tibeťané demokraticky zvolili.
10: Dalajláma se vzdává politických funkcí. Nejvyšší tibetský duchovní to prohlásil dnes, tedy v den 52. výročí tibetského povstání, které Čína krvavě potlačila.
3: Ještě jednou se vraťme za Adamem Borzičem. Zajímal mě okamžik, kdy se tedy pro buddhismus opravdu rozhodl.
5: To v roce 22 tady byl Jongmingu Rinpoche, současný tibetský učitel, který hodně působil na západě, je to škola, tuzal, že se jmenuje Tergar, a takový moderní buddhistický učitel, který hodně jako se zabývá dialogem s západní psychologií, vědou. A to byl takový retreat třídenní, kde prostě se jako meditoval tři dny, tady v Praze. A pak přišla nabídka přijmout útočiště. Já jsem se trošku vyděsil, jo, protože jsem říkal, a co teď, tyjo? A pamatuju si, že jsem tam potkal Láďu Poršla, což je můj spolužák z fakulty teologický, o kterém jsem věděl, že už roky praktikuje vajrajánový buddhismus. A tak jsem, jak jsem tam stál předtím, tak jsem říkal, že bych teda rád přijal to útočiště, ale pak jsem se ho zeptal, jestli to musí znamenat, že se musím úplně jako oddělit od toho Ježíše, že to já zase jako asi úplně nedokážu. A on se tak usmál, říkal, co teda nemusíš. Buddhismus takhle nepojímá svět, že musíš všechno zabrhnout, to starý. A přijetí útočiště vlastně znamená, tak formálně je to vlastně obřad, kterým se tak formálně stáváš buddhistou, jo? Ty přijímáš útočiště v Budhovi, v Darmě a v Sangze, odstřihnou ti vlasy, dají ti darmový jméno, který se vylosuje, a pak ti dává ten mistr nebo ten učitel, prostě učitelka, který tě uvádí do toho, tak ti dávají vlastně jakoby tři takové duchovní poučení. Jo. Třetí doporučení mě, to mě léčilo. To musím říct, že to moje, to různý šrámy z mého katolického dětství uzdravilo naraz. A to bylo doporučení, že bych všechno přijímal na základě svého svědomí a své svobody. To je velmi důležitý moment, protože Buddha sám, myslím, historický Buddha sám v jednom takovým, v jedný takový sutře, je takový moment, kdy se tam baví s kalamitama, to by takový skeptici, jo, takový jako svobodomyslný lidi, no, tak jako, a on jim říká, jako nepřijmejte nic, co vám říkám, protože jsem vám to řekl já, a tak jako zlatník zkoumá kvalitu zlata, tak vy zkoumejte to, co vám, tu nauku. A pokud vám funguje, pokud prostě vám pomáhá, tak se jí držte.
3: K Tibetu a Dalajlámovi má blízko také Kateřina Procházková, novinářka projektu Synopsis a spoluautorka knihy Dalajláma a Havel.
11: 10. prosince jeho svatost přiletěla do Prahy. Havel už byl v té době hodně seslábrý. Setkali se ve Voršilské v kanceláři Václava Havla a poté strávili nějaké

0: Vědnostmi. Nestačí jen opakovat Havlovo jméno. Živé musí být jeho ideje.
1: Ta nejosobnější, to je tedy to setkání z minulého roku, kdy jsme měli možnost mu osobně představit a přivést knihu, která vyšla. A byl, musím říct, velice dojatý, když viděl právě tu fotografii, kde je s Václavem Havlem. Asi je těžké si najít přítele, jestliže jste takhle významná nábožensky, v tomto případě i politická figura. Takže blízké přátele měl spíše v zahraničí, než v tom okruhu těch lidí v Indii.
2: Tibetský buddhisti si myslí, že to je tak, že se to účtuje hned. Proto je takový důraz na to, že bychom se měli snažit myslet a mluvit a konat pozitivně a ve prospěch ostatních bytostí. I ty myšlenky, i ty slova, i ty činy nějakým způsobem vyzařují do toho prostoru kolem nás. A v tom prostoru se setkávají s myšlenkama a činama a slovama jiných lidí. A podle mě ten důležitý princip, kterým se to děje, je rezonance. Ty dobrý činy se posilují a ty špatný činy se bohužel posilují taky. Ale oni prostě spolu rezonovali. To, že vůbec existuje Tibet Open House a že tady sedíme, je taky výsledek této rezonance.
3: Je pro mě zásadní ta kombinace faktorů, jak je na něj nahlíženo Tibeťany, jako v podstatě stělesněné božství, nic menšího než tady tohle, ale spolu s tím z něj vyzařuje naprosto lidská čistá energie i ten humor, který si drží ve svých 90 letech, kdy žertoval, že má stále všechny zuby, že ještě dobře slyší a že tady hodlá být snad do svých 130 let.
1: Já si myslím, že je taky strašně důležité to, že Dalaj Lama tady jenom nepropaguje buddhismus, ale že hovoří také o politice a nebojí se toho. On jednou odpověděl na jeden z dotazů, proč se tak politicky angažuje, a on řekl, jsem buddhista, ale svět nezmění jedna modlitba nebo modlitby.
4: Konec konců od politiky oddělený být ani nemůže, protože i ta určuje, jak to bude s jeho nástupcem. Čína, která oficiálně zastává státní ateismus, totiž v roce 2007 vydala jedno z nejabsurdnějších nařízení. Příští Dalaj Lama se může převtělit pouze do osoby, která se narodí na území Čínské lidové republiky. To, aby nad ním měla kontrolu. Tohle vměšování ale Dalaj Lama odmítá.
5: On říkal, Dalaj Lama, ta instituce bude pokračovat, pokud si to Tibeťané budou přát. A oni si to přejí samozřejmě. Výhodnější je narodit se mimo Tibet. Nakonec ta Indie je velká tibetská komunita, že? Velký exil, takže tam asi to je nejsnažší. A taky říká, že ty ženy mají blíž tomu soucítění, jak by se měly i víc angažovat v tom veřejném životě. Takže říká, že i prostě Dalaj Lama příští vtělení může být žena.
6: True happiness without fear and self-confidence, and when you feel, when you look, see your...
7: Skutečné štěstí je život beze strachu a jistota, že váš život byl někomu užitečný, že jste nespůsobil druhým žádné problémy. Pak se můžete cítit šťastem.
6: My life no cause any problem for other. Then you feel, oh, very happy.

0: Slyšeli jste audiodokument Dalaj Lama Tvář soucitu. V dramaturgii Jakuba Horáčka ho natočil Adam Šindelář. Zvuk a sound design Jonáš Rosůlek. V pořadu byla použita citace z novoročního projevu prezidenta Václava Havla z roku 1990.
1: Radiokniha.
2: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.

0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 3:45 odpoledne na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Skončily volby v Brazílii. O novém prezidentovi pravděpodobně rozhodne až druhé kolo hlasování. Ve Varšavě našli aktivisti způsob, jak ženám umožnit rychlý a anonymní přístup k potratovým pilulkám. Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu a počasí zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Brazílii skončilo první kolo prezidentských voleb. Výsledky by měly být známé už v noci. Analytici očekávají, že nikdo v nedělním hlasování nezíská přes 50% hlasů a o příštím prezidentovi tak rozhodne až druhé kolo 25. října. Nejvyšší šanci na vítězství mají podle průzkumů současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový kandidát Flávio Bolsonaro. Jeho otec, kontroverzní ex-prezident Jair Bolsonaro, si od loňska odpikává 27 let v domácím vězení, je odsouzený za pokus o státní převrat. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. Nepodloženě ho spojil s úmrtím lidí při povodních a zaměstnance organizace označil za parazity. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mil.
2: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský Abort Omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Lidé v Karlových Varech si stěžují na skupinky mladíků, které při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a v pěších zónách jezdí rychle a nebezpečně. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
3: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Pardubice vyhráli v hokejové Tipsport Extralize nad pražskou Spartou 6-4. Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořil nový rekord soutěže. Slezané vyhráli všech 8 úvodních zápasů sezóny bez ztráty bodu. V dalších zápasech 8. kola podlehla Mladá Boleslav Liberci 3-5, Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Karlovarští nakročili tříbodovému zisku v první třetině, po které vedli 2-0. Pak za stavu 3-0 hrála Plzeň dlouho přesilovku, ale energii pomohl šťastný odraz od zadního mantinelu. Černoch byl sám před brankou a dal další gól, pokračuje trenér Karlových Varů Pavel Patera.
4: Do toho zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme i produktivní, vedli jsme 2-0, to nás uklidnilo. Pak ty další dvě třetiny byly hodně vyrovnaný a samozřejmě nám k tomu klidu pomohl ten šťastný gól v závěru. Samozřejmě by to bylo jenom o dva góly, tak Plzeň měla ještě šanci, tak už to bylo pro ně těžký.
5: Na D10 u Benátek a dálnici D48 na Přerovsku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za Benátkami nad Jizerou osobní auto srazilo lesní zvěř 31. kilometr. Další střet auta se zvěří čekejte na D48 u Bělotína směr Nový Jičín. Je to mezi prvním a druhým kilometrem kousek za sjezdem z dálnice D1. Kolem obou nehod teď projedete plynule. D8 u hranic s Německem po úplné uzavírce průjezdná omezeně. V tunelech se mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jezdí jen v tubusech na Prahu obousměrně. Směr Drážďany se kolona rozjíždí pomalu. A v Praze Libni u Bulovky je neprůjezdná Povltavská ulice. Podle policie úsek zavřel velký požár porostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Blížící se volby a ohlášená prezidentova neúčast. Spor v Evropské unii o podobu sedmiletého rozpočtu a postoj české vlády či návštěva papeže Lva 14. ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
6: Už za několik dní v pátek a v sobotu nás v Česku čekají volby komunální a do třetiny senátu. Tento týden ale vzbudilo pozornost oznámení odboru komunikace kanceláře hlavy státu, že prezident republiky Petr Pavel tentokrát kvůli své účasti na privátní akci hlasovat nepůjde, ač ho to kvůli chybě v plánování mrzí. Týkaly by se ho volby do zastupitelstva domovské obce Černoušek, vzhledem k tomu, že v příslušném senátním obvodu, kde by hlasoval, letos volby nebudou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
7: V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on se chová většina Čechů. Posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54% voličů. Ze všech ostatních pohledů ovšem už na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoliv, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost. U politiků bychom pak postoj nejdu volit označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy o veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají. Popřípadě, zda si nedělají z občanů tak trochu legraci. U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu. A měl by tedy svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit. Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoce, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Konec konců, pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství. Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovu zvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nyní nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno. Co jste to za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby? Nebo proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám? A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit. Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám poněkud zanedbává, může být sympatie rychle tatam. Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil. V pátek sedl v Marrakeši nebo v Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černoušek. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
6: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jsou dotace zemědělcům důležitější než konkurenceschopnost? Otázka, kterou si položil publicista Jan Vávra.
8: Jak praví klasik, o peníze jde vždycky až v první řadě. Pokud se optikou tohoto okřídleného rčení podíváme na porcování evropského medvěda, ke kterému se teď chystají státy Evropské unie, pochopíme, jaké jsou skutečné priority jednotlivých států. Schyluje se totiž k bitvě o rozdělení peněz pro nové rozpočtové období 2028 až 34. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši zhruba 2 bilionů eur, tedy asi 49 bilionů korun. Nyní ovšem 6 bohatých zemí, Německo, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Finsko, požaduje v rozpočtu škrty ve výši stovek miliard eur, tedy několik bilionů korun. Ušetřit se má hlavně na zemědělské politice a také na pomoci chudším regionům. Novými výdajovými prioritami Evropské unie má podle těchto států být především obrana a konkurenceschopnost Evropy v soupeření s Čínou a Spojenými státy. Připomeňme, že rozpočet Evropské unie je financován hlavně příspěvky členských států. 6 těchto států dohromady zajišťuje asi 40% příjmu rozpočtu. Konkurenceschopnost a obrana jsou jednoznačně i v zájmu České republiky. Vždyť naši politici při každé příležitosti kritizují Evropskou unii za to, že ztratila schopnost konkurovat nejvyspělejším ekonomikám, že v rozvoji moderních technologií zaostává a že je technologicky závislá na Číně a Spojených státech. Podobně kritizují Evropu, že zanedbala svoji obranu, že je zcela odkázána na pomoc Spojených států a velebí Donalda Trumpa za pověstný budíček. Proto poněkud překvapuje, že se Česká republika ocitla ve skupině 17 států, které se postavily proti škrtům a novým navrhovaným prioritám. Tyto státy naopak požadují, aby přibylo peněz na zemědělství a regionální rozvoj a aby celkový rozpočet překročil navrhované 2 biliony eur. Premiér Babiš na konci srpna po jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Praze prohlásil, že škrty v zemědělských fondech a tzv. Kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu nepřijatelné. Není to tak dávno, co se premiér Babiš holedbal dopisem, který zaslal ostatním lídrům Evropské unie a ve kterém vyzývá k posílení konkurenceschopnosti 27. Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se Evropské unii nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, naléhal Babiš. Ale když teď přijde na věc a mohl by pomoci nasměrovat Evropskou unii k technologickému rozvoji a posílení obranné schopnosti, začne volat po starých časech a požaduje další pumpování peněz do zemědělství. Přitom Česká republika už vzhledem k svému ekonomickému růstu přestává patřit mezi ty nejchudší regiony. Nelze se bohužel ubránit domněnce, že za postojem České republiky k novým prioritám Evropské unie je především obava našeho premiéra, že by tím mohl přijít o velkou část dotačního balíku pro Agrofert. Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Česká republika neměla podporovat snahu posílit jak obranu Evropy, tak její schopnost konkurovat nejvyspělejším státům, která panu premiérovi tak leží na srdci. Postoj Německa, Nizozemska, Švédska, Dánska, Rakouska a Finska odhaluje skutečně hluboký rozpor mezi evropskými politiky v otázce, co je nejdůležitější pro budoucnost evropských států. Buď bude Evropa investovat do svého ekonomického a technologického rozvoje a samostatnosti v obraně, nebo bude dál posílat peníze zdejším agrokombinátům, které již dnes kontrolují domácí trh s potravinami a mají díky svému dominantnímu postavení obrovské zisky.
6: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Tento týden jednal v Praze s předsedou české vlády Andrejem Babišem italská premiérka Giorgia Meloniová. Předsedkyně vlády země s třetí největší ekonomikou v Evropské unii a podle HDP osmou největší ekonomikou na světě. Jedním z klíčových bodů jejich jednání byly body, které chce Česko a Itálie společně prosazovat v Bruselu, jako otázka budoucího sedmiletého rozpočtu Unie a dotace, kterým se věnoval Jan Vávra v předchozím příspěvku, či reforma systému emisních povolenek. Střední Evropa má v Itálii přirozeného spojence. Praha se totiž dotáhla na Řím, říká ke společným zájmům obou zemí evropský editor deníku Luboš Palata.
9: Byl jsem před několika dny na prodlouženém víkendu v Římě, který byl v kombinaci s Vatikánem v pozdním létě opět okouzlující, ale po návratu jsem si v té naší Praze připadal jako v bohatším, klidnějším, uklizenějším a lépe fungujícím městě. Není to nějaká namyšlenost, jen konstatování statisticky podloženého faktu, že se Česko na Itálii v mnoha ohledech ekonomicky dotáhlo a nebýt uměle podseknutých českých platů, tak by ten pocit mohl člověk prožívat v Itálii i jako turista, což se pravda zatím tak úplně neděje. Oproti Itálii, jejíž dluh přesahuje 110% hrubého domácího produktu, máme navíc ještě několik desítek let šanci Itálii dohánět i tím, že si budeme žít, tak říkajíc, na dluh. A pokud to neprojíme, ale skutečně investujeme, můžeme Itali skutečně ještě v tomto desetiletí dohnat a v tom příštím i předehnat. Nedávná návštěva italské premiérky Giorgie Meloniové v Praze byla proto projevem přirozeného zájmu o střední Evropu, kde především Česko a Polsko podávají hospodářsky obdivuhodné výkony, byť ty české jsou těmi polskými trochu překrývány, mnohdy neprávem. Z podobné hospodářské úrovně vyplývají i podobné evropské zájmy. Především pokud jde o evropský rozpočet, z něhož by jak Česko, tak Itálie v příštích letech chtěli dál financovat svůj hospodářský vzestup. Další spolupráce je nepochybně možná i v omezování nelegální migrace, kde Itálie pod vedením Meloniové průkopníkem umisťování odmítnutých žadatelů o azyl v třetích zemích. A také ukázkou, že tento slibně se tvářící nápad má spoustu problematických momentů. Třetí oblastí, kde nachází nejen Česko, ale i Polsko s Itálií společnou řeč, je pomalejší prosazování Green Dealu. Itálie totiž ve své energetice zaspala. A podobně jako v Česku a Polsku je také na Apeninském poloostrově využívání čistých zdrojů energie v plenkách. Zároveň ale platí, že ani celý Visegrád společně s Itálií na změnu rychlosti Green Dealu nestačí a bude potřebovat další spojence. Každopádně zájem Itálie o střední Evropu je jen dobře a pomáhá snížit přílišnou závislost regionu na Německu i pocit osamění Visegrádu v pohledu na některé evropské problémy. Z českého pohledu má tento zájem i nostalgickou vzpomínku z doby založení Československa, kdy Itálie a Italové byly vedle Francie a Spojených států pro vznik novodobého českého státu zásadní. Což je dobrý základ k tomu na tuto spolupráci o 100 let později navázat.
10: Jaké společné zájmy mají Česko a Itálie, komentoval evropský editor deníku Luboš Palata.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Papež Lev XIV. Tento týden ukončil svou čtyřdenní návštěvu Francie, do které přijel jako první hlava katolické církve po téměř 20 let. Jeho návštěva vyvolávala v zemi Galského kohouta ohromný zájem. Jenom mši, kterou Lev XIV. Sloužil pod širým nebem na náměstí Svornosti v Paříži, navštívilo podle Vatikánu až 800 tisíc lidí. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
11: Francie má už 120 let odluku církve od státu. Tento sekulární princip, ve Francii nazývaný laickost, laicité, je po léta jedním z určujících pilířů francouzské společnosti. Prakticky to znamená, že náboženství je osobní záležitostí a nevnáší se do veřejného života. Je tam nemyslitelné, aby třeba nový prezident šel po svém zvolení na mši do katedrály, jak se to zavedlo u nás, nebo že by biskup žehnal otevření dálnice. Proto se také úřady staví proti zahalování tváře na veřejnosti a ve škole jakožto viditelným symbolům islámu. Francie kdysi bývala katolickou zemí par excellence. Říkalo se jí nejstarší dcera církve, hned po Itálii má nejvíc vědců, odtud byla vyhlášena první křížová výprava a tak dále. Když před pár lety hořel pařížský chrám Notre Dame, to drama sledovala se zatajeným dechem na obrazovkách pomalu celá planeta. Dnes je tam katolická víra na výrazném ústupu. Že jsou katolíky, o sobě tvrdí asi 45% dospělých Francouzů, hlavně starších, což je stále o trochu víc než deklarovaných nevěřících. Jednou za měsíc jde na mši ale jen 5% dospělých. V nedávné době je vidět nový fenomén, kdy rok od roku nepatrně narůstá počet mladých lidí, kteří se nechávají pokřtít. Nejde ovšem o velká čísla, letos jich bylo asi 20 tisíc. Zájem těchto mladých je možná i reakcí na stále viditelnější islám a projevem jakéhosi přimknutí k tradici Francie. Pro srovnání, k islámu se hlásí asi 7% dospělých Francouzů. V tomto kontextu přijel na svoji první návštěvu do Francie nový papež Lev XIV. Jeho předchůdce František tam sice zavítal 3x, ale vždy jen na skok a do jednoho města, jako by ho ta země nezajímala. Současný papež teď naopak podnikl po Francii dlouhou a nabitou, výrazně medializovanou cestu. Její hlavní osou bylo porozumění a otevřenost a podle očekávání odmítl čerstvě uzákoněné napomáhání k ukončení života. Za 4 dny stačil absolvovat gigantickou mši na náměstí Svornosti, jednou z největších náměstí Evropy. Přišlo tam snad 800 tisíc lidí a stáli po celé délce elizejských polí až k Vítěznému oblouku. V prezidentském paláci měl projev k politikům, sloužil mši v Notre Dame, zavítal do UNESCO a na Národním stadionu celebroval večerní mši pro 80 tisíc mladých. Velmi sledovanou byla jeho cesta do poutního místa Lourdes, věnovaná mimo jiném obětem sexuálního násilí v církvi, které ve Francii velmi otřáslo její pozicí. Setkal se tam mimo jiné se 7 takovými oběťmi, ale nijak zvlášť jim vstříc nevyšel. Řekl jim sice, že to násilí mělo systémovou, nikoli jen individuální povahu, ale později svůj výrok popřel. Svoji cestu uzavřel v Metách, kde vzdal hold Robertu Schumannovi, jednomu z poválečných otců sjednocené Evropy. A řekl tam, že křesťanství učí o rovnosti všech a že Evropa se musí připravit na příchod lidí utíkajících před válkou a pronásledováním i hledajících lepší život bez bídy. Odmítl tak implicitně teze krajní pravice, která je ve Francii na vzestupu. Ani jednou ale nezmínil ruskou agresi, mluvil obecně o dodržování mezinárodního práva a o nutnosti trpělivého dialogu. Pozornost ale vzbudila jeho formulace, že při vyjednávání je třeba být připraven, cituji, obětovat určité pozice pro vyšší dobro.
10: Návštěvě papeže Lva 14. ve Francii se ve svém komentáři věnoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Chyťte extremistu. Tak nazval svůj následující komentář publicista Jefim Fištejn. Tady je jeho názor.
9: Není tomu tak dávno, co jsem s překvapením pozoroval, jak moji pokrokovější kolegové slzí při poslechu projevu Angely Merkelové na nový rok 2016. Zdalo se jim, že jsou svědky konečného vítězství politického liberalismu, bezbřehého humanismu, multikulturalismu a ostatních izmů, co jich je. Přitom německá kancléřka zrovna páchala největší zločin na vlastním národě, na Evropě a možná na celém lidstvu. Protože nikoli pravicoví populisté, nýbrž nadmíru aktivní liberálové jsou pravými extremisty naší doby. Poslední věta není z mé hlavy, ale citát z velmi diskutovaného článku britského novináře Matthew Asayeda, otištěného nedávno v deníku The Times. Mohutná mediálně ozvěna článku ukázala, jak rychle se veřejný diskurs posouvá doprava a dává za pravdu těm z nás, kteří podobný názor vyslovují již mnoho let. Celou tu dobu, tvrdí Matthew Sayed, jsme brečeli na špatném hrobě a hledali extremisty tam, kde nejsou. Pravými extremisty, podle Sayeda, nejsou obyčejní muži a ženy, kteří chtějí mít chráněné hranice, řízené přistěhovalectví, rozumnou energetickou politiku a vládu, pro níž zájmy vlastních občanů jsou na prvním místě. Ba ne, říká žurnalista londýnských Timesu. Pravými extremisty jsou zaťatí liberálové, kteří za poslední čtvrt století nejenže tyto hodnoty odbourali, ale sami se zradikalizovali natolik, že naprosto ztratili kontakt s většinou svých spoluobčanů. Matthew Sayed jako zhmotnění tohoto nešvaru přímo uvádí Angelu Merkelovou, její katastrofické rozhodnutí vpustit do země v roce 2015 přes 500 000 utečenců z Blízkého východu vytvořilo neúměrný demografický a kulturní tlak a destabilizovalo politiku v mnoha zemích Evropy. Její kroky a obdobná rozhodnutí Tonyho Blaira, Emmanuela Macrona, švédského premiéra Stevena Lívena a nyní španělského předsedy vlády Pedra Sánchese jsou pravými zdroji prudkého růstu podpory různých populistů v Evropě. A nejde jenom o neřízené přistěhovalectví. Jak poznamenává Matthew Sayed, takový bezhlaví liberálové prováděli stejně protismyslnou energetickou politiku již po ruském obsazení Krymu. Podporovali stavbu plynovodu Nord Stream 2, pravidelně snižovali výdaje na vlastní obranu a pak upadali do hysterických záchvatů, když jim Američané vytýkali neplnění svých závazků vůči NATO. Prosazovali pomatenou politiku net zero, jejím cílem byla sotva dosažitelná nulová bilance emisí skleníkových plynů a tak dále. Ve výsledku se politického a mediálního establishmentu Západu zmocnila kulturní levice. Státní instituce a média se stala semeništěm radikálně levičáckých názorů. Extremisté, kteří reprezentují maximálně 10 až 15% obyvatelstva, začali tvrdit, že vyjadřují zájmy většiny. Zatímco těm, kteří se snažili vzdorovat kulturnímu převratu, posměšně nadávali do extremistů. Těmito argumenty Matthew Sayed z londýnského deníku The Times vysvětluje, proč stále více voličů v Evropě podporuje populisty. Dochází k osudovému zlomu, píše uznávaný novinář. Cituji, Overtonovo okno, neboli sada názorů přípustných ve společenském diskurzu, se opět dalo do pohybu. Jenže tentokrát se sune opačným směrem.
10: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A ani dnes nebude chybět závěrečná glosa. O tom, jak je všechno rychlejší a rychlejší, hovoří herec, režisér a fotograf, předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
12: Přemysl Oráč to měl jednoduché. Podědil pluh po svém otci, ten po svém otci a ten také po svém otci. Byly doby, kdy slavná cesta do Říma trvala mnoho týdnů, vývoj kultury a uměleckých směrů se počítal na desetiletí. Vliv italské renesance se v některých zemích projevoval až o desítky, možná i stovky let později. Kultura, prostředí a styl života vnuků se příliš nezměnily od kultury jejich otců a dědů. Poslední století přináší však zásadní změnu. Říká se, a je to tak trochu fráze, že všechno je rychlejší a rychlejší. Můj táta, velký technik a obdivovatel nových přístrojů, používal jako učitel pro přehrávání zvuku kotoučový magnetofon s magnetickým páskem. Měl dvě rychlosti, podle toho se měnila kvalita. Za mnoho let se objevila kazeta s jednou rychlostí, s podobným magnetickým páskem. Z jedné bedinky byly dvě a otec si nadšeně vychutnával stereozvuk. Za celý jeho život to byl kompletní vývoj přístrojů nahrávajících zvuk. Když jsme poprvé poslouchali společně digitální záznam zvuku z CDčka, byl u vytržení. Moje současné domácí nahrávadlo má obrovské menu a asi 150 nastavitelných funkcí. Ještě jsem ho tátovi stačil ukázat. Když jsem byl malý kluk, počítala se generace zhruba jako období 20 let. Dnes si myslím, že už je velký rozdíl pouhých 5 let. A z toho logicky vyplývá, že si rychleji přestáváme rozumět. Není to ale jen o tom, že používáme jiné nástroje. To všechno nás totiž ovlivňuje a rychlejším tempem se především mění naše uvažování. Starý magnetofon jste se naučili ovládat do nejmenších podrobností. Bylo to jednoduché. Dnešní přístroje nestačíte pochopit, vstřebat a to vede k povrchnosti. Jsme přehlceni, jsme povrchní a na nic nemáme čas. A tak se mění priority. Kvantita je důležitější parametr než kvalita. Ale nezbývá, než toto všechno akceptovat a smířit se s tím. A najít si v tom chaosu, zmatku a zběsilém tempu svůj životní prostor. Otázkou totiž je, jestli se to tempo někdy zastaví. Zatím to tak nevypadá. A tak možná i naši vnuci se budou na naši generaci dívat jako na generaci Přemysla Oráče. Zvládneme to tempo ale vůbec přežít?
10: Glosou Ondřeje Kepky končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
13: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
14: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Je podle něj reakce vlády dostatečná? Pokud není, v čem? Petr Vyzina se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera.
13: Interview Plus Petra Vyziny zítra po 11:30 na Plusu.
15: Knihovny po celém Česku zaznamenávají menší zájem o půjčování klasických papírových knih a naopak rostoucí počty návštěvníků, kteří do knihovny přicházejí na nejrůznější akce. Knihovny se proto začaly zaměřovat i na program pro školy. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? To bude téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: V prvním období svého nového života se František zdánlivě bezcílně toulal daleko od obydlených míst. V takových chvílích vypadal jako opojený radostí, plný ducha svobody a lásky k Bohu, který ho nutil zpívat chvály Pánu, což činil podle svého starého zvyku francouzsky. Můžeme se domnívat, že v té době ještě František váhal mezi životem poutníka a životem poustevníka, dvěma cestami ve své podstatě dost podobnými. Vždyť putování je možno definovat jako poustevnictví na cestách. Je třeba také zdůraznit, že tyto dvě cesty vedly k životu, který se sice odehrával mimo města, ale v těsném kontaktu s nimi. Poustevník pozdního středověku obvykle již nežil na nepřístupných opuštěných místech jako jeho egyptští a syrští předchůdci z dob prvních křesťanů. Jeho poustevna ležela poblíž města nebo alespoň poblíž komunikace. Poutník se zase přemísťoval z útulku do útulku. Tato místa, kde vždy nalezl útočiště, byla blízko měst či přímo na jejich předměstích. Jisté je, a to je důležité pro uznání jeho postavení, že František byl pokládán za poustevníka. Nosil tedy i poustevnický šat, plášť, kožený pásek kolem boků, na nohou sandály a v ruce hůl. Tak přicházel často žebrat do Asízy, do města, od kterého se nemohl příliš vzdalovat, chtěl-li dodržovat diecézní kázeň. Ale i tento status Františka tížil. Nesnad, že by nesnesl žádnou formu disciplíny, ale brzy si uvědomil, že toto není jeho cesta. Že pro tento život, jakkoliv plný pokání a odříkání, neopustil svého otce. Mezitím se snažil, aby v každém ohledu přemohl své tělo. Zdálo se mu například, že jídlo, které mu připravoval kněz od svatého Damiána, byť prosté, je pro něho přepych, protože nepocházelo přímo z almužny. Odcházel proto žebrat s miskou, na kterou mu lidé dávali zbytky jídel bez ladu a skladu, a on se je učil nejenom jíst, ale dělat to přímo s radostí. Dobrovolná Františkova chudoba, hlásaná tak přesvědčivě ani ne slovy jako osobním příkladem, se začala v Asízi prosazovat. První, kdo prolomil ledy, byl vážený místní občan Bernard Squintavale. Ten dospěl k názoru, že již dlouho užíval statků tohoto světa a hodlal je vrátit tomu, který mu je poskytl. Obrátil se o radu k Františkovi, který zůstal podobně nejistý, jako když před časem šlo o něho samotného. Ani zdaleka se neodvážil navrhnout za vzor sebe samého, ale důvěřoval Boží radě. Bylo ovšem třeba tuto radu povzbudit. František a Bernard se tedy utekli k jednomu z těch zvyků, na které církev hleděla s podezřením, i když s jistou schovývavostí. Šlo o zbožnou praktiku lidového charakteru, která spočívala v tom, že se náhodně otevřelo písmo, přečetl se první verš, na který padl zrak, a v něm se hledala rada či inspirace pro vlastní potřebu. Rituál musel být opakován třikrát, což souviselo s magickým účinkem čísla 3 a měl se pokud možno vykonávat v blízkosti oltáře a za přítomnosti kněze. František a Bernard se proto odebrali do jednoho z městských kostelů. Při třech otevřeních evangelia postupně četli tato slova: chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co máš a rozdej chudým. Neberte si sebou nic na cestu. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Volba byla jednoznačná. A v závěti František potvrzuje svou naprostou jistotu, pokud jde o božský původ tohoto poselství.
1: Sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít po vzoru svatého evangelia.
0: S tímto rozhodnutím také souvisí definitivní podoba františkánského hábitu, definitivní alespoň pro Františka, protože řád navrhl postupně několik variant. Šlo o šat používaný při práci a na cestách, a to již od dávných dob, snad od dob antického Říma nebo ještě starších. Byla to jednoduchá košile, kterou venkované té doby běžně nosili, sahající do půlí lýtek a v pase přepásaná jednoduchým provazem, o kterém se zmiňuje i Dante a který představoval obvyklý symbol pokání a tedy prakticky odpovídal evangelijnímu požadavku nepřepásávat se. Látka musela být vlněná, z vlny levné a nepříliš ceněné, Šlo o látku nečesanou a nebarvenou. A protože oděvy v té době byly o to bohatší a vyhledávanější, oč více byly vybarveny zářivými barvami a vyzdobeny nádhernými pásy, volba absolutní chudoby, charakterizované šaty nebarvenými a nepřepásanými jinak než provazem, byla evidentní. Za povšimnutí stojí, že tento šat ani svým střihem, ani vzhledem v ničem nepřipomínal církevní oděvy. Šlo prostě o nejchudší možné šaty, šaty venkovana nebo žebráka. Opuštění šatů a jiných znaků, které mohly i z dálky ukazovat na poustevníka, neznamenalo jen to, že se František chtěl od poustevnického života oddělit, aby mohl věrněji sledovat příkazy evangelia, ale že se chtěl vzdát jakéhokoliv postavení, které by mohlo být, byť i jen v morálním nebo spirituálním smyslu, považováno za privilegované. Poustevníci byli bez pochyby chudí, ovšem byli obklopeni všeobecnou úctou a těšili se v oblasti, ve které žili, značné autoritě. Poustevník je charakteristickou postavou světa rytířů, chodí se k němu pro radu a vždy je na něho pohlíženo s jakousi bázní. František není tento případ. Jeho nový šat, který svou drsností připomíná žíněné roucho, svědčí o jeho radikálním a totálním odklonu od světa, na jehož uznání nechce mít již žádné právo. Františkův oděv má tvar kříže. A skutečně je to jednoduchá obdélníková kutna, na jejímž konci ve výši ramen jsou přišity dva široké rukávy, rovněž obdélníkové. Nový šat je tak chudý, že nemůže vzbudit ničí závist. Je drsný, aby umrtvil tělo, a sám jeho tvar má exorcistický účinek. Kutna se v noci měla používat jako přikrývka, či spíše se mělo spát přímo v ní. Oblékala se přetáhnutím přes hlavu a mohla být svléknuta jen občas, aby z ní bylo možno vyklepat parazity. Pod kutnou mohli podle řehole bratři nosit kalhoty. Evangelijní předpis zakazoval mít náhradní oděv. Roztrhaná nebo děravá kutna se nevyměňovala, pouze se na povrchu zalátala hrubými stehy nebo zevnitř i zvenku záplatami, aby byly viditelné. Bosé nohy bez jakéhokoliv obutí byly posledním znakem pokání a absolutní chudoby. Cesty doslovného následování evangelia, kterému se František oddal a které nabízel od té doby každému, kdo prohlásil, že je ochoten jeho cestu přijmout.

V letech 1208 a 1209, tedy v době definitivní konverze, se již kolem Františka vytvořilo malé společenství. Poustevnická etapa byla již definitivně překonána. Nyní šlo o život v pokání. Žít z almužny, ale také pracovat a zasloužit si tak svůj denní chléb, pomáhat ubohým a malomocným, opravovat zničené kostely, svědčit o Kristu žitím jeho evangelia. Skupina byla značně pestrá a její členové museli vzbuzovat jak zájem a sympatie, tak i znepokojení většiny představitelů církve i laiků v Assisi. Byl tu Bernard Quintavalle, bohatý a vlivný občan, dále Petr Catani, kněz a kanovník Assiské katedrály. A také muž, vystupující v některých pramenech jako anonymní přítel, kterému se František v období nejistoty svěřoval se svými myšlenkami a se svým neklidem a který bývá ztotožňován s bratrem Lvem. Kromě nich byli ve skupině ještě Egidius, Rufinus a konečně Silvestr, zamračený a lakomý kněz, který Františkovi nejprve prodal kameny na obnovu kostela svatého Damiána a pak ho pronásledoval kvůli placení, ale nakonec se nechal přesvědčit příkladem, mírností a dobrotou svého dlužníka.

Z církevního hlediska byla skupina bratrstvem fraternitas kněží a laiků žijícím podle jednoduchého evangelijního způsobu. Jejich dokonalá disciplína ve vztahu k církvi a především absence jakékoliv snahy o kázání uklidňovali biskupa Kvida, který se zájmem a bez pochyby i s určitými sympatiemi sledoval vývoj událostí. I Assisi si po prvním šoku zvyklo na nové kajícníky, mezi nimiž byli bývalí významní občané, především Bernard a Petr Catani. Postavení, které předtím ve městě zaujímali, bylo hlavní příčinou toho, že první obžaloba, která byla proti konvertitům vznesena, totiž že jde o pokrytce, o podvodníky, kteří chtěli žít na úkor druhých pod záminkou apoštolského vzoru, se sama rozplynula. Kromě toho přítomnost kněží, Catániho a Silvestra ubezpečovala biskupa o pravověrnosti skupiny. Františkova nabídka sledovat cestu evangelia a činit tak s bezprostředností a s veselou myslí, bez starostí koncepčních i teologických, bez ambicí moralizovat nebo reformovat církev, trefila do černého. Byla to odpověď, kterou očekávali mnozí z těch, kdo byli zakotveni ve světě, ale byli nespokojeni s tím, co jim svět nabízel. Odpověď, kterou byli ochotni přijmout ti, kteří by se jinak drželi daleko od viditelné církve, zklamáni a pohoršeni životem mnohých kněží.

0: Malomocní zůstávali zřejmě v tomto nejranějším období života bratrstva nejúčinnějším probířským kamenem upřímnosti a pevnosti povolání nových členů. František využíval zřejmě služeb, které bylo třeba poskytovat těmto návštěvníkům k vyzkoušení svých druhů. Kdo by chtěl pochopit františkánské povolání ve světle lidského soucitu, získal by obraz značně redukovaný a sploštělý. Láska k bližnímu je u Františka vždy podřízena lásce k Bohu, následování Krista, napodobování Ježíšova života popisovaného v evangeliích. Láska k druhým lidem, především ke slabým a nemocným, je důsledkem lásky k Bohu a prostředkem, skrze který se tato láska konkrétně projevuje. Františkovi jistě leželi na srdci malomocní a snaha podle možností jim ulehčit jejich utrpení, ale ještě více mu šlo o spásu jejich duší a nejvíce o potvrzení lásky k Bohu prostřednictvím lásky k bližním a trvalého opovržení vůči sobě samému. A tak
1: stalo se jednou, že blízko města, kde pobýval svatý František, byl špitál, kde bratři ošetřovali malomocné. Mezi těmi pak byl jeden tak netrpělivý, tak nesnesitelný a spupný, že každý měl zajisté, že je posedlý zlým duchem, neboť nadával a tloukl všechny, kdo ho ošetřovali, ba co horšího, hanebně se rouhal Kristu, našemu pánu, a jeho přesvaté matce, paně Marii, takže se nemohl najít nikdo, kdo by mu mohl nebo chtěl sloužit.
0: František, který nemá a nikdy neměl ambice konat zázraky, ví dobře, že je mnohem snazší říci někomu vstaň, vezmi své lehátko a choď, než odpouštějí se ti tvé hříchy. Ví, že malomocenství ducha se léčí mnohem obtížněji než malomocenství těla. A protože není z těch, kdo se spokojí s málem, rozhodne se léčit právě ono první. Má s nemocnými dostatečné zkušenosti a tedy ví, že nemoc, stejně jako nedobrovolná chudoba a obecně jakékoliv neštěstí, zatvrzuje srdce, které jim bylo zasaženo. Je proto pevně rozhodnut pustit se do souboje s obtížným nemocným.
1: A svatý František přišel k tomuto zvrácenému malomocnému a doraziv k němu pozdravil ho slovy Boží pokoj nech tě s tebou, drahý bratře. Malomocný mu odpověděl, jaký já mohu mít pokoj od Boha, který mi vzal všechno mé štěstí a udělal ze mne páchnoucí zdechlinu.
0: Na Františkovu odpověď, která se může jevit poněkud vyumělkovaná, nemoci slouží k uzdravení duše a podobně, reaguje malomocný pyšně a kromě jiného zdůrazňuje, že bratři mu nevěnují tolik pozornosti, kolik by měli, což byla pravda a není se čemu divit. František se vrhá do zápasu, který je obtížnější, než se čekalo. Odebere se do ústraní, aby se modlil, pak se vrátí k malomocnému a vydává se mu tak říkajíc na milost a nemilost. Slibuje mu, že ho bude ošetřovat on osobně a že splní každé jeho přání. Malomocný se zaraduje. Konečně příležitost chytit do smyčky tohoto nesnesitelného pokrytce, strhnout masku z jeho protivného milosrdenství. Navrhne mu to nejhorší a když František logicky couvne, vychrlí na něho všechen jed, který v sobě chová. A když bude tak hloupě zbožný, že přijme ponižující služby, které po něm budou požadovány, tím lépe. Alespoň jednou tak dojde k boží pomstě za rány a za nesnesitelný soucit zdravých.
1: Chci, abys mě umyl celého, protože páchnu tak, že sám sebe už nemohu snášet. Tehdy dal svatý František ohřát vodu s mnohými vonými bylinami. Pak nemocného svlékl a začal ho vlastníma rukama umývat. A hle, božím zázrakem na místech, kterých se František dotkl, malomocenství hned ustoupilo a tělo bylo zcela zdravé. A současně s uzdravováním těla se začala uzdravovat také duše. Jakmile totiž malomocný viděl, že se začíná uzdravovat, byl jat velkou zkroušeností a lítostí nad svými hříchy a začal hořce plakat. A tak, zatímco se tělo očišťovalo zvenku od malomocenství omytím vodou, duše se očišťovala vnitru od hříchů, lítostí a slzami.
0: Zázračný prvek tohoto vyprávění nás nezajímá. Dá se dokonce říct, že celou příhodu zatěžuje, redukuje ji na lacinou agitku. Naopak vysokou hodnotu má vlastní obsah. Františkovo jednání v podobných případech je ale bohužel téměř vždy vydáváno za projev jakéhosi dobráckého soucitu svědci zcela vzdáleného, který mu byl ale neustále přisuzován. Podstatné zde není zázračné božské znamení, které přemáhá tvrdošínost nemocného hříšníka, ani andělská dobrota Františkova, které se podaří dojmout ho až k slzám. V celé své tvrdosti se zde představuje tragický střet dvou neskrotných energií. Na jedné straně zoufalá a zatvrzelá zloba malomocného, na straně druhé Františkova síla ducha a jeho sebezničující vůle po vítězství nad tvrdostí lidských srdcí. Malomocný se vzdává ne proto, že je dojat, ale proto, že je, a to doslova, poražen. Ke zmíněné epizodě se přidružuje jiná, která se ovšem musela odehrát později. Jednou se František vrátil do Porciunkuly a nalezl tam malomocného vedeného jedním z bratří, který ho ošetřoval. František spolubratra pokáral, neboť mu nepřipadalo vhodné, aby se malomocní vodili mimo lazaret a vystavovali možnému posměchu lidí. Ale hned v zápětí svého činu litoval, především proto, že bratra káral v přítomnosti nemocného, jehož se to mohlo dotknout. Vyznal se tedy hned ze své viny a uložil si za pokání jíst ze stejné misky jako nemocný a společně s ním. A tak také učinil, nedbaje hnisu a krve nešťastníka, které při každém soustu stékaly z jeho rukou na jídlo v misce.

Pobyt v okolí Asízy měl sloužit ke konsolidaci bratrstva. Na druhé straně ale nebylo žádoucí, aby bratři v těch místech pobývali příliš dlouho. František chtěl, aby se co nejdříve vydali vždy dva a dva v souladu s evangeliem, aby svými skutky svědčili o slovu Božím. První takováto mise se uskutečnila v roce 1208. Biskup Kvido samozřejmě toto cestování mimo hranice diecéze neviděl rád. Tím se bratři dostávali mimo jeho pravomoci a kontrolu a poskytovali argumenty těm obyvatelům Asízy, kteří tvrdili, že na těchto kajícnících není ve skutečnosti příliš mnoho dobrého, že jsou to podvodníci a snad dokonce kacíři. František jednak proto, že se to shodovalo s jeho nejvnitřnějším přesvědčením, jednak aby se předešlo nedorozuměním, doporučoval, aby se almužna nikdy nepožadovala tak říkajíc zadarmo, ale aby si jí bratři zasloužili manuální prací. Přednost byla přitom dávána pracem namáhavým, podřadným. Museli ovšem být čestné. Nesměli tedy patřit k těm povoláním, která byla pokládána za morálně nevhodná, nečistá nebo přímo zakázaná. Například povolání, která měla co dočinění s krví a mrtvými zvířaty, jako řezníci a koželuhové, byla považována pro boží muže za nepřípustná a bratrstvo se jim muselo vyhýbat. A almužnou spíše vydělanou než darovanou mělo být trochu jídla, přitom se mělo přijít.

Činnost bratří se skládala z modliteb, chození po žebrotě, pomoci malomocným, z opravování starých a poškozených kostelů. Občas byli po dvou vysíláni na misijní cesty. Po prvních cestách se situace bratrstva poněkud změnila. K závisti občanů Assisi se musela nutně přidružit nedůvěra biskupa Quida. Co vlastně tito podivní kajícníci zamýšleli? Chtěli nadále setrvávat pod jeho ochranou, která mu možná již vynesla averzi obyvatel města, a současně se potulovat mimo hranice diecéze a přivolávat tak na ni pozornost církevních prelátů? František a jeho druhové se mohli stát kacíři a přivolat tak na sebe sankce ze strany kurie, která by této okolnosti využila a začala by se vměšovat do vnitřních záležitostí církve v Assisi víc, než by bylo žádoucí. Ale František si naopak den ze dne víc a více uvědomoval, že je třeba obrátit se právě na kurii. Města mi školovaly určité pochyby o pravověrnosti jeho skupiny. Je jeho konání správné? Je jeho cesta správná také z hlediska učení církve? A pokud ano, kdo jiný než papež by ho o tom mohl ujistit a současně umlčet jeho protivníky? Kromě toho Františka přitahovala možnost nové pouti poté, kterou vykonal sám několik let předtím. Právě cesta, putování, bylo to, co odlišovalo jeho a jeho povolání od světských kněží vázaných na své diecéze, od řeholníků i od poustevníků ukrytých v chýších a jeskyních. Bez pochyby v oněch dnech ještě více meditoval nad slovy Evangelia. Nejvíc ho musela přitahovat a okouzlovat velká pouť Ježíše a jeho učedníků z Galileje do Jeruzaléma. Nebyl snad Řím se svými nádhernými relikviemi Novým Jeruzalémem? Co si ale chtěl František jednou provždy ověřit, byla konkrétní možnost apoštolského života podle příkazu Evangelia. Vydat se na cestu bez přepásání, bez mošny, bez hole, bez opánků, v radikální absolutní chudobě posledního z poutníků.

0: 12 bratří se tedy vydalo na cestu do Říma ke dvoru papeže Inocence III. Možné datum jejich cesty se pohybuje v rozpětí jednoho roku od jara 1209 do jara 1210, pravděpodobně se ale neodehrála v zimě. Papež patrně nedůvěřoval Františkovi, jeho vzhledu, jeho úmyslům a měl také asi málo času, aby ho ztrácel s lidmi, jako byl on. My víme, že František byl osobností jedinečnou, ale Inocenc to v letech 1209 až 10 vědět nemohl. A vyhublých, špinavých lidí, přicházejících v šatech z pytloviny a požadujících oprávnění žít jako Ježíš, musel už vidět hezkou řádku. Domníval se a právem, že lidé tohoto typu nejsou důvěryhodní ani kontrolovatelní, že jsou příliš podobní nonkonformistům a heretikům, kterými se v té době křesťanství jen hemžilo. Je tedy možné, že František a jeho druhové přes doporučení od biskupa v Asízi, pokud ho ovšem měli, nebyli hned papežem přijati a vzati vážně. Zdá se, že se papež k ním choval stroze a s určitou aristokratickou nadřazeností. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půlnoc.

0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ve Francii dnes zůstanou kvůli středoškolským protestům zavřené stovky škol. Vláda chystá propouštění na ministerstvech. Příští rok by je měla opustit desetina zaměstnanců. Fotbalista Chaloupek se kvůli zranění odpojil od národního týmu a dnes bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
2: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
3: Řekl ministr školství Edouard Geffrey ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
4: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky oznámil, že příští technická schůzka vyjednávačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Ministerstva postupně během příštího roku propustí desetinu zaměstnanců. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy a včera záměr v pořadu Poledne s Moravcem potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
6: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
5: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
7: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto aktivitu nevidím.
5: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
8: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: V Brazílii skončilo první kolo prezidentských voleb. Analytici očekávají, že v nedělním hlasování nikdo nezíská přes 50% hlasů a o příštím prezidentovi tak rozhodne až druhé kolo 25. října. Zatím je sečteno asi 47% hlasů a kompletní výsledky by měly být známé ještě dnes v noci. Nejvyšší šanci na vítězství mají podle průzkumu současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový kandidát Flávio Bolsonaro. Jeho otec, kontroverzní ex-prezident Jair Bolsonaro, si od loňska odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. První porevoluční prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Radiožurnál jeho odkaz v neděli připomněl speciálním vysíláním hovorů z Lán.
9: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
8: Řekl Václav Havel v jednom dílu hovoru z Lán, které radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
10: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
8: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten radiožurnálu minulý týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
1: Dnes na Václava Havla v exkluzivním rozhovoru zavzpomíná taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
11: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
12: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
11: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
12: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě, i to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Balista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slavie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii. Hokejisté Třince deklasovali v 8. extraligovém kole Olomouc 9-0 a vytvořili nový rekord nejvyšší soutěže. Od startu ročníku vyhráli 8krát v řadě bez ztráty bodu. Před zápasem to ale nebylo téma, říká asistent trenéra Třince Jiří Raška.
13: Ne, že bychom se tím nezobírali, nebo chceme jít do každého zápasu maximálně nachystaní, jakoby to byl první zápas sezóny a nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a protože oni na sebe vytvoří takový tlak a myslím si, že tady toto je důvod.
1: V dalších zápasech Tipsport Extraligy Pardubice porazili Spartu 6-4, Hradec Králové Vítkovice 3-2 v prodloužení, Karlovy Vary vyhráli nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav prohrála s Libercem 3-5 a Litvínov s Kladnem 2-3 v prodloužení.
14: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a uzavírka na D8 na Ústecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš odklidili následky noční nehody. Na kilometru 158,5 zůstává na krajnici, vypadá to, že už jen silničářské značení. Dálnice volné na D8 u hranic s Německem se po úplné uzavírce jede omezeně a bude to tak několik dnů v tunelech mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jsou průjezdné jen tubusy na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noční teploty se pohybují mezi 11 až 6 stupni Celsia a přes den bude zpočátku oblačno, ráno se ještě místy vytvoří mlhy. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik zase z Prahy.
16: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik a já tentokrát z Nebrasky.
15: Já jsem Jan Kaliba.
16: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
15: Budeme se dnes bavit hodně o podpoře Donalda Trumpa, která vůbec poprvé klesla pod 30%, bylo to v zářijovém průzkumu od American Research Group. To je taková symbolická, psychologická hranice, řekněme, těch 30%. Další průzkumy a i takové ty průměry průzkumu ukazují čísla nad 30%, kolem 35% je teď ten průměr. Každopádně i mezi republikány Trumpova podpora znatelně klesá, celkově se blíží historickým minimum a zásadní volby do kongresu ty jsou přitom už za měsíc a něco. A tak vám dnes chceme i přímo z terénu ukázat, kdo jsou ti Američani, kteří tvoří jádro trumpovské koalice a dál stojí za prezidentem a jim vedenou republikánskou stranou, jak tihle lidé přemýšlejí, ale také budeme mluvit o tom, proč se část té Trumpovy koalice začala rozpadat a kdo ji vlastně opouští. Ta Trumpova čísla, Jano, o kterých jsme tady mluvili, tak to úplně neodpovídá zlatému věku Ameriky, jak sám Donald Trump představil vlastně to své druhé prezidentské období. A my máme vlastně i nějaké historické srovnání toho, jak na tom byli v podobném období svého prezidentství Trumpovi předchůdci a opravdu je nejníž ze všech.
16: Nejmíň ze všech, kromě Richarda Nixona, ten byl v té době těsně před rezignací a ten je jediný prezident v americké historii, který měl ještě nižší popularitu.
15: Když to srovnáme s tou bližší historií, řekněme, tak nejobvyklejší číslo pro prezidenty v tomto období, tedy ve druhém roce před midterms, před těmi kongresovými volbami, je plus minus třeba 45% podpory. Obama dvakrát, anebo první období Clintona i Reagana, to jsou čísla kolem plus minus 45%. No a pak je tu Joe Biden, ten měl kolem 37%.
16: 37%. A pamatuješ se na ten moment, kdy se to Joe Bidenovi sešuplo na těch 37% a vlastně se to nikdy nevrátilo?
15: Tam se to dá identifikovat, vlastně to byl ten Afghánistán, ten velmi zběsilý únik stažení vojáků amerických celé té mise z Afghánistánu, což vlastně naplánoval už předtím Donald Trump. The last American military plane left from Kabul's airport at 3:29 p.m. Eastern time. Criticism is growing over US troops chaotic exit from Afghanistan. We are blaming the Biden administration 100%. Ta realizace Bidenova byla taky taková, že na to veřejnost reagovala velmi negativně, bylo to velmi chaotické a tam i v těch křivkách potom té popularity je dodnes vidět ten sešup, to bylo to první léto Bidenova prezidentství. Máme, Jano, vlastně nějaký takový moment u Donalda Trumpa, nebo je to spíš kontinuální pokles?
16: Tam se nedá říct, že by to byl jeden takhle konkrétní moment, po kterým by se to už nikdy nevrátilo. Donald Trump nastupoval s poměrně vysokou popularitou, byla s ním spojená určitá očekávání, dokonce měl i kladná očekávání od části lidí, která ho nevolila. Byla vidět tam ochota Američanů, sice jsme tě nevolili, ale jestli se ti to povede, budeme ti fandit nebo fandíme ti, protože jsi náš prezident. Donald Trump už nikdy neměl tak vysokou popularitu, ta jeho popularita klesá od toho prvního dne, co vlastně nastoupil do funkce a zároveň stoupá do procento lidí, kteří nesouhlasí s jeho výkonem ve funkci. Potkali se tyhle ty dvě linie někdy kolem 10. března, velmi záhy po jeho nástupu, měsíc a půl, dejme tomu, po nástupu do funkce, ale výraznější takový sešup a vlastně potom už dál, jenom to pokračuje v této tendenci kontinuálně až dodnes, byly tarify zavedení cel 2. dubna v loni v roce 2025.
17: In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that.
16: Tehdy si vlastně proti sobě poštval takovou první část, nebo rozezlil první část těch voličů, a to byli lidé, kterým šlo právě o tu ekonomiku, o ten biznis, kteří věřili tomu, že on se umí dobře ekonomicky rozhodovat. Tarify a cla ve výsledku vždycky zaplatí ti koncoví spotřebitelé. Byť se to prezident i Bílý dům snažil prezentovat jinak, tak na konci už to vlastně bylo znát, že ty ceny vzrostly spotřebitelské právě kvůli tomu, že Trumpova administrativa nasadila tarify.
15: Tím se dostáváme k té zásadní otázce, čím to je, protože připomeňme, že i tedy oproti svému prvnímu období je na tom s podporou a popularitou Donald Trump níž, tam to měl v tomto čase kolem 40%, ale je to tedy jenom touhle ekonomickou situací, těmi cly?
16: To zavedení cel byl takový první moment, ale další moment určitě jsou zátahy ICE, těch imigračních agentů, vůči migrantům. Část jeho voličů to nadále podporuje a podporuje to dodnes, ale tím se zase rozezlil určitou část voličů. Zase jsem s nimi mluvila, kteří jej volili, kteří mají jeho americký původ, přišli do té země čerstvě odjinud. To jsou lidé, kterým se ne všem samozřejmě, ale velké části se nelíbí být, jakou agresí se imigrační agenti pustili do lovení migrantů a jejich deportace. Slyším argumenty lidí, kteří mi říkají, my jsme viděli, nebo my jsme mu věřili, že chce vyhostit ty kriminálníky, ty zločince, ale tady vyhazuje abuelas, což je španělské babičky a chůvy, a to se nám určitě nelíbí. Další takovou část svých voličů, oni přišel kvůli Epsteinovým složkám. To je kauza, u které si spousta lidí slibovala, že on to konečně odhalí a on ukáže a poukáže. Mysleli si, že většina z těch lidí budou ti demokraté, protože tak jim to vlastně Trumpovi spolupracovníci prezentovali. Nebylo to tak. Takovou viditelnou byla poslankyně republikánská Marjorie Taylor Greene. Ta přímo otevřeně říká, toto byl moment, kdy my dva jsme se rozešli, a bylo jen málo horlivějších podpůrkyň, obdivovatelek a podporovatelek, než byla Marjorie Taylor Green. A poslední, a to je velká část důvodů, proč ztrácí popularitu, a to je válka proti Íránu. To je něco, s čím lidé nesouhlasí, s čím nesouhlasí většina americké společnosti, s čím on sliboval, že nebude válečný prezident, že bude pravý opak, že bude uklidňovat ty konflikty.
15: Na tom se vlastně štěpí i ta jeho koalice, dá se říct. Já jsem mluvil před těmi prezidentskými volbami s lidmi, kteří říkali, právě já budu volit Donalda Trumpa, protože on nepovede žádné zbytečné války, byli to ti jeho jádroví voliči, takže spolu s těmi Epsteinovými soubory tyhle dvě věci možná můžeme označit za velmi zásadní právě i proto tvrdé jádro Trumpových voličů.
16: A navíc nás ten Irán vrací zpátky k té ekonomice, což byl ten začátek jeho klesající popularity, a to protože v důsledku těch útoků Irán zablokoval Hormuzský průliv, stoupla cena ropy a cena benzínu pro Američany je klíčová, protože oni jezdí daleko více než my, takže daleko častěji jsou na těch pumpách a daleko častěji vidí, jak roste ta cena, která od té doby je vyšší o 50%.
15: Ale samozřejmě tady máme to tvrdé jádro Trumpových voličů, které je menšinové v celé společnosti, ale v republikánské straně je většinové už velmi solidně nějaký čas a je stále stabilní, ale možná můžeme teď mluvit i o tom, že se i to začíná teď v téhle situaci drolit.
16: I to se začíná drolit a ukazují to studie nebo mnohé výzkumy. Jednu z nich bych zmínila analýzu Hudsonova institutu. To jeho jádro, ta koalice, se začíná trhat hlavně kvůli cenám, kvůli zahraniční politice a také migraci. Víš dobře, že názorově se od něj oddělují i veřejné osobnosti, kterého dříve velmi silně hlasitě podporovali Laura Loomer, Tucker Carlson, moderátor bývalý Fox News. Jsou to zkrátka lidé, kteří jsou nespokojení s ekonomickou situací a nebo že se jim nelíbí některé z těch jeho kroků. A je potřeba říct, že ne vždycky ty známé osobnosti někdy jsou dříve před tím trendem mezi těmi voliči a někdy právě následují ten trend, že cítí, že ti voliči se od něj začínají odvracet, takže je otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, ale každopádně to ukazuje, že Donald Trump má takovou schopnost být takovým lepidlem pro poměrně nesourodé názorové skupiny pravicového nebo konzervativního voličstva a je otázkou, co se vlastně s těmito lidmi stane. Někteří jsou protižidovští, někteří jsou protimuslimští, někteří jsou pro sociální podporu, někteří jsou proti sociální podpoře. Je otázkou, co se stane, až toto lepidlo, ten Donald Trump vlastně nebude tím hlavním lídrem republikánské strany.
15: No, u Tuckera Carlsona je to obzvlášť zajímavé, to je opravdu člověk s velkým vlivem, bývalý moderátor Fox News a teď má svůj vlastní podcast a ten je tvrdě proti třeba válce s Iránem a má velké trumpovské publikum, ale teď Trumpa vlastně otevřeně kritizuje.
18: Trump has been disloyal to the United States, totally disloyal to the United States. He cheated on the United States with a foreign power.
16: Otevřeně kritizuje a dokonce se omlouvá za to, že ho volil. Jeho rozhovory z poslední doby jsou vyloženě sebekající a říká, já jsem chtěl něco změnit, já jsem chtěl mu rozmluvit válku proti Iránu a naivně jsem si myslel, že se mi to může podařit, ale nepodařilo.
15: No ale já se chci zeptat, ty jsi doteď žila na Floridě, obklopená mnoha Hispánci a určitě mnoha Trumpovými voliči a už jsme to zmiňovali, tu situaci s imigrací, se zásahy ICE, jak podle tebe tohle taky pomáhá vlastně drolit tu Trumpovu koalici, protože řekněme, že ta hispánská nesourodá americká hispánská komunita obrovská pomohla v roce 2024 podle čísel, která máme Trumpovi do Bílého domu, oni se k Trumpovi ve velkých číslech Hispánci přiklonili, tak jak moc teď styl, kterým teď vede ty zátahy toho úřadu pro imigraci ICE, tak jakým způsobem se od něj případně i odklánějí tito lidé?
16: Samozřejmě nejsou to všichni, ale já jsem žila ve velmi silně republikánské části Floridy a kolem mě byli zejména jihoameričané a zejména lidé latinoamerického původu a zejména republikáni. A byl to takový vějíř různě intenzivních republikánů. A to, co si všímám u těch, co se od něj odvrátili, tak bylo vždycky to společné téma těmto lidem, protože oni spadali do té vyšší příjmové kategorie, tak byla imigrace v tomto případě. Nelíbilo se jim, jak zachází s jejich bratranci, kamarády, sousedy a byť třeba nikdo z nich, co si tak vybavuju, nebyl ochotný ještě přeběhnout na druhou stranu a hned jít volit nějakého demokrata nebo demokratku, tak rozhodně byli už poměrně smíření s tím, že otevřeně formulovali to, že je Donald Trump zklamal. Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
15: Jsem se neviděl.
16: Já ti to ukážu. On mi pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k Latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
15: No ale na druhou stranu spousta i právě Hispánců s Donaldem Trumpem neochvějně zůstává, o tom jsem se teda zase přesvědčil já při nedávné návštěvě Spojených států. Potkal jsem, pamatuju si, u Los Angeles takovou republikánskou komunitu na jedné akci a potkal jsem tam i republikána oddaného Trumpovi, jmenoval se Jesus Henao, byl to původem Kolumbiec, respektive on už se narodil ve Spojených státech, rodiče přišli z Kolumbie.
19: I was born here, my parents migrated from Colombia, they came here legally. My wife, I brought her from Colombia, so...
15: Říkal mi třeba i to, že jeho manželka, která je taky kolumbijského původu, tak se snažil do země dostat svou tchýni.
19: To bring my mother-in-law legally in the United States and about $5,000 and all this time to bring her in legally.
16: Chain migration, řetězová migrace.
15: Naznačoval, že on to má opravdu vydřené, že to udělal legálně a že pokud to takhle bude dělat každý, takže to bude v pořádku i pro Trumpovu administrativu, což víme, že zkrátka tak není, protože jsou případy třeba haitské komunity, která přišla jako uprchlická do země legálně podle nastavených pravidel a teď Trumpova administrativa pro tisíce a desetitisíce těchto lidí najednou ten status zrušila a oni jsou tam najednou nelegálně, byť se všichni snažili to udělat tou legální cestou, ale všímám si, že to je častý argument trumpovských příznivců, že oni i s touhletou tvrdou imigrační, protiimigrační linkou souhlasí, protože když to lidé budou dělat legálně, tak Amerika může zůstat tím domovem imigrantů, což ale se úplně nekryje teď s tou realitou.
16: Tak Donaldu Trumpovi a jeho administrativě se podařilo to, co si vytyčil, to znamená znepřístupnit Spojené státy. Ta migrace prakticky klesla na nějaká mizivá čísla od té doby, co on se vrátil do Bílého domu, ale platí ten argument, že ti lidé, kteří si prošli tím těžkým vstupem do Spojených států a obtížným, tak říkají, proč já jsem to měl mít těžké a vy to máte mít lehké.
15: Můžeme možná udělat jenom takový rychlý průlet, jací lidé ještě jsou v tom tvrdém jádru Trumpových příznivců. Určitě tam bude hodně takových tradičních republikánských voličů, kteří zkrátka stále pokračují, protože demokraty by nikdy nevolili a stále pro ně nebyla překročena nějaká červená linie. Jsou to třeba i takzvaní single issue voliči, že jim jde hodně o jedno téma nebo několik málo témat, jako jsou třeba interrupce a jsou třeba proti přístupu k interrupcím a tohle Donald Trump vědí, že prostě jim zajistí, jsou mu vděční, kolik soudců takto smýšlejících donominoval během prvního období do nejvyššího soudu. Jsou to určitě lidé v tom tvrdém jádru, kteří jsou proti elitám a establishmentu. Donalda Trumpa za jeho součást nepovažují a stále věří, že on je ten, který dokáže ten systém, který začali oni z nějakého důvodu nesnášet, nenávidět, takže on ho zkrátka dokáže naprosto vykolejit a stvoří něco jiného, nového. Možná by nás překvapilo, kolik lidí opravdu chce v Americe vládu tvrdé ruky, opravdu něco jako diktátora. Setkával jsem se s takovými třeba kolem útoku na Kapitol, těch manifestací tam ve Washingtonu bylo více a pamatuju si dodnes na jednoho člověka z Pensylvánie, který tam přijel v takovém kostýmu George Washingtona a opravdu říkal takové věci typu, tak a doufám, že Donald Trump se udrží u té moci a potom to udělá po svém. DHS, FBI, IRS, CIA, all those leaders need to be removed. Vlastně to, co se děje do velké míry teď s odstupem během toho druhého období a vyhází prostě z každého úřadu, z každého ministerstva desítky nejvýše postavených lidí a dosadí si tam své loajální.

0: education. Vlastně se to teď začalo opravdu dít, ale velkou roli budou hrát určitě i dezinformace, se kterými Donald Trump pracuje, ať už se to týká voleb v roce 2020, ať už se to týká covidu i dalších témat. A vzpomínáš si na ten náš společný rozhovor, který jsme vedli ve Filadelfii?
1: Rachel a Bill.
0: Byli to Rachel a Bill a vím, že jsme se jich potom ptali na to, jestli jsou tedy spokojení se situací v zemi, protože mnoho lidí protestuje, jsou ty No Kings protesty proti Donaldu Trumpovi. Oni byli z Ohia.
1: Přijeli do Filadelfie, aby se zúčastnili těch oslav 250. výročí nezávislosti. My jsme se s nimi začali bavit, pokládali jsme jim otázky a dlouho jsme nevěděli, kam se vlastně ideologicky řadí, viď? Protože oni...
0: To bylo takové nečitelné.
1: A vlastně říkali, my nesouhlasíme s tím, že nám někteří lidé chtějí sebrat tu zemi a věříme to, že ti čtyři zakládající otcové, že to mysleli správně a teď se to někteří lidé nově snaží dezinterpretovat a to pořád vlastně by šlo aplikovat na obě strany, ale poznala jsem, kam ideově patří ve chvíli, kdy se začalo mluvit o covidu. To jsem pochopila, že to je pro ně vlastně takový ten moment, kdy možná mohli být nějaký neutrální nebo tak, ale absolutně se to v nich zlomilo.
2: If you want to look at tyranny, you think about what happened during COVID. That's when the people really lost their freedoms and powers, is when they were told that they couldn't go inside a building unless they injected themselves with some was something we didn't really even know what was in it and actually didn't even work for the purpose that it said it was supposed to.
0: Ta opatření, která vlastně ve Spojených státech nebyla rozhodně tak silná jako třeba tady v Česku, tak
1: pro mě to bylo... A ještě, která zaváděl Donald Trump, protože
0: ano,
1: covid vlastně začal...
0: Donald Trump uzavřel zemi vlastně.
1: Uzavřel zemi, i pro mě.
0: Ale pro ně to bylo hodně traumatizující zjevně a pracují do dneška evidentně s mnoha konspiračními teoriemi kolem toho. To tež vlastně platilo, jsme se pak dostali i k těm volbám v roce 2020. Tvrdili, že prostě se najednou objevilo 20 milionů hlasů, aby ukradli vítězství Donaldu Trumpovi a potom v dalších volbách, že se zase těch 20 milionů hlasů vypařilo, přitom nic takového se tam nestalo.
2: There were 20 million less votes in those elections for some reason
3: the average throughout the years
2: go look it up and for some reason in 2020 all of a sudden we had 20 million more votes than we've ever had. Guess what happened in 2024? It went back down to normal. So where did those 20 million votes come from?
0: Když jsem se ptal na ty No Kings protesty, jestli třeba ti lidé nemají nějaké validní argumenty, kteří chodí protestovat proti administrativě Donalda Trumpa s tím, že táhne Spojené státy směrem k autoritářství, tak oni hned právě přišli s tím covidem a že prvky tyranie to pro ně mělo za covidu, měli to spojené s Bidenem, ne s tou první fází za Donalda Trumpa a vlastně hned odváděli, vůbec neodpovídali na tu původní otázku. Takže vlastně se ukazovalo, že vůbec nemají vůli a ochotu nějak kriticky uvažovat o Donaldu Trumpovi a jeho prezidentství, tak jako jejich spoluobčané, kteří chodí protestovat. A bylo na tom hezky vidět, jak Donald Trump umí s tímhletím smýšlením svých příznivců pracovat, protože pokud mu uvěří jednu takovou věc, už je pro ně pak asi o to složitější tu důvěru vloženou do Donalda Trumpa a tu vášeň vloženou do tého podpory vlastně celou popřít a odklonit se od něj.
1: To mimochodem teda i teď popisuje taková moc zajímavá studie, která byla zveřejněna v Journal of Social and Political Psychology. Ta popisuje, že spousta voličů už do podpory Donalda Trumpa investovala tolik identity, tolik emocí, že teď přiznat si omyl by znamenalo vlastně přiznat si vlastní selhání.
0: Ale ještě na úplně poslední věc se chci zeptat, nebo ji sem vnést. Pokud nepovládne tedy nakonec Donald Trump ve třetím období navzdory ústavě sám a bude někomu předávat tu štafetu v republikánské straně, kterou si naprosto podmanil, tak dokáže tuhle komunitu, to své tvrdé jádro těch příznivců, kteří za ním stále jdou, dokáže tohle někomu předat podle tebe?
1: Já slyším stále dvě jména, spíše severně slyším J.D. Vance a spíše jižní lidé Latinos stojí za Markem Rubiem.
0: To je samozřejmě ještě vzdálenější budoucnost, klíčové pro to, jak bude moct Donald Trump vládnout v těch svých zbývajících 2 letech tohoto mandátu, tak to určí do velké míry ty kongresové volby. Volební den se nám už blíží, bude 3. listopadu. A já jsem si tedy všiml, že v rámci kampaně Donald Trump osobně vyráží teď na meeting na místa, jako je třeba Oklahoma, kde má stále drtivou podporu, tak jsem si říkal, co je tohle za taktiku. Vypadá to, že buď chce radši tam, kde ho prostě mají rádi, a nebo že jeho republikánští kandidáti v těch v úzovkách nerozhodných obvodech radši prostě nezvou, vzhledem k tomu, jaká je teď ve Spojených státech atmosféra.
1: No, nezvou ho tam, protože on by je stáhl dolů. I nevím, jestli se zaznamenal na jižní Floridě velké pozdvižení z toho, že jeho zavilá podporovatelka Elvira Maria Salazar, republikánka, vystoupila, natočila video a řekla: vaše imigrační tažení jste přehnal, je to too much. Naši lidé, kteří tě volili, a naši lidé, díky jejich hlasům, a myslela tím latino hlasům, si byl zvolen prezidentem. To, co teď děláš, považují za zradu. A jestli takovouhle reakci on má od republikánských kandidátů, tak chápu, že jede do bezpečné Oklahomy, kde se mu tohle zatím, aspoň teda mimo velká města, nemůže stát.
0: My to budeme určitě sledovat, celou tu předvolební kampaň, ty mítinky, Jana Cíglerová přímo v terénu, určitě ji sledujte v dennodenním zpravodajství Českého rozhlasu, a za týden se můžete těšit také na náš bonus k tomuto dílu našeho podcastu Přes Atlantik. Řekneme vám některé zajímavé historky z natáčení s Trumpovými příznivci. A za 2 týdny tu bude nová epizoda, kde se dozvíte mimo jiné to, z čeho mají Američané z obou táborů konkrétní obavy během těch letošních voleb.
1: Takže epizoda za 2 týdny, bonus za týden, každý týden, každou středu od nás něco. Těšíme se na příště a sledujte naše sociální sítě. Já i Honza jsme na Instagramu, na Facebooku, na síti X, Jana Cigler anebo Jan Kaliba. Tak zase za týden.
4: Zajímá vás svět Indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Co udělá paranoidní Putin s dalším údajným volebním vítězstvím?
1: Rusko se chystá ohrožovat evropské Středomoří.
0: Kdo vyhraje volby v Brazílii?
1: Stažení amerických vojáků je pro Irák nebezpečné.
0: Jak se bude vyvíjet americko-íránský konflikt?
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Vladimír Putin potřeboval v nedávných parlamentních volbách silný mandát, a tak mu ho Kreml vyrobil. Zdá se však, že ruský lídr si není jistý, co s ním má dělat. Podle konečných výsledků se voleb zúčastnilo 59,8% voličů. Putinova strana Jednotné Rusko získala přes 58% hlasů a 349 křesel ve 450 člené státní důmě. Putin je tak mocnější než dřív, ale zároveň zranitelnější. Hospodářství stagnuje, Ukrajinci útočí v hloubi Ruska a je otázkou, zda režim současné břemeno zvládne. Co teď Putin udělá, ptá se britský expert na Rusko Mark Galeotti v článku pro britský deník The Times.
1: Jestli bylo hlasování referendem o Putinově válce, pak bylo nejspíš neúspěšné. Volby byly ještě více zmanipulované než dřív. Matematický model podrobných výsledků naznačuje, že skutečná volební účast se pohybovala kolem 40% a Jednotné Rusko získalo necelých 37%. Ruský lid sice proti Putinovi ještě nepovstal, ale válka ho čím dál víc unavuje.
0: Kreml původně sliboval, že do Dumy bude zvoleno nejméně 100 veteránů, ale i s volebními manipulacemi se jich tam dostalo jen 46. Mnozí ani nejsou bývalí vojáci, ale politici, kteří absolvovali krátkou a bezpečnou službu v Týlu, aby si vylepšili životopis.
1: Putinově vládě nedodávají legitimitu stále méně věrohodné volební výsledky, ale její role ochránce vlasti a stělesnění velkolepého národního poslání. Jak řekl staronový předseda Dumy Vjačeslav Volodin, bez Putina by dnes Rusko neexistovalo.
0: Když je však pod tlakem rozpočet federální vlády, mají skutečné potíže rozpočty regionů. Aby místní samosprávy splnily vládní cíle, nabízely brancům vysoké odměny, ale často je kvůli nízkému rozpočtu museli snížit. Politika císařových nových šatů funguje jen určitou dobu. Tvrzení o obrovské podpoře režimu je riskantní taktika.
1: Zatím má ale Putin volnou ruku. Za cíl války na Ukrajině si stanovil vítězství, ale nedefinoval, co to znamená. Mohl by se z toho vyvléknout tak, že by v zimě ničil ukrajinskou infrastrukturu, vyslal vojsko na poslední dvě bašty v Donbasu, Sloviansk a Kramatorsk a posílil hybridní válku v Evropě. Na jaře by pak mohl zahájit jednáním naději, že Kyjev a jeho evropští spojenci budou zoufale toužit po míru a jeho podmínky přijmou.
0: Putin by však také mohl konflikt vystupňovat a spojit obávanou hromadnou mobilizaci statisíců záložníků s ještě agresivnějšími sabotážemi a podvratnou činností v Evropě. Mohl by doufat, že se mu podaří rychle dobít poslední část Donbasu a vyhlásit příměří podle vlastních podmínek dříve, než začnou být hospodářské a politické důsledky citelné.
1: To je ale nebezpečné. Putin by vsadil na jedinou kartu svědomím, že si eskalaci nemůže dovolit, aniž by přinesla výsledky. Kdyby se mu nevydařila, mohl by podniknout ještě nebezpečnější kroky, jako je užití taktických jaderných zbraní nebo útoky na evropské továrny, které vyzbrojují Ukrajinu. Západní analytici už před rizikem přímého ruského útoku na země NATO varují, ale přiznávají, že je stále velmi nepravděpodobný.
0: Až jednou válka skončí, Západ Moskvě neodpustí a nezapomene, ale ani Rusko se nevrátí do situace před rokem 2022. Jeho režim se proměnil v typicky autoritářský s ještě větší záští vůči Západu. Většina ruské společnosti má možná už dost Putinových snů o velkém impériu, ale ani prezident, ani jeho okolí se jich nemohou vzdát. Stejně tak nemohou riskovat návrat k dřívějšímu systému, který umožňoval překvapivou míru pluralismu a občanskou společnost. Až válka na Ukrajině skončí, možná půjde obnovit nějaký modus vivendi s Evropou, ale dokud bude v Kremlu Putin, jeho režim se nedokáže zbavit svých zvyků, paranoje a tyranie, soudí Mark Galeotti v analýze pro londýnské Timesy.
1: Americká CIA údajně informovala evropské středomořské země o možné bezprostředně hrozící ruské operaci. Může prý jít o drony vypuštěné z ruských plavidel maskovaných jako obchodní lodě, které směřují do Španělska, Itálie a Francie. Má jít o dron typu Gerbera, který je menší a lehčí než drony Shahid nebo Geran, které Rusové používají na Ukrajině. Dronu Gerbera by let k italskému, španělskému nebo francouzskému pobřeží trval na nejvýš 2 hodiny, ale neunese větší množství munice, informuje francouzský server France 24.
0: Nečekaný útok by měl způsobit jen malé škody. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že o takových ruských plánech nic neví a že CIA francouzské úřady neinformovala.
1: Informace jsou však záměrně nejednoznačné. Podle experta na ruskou hybridní válku Marka Lacyho z Lancasterské univerzity možná Rusko schválně naznačilo plány rozšíření hybridní války do Středomoří, aniž by je chtělo realizovat. Cílem je vyvolat pochybnosti a paniku, což někdy může být účinnější než samotný útok.
0: Mario Baumann, specialista na ruskou hrozbu pro Evropu z Německé rady pro zahraniční vztahy, považuje teorii o potenciálním ruském hybridním útoku ve Středomoří za naprosto možnou. Drony, útoky na muniční továrny a další akce se dosud týkaly především zemí severní a střední Evropy, ale nevyhnou se jim ani Španělsko, Itálie a Francie. Pro Rusko je problémem evropská jednota, která přináší sankce, soudí expert.
1: Rusko bylo ve Španělsku už v roce 2017 obviněno z podpory katalánského hnutí za nezávislost s cílem rozdělit národ. Před 2 lety tam byli ruští agenti podezřelí z kyberútoků na internetové bankovnictví a další digitální infrastrukturu. Francie zase Rusku připisuje vandalismus památníku holokaustu v Paříži před 2 lety, za který odsoudila 4 Bulhary na 2 až 4 roky vězení.
0: Proti tomuto druhu útoků je těžké se bránit v zemích jako Polsko nebo Německo, přestože k ním dochází už delší dobu. Podle Baumana bude situace zřejmě ještě složitější pro státy, kde je vnímání nebezpečí slabší. Francii, Itálii i Španělsko čekají v roce 2027 důležité volby. Francouzi budou v dubnu volit prezidenta, ve Španělsku proběhnou v srpnu komunální volby a v Itálii brzy na to parlamentní.
1: Podle oslovených odborníků je zasahování do voleb zásadním tématem ruské hybridní války. Baumann zdůrazňuje, že cílem je vyvolat pocit strachu a úzkosti. Voliči by se pak mohli rozhodnout volit ty strany, které nepodporují Ukrajinu nebo jí chtějí omezit pomoc. Lacy zase připomíná, že Španělsko a Itálie zatím patří k zemím, které dopad ruských hrozeb pociťují nejméně. Jestli se na ně Moskva zaměří, mohla by do nadcházejících voleb dosáhnout svých cílů.
0: K úspěchu je však nezbytný přístup ke Středozemnímu moři. Rusové jsou už obviňováni z vypouštění dronů z lodí v Severním moři. Situace se však komplikuje a jejich flotila tam má menší svobodu pohybu. To ovšem není nepřekonatelná překážka.
1: Moskva by mohla některé úkoly někomu zadat, například skupinám organizovaného zločinu. V jižní Evropě by to nebylo poprvé. V roce 2023 byl ve Španělsku zavražděn ruský dezertér Maxim Kuzminov. Zřejmě ho zabila ruská mafie, která jednala na příkaz ruských tajných služeb. Výhoda případné dronové hrozby nad Středozemním mořem souvisí s ropou, mohla by přimět na to, aby se na tuto oblast více soustředilo. To by potenciálně usnadnilo situaci ruským lodím připravujícím ropu přes severní Evropu, soudí server France 24.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V Brazílii se o víkendu konají důležité prezidentské volby. Nejvážnějším soupeřem hlavy státu Lula da Silva je syn jeho předchůdce Jaira Bolsonara, Flávio. Americký prezident Donald Trump se do brazilské domácí politiky opakovaně vměšoval právě v jeho prospěch. V červenci dokonce uvalil sankce na soudce, který odsoudil ex-prezidenta k 27 letům vězení za pokus o puč. Washington sankce stáhl až po jednání s Lulou, vysvětluje situaci server německé stanice Deutsche Welle.
1: Podle prognóz by Lula a Flávio Bolsonaro mohli získat přibližně stejný počet hlasů. Volby v páté největší zemi světa poutají velkou mezinárodní pozornost. Brazílie je zemědělskou velmocí a má bohaté přírodní zdroje, včetně vzácných zemin a zásob ropy.
0: Lula da Silva je posledním představitelem jihoamerické levice, zatímco Flávio Bolsonaro zastupuje sílící krajní pravici. Argentina, Bolívie, Peru, Chile, Ekvádor a Kolumbie už mají vlády, které sympatizují s Trumpem. A Venezuela je od ledna jakýmsi americkým protektorátem.
1: Volby rozhodnou, zda se ke Spojeným státům obrátí i Brazílie. Washington usiluje o ekonomickou a vojenskou převahu v Jižní Americe a Trump vyvíjí ekonomický tlak i na Mexiko a Kubu a snaží se potlačit čínský vliv v regionu. Lula je zastáncem multilaterální diplomacie a chce, aby Brazílie jednala a obchodovala s každým. Jejím nejvýznamnějším obchodním partnerem je Čína.
0: Flávio Bolsonaro je zastáncem konzervativního spojenectví s Washingtonem a dalšími pravicovými zeměmi. Podle Leonarda Passe z brazilského institutu Fundação Getúlio Vargas by však Bolsonarovo vítězství nemuselo znamenat automatické zlepšení vztahů s Amerikou. Upozornil, že Lula navázal s Trumpem víceméně normální vztahy a oba prezidenti spolu dobře vycházeli, aniž by Lula podlehl Trumpovu nátlaku.
1: Kdyby Bolsonaro vyhrál, podle Passe by zřejmě Trumpovi vycházel vstříc. I jeho otec přijal vůči Spojeným státům dalekosáhlé ústupky. Brazílie za jeho vlády slíbila, že se vzdá statusu rozvojové země v jednání se Světovou obchodní organizací, když Washington podpoří její členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Trump zvažoval i udělení výsad Brazílii v rámci NATO, ale žádný ze svých slibů nesplnil.
0: Vítězství Bolsonara by zřejmě ohrozilo roli Brazílie v hospodářském uskupení BRICS. Jejímiž členy jsou Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a dalších pět zemí. Bolsonaro chce členství Brazílie přezkoumat, protože BRICS podle něj slouží pouze k provokování Ameriky. Někteří politologové soudí, že by ochladly i brazilské politické vztahy s Čínou, ale nikoli ekonomické, protože zejména brazilský zemědělský sektor je na Číně velmi závislý. Podle politologa Passe se Bolsonarova rodina těší největší podpoře na brazilském venkově, který na obchodu s Čínou vydělává slušné peníze.
1: Bývalý brazilský diplomat a ministr Rubén Siricupero připomíná, že Lula da Silva hrál významnou roli v zahraniční politice, zejména v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Obává se, že Flávio Bolsonaro by opakoval chyby svého otce a proto tyto volby vyvolávají takovou pozornost celého světa. Brazílie se ocitla ve větší izolaci poté, co Jair Bolsonaro zrušil důležitá opatření v oblasti ochrany životního prostředí a obzvlášť utrpěly vztahy s Evropskou unií. Byla také pozastavena jednání o obchodní dohodě mezi Mercosurem a Bruselem. Smlouva byla podepsána až začátkem letošního roku, připomíná Deutsche Welle.
0: Amerika ve středu dokončila stahování z Iráku a uzavřela svou poslední tamnější vojenskou základnu. 23letá vojenská přítomnost stála 1,75 bilionu dolarů. Jak řekl prezident Trump v červenci, jeho administrativa má za to, že Spojené státy už armádu v Iráku nepotřebují. Píše to americký deník Wall Street Journal.
1: Americká válka s Íránem však zatahuje do konfliktu o Irák, kde posilují dobře vyzbrojené milice. Ozbrojenci a iránské síly v prvních dvou měsících války zaútočili na americké diplomatické a vojenské cíle v Iráku více než 600krát. Americké velvyslanectví v Bagdádu dodnes varuje místní Američany před únosem.
0: Milice, které podporuje Irán, mají v Iráku už dlouho velký vliv a po zahájení americké války Teherán jejich podporu ještě posílil. V létě zvýšil dodávky zbraní, dronů a raket s krátkým doletem a milice v poslední době útočí na americké cíle i raketami s delším doletem. Nedávno napadli i Saúdskou Arábii, dočasně vyřadili z provozu její důležitý ropovod a poškodili americké diplomatické a logistické centrum na bagdádském letišti.
1: Iráckým premiérem se v květnu stal Alí al-Zajdí. Nikdy předtím žádnou veřejnou funkci nezastával. Vlastní banku, pojišťovnu a mediální a stavební firmy. Trumpova vláda na ní však spoléhá, že odzbrojí teroristy, jichž jsou v Iráku 10 000, včetně polovojenských skupin, které dostávají finanční prostředky a zbraně z Iránu.
0: Mluvčí teroristické organizace Kataib však prohlásil, že skupina, kterou rovněž financuje a vyzbrojuje Írán, se odzbrojit nenechá. Její členové a příslušníci dalších milicí navíc zastávají vysoké funkce na ministerstvech a zasedají i v iráckém parlamentu. Sehráli také významnou roli při volbě Zajdího. Ten teď zvažuje posunutí termínu složení zbraní až na příští rok.
1: Stažení amerických vojsk do roku 2026 vyjednala vláda Joea Bidena s bývalým iráckým premiérem. Washington teď Irák vyzval, aby si udržel suverenitu a bránil útokům ozbrojenců podporovaných Íránem ze svého území. Nejmenovaný představitel Pentagonu potvrdil, že Spojené státy sice ukončily oficiální vojenské působení, ale ponechaly v regionu své zpravodajské, sledovací a další schopnosti.
0: Členové milice napojené na teroristickou skupinu Kataib Hizballáh koncem března v Bagdádu unesli americkou novinářku Shelley Kittlesnovou. Byla propuštěna až poté, co skupina vyjednala s iráckou vládou osvobození vězněných ozbrojenců. Než tyto teroristické skupiny vznikly, Írán a Irák spolu skoro 8 let válčili. V roce 1988 válka skončila patem. 15 let na to vtrhli do Iráku Američané a svrhli diktátora Saddáma Husajna. Zahynulo přitom skoro 4,5 tisíce amerických vojáků a na 300 tisíc Iráčanů.
1: V roce 2011 Američané stáhli jednotky, ale o 3 roky později je tam vrátili, aby bojovali proti Islámskému státu. Tisíce amerických leteckých úderů pomohly iráckým a syrským silám teroristy porazit a americké jednotky pak v Iráku zůstaly. Tou dobou tam už však měly pevnou pozici milice podporované Íránem. Ty, které pomáhali v boji proti Islámskému státu, pak byly začleněny do iráckého politického systému, založili politické strany a získali vlivné pozice.
0: Kdyby se premiér Zajdí skutečně rozhodl teroristy odzbrojit, má mizivé šance na úspěch. Podfinancovaná irácká armáda se v bojích proti Islámskému státu v roce 2014 rozpadla a irácká protiteroristická jednotka, kterou vycvičili Američané, měla v roce 2024 jen asi 14 000 vojáků, tedy méně, než kolik je v zemi teroristů.
1: Podle Američanů však v Iráku zůstane část příslušníků námořní pěchoty, kteří budou chránit americké diplomatické mise a lidé, kteří budou provádět údržbu irácké flotily stíhacích letounů F-16 a tanků americké výroby. Armáda z Irbilu odstranila i baterii protizdušné obrany Patriot, uzavírá Wall Street Journal.
0: Minulý týden nevyšel další pokus o řešení situace mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán předložil nabídku a Donald Trump ji odmítl. Ani jedna strana nebyla ochotná přijmout kompromis. Poradci amerického prezidenta tvrdí, že Washington má v ruce všechny trumfy a sám Trump řekl serveru Axios, že by návrh Teheránu možná přijal před rokem, ale ne teď. Řekl také, že se Írán mýlí, jestli si myslí, že mu hrají do ruky listopadové doplňující volby do amerického kongresu, protože on na ně vůbec nebere ohled, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
1: Něco z toho však zjevně není pravda. Trump na volby ohled bere, jinak by pořád neopakoval, že až bude po nich, bude možná Írán znovu bombardovat. Jenom na těchto volbách asi nezáleží tolik, jak by si Íránci a možná i někteří republikánští kandidáti přáli. Rovněž je nepředstavitelné, že by přijal současný íránský návrh před rokem, tedy před začátkem války.
0: Poslední íránský návrh požadoval americké ústupky za to, že Teherán slíbí 2 věci. Do 7 dnů přestane usilovat o uzavření Hormuzského průlivu pro mezinárodní lodní dopravu a zahájí jednání o svém jaderném programu nebo alespoň o bodech jednání.
1: Před zahájením války, před zhruba 7 měsíci, byl Hormuzský průliv otevřený a americko-íránské jaderné rozhovory už probíhaly. Proč by měl tedy Trump souhlasit s uvolněním zablokovaných 12 miliard dolarů a s dalšími vstřícnými gesty jen proto, aby získal, co už měl?
0: Mnohem důležitější je ale podle autora to, že Írán válku úspěšně proměnil v souboj o kontrolu nad průlivem. Nějaký čas se zdálo, že Teherán má navrch, ale Trumpovi dnes dodává sebedůvěru skutečnost, že už Hormuz neovládá.
1: Ukázalo se, že americké námořnictvo dokáže velmi účinně průliv uzavřít pro íránskou ropu a zároveň splnit i mnohem náročnější úkol, tedy uvolnit ho pro neíránskou lodní dopravu. Islámské revoluční gardy se sice ze všech sil snaží na zahraniční plavidla útočit, ale

0: Od té doby se islámský režim většinou potýká s hospodářskými sankcemi a vždy počítal s tím, že nejvyšší duchovní vůdce a vysocí vojenští a političtí představitelé budou potenciálními terči útoku.
1: Je ovšem tragické, že íránským představitelům nezáleží na blahu obyvatel, na které bude dál dopadat většina útrap způsobených sankcemi. Jde jim jen o přežití sebe samých a Islámské republiky. Trump také zastáncům tvrdé linie předvedl, že se nemýlili v otázce americké nedůvěryhodnosti. Takže íránský režim už nemá ani špetku ochoty ke kompromisu, jaká umožnila uzavření jaderné dohody v roce 2015.
0: Generálové v Teheránu dnes považují rizika za stejně velká, jak riziko hněvu vlastního lidu, tak riziko pokračující války. Mají tak motivaci vytrvat v boji o rozsáhlejší zrušení sankcí, geopolitický vliv a odstrašující sílu, které jim přináší kontrola nad Hormuzským průlivem. V případě nutnosti jsou ochotni konflikt i vystupňovat.
1: Íránci přeceňují Trumpovi obavy z výsledků doplňujících voleb do kongresu. Washington zase špatně analyzuje strach Teheránu z ekonomického tlaku. Írán teď vyhrožuje rozšířením války asymetrickými prostředky nejen v Perském zálivu, ale i jinde. Popřel však, že vyslal 5 mužů, kteří byli nedávno zatčeni za pokus o sabotáž základny amerického letectva v anglickém Fairfordu. A zatím neexistují žádné důkazy o jeho spojení s tímto činem. Právě něco takového by však Islámská republika mohla provést.
0: Současná situace nemůže vydržet, ale těžko říci, která strana ustoupí jako první. Dohoda by mohla vzejít z pokračující diplomacie Kataru a odmítnuté íránské nabídky, která byla zkrácenou verzí memoranda o porozumění z letošního června. Jedinou jistotou je, že ani jedna strana nemá v ruce všechny trumfy a nemůže si být jistá, co se stane, jestli diplomacie selže. Uzavírá Mark Champion svou analýzu pro agenturu Bloomberg.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Ladislav Dvořák
1: a Lenka Buriánková.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
3: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. Výbor Karolinského institutu oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Třinec vyhrál v Olomouci 9-0 a za 8 zápasů nestratil ani bod. Vytvořil tak nový rekord hokejové extraligy. A počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět.

0: Vysílač.
1: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
2: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
3: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
2: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
4: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
2: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Čtyři instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen je pak každoročně v prosinci.
5: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve Švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen Radiožurnálem oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
6: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
1: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří oslovení prodejci je dokonce snížili. Hokejisté Třince překonali rekord Tipsport Extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po 8. v řadě bez ztráty bodu. To je historicky nejlepší vstup do sezóny české nejvyšší soutěže. Na druhé straně pro Olomouc to byla nejhorší domácí extraligová porážka. Po 6 inkasovaných gólech šel do branky náhradní gólman Jan Broš. Ve 29 letech to byl jeho debut v extralize.
7: Nepřál jsem si to ještě takhle, nepřál jsem si to jít do brány za tady toho stavu. To krosno bral, takže udělám, že řeknu maximum pro to, aby to skončilo rozumně. To se mi nepovedlo. Z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
1: Ve šlágru 8. kola Pardubice přestříleli pražskou Spartu 6-4, Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení a stejným výsledkem vyhrálo i Kladno v Litvínově.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Ústecku. Na Pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Barrandov zpomalil provoz nadměrný náklad s doprovodem. Mezi kilometry 16 až 17 se v noci jede jen levým pruhem. Náklad je teď už u sjezdu na dálnici D5 do Plzně. Na D8 se u hranice s Německem několik dnů pojede omezeně. V tunelech mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jsou průjezdné jen tu busy na Prahu, obou směrně. A na Ústecku poblíž silnici 248 trase Petrovice, dálnice D8 havarovalo nákladní auto. Policie hlásí komplikace, že nehoda překáží a může zcela blokovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ostrá kritika asistovaného umírání přímo vedle francouzského prezidenta. Nečekaný apel na šéfa NVIDIA ohledně umělé inteligence, ale taky citlivá setkání s oběťmi zneužívání v Lourdech. Jaká byla francouzská cesta papeže Lva 14. a co o něm řekla? I tohle rozebereme. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zve na zítřejší kající pouť z Hostivice do Hájku u Prahy. I o tom bude řeč. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
0: Vertikála.
9: Přes milion lidí v ulicích Paříže, mše pro 800 tisíc věřících na Place de la Concorde a setkání s oběťmi zneužívání v Lourdech. Papež Lev XIV. Minulý týden navštívil Francii. Byla to první apoštolská cesta papeže do téhle země po 18 letech. Mluvil o ochraně života, o umělé inteligenci i o budoucnosti Evropy. Co z té cesty zůstane? Na to už se ptám našeho spolupracovníka Františka Kalendy, který ve Francii žije. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Františku, kdybyste měl celou cestu shrnout do jediného momentu nebo obrazu, který by to byl a proč?
10: Pro mě byl asi nejzajímavější nebo nejvíc fascinující moment, kdy na Champs-Élysées, tedy té velké pařížské třídě, stáli vlastně lidé nebo klečeli po celém jejím obvodu před kněžími a zpovídali se takhle vlastně na veřejném prostranství. Byly to minimálně stovky lidí, možná tisíce lidí, které tímhle způsobem netradičním přistoupili ke zpovědi. A to je něco, co ve Francii asi nikdo nikdy neviděl ani nečekal. Přeci jenom je to země, která je laická, nebo je ze své ústavy laická, svou historií je laická. Je to země, která se proti náboženství ve veřejném prostoru velmi silně vymezovala i násilným způsobem od dob francouzské revoluce. Takže tohle byl moment, který pro mě tvořil takový velký symbolický předěl.
9: V Elizejském paláci kritizoval papež zákon o asistovaném umírání přímo po boku prezidenta, který jej prosadil. Francouzská senátorka to označila za velmi diplomatickou kritiku. Šlo o tvrdou slovní střelbu, anebo šlo naopak o opatrnou diplomacii?
10: Asi spíš opatrnou diplomacii, ale tak je to jedno z těch témat, kde od papeže, myslím, nikdo nečeká nic jiného a bylo by asi zvláštní, kdyby se k tomu vůbec nevyjádřil při téhle příležitosti. Je to jedno z těch témat spolu s potraty, které myslím, že každý víceméně ví, jaký papež na to bude mít názor a je asi potřeba, aby se k tomu vyjádřil.
9: Ve Francii o Velikonocích přijalo křest na 13 000 dospělých a dokonce stadion Stade de France zaplnil na 80 tisíc mladých. Svědčí to o duchovním obrození, anebo je to jenom hlasitější a viditelnější menšina?
10: Těžko říct, je určitě ta menšina je určitě viditelnější, ale je to do jisté míry taková mlha svým způsobem, protože když se podíváme na křty dětí, tak ty se od někdy od roku 2000 vlastně prudce propadly zhruba na polovinu mezi tímhle obdobím a tam žádný velký nárůst nevidíme. Stejně tak, když se zeptají mladých lidí v průzkumech, kolik z nich je věřících, tak tam se ke křesťanství hlásí nějaký zhruba 20% lidí, k islámu 10-12% lidí a zbytek jsou z velké části lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, takže je tu určitě ten trend masivního množství lidí, kteří se nechávají pokřtít v mládí nebo v dospělosti, ale zároveň to neznačí, že by došlo k opravdu demografickému zlomu v tom vývoji populace, alespoň ne dosud. Tedy.
9: Zpátky ještě k té návštěvě. V Lourdech se papež 2 hodiny soukromně věnoval obětem zneužívání a zdůraznil, že církev musí mít odvahu začít u sebe. Mimochodem ve Francii jde o mimořádně citlivé téma, mluví se až o 330 tisících obětech. Jak tahle setkání hodnotí samotné oběti?
10: Asociace, vlastně, které sdružují ty oběti a jejich právní i jiné nároky, se na to dívali poměrně skepticky, zejména jim vadil ten formát, kdy se papež setkal jenom se 7 lidmi, kteří byli velmi přesně dopředu vybráni, aby reprezentovali různé kategorie těch obětí, ale přišlo jim, kritizovali na tom, že odmítli jakékoliv hromadné setkání s velkým množstvím obětí a že tedy spousta lidí nedostala příležitost, aby ten jejich příběh byl slyšet. Bylo to velmi vybrané malé množství lidí.
9: Velmi rezonovalo i téma umělé inteligence. Papež kritizoval šéfa společnosti NVIDIA. Má Vatikán v globální debatě o AI reálnou váhu, anebo je to spíš morální apel bez nějakého faktického dopadu?
10: No, asi je to jedna z těch mála velkých osobností, které k tomu můžou nějak promluvit bez toho, aby byly podezřívané z toho, že mají nějakou politickou motivaci. Přeci jenom, když něco říká, já nevím, americký prezident jako obrovský fanoušek umělé inteligence nebo nějaký jiný politik, tak to nemá takovou stejnou váhu mezi širší společností a mezi vlastně 100 miliony až miliardami křesťanů, jako když promluví papež. A zajímavé je, že on se vlastně v tomhle tématu taky už nějakou dobu spojuje s anglickým králem, který je zároveň hlavou anglikánské církve, ale zároveň je takovou morální autoritou pro státní autoritou pro celý Commonwealth, takže si myslím, že to je určitě cesta kupředu. Jsou to lidé, kteří jsou nadstraničtí, nepolitičtí a kterým lidé skutečně naslouchají.
9: Lev 14. navštívil i Centrum pro migranty a vyzval Evropu k otevírání legálních cest i k přijímání příchozích jako členů vlastní rodiny. Františku, mířil tím na francouzskou pravici, která se tak ráda odvolává na křesťanské kořeny.
10: Ano, a určitě a francouzská pravice, a zvláště krajní pravice, která pak má ke katolicismu takový zvláštní vztah, až někdy skoro se spíše hlásí k takové té tradici toho autoritářského, velmi uzavřeného katolicismu, tak ta velmi intenzivně neposlouchala to, co papež v tomhle ohledu říká. Když se podíváte třeba na zpravodajství konzervativní pravicové stanice CNews, tak ta měla sice o papeži velký speciál, ale věnovala se mnohem víc právě tomu nárůstu křtů, katolické tradici, to, co to pro Francii znamená, a příliš se nechtěla zabývat tím, co říká papež o imigraci.
9: Cestu potom završil proevropský projev v centru Roberta Schumana s výzvou k dialogu místo zbrojení a k ústupkům ve prospěch míru. Jak těmto slovům rozumět správně?
10: Je to dlouhodobý postoj katolické církve, která samozřejmě se snaží o to zprostředkovávat dialog na různých místech po celém světě. Bývá za to různí představitelé, za to bývají různě kritizováni, především papež František v tomhle ohledu si znepřátel spoustu lidí, kteří jsou silně na straně Ukrajiny, a projevoval takovou možná až nevědomost nebo určitý distanc, neschopnost správně pochopit ten konflikt vzhledem k tomu, že pocházel z Argentiny, z Latinské Ameriky, díval se na to hodně studenoválečnou optikou. Lev je, myslím, v tomhle diplomatičtější, umírněnější, ale pořád reprezentuje církev, která je globální, a mezi již hlavní poslání patří to, aby se zasazovala o to, že ve světě se nebude vést takové množství násilných konfliktů.
9: Ve Francii při návštěvě se sešlo minimum evropských lídrů. Má tedy dnes papež ještě v Evropě nějaký reálný politický vliv?
10: Nepříliš velký, myslím, možná v Itálii do nějaké míry. Ve Francii ten vliv bude spíš spirituální než politický, když uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže dneska vlastně katolická církev je mnohem víc, jak říkám, globálních, Latinská Amerika, stále víc Afrika, takže tam si myslím, že je ten skutečný vliv mnohem víc než v Evropě.
9: Za cestou papeže Lva 14. po Francii jsme se ohlédli společně s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Františku, mějte se hezky. Zdravíme do Francie.
10: Děkuji moc, zdravím z Marseille.
9: Pražská arcidiecéze se v posledních měsících potýká s kauzami, které otřásly důvěrou v církev. Asi nejzávažnější je trestní stíhání bývalého výkonného ředitele arcibiskupství Antonína Jurigy. Arcibiskup Stanislav Přibyl proto pozval věřící na zítřejší kající pouť z Hostivice do Hájku u Prahy. Co znamená kátce a čeho chce církev poutí dosáhnout, na to už se zeptám generálního vikáře pražské arcidiecéze Josefa Ptáčka. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
11: Dobrý den, děkuji vám za milé pozvání.
9: Pan arcibiskup svolal kající pouť kvůli hříchům spáchaným na církevní půdě. Proč se arcidiecéze rozhodla reagovat právě tímto způsobem?
11: Arcibiskupství reaguje několika způsoby. Otec arcibiskup na začátku po svém příchodu do funkce tak vyměnil některé osoby v určitých funkcích, které měly a mají podíl na této instituce a s nimi spojených dalších organizací. Potom jsme zadali prověrku několika právním kancelářím, aby prověřili konání v minulosti. No a jelikož se nacházíme v křesťanském prostředí, v duchovním prostředí, tak chceme vnímat i ty změny nejenom v té lidské rovině, ale také v duchovní rovině. To znamená, zveme na kající pouť, abychom vlastně dali Pánu Bohu prostor do toho všeho promluvit, otevřít mu svá srdce a nějak do toho všeho, čím žijeme a co celou diecézi čeká pozvat.
12: Odkud potom tradice kajících poutí pochází? Čím se liší od běžné pouti?
11: No, v řadě bodů se vlastně neliší, jde se z místa jednoho do místa druhého, ale důležitý je úmysl, to bych řekl, že je zásadní, se kterým člověk se vydává na takovou pouť. Je to také putování, které znamená trošičku vybočit třeba z nějakého běžného schématu dne, něco si odepřít, někam udělat určitý krok stranou od toho, na co je člověk zvyklý. A potom také dát tomu nejenom úmysl, ale i zvolit vhodné modlitby, vhodné prostředky k tomu, abychom vyjádřili věci, kterých nám je líto a které nějak způsobily bolest společenství a nebo našemu okolí. Takže třeba v tomto konkrétním případě během té cesty z Hostivice do Hájku bude možnost také přijmout sváto smíření, vyspovídat se a prožít několik zastavení s modlitbami na různá témata za naší arcidiecézi a život v ní.
12: Kát se může jenom ten, kdo hřešil. Proč by tady měli jít věřící, kteří s kauzami na arcibiskupství nemají nic společného?
11: Tohle je velice zajímavá, řekněme i častá otázka. A to celé vychází z křesťanského konceptu, že vlastně k sobě všichni nějak tak patříme. Hříšníci i lidé svatí na nebi, na zemi, a patříme nejenom k sobě, ale nějak i sdílíme. Sdílíme to dobré, naše přímluvné modlitby jeden za druhého, ale svým způsobem také na nás dopadají i hříchy jedních na druhé. A potom si dovolím takovou poznámku, že myslím, že v životě každého z nás je něco, co můžeme před Bohem vyznat a co mu chceme svěřit jako naše selhání. Nemusí to být přímo třeba spojené hned s arcibiskupstvím.
12: Zastavme se ještě krátce u termínu pokání. Pokání v křesťanském smyslu. Je to lítost, je to omluva nebo něco jiného?
11: Je to lítost, je to i omluva, ale je to i vytvoření prostoru pro Pána Ježíše, aby nějak se mohl více dotknout našeho srdce. A neřešíme jenom minulost, když tu je důležité nějak Pánu Bohu svěřit a odevzdat a vyjádřit nad tím lítost a i bolest, někdy i slzy, ale i otevřít se věcem, které Pán Bůh pro nás připravuje. A to si myslím, že je také součástí a cílem tohoto našeho malého putování.
12: Oběti žádají nezávislou komisi, žádají otevření archivů. Jak jim vysvětlit, že pouť není jenom gesto?
11: Možná by bylo dobré se zeptat těch účastníků, protože vlastně, aby to nebylo gestem, tato pouť, tak to bude záležet na každém z těch účastníků, jak k tomu přistoupíme a jak nějak ten čas, který se nám nabízí v pondělí, tak jak využijeme, jak naplníme, abychom to nějak vzali trošičku za své. Co se týká obětí lidí, kteří byli zraněni v církví nebo v církevním prostředí, tak je to opravdu velice blavé téma. Já se s těmito lidmi poměrně setkávám velice, velice často, zvláště v poslední době, a vnímám, že ono se úplně nedá říct jednoznačně nějaké jedním slovem vyjádřené stanovisko nebo jejich pohled, co by si přáli, protože vlastně každý ten případ, každá ta jednotlivá kauza je velice specifická a my se snažíme ke každému z těch lidí přistupovat osobně a nějak vnímat, co pro ten jejich život by bylo nejlepší a co vlastně i oni od církve očekávají, tak v tom jí vyjít maximálně vstříc.
12: Pouť tedy má obnovit důvěru. Podle čeho poznáte potom, že měla smysl?
11: No, já bych to rád mohl nějak změřit, protože jsem původem technik, takže můj oblíbený přístroj je multimetr, který měří různé elektrické hodnoty, ale v tomto případě to úplně tak nejde, ale to, co my můžeme, tak mít jistotu, že z té naší strany, z té lidské strany jsme udělali maximum, že jsme nějak to své srdce Pánu Bohu otevřeli, že jsme mu svěřili to, co nás tíží, co nás zranilo, co zranilo druhé a prosit o posilu a naději, sílu, abychom všichni tu změnu nějak prožili, zakusili a kež Pán dá a přinese to požehnání a je to zase takový střípek v mozaice na té další cestě životem, nejenom osobním, ale celé diecéze a celého tohoto krásného společenství, které zahrnuje nejenom arcibiskupství jako takové, ale nakonec i všechny ty další naše součásti, ať už to jsou charity, farnosti, školy a další naše činnosti, kterým se věnujeme.
12: Hájek, poutní místo s loretou ze 17. století, kam už od 18. století vedla poutní cesta z Prahy, bude zítra místem kající pobožnosti, kterou povede arcibiskup Stanislav Přibyl. Naším hostem byl generální vikář pražské arcidiecéze Josef Ptáček. Děkuji za váš čas.
11: Děkuji vám velice za pozvání a všechny srdečně zvu na toto putování.
0: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Vzdal se bohatství, objímal malomocné a kázal ptákům. Svatý František zemřel 3. října 1226, tedy před 800 lety. Papež Lev XIV. Kvůli tomuto výročí vyhlásil celý jubilejní rok. Co nám dnes může říct muž, který si vzal za nevěstu chudobu? A proč za ním i po 800 letích jdou lidé? I na to se zeptám kněze a františkána Filipa Jana Radhouského, administrátora farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze. Dobrý den.
13: Já vás zdravím, přeji taky pěkný den i vám, vážení posluchači, a jak my františkáni říkáme, pax et bonum, taky pokoj a dobro.
9: Včera tedy uplynulo přesně 800 let od smrti svatého Františka. Proč je pořád tak živý?
13: No, 800 let je docela značná řádka let a myslím si, že František stále v nás odráží jakousi nenaplněnou touhu, kterou hledáme po nefalšované lásce. Já sám věřím tomu, že nikdo z nás nebyl stvořen jen tak náhodou, ale že jsme byli stvořeni Bohem a že jsme se setkali s láskou a tak vlastně toužíme po té prvotní lásce a František nám to ukazuje jednoznačným způsobem, protože přes všechno bohatství, které měl a mohl mít, přes všechny možnosti, tak nic z toho, co mohl, ho nenaplňovalo tak, jako když byl v blízkosti Boží.
9: A co myslíte, že se v něm, Filipe, tehdy zlomilo, když se vzdal všeho, dokonce i šatů před biskupem?
13: Já si myslím, že je to pořád o tom, že hledal tu podstatu svého života a to štěstí, tu radost. A ty přirozené věci, které byly kolem, všechna ta příroda, všechny ty krásné oblečení a rytířský zbroj a všechny ty sny ho nikdy nenaplňovaly prostě tolik, jako když poznal Boha v ústraní, najednou cítil tu jeho blízkost, najednou mohl vnímat daleko víc blízkost i v malomocných, kterých se dřív úplně štítil. A dá se říct, že o těch malomocných se také mnohému jaksi naučil a o to víc se přiblížil Kristu Pánu.
9: František nechtěl zakládat řád a přesto za ním šly stovky lidí. Čím je přitahoval?
13: No, já věřím tomu, že okolí Františka dobře prověřilo a pročechralo, že zkoumalo to jeho bláznovství a že se jim ten jeho styl nelíbil, protože se vymykal, úplně naprosto se vymykal tomu tehdejšímu zvyku, tak si myslím, že ta prověrka a pomluvy a všechno, co ho provázely, taky byly dostatečným měřítkem pro mnohé, kteří ho pozorovali, ale je vidět, že ta doba byla tak nějak napnutá a že mnoho těch lidských srdcí toužilo změnit ten svůj způsob života, furt tu formu, tu masku, kterou museli nasazovat. A myslím si, že František, který protrhl tuto přehradu, tak právě tou svojí upřímností, opravdovostí přes všechny ty svoje těžkosti a kříže, tak zapálil, nebo Bůh skrze něho zapálil srdce těch mnohých bratří, kteří se k němu přidali. A jestli jde o řád jako takový, tak opravdu František nechtěl zakládat žádný řád. Pro něj pravidla to bylo evangelium a myslím, že tomu úplně stačilo. Když byl přinucen potom, aby napsal nějakou tu řeholi, tak se mu do toho moc nechtělo. Ale je pravda, že kde je hodně chlapů, tak nějaký pravidla jsou dobrý.
14: A čím si František, Filipe, přitáhl vás? Jak jste se k františkánům dostal vy? Proč právě k ním?
13: Já jsem taky hledal naplnění svého života. Myslím, že ho hledám stále. Když mohu tak jako posoudit, tak jsem si nikdy nepřipadal nějakým způsobem význačný a vždycky jsem ke kněžím zhlížel s velikou jako úctou, protože mají možnost tedy dělat věci, které jsou opravdu jako velké skrze tu boží milost a skrze ty služby, které mají. A když mi po totalitě vlastně jeden bratr říkal, že nemusím být zákonitě kněz, že mohu zasvětit Bohu svůj život, tak mě to zasáhlo do hloubi, že vlastně jsem po něčem takovým toužil přiblížit se k Pánu Bohu, sloužit mu, sloužit lidem a přibližovat Pána Boha lidem. A to, kde jsem teď, tak to vůbec nechápu.
14: Vy už jste taky knězem přes 20 let, sloužíte u Panny Marie Sněžné v centru Prahy. Dá se žít františkánská prostota téměř na Václaváku?
13: No, snažíme se žít tady na Václaváku, jak nám to nejlíp jde. Teď akorát máme nejmenší komunitu, ale jako mám jeden takový zážitek na začátku, když jsem dostal tedy na starost panu Marii Sněžnou v roce 2017, tedy jako Václavák, muzeum a tak dále, prostě celkem malou farnost, ale docela význačnou, tak jsem spěchal jednou po Václaváku a představoval jsem si, jak budu před tváří boží. A teď první, co pán Bůh na mě vychrlil, tak se mě zeptal, tak co Václavák, jak se ti tam daří, co jsi pro něj udělal? A já jsem si uvědomil, že je to vlastně strašně velikánský závazek a výzva, kterou jsem od Pána Boha dostal. Takže když přijíždím do farnosti Panny Marie Sněžné, tedy kolem muzea, který mi ještě nějakým způsobem patří, tak potichoučku a s úsměvem říkám, taťka je doma. Snažíme se přinášet prostě tu službu. My tady máme zpovědní pohotovost, prostě máme tu dvě mše svaté během všedního dne, v neděli 4. Snažíme se prostě maximálně vydat ze sebe, co jde. Já občas by si to chtělo i odpočinout.
14: Tak ať se vám to daří. Mimochodem jenom velmi stručně už poprosím. Teď máme nedělní dopoledne. Jaké oslavy vás třeba odpoledne čekají?
13: Já myslím, že základní oslavy jsou za námi, protože velmi krásný je vždycky takzvaný transitus, takže je to předvečer slavnosti svatého Františka, kdy oslavujeme tedy ten přechod z tohoto světa do nebe v potemnělém kostele při svíčkách, kdy uprostřed na zemi leží vlastně náš hnědej hábit, protože František měl stigmata, to jsou rány tedy Kristovi, tak tam máme 5 červených svícní na těch místech a ta atmosféra je vždycky taková úžasná, takže jako myslím, že to je vždycky takový top. No a dnes, kdy jsme měli tady otce biskupa Zdenka a bylo tady setkání té františkánské rodiny, tak je to něco, nad čím člověk žasne a co ho opravdu převyšuje a říká si, tohle nemůže být v lidských rukách.
14: Ať ve vás slavnostní naladění ještě dlouho zůstane. Děkuji za to, že jste přijal moje pozvání do Vertikály. Františkán Filip Jan Rathouský, administrátor farnosti u Panny Marie Sněžné, vzpomněl na 800 let od smrti svatého Františka. Mějte se hezky.
13: Mějte se taky, s Bohem.
14: A z uplynulých 30 minut už je to všechno. Ze studia zdraví a dobrý den přeje Nadežda Hávová.
0: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko pohrozilo vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinérie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, ze současných 80 na 100 km hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut od hmotnosti 3,5 tuny do 7,5 tuny. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za víc než 200 tisíc korun. Zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. A v Jablonci nad Nisou dnes začíná dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřená je část Pražské ulice a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Provoz v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do konce listopadu. Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebeděvsevem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
8: Omezení na D5 z Prahy do Plzně a nehoda na Ústecku. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou teď mezi exity 28 Zdice Příbram a 34 Žebrák. Jedou poměrně rychle, podle kamer je za nimi hustší provoz. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích. Na Ústecku čekejte omezení komplikace. Na silnici 240 trase Petrovice dálnice D8 v úseku havarovalo nákladní auto a podle policie následky nehody mohou blokovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Tyto dny je Václava Havla všude plno. Je to logické, neboť náš první polistopadový prezident by se dožil právě v těchto dnech 90 a to už něco znamená. Budeme o něm mluvit i v této debatě Vertikály. Lidí, kteří měli možnost jej blíže poznat, se zeptáme na jeho způsob víry. Zda si uchoval pokoru, zda se proměnil s pobytem na výsluní jeho systém hodnot, či zda zůstal svůj jako za času disentu. Budeme se ptát, jaký byl člověk, jak prožíval slávu i její odvrácenou stránku, i jak prožíval své odcházení. Jak Václava Havla vnímají evangelický farář a katolická řeholnice? Zamyslíme se nad tím, zda éru Václava Havla odvál čas, anebo jí čas, zase časem, přivede zpět mezi nás. V debatě Vertikály právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
0: Vertikála.
15: A naši dnešní hosté. Angelika Ivana Pintířová, řeholní sestra z Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, pedagožka a také naše rozhlasová kolegyně. Působí rovněž jako vychovatelka ve Výchovném ústavu pro mládež v Křešíně. Je diecézní ředitelkou pro papežská misijní díla a dobrovolnicky pracuje pro Mezinárodní vězeňské společenství. Vystudovala zdravotní školu, pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a také divadelní fakultu DAMU. Není divu, že se jí také přezdívá Česká sestra v akci. Sestra Angelika pečovala o Václava Havla v posledních měsících jeho života v chalupě na Hrádečku. A já vás moc vítám, díky, že jste si udělala čas pro nás.
16: Dobré ráno všem.
15: Miloš Rejchrt, náš druhý host, známý český evangelický farář, za totality disident a mluvčí Charty 77, nositel státního vyznamenání medaile za zásluhy. Působil ve folkové skupině Beraně a složil velké množství křesťanských písní. Aktivně překládá z francouzštiny. Jeho vztah k Václavu Havlovi byl dlouholetý a hluboký. Pane Rejchrte, vítejte, děkuji i za váš čas.
17: Děkuji za pozvání.
15: Takže na začátku logicky otázka o vztahu k Václavu Havlovi. Znal jste ji od nějakých 60. let. Přiblížíte nám okolnosti vašeho seznámení?
17: Vím to naprosto přesně, kdy to bylo, i když nevím datum, ale rok to byl 66. Totiž byli jsme s kolegou, také studentem bohosloví, Jardou Vítkem, v divadle Na zábradlí, kdo si nám doporučil tam jít na hru Vyrozumění. No a pro nás to bylo zjevení, to bylo něco tak úžasného. Zjistili jsme konečně, jak máme pojmenovat marxismus, leninismus, který se i na teologické fakultě učil, bifloval a zkoušel. A my jsme najednou zjistili, dyť je to ptidepe.
15: Prostě skutečně nás... tento termín vymyslel Havel?
17: Říká se, že bratr Ivan.
15: Aha.
17: Nevím, ale určitě to prostě byla trefa, jo? Prostě bylo to ptidepe, od té doby občas ptidepe slýchám zase od politiků, ale tehdy to bylo prostě pro nás mladý kluky 20-letý něco úžasného a tak jsme vymysleli, že bychom mohli založit klub přátel divadla Na zábradlí. A obrátili jsme se na pana ředitele Vodičku, ten vřele souhlasil, sjednal nám schůzku, my jsme tam v počtu dvou kousků, ale už jsme měli za sebou nějaký lidi, který se ten nápad taky pozdál.
15: A kde tam máme Václava Havla?
17: Pozor, ten seděl na židli v koutě. Tam byl všude. Pan ředitel Vodička nás přijal a říká, jo, ale je to výborný nápad, ale víte co, s váma mladejma, ať to tady vede Vašek Havel. A já vidím najednou ten muž, co tam seděl takhle v koutě, kouřil, to teda jo, ale neustále očima tak jako pochytával, sledoval. No a odešel pan ředitel, my jsme tam zůstali s Havlem, okamžitě jsme si potykali z jeho iniciativy a my jsme se setkali s člověkem, který byl tak vstřícný, který mu dělalo radost, že může být s druhými a hned nás poctil důvěrou, že nám svěřil i nějaký svoje nápady. No a my jsme potom v rámci tohohle klubu přátel pořádali všelijaký besedy v divadle Na zábradlí.
15: A ještě nám připomeňte, jakou on měl konkrétně roli tady v tom divadle?
17: On byl dramaturg, takzvaný dramaturg. Ano. Nevím, co to všecko mělo znamenat, ale my jsme ho znali jako autora.
15: A určitě taky... jste byli více méně spíše vrstevníci, ne?
17: O 10 let.
15: O 10 let.
17: Přesně o 10.
15: A paní Angeliko, vy jste jméno Václav Havel zaregistrovala kdy?
16: V Rudém právu, když byste se podívali, a ještě pak bylo to vtipné po revoluci, protože jsme tím zatápěli. Že bylo úplně jedno, který noviny berete, takže ještě předešlo, že jsem byla v tajném klášteře, ale tam jste mohla najít prostě články o tom, jak ti prostě nám tady rozvracejí republiku a to jméno Václav Havel tam bylo pořád. A vlastně ve chvíli, kdy se objevilo, že by mohl být Václav Havel prezidentem, tak mě tam vyskočilo, no samozřejmě, já prostě tady celý léta vidím, že to je někdo, kdo je ochoten protestovat proti režimu a jít za tím.
15: Kde byste se bývala nadála, že jednou budete hrát tak zásadní roli v jeho životě?
16: Ano, pak jsem ho naživo poprvé viděla, když se přejmenovávalo Palachovo náměstí, protože já jsem tu pedagogiku studovala na filozofické fakultě, takže jsme tam byli. Aha. A pak jsme běželi na Václavské náměstí a to auto nám málem jako přejelo nohy, protože jsme se odmítali uhnout. A pak jsem ho vlastně potkala až v závěru života na Hrádečku. Ale musím říct, že jak tady Miloš Rejchet vyprávěl o tom jeho sezení v koutku a o tom nadšení, tak mě se úplně vybavil moment, kdy jsme byli z Hrádečku v Trutnově v kině s jeho přáteli a potom po kině sešlo do toho pivovaru, kde on kdysi koulel ty sudy. Jednak bylo moc hezké, že před tím kinem to byl film Cikán a přišlo tam řada místních Romů, nás bylo v tom kině asi 25. A oni ho okamžitě obklopili. On jako prostě přitahoval ty lidi bez nějakých zábran. A byli, je dobrý den, pane prezidente, vy jdete k nám do kina. On tam tak jako stál, povídal si s nima. A pak jsme šli do toho pivovaru s těma jeho přáteli a on přesně seděl uprostřed, pozoroval, občas něco řekl. On vlastně byl ve skutečnosti málo mluvný.
15: Je to pravda. To jsem si všimla i potom při práci na různém zpravodajství kolem Havla a tak dále, že on kolikrát svolal k nějakému tématu určitou skupinu lidí a jenom dával pozor, co kdo říká a potom ve finiši jakoby udělal takový výtah, schrnul to a tak. Vy chcete něco říct, pane Rejchrte?
17: No, přesně tak. On raději naslouchal a vstřebával, než by mluvil a vydával. Ale když pak ze sebe něco pustil, nějakou myšlenku, tak to stálo za to.
16: A ještě bych poznamenala důležitou věc, že za ty 3,5 měsíce, co jsem tam kolem byla a na setkání, kde jsem byla, tak on nějakým způsobem spojoval lidi, kteří bez něj už nejsou schopni potkat. Mm-hmm. Že se kolem něj opravdu potkávali lidi nejrůznějších názorů a pohledů a u něho se byli schopni potkat. Dneska už ne.
17: Přesně tenhle dojem jsem z něj měl. My jsme se pak dlouho neviděli, protože byly jiné aktivity v 68. Já jsem pak taky vycestoval na rok na studia a nějak jsem Havla znal už jenom z novinových článků a z jeho literatury a pak jsme se potkali teprve zase v Chartě. No a mohu potvrdit tady jeho úžasnou, takovou moderátorskou, v nejhlubším slova smyslu, moderátorskou schopnost, že lidé se v Chartě neustále přeli a hádali a prozradím sladké tajemství, že ta Charta se od samého začátku rozpadala.
15: Ale přesto se udržela.
17: Ale stalo se, že když na nějaký takovýhle schůzi byl Vašek Havel, tak opět poslouchal, vstřebával a nakonec vymyslel nějakou formuli nebo dokonce nějaký text přímo, kde všichni žasli, ale tohle to jsme chtěli my taky. Mm-hmm. Jo. On dokázal prostě najít takové ty průniky názorové a průniky lidských přesvědčení. Prostě byl takový.
15: Když si představíme Václava Havla co by mladého, velmi nadějného dramatika a potom ten skok do 70. disident, Charta a tak, je to překvapivý vývoj nebo logický?
17: Já nevím, já jsem to jenom registroval, jako že to tak je. Ohromný dojem na mě udělal jeho dopis Husákovi z roku 1975. No to byla prorocká kniha a proroci tady vždycky byli proto, aby nám, ne aby nějak moc předpovídali budoucnost, ale aby nám odhalili, v čem to vlastně žijeme. A co s tím máme dělat, jo. A tenhle ten dopis Husákovi, to bylo opravdu zjevení pro mnoho lidí.
16: Mně právě přišlo u něj v té pozici a i na stáří, když rozhodoval o něčem, co tak často říkal, jak se to má udělat. A pak, co jsem si taky uvědomila, když jsme dělali různé služby a on, jestli bychom mohli udělat to a byli bychom tak laskaví a tak dál, tak jsem si taky uvědomila, že on velice nerad, bytostně nerad byl s někým ve sporu. Nebo s někým nesouhlasil, takže mě někdy požádal, jestli bych zavolala někam, že s něčím není úplně spokojen. Ale já jsem si říkala, ale on nebyl ten vůdce, který teď to tam jdu jako napálit, ale protože věděl, že někdo musí říct, že tohle není v pořádku.
18: A to se bavíme vlastně už o té éře, kdy byl na Hrádečku. A
16: ale
18: tam
16: to
18: s ním.
16: Podle mě bylo jeho nastavení. Jako já jsem, jo, i na Hrádečku, ale jakože jsem si uvědomila, že to jeho bytostné nastavení bylo, radši, teď to řeknu natvrdo, radši držet hubu a krok, ale ve skutečnosti, když se toho nikdo neujme, tak vnitřní nutnosti to udělám. Prostě já nebudu mlčet k tomu, že něco není v pořádku.
18: Nebudu ztrácet čas otázkou složitou. Pane Reicherte, vidím, že jste pln toho, abyste něco doplnil.
17: No já s tím mohu toliko souhlasit. Takovej prostě on byl. Zdálo se mi, že ani svou náturou on není nějaký vůdcovský typ. Ale vždycky přišla chvíle, že někdo to dělat musí. A zbylo to na něj.
18: To jsem se právě vás chtěla zeptat, protože jsem se dočetla, že vy jste ho měl opravdu jako rád, ale zároveň, že jste si vůči němu byl schopen zachovat určitý jako kritický odstup, případně asi třeba za něco kritizovat, nebo že to nebylo takové to nábožné adorování. Tudíž se vás chci zeptat, je to pravda mimochodem toto?
17: Je to v podstatě pravda, ale neadorovat Václava bylo snadné, protože on to nesnášel. Takový jaksi kolegiální úcta a třeba i mladšího vůči staršímu tam byla, ale fakt je, že jsem se vším, co Havel stělesňoval, jako stotožnit nemohl. Já jsem takový evangelický puritán a já jsem nikdy jaksi nepřekousl ten jeho vztah k ženám. Aha. On sice tu Olgu miloval, ano. A on, to byla jeho
18: těžko
17: opora.
18: Těžko by bez ní mohl
17: životní,
18: žít, že?
17: Ano. Těžko by bez ní mohl žít, ale to se nevylučovalo s tím, že ještě žil s jinými ženami najednou. A to jsem nedokázal nějak vstřebat, ale zároveň jsem si říkal, asi to tak je ve světě, že i když je někdo skoro svatý, no tak není, protože vždycky má někde nějaký ty svoje 13. komnaty a to Václav měl taky.
18: No, takže evangelický puritán, jeho názor známe, co na to řekne katolická řeholní sestra?
16: No, já právě musím říct, že on si na toho pana dokonalého nehrál. Přesně, jak se tady říkal, on jako úplně nesnášel nějaký takový jako adorování. Jsem si uvědomila, že při jeho kvalitách, znalostech a tak dál, když jsme spolu o něčem hovořili, tak já jsem neměla strach jako přemýšlet, jak to řeknu a že by mi prostě řekl, tomu vůbec nerozumíte, nebo tak. Když něčím nesouhlasil, tak říkal, já bych si dovolil poznamenat, že věci se mohou mít ještě tak, nebo dovolím si s vámi nesouhlasit.
18: Úplně slyším,
16: jo, tady tímhle způsobem, ale neměla jsem nikdy pocit, že jsem nějaká hloupoučka jako někdo. A na druhou stranu on si uvědomoval, i o tom mluvil a i třeba v té knížce Prosím stručně o tom píše. A nejenom paní Olga, ale i v tom případě zase paní Dagmar pro něho prostě byla žena číslo jedna, ale on si uvědomoval, že s tím má problém. I to byl schopen říct. Občas někdy někoho potkáme, že on ty chyby smetá vlastně a tak dál. A on jako, ano, to je můj problém, ale na druhou stranu, že tak jako žena v přítomnosti mužů se člověk může různě cítit a zažila jsem i některé takový, který si myslí, jako že všichni před ním musí padnout na kolena, to je, ale v jeho přítomnosti myslím, že každá žena se cítila jako královna.
18: Věřím tomu.
16: Nevím, čím to bylo, protože vlastně tak, jak já jsem ho zažila, tak to byl stařec nad hrobem, když to tak řeknu. Ale co si v jeho přítomnosti působilo, že každá se tam cítila jako královna.
18: Pane Reicherte, prosím vás, hodně se prolíná naší novodobou historií otázka, jestli ten Havel chtěl být tím prezidentem opravdu moc, anebo jestli to vážně vzal spíš tak trpně jako nutnou službu v té chvíli národu. Váš názor?
17: Myslím, že je to to druhé. Že on nikdy nepotřeboval k svému životu slávu, takové to pochlebování, na to si dával hodně pozor, dokonce i sám sobě nepochleboval a někdy tvrdě spražil sám sebe, že třeba svoje nějaký vzletný řeči, který někde napsal, pak uplatnil ve své divadelní hře jako keci, který má svádí sekretářku Markétu.
18: Jo. Mimochodem to odcházení, které jako moc kritika nepřijala s jásotem, vy to vnímáte jak?
17: Já to vnímám jako moc pěkné nafilmované divadlo. Ty kritici, myslím, se pletli, oni měli dojem, že je to film a podle mě to je jenom záznam divadelní hry.
16: A myslím, že tam přesně je i jakýsi zrcadlo toho, co se v člověku opravdu děje. On si fakt jako nehrál na to, že nemá nikde problémy, nebo že je dokonalý, nebo jo. To, co se tam jako děje, to, že člověk třeba něco nemůže opustit nebo nechce, že to je určitý jako vnitřní obraz i s takovým nadhledem.
18: Angelika Pintířová a Miloš Rejchrc jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
0: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Když budeme mluvit o víře Václava Havla, jsou tady některé věci. On se třeba hodně zasloužil o rozvoj ekumenismu u nás, paradoxně. Člověk, který nepatřil do žádné denominace nic. Vezměte si jenom na Fóru 2000, co všechno zorganizoval, kolik se tam setkávalo různých lidí ze všech kontinentů a tak dále. Nicméně v té intimní rovině. Prosím, pane Rejchrte, jak to vidíte vy? Jaký byl ten jeho způsob víry?
17: Řekl bych, že on určitě vynikal těmi třemi kardinálními ctnostmi, tedy měl víru, naději i lásku.
18: Ano.
17: Ale nepotřeboval k tomu pojem Bůh.
18: Ale přitom věřil, že je něco nad námi, jakýsi vyšší smysl.
17: Ano, ale řeknu to natvrdo, podle mě on nebyl křesťan.
18: Neříkejte,
17: on byl člověk hluboce věřící, milující a plný naděje, no ale jako ta postava Ježíšova, toho rabína Jehošuji z Nazaretu a jeho učení a jeho život a recepce toho všeho tou první generací křesťanskou, tomu se moc nevěnoval.
18: Mm-hmm.
17: On měl rád tedy takový ten náboženský pohled na svět, komplikovaný, který ví, že věci jsou nějak i jinak, než se jeví. A že ta skutečnost je nějaká silnější, než vypadá a neustále se vracel k tomu, jak je to možné, že vznikl vesmír, že se totiž musel nejdříve roztáhnout, aby pak mohl vzniknout. A takovými věci on se zabýval ve svých esejích i divadelních hrách. Je tam obrovská pokora k veškerenstvu jako takovému, k jeho tajemství. Je tam i jasné rozeznání, že to všecko je tady proto, abychom my, každý z nás, s tím něco udělali. Abychom si to nějak přisvojili, reagovali na to a spojili se třeba s druhými v tomhletom. Ale nebyl praktikující křesťan a dám jednu příhodu. Když měl 50. výročí kněžství Josef Zvěřina, politický vězeň 12 let v kriminále, tak se sešla taková společnost u Paloušů na kampě, bylo nás tam asi 50 a Josef Zvěřina na závěr toho milého posezení uspořádal eucharistii, čili tam se pak lidi tak hezky houfovali, stáli frontu na chléb a víno, bylo to jak u evangelíků. To bylo tak silný moment, který naplnil celou tu místnost. To byla jako radost a výzva a chuť být spolu a stotožnit se s ním, že tam všichni stáli frontu, včetně mne, já jsem poprvé v životě takhle zradil své evangelictví a jediný člověk, který tam v koutku na židli, to bylo jeho oblíbené místo, seděl a držel se židle, aby ho to náhodou nevzalo sebou, byl Václav Havel. Protože on nemohl se účastnit něčeho, k čemu se vnitřně nedopracoval.
18: To bylo od něj velmi poctivé. Sestřičko Angeliko, vy jste s ním strávila ty poslední měsíce jeho života. To úzce souvisí většinou s hledáním Boha nebo vyššího smyslu.
16: Já vlastně nevím, jestli pak už tam ta osoba v tom nebyla, protože velmi často, když jsme někam odcházeli, tak věta byla tak Pán Bůh s námi a byla to i poslední věta, s kterou jsme pak zavřeli rakev. A vlastně tady k té eucharistii pak po jeho smrti jsem se potkávala na různých besedách a kdysi tam byl taky páter Hložánka, který s ním byl zavřený, ale bylo zajímavé, že on říkal, že Václav Havel ve vězení maskovali mši pod hraním šachů v neděli. Mm-hmm. Že on to vymyslel, budeme jako hrát šachy a že on mu právě taky nabízel eucharistii a on mu říkal, víš, já mám pocit, že ještě nejsem dost připraven. Že on byl jako vnitřně velmi poctivý a jako nechtěl překračovat něco jenom zvnějšku, ale je otázka, jestli má víc víry a spirituality ten, kdo teda pravidelně nábožensky žije, anebo vlastně žije to, co to křesťanství je. Já bych neřekla, že nebyl křesťan, možná to neřekl, ale vnitřně to, co žil, bylo vlastně křesťanské a když jsme byli pak u jeho rakve, tak mě napadla ta píseň, možná i znáte, Rájem jednou chtěl bych jít a vlastně tam se zpívá, že když nebudu lásku mít, nedokážu žít, snést krásu a ten žár jimž je Bůh.

0: je někde špatně.
1: Prosím vás, ten jeho vztah s Dalajlámou, to je jejich setkání vlastně těsně před smrtí Václava Havla, to je jeden z nejdojemnějších jako obrazů, jaké si v sobě, myslím, neseme. Jak si to vysvětlujete?
0: Já bych tomu ještě poznamenala, ano, že ještě měl pak jedno setkání. On samozřejmě ten Dalajlama sem pravidelně jezdil, ale on pak ještě odpoledne dostával cenu Jána Langoše. Tehdy vlastně říkal, no, Dalajlama ještě, toho by přivezli vrtulníkem, ale ty Slováci mi chtějí udělit cenu, už ji přeložili do Prahy a já se rozhodnu, že jsem nemocen. To prosím řekl 8 dní před smrtí.
1: To bylo opravdu takže, před smrtí.
0: Ano, to bylo 8 dní před smrtí, takže ano, jsme přejeli do Prahy a on tam měl ještě krásné setkání s přáteli. Mm. A byl tam přesně ten uprostřed těch svých přátel jako z Dizentu. Takže vlastně obě dvě ty setkání, nejenom to duchovní s Dalajlámou, ale i to, co on vlastně zažíval celý život. A tam byl tak šťastný. A to se trošku zapomnělo, že ještě získával odpoledne tu cenu Jána Langoše.
1: Pane Reicherte, uděláte tečku, ano?
2: Mně se zdá, že ten Václav pro nás, pro křesťany, je pořád postavou netoliko inspirující, ale možná až zahanbující. A on nám taky předved, že láska skutečně nejsou jen písmena a že to je ochota obětovat sebe sama pro druhé. A vzpomenu na úžasnou událost v roce 1979, když už byli pochytáni ti lidé z Vonsu a čekali na soud a on byl ve vazbě spolu s nimi, tak dostal nabídku, prý mu přinesli přímo cestovní pas, že může odjet do Ameriky a tam už ho čeká místo v nějakém divadle jako dramaturga. A on to odmítl a řekl, no já bych to vzal za podmínky, že budou moci jet všichni, co jsou tady se mnou souzeni taky.
1: A já dodám k té tečce ještě jednu větu, kterou jsem si vypsala. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Slova Václava Havla. Za dnešní vzpomínku chci poděkovat sestřičce Boromejce Angelice Pintířové. Děkuji, že jste tady byla, někdy zase nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A děkuji i evangelickému faráři Miloši Reichertovi za jeho vzpomínky na Václava Havla. Díky. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Izrael si dnes oficiálně připomene oběti útoku Hamásu před 3 lety. Čeští fotbalisté se ze Španělska přesunuli k dalšímu zápasu Ligy národů do Anglie a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvody vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
5: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech.